0: nemovitých. Mluvčí zprávy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V Národním parku teď funguje 10 kamer, nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohlo Národní park strážit 30 kamer. Podle Drahného za porušení vjezdu do zakázaných oblastí hrozí řidičům pokuty v hodnotě až desítek tisíc korun. Za týden oznámí trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek hráče pro Kemp před mistrovstvím světa. Do přípravy se pak zapojí od 28. května přibližně 30 fotbalistů, ze kterých pak národní tým vybere finální 26 členů nominaci. Známá bude 31. května po zápase s Kosovem a před odletem do Spojených států. V aktuálním širším výběru jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli o víkendu vyloučeni v derby se Spartou a Slavie následně vyřadila z kádru i kvůli předchozí případům nesportovního chování. O Chorém teď mluvil manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který zná zápasové emoce ze své úspěšné kariéry.
1: Měl jsem je já a ne vždycky jsem se choval úplně perfektně. Dá se to prostě pochopit v těch emocích. Samozřejmě tady se nám to nikdy nestalo, nebo jemu se to nikdy nestalo, takže si myslím, že prostě ta nominace je oprávněná.
0: Mistrovství světa začne pro české fotbalisty v noci z 11. na 12. června proti Jižní Koreji. Ve skupině budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.
2: Nehoda na D1 před Brnem a uzavřený tunel v Praze. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zpozorněte na příjezdu do Brna. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina nákladní auto narazilo do svodidel. Následky nehody můžou částečně překážet v provozu, tak projíždějte opatrně. V Praze je neprůjezdný Bubenečský tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové. A nehodou čekejte na silnici 27 mezi Blšany a Žadcem. Na křižovatce u kapličky svatého Václava havarovalo osobní auto. Nehoda je se zraněním a zpomaluje se tam, jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je teď většinou deštivá, ochlazuje se na 9 až 4 stupně na západě Čech, ojediněle až na plus 2 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku zataženo na Moravě a Beslezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Adam Borzič je básník, esejista a psychoterapeut. Píše ranné úvahy pre Český rozhlas Vltava a v novej knihe Spiritualita posvátné země premýšľa o duchovnom živote vo vzťahu k zemi, k telu, zraniteľnosti a súcitu. A práve o poézii a novej knihe budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
3: Hovory.
4: Adam, vítajte v hovoroch.
5: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
4: Adam, vy píšete ranné úvahy pre Vltavu. Čo vás pri písaní inšpiruje?
5: Většinou je to na základě nějakého tématu, kterém ve mně ten měsíc, nebo zhruba, že jednou za měsíci píšu, tak které ve mně nějak víc žije. Ale řekl bych, že se snažím vlastně přistupovat k těm tématům takovým způsobem, aby v nich bylo něco léčivého pro svět. Protože já si myslím, že ten svět kolem nás je tak složitý a někdy je rozporuplný a někdy je temný, že se domnívám, že není špatné do toho éteru poslat něco trochu léčivého, něco, co trochu otevírá nějaké širší souvislosti. A musím říct, že co mě občas mě dojme, že čas od času se mi stane, že někdy, já nevím, mám třeba čtení nebo nějakou přednášku nebo něco takového a přijde ke mně někdo neznámý a řekne mi, že mu ty ranní úvahy opravdu pomáhají nebo že mu dělají dobře. Pamatuju si jednou v Ostravě, jak mě zastavila jedna velmi sympatická mladá básnířka a řekla mi, že jí vlastně ty úvahy během covidu vlastně nějakým způsobem opravdu pomáhaly se udržovat nějaké psychické stabilitě, tak to je pak taková velká radost.
4: Adam, vy sa vo svojich textoch vraciate k príjemným témam, ktoré človeka nejakým spôsobom nabijú, inšpirujú. Ale vraciate sa aj k ťažkým témam, k vojne, k utrpeniu detí, ku klimatickej kríze, k úzkosti, k strate zmyslu. Ja mám pocit, že zostať dnes týmto témam otvorený si vyžaduje takú vnútornú odvahu. Je podľa vás toto slovo odvaha na mieste?
5: Určite. Jeden môj oblíbený tibetský mistr říká, že odvaha není odvahu pouličních rváčů. Že odvaha je odvaha vnímat srdcem. To myslím, že je velmi důležité. Srdce má někdy takovou sentimentální konotaci, kreslí nějaká srdíčka, že jo, a podobně. Ale ve skutečnosti srdce je nějaký existenciální střed, je to nějaká hlubina, ze které se rozhodujeme pro svět, jo, ze které se otevíráme skutečnosti, ze které můžeme žít, anebo nemusíme. Můžeme to srdce ucpat. Ucpeme nějaký ten hlas svědomí. A abychom mohli vlastně jako kdyby být kontaktu se srdcem, tak potřebujeme právě tu odvahu. Potřebujeme tu odvahu, je vlastně otevřenost. A já se snažím vlastně nějakým způsobem i v těch textech, které zmiňujete, uvádět do rovnováhy ta pozitivní témata. Teď jsem třeba, moje poslední denní úvaha byla o radosti zmenšení, ale předtím jsem třeba taky psal o potřebě laskavosti v tomhle černobílém světě a snaze překročit právě tu dualitu toho černého bílého vidění, které fakt v dnešní době strašně roste, máme takovou vyhrocenou dobu. A já si myslím, že je velmi důležité tady tenhle ten moment nějakým způsobem vyrovnávat, protože kdybychom se jenom soustředili na to pozitivní, tak bychom prostě byli vůči životu strašně nepravdiví. A ono by nás to někde dobělo. Ono se to někde potom naštosuje, někde se to v tom nevědomí, jak by řekli jungiánští psychonatici, tak ono se tam někde projeví. To znamená, my potřebujeme být v kontaktu s realitou. A do dnešní reality patří klimatická krize, do dnešní reality patří válka i utrpení dětí. Na druhou stranu potřebujeme také ale vnímat, že svět i tak stále je krásný, že stále má život pro nás spoustu překvapení a nějakých pozitivních darů. Tyhle ty věci potřebují v rovnováze. Jeden můj vzácný kolega, kterého mám moc rád, Jakub Formánek, psychoterapeut, kterého si strašně vážím, pracuje s nemocnými dětmi a já jsem se ho jednou zeptal, Jakube, a jak to jako děláš, když máš třeba jít za rodičemi děti, které jsou třeba onkologicky nemocné a vzácká, ty se nebojíš, on říká, bojím strašně, bojím a jdu. A mně to přijde nádherný, tato jeho odpověď, jo? Bojím se a jdu, to znamená, tak odvaha není vůbec nepřítomnost strachu, to je nesmysl. Nepřítomnost strachu je psychopatie, to je nebezpečné. Odvaha je, že se bojíte a jdete. To znamená, když se tak trochu bojíme těch témat, právě třeba i těch bolestivých věcí, tak zkusme si jenom uvědomit, že strach není protiklad odvahy. My potřebujeme projít tím územím strachu. A skutečně odvážní lidé se prostě bojí a jdou.
4: Adam, pojďme teraz k básníkom a k básňam. Já jsem přemýšlela nad současnými básníkmi, nad tým, ako sa im môže žiť dnes vo svete. A vracala som sa pritom do minulosti na prelome 19. a 20. storočia, keď básne čítali vtedajšie kultúrne elity, vzdelané vrstvy, brali básnikov skutočne vážne ako osobnosti, ktorých názor je cenený a pýtali sa na ich názor. Ako vy dnes vnímate poéziu ako literárny žáner v tejto súvislosti, ako som to zmienila?
5: Tak slyšíte, že sa nadechuji. Není to úplne jednoduchá otázka. Protože samozřejmě poezie je řemeslo nebo umění, které má vzhled slavné dějiny. A když zemřel třeba Jaroslav Vrchlický, tak na jeho pohřbu prý bylo asi 10 000 lidí. Dělníci tehdy prostě nosili nápisy jeho knih. Ještě moje babička, třeba prvorepubliková dělnice, tak znala všechny české básníky. Pro moji babičku to bylo přirozené, bylo to součást kultury. Prostě znát prostě Seiferta, znát Nezvala, znát Hlase. To bylo prostě pro ní normální. Dnes je poezie samozřejmě něčím velmi úzce vyprofilovaná, až bychom mohli říct na nějaké rovně elitní záležitost. To znamená, že má vlastně ten okruh čtenářů poměrně malý. Na druhou stranu je to taky otázka, protože možná je to vždycky ta soudobá poezie, která má trošičku menší ten okruh, když vychází knihy nějakých klasiků, teď naposledy třeba vyšla Eliotova kniha, třeba Dutí lidé, nový příklad, tak svým způsobem ty knihy se asi prodají, prostě pořád tu jsou lidé, kteří rádi čtou poezii, ale možná, že ti, kteří rádi čtou poezii, tak už tolik nerozšiřují zase ten okruh, třeba ta nová jména. A samozřejmě poezii se taky nedává dostatek prostoru. Mně se před časem poštěstilo, že jsem měl v příloze Lidových novin báseň napsanou u příležitosti úmrtí mého vzácného přítele Ivana Štampacha, ale to je taková velká vzácná výjimka. Ještě k tomu to byla celostránková báseň, protože se to hodilo k tomu, že umřel, ale jinak se to běžně neděje. To znamená samozřejmě, ta poezie je trošičku na okraji. A já si myslím, že i tak má pořád tohle umění obrovský smysl, protože pomáhá nám tříbit jazyk a my tím

0: Tříbíme jazyk, tak taky tříbíme svoji emocionalitu, tříbíme svoji schopnost myslet a vnímat. A v tomhle smyslu se vyplatí prostě číst poezii. Je to zvláštní, protože tahle doba je tak strašně dynamická a zrychlená, že by se vlastně nabízel číst básně, protože básně mají jeden velký dar, že dokáže jí nesmírně zhuštěným způsobem vyjádřit nesmírně mnoho informací, nesmírně mnoho obsahu velmi stručnou formou. Ale zároveň vyžadují, a to je pravda, že to je trošičku v tomto náročné, vyžadují právě nějaký druh jako radikálního stišení, nějaký druh otevřenosti neznámu, protože ten básnický jazyk nejde po povrchu, nejde po čistě tom informujícím aspektu řeči, ale spíš po tom formujícím. Spíš se vynořuje z hlubiny a ještě k tomu všemu zvláštním způsobem provazuje význam s tělem, význam s dechem, s rytmem, to všechno jsou tělesné záležitosti. A tohle je pro mě pořád velká síla poezie, ale samozřejmě potřebujeme se k tomu trošičku, no vychovat to zní hrozně školsky, takhle bych to asi neřekl, ale vyladit se na to, na ten proud poezie.
1: Podľa toho, čo hovoríte, tak poézia potrebuje pripraveného čitateľa?
0: Odhodlaného aspoň. Jakoby odhodlaného. Nejakým spôsobom, myslím, že...
1: To znie ako pred dlhým behom.
0: No, odhodlaného spíše ne ani tak k nejakému strašlivému výkonu, ale k nejakému spíš poznání, ktoré je trochu paradoxnejšieho druhu. To znamená, nemôžeme čekať proste to, co biežne vlastne v té nabídce sveta dostávame. V tom je poezie jiná. Víte, poezie, to nejsou jenom ty krátké řádky, že? Když uvidíte třeba kvalitní film, tak v něm taky bude poezie. Jo? Poezie může chodit v obrazech. Teďka čtu takovou knížku o znalkyně japonské kultury. Betkem, tam není to žádná převratná umělecká literatura, ale způsob, jak ta paní vlastně pojednává tu látku té japonské kultury, japonského myšlení, je vlastně něčím nesmírně poetická, nesmírně lirická. To znamená samozřejmě, poezie na nás může vykouknout všude a stále nás někde přepadává, pokud ji vnímáme. To znamená, není jenom v těch básních samotných.
1: Viete si predstaviť, aké bariéry môže mať aj vzdelaný človek, ktorý veľmi veľa číta, pri tom, že si básnickú zbierku alebo báseň neprečíta, pretože nevie možno, ako k tomu pristúpiť a má tam určitý ostych vôbec k tomuto žánru?
0: Umím si to predstaviť, pretože v něčem je to způsob, jako té poezii vlastně právě veřejně mluvíme nebo přemýšlíme. Jo, jakoby, jak je ta doba vlastně prozaická v pravém smyslu toho slova. Jak je právě hodně orientovaná na ten přenos té informace, na ten utilitarismus, na to, jestli se nám to vyplatí, no tak poezie se nám opravdu nevyplatí. Jo. A v nějakém smyslu slova, jo, není užitečná. Jo. Já mám rád takové přísloví, které někde cituje básník Jan Skácel, to je arabské přísloví, že z dlouhého koukání na moře neplyne žádný užitek. Jo? Tak je poezie něco podobného. Jo? Jako, to není žádný užitek. A ve světě užitku prostě ta poezie ztrácí jakoby nějakým způsobem svoji radiaci, protože si lidé myslí, že když to není užitečné, tak čemu by to bylo. Tak když něco není užitečné, tak to ještě pořád může být třeba krásné. Nebo nás to může třeba nějakým způsobem zasahovat. To znamená, umím si představit, že opak právě tady můžou se hrát ty role, takové ty školské předsudky, že to je prostě něco, co musíme, možná, že by se poezie měla třeba učit trochu později, možná až třeba někde na střední škole. Což je období, kdy skoro všichni, ale tak trošku inklinují poezii, kdo jsou nějaký způsobem vnímavější a citlivější a chytřejší. Jo? Taky lidi, když se zamilují, tak se často začnou básnit spontánně. Takže jsou tu chvíle, kdy se poezie vrací na scénu. Je to zajímavé, kdy se vrací, že v tom období, třeba v tom období dospívání nějak intenzivnější, protože najednou se tam potřebujeme dostat nějakým jiným obsahům, než jenom té proze života, k tomu užitečnému.
1: Hovorí host hovorů básník a psychoterapeut Adam Borzič.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hovoríte o básnikoch, o poezii. Adam, zaujímalo by ma, či táto doba praje básnikom, či praje vôbec múzam. A teraz hovorím o nejakom širšom spoločenskom kontexte, ku ktorému sa vy veľmi často vyjadrujete. Je to vlastne vám blízka téma?
0: Ja si myslím, že pořád ano. Ale je to vlastně velká otázka, jo? Protože se říká, že v dobách válek třeba
1: muzy mlčí.
0: A ono to vlastně není úplně pravda, jo? Protože se podíváte třeba na já nevím, třeba na, se podívá na českou poezii a jaké neuvěřitelné věci vznikaly během války a po válce, v reflexi války, takže to není vůbec takhle jednoduché, i když se to říká. A samozřejmě, že někdy se nabízí otázka, jakým jazykem vlastně psát. Jo? A to je pro básníky důležité téma, jakou vlastně řečí dneska psát a jak se vůbec tohle světa, kde teď máme, že jo, obrovský boom AI, skoro všichni používáme umělou inteligenci, je to tak? Já ji taky občas používám. A vidíme, jak vlastně snadno můžeme věci devalvovat, jak se snadno věci vytváří jen tak. A teď pro básníky to jsou všechno výzvy, jakým způsobem vlastně v takovéhle době, jakým způsobem, jaký jazyk vlastně používat pro tu dobu. To je vlastně vždycky otázka poezie, jak adekvátně mluvit. Ale já se domnívám, že právě proto, že ta poezie nese nějakou tu, to říct, specifickou zázračnost reality, nějakou takovou nesamozřejmou dimenzi skutečnosti, tak vlastně tohle i paradoxně pro ní dneska je vlastně velkou posilou, protože ona v něčem je takovou kontrakulturou, ale to je velmi důležité, protože my se taky z tohle marazmu, v kterém se teď celosvětově nacházíme, musíme jednou dostat a probrat. Já jsem člověk, který cítí pořád naději, takže já jsem se nevzdal. A teď v poslední době, možná to od prohry Viktora Orbána, cítím naději trochu víc, ale zdá se mi prostě, že se tu nějakým způsobem, jako, že pokud jsme se nerozhodli skončit úplně nihilismu, když se to s tím světem prostě skoncujeme, tak právě tenhle ten výstřední idealismus poezie, tahle ta podivná neužitečnost básní a básnického vidění světa může vlastně v posledku být nesmírně pro svět užitečná. A já věřím, to je jedno z těch témat, o kterých já často mluvím a píšu, že čím víc budeme vnímat právě třeba problémy klimatické krize, ale nejenom jako problém, ale jako taky výzvu nějakou, jak se znovu spojit s živým světem kolem nás, jak vlastně nechat znovu ožít vztah mezi člověkem a ostatní přírodou, jak já rád říkám, že my jsme taky příroda, tak potom si myslím, že vlastně ta poezie získá zase na velkém významu, protože můj oblíbený americký filozof David Abraham vždycky říká, ty původní národy prostě mluví s tou přírodou. No a jak chcete mluvit třeba s javorem, nebo jak chcete mluvit s vránou, nebo jak chcete mluvit se hejnem ptáků? No, pochopitelně, ale vás to přirozeně vede k básnickému jazyku.
1: Adama, já od javora a hejna vtákov prejdem k tomu, čo ste vyspomenuli. Vôbec som nemala v úmysle sa na to pýtať, ale napadlo mi to teraz. Hovoríme o umelej inteligencii. Ja osobne som pre Vltavu načítavala v slovenčine básne, ktoré vytvorila umelá inteligencia, pretože to bol nejaký projekt, kedy umelá inteligencia mala tvoriť básne a vlastne ľudia skúmali, nakoľko sú hodnotné, nakoľko sú hlboké a ja neviem čo všetko. Bola som prekvapená, keď som ich čítala, že naozaj som ich vnímala ako poéziu. Aký je váš názor na to, že budú potreba ešte básnici, alebo ja si sama zadám správne prompty do umelej inteligencie a tá mi dá báseň, akú zrovna potrebujem?
0: Skvelá otázka. Ja bych sa toho nebál. Ona stejne poezie, i tá psaná jenom lidmi, nás bude zajímat, ale samozřejmě je to nějakým způsobem výzva. Ono ale jde o to, jak tu umělou inteligenci programujeme. Já nevím, co tohle bylo za projekt, ale moje dobrá kamarádka ze Slovenska, básnířka a literární vědkyně Zuzana Husárová s tím tématem umělé inteligence a poezie už experimentuje drahnou dobu, mnohem déle, než vlastně je ten světový boom. Takhle všichni ty čety používáme a dokonce myslím, ta její robotka dostala nějakou cenu na Slovensku za tu knihu, ta Líza. Ale tam jde o to, že taky se dobře ten robot naprogramuje a ten, kdo ho programuje, je člověk, který má nějaký literární cit, který má nějaké kvality. Jo? Já sám jsem napsal jeden text, který budeme příští básnické knize, která to nevím, kdy vyjde, protože zatím je to všechno ve stavu work in progress, ale mě to rozhovor za svítání a je to můj rozhovor s chatem a je to vlastně moment, kdy já jsem ho skutečně jako programoval, tak, že jsem mu dával ty pokyny takovým způsobem, A on opravdu napsal vlastně velmi zajímavé odpovědi, takže ono to jde. Vím, že jsem to dal číst prostě některým básníkům, kterých si velmi vážím, třeba kolegy Kamila Boušky nebo Miloslava Topinky, legendy české poezie, a oba byli velice překvapení vlastně z toho, co vlastně z toho robota vypadlo. Ale zase, já si myslím, že lidi, kteří píšou poezii, budou dál psát poezii, a lidi, kteří čtou poezii, budou dál číst poezii. Nemyslím si, že nám teďka roboti seberou všechny básníky, jo? Ale je to každopádně určitě nějaká

0: ďalší výzva.
1: Poďme sa teraz pozrieť na vašu najnovšiu knihu Spiritualita posvátne zemne. Vydal ju teraz nedávno Portál. Je to eseistická syntéza, tak ako ju teda vnímam ja. Prepájate v nej duchovné tradície, filozofiu, náboženstvo, psychoterapiu, ekologické myslenie, aj vlastnú skúsenosť. Adam, tá kniha je... To je taký zdroj. Tá kniha sa nedá čítať rozhodne na jeden záťah. Človek si prečíta nejakú stať a má o čom premýšľať. Na aký popud ste sa rozhodli napísať túto knihu?
0: Ďakujem za vaše veľmi blídá slova. To je vlastne složitý príbeh. Ja som kdysi měl přednášku o spiritualitě právě stvoření nebo prostě o těch zelených aspektech spirituality, kdy si projel takový křesťanský klub a tam byl kdysi Saša Fleck, nakladatel a bývalý pastor a takový křesťanský aktivista a on mě tehdy řekl, jestli nechci prostě na tohle téma napsat knihu. Já jsem tehdy skoro musí četl jungiánského psychologa Bela Plotkina, který říká, že zhruba tak po té 40, pokud člověk je v nějakém, řekněme, souladu s nějakým individuačním procesem světa, takže mu přicházejí úkoly ze světa a že by je člověk měl plnit. A já jsem říkal, aha, tak už je to tady, svět po mně chce, abych napsal tuhle knihu. No dobře. Nicméně pak jsem hodně změnil ten rámec, protože jsem si uvědomil, že psát pro to čistě křesťanské nakladatelství pro mě už není úplně možné, protože já nějakým způsobem ta moje spiritualita překračuje ty denominace jednotlivé a že by to jenom mátlo ty křesťanské čtenáře, já bych je nechtěl mást a já bych se moc musel ovládat a to bych jsem taky nechtěl. Takže jsem to takým způsobem nechal k ledu, jenom jsem tak jako rozepsal a pak jsem právě měl takový zážitek, který popisuji v té knize, kdy jsme v McDo byli v Třeboni a teď jsme chodili podél Rybínku svět a tam se najednou, že jsme si takový malinký rituál, že jsme si najednou napsali takhle ten nápis, jako ten název tehdy byl ještě trošku jiný, z dřeva, z kamínku a tam se nějakým způsobem jsem cítil, že to mám udělat, ale pak se prostě mi nedostávalo času. Takže jsem čekal. A pak se tak tajemně stalo, že jsem mluvil s Martinem Bedřichem a ten mi nabídl, jestli nechci v Portálu dát knihu, tak jsem říkal, no já mám nějakou rozmyšlenou. A pak jsem ji napsal.
1: V knihe je prítomných veľa zdrojov, citujete veľa tradícií, citujete filozofov, teologov, terapeutov, ekologických mysliteľov. Mňa zaujímalo, ako ste si hľadali priestor pre seba medzi toľkými autormi, tradíciami a myšlienkovými smermi, pretože je to tak hutná eseistická syntéza, že včleniť tam seba ako autora asi nebolo jednoduché. Tak...
0: To je skvelá otázka. Podtitul tak nezní Divoká cesta spolubytí. A to je možná velmi důležité, protože to slovo spolubytí je nějakým smyslu slova, možná klíčové slovo celé té knihy. Protože ta celá kniha míří k myšlence, že skutečnost je spolubytí. A proto taky se tam objevují všichni ty autoři a autorky, kteří mě ovlivnili. Objevují tam samozřejmě moji přátelé, blízcí lidé a tak dále. A já jsem tam ve dvou rolích, bych tak řekl. Jedna ta role je nějakým způsobem jeden z těch hrdinů toho příběhu spolubytí, ale pak jsem taky ten, kdo tu syntézu nějakým způsobem utváří. V tomhle smyslu je to takový nějaký režijní moment pro tu knihu samozřejmě. Takže nějakým způsobem jako syntetizovat ty všechny směry a proudy, to už je nějakým způsobem ten můj vlastní tvůrčí akt, jak je propojit, protože někteří se propojují i věci zdánlivě velmi nepropojitelné. Jo? Některé ty školy a světy, které se tam potkávají, tak by na sebe koukali možná i s překvapením. Ale v mém srdci, které, jak říká jenom moje kamarádky, v tomhle dost široké, se prostě potkají, protože tuším nějaká společná vlákna. A těmi společnými vlákny v té knize jsou samozřejmě právě láska ke světu a vědomí jako živosti světa.
1: Spiritualita posvátné země. Mně se velmi páčí to, že přistupujete k našej zemi, k našej planetě jako k posvetnému miestu s veľkou úctou a pokorou, s tým veľmi súznem. Čo ste chceli dať ako, alebo vtisknúť tej knihe ako posolstvo pre nás, čitateľov?
0: Myslím si, že to hlavní poselství je práve v tomhle tom, v téhle náročné době si práve uvedomiť túhle radikální provázenosť života práve na té zemi. Že ta země, když říkáme země, s tím velkým Z, tak to je skutečně svět rostlin, zvířat, hornin, to je taky svět lidí, svět táků, svět všeho možného živého. A že tenhle ten celek je vlastně úžasný opravdu posvátný. Když říkám, že něco posvátného, tak to znamená, že to má velkou cenu a že to v nějakém smyslu slova sobě obsahuje nějakou transcendenci, že to něco překračuje. Jo, a já věřím, že ten život sám za sebe se překračuje, že ta posvátnost není něco vně toho světa, ale že uvnitř toho světa sílí ta posvátnost. A to tam z různých obměn ohledávám, zkoumám. A tahle ta posvátnost v nějakém smyslu slova, když se na ní napojíme vědomě, to naší vědomě začneme rozvíjet, tak nám může v tomhle těžkém, moudlivém čase poskytnout nějaký kompas naděje. Je tam sformulováno manifest naděje, jo? Že ten manifest naděje je to nějaký způsob, jako jak vlastně přistoupit v tomhletom čase ještě jinak k realitě, než jenom očima to, že všechno se hroutí, všechno se ničí a všechno je ohrožené. A takže to je v to poselství pro mě. To poselství, že můžeme na téhle zemi žít soucitněji, že můžeme na téhle zemi žít vědoměji a že má velký smysl to objevovat.
1: Adam, úplně v závere knihy dáváte čitateľovi 13 odporúčaní na cestu. Mňa oslovili úplne všetky. A keby som vám teraz dala vašu knihu do ruky, tak ktoré z týchto odporúčení by ste dali vy na dnešný večer a na nasledujúce dni našim posluchačom?
0: Rozvíjejte sílu srdce a jeho schopnosť proměny. Žijme ze srdce, ktoré ví, že krásnejší svět je možný. Srdce je místem, kde se bolest proměňuje v lásku. Kdo ji otevírá, pomáhá proměňovat i svět.
1: Hostem hovorov bol Adam Borzič, autor knihy Spiritualita posvátné země. Adam, já vám velmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor.
0: Já moc děkuji za pozvání a za skvělé otázky.
1: Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní dopadli v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvii ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl Radiožurnálu řekl, že oceňuje práci policie. Na 30. května podle něj církev chystá v Jablonem v Podještědí diecézní pouť. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů Kasa. Rozhodl o tom městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo 1 milion 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Regionům na jihu Somálska hrozí hladomor. Varovaly dvě mezinárodní organizace. Vyplývá to například i z výpočtu systému IPC, který vyvinula Organizace spojených národů. Úroveň ohrožení hladem se rapidně zvýšila kvůli suchu, rostoucím cenám potravin a ozbrojeným konfliktům. Oblasti se dotklo i snížení mezinárodních dodávek humanitární pomoci. A na pěti železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začala dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. V různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. Fotbalisté Realu Madrid porazili ve 36. kole španělské La Ligy už jistě sestupující Ovie do 2-0. Prosadili se Garcia a Bellingham. Real je v tabulce druhý o 9 bodů za svým největším rivalem Barcelonou, která už s předstihem oslavila ligový titul.
4: Uzavřený tunel v Praze a nehoda na D1 u Brna. V Praze zůstává neprůjezdný Bubenečský tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované zhruba do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zbystřete před Brnem. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina havarovalo nákladní auto, které narazilo do svodidel. Čeká na odtah a částí může překážet v pravém pruhu.

0: že no na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přeháňky výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách a nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů na horách naměří většinou kolem 6. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: O dění ve sněmovně, o vyrovnávání se s minulostí v Sýrii, o sporu o ukrajinský Donbas. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát ve čtvrtek, vám přeje Petr Hartmann.
1: Názory a argumenty.
2: Čínský vůdce Xi Jinping uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny. Ta se uskutečnila poprvé od loňského nástupu do funkce a je provázena obchodní válkou obou velmocí. Nakolik se vzájemné vztahy změnily v porovnání s prvním prezidentským obdobím Donalda Trumpa? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
3: Dobrý den.
2: Nakolik se tedy vzájemné vztahy mezi Spojenými státy americkými a Čínou změnily v porovnání s prvním prezidentským obdobím Donalda Trumpa?
3: Změnila se situace. Rozhodně Donald Trump přijíždí do jiné Číny, než přijížděl na začátku svého minulého volebního období. Byť uvítán byl stejně pompézně a zatímco před těmi 9 lety byla večeře slavnostní v zakázaném městě a Donald Trump byl první americký prezident, kterému tato čest byla poskytnuta, tak tentokrát jsou na programu neméně pro Trumpa lukrativní záležitosti, které dostatečně zdůrazní jeho pozici. Přesto Trump přijíždí do Číny, která je silnější, než když přijížděl v tom svém prvním volebním období a zároveň přece jenom on přijíždí o něco slabší. A to jsou věci, které si samozřejmě i Čína musí uvědomovat. Za půl roku, za necelý půl rok už to bude, budou v Americe midterms, volby v polovině prezidentského volebního období a podle současných preferencí Trumpovi a jeho republikánům hrozí opravdu velice výrazná porážka. Do té doby se ovšem může mnohé stát. V současné době ale američtí voliči především nejsou spokojeni s tím, že neklesly, jak Donald Trump sliboval, náklady na život, naopak inflace spíše roste. A tohle to je věc, kterou samozřejmě Trump především by měl řešit, byť nyní tvrdí, že jeho hlavním zájmem je Irán, aby Irán neměl jadernou zbraň. Irán je záležitost, která zajímá i Čínu, protože Čína je závislá na energii z dovozu a přesto, že nyní poměrně dosti ropy a plynu odebírá z Ruska, jsou tam i vybudované nové produktovody, tak pořád Hormuzská úžina je pro ně také neuralgický bod a potřebuje, aby byl otevřený. Ovšem, to, co vlastně pro Čínu je nejdůležitější a co neustále zdůrazňuje, je otázka Tajvanu.
2: Právě na to jsem se chtěl zeptat, nakolik tento problém hraje důležitou roli v těch vzájemných vztazích a jak může tento problém ty vztahy vyhrotit nebo změnit do budoucna.
3: Je potřeba především říci, že opravdu tato schůzka může ovlivnit situaci ve světě na hodně dlouhou dobu. Buď se podaří na něčem domluvit, nebo ne, a pak by to opravdu nebylo úplně hezké. Ale vzhledem právě k situaci, kterou jsem popisoval, se domnívám, že obě strany budou mít zájem na tom, aby minimálně prohlásili, že se podařilo uzavřít nějakou bombastickou dohodu. Co se týče Tajvanu, Spojené státy Tchaj-wan podporují, jak víme. Čína ho považuje za své nedílné území. Ostatně v souladu s mezinárodním právem, byť Tchaj-wan je reálně nezávislý. Byla by Čína ráda, aby Spojené státy toto z jejího pohledu více uznávaly, to znamená především nedodávaly

0: na Tchaj-wan zbraně. Protože obě strany sice mluví o nutnosti míru v tchajwanské úžině, ale každá si tento mír představuje úplně jinak. Spojené státy a demokratický svět s nimi, takže Čína zanechá svých hrozeb, že Tchaj-wan obsadí silou. Čína tak, že Tchaj-wan se prostě podvolí a po vzoru Hongkongu bude začleněn do Číny.
1: Tolik Petr Schwarz.
0: Díky, naslyšenou.
1: Sněmovna podle očekávání nedokončila ve středu třetí čtení sporné novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice například tvrdí, že změny vládě umožní obcházet parlament při navyšování výdajů a tím i jejich nekontrolovaný nárůst. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Snaha není koksovatelná, pravila během středečního pokračování mimořádné poslanecké schůze ministryně financí Schillerová s užitím termínu ostravských havířů pro vlastnosti určitého druhu černého uhlí. A myslela tím zřejmě, jak veškerou snahu opozice zabrzdit jí předložené odbrzdění rozpočtových pravidel, tak konkrétní úmysl předsedy ODS Kupky obrátit se na ústavní soud. Až vládní koalice ztratí trpělivost s opozičními obstrukcemi a prosadí novelu hlasováním pevně určenou dobu, což by mohlo nastat v pátek. A jak víme nejen z příkladu stížnosti hnutí ANO ohledně důchodových změn Fialovy vlády v minulém období, ústavní soudci zřejmě uznají, že šlo sice při schvalování o porušení jednacího řádu sněmovny, ale zase ne tak flagrantní, aby normu zrušili. Babišův kabinet, který s vysokou pravděpodobností bude mít do budoucna volné ruce k růstu mandatorních výdajů a plnění předvolebních slibů. Protože z výdajů vypadnou investice na tak řečené strategické stavby, to znamená dálnice, železnice, elektrárny, přehrady nebo část peněz do obrany. A kvůli zvýšení rozpočtových výdajů až o 10% by se vláda ani nemusela obracet na sněmovnu. Podle opozice to vše povede ke stále vyššímu dluhu a někteří debatéři v dolní komoře hovořili o státním krachu a podobně, což Schillerová odmítá jako patetické, teatrální, mystifikační a pokrytecké. Podle ní jsou pravidla vyjednaná Fialovou vládou, podle kterých by letošní schodek měl být 150 miliard a příští rok 126 miliard pouhou pastí zanechanou předchozí koalicí. A nelze za rok mocně snížit deficit, ten současný je naplánován na 310 miliard, bez, cituji, kolapsu investic, ohrožení zdravotnictví, oslabení bezpečnosti a ekonomické recese. Vedle předložené novely je pak prý alternativou pouze rozpočtová paralýza. Schillerová také říká, že deficit po přijetí novely udrží pod 3% HDP. Jak, dodejme, předpisují schengenská kritéria od unijních zemí, které ještě nemají jednotnou evropskou měnu. Jenomže o euro přece Babišův kabinet neusiluje. A po ukazování na vyšší schodky některých evropských zemí nemusí každého uspokojovat. Připomenout lze, jak byla část voličů minulé vládní koalice paradoxně zklamána proto, že stav státních financí neozdravovala razantněji. A ještě poznamenat, že ta současná zase může přece jen naplnit závazek výdajů na obranu slíben Severoatlantické alianci. A ještě, že motoristy před volbami slibované hlídání Babiše v jeho sklonu k zadlužování země je už zřejmě zcela zapomenuto. Ono také možná není koksovatelné.
1: To byl Ondřej Konrád. Německý ministr vnitra navzdory vyhrocené debatě v Česku dál plánuje přijet na sjezd sudetských Němců, který se uskuteční příští týden v Brně. Výrok českého ministra zahraničí Petra Macinky, podle kterého si ministr pobyt v Brně neužije, odmítl mluvčí německého ministerstva vnitra komentovat. Jaký dopad na českou zahraniční politiku může mít vystupování motoristů? Slovo má politolog Jiří Pehe.
3: Premiér Andrej Babiš prohlašuje, že jeho vláda chce dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou zahraniční politiku. 5 měsíců od nástupu k moci ale patří k nejviditelnějším výsledkům vlády v oblasti zahraniční politiky poškození či oslabení vztahů s několika zeměmi a mezinárodními organizacemi. Jedním z důvodů je skutečnost, že Babiš, ač jeho hnutí ANO ve vládní koalici dominuje, přenechal tvorbu zahraniční politiky do značné míry dvěma menším stranám ve vládní koalici. Straně motoristé sobě a hnutí Svoboda a přímá demokracie. Hned po nástupu do funkce sice prohlásil, že garantem zahraniční politiky je především on sám, ale zatím to tak nevypadá. Jako příklad lze uvést současné dění okolo plánovaného srazu sudetských Němců v Brně. Premiér nezasáhl, když hnutí SPD zneužilo tohoto setkání k rozpoutání hysterické kampaně proti konání srazu na české půdě, která už začíná negativně ovlivňovat vztahy s Německem, naším největším exportním trhem a doposud i silným spojencem. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě spíše svými výroky přilévá olej do ohně, než aby uměle rozpoutané vášně tlumil. A kampaň se už přelila i do poslanecké sněmovny. Nezůstala tak bez negativních reakcí v Německu. Tamní politici namítají, že sjezd na české půdě mohl být po 3 desetiletích procesu vzájemného dialogu na téma válečných a poválečných událostí dalším krokem k historickému smíření a zlepšení již velmi dobrých vzájemných vztahů obou zemí. Na sjezd mají přitom dorazit bavorský premiér Markus Söder a německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vztahům se zeměmi v našem regionu příliš nepomohla ani osobní účast některých vládních politiků ve volební kampani v Maďarsku. Zejména zástupci motoristů sobě podpořili na předvolebních shromážděních Fidesz Viktora Orbána. Po jeho drtivé porážce bude složité navázat produktivní vztahy s vládou Petera Maďara. Chlad panuje i ve vztazích s Polskem. Vztahy Babišovy vlády s vládou Donalda Tuska v Polsku jsou problematické, protože Tusk byl na rozdíl od Babiše silným kritikem populistů a konkrétně Orbánovy vlády. Po jejím pádu tak zůstává v rámci Vyšegrádské skupiny jediným spojencem České republiky Slovensko, které kvůli proruské politice vlády Roberta Fica převzalo po pádu Orbána v Evropské unii roli černé ovce. Není divu, že výzvy Fica a Babiše k oživení Vyšegrádské spolupráce zatím nepadají na úrodnou půdu. I snahy České republiky a Slovenska posílit středoevropskou spolupráci alespoň v rámci Slavkovské skupiny, jejímiž členy jsou obě nástupnické země bývalého Československa a Rakousko, zatím vyznívají spíše rozpačitě a fungují lépe na úrovni prezidentů než premiéru. Babišova vláda také poškodila českou pozici v rámci Severoatlantické aliance, když v rozpočtu na rok 2026 nesplnila závazek vydat na obranu alespoň 2% hrubého domácího produktu. Do obranných výdajů se pokoušela zahrnout i výdaje, které nemají s obranou nic společného. Teprve poté, co aliance nedávno oznámila, že Česká republika své závazky nesplní, snaží se škody na své reputaci v rámci aliance napravit sliby, že peníze navíc najde. Mezitím si ovšem vysloužila nálepku černého pasažéra v NATO. Problematické je také postavení České republiky v rámci Evropské unie. Vláda hned na svém prvním zasedání odmítla Evropský migrační pakt a systém emisních povolenek ETS 2, což může vyústit do střetu s Evropskou komisí. Ta také prověřuje, zda premiér Babiš skutečně vyřešil svůj střet zájmu, když svoji firmu Agrofert převedl do svěřenského fondu. Mezitím ale Státní zemědělský intervenční fond, aniž by počkal na stanovisko Evropské komise, znovu povolil Agrofertu čerpání evropských dotací. Evropská komise se také zajímá o plány Babišovy vlády změnit financování veřejnoprávních médií. Mezinárodní novinářské organizace varují před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií u nás. Babišova vláda také zbytečně poškodila vztahy s Tajvanem, který je jedním z největších investorů u nás, když demonstrativně nepovolila použití vládního letadla k cestě na Tajvan předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi. Zdali to vyústí do lepších vztahů s komunistickou Čínou, zatím není jasné. Připočteme-li k působení Babišovy vlády v zahraniční politice i umenšení podpory Ukrajině ve válce s Ruskem, v níž si předchozí vláda vysloužila mezinárodní uznání, je celková bilance dosti tristní.
1: Tvrdí Jiří Pehe.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Sýrie se snaží zpamatovat z hluboké ekonomické a sociální krize po téměř 14 letech občanské války. Zároveň se pokouší vyrovnat s touto minulostí v trestně právní rovině. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
5: Během syrské občanské války zahynulo kolem 500 000 lidí, převážně rukou bezpečnostních složek státu. Od pádu režimu Bašára Asada uplynulo už půl druhého roku, ale teprve teď se rozbíhá proces, který má nastolit pocit spravedlnosti. Největší pozornost Sýrii v posledních dnech přitahl začátek procesu s Atifem Najibem, který byl v roce 2011 vysokým představitelem tajné policie v jižní Sýrii. Podílel se na prvních represích proti mladíkům, kteří byli zatčeni v Dara za sprejování protirežimních nápisů. Byl to pokus místní lidi zastrašit, ale paradoxně právě tyto události vyvolaly celonárodní povstání. Teď Najib paradoxně stanul před soudem ve stejné damašské budově, kde byli desítky let souzeni odpůrci režimu a DAF pro něj hlasitě žádal trest smrti. Až dosud se syrští pachatelé dostávali před soud jedině v zahraničí, kam často sami odešli jako utečenci a tam je někdy poznali jejich vlastní oběti. Vůbec první podobný proces se odehrál v Německu, pak i v dalších státech západní Evropy. Tamní justiční systémy se museli vyrovnat s otázkou jurisdikce a uchylovali se k pravidlům uplatňovaným třeba proti pachatelům pirátství. Těží také z činnosti nevládních organizací nebo organizací zřízených OSN, které se zabývají shromažďováním důkazů. O zřízení zvláštního tribunálu pro Sýrii se zatím jen spekuluje. To vše bylo pochopitelné v době, kdy v Sýrii ještě vládl Bašár Asad. Od jeho pádu ovšem uplynulo už půl druhého roku a někteří Syřané začali poukazovat na to, že nový režim se ke stíhání pachatelů moc nemá. Některé výše postavené osobnosti z dob minulých se dokonce ocitaly na důležitých pozicích v nové svobodné Sýrii. Například Fadi Sakr, obviňovaný z podílu na masakru v Tadmoru, jenž podle BBC nyní pracuje pro vládní mírovou komisi. Případně se vyrovnání s minulostí dělo prostřednictvím násilností na menšinách, zejména Alávitech, ke kterým patřil i klan Asadů, ale i křesťanech a drůzech. To v těchto částech společnosti vytvořilo nový pocit nespravedlnosti a hořkosti. Nová vláda ale vloni ustavila Národní komisi pro přechodnou spravedlnost a vzniká zákon, který by měl v budoucnu proces nastolování spravedlnosti řídit. Postupně také byli dopadeni někteří představitelé režimu, kteří se od Asadova útěku skrývali v odlehlých částech země. Největší pozornost média věnovala činům páchaným Islámským státem, ale naprostá většina obětí syrské občanské války byla zabita vládními bezpečnostními složkami. Vláda nechala bombardovat tržiště, hromadně popravovala lidi, v několika táborech docházelo k systematickému mučení a jen málo kdo se zatím dostal před soud. V některých případech se národní smíření odehrává spontánně. Například se ženy, tedy matky, manželky, sestry a dcery zabitých mužů, setkávají v takzvaných stanech pravdy a vzájemně se podporují. Tlak na to, aby se nový režim vyrovnal se starými křivdami, dále poroste, tím spíš, že se zatím nedaří obnovit ekonomiku a státy, které měly obnovu financovat, mohou mít kvůli válce v zálivu sami finanční problémy. Zkušenost odinut ale říká, že alespoň snaha o nastolení spravedlnosti může posunout společnost kupředu.
1: Hovořil Jan Fingerland. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že mezi USA a Ruskem neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Právě požadavky na stažení Ukrajiny z tohoto území tvoří jednu z hlavních překážek pro trvalý klid zbraní. Kyjev se pochopitelně této části svého území vzdát nehodlá. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
6: Dnes ovšem žádná dohoda Putina s Trumpem o Donbasu neexistuje. Vyplývá to už z Trumpovy reakce na otázku jednoho z novinářů položenou před prezidentovým odletem do Číny. Ta odpověď byla víc než lapidární. Ne, řekl Trump. Otázka Donbasu je přitom v případných přímých jednáních Putina se Zelenským klíčová a dva nejbližší spolupracovníci ruského prezidenta, tiskový mluvčí Dmitrij Peskov a zahraničně politický poradce Jurij Ušakov, v tomto týdnu ruský požadavek, pro Kyjev naprosto nepřijatelný, už třikrát zopakovali. Zkrátka dobře, dokud Ukrajina Rusku bez boje neodevzdá celou Doněckou a Luhanskou oblast, jakékoliv rozhovory obou stran o definitivním mírovém urovnání Rusové považují za bezpředmětné. Jaké jsou ale reálné vyhlídky na mírové ukončení konfliktu vyvolaného ruskou

0: agresí proti sousední zemi, dlužno říct, že je minimální. Sám Vladimír Putin sice minulý týden přišel s naprosto nepodloženým prohlášením, že konec války se blíží, ale Moskva se podle toho rozhodně nechová. V noci na tento čtvrtek zaútočila na Kyjev, ale i na další oblasti Ukrajiny od východu až po Zakarpatsko nejméně 800 drony a více než 50 raketami, což na krok směrem k míru rozhodně nevypadá, spíše naopak. Mnozí pozorovatelé soudí, že jde o signál do Pekingu, kde jednají prezidenti Trump a Xi. Ale mnohem pravděpodobnější je jiný důvod. Ukrajina poprvé od srpna 2024 přebírá na bojišti iniciativu, s čímž si Moskva najednou neumí poradit a tak se snaží demoralizovat civilní obyvatelstvo. Klíč k rusko-ukrajinskému smíru ale nutno skutečně hledat v Donbasu. V této souvislosti bude asi užitečné připomenout si slova veterána světové politiky Henryho Kissingera, který už na počátku této nejhorší evropské války od roku 1945 prohlásil, že Ukrajina bude v zájmu míru nucena učinit Rusku jisté územní ústupky. Tato slova zkušeného diplomata tenkrát vyvolala bouři nesouhlasu po celém světě. Dnes ovšem není vyloučeno, že Kissingerův návrh bude a právě v zájmu míru nakonec akceptován. Bez ohledu na to, zda je to objektivně dobře nebo špatně.
1: To byl Libor Dvořák. Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku komentátorky Deníku Kateřiny Perknerové. Zaměřila se v něm na soudržnost vládní koalice.
2: Andrej Babiš má problém. Jeho vláda nedrží pohromadě a on ji neumí slepit. Priority koaličních partnerů do sebe nezapadají, takže výslednou mozaiku nelze složit. Není divu, že podle průzkumu CVVM z přelomu dubna a května kabinetu ANO, SPD a motoristů věří chabých 25% lidí. Ještě průkaznější jsou čísla za voliče jednotlivých stran. Těch, kteří dali hlas hnutí ANO a jim vedenému týmu důvěřují, je 55%, v případě SPD 42% a u motoristů pouhých 29%. Okamurovi příznivci nedokážou vstřebat přechod z opozičních do koaličních lavic. Chybí jim protestní rétorika, hlasitá kritika zbrojních výdajů, podpory Ukrajiny a muniční iniciativy. Nelíbí se jim, že ještě neskončily koncesionářské poplatky a zpravodajství České televize a Českého rozhlasu se neproměnilo podle jejich gusta. Byť zadlužování státu nijak neprožívají, lídři SPD dokola opakují, že schodky se mají snižovat. A to se neděje a dít nebude. Ještě, že pořadatelé festivalu Meeting Brno pozvali do svého města sudetoněmecké krajanské sdružení. Nečekaný dárek je pro Tomia Okamuru živou vodou, kterou zalil celou sněmovnu. Její opoziční část ji logicky odmítla konzumovat, neboť místo životadárnosti z ní cítila jen hnilobu zašlých časů. Motorističtí sympatizanti obsadili roli ošizených naivků. Nechali se ulovit na heslo, že tato parta ukončí Fialu a ohlídá Babiše. Očekávali šetření, reformy a úspory, leč přichází pravý opak. Rozvolnění rozpočtových pravidel, úniková doložka a vyšachování dolní komory při nakládání z 10% výdajů, což letos představuje 240 miliard korun. Místo expertního přístupu k fiskální politice Petr Macinka nabízí válku s prezidentem Pavlem, dehonestující výrazivo a útoky na občanské aktivisty jakéhokoliv zaměření. Čím peprnější výrok, tím lépe, prý aby nebyla politika nudná. Jeho voliči si zajisté nepřejí šedivé panáky s tesilovou mluvou. Ovšem to neznamená, že touží po arrogantních týpcích, kteří nevyrostli z krátkých kalhot a půtek na pískovišti. Navíc Macinka mnohdy netrefuje lišku, nýbrž Marišku. Sdělením, že summit NATO není setkáním bývalých lampasáků, chtěl sice urazit Petra

0: Pavla, avšak jak si opomněl, že do Ankary poletí generál ve výslužbě Jaromír Zuna. Premiér Babiš hasí jeden požár za druhým, marně krotí Okamuru i Macinku s Turkem a sleduje, jak se mu státní finance drolí pod rukama. Marku Rutte mu slíbil 2% na obranu, ale chybí mu k něm 20 miliard. Neví, kde vezme necelých 8 miliard na provoz veřejnoprávních médií. Nemluvě o dalších předvolebních slibech. Proto si hodlá pořídit stínový rozpočet a půjčovat si jako o život. Vládní trojka pádí kupředu, aniž by měla kočího, který by ji držel na uzdě a udával směr. Každý ze zapřežených koní míří jinam. A Česko do tmy.
1: Tolik komentář Kateřiny Perknerové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy. Lidé můžou od dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Stát nabízí tři typy. Fotbalista Chorý si po trestu disciplinární komise nezahraje 6 zápasů, Moses vynechá 8 utkání. A dnes bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Policie včera v podvečer dopadla muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii ukradl v úterý během bohoslužby z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
4: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
5: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
4: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
6: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
4: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Radiožurnál.
3: Stát po letech znovu nabízí státní dluhopisy republiky. Zájemci je v prvním kole můžou nakupovat až do 28. června, a to přes stránky ministerstva financí nebo na pobočkách některých bank.
7: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
7: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
9: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
7: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Z uložení kamení na kole železničního koridoru u Přelouče podezřívají pardubičtí policisté dvě děti. Případ, který vyšetřují od ledna, předali kvůli nízkému věku pachatelů k vyřízení drážnímu úřadu. Dál naopak prověřují dva jiné incidenty z trati nedaleko Pardubic. Pokračuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
10: Zde v březnu a v květnu letošního roku někdo umístil dlažební kostky na koleje koridoru v místě, kde vlaky projíždějí i 150-kilometrovou rychlostí. V těchto případech jsme zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci.
3: Policie v této souvislosti zveřejnila fotografii skupiny dětí a pátrá po jejich totožnosti. Jakéko informace uvítá na lince 158. Fotbalový záložník Slavie David Moses dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Komise přihlédla hlavně ke zdravotním následkům zraněného Hodouše, který má zlomenou čelist. Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v ligovém derby Slavie se Spartou trefil loktem do obličeje Asgera Serencena. Jeden z důvodů výše trestu popsal předseda disciplinární komise Jiří Macner.
11: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba trestat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
3: Třetí potrestaný fotbalista Slavie je David Douděra, který má stopku na 3 zápasy kvůli vulgárním urážkám směrem k rozhodčímu derby se Spartou.
12: Překážka na D4 u Mirotic a neprůjezdný tunel v Praze. Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Strakonic dejte pozor za sjezdem na Mirotice. V úseku mezi 77. a 78. kilometrem překáží v jízdních pruzích sražená zvěř. Části těla se povalují po vozovce, tak se jim vyhněte. I nadále platí uzavírka Bubenečského tunelu v Praze. Kvůli čištění a údržbě se nedá projet v obou směrech. Pro svou cestu využijte ulice Patočkovu a Milady Horákové. Vážná nehoda se stala na silnici 22 mezi Vodňany a Strakonicemi. U odvočky na Křtětice se osobní auto převrátilo na střechu. Je to nehoda se zraněním, na místě zasahovali i záchranáři. Aktuálně probíhá odklízení následků a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Prošla boji u Sokolova, účastnila se osvobození Kyjeva a západní Ukrajiny, prošla Karpatsko-Dukovskou operací. Slavná snajperka Marie Ljalková byla sice nositelkou desítek českých, slovenských, polských, sovětských a ruských vyznamenání a v roce 2010 ji prezident Václav Klaus dekoroval řádem Bílého lva, ale historikové nemají dodnes jasno v tom, nakolik úspěšnou odstřelovačkou opravdu byla. Příběh mimořádné ženy připomene ve speciálu portrétu věnovaných ženám na frontě historička Alena Flimilová. Hezký den.
14: Dobrý den.
13: Dobrý poslech přeje i David Hertl.
2: Ženy na frontě.
13: My si dnes budeme povídat o ženě, která byla rok před smrtí, tedy v tom roce 2010, vyznamenána. Jak je to ale s vnímáním našeho východního odboje obecně? Byl už objektivně posouzen a řekněme odpovídajícím způsobem zhodnocen? Protože vzpomínám si, před rokem 89 se mluvilo hlavně o východním odboji a pak mi přišlo, jako by po roce 89 se na něj zapomínalo. Už v tom máte, co by historikové, jasno? Nebo už jste nám udělali jasno?
14: Je to tak, opravdu po roce 89 zájem o ten východní odboj trošinku opadl. Byla tu tendence, jako před rokem 89 se nepříliš bádalo v oblasti toho západního odboje, tak v roce 89 tomu bylo naopak s tím východním. Nicméně, myslím si, že zájem o tuto problematiku se v posledních letech opět začíná zvedat.

0: Marie Lialková je člověk, který určitě je zajímavý už jenom tím, že je poměrně složité říci, kým ona byla z národnostního hlediska, protože něco jiného byla, něco jiného o sobě říkala, nikoliv asi ve špatné vůli. Jak to je s jejím narozením a s tím, jak sama sebe vnímala?
1: Tak Marie Lialková, co mi řekla osobně, když jsme se spolu setkali poprvé, tak mi řekla, že je Ukrajinka národností. Nicméně mnozí ji označují za volyňskou Češku. Ono opravdu je to v mnoha zdrojích dohledatelné, že udala jako národnost českou po válce. Bylo to pravděpodobně tím, že chtěla někam patřit. Jak se mi svěřil badatel Roman Šterk, který měl tuto informaci od se jiné veteránky Ireny Malínské, že prý všichni věděli z volyňských Čechů, že ona není volyňskou Češkou, nepatří k ním, ale nějakým způsobem chtěla k této skupině přilnout. Chtěla zkrátka někam patřit. Takže my víme z archivních materiálů, že Marie Lialková byla Ukrajinkou. Opravdu to máme potvrzeno v archivech, že její rodiče měli ukrajinská jména. Ona sama se i narodila na území vlastně dnešní západní Ukrajiny. Její rodiště je malá obec Horodenka u města Ivano-Frankivsk. Tehdy se jmenoval Stanislavov.
0: A stalo se 3. prosince 1920, to říkám proto, abychom tedy měli jasno v tom, o jak mladé dámě se budeme bavit. Její cesta do té naší armády byla opět velmi zajímavá a složitá, protože když si v roce 1939 Němci a Sověti rozpůlili Polsko, tak to její rodiště, jak jste říkala, Horodenka, spadlo do sovětského záboru a tam došlo k jejímu prvnímu životnímu důležitému kroku, který potom přivedl do Sovětského svazu. Ona se tam provdala?
1: Přesně tak. Tehdy tou Horodenkou procházel mimo jiné jeden mladý muž, který utíkal z rozbitého Československa a utíkal dále na východ do Sovětského svazu. Byl to Rusín Michailo Lialko, který se do Marie, která podle svých slov stála ve frontě na vodu, na první pohled zamiloval.
0: To je romantický příběh.
1: Opravdu velmi. A proto tedy přišel v zápětí požádat její rodinu o Marijinu ruku. Protože Marie, která měla ještě mladší sestru, byla sirotek, tak její teta ji do toho sňatku víceméně dotlačila. Marie se vdávat nechtěla, ne že by Michaila Lialka neměla ráda, ale zkrátka asi nebyla stoprocentně zamilovaná.
0: Byla to přeci jenom krátká známost.
1: Přesně tak, byla to velice krátká známost, pokud to vůbec byla známost, ale rodina Marie nebo Marušky, jak se jí přezdívalo, ji k tomu sňatku dotlačila, protože tehdy se navíc v okolí pohybovali sovětští vojáci, kteří se nechovali vždycky galantně, takže její teta doporučila, aby se provdala a aby tak měla alespoň nějaký pocit jistoty.
0: Napadá mě, že právě tahle věc asi ale potom hodně pomohla při tom příchodu do Sovětského svazu, protože vlastně na ní bylo pohlíženo trochu jinak.
1: Oni potom odešli dále na východ společně, nicméně je to velice zvláštní, že jim vlastně bylo umožněno se v Sovětském svazu volně pohybovat. Dokonce oba dva si našli práci, žili mimo jiné v městě Ryazaň, později byli přesunuti potom s vypuknutím války dále až do Kazachstánu. Ale je opravdu s podivem, že Michailo Lialko nebyl zadržen a že nebyl odvlečen do gulagu. Samozřejmě dobře pro něho, pochopitelně, ale naprostá většina Rusínů, kteří asi z okupované podkarpatské Rusy utíkali do Sovětského svazu, tak potom putovali do gulagu, co by maďarští špioni. A Lialkovi se z nějakého důvodu tento osud vyhnul. Nevíme proč, jestli byl důvod to, že byl komunistou, to nevíme, ale víme, že pokud některý uprchlý Rusín prohlásil, že je komunista, tak mu prý ten trest v gulagu byl ještě zvýšen. Takže opravdu nevíme, proč jim byl umožněn volný pohyb.
0: Když se formuje československá jednotka v Buzuluku, je to u Lialku tak jako asi u jiných, to znamená nejprve tam vyráží muž a potom za ním přijíždí ta žena, nebo to bylo jinak?
1: Přesně tak, bylo to, jak říkáte, nejprve odjel do Buzuluku Michailo, při odjezdu řekl Marii, počkej tady, zrovna se nacházeli až v Kazachstánu, takže jí řekl, počkej tady, já zjistím co a jak a pak pro tebe pošlu. Tak se i stalo, že opravdu odjel do Buzuluku, kdy zjistil, že se ženy přijímají, tak pro Marii nechal poslat.
0: Také Marie Lialková měla být původně zdravotnice, ale tam to dopadlo úplně jinak. Ostatně my jsme už na začátku říkali o té geniální snajperce, jak se to stalo?
1: Tak Marie Lialková absolvovala kurz pro zdravotnice, který jen tak pro zajímavost neukončila úspěšně, ale to vůbec nic neznamená, protože ona i přesto, že ten kurz neabsolvovala nebo že ji nezakončila úspěšně, tak přesto dále pokračoval ve výcviku na zdravotnici. No a když potom prodělával celý prapor střelby, protože i zdravotnice museli se naučit střílet pro vlastní ochranu i pro ochranu vojáků, které zachraňovali. A jeden voják, který střílel před Marií, tak si stěžoval, že ta puška špatně nese, že se nemůže trefit do terče. No, každý se musel třikrát trefit alespoň do terče na 100 metrů. No a když potom tu pušku vzala do ruky Marie Ljalková, tak třikrát nasázela čistý střet. Takže voják, který střílel před ní, prý byl potrestán za to, že se nenaučil střílet. No a když to viděli velitelé, kteří ty střelby dohlíželi, tak prý to měl být snad Otakar Jaroš, který měl říci nadřízeným, máme snajpera.
0: První bojové nasazení, to je ten březen 1943, vojenské střetnutí u Sokolova. Ono je kolem toho hodně legend. Marie Ljalková bude později vyznamenána. My si o tom ještě povíme. Pojďme si nejprve poslechnout z jejich vzpomínek, jak to ona sama vnímala, jak to hodnotila.

Polehali jsme za palby na zem a viděla jsem, jak se na obloze dělají červené stuhy, protože Němci používali i svítící kulky. Ležela jsem přitisknutá k zemi, obličej do vody, jak jen to šlo nejhlouběji. Musela jsem ležet opravdu malý kousek od toho hnízda, protože jsem zřetelně slyšela fire. Slyšela jsem to slovo poprvé a nevěděla, co znamená. Pak jsem se naštvala. Z 10 nábojů jsem jich poslala 9 na Němce a poslední si nechala pro sebe. Možná jsem někoho zastřelila, nevím, to kulometné hnízdo ale umlklo. Nemohla jsem se pak zvednout, fufojka mi nasákla vodou a já přimrzla k řece. Poslouchala jsem nářek raněných, ale pomoci jsem jim nemohla, byla jsem jako přibitá k ledu. Najednou se ke mně začaly přibližovat 2 postavy. Myslela jsem, že jsou to Němci a nechtěla jsem jim padnout do rukou. Chtěla jsem se zastřelit. Jak jsem se snažila namířit na sebe pušku s tím posledním nábojem, uslyšela jsem jejich hlasy. Byli od nás. Já zavolala: kluci, to jsem já, Ljalková. Oba mě vzali a odtrhli od ledu. Byla jsem podchlazená, odnesli mě do chalupy a tam se mne ujala jedna paní a uložila do postele.

0: Co my dneska víme o tom, jak to u toho Sokolova bylo? Nevíme nic, dobře, ale co se můžeme aspoň domyslet? Víme, že dostala Marie Lialková ta ocenění, ale tedy za co?
1: V návrhu na vyznamenání se píše, že Marie Lialková spolu s vojáky, že překonala řeku Mžu a že se účastnila bojů o domy v Sokolovu a že měla podle tedy toho návrhu na vyznamenání, že měla zastřelit 5 nepřátelských vojáků. My jsme s kolegou Romanem Štérem k tomuto návrhu na vyznamenání skeptičtí. Nebereme jej jako slovo boží, jak se říká, protože přeci jenom musíme si uvědomit několik skutečností, že jednak byla tma, tudíž si nejsme úplně jisti, že mohl být někdo svědkem toho, že by sledoval paní Lialkovou, že zabila 5 vojáků, konkrétně 5 vojáků. A druhá věc je, že byla to vřava, kde byl každý zaujatý sám sebou, měl to takzvané tunelové vidění velice často, takže toto je další skutečnost, která hovoří v neprospěch toho návrhu na vyznamenání. A potom další věc, kterou musíme vzít v potaz, je samotná vzpomínka Marie Lialkové. Ona mě samotné řekla, že doběhla asi do půly řeky, tam spadla na led, že je přibyla nepřátelská palba, jenom několikrát vystřelila, víceméně po slepu, za tmy, a že mělo prý to kulometné hnízdo, které měla na dostřel, potom zmlknout. Takže když bychom vycházeli tedy z toho, co nám ona řekla a vzali v potaz i ty faktory, které jsme tu zmínili, tak pravděpodobně to nasazení bojové skončilo velice rychle. Ale tím v žádném případě nechci to její nasazení dehonestovat. Musíme si uvědomit, že ona byla odhodlána jít do boje, šlo opravdu s tou rojnicí v první linii do boje. To je ten fakt, který musíme ocenit, protože to byla opravdu jediná československá žena, která takto do bojů zasáhla přímo se zbraní v ruce. I když odstřelovačky byly dvě, ta druhá, Vanda Biněvská, ta se účastnila pouze jako pozorovatelka, ona střílet nesměla.
0: Mimochodem ocenili to ostatně i Sověti.
1: Přesně tak, Marie Lialková dostala Řád Rudé hvězdy, což bylo za války velmi prestižní vyznamenání. Dostali ho ze všech žen u Sokolova pouze dvě, Marie Lialková a Malvina Friedmanová.
0: Zajímavé je, že přes tenhle úspěch ona už jako odstřelovačka, tedy jako snajperka, do toho dalšího válečného dění nezasahovala.
1: Nezasáhla, je to tak. Souvisí to s tím, že po bojích u Sokolova velení naznalo, že přítomnost žen opravdu v tom dotyku s nepřítelem je opravdu velice nebezpečný. A proto už ženám nebylo umožněno působit přímo v první linii. A Marie Lialková nebyla výjimkou. Ona sice ještě nastřelovala dále pušky, ale přímo s puškou do první linie už ji nepustili.
0: Na podzim roku 1943 u Kyjeva odvážela raněné a ošetřovala je, byla hodnocena jako velmi lidská a empatická a na Dukle potom v roce 1944 utrpěla zranění. Na Duklu se teď vypravíme ve vzpomínkách její sestry Naděždy Petruščákové. Mimochodem ona se provdala Buršíková a jméno Buršík ostatně posluchači portrétu asi velmi dobře znají z našeho cyklu věnovaného významným československým vojákům.
2: Nezapomenu, jak Marie v boji u Dukly zachránila před schořením opuštěnou sanitku, naloženou až povrch těžce raněnými vojáky. Byla sama zasažena ve tváři střepinami z granátu, zalitá v krvi, ale přijala se sanitkou až na obvaziště. Kus střepiny jí pak v hlavě zůstal.
0: Po těch bojích na Dukle účastnila se ještě Marie Lialková nějakých válečných operací?
1: Ona prošla celou tu bojovou cestu až do Prahy jako zdravotnice a jako řidička sanitky.
3: Posloucháte cyklus portrétů Ženy na frontě. Příběhy žen, které se ve válce odvahou vyrovnaly mužům. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Možná Možná je tady dobré zmínit, že po konci války se změnila i ta její, řekněme, rodinná situace trochu.
1: Je to tak, ona se po roce 48 rozvedla s Michailem Jalkem. Ten se vrátil zpátky na Podkarpatskou Rus, která už tehdy patřila Sovětskému svazu. No a Marie Jalková se potom vdala ještě několikrát. Celkem byla vdaná 4x, takže bývá někdy zmiňována pod různými příjmeními. Čili nejprve se jmenovala Navrátíková, protože se v začátkem 50. let provdala za brněnského lékárníka Navrátíka, potom se provdala, nevíme kdy, za jistého pana Kazdu. To bylo manželství, které paní Jalková usilovně tajila. My jsme na něj s kolegou narazili čistě náhodou, takže vůbec nevíme o tomto sňatku nic a nijak dlouho trval. A potom se provdala naposledy za lékaře Ladislava Lastoveckého, který pocházel také z Brna, kde Marie Jalková tou dobou žila a působila.
0: Zajímavé je, že přes ta všechna manželství ona neměla žádné děti.
1: Neměla. Já jsem s ní na toto téma nehovořila, přišlo mi to trochu netaktní, ale když jsme potom s kolegou pracovali tedy na její monografii, tak jsme nahlédli do jejich chorobopisů a zjistili jsme, že měla opravdu velice vážné zdravotní problémy, co se týče vlastně močového a rozmnožovacího ústrojí. Takže je dost dobře možné, že po těch několika letech na frontě, kdy spala v mokru, v zimě, na sněhu,
0: slyšeli jsme, že přimrzla k ledu.
1: Tak. Takže je dost dobře možné, že trpěla neplodností. Což ostatně nebyl problém jenom Marie Lelkové. Tyto problémy jasně s vaječníky a s močovým ústrojím mělo i mnoho dalších veteránek, jenom o tom příliš nemluvili.
0: Velitel tankové brigády Emanuel Šrámek vypracoval na podzim 1945 na Marii Lelkovou hodnocení. Určitě stojí za to si z něj krátce ocitovat.
4: Průměrného nadání, velmi dobré paměti, v jednání pružná, při rozhodování se neukvapuje, dobrého postřehu. Dobrého všeobecného vzdělání se stálým zájmem o běžné otázky doby. Velmi pilná ve snaze o zvýšení všeobecného a rovněž vojenského vzdělání. Velmi svědomitá, se smyslem pro povinnost, iniciativní, službu bere velmi vážně. Ve službě ukázněná, rozhodná, energická, mimo službu družná, společenská, živá, vznětlivé povahy, veselá a skromná. V pomocném zdravotnictvu velmi dobře upotřebitelná. Velmi dobře způsobilá k zastávání nejblíže vyšší funkce.
0: Tak zní to moc hezky, pravdu ale je, že vojáci, kteří přišli z té východní fronty, to po roce 1945 a zejména po roce 1948 vůbec neměli snadné. Proč se naše bezpečnostní orgány o ně tolik zajímaly?
1: U Marie Jalkové byl ten problém, v uvozovkách problém, že byla ukrajinské národnosti. A vlastně ten nastupující komunistický režim byl vůči osobám, které pocházely buď z Podkarpatské Rusy nebo z Ukrajiny, velice podezřívavý. Protože komunisté dobře věděli, co si Rusíni a Ukrajinci za války zažili. Věděli, že Rusíni byli velice často v gulagu. A z toho důvodu se obávali loajality vůči mu režimu, který pomalu, ale jistě nastupoval.
0: Oni o tom komunistickém režimu nemohli mít vůbec žádné iluze.
1: Přesně tak. A i když zrovna Marie Jalková a její manžel Michail Jalko neměli s tím sovětským režimem vlastně nějaké extra špatné zkušenosti, tak přesto do této škatulky spadli také.
0: Jak dlouho vydržela za těchto podmínek v armádě?
1: Marie Jalková byla propuštěna v roce 1953. Podle svých vzpomínek to bylo proto, že se prý dostala do konfliktu s nějakým politrukem. Ale skutečný důvod jsme se nedozvěděli. Myslíme si, že to mohla být nějaká záminka, zkrátka pro čistky v armádě, aby se jednoduše zbavili lidí, kteří byli nějakým způsobem nepohodlní, ať už kvůli svému původu nebo kvůli svým názorům.
0: Vzpomínka Marie Jalkové na 50. léta, kterou teď uslyšíte, je velmi krátká, ale já myslím, že také velmi výstižná.
2: Ta 50. léta byla horší než válka. Ve válce jsme se jeden o druhého báli. Byli jsme jako jedna velká rodina, ale potom to se ani nedá popsat. hrozná doba.
0: V roce 1990 byla Marie povýšena do hodnosti plukovníka ve výslužbě. Ona prý usilovala ještě o vyšší hodnost.
1: Přesně tak. Marie Lialková velice toužila potom stát se první českou generálkou. To se jí bohužel pro ní nepodařilo. My víme, že první generálkou se stala až v roce 2017 Lenka Šmerdová.
0: V Brně, kde Marie Lialková žila, se stala jakousi legendou přímo.
1: Je to tak. Marie Lialková byla opravdu v Brně velice známá, chodila na různé besedy. Já si pamatuju, když jsem ji před mnoha lety ještě vzala na besedu na Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, tak byla učebna narvaná až opravdu po strop. Takže její jméno bylo opravdu velice známé, byla to taková místní legenda, bychom mohli říci.
0: Dokonce prý je to jedna z nemnoha žen, které mají vlastní knižní monografii.
1: Je to tak. S kolegou Romanem Štérem jsme sepsali její biografii a ještě jsme k ní přičlenili biografii té druhé snajperky Vandy Biněvské. Protože jsme toho názoru, že jedná se o tak unikátní osudy, že by si opravdu zasloužili nejenom být zpracovány do knižní podoby, ale že by tyto osudy měly být více objeveny českou veřejností a nejen českou veřejností.
0: Dodává na závěr historička Alena Flimilová, která byla hostem v dnešních portrétech. Díky, že jste přišla na slyšenou.
1: Na slyšenou.
0: A já ještě dodám, že Marie Lialková zemřela 7. listopadu roku 2011. Bylo to měsíc před jejími 91. narozeninami. Ukázky do dnešních portrétů přečetli Vladimíra Bezdíčková a Libor Vacek. Spolupracovali dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Adam Cejnar a Ladislav Čurda a z Českého rozhlasu Brno Lukáš Pokorný. A dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje David Hertl.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
6: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
5: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
6: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
5: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
6: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
5: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
3: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Americký prezident Donald Trump v Pekingu jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Delegace se bavily například o budoucnosti Tajvanu. Ten Čína považuje za svou zbouřenou provincii. Spojené státy ostrov naopak vojensky i diplomaticky podporují jeho samostatnost. Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia Spojené státy svůj postoj Tajvanu nezměnily ani po jednáních. Peking se s Washingtonem naopak shodl na potřebě otevřít Hormuzský průliv. Koaliční rada vlády jednala o akceleračních zónách, ty mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát je musí podle lhůt Evropské unie vybrat do konce srpna. Některé kraje, města a obce s návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj odpoledne pořádá veřejné setkání v Praze, kde akcelerační zóny projedná. Šéf americké CIA John Radcliffe jednal na Kubě se svým protějškem a vnukem Raula Castra a Raulítem a podle kubánské vlády chtějí obě strany rozvíjet vzájemnou spolupráci a posílit regionální i mezinárodní bezpečnost. Havana zopakovala, že pro národní bezpečnost Spojených států nepředstavuje hrozbu. Spojené státy na Kubu před více než 60 lety uvalily ekonomické embargo. Od ledna navíc blokují přísun ropy na ostrov. Země se tak potýká s čím dál častějšími výpadky elektřiny a nedostatkem pohonných hmot. A sněmovní mediální výbor zrušil všechna usnesení ohledně veřejnoprávních médií, přijali je přitom na svém minulém zasedání. Na něm měla většinu opozice, protože někteří koaliční poslanci se z něj omluvili. Zrušené usnesení třeba vyzývala ministra kultury Otu Klempíře za Motoristy, aby stáhl návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Kromě toho byla zrušena taky pracovní skupina k tomuto návrhu. Šestou etapu Gira d'Italia vyhrál domácí Davide Ballerini. Italský cyklista zůstal po pádu několika jezdců v čele sám společně s Belgičanem Stuyvenem, kterého porazil v závěrečném spurtu v Neapoli. Nejlepší z českých jezdců Jan Hirt byl klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. příčku.
8: Stále neprojezdný tunel v Praze a překážka na D1 u Brna. V Praze je stále uzavřený Bubenečský tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované zhruba do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zpozorněte na příjezdu do Brna. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina nákladní auto narazilo do svodidel. Následky nehody můžou částečně překážet v provozu, tak projíždějte opatrně. A nehodu čekejte na silnici 27 mezi Blšany a Žadcem. Na křižovatce u kapličky svatého Václava havarovalo osobní auto. Nehoda je se zraněním a zpomaluje se tam, tak jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Noc je většinou deštivá, ochladilo se na 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle až na plus 2. A přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se

0: podnikatelům jen přibude byrokratická zátěž, jak se obává opozice. A přitečou do státního rozpočtu díky EET miliardy korun navíc, nebo je to přehnaně optimistický odhad?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou členka sněmovního rozpočtového výboru, poslankyně Hnutí ANO Jana Murová. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A místopředseda hospodářského výboru, poslanec TOP 09 Michal Kučera. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den přeju.
0: Paní poslankyně, co přinese znovu zavedení elektronické evidence tržeb?
2: Tentokrát ta elektronická evidence tržeb nebude postupná, nepůjde po jednotlivých oborech, ale půjde komplexně na všechny obory a slibujeme si od toho narovnání podnikatelského prostředí, aby všichni podnikatelé měli stejné rovné podmínky, žádný nebyl jakýmkoliv způsobem zvýhodňován. No a druhotným dopadem samozřejmě trošku menší nebo větší zajištění příjmů do státního rozpočtu.
0: Pane poslanče, proč jste proti znovu zavádění EET?
3: Tak my samozřejmě už máme tu velmi špatnou zkušenost z EET 1, které se vyloženě nepovedlo a dopadlo přesně tak, jak jsme upozorňovali. To znamená, že ty výběry, které slibovali, nebyly. Bylo to obrovské zatížení byrokratické a samozřejmě se to vytratilo až jako do takového vzduchoprázdna. Nicméně já jednoznačně jsem pro to, aby se narovnalo podnikatelské prostředí. To si myslím, na tom se shodneme všichni. Bohužel si myslím, že EET není tím nástrojem. Ono se to ukázalo právě v tom prvním období, kdy EET nabíhalo. A proč tomu nevěříme teď? No, protože má to stejné protagonisty. To znamená, tehdy to zaváděla Alena Schillerová a dnes opět Alena Schillerová.
0: Paní poslankyně, nepřinese EET podnikatelům jenom další byrokratickou zátěž?
2: Mně je líto, že předchozí vlna EET v momentě, kdy si už na ní všichni podnikatelé zvykli a očekávali, že se zavede i do dalších oborů, že to tak nenastalo a že došlo ke zrušení. A přesně v tom okamžiku, kdy už ti podnikatelé s tím byli ztotožení, srozumění, vnímali to jako něco pozitivního mezi sebou.
0: Promiňte, ale dneska došlo ke zrušení EET v době, kdy EET prakticky byla vypnuta ještě z dob covidu, ještě za tehdejší vlády Andreje Babiše.
2: Ano, během covidu se přerušila, ale po covidu se měla opětovně zavést. Covid byla jakási atypická situace, pandemová.
0: To jistě, epidemie. Ale pokud vy rozporujete názor, že by EET zatěžovala podnikatele, tak proč se tehdy během covidu vypínala, aby podnikatelům toto vypnutí pomohlo?
2: Protože vůbec podnikatelské prostředí během covidu bylo vypnuto. V té době bylo EET v gastronomii, gastronomie byla omezená, byly zavřené provozy a nemělo smysl evidovat tržby, když ty provozy byly zavřené. V momentě, kdy covidová situace zanikla, tak ANO už u vlády nebylo, přebírala vládu pěti koalice a to EET se už nezavedlo, což bylo škoda. Dneska máme EET téměř celé Evropské unii, nebo možná, že ne EET, ale evidenci tržeb, digitální, něco obdobného. Myslím si, že tady pouze doženeme to, co funguje jinde v Evropské unii a narovnáme hlavně prostředí mezi podnikateli. A možná jenom důležitá informace.
0: Prosím, ve stručnosti, ať může zareagovat váš kolega?
2: Určitě. EET nebude mít vliv jenom na příjmy do státního rozpočtu, ale pokud podnikatele budou evidovat příjmy, tak je to bude motivovat, aby evidovali skutečné výdaje a budeme tím bojovat i s šedou ekonomikou. Zajistíme tím i příjmy do sociálního a zdravotního pojištění.
0: Pane poslanče, když vy tady v souvislosti se znovu zavádění EET varujete před byrokratickou zátěží, nebo, jak jsem se dočetl na vašich sociálních sítích, dokonce před šikanou. Zaznamenal jste, že bys to viděl podobně některý z velkých podnikatelských svazů?
3: Víte, já možná k těm podnikatelským svazům. Tehdy největším propagátorem byl předseda asociace malých a středních podniků a živnostníků. Ten propagoval tu první vlnu velmi, velmi silně. Byl to nějaký Karel Havlíček, teda. Dnes
0: vede asociace někdo jiný, je potřeba říct.
3: A je to stejný příběh. Já nejsem si
0: úplně... Nezlobte se, ale které teď znovu zavedení EET vítají, je víc. Například Asociace hotelů a restaurací tak si slibuje od znovu zavedení toho systému právě narovnání podnikatelského prostředí.
3: Kam já směřuji? Já směřuji

0: říkám, že nejsem si jistý, jestli právě ti to vedení těch asociací skutečně zohledňuje tu situaci a nám jde zejména o ty malé živnostníky. Myslím si, že pokud Karel Havlíček tehdy byl pro EET, tak tam byla celá řada hlasů u běžných živnostníků, že s tím nesouhlasí, že jsou proti tomu u těch malých vesnických hospod. Samozřejmě ty velké gastroprovozy, o kterých se třeba tady bavíme, tak pro ty to je výhoda. Jenomže to je výhoda ve smyslu toho, že oni sami si mohou zavést podobnou evidenci, aniž by to nařizoval stát, to znamená registrační pokladny můžou mít propojené se skladovým hospodářstvím, můžou mít propojené s účetnictvím, to znamená můžou mít komplexní řešení toho svého provozu. K tomu nepotřebují, aby jim stát nařizoval, jakým způsobem musí evidovat tržby.
1: Paní poslankyně, nemáte tu obavu, že EET sice nebude znamenat žádnou zátěž ze strany velkých podnikatelů, ale ze strany těch menších to zátěž znamenat může a možná bych v této souvislosti připomněl, že z některých obcí zaznívá taková obava, že například spolky, třeba sportovní oddíly, které provozují místní hospody, můžou mít problém.
2: Jenom se zmíním k těm podnikatelským svazům s těmi podnikateli, konkrétními podnikateli to bylo vykomunikováno, těch asociací, které se vyjádřily k zavedení EET a velmi kladně je více asociace.
1: Dobře, restaur, a co ti malí podnikatelé?
2: Malí podnikatelé nebudou muset pořizovat žádnou aplikaci k tomu, aby evidovali svoje tržby a mohou využít aplikaci Ministerstva financí Moje EET. To znamená, nebude to mít pro ně další dodatečné náklady. Navíc zavedení EET u těch podniků, kde mají jakékoliv pokladní systémy, evidenční systémy, tak to EET bude propojeno na ty jejich systémy. Nebude to vyžadovat žádné dodatečné výdaje a navíc mohou uplatnit při zavedení ještě paušální výdaje 5 000 a to ať ti, kteří už kdysi v EET byli, tak i ti noví, kteří dneska vstoupí do EET. Takže tady je to nastavené, ano, všichni při zavádění nových věcí dělají chyby, my jsme se ze svých chyb poučili a proto to nový systém EET 2 bych řekla, že bude uživatelsky friendly.
1: Pane poslanče, tak nepřipustil byste, že EET 2.0 je vylepšená varianta toho původního systému, protože, jak teď připomněla paní poslankyně, podnikatelé, ani ti malí, by se zaváděním toho systému neměli mít nějaké výdaje navíc?
0: My samozřejmě máme taky odlišný přístup k tomu, jak jsme přistupovali GT1. My jsme tehdy poměrně masivně obstruovali. Já si myslím, že to si...
1: To teď ještě nebudete?
0: To si myslím, ještě si mnozí pamatují. Já si myslím, že teď nějaké jako dramatické, drakonické obstrukce nehrozí, nicméně budeme jednoznačně upozorňovat na ty chyby, které tam se mohou objevit, protože ty signály od z toho různého sektoru, z těch různých sektorů jsou různé. To je jednoznačné.
1: Ale buďte konkrétní, protože paní poslankyně teď řekla, podnikatelé, ani ti malí, nebudou mít se zaváděním EET žádné výlohy. Tak co vám na tom systému vadí?
0: Třeba první věc je, to jsou výjimky. Jo, to na výjimkách to byl jeden obrovský problém právě té minulé vlny. Už teď se avizuje, kdo všechno bude mít výjimku. To je první věc. Druhou věc, a to opakuju neustále, já prostě, že by EET vyřešilo šedou ekonomiku, to je naprostá iluze. To je naprostá iluze. Prostě kdo chce podvádět, ten podvádí. Kdo chce, aby nevystavil účtenku, aby si vzal peníze hotově, bez dokladu, bez toho, aby to závidoval, tak to udělá. Na to, prostě to EET tímhle tím způsobem může obejít kdokoliv, kdo prostě takhle chce podvádět.
1: Paní poslankyně, nejprve k těm nepoctivým podnikatelům, na které teď narážel váš pan kolega. Nenajdou oni si cestu bez ohledu na to, jaký systém tady bude fungovat?
2: Asi nevyřešíme úplně všechny podnikatele, kteří mají touhu vymykat se systému, ale je to další z mechanismů, jak eliminovat šedou ekonomiku. A počet podnikatelských subjektů, zejména v gastroprovozu, kteří mají na cedulce cash only, za poslední roky tak enormně vzrostlo, že tady tohleto, tyhle ty hotovostní platby, nebo platby přes QR kód, nebo platby platební kartou, kdy v podstatě není definováno, na jaký bankovní účet putují peníze, tak tímhle s tím by se to mělo eliminovat. A přece nebudeme sedět a dívat se na to a nic nedělat. Je to další z kroků, jak evidovat ve spolupráci s Kobrou 2026. Se samozřejmě budou tyhle ti množství těch nepoctivých podnikatelů snižovat.
1: Pane poslanče, jak jste to vnímal, když potom, co za minulé vlády, na které se podílela vaše strana, byla EET zrušena, že začalo přibývat podniků, které říkali, přijímáme jenom hotovost?
0: To je negativní věc, to jednoznačně říkám a z mého pohledu, jestli má něco smysl, tak to je jednoznačně podpora bezhotovostní platby. To je věc, která si myslím může celkem jasně nastavit i nějakou, řeknu, kontrolu, možnou kontrolu samozřejmě. Ty platby v hotovosti k tomu svádějí, aby prostě nebyly evidovány. Na druhou stranu musím říct, že to je současná vládní koalice, která snad dokonce do ústavy chtěla zakotvit platbu v hotovosti. No to jde právě úplně proti tomu.
1: Ještě bych se dostal k tomu dalšímu argumentu pana poslance, který před chviličkou zmiňoval. Když vy hovoříte o tom, že v souvislosti s EET chcete narovnat české podnikatelské prostředí. Nejsou s tím v rozporu ty četné výjimky, se kterými počítáte?
2: Ty výjimky jsou na spolky, hasiči, fotbalisté, kteří při různých společenských událostech prodávají alkohol, nealko, jakési občerstvení. Nechceme těmto spolkům, kteří to dělají na podporu své vlastní činnosti a oživují ten život na venkově, se nepříjemňovat život.
1: Vy mluvíte o spolcích, nicméně počítáte i s výjimkou pro podnikatele s příjmy do 1 000 000 korun. Proč?
2: Ano, ale tam to bude zase nahrazeno zvýšenou paušální daní ve výši 1400 korun a protože pokud má někdo příjem do milionu, je to zhruba 88 tisíc měsíčně v průměru, jedná se o ty drobné živnostníky, kteří dělají sami na sebe, nezaměstnávají a tady to zhojí právě to, že zaplatí zvýšenou paušální daň. Chceme být příznivý pro podnikatelské prostředí, nechceme jí komplikovat život a proto tady tato výjimka.
1: Když jsme tady citovali ty asociace, že většinově se vyjádřili na podporu znovu zavedení EET, tak tady v souvislosti s tou výjimkou už zmíněna asociace malých a středních podniků a živnostníků říká, že to není dobrá cesta, co se týče té výjimky, říká, že každá výjimka z jakéhokoliv systému i tohoto ten systém oslabuje. Nemá pravdu?
2: Označila bych to za hypotetickou otázku. Výjimky vždycky dávají prostor něco nějakým způsobem obcházet, ale žádný systém, jakýkoliv, a nemusí to být jenom ekonomický, účetní, není plošný, bez pardonu pro všechny, hlava komu padni. Takhle to prostě funguje, že vždycky se musí zohlednit některé skupiny, stejně tak já nevím, obce, dopravci a tak dále.
1: Pane poslanče, vy už se nadechujete, že chcete zareagovat, dovolte, abych i vám položil otázku. Mě to překvapuje, že se vám na znovu zavádění EET nelíbí ty výjimky. Já bych spíš čekal, že když EET považujete za zátěž pro podnikatele, že uvítáte, že právě na ty menší se budou vztahovat výjimky.
0: Pojďte se, systém musí být jednoduchý, musí být přehledný a musí být akceptovatelný tím sektorem, na který dopadá. To já si myslím, jako je jasný. Já
1: možná k těm výjimkám. Co je nepřehledné na těch výjimkách, které zmínila paní poslankyně?
0: Tak jako proč hasiči a proč ne ti, jo, proč tihleti a proč ne tihleti, jo, to je klasická debata u výjimek a tady.
1: Myslím si, že to nebyly jenom hasiči, ale tak, místní
2: jasně,
1: spolky.
2: Jasně,
0: já jsem taky skákal, jo, do řeči.
1: Máte slovo.
0: Možná, já vám řeknu konkrétní příklad, jak taková výjimka dopadá, jak dopadla na tom minulém EET. Tak vesnice, taková klasická vesnická hospoda, povinnost zavedení EET, tato nepřežila, tato hospoda skutečně skončila. A za měsíc tu hospodu začalo provozovat obec, na kterou platila výjimka, že nemusí být v systému EET. To znamená, že obec tam dala svého zaměstnance, ten tam tu hospodu provozoval, neplatili EET, hospoda se dále živila. Živnostník to zabil, samozřejmě tam vždycky ta debata byla, když si nedokázal vydělat, tak nemusel, byla to paní, která byla ve velmi důchodovém věku, takže asi to byla taková poslední kapka, proto skončila. Ale to je přesně dopad té výjimky, kdy mělo smysl hospodu provozovat. Co se bude dít na těch vesnicích? ulicích, no samozřejmě se bude sedět v těch garážích, v těch hasičských garážích, v těch spolkových garážích, na těch fotbalových hřištích a ty hospody se zlikvidují úplně, to je úplně jasně. A navíc upozorňuji, že to zdaleka není jenom o restauracích.
1: Paní poslankyně, nemáte obavu, že to dopadne takhle, jak teď nastínil pan poslanec?
2: Období, kdy docházelo k redukci počtu hospod, restaurací na vesnicích máme už dávno za sebou. Ta ekonomika je už dneska stabilizovaná. Tam, kde ty provozy nebyly provozu schopné v soukromém sektoru, tak to opravdu převzali obce. A já si nemyslím, že obce jsou ty, které neevidují poctivě své tržby. Tady bych
0: bez
2: jako... I bez EET, ty nepotřebují EET, protože prostě na obcích ten systém funguje úplně jinak, jo. Jako nechci osočovat žádnou obec, jsem sama starostkou jednoho malého městečka. Máme provoz kavárny a tam teda si nedovedu představit jakoukoliv obec, která provozuje něco takového, že by neevidovala poctivé tržby. To EET má zavést jednotné prostředí mezi podnikateli. A tam, kde je provozovatelem obec, město, tam to prostředí je jako tak čisté, že tam už žádné EET zavádět nemusíme.
1: Pane poslanče, prosím, máte prostor pro stručnou reakci, ať se
0: posuneme. Paní kolegyně, víte, že takhle argumentuje každý podnikatel, že u něho to je v pořádku. To je přesně ten důvod, proč to EET je nastaveno špatně. Protože když říkáte, u nás to je v pořádku, ale jinde to nefunguje, tak tohle to říkají naprosto všichni. Já věřím, že u vás v vašem městečku to funguje úplně výborně, ale nejsem si jistý, jestli to funguje jinde výborně. A poukázat na jiné, že oni dělají chyby, ale u nás to je v pořádku, já si myslím, že to je velmi nešťastné.
2: Ne, nemůžeme slučovat veřejný sektor a soukromý sektor.
0: Veřejný sektor nepodvádí.
2: A asi bych se nebavila o obcích typu Tětina.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty jsou členka sněmovního rozpočtového výboru, poslankyně hnutí ANO Jana Murová a místopředseda hospodářského výboru, poslanec TOP 09 Michal Kučera.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Už jsme se toho trochu dotkli, paní poslankyni. Je dnes vlastně ještě vůbec důvod mít elektronickou evidenci tržeb? Podíváme-li se na to, jak si vzrostl podíl těch bezhotovostních plateb, se kterými pochopitelně se hůř podvádí?
2: Počet bezhotovostních plateb vzrostl a to díky tomu, že zákazníci preferují bezhotovostní platby. Je tady ovšem velké množství podnikatelských subjektů, kteří přijímají platby pouze v hotovosti a tam, a dokládají to i statistiky, ekonomické rozbory, je prostor pro šedou ekonomiku. Podnikatel, který neeviduje tržby v reálné hodnotě, snižuje své příjmy, tak pak to má ještě dopad do personalistiky, to znamená takový podnikatel nemůže mít zaměstnance zaměstnané oficiálně a vytváří nám tady prostor pro černé zaměstnávání. A to je to, co si slibujeme od EET jako druhotně, že to bude mít dopad i do toho, že podnikatel, který eviduje reálné příjmy, bude chtít evidovat i reálné výdaje a holt nebude zaměstnávat takzvaně na černo, ale na nějaký pracovně právní poměr, vztah a bude odvádět sociální a zdravotní pojištění, případně srážkovou nebo zálohovou
1: daň. Obloukem zase dostáváme k tomu hlavnímu koaličnímu argumentu, že znovu zavedení EET přispěje k narovnání podnikatelského prostředí. Po tom, co jste teď slyšel, pane poslanče, a i po tom efektu, který už jsme tady zmínili, efektu toho, že když EET byla zrušena, tak přibylo těch podniků, které říkali, bereme jenom hotovost. Připustil byste, že znovu zavedení systému může částečně pomoct tomu narovnání podnikatelského prostředí?
0: No tak já bych tomu chtěl věřit samozřejmě, aby to takhle bylo. Já si nepřeju, aby to dopadlo špatně. To je, myslím, celkem evidentní. Na druhou stranu nevěřím tomu z toho důvodu, že ti protagonisté jsou stejní jako u ET1.
1: To už jste říkal.
0: To je, si myslím, no ale je to důležité jako zmínit tady u tohoto. Jo. To znamená, že,
1: ale promiňte,
0: že to osoby obsazení je to samý.
1: Nemohli se protagonisté poučit?
0: No, samozřejmě mohli, já budu rád, když se poučili. Jak když ty informace, které dneska říkají, budou pravdivé, protože předtím pravdivé nebyly. Ale možná ještě jednu věc k těm elektronickým platbám. Já skutečně věřím, že ta cesta je větší propagace, podpora právě bezhotovostní platby. Pokud samozřejmě i tam se dá nějakým způsobem podvádět, a my tady neustále se bavíme, jako kdyby všichni podnikatelé, živnostníci byli podvodníci, to proba to zdaleka není tak pravda. Já vždycky mám pocit v těch debatách se zástupci ANO, jako kdyby se na ty živnostníky dívali jako nějaké podvodníky, obce jsou v pořádku, ale ti živnostníci nám to tady podvádějí, že to já se s tím, s touhletou retorikou opravdu nemohu smířit, ale podporujme opravdu lépe ty bezhotovostní platby, evidujeme nějaký, to se dá samozřejmě velice jednoduše pomocí těch bankovních systémů, dávej mi tam třeba nějaké bonusy, cokoliv, jo, to já teďka nechci tady to řešení jako říct, ale bezhotovostní platby a jejich podpora je řešení.
1: Paní poslankyně, tak nepřistupujete v koalici k podnikatelům a priorně jako k podezřelým, jako k někomu, kdo podvádí, když říkáte, zavedeme EET a budou to miliardy do státního rozpočtu navíc?
2: Určitě nemůžeme házet všechny do jednoho pytle. Možná je to i ten důvod, proč svazy podnikatelů různé, profesní, podporují zavedení EET, protože v podstatě chtějí poukázat na to, že většina jejich členů je těch poctivých a ty výjimky, kde v podstatě dochází obcházení zákona. Dneska se tomu říká jakási eliminace nebo optimalizace daňové zátěže. Tak tady tohleto chtějí, aby se zamezilo, aby se to prostředí narovnalo.
1: K tomu už se pan poslanec v první polovině té dnešní diskuse vyjadřoval. Ještě, když jsem tady připomněl ten vládní odhad, kolik znovu zavedení EET přinese do státní kasy, dohromady by to mělo být až 14 miliard korun ročně. Není to příliš optimistický odhad, paní poslankyně?
2: Já jsem si tady přinesla nějaká čísla. První vlna a druhá vlna EET zajistila v roce 17 a 18 výběr 20 miliard. Když k tomu přečteme rok 19, tak to bylo 33 miliard. A bylo to jenom vyčleněno na určité sektory. Nejprve gastro, pak nějaké služby. Tentokrát půjde EET plošně na všechny obory, na všechny oblasti. To znamená, ten výběr by měl být nejméně stejný, neli větší. Jsou to ekonomické predikce, jestli se naplní nebo ne, ukáže až ta realita.
1: Pane poslanče, tak nemůže to nakonec být poměrně realistický konzervativní odhad těch 14 miliard do státního rozpočtu každoročně po znovu zavedení EET?
0: Tak já budu rád, když to něco přinese, samozřejmě. To znamená, pokud to zavedeme, pokud na ty živnostníky naložíme tu zátěž, tak ať to má aspoň nějaké pozitivní dopady, jak pro ty živnostníky, tak samozřejmě pro státní rozpočet. Takže to, že EET bude, to je jasný. Tady my tady nemáme sílu to nějakým způsobem dramaticky změnit. Bude to opět odpovědnost ANO, bude to opět odpovědnost ANO, jako mělo za tu první spackanou EET 1, tak teďka jdou na druhý pokus. Já věřím, že to, že samozřejmě tam, bo chci věřit, že tam nějaký ten přínos bude, protože kdyby to dopadlo stejným fiaskem jako EET 1, tak by to byla už opravdu další rána pro podnikatelský sektor.
1: Vzhledem k tomu, že EET už jsme tady jednou měli, pak se za minulé vlády rušila, teď je zase současná vláda zavádí. Nebylo by žádoucí, abyste se vy jako vládní a jako opoziční poslanci dohodli na nějaké kompromisní variantě, která tady přetrvá roky, paní poslankyně? Prosím o stručnou odpověď.
2: Já myslím, že tentokrát to EET je tak uživatelsky friendly, že i ta reakce podnikatelského sektoru je příznivá. A jenom
1: byla byste
2: k tomu
1: ochotná jít na kompromis s opozicí?
2: Museli bychom se v rámci koalice opozice bavit. Sami vidíte, jak vypadá jednání ve sněmovně. Nevím, není to moje zodpovědnost, uvidíme.
1: Takže spíš ne. Pane poslanče,
2: nevylučuji.
1: Byl byste ochotný ke kompromisu, co se týče EET?
0: No tak my jednoznačně nabízíme v současné koalici nějaký prostor pro vyjednávání nejenom u tohoto zákonu, ale u dalších zákonů. Samozřejmě to, že se tlačí silou pomocí nějakých poslaneckých návrhů, že se ty sněmovní návrhy tady, nebo ty novely zákonu bez jakoukoliv projednávání pokladají na stůl už jako hotové, tak to je prostě politika, současná politika tak. Hnutí ANO.
1: A u toho skončíme s místopředsedou hospodářského výboru poslancem TOP 09 Michalem Kučerou a členkou sněmovního rozpočtového výboru poslankyní hnutí ANO Janou Murovou. Dámo a pane, díky oběma.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Děkuji za pozvání. Děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Antonín Petrov byl podnikatel a zakladatel slavné značky hudebních nástrojů. Společnost Petrov patří už víc než 150 let mezi největší výrobce klavírů a pianin v Evropě.
5: Antonín Petrov se narodil v roce 1839 v Hradci Králové. Nejprve se vyučil truhlářem přímo v dílně svého otce. Už v té době ho ale zajímaly klavíry. Jeho strýc Johann Heitzmann vlastnil ve Vídni malou továrnu na výrobu klavírů. Právě k němu šel mladý Antonín do učení. Své dovednosti si ještě zdokonalil jako tovaryš u dalších dvou vídeňských výrobců hudebních nástrojů a po 7 letech se vrátil zpátky do Hradce Králové.
4: V roce 1864 Petrov vyrobil svůj první klavír a založil vlastní firmu. Následující rok novou živnost zaregistroval a po smrti otce předělal truhlářskou dílnu na klavírnickou. Po 10 letech její existence koupil na Hradeckém předměstí bývalý hostinec s přilehlými pozemky a vybudoval moderní závod. Začal vyrábět harmonia a později také pianina.
5: Antonín Petrov byl velmi pokrokový. Jeho podnik v Hradci Králové měl jako první stroje poháněné párou a jako druhý ve městě zavedl ve firmě elektrické osvětlení. Petrov rychle a úspěšně zaváděl technické novinky a patentoval si vlastní výrobní metody. Značný ohlas získal na výstavách a tomu umožnilo začít budovat další pobočky. Postavil nové třípatrové tovární haly a začal nástroje vyvážet do zahraničí.
4: Velkým krokem vpřed se stala konstrukce vlastních klávesnic a celé mechaniky. Stal se nezávislým na jiných dodavatelích a to podpořil i tím, že vybudoval vlastní pilu na zpracování dřeva.
5: Od rakouského císaře Františka Josefa I. obdržel Petrov titul dvorního dodavatele pian. I ve stáří měl stále zájem o vše nové. Byl například prvním, kdo vlastnil v Hradci Králové automobil. Podnikatel Antonín Petrov zemřel v září 1915.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Opozice na schůzi nedorazila. Maďarská ministryně zahraničí si kvůli útokům na ukrajinské Zakarpatí předvolala ruského velvyslance. Čeští hokejisté rozehrají mistrovství světa večer proti Dánsku. A dnes bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Americký prezident Donald Trump pozval toho čínského Xi Jinpinga do Bílého domu. Návštěvu ohlásil na konci prvního dne jednání v Pekingu. Spolu s Trumpem do Číny přiletěli i jeho ministři a významní podnikatelé.
7: Podle čínského prezidenta jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy těmi nejdůležitějšími na světě a klíčovou roli v nich hraje budoucnost Tchaj-wanu. Podle Xi Jinpinga se oba prezidenti shodli na posilování stability. Zároveň ale varoval, že spory kolem ostrova, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují a podle ministra zahraničí Marka Rubia se na americké pozici po dnešku nic nemění. Donald Trump poděkoval Xi Jinpingovi za přátelské přijetí a připil na dobré vztahy. Zároveň ale celá americká delegace dodržuje v Pekingu přísná bezpečnostní opatření. Podle informací televize Fox například přiletěli bez svých obvyklých telefonů nebo notebooků. Ondřej Himer, Radiožurnál.
6: Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár otevřeně odsoudil poslední ruské útoky, hlavně ty, které mířily na západ Ukrajiny, na oblasti u hranice se Slovenskem, kde žije i početná slovenská menšina. Rusko ostře kritizovala i vláda v Maďarsku.
8: Nová šéfka maďarské diplomacie Aneta Orbánová si předvolala ruského velvyslance.
9: Útoky na Zakarpatí, obývané také maďarskou menšinou, jsou pro nás naprosto nepřijatelné.
8: Budapešť v posledních letech udržovala s Moskvou přátelské vztahy. S nástupem kabinetu Pétera Maďára se ale rétorika změnila a sám nový premiér útoky odsoudil už krátce po jejich skončení. Přidal se i prezident Tamáš Šujok. Server Telex.hu upozornil, že tentokrát použil spojení ruské útoky. Při loňském úderu na Zakarpatí totiž jeho vyjádření na Facebooku někdo zpětně přepsal a slovo ruský vynechal. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Včerejší ruské noční útoky na Kyjev mají už nejméně 16 obětí, včetně dvou dětí. Podle ukrajinských úřadů je skoro 50 lidí zraněných a po dalších záchranáři pátrají v troskách. Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze nezúčastnila.
10: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
11: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
10: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
12: Podle mě to i na hraní ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
10: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou. Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turnaj ve Friburku večerním zápasem s Dánskem. Začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Dvě sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Voženílek a věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům větší.
13: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně, po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků v lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže očekávám, že ta atmosféra bude dobrá.
14: Omezení na Pražském okruhu a uzavřený tunel v Praze. Na Pražském okruhu ve směru z letiště, kde je jedničce, čekejte omezení za sjezdem na Karlovy Vary. V úseku mezi 25. a 24. kilometrem silničáři provádí údržbu vozovky. Provoz ale není silný a žádné větší kolony se netvoří. Práce by měly skončit zhruba za 2 hodiny. Připomínáme také uzavírku Bubenečského tunelu. I zde probíhá pravidelná údržba a neprojedete v obou směrech. Alternativní trasa vede přes ulici Milady Horákové a Patočkovu ulici. Jinak je v Česku na dálnicích a hlavních tazích provoz plynulý, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teď nad ránem se ochladilo na 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle až na plus 2 a přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přeháňky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: A teď už vás zvu na výpravu do rozhlasového archivu. V následující hodině si nejprve v repríze pořadu Archiv Plus z roku 2016 připomeneme, že před 100 lety se narodil Hurvínek. Na pódiu se poprvé objevil v květnu 1926 a za těch 100 let už toho napovídal opravdu hodně. Čeká na vás také pořad Historie věčně živá z roku 2010. Jan Mervart a Dalibor Státník v něm hovoří o slavném pražském německém spisovateli Franzi Kafkovi.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
15: Přišourá se v typických dřevácích a fistulí pronese vtipnou hlášku, kterou zakončí charakteristickým chá-chá. Aby byl dojem dokonalý, protočí svá kukadla a u publika má vyhráno. Hurvínek, jubilant. Málo známé archivní ukázky z jeho rozhlasových vystoupení vám v příštích minutách nabídne a příjemný poslech přeje David Hertl.
3: Archiv Plus.
16: Jíš užovky, anebo nejíš?
17: No jím.
16: No tak jíš tedy hady.
17: Nejím.
16: Ale ludsky strýke, to by mě dohřálo. Co je užovka? Had, ne?
17: Ano.
16: No tak, ty jsi řekl, že jíš užovky.
17: Jím, ale ne, abys myslel užovky. Já jím užovky, tati, ale ne užovky. Ona mě zve vždycky na oběd, když nejdeš v poledne včas.
16: Kdo?
17: Žovka.
15: Dnes už jeden z téměř legendárních dialogů z Pejbla a Hurvínka. Ještě z let, kdy hlas těmto postavám propůjčoval Josef Skupa.
17: My jsme hledali cibuli.
16: Cibuli? Co pak ty nevíš, kde je cibule? Mohl se zeptat. Cibule se nalezá v kamenném hrnci, třetí polici vlevo z hora.
17: Pane, cibule se teď nalezá v prvé polici vpravo z dola a je v květináči.
15: Počátky divadla Spejbl a Hurvínka jsou spojeny právě se jménem strakonického rodáka Josefa Skupy, od mládí žijícího v Plzni. Na podzim 1920 nadaný loutkoherec poprvé předvedl publiku novou postavu, ušatého panáka jménem Spejbl. Ten měl zprvu po boku Kašpárka, který si z něj tropil žerty. Na jaře 1926 díky fantazii řezbáře Gustava Noska dostal Spejbl, ten maličko přitroublý bručoun v černém fráčku, odpovídajícího parťáka. Publiku se nezvedený hošík, později pojmenovaný Hurvínek, představil začátkem května. Jak to bylo s Hurvínkovým narozením, na to řezbář Gustav Nosek vzpomínal v 70. letech ve vysílání Československého rozhlasu.
18: Toho Hurvínka jsem dělal tajně, to nevěděl nikdo. Přinesl jsem ho, rozbalil, pověsil jsem ho tam. A víte, co mě řekl Skupo? To si neměl dělat. Horko, to si neměl dělat, to si měl něco říct předem, co pak s tím budu teď dělat? Nebo nepovídej, bezradnej, nepovídej, hleď, dejme tomu, že já ho tam přivedu, nebo ty ho zavolej, řekni, obecně tu narodil se mi kluk, nebo něco takového, dostal jsem syna, a tak ho uvedem. To by nebylo hloupý, povídá Skupo, to je pravda. Tak hele, já ho jako zavolám, ty přijdeš na jeviště a to už potom už to půjde. Dobrá, tak Skupa hlásí obecně, vážená slezino, musím vám oznámit takovou určitou zprávu, potěšující, snad potěšující mě, snad vás také potěší a ostatně se bych vykládal. Pojď sem, kluku, pojď sem. No, ty nevíš, co se patří, když se někam vejde? Hele, když se někam vejde, tak se, co? No, tak se něco řekne, ne?
17: Co mám teda povídat?
18: Pozdravit. Tak, no, pozdravit. Tak tenkrát bylo zvykem, ještě říkal ruku líbám, tak Hurvínek se slušně uklonil. Obrať se, obecenstvo, jak jsem ho otočil.
17: Ruku líbám.
18: No vidíte, že když chce, že umí.
15: Úspěch Hurvínka, o jehož pojmenování se dodnes vedou mezi historiky a loutkáři debaty na téma, jak vlastně vzniklo, tedy úspěch Hurvínka byl téměř okamžitý a nová komická dvojice si rázem získala zástupy spokojených diváků. Poprvé se na jevišti objevil 2. května 1926. Už v únoru 1927 vystupoval Hurvínek poprvé v rozhlasu a v roce 1936 se v animované verzi objevil i ve filmu.
17: Haló, haló, tady Hurvínek, ruku líbám. Milí člobrdíčkové, rád bych vám něco pověděl. Snad už to víte, že jsem se stal kinohvězdou. Ano, ano, dokonce kinohvězdou kreslenou, ha?
15: Není bez zajímavosti, že ve filmu se Hurvínek neobjevil pod svým jménem. Ostatně poslechněte si to sami.

skutečně svolil, že smím své luzné tělo propůjčit do kresleného filmu, jako má americká kolegyně Miška Miki. No a tak mě teda vidíte poprvé na plátně, kde hraju hlavní roli.

0: archivu Českého rozhlasu jsou celé hodiny různých záznamů s hlasem Hurvínka a Spejbla. Myslím, že většinu z nich už asi ve vysílání nikdy neuslyšíte. Málo co je v dnešní době tabletů a mobilních telefonů tak zastaralé, jako humor pro děti z 50., 60. nebo 70. let. Ale jako doklad doby jsou ty scénky velmi zajímavé. Tak třeba rok 1952. Hurvínek jde do čistírny.
1: Chystej se.
2: Na co?
1: No přece fronta. Frontička volá.
2: Pro pána, to dítě už zase začínáš.
1: Ještě jsem nepřestal. Vůbec co to vrkoceš? Co pak nechodíš rád do fronty?
2: Vůbec ne.
1: Tak, vůbec ne. Tak tebe nebaví postát hodinku nebo dvě s lidmi v družném pohovoru? Vyslechnout jejich jímavé osudy, sdílet jejich strastiplné údělí?
2: To můžu jít do biografu.
1: No jo, samozřejmě. Zase utrácet to celý. Jak v tom není nějaký mrzký mamon, tak tě to nebaví. Ale tady to máš zadarmo, uvaž. Jako včera, když nám ta paní vypravovala.
2: Jaká paní?
1: No přece ta s tou dekou, politou černým kafem.
2: A to už zase mám jít stát do fronty před čistírnu. Vždyť jsem nám byl ráno.
1: Ale nepřišli jsme přece na řadu, že jo? A proč bys tam nemohl jít? Táži se tě. Co pak nemáš kousek cti žádosti v sobě? Co pak v tobě nehárá talenta lovecká vášeň? A vůbec, dokud bude fronta před čistírnou, bude tam i naše rodina.
0: Ze stejného pořadu ještě jedna ukázka. Jen podotýkám, že jsme v roce 1952, tedy rok před měnovou reformou.
1: Tak nemluv tolik, ty máš vždycky moc řečí. A choď s otevřenýma očima, ti říkám.
2: Odit chodím, bych jinak zakop.
1: No dobře, myslím jaksi s otevřenou hlavou. A slyš, kdyby se takhle něco hodilo, kup to. Podívej se trochu po výkladech, co takhle nabízejí.
2: A co bys si přál, tatíčku?
1: Nejde o to, co já bych si přál, jako o to, co není.
2: Jak to, co není?
1: Hurvíne, pamatuj si. Doba káže, čeho jsou výkladní skříně plné, toho si nevšímat. Ale co není, to se musí sehnat. Mrkni se do tepu, do pramenu nebo do vazeru a tak vůbec. Rozuměl?
2: Tak. Tadí, tak jak to mám koupit, když to není?
1: Podívej se, věz, že co není, že taky nebude. Přines, co není, a kdyby to bylo, zeptej se, co nebude. A kdyby řekli, že nic, pro pána to snad ani není možné. Tak rozumíš, kup všecko, rozumíš, všecko. Rozuměl jsi?
2: Vůbec ne.
1: No tak vidíš, jen chtít a všecko jde. Tak tady máš peníze. Já si je schovával sice na činži, ale tohle je důležitější.
0: Z domácích, tak trochu komunálních poměrů, se teď můžeme přenést rovnou do mezinárodní politiky. Na začátku léta 1955 se v Ženevě, poprvé od konce druhé světové války, sešli představitelé Spojených států, Velké Británie, Francie a Sovětského svazu k jednání o mezinárodně politických vztazích. Schůzka vyvolávala u lidí na celém světě velké naděje na oteplení vztahů a snad i na konec studené války v Evropě. Reagovali na ní i Spejbl s Hurvínkem.
1: Tak tady poráde, co hráš pocem, co tento, tady máš mluvit do rozhlasu, tak nech všeho a pojď mluvit.
2: A tati, a co má říkat?
1: No co má říkat, ale před, co to máš v ruce? Nehraj si nějakou slepici nebo co?
2: Ale ne, tati, to přece ne, to jsem si sám vyrobil do školy.
1: No a co to má být?
2: To přece je ta holubice míru.
1: Aha, no tak vydá, no tak dobře. No a co pak, podívej se, co pak vzkážeš po tom rozhlase?
2: Co vzkážu komu?
1: No komu všem, co to budou poslouchat, malý i velký.
2: Vzkážu, že jim posíláme tady po té holubičce, jim posíláme moc a moc pusinek a vřelých obětí.
1: No, jaký oběti?
2: No, oběti, aby se lidi vůbec Vím, ale z toho je to obětí, tak já to myslím.
1: No dobře.
2: No a aby se vůbec jednou pro vždycky lidi radši vždycky objímali a pusinkovali, než aby proti sobě stáli a stříli, jak to bylo dřív v módě. To už tady nejko nebude, vím.
1: No to ví, že ne. Přece žije duch ženy, víš, ano.
2: No, teď to nám říkali taky pan učitel ve škole, tak vzkazuju všem, aby se hodně měli rádi, aby hezky spolupracovali, jak nám to říkali ve škole, aby vůbec ta holubička míru mohla pokojně pořád lítat na modrým jasným nebíčku, aby to ve světě bylo krásné, aby jsme si rozuměli a vůbec.
0: Hurvínka mám ze 70. let v paměti jako kluka v košili a krátkých kalhotách a se dřeváky na nohou. Jak jsem ale zjistil, měl už v roce 1970 i trochu jiné starosti, než jen prohánět koloběžku.
3: Zdá se mi, že si budeme muset, kapánek, popovídat.
4: Tak fajn, taťuldo, prima. Stejně už čekám dlouho na tuhle příležitost. Jenom jsem ještě nenašel dost odvahy. Já bych na tebe měl několik otázek, které mě vrtají hlavou a způsobují mi bezesný noci.
3: Bezesný noci, říkáš?
4: Ano.
3: Tak co vrtí, tak vrtá hlavou, no?
4: Šíleně by mě zajímalo, v čem se liší ve svých projevech lidský pohlavní pud od pohlavních pudů u zvířat.
3: V čem se liší v projevech, jo?
4: No, není mi dost jasný, co předchází, nebo co se musí udělat, aby vznikl novej život. Rozumíš?
3: Jo, rozumím, co se jako musí udělat, aby...
4: Pochopitelně, že vím, že musí dojít bezpodmínečně k setkání a splynutí zárodečné buňky s vajíčkem, to je ti doufám jasný.
3: Jo, to je mi... Celkem jasný, no pokračuj.
4: Mně jde skutečně jenom o to, co tomu předchází a co musí následovat.
3: Jo, tak teď už ti můžu odpovědět.
4: Cimano.
3: Tak já začnu od konce, co bude následovat, když dovolíš?
4: To je jedno, čím začneš, hlavně když mi to vysvětlíš.
3: No to se tedy spolehni, že ti to vysvětlím. Dokonce ti to i vytmavím a vybarvím. Bude následovat výprask, abys věděl.
4: No dovol.
3: A až mi budeš viset přes koleno dírkama v odnosu směrem dolů, oni z tebe tyhle otázky vyprchaj.
4: No já ale...
3: Na to jsi ještě moc malej, abys měl skrze vám takovýhle problémy bezesný noci.
4: No dovol.
3: Podívejme se. Člověk tady trne strachy o jeho neduživost a on se rozehraje všema barvama. Už se nestydíš.
4: Co bych se styděl? Falešnej stud už napáchal dost škod v tom, že neexistuje žádná systematická pohlavní výchova mládeže. A to ti řeknu, to mě hněte.
0: No a teď zase něco jiného. Píše se rok 1973 a takzvaná normalizace běží naplno. Autorem té následující scénky z Pejbela a Hurvínka byl František Nepil. Byla určena pro rozhlasové vysílání pro školy, konkrétně pro první třídy. Hurvínek dělá mávátka.
3: A kam s nimi půjdete vlastně mávat?
5: Do průvodu přece, pane Spejble.
4: Třeba ty nepůjdeš do průvodu, tatí?
3: Jak to, že ne? Taky se na to připravuju samo sebou. Že se připravuju, to jsi si nevšim?
4: No všim.
3: No tak.
4: A jak se na to připravuješ?
3: No jak, dal jsem si přece na plotnu žehličku.
5: A vy budete něco žehlit?
4: Co budeš žehlit, tatí?
3: No co budu žehlit? Kalhoty.
5: Kalhoty?
4: Ty budeš ve vyžehlených kalhotech, tatí?
3: No samozřejmě. Nebudu přece jako opusta.
4: Vždyť tě někdo nepozná, tatí, když si je vyželíš.
3: Nech si to, ano, neironizuj.
4: Budou myslet, že jsi nešel.
3: Nech si to povídám.
5: Ale Hurvínku, do průvodu se jde vždycky v nejlepších oblekech.
4: Oblekách.
5: Oblekách?
3: Oblecích, ano.
5: Ano, v nejlepších oblekech, vidíte, pane Spejl.
3: Samo sebou, mančko, vždyť je to přece svátek, 1. máj. V loni jsem si taky žehlil do průvodu kalhoty.
0: Prvňáčkům nestačilo vysvětlit, že je třeba vyrobit mávátka. Ještě museli být poučeni, cože se to vlastně slaví.
5: Hurvínku, No. Koho je 1. máj svátek?
6: Práce přece.
5: Jak to práce?
6: No práce, co se dělá. Rozumíš, co bez ní nejsou koláče.
5: Ale jak může mít práce svátek, když práce nechodí? A když si nemůže třeba ani uříznout dort?
6: No jo, to máš pravdu, ale on je to vlastně svátek a slavnost spíš jako těch lidí, co pracujou. Rozumíš? Ale jak bych ti to vysvětlil, třeba bych ti dal příklad, třeba
5: pana Zeithamla, víš?
6: No třeba, ten dělá na dráze, že ano? Nebo...
5: Nebo pan Vosátka, co staví podzemní dráhu, víš?
6: No vidíš, toho taky.
5: A nebo pan Kalousek, no, ten kove koně.
6: Co to povídáš, prosím tebe? Ha, Máni, jak si na to připadla? Pan Kalousek nekove koně.
5: Kove?
6: Nekove! Pan Kalousek dělá v ČKD.
5: Ale kove koně. Pan Spejbl včera říkal, že kove koně.
6: To neříkal. Jo takhle, ty jsi špatně rozuměla. Taťulda říkal, že pan Kalousek je kovák.
5: No?
6: No dobře, ale to neznamená, že kove koně. No. To znamená, že nekove koně, člobrdo. Tam se koně nekovou v ČKD, tam se dělají velikánský věci.
0: Pojďme k něčemu veselejšímu. Rok 1977 a Hurvínek poněkud nenásilnou metodou učí děti, jak se chovat u stolu. Myslím, že i dnes by se něco podobného hodilo.
7: O stůl nesmíš opírat ani lokte, natož tam povalovat nějakou hlavu. To jsou mi způsoby tohleto.
6: Tak co tedy dáme na stůl dále? Nemohu se ani dočkat.
7: Hlavní jídlo.
6: Kam dáme vedlejší?
7: Vedle.
6: Kam vedle?
7: O to se nestarej. Máš před sebou hlavní jídlo.
6: Já ale hlavně nic nevidím.
7: Jako?
6: Aha, jako už vidím.
7: No, nůž je vpravo, vidlička vlevo.
6: A kde jsem já?
7: Na židli. Talíř máš před sebou a dáváš si do jídla. Co ty? Je zpomalu. Krájme malá sousta. No, otvírej tolik pusu. Nemlaskej. Už mongo, ten nůž nepatří do úst. Neolizuj si ty prsty. Omáčka ti teče po bradě, neslyšíš? No co děláš v takovém případě?
6: Otřu si bradu do rukávu.
7: Což já ti nerozumím.
6: Otřu si bradu do rukávu.
7: A co ten ubrousek na stole?
6: No to, toho by byla škoda. Já si z něj pověděl, udělám vlaštovku.
7: Já ti dám vlaštovku. Notabene, je to látkový ubrousek. No to neznamená, že až dojíš, že bude ubrousek špinavější než hadr na podlahu. A není mrej se v tom jídle.

0: Tak mě napadá, že jsme dnes vlastně slyšeli hlavně Hurvínka a Spejbla, ale Hurvínkovu přítelkyni Máničku jen málo. A tato mladá dáma si určitě zaslouží být vyslechnuta.
1: Všim jsi z těch dvou tamhle vzadu?
2: Jo.
1: A víš, co dělali?
2: No, vím. No? On jí chtěl ukradnout žvejkačku.
1: Ne, prosím tě, Hurvínku, co ti dává pan Spejbl na dobrou noc?
2: Multivitaminovou tabletku.
1: No, to dobře, no. A pusu ti před spaním nedává?
2: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
1: Jo, takže víš, co to je? Líbání?
2: Bodejť.
1: Jo.
2: Anatomická juxtapozice dvou orbicularis oris musculis ve stádiu kontrakce.
1: Aha, tak já snad raději půjdu.
2: Já můžu s tebou.
1: Jo, až budeš vědět, co je to láska.
0: V 80. letech byl Hurvínek na rozhlasových vlnách pravidelným hostem a měl práci nad hlavu. Mnozí z vás si třeba ještě vzpomenou na tehdy velmi oblíbený seriál Dopravní výchovy pro děti. Byl tak úspěšný, že ho Spejbl s Hurvínkem dokonce exportovali do řady zemí světa.
3: La, la, la, la, la, la.
4: Zlatá zebra.
3: Abeceda budoucího motoristy. Tut, tut, tut!
4: Goldene Zebras.
3: Das ABC des künftigen Motoristen. Tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut.
4: Alors, Hurvínek, tout le monde est prêt et dans la classe?
3: Tout le monde, papa.
4: Personne ne bie au cornet? Personne est assis, menton appuyé par la main?
3: Presque personne. Tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut.
4: Well now, Hurvínek, is everybody in the classroom ready?
3: Yes, sir, Daddy.
4: Nobody gaping around that empty space and nobody propping his chin up with his hand.
3: Hardly any, Daddy.
0: Hurvínek byl také pravidelným spolumoderátorem pořadu pro děti Domino, ve kterém zpovídal zajímavé hosty. Takhle třeba v lednu 1983 psychiatra Miroslava Plzáka.
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
4: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
4: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne, žádný z nich? Žádný. Že to tak otevřeně říkáte, vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na tří doma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat. No já se jim trochu omluvím, podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši, je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě. A tu máš čerty kropáč. Já vám dám příklad. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádnej tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak ne? To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury. A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
0: Než se s námi Hurvínek rozloučí, ještě několik čísel. Hlas tomuto mladému muži propůjčili postupně tři lidé. Josef Skupa, Miloš Kiršner a Martin Klásek. Hurvínka už viděli ve 33 zemích celé planety a postupně se naučil mluvit 21 jazyky. A v roce 2013 obdrželi Spejbl s Hurvínkem zvláštní cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru loutkového divadla. Tak a tím to ještě dlouho vydrží a ať se někde v tom super postmoderním světě nestratí.
5: Haló, haló, ztratí. Vrátil se Hurvínek, synek známého dramatického umělce z Pejbla. Kdo ho najde a přivede jeho otci, dostane odměnu. Opakujeme. Ztratil se Hurvínek, synek známého dramatického...
1: Slyšíš? Slyšíš, Hurvínku? Městský rozhlas hlásí, že jsi se ztratil.
2: A teď já slyším. Kdo mě přivede, dostane odměnu. Ten si teda počká.
1: To jsem ale zvědavá, kdo tě, Hurvínku, najde a odevzdá.
2: A počkej, Máničko. Já mám nápad. Víš, kdo by mě mohl najít a odevzdat?
1: Kdo, Hurvínku?
2: No přece ty, Máničko. Přece ty jediná si mě našla a víš o mně.
0: Dnešní pořad z cyklu Archiv Plus, věnovaný 90. Hurvínka, pro vás ve spolupráci s Jaroslavem Novotným připravil a od mikrofonu se loučí David Hertl.
6: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: Před 120 lety v červnu 1906 promoval na pražské německé univerzitě student práv Franz Kafka. Spisovatele, kterého zná celý svět, připomenou teď v repríze pořadu Historie věčně živá Jan Mervart a Dalibor Státník.

Vítám vás u pořadu Historie věčně živá, který se ve svém pravidelném vydání zabývá zajímavými tématy české historiografie. Ze studia Českého rozhlasu vám příjemný poslech a dobrý večer přeje Jan Mervard. Život a dílo France Kafky, to od 50. let 20. století byla a dodneška je obrovská móda mezi západními intelektuály. Kafka často bývá pojímán jako autor, který anticipoval zrůdné mechanismy a praktiky totalitních států nadcházejícího století. Podobnost Kafkových literárních děl, respektive podobnost mezi jejich absurditou a vylíčenou úřední mašinérií s masovým vyvražďováním obyvatel následné epochy je jistě zarážející. Na tohoto autora se lze nicméně podívat i pod jiným zorným úhlem pohledu. Tedy nikoliv jako na spisovatele, který domýšlel nastupující modernitu do jejich důsledků, ale který naopak pozoroval svoji přítomnost a na papír zachycoval každodenní tíživou realitu. Ředitel státního okresního archivu Mělník, magistr Dalibor Státník, před

0: respektive zdá se to spíše jemu také, že mu to příliš nešlo. Ale ne díky jeho osobním vlastnostem, když je pravda, že díky zdravotnímu stavu posledních několik let před svou smrtí opravdu do úřadu docházel zřídka, kdy měl různé zdravotní ulehčení, dovolené, ale spíše kvůli vlastnímu mechanismu, předpisům, prostě tomu rakouskému úřadování, tomu rakouskému úřednímu šimlu, který vezme v potaz, že je dnes možná spíše někdy adorován, je dneska obdivována jeho, a to jistě určitá výkonnost, ta jistě byla, ale hlavně bych řekl, a to není úplně možná v právu, je obdivována jeho lacinost, je obdivováno, jak málo úředníků měl úřednický aparát, s kolika málo lidmi a čísly spisů vystačilo ministerstvo. Ale ono to samozřejmě mělo jako vše dvě stránky mince a ještě úředníků bylo méně, oni přece jenom výkonní nebyli. A to Kafka tohoto přesně věděl. On navíc prostředím, kterém byl v té dělnické takzvané úrazovně, tam našel spoustu zpřízněných duší a my víme, jak on sám teda se nám přiznává, on si s nimi povídal o Schillerovi, o Heinem a prostě strany, ty invalidi práce čekali v předpokojích pokorně a tiše, než pánové si přečetli nějaký literární esej nebo než se pokochali nějakými verši. Kafka říkal, že se diví trpělivosti těchto lidí a klade si otázku, jak dlouho to ještě budou snášet.
1: Dělnická úrazová pojišťovna a vůbec systém úrazového a nemocenského pojištění byly poměrně novou záležitostí, do níž byl mladý Franz Kafka začleněn. Jak se vlastně tento systém vyvinul a kde měl svoje kořeny?
0: Byl téměř stejně starý jako sociální zákonodárství předlitavská, proto můžeme datovat do roku 88, do konce 80. let.
2: Jenom připomeňme pro posluchače, že předlitavským se rozumí rakouská část rakousko-uherského mocnářství.
0: A ještě snad, že Franz Kafka se narodil roku 1883. Ten systém se vyvíjel velmi obtížně vznikal, bych řekl, vlastně ve velkém boji proti hlavně německým liberálním politikům, kteří byli zástupci německého lehkého i těžkého průmyslu monarchie, teda především v českých zemích, kteří se vážně obávali, že v případě uzákonění úrazového pojištění a dalších opravdu poklesne konkurenceschopnost rakouského průmyslu. Oni snad si dokonce, myslím, že v zápisech Říšské rady Vídeňské bychom se to dočetli, oni se snad vážně domnívali, že ti lidé, ty dělníci se budou úmyslně mrzačit, aby nemuseli pracovat. Mysleli si, že když přijdou o prsty, o ruku a budou brát odškodné nepříliš vysoké, takže budou opravdu šťastní, že to je náplň lidského života. V tom se velice mýlili a nakonec se podařilo Tafově vládě prosadit tento v podstatě pokus o sociální smír a taky myslím si, že pochopitelně bylo to pod velkým vlivem velkého německého souseda, kdy právě vlastně ve stejné době o trošku dříve tuto politiku dneska známe jako cukru a biče provádí velký kancléř železný Otto von Bismarck.
1: Zákony o úrazovém a nemocenském pojištění byly zavedeny na konci 80. let. Kafka do toho potom vstupuje na začátku 20. století. Jaká je tedy jeho úloha v samotné dělnické úrazové pojišťovně?
0: On má na starosti několik oborů průmyslové činnosti, snaží se proniknout velice hluboce do vymezeného rámce své působnosti. To znamená, on se velice zajímal o to, jak to v těch oborech průmyslových a živnostenských, které má svěřeny, vlastně vypadá. Jaké tam jsou možnosti úrazu, jak ty stroje vlastně vypadají, jak jsou nebezpečné, jak by se, dejme tomu, dali nějak zličtit, humanizovat, aby, jako to známe z doby liberálního kapitalismu, ty symboly ozubených kol, transmisí, drtících, trhajících tu prst, tu rovnou celé údy nebo člověka rovnou hubící, aby se toto minimalizovalo. Takže on do těch závodů jezdil, víme, že se hodně zajímal i o zákon o automobilismu, tuším roku 1907, prostě ty stroje, jako něco naprosto odcizeného a nového. A to člověka to velice interesovalo a to už jsme právě u úřadu, úředničení a byrokracie jako zdroje jeho trvalé inspirace. Můžeme se zamyslet nad úlohou jeho zkušenosti pobít se v kárném táboře, kdy přece ten odsouzenec, jestli si dobře vzpomínáte, se tak velice zajímá o ten stroj, který ho bude mučit. Dívá se pozorně,

0: je připravován vlastně k tomu, co bude znamenat jeho smrt. To je, myslím, ohromné podobenství.
1: Čili jakási obava z moderní technické civilizace, která bude odcizená lidskému údělu, lidským hodnotám a lidskému individu, se projevovala nejenom v jeho díle, ale vlastně i v jeho profesi. Vy jste sám ve své studii napsal o Franzi Kafkovi, že to byl úředník, který byl poměrně úspěšný.
0: Jistě byl, napsal řadu rozkladů pojednání o svém oboru činnosti, o té úrazové zábraně, mohli bychom říct, že vlastně byl jakýmsi průkopníkem ochrany a bezpečnosti práce. Samozřejmě, že vyřídil stovky, možná tisíce spisů, pakliže se mohla projevit v rámci byrokratické mašinérie individualita úředníka, tak jistě v Kafkově případě bychom to možná mohli najít. Ale myslím si, že možná důležitější je to, co on si z toho úřadu odnáší jinak, protože také víme, že v podstatě on záhy začal být v tom úřadě opravdu nešťastný a píše o tom, jak se těší, až skončí pracovní doba a on udělá ten svůj pověstný skok z práce, z úřadu do své společnosti, do kavárny, mezi své kamarády literáty, nebo konec konců domů, nebo i na svoji zahrádku, kterou rodina jeho otce také několik let vlastnila a kde on velmi rád fyzicky pracoval, jakožto protikladu té možná až úmorné, málo jaký efekt a uspokojení přinášející práci úřední.
2: Nechme nyní na toto téma promluvit samotného spisovatele prostřednictvím jeho deníků.
3: Večer 11:30. Že jsem prostě ztracen, dokud se neosvobodím od úřadu, to je mi nade vše jasné. Běží jen o to, pokud to jde, držet hlavu tak vysoko, abych neutonul. Jak těžké to bude, o jaké síly mě to asi připraví, je vidět už z toho, že jsem dnes nevydržel svůj nový časový rozvrh sedět od 8. do 11. hodiny večer u psacího stolu. Že to dokonce v současné chvíli nepovažuji za tak velké neštěstí, že jsem ve spěchu napsal jen těchle pár řádků, abych se dostal do postele.
2: My jsme tím naznačili věc, která je notoricky známá a všemi Kafkovými životopisci zmiňovaná, tedy jakési životní rozpolcení Franze Kafky. Na jedné straně je to civilní zaměstnání, které on nenávidí, zároveň velice problematický a traumatizující vztah k otci, a na straně druhé je to snaha psát, snaha unikat z tohoto světa. Tak jak o tom hovoříme, se nicméně zdá, že se v tomto úniku spíše než fantazie projektovaly jeho osobní zážitky.
0: Já myslím, že to tak určitě bylo a nebyl tím spisovatelem jediným nebo posledním, ale myslím si, že u Kafky je to naprosto příznačné. On sice odchází z úřadu každý den, mnohdy třeba roztrpčen, už třeba proto, že nevyřídil všechny spisy v termínu tak, jak měl. Ty se mu hromadili, on o tom píše, jak prostě jich má plný stůl, bojí se, že ho zavalí, a prováděl něco, co bychom třeba mohli možná nazvat jako duševní hygienou, pokusil se překonat tento pocit ad absurdum, dováděl určitou zkušenost, kterou denně zažíval, která se už jeho vrstevníkům zdála býti samozřejmě zábavnou, nikoliv nebezpečnou, protože v ní žili, byli s ní smíření, byť věděli, že ta pověstná kakány, jak ji nazývá spisovatel Musil, má své dny sečteny. Možná právě proto věděli, že cesta k nápravě není, že se musí vše trpně snášet. A Kafka není přece žádný revolucionář, protože jeho osoby vlastně nakonec v souboji, buď přímém nebo nepřímém, s tou mocí nad nimi, tak nějak buď násilně nebo i pozvolna prostě hynou, nedopracujou se někdy k cíli.
2: Jakýsi pocit rezignace je znát také z Kafkovy rozsáhlé korespondence. V jednom z dopisů Felicii Bauerové píše:
3: Když stojím před svým stolem, a on je jednou tak velký jako tvůj, musí být velký, aby obsáhl ten nepořádek, dostanu chuť ten stůl zvrhnout, vynadat nadřízenému, ale protože na to nemám dost sil, neudělám nic. Klidně stojím s papírem v ruce, ve skutečnosti ale celý ospalý se dívám na dveře, jestli se neotevřou a nedostanu od tebe dopis.
2: Když potom obrátíme naši pozornost k tomu, co nás dnes nejvíce bude zajímat, a sice k interpretaci tvorby Franze Kafky prismatem jeho osobní zkušenosti. V kterých literárních dílech bychom našli motivy, o nichž jsme hovořili?
0: Je to asi bezpochyby v jeho dvou nejznámějších dílech, je to procesu a je to v zámku. A řekl bych, že tam nejsou jenom osoby, jenom události nebo vztahy mezi úředníky, mezi úřadem a vnějším světem, ale je to, bych řekl, i prostor. Možná nejabsurdněji na nás působí procesu to, kde jsou soudní budovy. Ono to není v těch soudních, justičních, krásných palácích, ono to je v podkrovích, pátých, posledních patrech, kde vždycky bydlela chudina. Podle toho, jak se stavělo, v prvním patře žil vždycky pan domácí, patro výš a výš byly horší byty. Takže už tím je vlastně institut toho soudu prostě nějakým způsobem dehonestován. On vlastně říká, to je něco takového trošku divného a tím pádem vlastně dehonestováno to řízení, ti úředníci.
1: Čili tyto motivy se mohou v podstatě promítat z prosté zkušenosti, že úrazová pojišťovna tehdejší neměla vyhovující prostory.
0: Ano, je to tak. Několikrát se stěhovala, než konečně si po několika letech, nebo spíš několika desítkách let, postavila opravdu reprezentativní budovu, víceméně v centru města u Vltavy. Předtím ty začátky byly opravdu skromné a ten úřad opravdu sídlil ve velmi nevyhovujících podmínkách, už také dáno tím, jak země, obce, města, magistráty na ty své úřady, jak jsme řekli na začátku, a úředníky, tím pádem i prostory a budovy, kde sídlili, prostě šetřili.
2: To vše je potom v Kafkově procesu samozřejmě dovedeno ad absurdum a tíživost situace je často více než výmluvná.
3: Představoval si, že pozná dům už z dálky podle nějakého znamení, jež si ovšem nijak přesně nepředstavoval, a nebo podle zvláštního ruchu před vchodem. Ale Juliova ulice, v níž to mělo být, a na jejímž začátku se K na okamžik zastavil, měla po obou stranách skoro zcela stejnotvárné domy, vysoké šedivé činžáky obydlené chudinou. Teď v neděli ráno byla většina oken obsazena. Vykláněli se z nich muži bez kabátu a kouřili nebo opatrně a něžně přidržovali malé děti k okenní obrubni. Jiná okna byla vysoko vyslána peřinami, nad nimiž se občas myhla rozcuchaná ženská hlava. Lidé na sebe volali přes ulici, jedno takové zavolání způsobilo právě nad Kávovou hlavou velký smích. V pravidelném rozestupu byly v dlouhé ulici drobné krámy s různými potravinami, umístěné pod úrovní ulice a dostupné po několika schodech. Ženy do nich vcházely a vycházely z nich, anebo postávali na schůdkách a rozmlouvali. Ovocnář, který vyvolával své zboží nahoru do oken, byl stejně nepozorný jako K. A byl by ho svým vozíkem skoro povalil. Právě se vražedně rozehrál gramofon, který dosloužil v lepších městských čtvrtích.
2: Dále jsem se zeptal ještě na jednu věc, k níž se západní interpreti často vracejí. Její jakási magičnost, nebo možná spíše fantastičnost jednotlivých úředníků. Jakoby byly jejich funkce zahaleny naprostým tajemstvím.
0: Znova si myslím, že to hodně pramení z jeho zkušenosti. Samozřejmě, že kompetence mezi úředníky nějakým způsobem vždy musela být samozřejmě dána, ale již to bylo horší, a to víme z historie i nedávnější, mezi úřady. Ale není to jenom toto, myslím si, že ta věc je ještě složitější. Musíme si již uvědomit, že rakousko-uherská monarchie, nebo konkrétně předlitavsko, byť stálo, už dejme tomu, na přelomu 19. 20. století, na začátku moderní kapitalistické společnosti, mělo v sobě hodně z minulosti, hodně z feudální společnosti, kdy v předbřeznové době úřadování vrchnostenské patrimoniální správy bylo se záměrně mnoho nejasné. Úředník měl relativně velkou svobodu, čas na vyřizování spisů, mohl rozhodovat mnohdy zcela své volně. Já se domnívám, že právě je to přesný opak toho ideálního typu byrokracie a úředníka, tak, jak nám ho prostě ve svých dílech o byrokracii a vůbec teda o filozofii dějin a sociologii postuluje Max Weber. tomu myslím, že rakousko-uherská monarchie, aspoň její část, jíž my jsme byli součástí, vlastně nikdy úplně nedospěla. Jenom takový malý příklad. Když si divadelní ředitelé nebo kdokoliv jiný žádal o vydání koncese na provozování, většinou teda kočovné divadelní společnosti, musel si žádat u pražského místodržitelství. To mělo velmi dlouhou dobu na odpověď a mohlo odpovědět záporně, což by nebylo nic špatného, ale ono nikdy nemuselo sdělit důvod zamítnutí koncese. Takže tady si myslím, že opravdu už jsme u toho, co bychom mohli označit tím pověstným a bohužel dneska trošku zprofaným slovem kavkárna.
1: Záležitost svévolného, řekněme, patrimoniálního úředníka, to je motiv, který se velice často objevuje v Kafkově zámku.
0: Ano, vlastně je to dílo postavené přesně na tomto momentu. Úředník z nějaké vzdálené instituce, protože píše román, tak ta instituce musí být opravdu nějak lokalizovaná, je zvláštní. Zvláštní k svým osobním vlastnostem, díky nímž mohl být do úřadu přijat, protože úřad také samozřejmě toho člověka nějakým způsobem determinuje, vychovává a na budoucí úředníky jsou již kladeny tím pádem nějaké nároky, jako je loajálnost, přizpůsobivost a podobně, tak on nesnese pohled stran na svou osobu. To je ta, myslím, slavná scéna, kdy se na jednoho úředníka zeměměřič dívá tou klíčovou dírkou. Protože úředníci jsou tak plaší a citliví lidé, že nesnesou, aby si je lidé prohlíželi. To se zase dá interpretovat. Oni nechtějí, aby někdo se jim díval pod ruky, aby někdo kontroloval jejich spisy. A tady tohle vlastně nám Kafka říká.
2: Zmiňovaný úředník ze zámku, který není nikdy viděn a ani nikdy dostižen, se jmenuje Klam. Přibližme si nyní atmosféru tohoto románu prostřednictvím ukázky z rozhlasové inscenace Jana Vedrala.
4: Pane zeměměřiči!
5: Barnabáš, konečně! Uvidíš Jeremiáši, teď se všechno obrátí.
4: Podařilo se mi to.
5: Sláva! Přednesl si mou prosbu Klamovi.
4: To nešlo. Snažil jsem se, dral se dopředu bez vyzvání. Stál jsem celý den tak blízko pultu, až mě jeden písař odstrčil. Když Klam vzhlédl, hlásil jsem se zdviženou rukou, což je zakázáno.
5: Chce mi platná všechna tvá píle, když nemá úspěch.
4: Ale já mám úspěch. Když jsem vyšel z kanceláře, zastavil mě Erlanger. Neznáš? To je jeden z Klamových prvních tajemníků. Hned mě poznal. Nejseš ty Barnabáš. Ty znáš toho zeměměřiče, ne? A pak řekl, to se hodí, jedu teď do panského hostince. Ať mě tam zeměměřič navštíví.
2: Kafka se však ve svých denících několikrát zmiňuje o tom, že se snaží v úřadě psát a že bývá často vyrušen. Naskýtá se tedy otázka, zda vlastně tento motiv nedostižného a nerušeného úředníka není jeho tajným přáním.
0: To je pravda, býval vyrušen, bral to vždycky velice útrpně, jednou dokonce psal nebo přemýšlel si, najednou zvonek, pokyn, okamžitě k nadřízenému, dokonce k řediteli. Tak píše ten strach. Proboha, teď si na to přijde, těch nevyřízených spisů. Já to už myslím, že Kafka samozřejmě byl tím Klamem, že on to psal v podstatě o sobě, takže měl jako každý správný úřední kresty a měl jich hodně a jde k tomu řediteli a říká, a teďko všechno to vlastně praskne. Teď si na to přijde, byl to strašná ostuda, skandál. No, pravý opak je pravdu, protože ředitel se o to vůbec nezajímal a mám dojem, že si chtěl prodiskutovat nějaký nový literární problém.
2: Když se od zámku vrátíme ještě na chvíli k procesu, často se tam také objevuje hierarchizace úřadů, kdy nižší složky onoho složitého soukolí nevědí, co dělají složky vyšší.
0: Znova si myslím, že ta byrokracie to sebou nese. A tady nemyslím žádné utajované skutečnosti, i když samozřejmě už Rakousko zná od jakživa úřadování, že některé informace jsou důvěrné, jsou pouze pro nějaký stupeň úředníků, pro nějaký rang, a podobně. Úřady opravdu jakoby nevědí, co dělají, je to možná ovšem někdy jenom výmluva, aby nemuseli té straně dát nějakou odpověď. V Kafkově procesu tam vlastně my nevíme, co si o tom přesně myslet, když teda přijmeme tuto naši interpretaci. Když se podíváme na tu realitu v době Franze Kafky, mnohé spory o dědictví, o fideikomis, tak přece víme, a také se nám to možná líbí, ty soudy se táhly velmi dlouho. Takže samozřejmě už vlastně nikdo neměl přehled o celém průběhu toho soudu, toho spisu, bylo zapotřebí se s tím znovu seznamovat, žádat nová dobrozdání a podobně. Ono vlastně Kafka má ten problém, že je v době, kdy se malá liberální společnost bez velkých zásahů státu v roce 1850, 60, 70 stává společností moderní, jinak řízenou. A jde především o to, že tady jsou dva typy lidí, my jsme se bavili o těch úřednicích, ale možná jde více o to, jaký typ generací nebo generačních ztrát, vrstev, mezivrstev se vlastně v tom úřadě nebo té společnosti setkával. Víme to z krásné literatury, která je pramenem každodennosti a dějin mentalit, dneska již oceňovaným, že ještě na začátku 20. století žili lidé, kteří pamatují metternichovský absolutismus, znají velmi dobře Bachův absolutismus.
1: Tady vlastně dobu před jakoukoliv ústavou.
0: Přesně tak. A nejenom, že ji znají, ale oni byli formováni, zase jdeme tomu v případě vyšších vrstev svými vychovateli, v případě nižších vrstev svými rodiči, kteří byli hluboce zakotvení, prosím pěkně, koncem 18. století osvícenských reform a tito lidé ještě dohrávají svoji životní roli a pouť na začátku 20. století.
1: Čili tady už se dostáváme k interpretaci vlastně postupně se rodící moderní společnosti a Kafka jakožto velký svědek tohoto procesu.
0: Přesně tak, naprosto s tím souhlasím, on je totiž relativně mladý člověk. Je rok 1883, takže kolik mu bylo v době vypuknutí první světové války? 31 let, byl vlastně velmi mladý člověk a vlastně za 5-6 let se jeho dílo uzavírá a za 10 let se uzavírá jeho život. A on samozřejmě v tom úřadě a ve svém okolí, v četbě, musel být konfrontován a třeba by tomu těch českých služek, že ano, které mu vyprávěli o tom, jaké to bylo, když ještě pan Franz v uvozovkách, ten dráb, nebo ten pan důchodní, nebo ten pan správce, nebo ten pan direktor na tom panství, no někde rozhodoval nesat už o životě a smrti, nejsme přece jenom v nevolnickém Rusku, ale rozhodoval by tomu štěstí či neštěstí lidí, což také hodně podstatné. A myslím si, že právě Kafkův význam je v tom, že on se stal průsečíkem modernity své současnosti, která se těžko probojovávala, se všemi svými pochybeními, nectnostmi, danými zcela jednoznačně tím, že císař pán měl rád své vojáky, kněze a úředníky a tou dobou minulou, ale ono, dejme tomu rok 1900, kolik uplynulo od roku 1850? 50 let. A doba před 50 lety, ta je pro nás dneska tak živá, ta se stává skutečně naší legitimní součástí našeho života, našeho diskurzu, stejně tak, jako doba bachovského absolutismu pro sebevědomou rodící se českou politiku.
2: Sečteno potrženo se tedy zdá, že Franz Kafka byl více než anticipátorem moderní vyvražďovací mašinérie v duchu Heinricha Himmlera či Lavrentie Berii, spíše autorem popisujícím příznačný rakouský nepořádek, označovaný krásným německým slovem Schlamperei.
0: Myslím si, že to tak bylo a možná o tom také svědčí a mohlo by to potvrdit taková jedna historka, která se údajně stala v jedné kavárně v jeho německo-české společnosti, kam on pravidelně docházel a předčítal úryvky prvních kapitol, tuším zámku nebo možná i procesu. A zajímavá jsou svědectví, že všichni ti lidé, oni se prostě, když to poslouchali, jeho vrstevníci, literáti, Max Brod, od něhož možná toto svědectví pochází, prostě oni se smáli. Protože ono jim to přišlo velice směšné, výstižné zřejmě, protože se svým způsobem, jak to říkal herec Pavel Landovský v Revizorovi, komu se to smějete? Smějete se vlastně sami sobě. A oni byli samozřejmě tak chytří, že věděli, jak už se možná jsme uvedli, že Rakousko nebylo možno reformovat. Ono bylo nereformovatelné, protože jakmile by se šáhlo na jeden ze základních pilířů, tak se celá stavba zroutí. Takže oni se smáli, neprotestovali, bez pochyby chápali, o co se jedná. A Franz Kafka, pozor, on se neurazil vůbec. On prý velmi vážně, ale velmi potěšen četl a smích svých nejbližších bral jako to největší ocenění svého díla. Takže já bych, myslím, mohl na závěr říci, že on Kafka se vypadá velmi vážně, je to takový ten kafkovský výraz, možná mnozí chtějí mít ten smutek v těch mandlových očích a tak dále. Tak jako by už předjímal ty genocidy 20. století. On je samozřejmě absolutně nemohl předjímat, nepředjímal je, protože on byl více než do své současnosti možná zahleděn do své minulosti, A on byl ve skutečnosti veselý člověk, on byl veselý kumpán. On prostě měl dar naprosto vážně, s kamenou tváří, předkládat publiku. Na první pohled neuvěřitelné, na druhý pohled vlastně naprosto běžný popis jednoho úřadu.
2: Připomínám, že jsem hovořil s magistrem Daliborem Státníkem ze státního okresního archivu Mělník. Ukázky četl Jan Sedminubský, technicky spolupracovala Valerie Racmanová, režii měla Jaroslava Tvrzníková a od mikrofonu se s vámi loučí Jan Mervart.
6: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Včerejší noční útoky na Kyjev nepřežilo nejméně 16 lidí, po dalších 20 se stále pátrá. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa proti Dánsku a bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Policie zadržela 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. Dopadli ho v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvii ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Koaliční rada večer jednala o akceleračních zónách, které mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát musí podle lhůt Evropské unie oblasti vybrat do konce srpna. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů bylo cílem schůzky sjednotit komunikaci vládních stran v této otázce.
8: Šlo o to vyslyšet nové jakoby, otázky Evropské unie, sjednotit se v rámci těch odpovědí pro Evropskou unii, tak, aby všechno proběhlo tak, jak jsme i my jako vláda slíbili a tak, jak vyplývá vlastně předchozích závazků České republiky.
7: Některé kraje, města a obce s návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes pořádá v Praze veřejné setkání, kde akcelerační zóny projedná. Noční ruské útoky na Kyjev včera mají už 16 obětí, včetně dvou dětí. Podle ukrajinských úřadů je asi 50 zraněných. Po dalších záchranáři pátrají v troskách. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířily na obytné domy, školu a další civilní cíle. Podle ukrajinského letectva Rusko mířilo i na další regiony. Například v Oděské oblasti byly cílem i přístavy a železnice. Rusko v posledních dvou dnech na napadenou Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a desítky raket. Plán na snížení počtu hlavně dětských obětí domácího násilí má nový nástroj. V Ústí nad Labem ho představilo Ministerstvo spravedlnosti. Jde o postupy, díky kterým soudci lépe vyhodnotí rizika a povahu domácího násilí i kompetence rodičů. Soudy by tak měly lépe a hlavně rychleji vyhodnotit, kdy nařídit odebrání dítěte z rodiny. Pokračuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
9: Ten nástroj vlastně definuje, jaké jsou jednotlivé formy násilí, jaká je jeho dynamika, jaké jsou rizikové stránky na straně pachatele. A na základě toho si vlastně soudce může udělat obrázek o tom, zda je nebo není porodně domácí násilí.
7: Postupy budou až do ledna 2028 testovat vybrané severočeské a dva jihomoravské soudy. Pak je ministerstvo spravedlnosti vyhodnotí. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetnou ve Friburku s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
10: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je. A já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady. No.
7: Zápas Česko-Dánsko odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Aktuální vstupy uslyšíte i z ostatních zápasů. Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku a v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
11: Opět průjezdný tunel v Praze a nehoda na D48 u Hnojníku. Bubenecký tunel v Praze je opět průjezdný. Údržba a čištění byly dokončené a provoz je obousměrně obnovený v běžném režimu. Na dálnici D48 z Těžkého Těšína do Frýdku Místku zbystřete za sjezdem na Třinec. Na kilometru 65,5 nákladní auto srazilo srnu. Aktuálně už ale by měl být průjezd bez větších omezení. A na silnici 3 mezi Netřebicemi a Kamenným Újezdem velmi opatrně v obci Velešín. Na začátku vsi tam sjelo nákladní auto z vozovky a částečně může překážet v jízdním pruhu. Policie už jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zpočátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, na Šumavě ráno déšť se sněhem nebo sněžení. Odpoledne se začne protrhávat oblačnost, v Čechách ale budou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6 a foukat bude slabý proměnlivý nebo západní vítr. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Prezident Donald Trump se po necelých 10 letech vrátil do Číny. Komunistická země na vzestupu jako globální mocnost a také ambicioznější ve svých plánech být světovým lídrem v obnovitelných zdrojích energie, v robotice a v umělé inteligenci. Jaký bude výsledek Trumpova setkání s čínským prezidentem Xi Jinpingem? Jak ovlivní jednání dvou soupeřících velmocí válku v Iránu nebo samostatnost Tchajvanu? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
6: Interview Plus.
12: Hostem Interview Plus je amerikanista a diplomat Pořek Lizec. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: USA současnou schůzku potřebují víc než Čína, Trump potřebuje Xi Jinpinga víc než čínský prezident jeho, to jsem citoval, oficiální hlasy z Číny. Souhlasíte s tím, je to pravda?
13: Tak tím si jistý nejsem. Já myslím, že to postavení těch dvou velmocí, supervelmocí, už možná můžeme říkat dnes, že můžeme mluvit o dvou supervelmocích, tak je přece jen vyrovnané a myslím si, že stále ještě já osobně bych důvěřoval spíše Spojeným státům, řekněme v té celkové mocenské, v tom celém mocenském vyvážení. Ale myslím si, že spíše, co bych dnes řekl, je, že Donald Trump do Číny nepřijíždí ve výhodném postavení, že oproti těm předchozím jednáním on přijíždí oslaben, má to řadu rovin a výsledkem, myslím, že se to projevuje i na vnějšek v tom smyslu, že on je mnohem konciliantnější, ve vzduchu nepoletují silná slova o zdrcujících clech a o jasném vítězství, jasné situaci v tom smyslu, kdo tahá za delší konec provazu, takže v tohle tady vidíme.
12: Však jsem také citoval hlasy z Číny. Nicméně potřebuje tu návštěvu Trump pro své americké domácí publikum, pro voliče?
13: Určitě potřebuje dobré zprávy. A to, že se blíží volby do kongresu na podzim, to všichni víme. To, že republikáni jsou ve velmi těžké pozici kvůli válce v Iránu, to víme také. Takže on, myslím, že bude se určitě snažit přivést nějaké alespoň dílčí dobré zprávy. Já, když jsem si kladl otázku, jaké, tak bych řekl, že on se zřejmě pokusí a diskutuje se o tom získat nějaké kvóty na straně Číny, tak jako to udělal v prvním prezidentském období, že se Čína zaváže k tomu, že bude odebírat více zboží ze Spojených států. Očekávám důraz na zemědělské výrobky, tak je jedna z těch firem, která ho doprovází, se tímto oborem zabývá. Samozřejmě to zemědělství má smysl i v tom, že je to ten středozápad, to je ta bašta, kde se vyrábějí především a to je zároveň také voličská základna Donalda Trumpa a celkově venkov. Takže určitě o tom se bude snažit tímto způsobem své voliče nějak oslovit a motivovat, aby vůbec těm vám šli.
12: Pojďme k těm obrazům z Pekingu. Čína Trumpovi uspořádala opravdu spektakulární přijetí. Ale dopředu Američany varovala, ať ohledně Tchajvanu dělají Spojené státy správná rozhodnutí. To byl vzkaz pro Marka Rubia od čínského ministra zahraničí. Co to znamená v řeči diplomacie? Jak byste tohle přeložil?
13: Řeči diplomacie je to velmi silné vyjádření, výzva k tomu, aby Spojené státy ani nenapadlo se nějak vměšovat do vztahu mezi Čínou a Tajvanem.
14: Tohle je ale opravdu asertivní, sebevědomá řeč, není?
13: Ano, je. A myslím, že to skutečně vychází z toho, co jsme řekli na začátku, že Donald Trump nepřijíždí v silné pozici. Možná si to stojí za pár slov. Samozřejmě to, co ho tu jeho pozici primárně oslabuje, je ta válka v Iránu. On ví, že Čína se zatím chová velmi zdrženlivě, co je výhodně vůči Spojeným státům, přívětivě vůči Spojeným státům, se dá říci. On to také několikrát řekl předtím odjezdem, si toho váží. Musíme si představit, že Čína by mohla, nejenže nemusí nutně pomoci, to by bylo samostatné téma, zda může pomoci vůbec v té válce, ale ona by se mohla chovat také podstatně méně konstruktivně. Můžeme si představit situaci, že by začala doprovázet své obchodní lodě v Hormuzském průlivu vojenskými plavidly a co by v tu chvíli to znamenalo pro blokádu americkou, vřejmě její konec, no a samozřejmě také možné střety dokonce. To by byla jediná alternativa, jak tu blokádu neukončit. Čili myslím, že Donald Trump už toto potřebuje od Číny, aby zůstala v této pozici pozorovatele a někoho, kdo možná pronikl nějaké zprávy o tom, že se chystají dodávat nějaké zbraně, ale to je stále ještě ve srovnání s tímto krokem vlastně krok slabý.
14: No a dá se tedy říct, že Trump po těch necelých 10 letech také přijel do trochu jiné Číny, že přijel do Číny sebevědomější?
13: Určitě. Čína si vyzkoušela to, že právě v minulém roce, celkově musíme říci, že ta situace, v které tam Donald Trump je, je pro svět nesmírně důležitá, protože právě připomníme si, co se dělo na podzim. Ta přestřelka celní války mezi oběma zeměmi od 1. listopadu měly cla vyšplhat na americké straně na 157%, v Číně jenom o něco méně. To by znamenalo naprosté uzavření vzájemného obchodu a především tam byla ta další opatření a to byla otázka hlavně těch vzácných zemin a magnetů, kdyby Čína skutečně dostála těm hrozbám, že zastaví vývoz těchto komodit na západ, zřejmě ne do Spojených států, na západ, tak by celkově produkce moderních technologií skolabovala a Donald Trump by mohl zapomenout na své ambice stát se velmocí v umělé inteligenci.
14: Výsledek tak. Téhle té přestřelky bylo vítězství Číny.
13: Přesně tak, protože Čína zkrátka tímto si dokázala sama sobě, abych se vrátil k té vaší otázce, že po těch 10 letech ona skutečně pracovala systematicky na tom, aby vytvářela závislosti na straně Spojených států a naopak oslabovala ty svoje. To znamená, ona také, a je ten poslední rok, ona urazila dost velkou cestu, její závislost na americkém trhu, co by vývozním trhu, klesá. A celkově samozřejmě to příměří, které bylo vyhlášeno na podzim, využívají obě strany k tomu, aby tu závislost sesekávali, jak mohou a vlastně ten, kdo samozřejmě bude v tomto sesekávání úspěšnější, tak ten si v tom dalším kole, která čeká na podzim, bude moci více dupnout.
14: Já jsem se ráno díval, jak referuje o tom setkání v Pekingu oficiální server China Daily, tedy server komunistické strany, která v Číně všechno řídí. Oni citují vůdce Xi Jinpinga, že obě země by měly být partnery, nikoli rivaly. Tak jak si přeložit tenhle ten vlastně banální výrok?
13: Čína se celkově staví do role, to bych tomu řekl, velmoci, té supervelmoci, která nabízí už dnes alternativní vizi světa.
14: Stabilního,
13: předvídatelného, někoho, kdo má porozumění, protože by svět měl být vyváženější, měl by rovnoměrně distribuovat bohatství, měl by více naslouchat rozvojovým zemím. Čína je přirozeným vůdcem toho globálního jihu, ale zároveň vlastně teď je možné zaslechnout ty souvislosti s návštěvou, ty ironické výroky na adresu Donalda Trumpa, že je budovatelem země a tím není myšleno v Číně budovatelem Číny, ale tady Spojených států.
14: Máte pravdu, Číňané ironicky chválí Trumpa, že buduje Čínu.
13: Protože on zkrátka tou svojí zahraniční politikou dokázal tou agresivní tím, že se chová často ke svým spojencům hůře než ke svým rivalům nebo zemím, které chce získat za spojence, dlouhodobě na tom pracoval. Příkladem může být chování k Indii, na kterou uvalil vlastně větší cla než na Čínu. Takže potom samozřejmě projevuje se to dokonce dnes už i vůči s nejbližším našim spojencům. Víme, že Kanada je dnes mnohem kooperativnější ve vztahu k Číně a Čína dokonce si je toho vědoma, obrací se i na Evropu a říká, podívejte se, porovnejte si, zamyslete se, porovnejte si, jak se k vám chová Donald Trump, to šikanózní chování, které, jak říká Čína, dokonce ve svých oficiálních prohlášeních považuje za odpudivé. A podívejte se, jak se chováme my nabízíme win-win vítězství pro obě strany.
14: Nepřehlíží se přitom obecně to, jak Čína zachází se svými vlastními lidmi, jak mizejí vrcholní představitelé strany, když jsou podezřelí z korupce, nebo alespoň tak se to motivuje, to jejich zmizení. Tak není tady Čína vlastně vítězem v takovém tom PR, nastavit tu vlídnou, schovývavou tvář i tou řečí o tom partnerství, o světě, který je předvídatelný a stabilní?
13: Samozřejmě. My na tom na západě, na tuto druhou stránku Číny, na tu druhou tvář nesmíme rozhodně zapomínat. Myslím, že to je důležitá zpráva taková pro Evropu, protože v současné době Evropa se vůči Donaldu Trumpovi čím dál tím výrazněji vymezuje. Já osobně si myslím, že je to velká strategická chyba obecně i vůči válce v Iránu. To by bylo na samostatné téma, ale platí to i ve stanu k Číně. V té celkové geostrategické hře často slyšíme, že Evropa má dnes v podstatě je nucena přehodnotit své vztahy ke Spojeným státům, nemůže na ně spoléhat a často takový ti strategové realistické školy mezi stahují, radí Evropě, aby se pohledla po Číně, aby podobně jako Kanada si řekla, že zkrátka musí být pragmatičtější, musí se k Číně více přimknout.
14: Co myslíte vy?
13: Často nenásledovat Spojené státy v tom konfliktu vůči Číně. No a já si myslím, že právě z těch důvodů, které jste zmínil, si nemyslím, že naše místo je na straně Číny.
14: Hostem Interview Plus je amerikanista a diplomat Bořek Lizec.
6: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
14: Teď pojďme k tomu, jak schůzku vidí Donald Trump. On potřebuje Čínu, aby konflikt v Iránu co nejdřív ukončil. Je v zájmu Číny, která potřebuje volný průliv v Hormuzu pro svou ekonomiku, aby blokáda skončila. Tak dá se říct, že v Iránu mají obě strany společný zájem?
13: Dá se to říct. Je to zajímavé se nad tím v tomto směru zamyslet. Samozřejmě v té první fázi té války, ta válka byla pro Čínu výhodná, tak jako pro Rusko, řekněme. Obě ty země by se dalo říct, že si mohly koupit až popcorn, posadit se příjemně k televizi a vychutnat si to, jak Američané plýtvají svými schopnostmi.
14: Penězi,
13: jak se oslabují, jak samozřejmě to, jak jim dochází ty defenzivní rakety obrané, které by v případě nějaké jiného konfliktu nutně budou potřebovat. To, jak to oslabuje samozřejmě budoucí dodávky zbraní na Ukrajinu, to bylo zvláště ve vztahu k Rusku. Takže v tomto směru určitě Čína měla podobný pohled jako Rusko, ale to se vlastně změnilo, protože dnes Čína si je samozřejmě si byla od počátku vědoma, že 50, více než 50% ropy dováží z oblasti Blízkého východu. To, že ta ropa se stává dražší, Čína je závislá na dovozech energie, tedy těch fosilních paliv. To znamená, to komplikuje její hospodářský růst. Celkově to bylo zajímavé poslouchat. Včera jsem si poslechl, co říkal Marco Rubio v rozhovoru pro Seana Hannity na palubě Air Force One, kde říkal, no podívejte se, v zájmu Číny přece není, aby svět se začal hospodářsky hroutit. To znamená pokles poptávky celosvětové a Čína není jako Spojené státy nebo Evropa, jejím zdrojem růstu nejsou primárně útraty domácností, ale je to vývoz. To znamená, jestli se světu přestane dařit, tak se přestane dařit čínské ekonomice. Takže i Čína, jak jsme řekli,
14: ano, mají společný zájem.
13: Má zájem v konfliktu ukončit.
14: Překvapilo vás, že Marco Rubio je částí té diplomatické mise do Pekingu. On je na sankčním seznamu Číny. On byl tím jestřábem, který byl silně protičínský, protikomunistický, protože sám má v rodině historii antikomunismu, jako potomek Kubánců. Teď je součástí té delegace. Přimhouřili Číňané oči?
13: přimhouřili. Já si myslím, že také záměrem Číny, Čína skutečně má záměr o dohodu a vnášet do těch jednání nějakou disharmonii tohoto typu by bylo naprosto zbytečné.
14: Uhladí tedy ty hrany, aby všechno šlo tak, jak Čína chce.
13: Zatím vidíme, že Čína ten zájem o tu dohodu má. Je si vědoma, jak jsme řekli, toho slabšího postavení Donalda Trumpa. Myslím, že se dobře připravila na to, aby ho co nejvíce využila ve svůj prospěch.
14: Americká média pojmenovala Trumpovu ekonomickou misi do Pekingu jako Beans, Beef, Boeing, česky tedy obnovení vývozu soj, vývozu hovězího masa a prodej letadel Boeing. Jsou to podle vás Trumpovy hlavní ekonomické cíle?
13: Já jsem dokonce slyšel 5B, ještě, že tam je to zřízení těch dvou Board of Trade a Board of Investment, či jakýsi panelů pro řešení sporů v investicích a obchodě. Takže to mě zaujalo, je to hezká zkratka. A já bych řekl, že to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Ano, on by chtěl, to myslím, že jeden z těch základních cílů jeho cesty, získat pro domácí publikum nějakou zprávu. Já jsem dohodl, že budeme prodávat toto a toto. A právě to hovězí maso a ty sojové boby, ty jsou klíčové pro ty americké zemědělce. Ty jsou v podstatě závislí na čínském trhu. Když se to vlastně komplikovalo na tom v tom loňském roce, tak to budilo i zděšení ve Spojených státech. To byli skutečně voliči Donalda Trumpa, kterým přes noc skončil vlastně celý odbyt. Takže tohle je velmi důležitý moment, aby Donald Trump něco domů přivezl, ale něco samozřejmě Čína bude chtít také výměnou.
14: Trump má, a k tomu se dostaneme, Trump má sebou, řekněme, první ligu amerických podnikatelů. Kromě Kellyho Ortberga, šéfa zmíněného Boeingu, jsou na prvních místech jmenováni Tim Cook ze společnosti Apple a Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX. První věc, máte dojem, že už se smířili? Elon Musk byl tím Trumpovým mužem při nástupu do té prezidentské funkce v tom druhém období. Pak se k sobě otočili zády, už je to všechno zapomenuto?
13: Já jsem dokonce tady u vás byl ve studiu diskutovat jenom o vztahu Elona Muska a Donalda Trumpa. To je skutečně sága. To je sága, no ale...
14: Je to sága dvou pragmatiků?
13: Je to sinusoida, která je neuvěřitelně těmi nejhlubšími údolími prochází. Ano, ten pragmatismus se v tom určitě projevuje. Já myslím, že ta škoda, kterou si oba mohou způsobit, je nepředstavitelná.
14: Nestojí jim to za to, aby se antagonizovali.
13: A myslím, že oni vždycky přes ty emoce, které oba zřejmě prožívají velice intenzivně, tak se dokážou, já myslím, i s pomocí jejich okolí, které je upozorní na tu destrukci, kterou mohou způsobit. A oni už tu zvláštnou sekeru zakopali vlastně na pohřbu Charlieho Kirka, tam už to bylo viditelné a postupně Donald tam čím dál zase pozitivně hovoří. A to, že letěli spolu na Air Force One, to stojí za pozornost.
14: Řekl byste, že jde v první řadě ze strany Američanů o ekonomickou misi?
13: Já myslím, že přesně tak, jak bych si to analyzoval, že Američané skutečně by si přáli, aby to bylo jako ekonomická mise. Donald Trump to i řekl před tím odjezdem několika, vždycky řekl, že si myslí, že to bude o obchodě. Když byl dotazován na Irán, byl dotazován na Tajvan, tak to odbýval a já myslím, že to má svoji logiku. Příliš, co by mohl Donald Trump získat v těch jiných otázkách, není. Naopak tam může ztrácet.
14: Spojené státy, když se bavíme o Tchajvanu, loni v prosinci uzavřeli s Tchajvanem vůbec největší smlouvu na dodávku zbraní v historii. Už jsme řekli, že čínský minister zahraničí před 2 týdny vyzval Marka Rubia, tedy svůj protějšek, aby ohledně Tchajvanu dělali Spojené státy správná rozhodnutí. Znamená to, že Tchajvan nakonec zbraně třeba vůbec nedostane?
13: Já dokonce jsem měl takový pocit, když je to vyhlásilo, tato dodávka zbraní těsně před tou cestou, jestli to není něco, že si Donald Trump vytváří vyjednávací pozice, které bude moci ustupovat. Ale samozřejmě je to, ta pozice Tajvanu je nesmírně složitá. Jak se vyvíjí situace celkově nyní od nástupu Donalda Trumpa do funkce, kdy on začal spochybňovat to, že je tam ten nepřekonatelný závazek.
14: Od roku 1982.
13: Že bude stát v každém případě vojensky za Tajvanem v případě nějakého konfliktu, tak to Donald Trump dlouhodobě spochybňuje. No a teď ta válka v Iránu tomu dodala další dimenzi. Celkově celá východní Asie musí být svým způsobem zděšená, protože nejen, že Donald Trump pochybňuje to, že chce pomoct. Ale je tam, na tom vlastně v Iránu se ukazuje, že tam jsou i schopnostní limity, které Spojené státy mají. A Donald Trump stahuje postupně z východní Asie vojenské kapacity, ať už je to lidské zdroje, nebo ty obranné systémy a vojenské systémy. No a do toho ještě vyzývá země jako Jižní Korea, Japonsko, aby dokonce také odvolili část svých kapacit. No a víme, jak je důležité v té geostrategii držet rovnováhu na mocenské šachovnici. A teď ty figurky Donald Trump odtraňuje. zmiňuje a to musí znervozňovat. No a pro Tajvan je to samozřejmě velice špatná zpráva, tento vývoj. Můžeme si popovídat krátce i o té vnitropolitické situaci. Myslím, že Tajvanci jsou ve velice těžké situaci. Musí si je tam ten souboj už vnitropolitický od na to téma, co je lepší. Zda být slovníkem Ukrajiny dikobrazem, na kterém si Čína nebude moci pochutnat, anebo být někým, kdo bude k té velmoci vstřícnější, pragmaticky a uvědomí si, že tahá za kratší konec provazu.
14: Nicméně tedy vy naznačujete, že ze strany Spojených států ta dohoda o dodávce zbraní mohla být jenom takovým předpolím, které si Američané vytvořili, aby potom mohli být takzvaně hodnější, že to stáhnou.
13: Je to samozřejmě možné. Já bych si přál, aby ten Tajvan nakonec se na veřejnost nedostalo, o čem se bude jednat. Ono se o tom jednat bude, ale aby z toho nebyl žádný závěr. Já myslím, že Američané nemají přílišný důvod, proč bych byl optimistický, nemají přílišný důvod Číně v této otázce ustupovat.
14: Tady vám ale, promiňte, namítnu to, že ty ústupky ohledně Tajvanu se mají týkat, a to cituju čínskou stranu, slovníku, kterým Spojené státy už od 80. let, tedy za doby Ronalda Reagana, o Tajvanu mluví. Jak důležitá je pro Čínu tahle retorická rovina? Řeklo by se, že ve srovnání s dodávkou zbraní jsou to pouhá slova, pouhé formulace, ale vy jste diplomatik. Jak to čtete?
13: Je to zásadní, je to zásadní. Je to potvrzení nějakého trendu. Čína směřuje k tomu, že ona hovoří o tom, že se Tajvan stane součástí Číny, že je to pouze otázka času. A toto je jeden z kroků nezbytných, řekněme, v té rovině až jako mezinárodního práva. To znamená získávat čím dál více podporu mezinárodního společenství.
14: Trpělivě dobývat
13: ten status, ke kterému chtějí dospět. To znamená, toto je důležitý posun. Spojené státy řeknou, nebudou už říkat pouze, my nepodporujeme nezávislost Tajvanu, ale Čína požaduje, aby řekli, my jsme proti nezávislosti Tajvanu. Takže je to krok na cestě a je důležitý.
14: Často se píše, že je to věc takového precizního vyjadřování. Na to jednání ovšem přijel Donald Trump. Je on dobrým tvůrcem precizní politiky, precizního vyjadřování? Promiňte, je to trochu návodná otázka.
13: Je to návodná...
14: Zdá se, že není.
13: Je to návodná otázka, vás nepřekvapím. Samozřejmě to není jeho silná stránka. Ale samozřejmě má sebou tým a takováto prohlášení se budou připravovat písemně a ta nebudou pronášena, ani by neměla tu váhu, pokud by je pronesl Donald Trump na palubě Air Force One nebo v oválné pracovně, nebo je pronesl někde před nějakým palácem v Číně.
14: Čili vy myslíte, že bychom se neměli soustředit jen na to, co říká Donald Trump, ale podívat se na to, jak funguje ta americká delegace jako tým, řekněme?
13: Tak myslím si, že nesporně Donald Trump nerovná se Spojené státy. To mě napadalo už při těch našich předchozích konverzacích, že skutečně musíme se dívat i s výhledem toho, že někdo bude po Donaldu Trumpovi. To se týká těch jeho strategických úvah. Takže myslím, že pro Tajvan, když se vrátím k tomu i v tomto kontextu, tak i pro Tajvan je to otázka určitého přežití nějakého období a zase ta situace může trochu zjistit jejich pohledu vylepšit. Takže doufejme, jak říkám, já bych si přál, aby nějaké velkým posunům nedošlo. Ať pokud v té retorice dojde, myslím, že to nebude dobré pro Tajvan, ale také to zase nebude taková katastrofa. Můžeme si dovedeme představit horší situaci. Pokud by se podařilo aspoň to rušení zbraní, třeba k tomu nepřistoupit, také by to určitě bylo lepší.
14: Historie diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a komunistickou Čínou je relativně krátká. Aspoň z našeho pohledu. Richard Nixon přijel prvně do Číny v roce 1972, vlastně nedávno. Trump říká, že teď je ta nejlepší kapitola americko-čínských vztahů. Myslí se, když on se do toho vložil. Tak vy se usmíváte, souhlasíte s tím?
13: Já se usmívám proto, protože v každá éra nebo v každé otázce je v období Donalda Trumpa z pohledu jeho vyjádření
14: superlativ.
13: Je to to nejlepší období. Takže samozřejmě to platí
14: a z vašeho pohledu?
13: Zázkou i pro tu situaci s Čínou. No z mého pohledu jsme se nedostali do tak vážné krize, jako jsme se dostali na podzim loňského roku s Čínou, takže bych rozhodně to nemaloval v růžových barvách. To, co se stalo na ten minulý podzim, to mělo obrovskou nebezpečnost. Si myslím, že Čínu, já bych se přidržel to, co říkal Joe Biden, když měl svou strategii, tak tam používal slogan soupeření a nikoli v konflikt. Já si myslím, že s Čínou musí na ní omezovat závislost, mimo jiné z těch důvodů, které jste pojmenoval před časem vy, to znamená otázka lidských práv vůbec toho, jak čínská společnost funguje, ale zároveň bychom neměli tlačit Čínu do kouta, neměli bychom jí připravovat o ta zlatá vejce, která snáší Severní Amerika a Evropa v tom smyslu, že Čína, jak jsme říkali, je závislá ve svém růstu na vývozu svých výrobků, takže nespokojoval, skutečně bych s ní pokoušel bych se soupeřit, je důležité, abychom se odpoutali od ní třeba v těch zásadních minerálech a magnetech a abychom třeba Amerika musí nutně hledat cestu, jak omezit i tu závislost v běžném zboží. 70% zboží na americkém Amazonu je z Číny, to je s tím je potřeba něco dělat.
14: Řekněte mi prosím nakonec něco k české lince toho jednání Trumpa se Xi Jinpingem. Předseda Senátu Vystrčil se nedávno dostal do sporu s vládou ohledně své cesty nad Tchaj-wan. Andrej Babiš řekl, že takové cesty poškozují český biznis s Čínou, a protože pan Vystrčil nepoletí oficiálním letadlem. Jak to vidíte jako diplomat?
13: Tak situace v tomto je samozřejmě nesmírně citlivá. Já si myslím, že vztahy s Čínou jsou samozřejmě pro každou zemi výbušné. Jakýkoliv projev, teď jsme o tom hovořili, já si myslím, že Evropa skutečně je v tomto velmi mnoho evropských zemí, mnoho evropských velmocí je ve vztahu Číně výrazně vstřícnějších, než jsme často byli my. Takže bohužel bych řekl, že my jako Češi v našich zahraniční politice často mluvíme několika hlasy a tohle je další z těch projevů, kdy se to stalo.
14: Čili já čtu, nebo poslouchám tu vaši odpověď, tak to není čas na silné výroky, komentáře k Tchaj-wanu a k Číně? Je to čas na pragmatičtější politiku?
13: No, já bych řekl, že země naší velikosti skutečně musí vážit. Já bych řekl, že celkově ten posun světa, to je na širší debatu, dneska je tím směrem, který odstartoval Donald Trump. On řekl, že končí éra, kdy Západ bojoval za demokracii, bojoval za hodnoty. Donald Trump ve své bezpečnostní strategii explicitně říká, že on přichází s novou vizí světa, pojmenovává ji. A já si myslím, že i pro země u nás, do naší velikosti, v našem regionu, budeme čím dál tím stavěni před těžké volby. A myslím si, že je důležité, abychom si zachovali smysl pro to, kde je dobro, kde je zlo, abychom pojmenovávali věci, ale zároveň se naučili v tom systému fungovat, protože dnes naše rozhodnutí mohou rozhozovat o tom nejdůležitějším. Může dojít až na to, že budou ovlivňovat to, zda náš stát bude dál existovat či nikoliv.
14: Hostem Interview Plus byl amerikanista a diplomat. Pořekli se cíl. Já vám za to mnohokrát děkuji.
13: Mnohokrát děkuji za pozvání.
14: Za pozornost děkuji, Petr Vizina.
6: Pro a proti.
15: Návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně se chýlí ke konci a Česko po letech znovu hledá cestu k Číně. Zatímco ještě nedávno se Praha profilovala jako hlasitý partner Tchaj-wanu, teď to vypadá na nový začátek. Mění se český postoj k Číně pod tlakem globálního napětí a mělo by se Česko vrátit k pragmatičtějším vztahům s Čínou kvůli obchodu a ekonomice. Zeptáme se sinoložky Simony Fantové a podnikatele a bývalého politika Martina Peciny.
6: Pro a proti. Dnes po 9:30 na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
16: O dění ve sněmovně, o vyrovnávání se s minulostí v Sýrii, o sporu o ukrajinský Donbas. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát ve čtvrtek, vám přeje Petr Hartmann.
6: Názory a argumenty.
16: Čínský vůdce Xi Jinping uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny. Ta se uskutečnila poprvé od loňského nástupu do funkce a je provázena obchodní válkou obou velmocí. Nakolik se vzájemné vztahy změnily v porovnání s prvním prezidentským obdobím Donalda Trumpa? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
17: Dobrý den.
16: Nakolik se tedy vzájemné vztahy mezi Spojenými státy americkými a Čínou změnily v porovnání s prvním prezidentským obdobím Donalda Trumpa?
17: Změnila se situace. Rozhodně Donald Trump přijíždí do jiné Číny, než přijížděl na začátku svého minulého volebního období. Byť uvítán byl stejně pompézně a zatímco před těmi 9 lety byla večeře slavnostní v zakázaném městě a Donald Trump byl první americký prezident, kterému tato čest byla poskytnuta, tak tentokrát jsou na programu neméně pro Trumpa lukrativní záležitosti, které dostatečně zdůrazní jeho pozici. Přesto Trump přijíždí do Číny, která je silnější, než když přijížděl v tom svém prvním volebním období a zároveň přece jenom on přijíždí o něco slabší. A to jsou věci, které si samozřejmě i Čína musí uvědomovat. Za půl roku, za necelý půl rok už to bude, budou v Americe midterms, volby v polovině prezidentského volebního období a podle současných preferencí

0: to, že Čína je závislá na energii z dovozu a přesto, že nyní poměrně dosti ropy a plynu odebírá z Ruska, jsou tam i vybudované nové produktovody, tak pořád Hormuzská úžina je pro ně také neuralgický bod a potřebuje, aby byl otevřený. Ovšem, to, co vlastně pro Čínu je nejdůležitější a co neustále zdůrazňuje, je otázka Tajvanu.
1: Právě na to jsem se chtěl zeptat, nakolik tento problém hraje důležitou roli v těch vzájemných vztazích a jak může tento problém ty vztahy vyhrotit nebo změnit do budoucna.
0: Je potřeba především říci, že opravdu tato schůzka může ovlivnit situaci ve světě na hodně dlouhou dobu. Buď se podaří na něčem domluvit, nebo ne, a pak by to opravdu nebylo úplně hezké. Ale vzhledem právě k situaci, kterou jsem popisoval, se domnívám, že obě strany budou mít zájem na tom, aby minimálně prohlásili, že se podařilo uzavřít nějakou bombastickou dohodu. Co se týče Tchaj-wanu, Spojené státy Tchaj-wan podporují, jak víme. Čína ho považuje za své nedílné území. Ostatně v souladu s mezinárodním právem, byť Tchaj-wan je reálně nezávislý. Byla by Čína ráda, aby Spojené státy toto z jejího pohledu více uznávaly, to znamená především nedodávaly na Tchaj-wan zbraně. Protože obě strany sice mluví o nutnosti míru v tchajwanské úžině, ale každá si tento mír představuje úplně jinak. Spojené státy a demokratický svět s nimi, takže Čína zanechá svých hrozeb, že Tchaj-wan obsadí silou. Čína tak, že Tchaj-wan se prostě podvolí a po vzoru Hongkongu bude začleněn do Číny.
1: Tolik Petr Schwarz.
0: Díky, naslyšenou.
1: Sněmovna podle očekávání nedokončila ve středu třetí čtení sporné novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice například tvrdí, že změny vládě umožní obcházet parlament při navyšování výdajů a tím i jejich nekontrolovaný nárůst. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Snaha není koksovatelná, pravila během středečního pokračování mimořádné poslanecké schůze ministryně financí Schillerová s užitím termínu ostravských havířů pro vlastnosti určitého druhu černého uhlí. A myslela tím zřejmě, jak veškerou snahu opozice zabrzdit jí předložené odbrzdění rozpočtových pravidel, tak konkrétní úmysl předsedy ODS Kupky obrátit se na ústavní soud. Až vládní koalice ztratí trpělivost s opozičními obstrukcemi a prosadí novelu hlasováním v pevně určenou dobu, což by mohlo nastat v pátek. A jak víme nejen z příkladu stížnosti hnutí ANO ohledně důchodových změn Fialovy vlády v minulém období, ústavní soudci zřejmě uznají, že šlo sice při schvalování o porušení jednacího řádu sněmovny, ale zase ne tak flagrantní, aby normu zrušili. Babišův kabinet, který s vysokou pravděpodobností bude mít do budoucna volné ruce k růstu mandatorních výdajů a plnění předvolebních slibů. Protože z výdajů vypadnou investice na tak řečené strategické stavby, to znamená dálnice, železnice, elektrárny, přehrady nebo část peněz do obrany. A kvůli zvýšení rozpočtových výdajů až o 10% by se vláda ani nemusela obracet na sněmovnu. Podle opozice to vše povede ke stále vyššímu dluhu a někteří debatéři v dolní komoře hovořili o státním krachu a podobně, což Schillerová odmítá jako patetické, teatrální, mystifikační a pokrytecké. Podle ní jsou pravidla vyjednaná Fialovou vládou, podle kterých by letošní schodek měl být 150 miliard a příští rok 126 miliard pouhou pastí zanechanou předchozí koalicí. A nelze za rok mocně snížit deficit, ten současný je naplánován na 310 miliard, bez, cituji, kolapsu investic, ohrožení zdravotnictví, oslabení bezpečnosti a ekonomické recese. Vedle předložené novely je pak prý alternativou pouze rozpočtová paralýza. Schillerová také říká, že deficit po přijetí novely udrží pod 3% HDP. Jak, dodejme, předpisují schengenská kritéria od unijních zemí, které ještě nemají jednotnou evropskou měnu. Jenom

0: že o euro přece Babišův kabinet neusiluje. A po ukazování na vyšší schodky některých evropských zemí nemusí každého uspokojovat. Připomenout lze, jak byla část voličů minulé vládní koalice paradoxně zklamána proto, že stav státních financí neozdravovala razantněji. A ještě poznamenat, že ta současná zase může přece jen naplnit závazek výdajů na obranu slíben Severoatlantické alianci. A ještě, že motoristy před volbami slibované hlídání Babiše v jeho sklonu k zadlužování země je už zřejmě zcela zapomenuto. Ono také možná není koksovatelné.
1: To byl Ondřej Konrád. Německý ministr vnitra navzdory vyhrocené debatě v Česku dál plánuje přijet na sjezd sudetských Němců, který se uskuteční příští týden v Brně. Výrok českého ministra zahraničí Petra Macinky, podle kterého si ministr pobyt v Brně neužije, odmítl mluvčí německého ministerstva vnitra komentovat. Jaký dopad na českou zahraniční politiku může mít vystupování motoristů? Slovo má politolog Jiří Pehe.
2: Premiér Andrej Babiš prohlašuje, že jeho vláda chce dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou zahraniční politiku. 5 měsíců od nástupu k moci ale patří k nejviditelnějším výsledkům vlády v oblasti zahraniční politiky poškození či oslabení vztahů s několika zeměmi a mezinárodními organizacemi. Jedním z důvodů je skutečnost, že Babiš, ač jeho hnutí ANO ve vládní koalici dominuje, přenechal tvorbu zahraniční politiky do značné míry dvěma menším stranám ve vládní koalici. Straně motoristé sobě a hnutí Svoboda a přímá demokracie. Hned po nástupu do funkce sice prohlásil, že garantem zahraniční politiky je především on sám, ale zatím to tak nevypadá. Jako příklad lze uvést současné dění okolo plánovaného srazu sudetských Němců v Brně. Premiér nezasáhl, když hnutí SPD zneužilo tohoto setkání k rozpoutání hysterické kampaně proti konání srazu na české půdě, která už začíná negativně ovlivňovat vztahy s Německem, naším největším exportním trhem a doposud i silným spojencem. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě spíše svými výroky přilévá olej do ohně, než aby uměle rozpoutané vášně tlumil. A kampaň se už přelila i do poslanecké sněmovny. Nezůstala tak bez negativních reakcí v Německu. Tamní politici namítají, že sjezd na české půdě mohl být po 3 desetiletích procesu vzájemného dialogu na téma válečných a poválečných událostí dalším krokem k historickému smíření a zlepšení již velmi dobrých vzájemných vztahů obou zemí. Na sjezd mají přitom dorazit bavorský premiér Markus Söder a německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vztahům se zeměmi v našem regionu příliš nepomohla ani osobní účast některých vládních politiků ve volební kampani v Maďarsku. Zejména zástupci motoristů sobě podpořili na předvolebních shromážděních Fidesz Viktora Orbána. Po jeho drtivé porážce bude složité navázat produktivní vztahy s vládou Pétera Maďára. Chlad panuje i ve vztazích s Polskem. Vztahy Babišovy vlády s vládou Donalda Tuska v Polsku jsou problematické, protože Tusk byl na rozdíl od Babiše silným kritikem populistů a konkrétně Orbánovy vlády. Po jejím pádu tak zůstává v rámci Visegrádské skupiny jediným spojencem České republiky Slovensko, které kvůli proruské politice vlády Roberta Fica převzalo po pádu Orbána v Evropské unii roli černé ovce. Není divu, že výzvy Fica a Babiše k oživení visegrádské spolupráce zatím nepadají na úrodnou půdu. I snahy České republiky a Slovenska posílit středoevropskou spolupráci alespoň v rámci Slavkovské skupiny, jejímiž členy jsou obě nástupnické země bývalého Československa a Rakousko, zatím vyznívají spíše rozpačitě a fungují lépe na úrovni prezidentů než premiéru. Babišova vláda také poškodila českou pozici v rámci Severoatlantické aliance, když v rozpočtu na rok 2026 nesplnila závazek vydat na obranu alespoň 2% hrubého domácího produktu. Do obranných výdajů se pokoušela zahrnout i výdaje, které nemají s obranou nic společného. Teprve poté, co aliance nedávno oznámila, že Česká republika své závazky nesplní, snaží se škody na své reputaci v rámci aliance napravit sliby, že peníze navíc najde. Mezitím si ovšem vysloužila nálepku černého pasažéra v NATO. Problematické je také postavení České republiky v rámci Evropské unie. Vláda hned na svém prvním zasedání odmítla Evropský migrační pakt a systém emisních povolenek ETS 2, což může vyústit do střetu s Evropskou komisí. Ta také prověřuje, zda premiér Babiš skutečně vyřešil svůj střet zájmu, když svoji firmu Agrofert převedl do svěřenského fondu. Mezitím ale státní zemědělský intervenční fond, aniž by počkal na stanovisko Evropské komise, znovu povolil Agrofertu čerpání evropských dotací. Evropská komise se také zajímá o plány Babišovy vlády změnit financování veřejnoprávních médií. Mezinárodní novinářské organizace varují před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií u nás. Babišova vláda také zbytečně poškodila vztahy s Tajvanem, který je jedním z největších investorů u nás, když demonstrativně nepovolila použití vládního letadla k cestě na Tajvan předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi. Zdali to vyústí do lepších vztahů s komunistickou Čínou, zatím není jasné. Připočteme-li k působení Babišovy vlády v zahraniční politice i umenšení podpory Ukrajiny ve válce s Ruskem, v níž si předchozí vláda vysloužila mezinárodní uznání, je celková bilance dosti tristní.
1: Tvrdí Jiří P.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Sýrie se snaží zpamatovat z hluboké ekonomické a sociální krize po téměř 14 letech občanské války. Zároveň se pokouší vyrovnat s touto minulostí v trestně právní rovině. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Během syrské občanské války zahynulo kolem 500 000 lidí, převážně rukou bezpečnostních složek státu. Od pádu režimu Bašára Asada uplynulo už 1,5 roku, ale teprve teď se rozbíhá proces, který má nastolit pocit spravedlnosti. Největší pozornost Sýrii v posledních dnech přitáhl začátek procesu s Atifem Najibem, který byl v roce 2011 vysokým představitelem tajné policie v jižní Sýrii. Podílel se na prvních represích proti mladíkům, kteří byli zatčeni v Dara za sprejování protirežimních nápisů. Byl to pokus místní lidi zastrašit, ale paradoxně právě tyto události vyvolaly celonárodní povstání. Teď Najib paradoxně stanul před soudem ve stejné damašské budově, kde byli desítky let souzeni odpůrci režimu a dav pro něj hlasitě žádal trest smrti. Až dosud se syrští pachatelé dostávali před soud jedině v zahraničí, kam často sami odešli jako utečenci a tam je někdy poznali jejich vlastní oběti. Vůbec první podobný proces se odehrál v Německu, pak i v dalších státech západní Evropy. Tamní justiční systémy se musely vyrovnat s otázkou jurisdikce a uchylovaly se k pravidlům uplatňovaným třeba proti pachatelům pirátství. Těží také z činnosti nevládních organizací nebo organizací zřízených OSN, které se zabývají shromažďováním důkazů. O zřízení zvláštního tribunálu pro Sýrii se zatím jen spekuluje. To vše bylo pochopitelné v době, kdy v Sýrii ještě vládl Bašár Asad. Od jeho pádu ovšem uplynulo už 1,5 roku a někteří Syřané začali poukazovat na to, že nový režim se ke stíhání pachatelů moc nemá. Některé výše postavené osobnosti z dob minulých se dokonce ocitaly na důležitých pozicích v nové svobodné Sýrii. Například Fadi Sakr, obviňovaný z podílu na masakru v Tadmoru, jenž podle BBC nyní pracuje pro vládní mírovou komisi. Případně se vyrovnání s minulostí dělo prostřednictvím násilností na menšinách, zejména Alávitech, ke kterým patřil i klan Asadů, ale i křesťanech a drůzech. To v těchto částech společnosti vytvořilo nový pocit nespravedlnosti a hořkosti. Nová vláda ale vloni ustavila Národní komisi pro přechodnou spravedlnost a vzniká zákon, který by měl v budoucnu proces nastolování spravedlnosti řídit. Postupně také byli dopadeni někteří představitelé režimu, kteří se od Asadova útěku skrývali v odlehlých částech země. Největší pozornost média věnovala činům páchaným Islámským státem, ale naprostá většina obětí syrské občanské války byla zabita vládními bezpečnostními složkami. Vláda nechala bombardovat tržiště, hromadně popravovala lidi, v několika táborech docházelo k systematickému mučení a jen málo kdo se zatím dostal před soud. V některých případech se národní smíření odehrává spontánně, například se ženy, tedy matky, manželky, sestry a dcery zabitých mužů, setkávají v takzvaných stanech pravdy a vzájemně se podporují. Tlak na to, aby se nový režim vyrovnal se starými křivdami, dále poroste, tím spíš, že se zatím nedaří obnovit ekonomiku a státy, které měly obnovu financovat, mohou mít kvůli válce v zálivu sami finanční problémy. Zkušenost odinut ale říká, že alespoň snaha o nastolení spravedlnosti může posunout společnost kupředu.
1: Hovořil Jan Fingerland. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že mezi USA a Ruskem neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Právě požadavky na stažení Ukrajiny z tohoto území tvoří jednu z hlavních překážek pro trvalý klid zbraní. Kyjev se pochopitelně této části svého území vzdát nehodlá. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
5: Dnes ovšem žádná dohoda Putina s Trumpem o Donbasu neexistuje. Vyplývá to už z Trumpovy reakce na otázku jednoho z novinářů položenou před prezidentovým odletem do Číny. Ta odpověď byla víc než lapidární. Ne, řekl Trump. Otázka Donbasu je přitom v případných přímých jednáních Putina se Zelenským klíčová a dva nejbližší spolupracovníci ruského prezidenta, tiskový mluvčí Dmitrij Peskov a zahraničně politický poradce Jurij Ušakov, v tomto týdnu ruský požadavek, pro Kyjev naprosto nepřijatelný, už třikrát zopakovali. Zkrátka dobře. Dokud Ukrajina Rusku bez boje neodevzdá celou Doněckou a Luhanskou oblast, jakékoliv rozhovory obou stran o definitivním mírovém urovnání Rusové považují za bezpředmětné. Jaké jsou ale reálné vyhlídky na mírové ukončení konfliktu vyvolaného ruskou agresí proti sousední zemi, dlužno říct, že je minimální. Sám Vladimír Putin sice minulý týden přišel s naprosto nepodloženým prohlášením, že konec války se blíží, ale Moskva se podle toho rozhodně nechová. V noci na tento čtvrtek zaútočila na Kyjev, ale i na další oblasti Ukrajiny od východu až po Zakarpatsko nejméně 800 drony a více než 50 raketami, což na krok směrem k míru rozhodně nevypadá, spíše naopak. Mnozí pozorovatelé soudí, že jde o signál do Pekingu, kde jednají prezidenti Trump a Xi. Ale mnohem pravděpodobnější je jiný důvod. Ukrajina poprvé od srpna 2024 přebírá na bojišti iniciativu, s čímž si Moskva najednou neumí poradit a tak se snaží demoralizovat civilní obyvatelstvo. Klíč k rusko-ukrajinskému smíru ale nutno skutečně hledat v Donbasu. V této souvislosti bude asi užitečné připomenout si slova veterána světové politiky Henryho Kissingera, který už na počátku této nejhorší evropské války od roku 1945 prohlásil, že Ukrajina bude v zájmu míru nucena učinit Rusku jisté územní ústupky. Tato slova zkušeného diplomata tenkrát vyvolala bouři nesouhlasu po celém světě. Dnes ovšem není vyloučeno, že Kissingerův návrh bude a právě v zájmu míru nakonec akceptován. Bez ohledu na to, zda je to objektivně dobře nebo špatně.
1: To byl Libor Dvořák. Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku komentátorky Deníku Kateřiny Perknerové. Zaměřila se v něm na soudržnost vládní koalice.
6: Andrej Babiš má problém. Jeho vláda nedrží pohromadě a on ji neumí slepit. Priority koaličních partnerů do sebe nezapadají, takže výslednou mozaiku nelze složit. Není divu, že podle průzkumu CVVM z přelomu dubna a května kabinetu ANO, SPD a motoristů věří chabých 25% lidí. Ještě průkaznější jsou čísla za voliče jednotlivých stran. Těch, kteří dali hlas hnutí ANO a jim vedenému týmu důvěřují, je 55%, v případě SPD 42% a u motoristů pouhých 29%. Okamurovi příznivci nedokážou vstřebat přechod z opozičních do koaličních lavic. Chybí jim protestní rétorika, hlasitá kritika zbrojních výdajů, podpory Ukrajiny a muniční iniciativy. Nelíbí se jim, že ještě neskončily koncesionářské poplatky a zpravodajství České televize a Českého rozhlasu se neproměnilo podle jejich gusta. Byť zadlužování státu nijak neprožívají, lídři SPD dokola opakují, že schodky se mají snižovat. A to se neděje a dít nebude. Ještě, že pořadatelé festivalu Meeting Brno pozvali do svého města sudetoněmecké krajanské sdružení. Nečekaný dárek je pro Tomia Okamuru živou vodou, kterou zalil celou sněmovnu. Její opoziční části logicky odmítla konzumovat, neboť místo životadárnosti z ní cítila jen hnilobu zašlých časů. Motorističtí sympatizanti obsadili roli ošizených naivků. Nechali se ulovit na heslo, že tato parta ukončí Fialu a ohlídá Babiše. Očekávali šetření, reformy a úspory, leč přichází pravý opak. Rozvolnění rozpočtových pravidel, úniková doložka a vyšachování dolní komory při nakládání z 10% výdajů, což letos představuje 240 miliard korun. Místo expertního přístupu k fiskální politice Petr Macinka nabízí válku s prezidentem Pavlem, dehonestující výrazivo a útoky na občanské aktivisty jakéhokoliv zaměření. Čím peprnější výrok, tím lépe. Prý, aby nebyla politika nudná. Jeho voliči si zajisté nepřejí šedivé panáky s Tesilovou mluvou. Ovšem to neznamená, že touží po arrogantních týpcích, kteří nevyrostli z krátkých kalhot a půtek na pískovišti. Navíc Macinka mnohdy netrefuje lišku, nýbrž marišku. Sdělením, že summit NATO není setkáním bývalých lampasáků, chtěl sice urazit Petra Pavla, avšak jak si opomněl, že do Ankary poletí generál ve výslužbě Jaromír Zuna. Premiér Babiš hasí jeden požár za druhým. Marně krotí Okamuru i Macinku s Turkem a sleduje, jak se mu státní finance drolí pod rukama. Marku Rutemu slíbil 2% na obranu, ale chybí mu k něm 20 miliard. Neví, kde vezme necelých 8 miliard na provoz veřejnoprávních médií. Nemluvě o dalších předvolebních slibech. Proto si hodlá pořídit stínový rozpočet a půjčovat si jako o život. Vládní trojka pádí kupředu, aniž by měla kočího, který by ji držel na uzdě a udával směr. Každý ze zapřežených koní míří jinam. A Česko do tmy.
1: Tolik komentář Kateřiny Perknerové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
7: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
8: Osobnost plus.
9: Je to největší projekt mého života. Festival Život za zdmi tváří v tvář KLDR přinese příběhy, které měly zůstat umlčené a přemění je v zážitek, který otevře oči celé generaci. Napsala o unikátním projektu jeho spoluautorka, spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková. Jaký je každodenní život v jedné z nejuzavřenějších zemí světa a jak s dětmi mluvit o totalitě a nesvobodě?
8: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
10: Je 6 hodin, pátek 15. května. Vyladili jste si ranní plus a dnes vás jim provedou Martina Mašková
11: a Šárka Feniková.
8: Český rozhlas plus.
11: Podíváme se do dnešní první nabídky. Co si řekli čínský prezident Xi Jinping a americký prezident Donald Trump o Tajvanu a proč to americká strana vůbec nezmiňuje ve své zprávě?
10: Jak velký je zájem o další várku státních dluhopisů?
11: A co můžou družicové snímky prozradit o stromech a kvalitě zeleně v České republice?
12: Ukáže, kolik je zásoby uhlíků, potažmo, jak se ta zásoba mění.
10: Zprávy dnes celé ráno a dopoledne připravuje Ondřej Látal.
13: A přeju dobré páteční ráno. Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dřív. Napsal to na své sociální síti True Social. Trump je na návštěvě Pekingu, kde se sešel i se svým protějškem Xi Jinpingem. Podle čínského prezidenta se oba představitelé shodli na posilování stability. Spory kolem ostrova Tajvan, který Peking považuje za svou spouřeneckou provincii, ale můžou vést ke konfliktu. Spojené státy Tajvan vojensky i diplomaticky podporují. Téma pro ranní plus hned po zprávách. Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovatelného utrácení. A pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
14: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
13: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
13: Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil dva klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
15: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 tisíc vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
13: Mezi Izraelem a Libanonem druhým dnem pokračuje kolo mírových rozhovorů ve Washingtonu. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na začátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hizballáh zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelskou operaci v Iránu. Izrael reagoval rozsáhlými leteckými údery a pozemní invazí do jižního Libanonu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Státní organizace CERMAT dnes zveřejní výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. V prvním kole se letos hlásilo více než 156 tisíc zájemců o studium. Neúspěšní uchazeči budou moct využít možnost druhého kola přijímacího řízení. Žáci se dozví, jestli byli přijatí podle čísla, které dostali v elektronickém systému DIPSY, anebo přímo od škol. Vysvětluje Tomáš Hlaváč, předseda Asociace středních průmyslových škol.
16: Pro nás je závazný ten náš systém informační. To znamená, my jsme zodpovědní za to zveřejnění toho výsledku, který sobě zahrnuje jak tu státní část, tu společnou, tak případně ty školní kritéria a parametry.
13: Českolipští kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Pachateli ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl Českému rozhlasu, že církev si událost připomene 30. května. Na diecézní pouti svaté Zdislavy.
17: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jablonném a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
13: Česko po třech letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu.
18: Takhle podporovali fanoušci Daniela Žižku přímo v centru Vídně, kde vyrostla eurovizní vesnička. 23-letý zpěvák zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finále poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně, nikoli podle počtu získaných hlasů. Čekia! Daniel Žižka má teď necelé dva dny na to, aby se připravil na sobotní finále. V něm vystoupí 25 interpretů, mimo jiné i z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Český rozhlas.
13: V pátečním Ranním plusu je připravená taky čerstvá doprava. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Vyškova sledujeme o něco silnější provoz v Brně. Kamiony zpomalují v okolí sjezdu na výstaviště. Je to na kilometru 190. Na všech ostatních dálnicích teď ráno panuje prozatím klid, odnikud nemáme hlášené vážnější komplikace, nehody ani kolony. A v Praze i nejbližším okolí panuje na silnicích zatím naprostý klid, bez potíží jsou průjezdné jak tunely na městském, tak na hlavním okruhu. Zdržení prozatím nenaberete ani před omezením na ohradě. Hartigová i ulice pod Krejcárkem jsou bez kolon. Dobře dojeďte. Teď ráno a pak dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem anebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat. Hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
19: Posloucháte Ranní plus.
11: A posloucháte ho necelých 8 minut po 6. hodině. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Sledujeme už od středy cestu Donalda Trumpa do Číny, tak v tom budeme pokračovat. Hlavním tématem pekingského jednání amerického prezidenta a čínského vůdce Xi Jinpinga se stal Tchaj-wan. Si podle čínského záznamu schůzky Trumpa varoval, že kvůli ostrovu může mezi oběma zeměmi dojít ke střetům, ba dokonce ke konfliktu. A podrobnosti zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
11: Jano, co přesně si a Trump řekli o Tchaj-wanu?
20: Čínský prezident byl podle čínského záznamu schůzky, a to je důležité, nezvykle přímý. Trumpovi řekl, že Tchaj-wan je vůbec nejdůležitější otázkou podle něj v americko-čínských vztazích. Varoval ho, že pokud ji Spojené státy nezvládnou citlivě, tak podle jeho slov dojde ke střetům nebo dokonce ke konfliktu. Peking tím hned na úvod summitu vymezil červenou linii. Ostrov je v očích Číny součást jejího území a chce, aby to Američané taky tak viděli. Postoj Washingtonu je ale dlouhodobě jiný.
11: No a víme, jak na to Trump reagoval, protože v tom americkém záznamu schůzky se o Tajvanu vůbec nemluví, vůbec se tam neobjevil.
20: A to je možná, Šárko, nejvýmluvnější detail celého dne, protože Bílý dům po setkání zveřejnil vlastní záznam a ten Tajvan v něm vůbec nezmínil. Takže buď ke konkrétním závazkům ohledně Tajvanu nedošlo, nebo je Washington nechce přiznat. Obojí čte Peking jinak než my. Každopádně Marco Rubio, ministr zahraničí, poté v rozhovoru zdůraznil, že pozice Spojených států vůči Tajvanu se nemění, takže nadále stojí o jeho nezávislost.
11: A co další témata, která sledujeme, nebo o kterých byla řeč, že bude o nich řeč, obchod, válka v Iránu?
20: Čína v tom zveřejněném výpisu témat, které prezidenti projednávali, bez dalších detailů zmínila válku na Ukrajině. To nás samozřejmě zajímá, takže budeme vyhlížet další informace. Z hlediska toho obchodu tam se podařilo prodloužit to křehké říjnové příměří, na kterém se vyjednavači dohodli v Jižní Koreji. Co se týče Iránu, to bylo samozřejmě velké téma. Xi Jinping podle Bílého domu souhlasil s tím, že Irán nikdy nesmí získat jadernou zbraň. Podle Bílého domu mu také vyjádřil zájem nakupovat americkou ropu. A to by mohlo být zajímavé, protože Čína by tím pádem méně závisela na Hormuzském průlivu. Nicméně Trump ve včerejším rozhovoru s televizí Fox News oznámil, že Čína bude nakupovat sojové boby a 200 letadel Boeing. A to teda Čína nepotvrdila a podle těch prvních ukazatelů tomu nevěří ani úplně trhy, protože akcie Boeingu po tomto oznámení dokonce klesly.
11: Trump si taky do Pekingu vzal spoustu vlivných podnikatelů, ať už Ilona Muska, nebo Tima Cooka z Apple, nebo šéfa Nvidia. Padly nějaké konkrétní obchodní dohody?
20: Bílý dům tvrdí, že ano, konkrétní podpisy samozřejmě zatím ještě nezveřejnil, to se uvidí až všechno, až se Donald Trump vrátí do Spojených států. Nicméně Trump skutečně přiletěl s těžkou vahou. Tesla, Apple mají v Číně velkou výrobu, Nvidia tam roky naráží na americká exportní omezení, Boeing letěl kvůli té možné objednávce letadel. Trumpova hlavní žádost zněla, aby Čína víc otevřela trh americkým firmám. To, co zase na druhou stranu chtěl na oplátku si, je a zdůraznil to stabilní vztahy, aby čínská ekonomika nedostávala další rány od cel. To byl takový nepřímý komentář k tomu poslednímu dění. Velká otázka samozřejmě je, jestli tahle obchodní agenda dokáže překrýt ty politické neshody, anebo jestli se naopak stane jejich rukojmím.
11: To je zajímavé právě z toho, co říkáš, tak to vypadá, že jedna schůzka vynesla dvě úplně odlišné, nebo dva úplně odlišné pocity. Tak jak ten summit hodnotí Peking a jak Bílý dům?
20: No už teď vidíme rozdíly v té interpretaci toho, o čem se vůbec hovořilo. Některá témata jedna strana zmiňuje, druhá je nezmiňuje. Jsou v tom diametrálně odlišné. Ten pekingský záznam je z velké části o Tajvanu, o tom varování, ale zároveň v něm si říká, že vztah Číny a Spojených států je nejdůležitější bilaterální vztah na světě. A teda ale, že Washington ho musí umět udržet a že není daný ten vztah. Americký záznam zase o Tajvanu naopak mlčí a vyznívá daleko vstřícněji. Trump mluví o fantastickém vztahu, o si mluví v velkých superlativech, označil ho za skvělého lídra, také ho pozval na zpáteční návštěvu do Spojených států v září a to je takový klasický vzorec těch čínsko-amerických summitů. Každá strana si bere domů jiný příběh, přesně podle toho, co potřebuje říct svému publiku.
11: Říká naše zpravodajka v Americe Jana Cíglerová. Děkuji za ty informace, naslyšenou.
20: Hezké ráno.
10: Ranní plus posloucháte v 6 hodin a 13 minut. Ministerstvo financí opět nabízí k nákupu státní dluhopisy a to ve více variantách. Může to být jednoduchá investice pro domácnosti. Stát si touto formou půjčuje peníze přímo od občanů. Tyto dluhopisy zavedla už předchozí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO.
0: Lidé do dluhopisů můžou investovat nejméně 1000 a nejvíc 3 miliony korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO očekává, že se v této emisi prodají dluhopisy zhruba za 20 miliard. Podle ní je totiž o české státní dluhopisy dlouhodobě mezi investory zájem.
21: Protože Česká republika patří mezi nejméně zadlužené země EU, máme silnou a fungující ekonomiku a já nevidím jediný důvod, aby na úrocích ze státního dluhu vydělávali pouze banky, a velcí institucionální investoři.
0: Ministerstvo včera představilo tři typy. První je fixní státní dluhopis. Ten má splatnost 5 let a nabídne výnos 4,5% ročně. Druhý typ je protiinflační dluhopis. Jeho výnos se bude odvíjet od vývoje inflace. A novinkou je takzvaný flexibond. To je krátkodobý dluhopis se splatností 3 měsíce a ročním výnosem 3,5%, dodává Schillerová.
21: Je to srovnatelné s výnosem těch nejlepších spořících účtů na trhu, ale na rozdíl od nich je to osvobozeno od 15% srážkové daně. To znamená, že když se podíváte třeba na úroky u bank, tak tam sice se pohybují kolem 4%, ale je tam srážková daň 15%.
0: Ekonomický expert opoziční ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček ale upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisů výhodný pro stát.
2: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady. Rozumím tomu, že to může být dobré nebo výhodné pro občany, ale já si myslím, že o toto mají soutěžit privátní finanční instituce, banky, penzijní fondy, nikoliv stát, který má prostě mít hlavní úkol, a to znamená efektivně hospodařit se svými prostředky.
0: Právě protiinflační dluhopisy už ministerstvo vydávalo v minulém vládním období hnutí ANO. Státu se ale nakonec značně prodražily, připomíná hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
4: Protože v letech 2022 až 2023, jak si pamatujeme, tak přišla obrovská dvojciferná inflace a ministr financí Stanjura potom další emisi zastavil právě protože splatil stát obrovské úroky.
0: Situace je teď podle Klímové ale jiná a existují pojistky pro případ, kdyby inflace kvůli globálním šokům opět výrazně vzrostla.
4: Úrok u těchto dluhopisů se bude stanovovat vždy podle květnové meziroční inflace, tedy každý rok, a ještě ji úřad zastropuje na 5% za rok s tím, že pokud by to bylo víc než těch 5%, tak ten rozdíl nad těch 5% se potom vyplatí až jednorázově na konci jako prémie toho celého pětiletého cyklu.
0: Dluhopisy je možné objednávat až do 28. června. Objednávky se poté musí zaplatit do 7. července. Zájemci si můžou dluhopisy koupit buď digitálně na webu Ministerstva financí, anebo fyzicky na kontaktních místech Checkpoint nebo pobočkách ČSOB a České spořitelny. David Šalek, Český rozhlas.
11: 6:16 posloucháte Hraní plus a přidáme další důležité informace. Americká delegace vedená ředitelem ústřední zpravodajské služby Johnem Radcliffem se v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že Kuba žádá o pomoc a Spojené státy budou s touto zhroucenou zemí hovořit. Poslanecká sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Vláda by mohla podle návrhu navyšovat výdaje na strategické stavby podle liniového zákona nad schválené výdajové rámce. Nyní je takový postup možný jen u části obranných výdajů. A uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a jakou školu, na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSI. Zveřejní je také školy.
10: Posloucháte Ranní plus. Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném Podještědí policie možná brzy najde. Včera v podvečer totiž zadržela muže podezřelého z její krádeže. Policie spolu s kriminalisty uvedla, že téměř jistě ví, kde se lebka nachází. Za nalezení vzácné relikvie patronky rodin nemocných a chudých ze 13. století se modlili věřící.
22: I přes krádež vzácné relikvie se v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy nezměnil program bohoslužeb. Věřící mají slavnost na nebe vstoupení páně. Pomodlili se samozřejmě také za navrácení lebky svaté Zdislavy.
23: Pravidelně každý týden v neděli
22: Je to první bohoslužba od úterní krádeže a výjimečně se na ní vydala i paní Jonášová, která jinak chodí na bohoslužbu jen v neděli.
1: Je to strašná škoda, ta se nenahradí už.
22: Lebka svaté Zdislavy byla ve dvou relikviářích. Ty mají sice alarm, ale byl zrovna vypnutý. A toho pravděpodobně zloděj využil. Rozbil sklo a s lebkou uprchl ven z kostela. Jediným svědkem byl vikář Štěpán Mária Filip.
5: A ještě jsem tomu byl jako přítomen, no, to bylo, nejprve jsem slyšel ten hluk, ne, veliký řinčení, to bylo úplně nějaký, jak jsem říkal, co se děje, až pak jsem zjistil, vlastně vychází od toho oltáře a v té chvíli taky se mihla černá postava, která velmi rychle jako odešla, jako no, nebo byla pryč.
22: Pro věřící má relikvie nevyčíslitelnou a historickou hodnotu, říká představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
6: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
22: Policie dopadla 35-letého muže ve Středočeském kraji a podle policejní mluvčí Ivany Balákové vědí téměř s jistotou, kde se lebka nachází. Zatím není jasné, v jakém je stavu, ani jestli se jí podaří získat a vrátit zpět do baziliky. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Český rozhlas.
11: V 6 hodin a 20 minut se dnes poprvé podíváme do zahraničního tisku. Kubě došly zdroje pohonných hmot, oznámil to tamní minister energetiky a hornictví Vicente de la Olévy. O energetické krizi na Kubě píše španělský deník El País.
23: Podle vyjádření ministra došly i rezervy pohonných hmot. Kuba je podle něj otevřena každému, kdo by chtěl palivo prodat. Nezmínil se o amerických sankcích, které komplikují dovoz paliv na ostrov.
11: Od konce ledna Spojené státy zpřísnily sankční tlak na dodávky ropy na Kubu a hrozí postihy subjektům, které by ostrovu paliva dodávaly. Dvě třetiny její energetické poptávky ale kryla právě dovozem paliv. Kuba nyní podle vyjádření ministra energetiky čelí až 22-hodinovým výpadkům proudu denně.
23: El País se také zmiňuje o spekulacích o případné intervenci ze strany Spojených států. Píše o zvýšeném počtu letů amerických špionážních letadel a dronů v okolí Havany a Santiago.
11: A podíváme se na další server. Bývalý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi ve svém projevu v německých Cáchách varoval, že Evropa zůstává v nové geopolitické realitě osamocená. O jeho slovech píše bruselský server Politico.
23: Draghi přebíral mezinárodní cenu Karla Velikého, která oceňuje osobnosti za jejich přínos k evropské jednotě. A při té příležitosti zdůraznil, že Evropa se musí vzpamatovat, aby byla schopná čelit aktuální geopolitické situaci. V ní se podle jeho vyjádření staly Spojené státy více nepřátelskou a méně předvídatelnou zemí. Evropa, mění Draghi, už se na ně nemůže spoléhat jako na garanta bezpečnosti.
11: Všechny strategické závislosti na Spojených státech se musí podle Draghiho přehodnotit. Evropa by měla urychleně začít investovat do oblasti obrany a vývoje umělé inteligence a posílit svou energetickou infrastrukturu, uvedl.
23: Vědci identifikovali nový druh obřího dinosauru, a to podle fosílí vykopaných v Thajsku. O jeho objevu píše BBC. Nově objevený druh byl zatím největším dinosaurem nalezeným v jihovýchodní Asii.
11: Vážil 27 tun, což odpovídá váze 9 dospělých slonů indických a měřil 27 metrů na délku. Podle studie patřil do čeledi sauropodů, tedy dlouhokrkých bíložravců. Žil před 100 až 120 miliony let, tedy přibližně o 40 milionů let dřív než známý Tyrannosaurus Rex, a také byl výrazně větší, a více dočtete na stránkách britského serveru BBC. A s tím odkládáme zahraniční tisk.
23: Posloucháte Ranní plus. Čím zelenější bude naše republika, tím lépe budeme odolávat vetě vysokým teplotám. Každý strom nebo keř ale pohlcuje jiné množství uhlíku, což je pro vývoj teplot, a tedy i snižování teploty, zásadní. Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci proto vymysleli způsob, jak s pomocí družicového systému Copernicus získat informace o konkrétních zalesněných plochách. Podle Viléma Pechance z katedry geoinformatiky právě Univerzity Palackého můžou být vodítkem při výsadbě nové zeleně při revitalizaci daného území.
3: Celý ten výzkum, který my děláme, samozřejmě říká, kolik toho uhlíku rostlina dokáže navázat do sebe a zafixovat. To znamená, že bude uloženo v rostlině a už se neuvolní do toho ovzduší, nebude se zvyšovat teplota.
7: Dá se říct, že tady ten výzkum prozrazuje v podstatě, kolik uhlíku je, řekněme, v zalesněných plochách České republiky?
3: Přesně tak. Ukáže, kolik je zásoby uhlíků, potažmo, jak se ta zásoba mění. A je to, řekněme, objektivní ve smyslu, že to nikdo neváží, nedopočítává si, ale skutečně kolik té zásoby v jakékoliv vegetaci opravdu je. To znamená nejenom klasické hospodářské lesy, ale nám jde o všechno, takže i nějaké křoviny, nějaké travní porosty, které jsou významné dneska, řekněme, v podhorských oblastech. Takže ano, odpovídá to přesně na ten stav zásoby uhlíku.
7: Takže i vzhledem k rozloze České republiky je úplně zjevné, že nejlépe je podívat se na to ze zhora, z výšky, což právě umožňují družice dálkového průzkumu země.
3: Ona řada studií je dneska zaměřená lokálně, že se to zmapuje v terénu, ale je to omezené. Byť nejsme velká republika, ale při tom rozlišení 20 metrů na 20 metrů, to už rozsahu celé České republiky už není v lidských silách to za sezónu během dvou měsíců projít, zmapovat. Takže pohled z vrchu, satelitní data, která sice jsou limitována oblačností, ale v průměru jednou za 14 dní, 3 týdny jsou opravdu použitelné snímky.
7: Evropský systém Copernicus má několik družic. Každá funguje trošičku na jiném principu, takže s jakými daty, s jakými snímky pracujete?
3: Využíváme družice Sentinelu 2, to jsou optické multispektrální snímky, a současně využíváme data družice Sentinel 1, což jsou radarové snímky. Právě ty multispektrální ukazují celkový obraz, chování biomasy v listech, z toho se dá odlišit velmi dobře, co je zelená hmota, co je antropogenní šedá hmota, a ty radarové data velmi dobře pracují s vlhkostí a strukturou. Podle toho rozlišujeme vlastně výšku biomasy.
7: Na vaší katedře jste pak vyzkoušeli různé modely zpracování těchto dat, zjistili jste, který z nich je jakoby nejlepší. Bylo to na datech z léta roku 2023. Znamená to, že tento váš model je použitelný na kterékoliv další léto, nebo dá se tímto zjistit aktuální stav uhlíku v našich zelených plochách?
3: My máme otestovaných přístupů několik a ano, tento postup, to znamená, které kombinace kanálu, respektive materiálu z těch satelitů, v jakém vzorci, jakým algoritmem je ten hlavní výsledek. V tuto chvíli už máme zpracovanou i rok 24-25 jaro a pokračujeme dál.
7: Vlastně už to jde rychleji, když víte jak.
3: Ano. V podstatě dneska už je to otázka hodin, nikoli v měsíci toho výzkumu, ale hodin zopakovat vytvoření takovéto vrstvy.
7: K čemu je vlastně dobré znát, kolik uhlíku nám dává nebo uchovává zeleň?
3: Abychom uměli na základě fakt pracovat s tím problémem dneska zvyšující se teploty a těch následných extrémních jevů.
7: To znamená, že se dá vlastně vyhodnocovat, tak tady na tomto místě máme stromy, které nefungují tak dobře, jak bychom potřebovali, takže tam musíme zasadit třeba něco jiného, oživit tu zeleň a tak dále, prostě pracovat s tím konkrétním místem.
3: K tomu vlastně by to měly být ty základní materiály pro dneska, rozšiřující se adaptační strategie měst a regionů, kde posílit, kde ta funkce krajiny, v tomto případě zachytávání uhlíku, nefunguje, aby to bylo opravdu územně specifické a tudíž malá investice, ale velký efekt pro tu krajinu.
7: Podle geoinformatika Viléma Pechance z Univerzity Palackého v Olomouci je výhodou, že data ze systému Copernicus jsou zdarma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
11: Česky staromilský, přesto mezinárodně srozumitelný. Takový je film režiséra Jana Svěráka Kolja, který měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Pro Český rozhlas na vznik filmu zavzpomínal jeho scénárista a představitel hlavní role Zdeněk Svěrák.
9: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme, zdravstvuj.
12: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůru a najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
24: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
25: Pane Brož, já bych to bral, ten
8: Váš nápad s tou papírovou svatbou, že bys bral.
12: Vzpomínám si, že mě nejvíc z toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěný otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
8: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
14: Nejméně 5, ale je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
8: 5x do 10. řady.
24: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
12: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládal. Aniž jsme to po něm chtěli.
8: Žili byli dědeček a babička.
15: Dědušky i babuška.
8: Ono nám to půjde.
24: V českých kinech Koliu vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara. The Oscar goes to the
16: Czech Republic for Koya. Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
24: Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl Zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
23: Je 6:30, před námi jsou další zprávy s Ondřejem Látalem.
19: Český rozhlas Plus.
13: Poslanci dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Změnit by se ale mělo i plánované spuštění digitalizovaného systému vyřizování dávek. Cermat zveřejnil výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Uchazeči je najdou v elektronickém systému DIPSY i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 000 žáků. Kdo neuspěl, bude moct podat odvolání. To ale nezaručuje přijetí na vybranou školu. Americký prezident Donald Trump dnes zakončí návštěvu Číny. V Pekingu poobědvá s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Šéfa Bílého domu doprovázela velká skupina podnikatelů, včetně šéfů firm Tesla, Apple nebo Nvidia. S čínským prezidentem Trump jednal už včera, řešili Hormuzský průliv, Tajvan anebo ekonomickou spolupráci obou zemí. Šéfové diplomací více než 30 evropských zemí budou dnes v Moldavsku jednat o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese. Měl by vyšetřovat a stíhat nejvyšší ruské představitele za zločiny napáchané ve válce proti Ukrajině. Česko zastupuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se hodlá připojit. Archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. O objevu pozůstatků tvora, který údajně vážil 3x víc než Tyrannosaurus rex, informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil před asi 100 až 120 miliony let a na délku měřil asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy bíložravce s dlouhým krkem. Na D1 směrem z Prahy do Vyškova narůstá kolona kamionů, teď zpomalují u Kývalky na kilometru 181, u Popůvek na kilometru 185 zpomalují taky osobní auta v levém pruhu. V Praze jen pozvolna začíná dnešní ranní špička, zdržení nabíráte zatím jenom krátká, třeba v Liberecké do centra, pomaleji se jede v úseku mezi Letňany a Bulovkou, v Kbelské směrem do Hloubětína zpomalíte za sjezdem z Novopatské, sunout se budete ke křižovatce s Poděbradskou ulicí. V Českobrodské do centra Prahy se tvoří fronta na příjezdu do Běchovic z újezdu. Dobře dojeďte. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem anebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se má protrhávat. Hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky a teploty 11 až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
19: Posloucháte Ranní plus.
11: A dnes vás jim provází Martina Mašková a Šárka Finiková. Dobré ráno a to vám přejeme v 6 hodin a 33 minut, což je čas podívat se do novin. Dnes je za nás přečetl editor serveru Seznam zprávy Jan Hill, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
11: I přesto, že dnes začíná mistrovství světa v hokeji, tak tisk se stále ještě věnuje také fotbalu, respektive dozvukům fotbalového derby mezi Slaví a Spartou, které skončilo skandálními výtržnostmi. Narazil jste na článek, který by se věnoval věci ještě z nějakého neprobraného úhlu?
2: Ano, Hospodářské noviny ve velkém textu popisují, co se ve vršovickém klubu děje a jak Slavie hasí průšvih, který český fotbal nezažil mnoho let. Vysvětlují, jak silnou pozici má šéf představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Ten vlastně hned ráno po derby přijel za majitelem Slávy Pavlem Tykačem s nabídkou, že na svou pozici rezignuje. No a Tykač, jeden z nejbohatších Čechů, to ale bez váhání odmítl.
11: Proč je Tvrdík pro majitele Slávy tak nepostradatelný?
2: Bývalý přední politik ČSSD a ministr obrany má síť kontaktů tak rozvětvenou, že se jí v českém fotbale málo kdo může vyrovnat. Dřív šéfoval českým aerolinijím a má tedy zkušenosti s řízením velkých firm. Podle zdrojů Hospodářských novin se navíc dokáže stejně dobře a bez problémů bavit s fanoušky, kabinou, šéfy evropských velkoklubů i špičkami biznisu. Ve všech těchto sférách má navíc přirozený respekt. Přesto nyní zažívá nejpernější období v kariéře a bojuje o svou pozici.
11: Na Slávii bylo prý ale na podobný průšvih už zaděláno v minulosti. K těm excesům v Edenu docházelo už dříve, není to tak?
2: Ano, podle pozorovatelů v poslední době rostl na tribuně Sever vliv zejména mladších a radikálních fanoušků, kteří jsou často napojení na různé bojové sporty. A to až natolik, že část skalních fanoušků začala mít pocit, že ten klub vlastní. Vedení Slávie navíc tyhle trendy nemírnilo, naopak. No ale je také potřeba říct, že k podobným problémům a incidentům docházelo i mezi fanoušky Sparty. Připomínám,

0: vězení a postupně na povrch vyplouvají i poněkud bizarní okolnosti jeho kauzy.
1: Jaké?
0: Odposlechy Jermakova telefonu odhalily, že obsazování nejvyšších funkcí v zemi řešil s vědmou. Konzultoval s ní například, kdo by měl vést ministerstvo zdravotnictví, anebo kdo bude šéfem, nebo kdo bude zástupcem šéfa prezidentské kanceláře. Měl s ní dokonce řešit, jak postupovat na jednání se zahraničními partnery. On sám byl přitom mnohokrát šéfem ukrajinské delegace při všemožných rozhovorech po celém světě.
1: A víme o této ženě něco víc?
0: Ano, ukrajinští novináři astroložku vypátrali a zjistili, že jde o 51-letou obyvatelku Kyjeva, která sama sebe inzeruje jako konzultantku pro astrologii. Žena má také účet na sociální síti Telegram s názvem Měsíční hodiny, který se zabývá astrologií. No a pro úplnost ještě dodejme, že Jermak to všechno popírá. Tvrdí, že se o citlivých otázkách s takovou ženou neradil.
1: Tak tolik tedy deník N. No a do třetice jste vybral článek ze zpravodajského serveru, který přináší dobré zprávy, i když se odvíjí od situace na Blízkém východě a drahé ropy. Tak o co jde?
0: Je to tak, já doufám, že ten článek posluchače uklidní. Portál iDnes.cz s odvoláním na agenturu Reuters píše, že evropské letecké společnosti vzkazují, že akutní nedostatek paliva v létě nehrozí. I když je sice kerosin dvakrát dražší a hormuzský průliv je stále uzavřený, rušení letu zdá se nebude na pořadu dne. A to i přesto, že ještě před měsícem šéf Mezinárodní agentury pro energii varoval, že Evropa má leteckého paliva na přibližně 6 týdnů.
1: Proč nakonec ten černý scénář nenastal?
0: Aerolinky před létem, kdy mají největší tržby, napnuly síly a podařilo se jim nasmlouvat dodávky z jiných regionů, než je nestabilní Blízký východ. Kerosin berou například z Afriky, Nigérie nebo Spojených států. Třeba taková německá Lufthansa má zásoby leteckého paliva zajištěné minimálně do poloviny prázdnin.
1: A jak na tom jsou další známé letecké společnosti?
0: Dá se říct, že podobně jako Lufthansa. Ani šéf oblíbené nízkonákladovky Ryanair situaci vůbec nevidí černě a prohlásil, že riziko nedostatku paliva v Evropě slábne každým dnem. Zásoby doplnili i v létě hodně vytížená italská letiště, kam proudí tisíce a tisíce Čechů. Vypadá to tedy, že dovolené v ohrožení nejsou, jen si za letenky na poslední chvíli asi budeme muset trošku připlatit.
1: Dobrou zprávu nám přinesl editor serveru Seznam zprávy Jan Hejl. Díky za váš výběr.
0: Děkuju.
2: Je půl sedmé a 9 minut, posloucháte Ranní plus. V ruské Ryazani hoří ropná rafinerie. Velký požár zřejmě zažehly ukrajinské drony a Kyjev tak možná začíná odpovídat na dosud nejrozsáhlejší dronový útok Ruska na ukrajinská města z předchozích 2 dnů. Novinky z ruské války na Ukrajině shrne Dominik Tesá ze zahraniční redakce. Dominiku, dobré jitro.
3: Dobré ráno.
2: Kde leží Ryazaň a co se tam stalo?
3: Ryazaň je oblastní město asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy, k hranicím Ukrajiny je to kolem 500 kilometrů. Místní obyvatelé v Ryazaňi informovali na sociálních sítích o dronech, které jim lítaly nad hlavou a následných hlasitých explozích v oblasti tamní ropné rafinerie. Ta je mimochodem, jak upozorňuje deník Kyjev Independent, považovaná za jednu z největších v Rusku. Rafinuje prý více než 17 milionů tun ropy ročně a stala se tak pro Ukrajince pravidelným cílem. Gubernátor oblasti Pavel Malkov uvedl na sociální síti Telegram, že drony údajně zasáhly i výškové rezidenční budovy a zemřeli údajně 3 lidé, 12 dalších, včetně dětí, má být zraněných.
2: Útočili Ukrajinci i jinde?
3: Mediální účty na Telegramu uvádí taky, že kouř stoupá z vojenského letiště v Jejsku v Krasnodarském kraji, to je od Ukrajiny jen kousek, vlastně jen přes záliv naproti Rusy okupovanému Mariupolu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin taky informoval o tom, že než byly sestřeleny, k hlavnímu městu se blížilo 5 ukrajinských dronů, dočasně kvůli tomu byl přerušen provoz na moskevských letištích. Výbuchy měly být slyšet i na Rusy okupovaném Krymu v městech Jevpatorie a Saky. Žádné z těch informací o útocích ukrajinská strana nekomentovala a nemůžeme je samozřejmě nezávisle ověřit. Vše bychom mohli považovat za reakci na rozsáhlé ruské útoky na Ukrajinu v posledních 2 dnech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera ukrajinské armádě zadal, aby právě reakci na velké ruské útoky začala připravovat.
2: Připomeň tedy prosím ještě ty včerejší a převčerejší útoky Ruska na Ukrajinu, kolik civilistů zahynulo?
3: Útoky během těch dvou dnů nepřežilo nejméně 24 ukrajinských civilistů a 48 dalších je zraněných. To číslo tedy ještě přes noc stoupalo. Mezi mrtvými jsou podle ukrajinských úřadů 3 děti, jednomu z nich bylo 12 let. Desítky raket a stovky dronů, přesně i dronů měla ruská armáda vyslat téměř 1600, zasáhly Kyjev a částečně tam zničili velkou obytnou budovu.

0: záchranné práce u té velké hromady trosek na východním okraji ukrajinského hlavního města by měly stále nyní pokračovat. Ze Sutin se tam podařilo zachránit už 11 lidí. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil na dnešek den smutku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal spojence Ukrajiny, aby ohledně těchto ruských útoků nemlčeli, a Ukrajina kvůli nim taky začala podnikat kroky i na půdě Organizace spojených národů.
1: Události na Ukrajině a v Rusku připomněl Dominik Tesa ze zahraniční redakce. Děkujeme.
0: Pěkné ráno.
2: A my na Ukrajině ještě zůstaneme. Na Donbasu máme našeho zvláštního reportéra Lubomíra Smatanu, který připomíná, že vlastně celý Donbas se Rusové snaží dobít už 4 roky. Za tu dobu zcela srovnali se zemí desítky vesnic a městeček. Ta velká jako Sloviansk nebo Kramatorsk zatím odolávají. Severovýchodní okraje Kramatorsku jsou sice na dostřel ruské armády, ve městě ale pořád zůstává několik desítek tisíc civilistů. Mezi nimi i padesátník Viktor. Hlídá malý rohový obchůdek na křižovatce v centru a ze své židle vidí okolní rozstřílené domy. Viktor se ale ve městě narodil a zatím zůstává.
3: Ta tam je šoko snímat, tam ojojoj.
4: Jak se tady žije? Jako v pohádce. Čím dál tím strašnější.
3: Jak v zkázky. Čím další, tím strašněji.
5: Holohlavý podsaditý chlapík se ze široka usměje a zapálí si další cigaretu. Kolik střel dopadlo na domy okolo křižovatky, ani nepočítá.
3: Už šut nevědu.
4: Jak to mám vědět? Dopadají a dopadají.
3: Prolétají.
5: Viktor se ušklíbne a poškrábe na opáleném zátylku. V Kramatorsku je v letošním květnu pořádné horko i bez bombardování. Jen pár ulic odsud, těsně před ohlášeným třídenním příměřím, dopadla raketa. Zabila 4 lidi.
4: To bylo tamhle vzadu, za školou, ve dvorech, asi 500 metrů odsud.
5: Ve městě ale zůstává mnoho ulic, zcela netknutých, jako by je válka minula. Na křižovatce bliká semafor, v rozkvetlém parku posedávají penzisté.
4: Donbas něco vydrží, až to skončí, budeme obnovovat.
5: Část Viktorových přátel tomu ale asi nevěří a odjela. On sám prý nemá kam jít.
3: A komu jedin nůžem?
4: A kdo by mě jinde potřeboval?
5: Krčí rameny otec 2 dětí, které také poslal pryč. Dcera žije u slovenské hranice v Užhorodu, syn studuje v Čerkasech. Viktor před válkou pracoval jako obráběč.
3: Český stanok u mene ČPU.
4: Dělal jsem na setiny milimetru, na českém obráběcím stroji. Zakázky už ale pár let nejsou, fabrika zavřela.
5: Viktor každou noc spí doma ve svém bytě ve 3. patře. Do sklepa nechodí.
3: Ne, v kvartíru, na 3. etaži.
4: Tu svoji stejně neuslyšíš.
3: Svoju neuslyšíš, a jestli přímo v podval přiletí.
4: A jestli přijde přímý zásah, ze sklepa se dostaneš ven ještě hůř než z bytu.
3: Z podvala ještě hůře vylazit, čím z kvartíru.
5: Dodává padesátník Viktor. Z Kramatorsku na Donbase Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. Kuba už nemá ani kapku nafty, ani topného oleje, prohlásil minister energetiky ostrovního státu Vicente Dalla Olevi. A nemá ani rezervy. Kvůli stále delším výpadkům elektřiny, které v některých čtvrtích Havany trvaly až 22 hodin, místní obyvatelé zapálili na několika místech barikády a protestovali proti vývoji této situace také tradičním latinskoamerickým způsobem, boucháním do hrnců. Ekonomickou krizi Kuba zažívá už roky. Situace se ale výrazně zhoršila kvůli ropnému embargu, které na Kubu uvalily Spojené státy letos v lednu. Od té doby na ostrov dorazil jediný tanker se 100 000 tunami ruské ropy. Hostem večerní publicistiky byl fotograf Jan Šibí, který na Kubu jezdí už 30 let. A nedávno se odtamtud vrátil po 5týdenním pobytu. Kolega Tomáš Pancíř se ho zeptal, jaká je aktuálně na Kubě nálada, pokud nejde elektřina celé hodiny, někdy i celé dny.
6: No prostě vy si vlastně jako zvyknete. Je prostě normální, že když náhodou zapnou proud, protože oni se snaží držet ten proud úplně v té centrální staré Havaně. Tam se to vypíná jako relativně nejmín, protože jsou tam zároveň ministerstva a fungující nemocnice. No ale jakmile už jste kousek od centra, tak tam už se to vypíná dost. Tak prostě a je to nepravidelný. Takže si třeba zvyknete, že když zapnou proud ve 2 hodiny, tak jdete prostě prát ve dvě hodiny. Zvyknete si ale vlastně, že nemáte internet a to. Ale co je podstatný říct, v té Havaně a i v tom širším okruhu té Havany se to vypíná občas. ale zcela tragická, ale opravdu tragická situace mimo Havanu. V těch menších městech tam je to tak, že třeba ten proud nejde týden. Jo, takže ono říkám, jako na ten způsob života si prostě nějakým způsobem zvyknete, ono vám taky nic jiného vlastně nezbývá.
7: Vy jste po tom posledním návratu z Kuby popisoval, že Kubánci mají hlad, a to nejenom ti nejchudší. Je to proto, že potraviny vůbec v obchodech nejsou, nebo jsou tak drahé?
6: Druhá varianta. Potraviny v obchodech relativně jsou, ale lidé na ně nemají peníze, protože jim vypadl ten příjem, který měli z turismu. Skoro každý druhý, třetí Kubánec pronajímal nějaký byt, dům, oni tomu říkají kasa. Pak taky vlastně plno těch Kubánců vozilo v těch amerických autech cizince. No a jelikož ty cizinci tam přestali teď jakoby jezdit, tak těm lidem vypadl tady ten příjem. A průměrný plat, který Kubánci v současné době mají, tak za minulý rok se uvádí zhruba $14-16. A to vlastně absolutně nevystačí na nic. A proto hlad má dokonce i střední třída. A to je rozdíl třeba oproti tomu minulýmu roku, když jsem tam byl, tak tam měli hlad ty chudší. Ale teď už je to i otázka té střední třídy.
7: Může to vést k pádu režimu?
6: No, vy jste vlastně jako začali velice sugestivně a bombnování do hrnců. Já když budu upřímnej, takže za těch 5 týdnů, a to každý den jsem byl v ulicích, tak jsem nezažil jeden jediný náznak. A to slovo demonstrace, to je ještě docela silný, ale vůbec nějakého nepokoje. Tohle. Lidi hodně jakoby nadávají, to ano.
1: Fotograf Jan Šibík, který se nedávno vrátil z pobytu na Kubě, mluvil s ním kolega Tomáš Pancíř.
2: A my se v 6 hodin a 48 minut podíváme na to, jaké novinky pro vás máme z ekonomiky. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž 2 sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Druhá novela by mohla nastálo uzákonit výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s domácí podporou dýchání kvůli energetické náročnosti přístupu.
1: Ocenění s názvem Czechia Best Managed Companies získalo letos 41 českých firm. Mezi nimi je 7 nových společností, 5 dalších převzalo ocenění opakovaně. Program, který v Česku organizuje společnost Deloitte, oceňuje soukromé firmy za strategii řízení, inovace, firemní kulturu a finanční stabilitu.
2: A americké akcie ve čtvrtek posílily. Dařilo se hlavně technologickým společnostem. Náladu na trhu ovlivnila ekonomická data. Investoři také pozorně sledují vývoj v Pekingu, kde se americký prezident Donald Trump setkal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem.
1: Každodenní obměna obyvatel, hluk nebo vandalismus, to jsou nejčastěji zmiňované problémy spojené s krátkodobým ubytováním. Ty tady nabízejí platformy jako Airbnb, Booking nebo další. V Česku, kromě Prahy, řeší tuhle záležitost už také menší turistická města. Znovu se tak otevřela debata o možnosti zavedení regulací a jejich formě. Víc řekne kolega Jan Duchoslav. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
1: Jaké jsou tedy nejčastější argumenty a tedy důvody měst pro regulaci toho krátkodobého ubytování?
8: Kromě už zmíněného hluku a nepořádku zaznívá argument, že krátkodobé pronájmy vyhání z měst původní obyvatele a dochází k takzvanému overturismu. Krize na trhu s bydlením se nakonec ještě prohlubuje. Narychlo upravené byty navíc často nesplňují třeba pravidla požární ochrany a podobně. Nejvíc to pociťuje asi městská část hlavního města Praha 1, kde nabízí portál jako Airbnb řadu bytů. Přesný počet ale nikdo nezná a to je podle zastupitele Giancarla Lambertiho z TOP 09 špatně.
9: My dneska můžeme aplikovat určité paragrafy práva, například co se týká kontroly kolaudace staveb nebo povinnosti být přihlášen k poplatkům, nahlásit správně provozovnu, tak tam můžeme konat. Problém je v tom, že my, abychom dneska konali, potřebujeme primárně nějaký podnět.
8: V případě Prahy 1 jde asi o 100 podnětů ročně. Musí ale podat třeba sousedé ubytovatelů, což není úplně spolehlivý způsob. Změnit by to mohl centrální registr e-turista, o kterém se mluví už dlouhou dobu. Právě ten by obsahoval informace o provozovatelích a jejich počtu. Zprovoznění registru podporuje například skupina opozičních poslanců z klubů STAN, KDU, ČSL a TOP 09. Ta představila v únoru 2 své návrhy, jak říká za STAN poslanec Karel Dvořák.
10: ty dva návrhy, které jsme dali ve skupině poslanců napříč opozicí, spočívá právě možnosti obcí regulovat to, zda na jejich území jsou ty krátkodobé služby používány. A ten e-turista je nástroj pro to, aby tato povinnost mohla být vymáhána a kontrolována.
8: Vláda se k návrhům postavila neutrálně. Na jednání sněmovny zařazené nebyly.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj ten zmíněný elektronický systém provozovatelů ubytování vyvíjí. Jak v tom pokročilo?
8: Podle vládního zmocněnce pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislava Dvořáka je připravený, ale ještě se nepoužívá.
11: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
8: V platnost má vstoupit letos. Ministerstvo pro místní rozvoj se možnými regulacemi zabývá, uvedlo, že chce vládě do června předložit několik návrhů. V červnu by pak měl jít do připomínkového řízení. Stejně jako opozice považuje za důležité, aby se situace s krátkodobým bydlením zlepšila.
1: Co na tento vývoj věcí říkají samotné ubytovací platformy, jako je Airbnb?
8: Regulacím se nebrání, naopak manažerka veřejné politiky pro střední a východní Evropu ve společnosti Airbnb Guša Kacprik nám poskytla písemné vyjádření, ze kterého citujeme.
12: Jsme rádi, že česká vláda v současné době konzultuje zavedení digitálního a uživatelsky přívětivého registračního systému, který podpoří běžné hostitele a zároveň poskytne úřadům informace potřebné pro účinnou regulaci krátkodobého ubytování.
8: Dá se říct, že platformám nic jiného nezbývá a musí se přizpůsobit. Regulace totiž zavádí řada okolních zemí. Příkladem může být Španělsko. V některých případech platí, že kdo tam chce pronajímat svůj byt turistům, musí mít souhlas ostatních majitelů v domě. Regulace zaváděl taky německý Berlín.
1: Dění kolem krátkodobého ubytování shrnul Jan Duchosa z domácí redakce. Děkujeme.
8: Díky, naslyšenou.
13: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: A v pravidelném čase je čas na pravidelný ranní komentář. V tom dnešním se publicistka Lída Rakušanová zamýšlí nad tím, co o nás vypovídá lpění na Benešových dekretech.
14: Rozhodnutí opozice nezúčastnit se čtvrteční parlamentní diskuse o nadcházejícím sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně bylo naprosto správné. Už proto, že tím vzala Okamurou řízené vládní koalici vítr z plachet. Absurdní výčitky o údajném ignorování obětí nacismu nebylo komu adresovat. A tím pádem se nekonala ani obvyklá show Okamurovců a spol, co by jediné záchrany České republiky před prolomením Benešových dekretů a tudíž i před údajnými nároky sudetských Němců na poválečný majetek. Což je vábnička, na kterou v této zemi slyší i po 81 letech od konce druhé světové války až překvapivě mnoho občanů. Benešovy dekrety jsou pro český národ každopádně cosi jako písmo svaté. Sáhnout se na ně nesmí. A málo kdo ví, že by dekrety, pokud by se o nich mělo jednat, byly samozřejmě odstraněny ze sbírky zákonů k aktuálnímu současnému datu a nikoli zpětně. Jakékoliv restituční nároky by tedy a priori neměly šanci. V interview ke 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti o tom mluvil například Johann Böhm, člen jeho první správní rady a bývalý předseda Bavorského zemského sněmu, když řekl, že zrušení Benešových dekretů by nemělo žádné materiální důsledky, ale, cituji, zhojilo by rány na duších těch, kteří odsun prožili. A v České republice by mohlo pomoci překonat blokádu k vyrovnání se s minulostí. Podle Böhma má každý státní akt automaticky zdání legality a proto nesmí zůstat v platnosti nic, co se legalitě příčí. Faktem v každém případě je, že lpět na poválečných dekretech znamená ospravedlňovat kolektivní vinu a trvat na tom, že etnická čistka není bezprávím. Česká republika tím poškozuje sama sebe nejen v morální rovině, ale škodí i vlastním občanům. a především těm z nich, kteří patří ke zdejší německé menšině. Kolem 200 tisíc jich tu po válce sice smělo zůstat, ale hlavně proto, že je stát potřeboval jako pracovní síly. V rámci dekretů nejen, že přišli o majetek, ale byly jim odebrány i vysokoškolské tituly a až do roku 1953, kdy dostali zpátky československé občanství, je přidělovali na práci a konfiskovali jim pětinu platu. A o něch 7 let nucených prací jim pak stát nezapočítal ani do důchodu. Po listopadu 89 se jim z oficiálních míst nedostalo jediného slova omluvy. Vedení zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se tehdy marně obracelo na české politiky. Nenašli nikoho, kdo by se jejich věcí ujal. Je to nejen porušení článku 20 česko-německé smlouvy o dobrém sousedství, který zakazuje diskriminaci menšin. Je to především porušení věrohodnosti demokratického státu vůči vlastním občanům. Až se za týden bude v Brně konat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, nebudou Benešovy dekrety zcela jistě na pořadu dne. Jak už mnohokrát zdůraznil jeho mluvčí Bernd Posselt, jsou Benešovy dekrety poté, co sudečtí Němci vypustili ze svých stanov pasáže vztahující se ke znovu nabití domova a nároku na odškodnění, už výhradně jen záležitostí České republiky. Občanské sdružení Meeting Brno k tomu otevřelo cestu. Teď už je to na nás.
2: Uzavírá svůj ranní komentář publicistka Lída Rakušanová.
1: Posloucháte Ranní plus. Starostové a obyvatelé několika měst a obcí Zlínského kraje míří dnes do Prahy. Chtějí protestovat proti navrhovaným akceleračním zónám pro větrné a solární elektrárny. Na veřejném jednání se jim chce věnovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Třeba lidem ve Vrbce na Kroměřížsku se nelíbí, že místo pro solární elektrárny stát vybral na úrodné zemědělské půdě blízko jejich domů.
15: Tady budou stavět fotovoltaiku?
16: Ano.
15: No a to je orná půda.
16: Ano.
15: Která živí lidi?
16: Tady jsou sady a louky.
15: To se mně právě že nelíbí.
16: No však mě taky ne.
17: Na obecní úřad ve Vrbce na Kroměřížsku přišla paní Štěpánka. Nezávislý starosta obce William Pospíšil ji na mapách ukazuje, kde je v současné chvíli vymezená akcelerační oblast.
16: Tak toto 14. pověsili na úřední desku Ministerstva pro místní rozvoj.
15: No tak asi ten ministr jde sem bydlet.
17: Okolí obce Vrbka spadá do jedné z oblastí, kde by se v případě schválení zákona mohly vystavět solární panely, a to ve zrychleném řízení. Jak říká starosta Pospíšil, obce z velké části neprotestují proti elektrárnám jako takovým, vadí jim spíše špatně zvolené lokality a nedostatečná komunikace ze strany ministerstva.
16: Špatný na tom je to, že s náma o tom nikdo nejednal, a pokud se ta akcelerační oblast tak, jak je navržena, schválí, nebo kterákoliv akcelerační oblast, tak vlastně ta místní samospráva úplně ztratí možnosti nějak zasahovat do té akcelerační oblasti, protože tam už prakticky je potom povolené všechno.
17: Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové ale neznamená schválení akceleračních zón automaticky jejich stavbu.
18: Nijak nenahrazují samotné povolení záměru ani negarantují povolení výstavby větrných a fotovoltaických elektráren.
17: Část lidí z měst a obcí Zlínského kraje dnes jede na veřejné projednání do Prahy se svými připomínkami. Další pak mohou posílat do 1. června. Z Vrbky na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Je 7 hodin, pátek 15. května. Dobré ráno vám z Plusu přejí Šárka Feniková
1: a Martina Mašková.
13: Český rozhlas Plus.
1: A tady je náš tematický výběr pro příští hodinu. Cermat zveřejní výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Kolik žáků se může těšit na svou vysněnou školu a proč je stále nejtěžší uspět v Praze?
2: Čekají opět Izrael předčasné parlamentní volby?
1: Novým guvernérem americké centrální banky neboli Fedu se stal finančník Kevin Walsh. Jak to ovlivní úrokové sazby?
2: I na to odpovíme teď, ale ještě zprávy, které připravuje Ondřej Látal.
19: Hezký pátek a dobré ráno. Státní organizace CERMAT dnes zveřejní výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. V prvním kole se letos hlásilo více než 156 tisíc zájemců o studium. Neúspěšní uchazeči budou moct využít možnost druhého kola přijímacího řízení. Žáci se dozví, jestli byli přijatí podle čísla, které dostali v elektronickém systému DIPSY, anebo přímo od škol. Vysvětluje Tomáš Hlaváč, předseda Asociace středních průmyslových škol.
20: Pro nás je závazný ten náš systém informační. To znamená, my jsme zodpovědní za to zveřejnění toho výsledku, který v sobě zahrnuje jak tu státní část, tu společnou, tak případně ty školní kritéria a parametry.
19: Přijímací zkoušky na střední školy nás v Ranním plusu budou zajímat podrobně hned po zprávách. Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
21: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
19: Digitalizované vyřizování této dávky, rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se ale mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Americký prezident Donald Trump pozval toho čínského Xi Jinpinga do Bílého domu. Návštěvu naplánoval na konec září a ohlásil to na závěr prvního dne jednání v Pekingu. Spolu s Trumpem do Číny přiletělo i několik jeho ministrů a přední představitelé amerického biznesu, včetně ředitele Apple Tima Cooka a nebo majitele Tesly Ilona Muska.
22: Podle čínského prezidenta jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy těmi nejdůležitějšími na světě a klíčovou roli v nich hraje budoucnost Tchaj-wanu. Podle Xi Jinpinga se oba prezidenti shodli na posilování stability. Zároveň ale varoval, že spory kolem ostrova, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují a podle ministra zahraničí Marka Rubia se na americké pozici po dnešku nic nemění. Donald Trump poděkoval Xi Jinpingovi za přátelské přijetí a připil na dobré vztahy. Zároveň ale celá americká delegace dodržuje v Pekingu přísná bezpečnostní opatření. Podle informací televize Fox například přiletěli bez svých obvyklých telefonů nebo notebooků. Ondřej Himer, Český rozhlas.
19: Počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev vzrostl na 24, včetně 3 dětí. Zraněných je na 50. Informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Rusko v Darnické čtvrti ukrajinské metropole zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila. Vzdušné údery ale zasáhly i další civilní infrastrukturu. Posloucháte zprávy pátečního Ranního plusu. Policie dopadla ve čtvrtek v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachateli ukradl v úterý podvečer z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku.
23: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
24: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
23: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
25: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jabloného, což je asi 11 kilometrů a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
23: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Český rozhlas.
19: Dnes je světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst anebo poruchou řeči.
0: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
3: Vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Aleš Tomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
0: Rizikovým faktorem číslo jedna pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
3: V případě příznaků nemoci je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
19: Dopravní informace ve zprávách Ranního plusu. Na D1 z Prahy do Vyškova začíná kolona nejen kamionů u Kývalky na kilometru 182. Pomaleji se jede v obou pruzích. Zdržení nabírají i řidiči osobních aut. Fronta se rozjíždí až v Brně za omezením u D2. V Praze na Štěrboholovské spojce směrem z Černého na Lanový most se teď jede pomaleji v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou ulicí. Českobrodská do centra zůstává plnější na příjezdu do Běchovic z újezdu nad Lesy. Kratší fronta se sune i těsně před nájezdem na okruh. V Praze na Vinohradech velmi opatrně v křižovatce Šumavské a Moravské ulice. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody dvou osobních aut. Jedno z nich se převrátilo na bok. V Legerově směrem do Holešovic za IP Pavlova se srazila dvě vozidla, blokují teď pravý i levý pruh, projíždí se pouze prostředním a pruhem pro autobusy. Dobře dojeďte. Teď ráno a pak taky dopoledne bude většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm. Výjimečně může i zabouřit. Na Šumavě může teď ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem anebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty dnes přes den 11 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 6. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
2: A posloucháte ho 8 minut po 7. hodině. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Napětí, nervozita i velká očekávání pro deváťáky, ale vlastně i pro páťáky a sedmáky a jejich rodiče je dnešek jedním z nejdůležitějších dnů letošního roku. Jak dopadly přijímací zkoušky, dnes zjistí více než 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách a víceletých gymnáziích. Podrobnosti přidá Josef Čiš z domácí redakce. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
2: Tak odkud se dnes uchazeči výsledky dozví?
5: Žáci se dozví, jestli a na kterou školu byli přijati podle čísla, které dostali v elektronickém systému, a to buď v DIPSy nebo přímo od škol. Vysvětluje Tomáš Hlaváč, předseda Asociace středních průmyslových škol.
20: Pro nás je závazný ten náš systém informační. To znamená, my jsme zodpovědní za to zveřejnění toho výsledku, který sobě zahrnuje jak tu státní část, tu společnou, tak případně ty školní kritéria a parametry.
5: No a ti, co podávali papírovou přihlášku, ne elektronickou, se dozví výsledky přímo na webových stránkách školy.
2: Dokážu si představit, že někteří uchazeči nebo jejich rodiče nemohli ani dospat, aby se dozvěděli, jak pro ně ty přijímačky dopadly.
5: Je to tak, kdo nechtěl čekat do rána, mohl si už o půlnoci otevřít elektronický systém DIPSy, ve kterém Cermat zveřejnil výsledky, a tak třeba deváťačka Julie ví, že se na školu, na kterou chtěla nejvíc, dostala.
6: Tak já mám ohromnou radost a já jsem se na tuhle školu hrozně přála dostat. A vlastně je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo, fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času. Takže určitě je to něco za něco a nebylo to jen tak.
5: Nicméně ti, kteří dnes třeba zjistí, že neuspěli, mají ještě šanci v dalších kolech. To druhé ale otevřou jen školy, které první ročníky z toho prvního kola nenaplní. Ve druhém kole si uchazeči můžou podat znovu až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou. A seřadí podle toho, kam se chtějí dostat nejvíc.
2: A volná místa uvidí uchazeči v systému DIPSy nebo na webových stránkách škol?
5: Přesně tak. A najdou tam i všechny informace a kritéria přijímacího řízení a mají o starost méně s jednotnou přijímací zkouškou, protože pro druhé kolo se počítají výsledky z toho prvního. Nicméně pokud ji v prvním kole nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim 0 bodů.
2: No a jak je to s odvoláním?
5: Proti vyhodnocení výsledku je možné podat odvolání, ale jak vysvětluje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková, už to neslouží k tomu, aby se uchazeč dostal na místo uvolněné jiným přijatým uchazečem.
7: Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení může uchazeč podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se nepodává prostřednictvím DIPSY, ale přímo řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Ten ho následně postupuje příslušným

0: příslušnému krajskému úřadu v Praze magistrátu hlavního města Prahy.
1: A na závěr dodám, že přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května znovu prostřednictvím DIPSY nebo papírovou formou.
2: A já ještě dodám, že s Barborou Rosulkovou budeme mluvit po 9. hodině, tak se jí doptáme na všechny další podrobnosti. Pro tuto chvíli děkuji také Josefu Čížovi z domácí redakce za všechny informace.
1: Naslyšenou.
2: No a největší přetlak mezi zájemci o studium středních škol s maturitou, respektive gymnázií, je tradičně v Praze. Do metropole totiž směřuje své přihlášky i řada dětí ze Středočeského kraje. Nakolik situaci pomůže zhruba 1000 nových míst na dvou plánovaných gymnáziích, nejen o tom teď budu mluvit s pražským radním pro školství z hnutí STAN Antonínem Klecandou. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jedno gymnázium Pergamenka by mělo vzniknout na Praze 7 modernizací historické industriální budovy. U druhého jde o navýšení kapacity skrze nástavbu na gymnáziu Opatov v Praze 11. V jaké fázi jsou oba projekty, respektive kdy se do nich fyzicky budou moct hlásit první žáci?
3: Tak předpokládáme, že fyzicky se do nich budou moct hlásit asi za 3 až 4 roky. Nicméně mimo těchto dvou projektů stavíme hromadu dalších středních škol a gymnázií.
2: No a to znamená, že třeba už příští rok budou nějaká další místa k dispozici?
3: Samozřejmě ano, my stejně jako letos jsme otevřeli nové gymnázium Eduvia. V loňském roce jsme otevřeli nové gymnázium v Šeberově, což byly dvě nová gymnázia vlastně po 15 letech, předchozích 15 let se nic neotevřelo, tak to rozšiřujeme i další školy a stavíme na více místech. Já bych rád, aby v příštím roce vznikla například nová klinická škola společně s Vysokou školou chemicko-technologickou, o tom intenzivně jednáme, a plus další místa na dalších školách, kde děláme přístavby, například na gymnáziu Litoměřická.
2: Nicméně ten problém s nedostatkem míst na pražských školách je dlouhodobý a demografická data hovoří jasně. Nyní naopak začnou na střední školy nastupovat i populačně slabší ročníky, tak není to všechno tak trochu pozdě?
3: Tak máte pravdu, že by bylo ideální mít už teďka připravení těch více míst. Já jsem nastoupil před 3 roky a když kouknu na tu demografii, tak je sice pravda, že nám klesá porodnost, ale v těch nižších ročnících základní školy my máme ještě více dětí než letos, takže doopravdy to navyšování je nutné a navíc do Prahy se valí hromada dětí z ostatních krajů, plus je vnitřní migrace v rámci České republiky vnější, takže ty děti doopravdy v Praze obývat nebudou. A proto je ty místa nutné navyšovat.
2: Praha za svůj přístup sklízí kritiku opakovaně i od ministerstva školství, a to bez ohledu na stranickou příslušnost ministra. A konkrétně třeba za to, že dostatečně nespolupracuje se Středočeským krajem. V čem je problém?
3: Tak já si to nemyslím, že by Praha nespolupracovala. Já si myslím, že chyba byla na straně ministerstva a doteďka je, protože my chceme například navyšovat víceletá gymnázia a to nám ministerstvo dlouhodobě odmítá. Stejně tak v minulosti odmítalo navyšování ostatních škol, byla tam pouze reciprocita. Já když jsem začal být radním před 3 lety, tak jsem chtěl například navýšit obchodní akademii a zamítli mi to s tím, že je možné pouze recipročně, že není možné přidat místa navíc. A naštěstí se ten dlouhodobý plán ministerstva změnil a už můžeme navyšovat i ty obchodní akademie a podobně. Nicméně u těch 6-8 letých gymnázií nám to stále nedovolují a není tam stále možné to navýšit.
2: No a co ta spolupráce se Středočeským krajem? Jednou z těch oblastí je třeba studentský kampus nebo areál, který navrhlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Sloužit by měl zhruba 2000 studentů a soustředilo by se do něj více typů škol od technických až po gymnázia. To je pro vás jednání?
3: Tak toto už navrhl právě Středočeský kraj, hejtmanka Pecková a radní Zácha, to říkali už před 3-4 lety a my jsme koukali na ty pozemky, které v Praze máme a my proto žádný pozemek nemáme. V Praze prostě není takto velký pozemek, proto jsme začali stavět více těch menších gymnázií, menší znamená řádově pro 500 dětí, těch máme vyprojektovaných poměrně hodně, stejně tak dalších obchodních akademií a podobně a proto jsme také koupili ty budovy v Bráníku od Soukupa, což jsou budovy, kde může vzniknout dalších stovky míst, jako až přes 1000 asi, a může to být něco obdobné tomuto kampusu. A když všichni říkají, že to zachrání jeden kampus, no nezachrání. My na těch vyprojektovaných školách máme o hodně víc míst, než je těch zmiňovaných 2000 za prvé. A za druhé, když někdo říká, že to dá například do Letňan, tak tam zase se plánuje velká nemocnice místo Bunovky a dalších. A nedovedu si představit, že řekneme, že neuděláme nemocnici v Letňanech, ale uděláme tam obří kampus.
2: No, ta nemocnice v Letňanech je věc na dlouhou tráť a předpokládám, že třeba školy bude potřeba řešit ještě v kratším měřítku. Ministerstvo taky mluví třeba o Zličínu. To taky pro vás není reálné, tyto pozemky?
3: Jo, jako jestli ministerstvo tam má pozemky a chce to tam vybudovat, tak já budu strašně rád. Já říkám, že my jsme udělali analýzu pozemků, který vlastní Praha, které vlastní městské části, a zjistili jsme, že žádný takhle velký pozemek nemáme. My prostě máme pozemky, které jsou maximálně například kolem 6-8 tisíc metrů čtverečních, a to je na takovou tu běžnou školu, která má tu kapacitu řádově 500 žáků. V případě toho velkého kampusu se bavíme o pozemku, který má něco kolem 45 tisíc metrů čtverečních, a takový pozemek Praha nevlastní.
2: Vy také často opakujete, že by situaci s nedostatkem míst na školách vyřešila spádovost. Nebojíte se ale při tomto vašem návrhu toho, že by se opakovalo to, co vlastně zažíváme o prestižních základních škol, čili takovou tu spádovou turistiku, mimo jiné kvůli které ten princip spádovosti opustili některé základní školy v Praze?
3: Tak neopustil ji vlastně jako nikdo. Ta spádovost u těch základek existuje a je to jistota toho dítěte, že se někam dostane. A stejně tak, když schvalujeme tu vyhlášku té spádovosti, které ty děti kam patří, tak to neznamená, že to dítě se nemůže hlásit na tu školu, kam nepatří. Ale přednost mají ty děti v případě základek toho daného obvodu, z té dané městské části.
2: Ano, a proto přihlašují někteří rodiče svoje děti na fiktivní adresy svých známých v té spádové oblasti. Tak právě se ptám, jestli by se vlastně tím opravdu ten problém vyřešil, anebo bychom opět přispěli ke spádové turistice.
3: Určitě bychom přispěli i ke spádové turistice. Na druhou stranu by se nestávalo to, že dítě z Prahy jede potom na gymnázium do Benešova a dítě z Benešova jede na gymnázium do Prahy, a obě dvě ty děti se shodnou, že kdyby se dostali v tom místě svého bydliště, tak by to pro ně bylo lepší.
2: Tak když se hlásí dítě z Benešova do Prahy a dítě z Prahy do Benešova, tak proto asi má taky nějaký důvod, ne?
3: Tak ten důvod například bývá, že si neuvědomí to každodenní cestování z toho Benešova do Prahy, dá si tu pražskou školu na první místo, protože je to nějaká z těch prestižních, a po půl roce zjistí, že každý den vstávat velmi brzo ráno je pro něj zátěžové. V případě toho dítěte z Prahy je to mnohdy, protože si méně věří, jelikož na té pražské školy je potřeba o hodně více bodů než na té školy v ostatních krajích, tak si dá tu přihlášku do některé z těch škol v jiném kraji a opět zjistí, že to cestování je velmi zátěžové. Tohle jsou vlastně informace, které mám od školních parlamentů, se kterými se setkávám jednou měsíčně, a pravidelně tam právě zaznívá to, že by ty děti rádi, aby se posunulo například vyučování na 9:00, jelikož často, když jezdí z nějakých malých obcí ve středních Čechách, tak musí stávat i před 5:00.
2: Antonín Klecanda z Hnutí STAN, pražský radní pro školství, byl hostem Ranního plusu. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
3: Také děkuji a přeji příjemný den.
4: 7 hodin a téměř 20 minut máme na plusu prostor pro hlavní události, tedy jejich souhrn. Zájemci o studium na středních školách, víceletých gymnáziích a dalších se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informaci už by mohli najít v elektronickém systému DIPSI a zveřejně také školy. Týká se to 156-200 dětí. Americká delegace vedená ředitelem ústřední zpravodajské služby CIA Johnem Radcliffem jednala v Havaně s kolegy na kubánském ministerstvu vnitra. Americký prezident Donald Trump dříve prohlásil, že Kuba žádá o pomoc a Spojené státy budou s touto, jak uvedl, zhroucenou zemí mluvit. A další událost, kterou detailně sledujeme, se týká Izraela. Část izraelské vládní koalice premiéra Benjamina Netanyahu předložila návrh na rozpuštění Knesetu, tedy izraelského parlamentu. Schválení návrhu by znamenalo cestu k předčasným volbám. Izraelský premiér čelí rostoucímu tlaku, hlavně ze strany ultraortodoxní části koalice. Tam ho vyčítá, že nedokázal prosadit zákon o výjimkách z povinné vojenské služby pro studenty náboženských škol. Podle deníku Time Friends of Israel jsou pod návrhem podepsáni zástupci všech koaličních stran a předběžné hlasování se uskuteční nejdříve příští pondělí. Volby se pak konaly za 90 dnů, tady v případě schválení. Irena Kalousová, ředitelka Centra izraelských studií Univerzity Karlovy, uvede to sdělené do kontextu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Jak pravděpodobné tedy je, že k těm předčasným volbám dojde?
5: Tak myslím si, že pravděpodobné to je, protože evidentně shoda napříč koalicí v tom, že podpoří ten zákon o vyhlášení předčasných voleb, tak je jaksi stoprocentní, ale je potřeba ještě dodat to B, že Izrael by měl řádné volby taky tak 27. října, takže se jedná do určité míry o nějaké symbolické gesto a o vlastně nějaký, dalo by se říct, začátek předvolební kampaně, kdy ty strany teď budou ukazovat, že oni si toto nemysleli a že toto museli dělat kvůli svým koaličním partnerům a tak dále, takže zase to není tak zásadní věc, jako kdyby k tomu došlo například před 2 lety.
4: A jde to opravdu hlavně o tu výjimku z vojenské služby pro ultraortodoxní židy, nebo ještě tady v podtextu můžou být jiné záležitosti, třeba výhrady proti Benjaminu Netanyahuovi?
5: Tak já si myslím, že pro ty ortodoxní strany téma jaksi vojenské služby, tedy výjimky z ní pro mladé muže, kteří studují v náboženských školách, což je tedy většina z nich, tak je opravdu téma číslo 1 a je to dlouhodobé téma, takže tam si myslím, že je to poměrně jasné. A co se týče Benjamina Netanyahu a jeho politiky, tak tam to bude zajímavé. Já si myslím, že můžeme očekávat od těch radikálně pravicových stran, speciálně od Itamara Ben-Gvira, který opravdu jako reprezentuje to nejvíc radikální křídlo, možná určité vymezení vůči Netanyahuovi, ale směrem, kterými bychom možná úplně nečekali. On bude možná kritizovat Netanyahua, že nedotáhl válku v Íránu, že především nedotáhl válku v Gaze, takže to je něco, co možná v té kampani zazní.
4: Podle nedávného průzkumu izraelské televize Kanál 12 zvažuje více než 40% voličů Likudu podporu jiné strany, včetně nové opoziční koalice Naftaliho Bennetta a Jaira Lapida. Takže mluvila byste i podle svých informací o určitém odklonu od Likudu?
5: No, ta čísla jsou velmi problematická, protože ty průzkumy, které samozřejmě jsou teď velmi časté, tak jsou dost takové na hraně, protože to ukazuje, že Likud možná bude první, ale ta současná koalice nebude schopná dát dohromady většinu, ale některé průzkumy naznačují, že Likud možná bude druhý a právě strana Jašár bude první, ale ta čísla jsou velmi, velmi těsná, takže o co se bude hrát v těch volbách, bude nikoli v to, jestli ta současná koalice bude schopná dát většinu, to pravděpodobně ne, ale jestli ta opozice bude dostatečně silná bez arabských stran, protože vlastně část těch opozičních stran naprosto jasně deklaruje, že nechtějí do vlády s arabskými stranami a je otázka, jestli za těchto podmínek vůbec budou schopni tedy tu koalici dát dohromady.
4: Co by případná změna, tedy odklon od současné vlády a současného premiéra, znamenalo pro další izraelský postup v Gaze anebo v Libanonu?
5: To je samozřejmě velká otázka. Je potřeba jenom říct, že ta opozice, která má šanci ty volby vyhrát, tak především tedy ti hlavní představitelé, možná s výjimkou Jaira Lapida, tak jsou lidé, kteří bývali v Likudu, jsou to pravicoví politici a co se týče jaksi bezpečnostních otázek, tak se zásadním způsobem od Likudu neliší. Samozřejmě je otázka, jestli by byli natolik naladěný pro válečně jako ten současný kabinet, tam si myslím, že možná ne. Ale co si myslím je důležité vůči Palestincům, tak ta budoucí koalice, bude-li tedy poskládaná z jiných politických stran, tak si myslím, že se pokusí posílit roli palestinské samosprávy. A to je možná, se zdá maličkost, ale vlastně pro ten konflikt je to poměrně zásadní věc. Ohledně Libanonu uvidíme, myslím si, že i ta budoucí koalice využije možná možnosti, že libanonská vláda nabíří jednání o míru ale každopádně zase komunity na severu Izraele prostě jsou velmi nervózní z toho, že by vlastně výsledkem toho dvou a půl letého období, kdy jejich životy byly naprosto narušeny, bylo nějaké příměří, které nepovede k tomu, že vlastně Hizbalách nebude schopen tu severní část Izraele ohrožovat. Takže uvidíme, ale říkám, nebude to vláda, která by byla nějak zásadně odlišná v těch zahraničně politických otázkách, než je ta současná, ale spíše půjde o provedení těch zahraničně politických cílů.
4: A závěrem, co by pád vlády znamenal pro soudní proces?

0: kterému čelí Benjamin Netanyahu.
1: No tak samozřejmě by to bylo mnohem jednodušší. Benjamin Netanyahu by se nemusel pořád omlouvat a vymlouvat, že má důležitá jednání a nemůže tedy k soudu. Ale je vlastně otázka, jestli Benjamin Netanyahu nevyužije potom nějaké nabídky k dohodě, když by cítil, že opravdu ty volby už nemá pod kontrolou a že možná přijde o to křeslo premiéra.
0: Tolik Irena Kalhousová, ředitelka Herzova centra izraelských studií Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Před 7:30 máme pro vás v Ranním plusu ještě jedno téma. Pokleslý koutek úst, náhle vznikla slabost poloviny těla nebo porucha řeči, tak se obvykle projevuje cévní mozková příhoda. Lékaři se s ní nesetkávají jenom u lidí v seniorském věku, ale také častěji u pacientů do 50 let. U příležitosti Světového dne boje proti mrtvici upozorňují i na to, že může postihnout také děti.
3: Tu zelenou zkuste, tu zelenou.
4: Radí se Anna Henlínová se svým přítelem Martinem, kterou z cest zvolit na lezecké stěně. Jako dítě prodělala před 15 lety mrtvici. S jejími následky na pravé polovině těla se potýká dodnes.
5: Třeba teď bylo vidět, že mi jdou cvakat expresky pravou rukou.
6: Nebudeme Aničku rušit teď už, ale cvaká teda další karabinu.
3: Teď zbývá poslední a bude nahoře, no.
6: Anička se spouští poleně dolů z výšky těch 10 metrů, kam před malou chvíli vyšplhala. Tak úžasné.
5: Děkuju moc.
4: Kromě lezení se dnes věnuje i běhu, jízdě na kole a rehabilituje také sama doma. Běžnou součástí jejího života jsou také prohlídky na neurologické klinice ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
7: Aničko, můžete se postavit, tak a ukažte mi, jak jdete.
4: Vyzývá pacientku primář Aleš Tomek, který se o ní v poslední době stará.
7: Co, ruka, jak je na tom?
8: Přes v ruce mám pořád, ale víc ji používám v běžných činnostech. Automaticky jako předtím, když jsem byla vlastně pravák do těch 11.
4: Přeučit se na levačku musela Anna právě kvůli mrtvici. Postihla ji na volejbalovém soustředění. Všechno začalo opakovaným mravenčením na pravé noze a ruce. Do nemocnice ji vezli až druhý den. To už byla ochrnutá na polovinu těla. Na to, že mrtvice může postihnout i děti, se podle neurologa Aleše Tomka někdy zapomíná.
7: Podezřívat tu mrtvici v každém věku je dobře. Tady bych připomněl pravidlo FAST, to znamená náhle vzniklá slabost jedné poloviny těla, ruky, nohy, pokles koutku nebo porucha řeči znamená zavolejte sanitku, i kdyby to bylo dítě.
4: Ročně prodělá mrtvici podle neurologů 23 tisíc Čechů. 15% případů lékaři zaznamenávají u lidí do 50 let.
7: K čemu určitě dochází u mladších lidí obecně je podceňování prevence. Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku a na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
4: Základem prevence je kromě pravidelných preventivních prohlídek také správný životní styl, tedy zdravě jíst, nepít alkohol, nekouřit a pravidelně se hýbat. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Krátce před 7:30 máme pro vás ještě jednu pozvánku na akci, kterou pro vás Český rozhlas Plus pořádá jednou za rok, takže zpozorněte. Jak bude vypadat budoucnost Ukrajiny, až utichnou zbraně a co to bude znamenat pro bezpečnost naší země i Evropy? O tom budou debatovat hosté 4. mezinárodní konference Českého rozhlasu Plus 20. května v kulturním centru Vzlet v Praze v Vršovicích. Zúčastnit se jí má prezident Petr Pavel, spojíme se také s bývalým ředitelem ukrajinské armády Valeriem Zalužným. Na místě bude i nositelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvičuková, bývalý šéf třeba Karel Řehka. Další informace na webu vstupenky v prodeji v kulturním centru Vzlet. Je 7:30 a zprávy má Ondřej Látal.
9: Český rozhlas Plus.
10: Poslanci budou znovu projednávat novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice navrhuje upravit pravidla tak, aby se do povolených deficitů nezahrnovaly některé investiční výdaje, třeba na silnice a železnice. Opozice naopak varuje, že změna povede k vyššímu zadlužení a omezení kontroly veřejných financí. V Česku by mohla vzniknout regulace krátkodobých ubytování přes platformy typu Airbnb anebo Booking. Města zatím nemají přesná data o počtech těchto pronájmů a stěžují si na hluk i nedodržování pravidel. Situaci má řešit registr e-turista, který podle Ministerstva pro místní rozvoj měl začít fungovat ještě letos. Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dřív. Napsal to na své sociální síti True Social. Trump je na návštěvě Pekingu, kde se sešel i se svým protějškem Xi Jinpingem. Podle čínského prezidenta se oba představitelé shodli na posilování stability. Zástupci lotyšských parlamentních stran budou dnes jednat o nové vládě. Svolal je prezident země Edgars Rinkevičs. Po jednání rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala potom, co ztratila podporu většiny parlamentu. Střední školy můžou ode dneška zveřejňovat výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Cermat je zpřístupnil školám a studenti se dozví, jestli uspěli nebo neuspěli. Letos se ke státním maturitám poprvé přihlásilo přes 84 tisíc středoškoláků. Česko po třech letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroad zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu. Ve zprávách Ranního plusu jsme nachystali taky čerstvé dopravní informace. Na D1 směrem z Prahy do Vyškova přetrvává kolona kamionů. O něco málo se protáhla, teď zpomalují za Ostrovačicemi na kilometru 179. U Kývalky na 181. kilometru brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D1 před Brnem v opačném směru od Vyškova nabírají zdržení taky hlavně nákladní soupravy. Kratší fronta popojíždí mezi Holubicemi a sjezdem na Svitavy, tedy mezi kilometry 209 a 203. V Legerově ulici v Praze směrem do Holešovic už příznivější situace za IP Pavlova. Obě havarovaná vozidla přesunuly do levého pruhu, projíždí se tak už pravým i prostředním. Kolona z konce Nuselského mostu je teď asi na 10 minut. Magistrála v Praze se zlehka plní ve směru z Holešovic, fronta popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem. Liberecká aktuálně plná od nájezdu z Veselské k Bulovce, trasa k Blance zabere asi 20 minut. A Ďáblickou do centra Prahy se budete sunout od Hřbitova ke Střelničné 5 až 10 minut, Kbelská ulice zůstává plnější z Letňan do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou ulicí. Dobře, dojďte. Ráno a dopoledne má být většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně může i zabouřit. Na Šumavě může teď ráno v polohách nad 1000 metrů padat dešť se sněhem anebo sníh. Teploty dnes přes den 11 až 16, na horách kolem 6 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
0: Dnes vás provází Šárka Feniková a Martina Mašková. Novým guvernérem americké centrální banky se stal Kevin Warsh, finančník a bankéř, který v posledních letech ostře kritizoval politiku Fedu, tedy centrální banky, a jejího dosavadního šéfa, Jeroma Powella. Stejně jako prezident Donald Trump se Warsh v poslední době vyjadřoval ve prospěch snížení úrokových sazeb. Ve spojení jsem s Janem Čermákem, analytikem ČSOB. Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Kdo je tedy Kevin Warsh a jak se dostal do vedení centrální banky?
11: Tak je to poměrně mladý, řekl bych, finančník, který již v centrální bance působil v letech 2006 až 2011. Následně se přesunul zpět na Wall Street, byť tedy zůstával vlastně podporovatelem republikánské strany a v roce 2020 byl jedním z možných kandidátů na současné místo šéfa Fedu, takže není to úplně neznámá osoba.
0: S dosavadním guvernérem Fedu Jeromem Powellem byl Donald Trump dlouhodobě ve sporu. Můžeme prosím připomenout proč?
11: Tak bylo to samozřejmě proto, že Jerome Powell se snažil hájit nezávislost Fedu za prvé, za druhé udržoval úrokové sazby výše, než by si Donald Trump přál. Také dostal od Donalda Trumpa za to přezdívku Mr. Too Late, neboli volně přeloženo pan příliš pozdě, protože držel podle něho úrokové sazby příliš dlouho a příliš vysoko. Takže to je v zásadě ten spor.
0: Warsh mívá pověst protiinflačního jestřába, ale jak jsme řekli, tak politiku současného Fedu poslední dobou ostře kritizoval. Jak se podle vás postaví k úrokovým sazbám?
11: Tak tady je třeba si uvědomit, že Warsh nastupuje do do čela Fedu poměrně složité situaci, kdy Fed již několik let po sobě neplní inflační cíl tím, že je přestřeluje. A v současnosti americká inflace

0: Tak já si myslím, že pokud se bavíme o možném snížení úrokových sazeb, tak samozřejmě tlak na rychlejší inflaci a také bychom pravděpodobně viděli i jakési bubliny na finančních trzích, mohly by riziková aktiva prudce růst, takže to je také jeden z nepřímých efektů toho, pokud by úrokové sazby šly nečekaně směrem dolů.
1: A jak by to snížení sazeb případně ovlivnilo globální ekonomiku, tedy i nás, Evropu?
0: Tak já si myslím, že v nás zásadě by to ovlivnilo pozitivně, minimálně v tom krátkém období, protože samozřejmě pokud začne narůstat poptávka po rizikových aktivech, tak by byla poptávka i po například českých vládních dluhopisech, českých aktivech a tak dále a byl by tady i tlak na nižší české úrokové sazby, takže ze začátku ten efekt by byl pozitivní. Viděli bychom to teprve v tom střednědobém horizontu, kdy ta globální inflace by se rozběhla a pak by ty efekty byly samozřejmě v dalším horizontu spíše negativní.
1: Pokud tedy nový guvernér americké centrální banky Kevin Warsh mluví o tom, že chce ve Fedu změnit režim, co se dá očekávat?
0: Tak ta změna režimu je chápána spíše v tom smyslu, aby Fed neintervenoval do ekonomiky v jiných smyslech, než tedy právě skrze měnovou politiku a nastavování úrokových sazeb. Kevin Warsh dlouhodobě kritizoval politiku nákupů dluhopisů do bilance Fedu, takzvané kvantitativní uvolňování. A fakt, že Fed ve své bilanci drží vládní dluhopisy, ale i dluhopisy například hypoteční. Takže tady bude tlak na to, tu bilanci z Fedu snížit a pak ta intervence přichází také skrze finanční regulaci, kde Kevin Warsh samozřejmě bude tlačit jakožto republikány nominovaný guvernér nebo šéf Fedu na nižší míru regulace finančního sektoru.
1: V souvislosti s nástupem Kevina Warshe se objevily nebo zaznívaly i obavy o nezávislost Fedu, je nebo není do jisté míry ohrožena?
0: Já si myslím, že není, protože zejména teda proto, že když vezmu v potaz rozhodnutí Jeremy Powella zůstat ve Fedu, v podstatě zde může zůstat až do ledna roku 2028, tak ta rovnováha uvnitř té rady guvernérů, kde je tedy 7 členů, včetně šéfa Fedu, tak nebude vychýlena ve prospěch lidí nominovaných současným prezidentem. Ta rovnováha, nebo respektive ta majorita, bude těsně ve prospěch lidí, kteří tam nebyli Donaldem Trumpem jmenováni, takže to by mělo udržet nezávislost Fedu.
1: Nyní Jan Čermák, analytik ČSOB. Děkuji.
2: Je 7 hodin, téměř 40 minut, posloucháte Hraní plus. V Hormuzském průlivu byly napadené další dvě lodě. Uvedlo to britské středisko námořního obchodu UKMTO. Jedno plavidlo zajali ozbrojenci u břehu Spojených arabských emirátů a donutili ho odplout do íránských vod. Útok dronu pak potopil indickou loď s dobytkem, která do Emirátů směřovala. Pokračující americko-íránská válka je jedním z témat dnešního blízkovýchodního tisku, který pročítal náš zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré ráno do Káhiry.
3: Hezké ráno.
2: Štěpáne, co o zatím posledních incidentech v Hormuzské úžině píšou blízkovýchodní média?
3: Já třeba uvedu izraelský list Zaman Israel. Ten upřesňuje, že 14 námořníků té potopené indické lodi s dobytkem se podařilo zachránit. Indie útok odsoudila, Irán se k němu zatím nepřihlásil. Ovšem kurdské webové stránky RUDAF píšou, že Irán obvinil Spojené arabské emiráty, kam obě lodě směřovaly, z účasti na té americko-izraelské agresi proti němu. A iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi doslova vyjádřil politování nad aktivní rolí Emirátů v této válce a silně doporučil Abu Dhabi, aby svou roli v konfliktu přehodnotilo.
2: Když už pročítáš kurdská média, jaká další témata jsou na jejich titulních stránkách?
3: Já zůstanu od toho deníku RUDAF, což je zpravodajský portál z iráckého Kurdistánu a ten píše, že historické spravedlnosti je činěno zadost i dnes. Konkrétně jde o rozsudek smrti nad Ajdádem Ahmadem Hardánem. Je to šéf bývalý obávané věznice z éry Sadáma Husajna.

0: Na, přezdívá se mu také Kat z věznice Nugra Salman a irácká bezpečnost ho zadržela až loni, poté co žil 20 let pod falešnou identitou. Haddan řádil v rámci Saddámovy kampaně proti Kurdům v roce 1988, kdy za použití chemických zbraní a masových poprav přišly o život desítky tisíc lidí. A kurdský portál Rudaf zajímají také celoirácká témata. Ve čtvrtek irácký parlament zvolil nového premiéra země, 40-letého podnikatele a bankéře Alího Zajdího, a za jeden z cílů své vlády Zajdí označil monopolizaci státu ohledně držení zbraní. Jinými slovy tedy chystá odzbrojení četných iráckých milic, které například v poslední době ve jménu Iránu útočily na západní cíle v zemi, četně ambasád nebo vojenských základen.
1: Pojďme zalistovat ještě deníky tureckými, které na Blízký východ také patří, odkud ale zprávy tak často neslyšíme.
0: Tak turecké opoziční deníky, kterých je dnes pomálu, stále řeší porážku Viktora Orbána v maďarských parlamentních volbách. Ömer Murat v názorovém článku v internetovém deníku Turkish Minute se ptá, jestli také Turci budou schopni vyměnit dlouholetého vůdce Recepa Tayyipa Erdoğana prostřednictvím voleb, tak jako se to podařilo Maďarům. Erdoğan a Orbán podle něj vybudovali podobné populisticko-autoritářské systémy a maďarský příklad vidí jako návodný s tím, že široká ekonomická nespokojenost lidí může oslabit vedení země, ale zároveň musí opozice být schopná tuto frustraci převtělit do smysluplné alternativy. A podle autora článku čeká Turecko podobný test, jako tedy podstoupili Maďaři.
1: No a samozřejmě na závěr, jaká témata zajímají média ve tvém domovském Egyptě?
0: Už nechám stranou mezinárodní politiku, ta je ve všech denících podobná. Zaměřím se na domácí témata. Deník Ahram například píše o tom, že Káhira otevřela první úsek sítě vlaků monorail, což jsou tratě s jednou mohutnou betonovou kolejnicí, po které se tiše vysoko nad ulicemi pohybují soupravy. První trať měří skoro 57 kilometrů a spojuje východní Káhiru s novým administrativním hlavním městem v poušti. Vláda teď po 3 měsíce nabízí poloviční slevu na jízdném o víkendech, aby podpořila zájem o nový dopravní prostředek a také o nové hlavní město. Ahram zároveň ale upozorňuje, že na Egypt v příštích dnech udeří vlna veder až 42 stupňů, takže se možná půjdu svést klimatizovaným monorailem i já. No a spíš ze soudku kuriozit je další téma, na to jsem narazil v deníku Al-Masri Al-Yom v rubrice Fatev. Fatvy jsou náboženské konzultace a lidé se v této rubrice dotazují islámských autorit, jak se mají zachovat v konkrétních životních situacích, aby to bylo nábožensky správné. A dnes v této rubrice v deníku Al-Masri Al-Yom řeší jistý šejch Al-Azharu Muhammad Kamal dotaz, zda islám povoluje spaní v ponožkách. A tipni si, Šárko, jak šejch o této zásadní životní otázce rozhodl.
1: Já myslím, že povoluje.
0: Je to tak, islámská šaria prý nezakazuje spaní v ponožkách, tím spíše pokud je důvodem tedy chlad anebo onemocnění.
1: Tak já bych se divila, kdyby to bylo víc o odhalování než zahalování, tak z toho jsem vycházela a říkala jsem si, že když to platí u žen, možná to může platit i u mužů. Tak děkujeme ti za tento velmi široký záběr, Štěpáne. Náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček zprostředkoval pohled do blízkovýchodního tisku. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: A rozhovor s ním v Ranním plusu dozněl v 7 hodin a 45 minut. Poslanci by se nesměli vrátit ke změnám rozpočtových pravidel, rozhodnout by měli mimo jiné o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Mají to v plánu na mimořádné schůzi, kde tyto zákony čekají ve třetím čtení. Podrobnosti nám do studia přišla říct Veronika Sudková z domácí redakce. Veroniko, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co tedy novela o státní sociální podpoře mění?
3: Novela počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem, takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
3: Digitalizované vyřizování této dávky, rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. I s tím novela zákona o státní sociální podpoře počítá. Překladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout.
2: Sněmovna by se dnes také znovu měla vrátit k debatě o změnách rozpočtových pravidel. Pokud vím, tak k závěrečnému hlasování se poslanci už několikrát nedostali.
3: Ano, přesně tak. Nesouhlasí s nimi totiž opoziční poslanci. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Tedy kromě výdajů na obranu mají taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice zatím brání závěrečnému hlasování dlouhými projevy. Varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce proto zabránit obavy má z nekontrolovaného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
3: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to třeba tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Novela podle Schillerové nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, které vláda slíbila.
6: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
3: Zatím naposledy se poslanci kvůli dlouhým opozičním projevům k hlasování nedostali tuto středu.
2: A jak by to mohlo dopadnout dnes?
3: Koalice nevylučuje, že prosadí pevné hlasování na určitý čas. Připustil to třeba šéf poslanců SPD Radim Fiala.
7: Je to jednou z variant, kdy bychom se měli dobrat k tomu konci nebo k tomu hlasování, protože samozřejmě bez tohoto návrhu zákona nemůžeme sestavovat státní rozpočet. Je to prostě tak a my bychom rádi věděli, na čem jsme. Věděli jsme, že to máme schváleno.
3: Bylo by to v tomto volebním období poprvé, kdyby stávající vláda ANO, SPD a motoristů k takovému kroku přistoupila. V podobných případech tak postupovala i bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS. Poslanci, tehdy opoziční hnutí ANO a SPD, to zásadně odmítali a kritizovali.
2: Probrali jsme dění ve sněmovně s Veronikou Sotkovou z domácí redakce. Děkujeme.
3: Díky, naslyšenou.
1: A přidáme další informace. Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou 3 děti. Oznámila to dnes ráno státní služba pro mimořádné situace. Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Americká delegace vedená ředitelem ústřední zpravodajské služby CIA v Havaně se setkala se svými protižky na kubánském ministerstvu vnitra. Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že Kuba žádá o pomoc a Spojené státy budou s touto zhroucenou zemí hovořit. A uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvídají, zda a na jakou školu byli přijati. Informace najdou v elektronickém systému DIPSY nebo na webových stránkách škol. Online lze dneska dělat skoro cokoliv, včetně sociální práce. Za inovativní přístup v oblasti street work, tedy sociální práci v terénu, získala letos ocenění Časovaná bota Gabriela Lepková, odborná ředitelka organizace Prostor Pro v Hradci Králové. Za dobu svého působení strojnásobila kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež nebo zavedla pojízdní klub Garáž. Gabrielu Lepkovou teď zdravím do Hradce. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
1: Ocenění jste dostala i za inovativní postupy, třeba zmiňovaný digitální street work. Mimochodem za ten vás ostatně už před 2 lety ocenila tehdejší vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková. Co přesně to ale znamená?
8: Digitální street work, no on je, to není úplně zaužívaný pojem, ale určitě by ho šlo přeložit jako terénní práce v online prostoru. My jsme vlastně s touto formou práce zkoušeli pracovat nebo začali pracovat někde v roce 2020. Což s chodou okolností, ne, že to tak bylo v plánu, začalo covidové období a my jsme se vlastně do té metody mohli pustit naplno. A co to pro nás znamenalo, zkrátka jsme si řekli, že už nelze přehlížet to, že děti rozpívající tráví spoustu času v online prostoru, především na sociálních sítích. Je to vlastně jejich přirozené prostředí, dneska možná nejpřirozenější, a zkusili jsme se na ty sítě vydat za nima a ty vlastně klasické metody terénní práce jsme přenesli do toho online prostoru, to znamená ty nejběžnější sociální sítě, jako je Instagram, Facebook nebo později ještě TikTok, a tam jsme s nimi pracovali.
1: Čili ukazuje se, že to, co vlastně až doteď jsem měla pocit, že je klíčové pro sociální práci, ten osobní kontakt, tak to už u té mladé generace úplně neplatí?
8: No, to si nemyslím. Myslím si, že pořád platí, a pro nás ten pro online prostor byl vlastně takový ten jako první kontakt, pomoc v nějakých jako třeba i krizových okamžicích, ale samozřejmě se i na téhle platformě snažil člověk těm lidem předat ty informace nebo se je namotivovat právě, aby z toho online prostředí vešli do toho osobního kontaktu, a ten osobní kontakt pořád převládá. Ono to chvilku po tom covidu bylo i v tom terénu takový, že ty děti nebyly, chyběly, ale teď už se to zase vrací zpátky a ty děti zase tráví ten čas jako hodně venku. Samozřejmě ne všichni, někteří tam zůstali, takže si pořád myslím, že je potřeba být venku, ale i v tom online prostředí.
1: Kdo jsou vlastně vaši klienti? V jakých životních situacích se nacházejí?
8: No, my konkrétně u nás v Klídku pracujeme s dětmi a mladými lidmi od 6 do 22 let, a jsou to děti, které jsou nějakým způsobem ohrožené, buď ohrožují sami sebe, a nebo ohrožují třeba i své okolí, a to jejich ohrožení se vlastně, nebo přišli k němu často, protože vyrůstají v nějakém nefunkčním prostředí a nemají kolem sebe nějakou oporu nebo podporu v tom nejbližším okolí.
1: Když říkáte, že se je vlastně snažíte oslovit tedy přes ten online prostor a pak víceméně bych použila slovo vylákat ven, tak na co je lákáte třeba do nízko prahového klubu Klídek nebo do té pojízdné klubovny Garáž?
8: Jo, neřekla bych, že jenom z toho online prostoru lákáme ven. Samozřejmě, že člověk se ve chvíli, kdy se vám značou svěřovat i v tom online prostředí, tak se snažíte jim vysvětlit, že ty potíže je potřeba řešit napřímo face to face. Myslím si, že to online prostředí pro mnohé děti umožnilo to, protože zkrátka oni, jejich nejběžnější způsob komunikace je dneska ty věci psát, ani ne telefonovat a mluvit, ale psát. Takže to umožnilo to, že třeba poprvé se někomu svěřili, a pak to byl ten vstup pro to, že už nemusí před někoho jako přijít a poprvé to říkat osobně, což se znamená, že to snížilo nějakou tu bariéru, a pak přicházelo třeba to potkání se v tom terénu. Ale klasicky běžně dneska ty pracovníci přichází na ty v rámci toho terénu mezi děti rozpívající, kteří tam nějak tráví čas a oslovují jako face to face, ta forma pořád jako převažuje.
1: No a když tedy jsem mluvila o tom, na co třeba se mohou přijít podívat nebo co mohou zažít v tom klubu Klídek, dřív to bývalo třeba na ping-pong, který je možné si zahrát, co teď funguje?
8: Nám funguje to, že ty děti a dospívající, kteří tráví ten čas venku, tak oni tam jsou z nějakého důvodu, a to je proto, že tam venku něco hledají, něco jim chybí, a to je zkrátka to, že se potkají s osobou, která je přijme takový, jaký jsou, která nějak nehodnotí, která tam s nima chvíli pobyde, popovídá, a oni vlastně jdou za tím vztahem. Myslím si, že jo, že si přijdou zahrát, tak taky dneska ping-pong nebo fotbálek, ale to je jako prostředek té sociální práce. Není to ten účel, kvůli kterému tam chodí. Oni tam chodí opravdu za tou nějakou vztahovou vazbou s tím pracovníkem, anebo i pak třeba svými vrstevníky, které tam jako poznají a potkají.
1: Takže se ukazuje, že opravdu ten osobní kontakt je důležitý. Ředitelka Královéhradecké nízkoprahové organizace Prostor pro Gabriela Lepková byla naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
8: Děkuju, naschledanou.
2: Největší knižní český veletrh Svět knihy přitáhl už první den pozornost tisíců lidí. Mluvilo se o kulturní politice a svobodě slova. A dnes jsou na 31. ročníku v Pražských Holešovicích připravené stovky programu.
9: Spontánní a dlouhý potlesk doprovodil na zahájení Světa knihy jednoho z hlavních hostů letošního literárního festivalu, alžírsko-francouzského spisovatele Boualema Sansala, kterého organizátoři ocenili za boj o svobodu slova. Právě ta je vedle evropských hodnot jedním z důležitých pilířů 31. ročníku veletrhu. A proč Evropa jako hlavní téma? Česko totiž bude v říjnu čestným hostem na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, říká předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
10: Ukazuje se, že je to opravdu mimořádná příležitost pro českou kulturu a literaturu se zviditelnit v zahraničí a je to zároveň splněný sen, řekl bych, celé generace spisovatelů.
9: Říká Martin Vopěnka s modro-červenou šálou na krku s nápisem Čti za nároďák. Právě to je kampaň na podporu čtenářství hlavně nejmladších generací. A přesně tuhle šálu má na krku i Lucie, která z festivalu odchází ověšená taškami s novými čtenářskými úlovky.
11: Miluju knihy, když se tomu věnuju na Bookstagramu a chodím každý rok, ale letos mi to vyšlo na všechny 4 dny.
9: I letošní ročník cílí na mladé čtenáře, jak vysvětluje ředitel Světa knihy Radovan Auer, rozhodli se zónu s komiksy a literaturou pro mládež posunout ještě dál.
12: My jsme loni udělali sál věnovaný komiksu a letos se rozrostl o menšího bratříčka Ostrov komiksu a ilustrace, protože obecně ten zájem o komiks roste, stejně jako zájem mladých o literaturu a o čtení. Tak jsme v podstatě rozdělili ten, řekněme, mainstreamový komiks od toho umělečtějšího a ten právě najdete v tom novém prostoru Ostrov ilustrace a komiksu.
9: Ani Světu knihy se nevyhýbají debaty o politice a o financování kultury. Veletrh za důležitý během svého krátkého vystoupení označil i ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Radovan Auer vyjednávání o lepších podmínkách pro kulturu považuje za nezbytné.
12: Myslím si, že nic jiného, než se trvalá snaha o tlak, ale hlavně o dialog, nám nepomůže v dnešní době to nějak změnit.
9: A slova Radovana Auera potvrzuje i Martin Vopěnka.
10: Samozřejmě jsme ty poklesy v těch grantových, zejména pro živé umění, neviděli rádi. Z druhé strany já musím říct, že já granty nepovažuji za nárokové. Máme být vděční za všechno, co od společnosti dostaneme a je na nás, abychom prokazovali, že ty granty do kultury mají smysl a že jsou celospolečensky přínosné. Což si myslím, že právě ty naše rešerže třeba o prospěšnosti čtenářství ukazují, že pro stát podporovat literaturu a čtenářskou kulturu je vysloveně výhodná investice.
9: Nadšené tisícovky davů plněly pražské výstaviště od rána do večera. Lidi si přišli poslechnout třeba italského spisovatele Daria Ferrariho i první z řady vystoupení Boualema Sansala. Na další dny jsou nachystány stovky programů. Třeba na stánku Českého rozhlasu se bude živě natáčet Vinohradská 12 nebo rozhovor s Timothym Snyderem, americkým historikem, jehož jméno je z letošních hostů skloňováno nejčastěji. Z pražského výstaviště Kateřina Svátková, Český rozhlas.
1: A potkali byste se tam samozřejmě i s Kateřinou Svátkovou, která pro vás a pro nás natáčí spoustu rozhovorů. A pokud se chcete potkat s moderátory Českého rozhlasu Plus, ale třeba i s editory nebo dramaturgy, tak přijďte zítra na Den otevřených dveří. Mezi 13. a 14. hodinou se na vás budeme těšit na Vinohradské 12.
2: Bylo 8 hodin, posloucháte Hraní Plus. Pátek 15. května jsou u mikrofonu Martina Mašková
1: a Šárka Feniková.
13: Český rozhlas Plus.
1: A jaká témata nás budou zajímat dál? Ptát se budeme například na to, jak reagují poslanci vládní koalice a opozice na připomínky k návrhu zákona o Českém rozhlase a televizi.
2: Ministři zahraničí členských států Rady Evropy, včetně Česka, mají dnes hlasovat o založení tribunálu pro vyšetřování zločinu Ruska. Jaké pravomoci bude mít?
1: A jak se staví vláda k regulaci krátkodobých pronájmů?
2: Nejdřív si poslechněte zprávy s Ondřejem Látalem.
13: přeju dobré páteční ráno. Elektronický systém DIPSY pro přihlášky na střední školy má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rusulková. Systém je podle ní přetížený. Ode dneška v něm totiž zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Přihlášku na střední školy podalo letos více než 156 tisíc uchazečů. Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovatelného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
13: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Po včerejším masivním ruském útoku na Kyjev zemřelo 24 lidí. Jsou mezi nimi i 3 děti, informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Zraněných je skoro 50. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku.
15: V ukrajinské metropoli se v důsledku útoku zřítila část 9-patrového obytného domu v Darnické čtvrti. Podle posledních informací záchranáři stále pokračují v pátracích a záchranných akcích. Prezident Volodymyr Zelenský už ve večerním příspěvku na síti Telegram uvedl, že na základě předběžných poznatků rezidenční budovu zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu H-101.
16: Po budinku za popředními danými bylo vlučání rakety H-101.
15: Zelenský taky znovu zopakoval, že Rusko během uplynulých 2 dnů na Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a vystřelilo 56 raket různého typu. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
13: Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil 2 klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
17: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 000 vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
13: Mezi Izraelem a Libanonem druhým dnem pokračuje kolo mírových rozhovorů ve Washingtonu. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na počátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hizballáh zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelskou operaci v Iránu. Izrael reagoval rozsáhlými leteckými údery a pozemní invazí do jižního Libanonu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Českolipští kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Pachatel ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl Českému rozhlasu, že církev si událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
18: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jablonem a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
13: Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se ubytovatelů platform jako Airbnb nebo Booking, kterým lidé často vyčítají hluk nebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle Ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde letos, dodává vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
19: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
13: Do června chce resort představit vládě i další návrhy na regulaci. Ty by pak měly jít do připomínkového řízení. V Ranním plusu jsme připravili dopravní informace. Začínáme na dálnici D1 z Prahy do Vyškova. Tam se kolona kamionu krátí, aktuálně zpomalují kousek před Brnem na kilometru 189. Na D1 na příjezdu do Ostravy ve směru z Brna za sjezdem na Porubu vzniká kolona z kilometru 352. Popojíždí okolo 20 minut přes zúžení za sjezdem na Rudnou. V Praze v Legerově ulici směrem do Holešovic kousek za náměstím IP Pavlova došetřují kolizi dvou vozidel v levém pruhu, projíždí se prostředním a pravým. Kolona z konce Nuselského mostu je teď na 10 až 15 minut. Plná zůstává stále i Ječná od Karlova náměstí. V Dejvicích opatrně v ulici Jugoslávských partizánů směrem z Podbaby kousek před Vítězným náměstím blokuje pravý pruh havarované osobní auto. Na místě jsou i dvě vozidla záchranářů. Projíždí se pouze levým pruhem, zdržení ale zatím naberete minimální. A před Mrázovkou směrem na Břevnov blokují pravý pruh dvě havarovaná osobní auta. Je tam kratší zdržení. Dobře, dojeďte. Teď ráno a pak taky dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Na Šumavě může teď ráno v polohách nad 1000 metrů padat dešť se sněhem anebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty 11 až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
20: Posloucháte Ranní plus.
2: A to 8 minut po 8. U mikrofonu jsou Šárka Feniková a Martina Mašková. Dnes končí připomínkové řízení k návrhu zákona o médiích veřejné služby, zákona, který se tedy týká Českého rozhlasu a České televize. Připomínky resortu a institucí mají desítky stran. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dříve avizoval, že po skončení připomínkového řízení vznikne pracovní skupina, ve které bude on, zástupci předkladatele normy resortu kultury, obou zmíněných médií a experti. Hlavní změnou v případě přijetí zákona by byl převod financování rozhlasu a televize z poplatku pod státní rozpočet. V našem vysílání jsou teď dva poslanci. Libor Vondráček je předseda strany Svobodných a člen poslaneckého klubu vládní SPD. Dobrý den.
21: Dobrý den.
2: František Talíř je předsedou sněmovního výboru pro mediální záležitosti a je z opoziční KDU ČSL. Dobrý den i vám.
21: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Pane poslanče Vondráčku, všechny ty připomínky probrat nemůžeme, ale alespoň některé. Rezort spravedlnosti řízený Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO žádá mimo jiné o zdůvodnění stanovené výše státních příspěvků pro média. Platí ty částky, které byly původně uvedeny v tom návrhu Ministerstva kultury, nebo by se podle vašich informací ještě mohly změnit?
21: Já nemám informaci, že by se to nějak mělo měnit. Samozřejmě připomínkové řízení je standardní procedura a se všemi připomínkami se nějakým způsobem bude muset předkladatel teda vypořádat, ale zatím tedy jsem neslyšel, že by v této věci to vypořádávání se mělo být promítnuto tím, že se změní výše plánované podpory.
2: Pane poslanče Talíři, jak by se mělo odvíjet financování pro Český rozhlas a Českou televizi upravit z vašeho pohledu?
21: Tak my z principu odmítáme převod financování České televize, Českého rozhlasu pod státní rozpočet, protože to vytváří prostor pro politický tlak na naše veřejnoprávní média. Takže my to odmítáme.
0: Zároveň ten zákon, o kterém se bavíme, tak je prostě amatérsky připraven. Je to prostě paskvil. Já mám tady před sebou některé z těch připomínek a vlastně ty všechny potvrzují to, co my říkáme od začátku. Ten zákon je neopravitelný a jediné, co se s ním dá smysluplného udělat, tak je zmačkat ho, protože ty připomínky zásadní třeba od odboru kompatibility, který je přímo pod úřadem vlády, kde cituji, říkají, v této podobě je proto návrh s právem Evropské unie neslučitelný. Tak jako to nejde hájit, to nejde opravit.
2: Pane poslanče Vondráčku, zrovna v tomto bodě tedy úřad vlády upozornil na nesoulad návrhu mimo jiné s Evropským aktem o svobodě médií a dalšími evropskými normami. Budete chtít, míněno tedy klub SPD po resortu kultury, aby to s nimi sladil?
21: No, já když jsem slyšel tady tyhle ty připomínky, tak jsem si říkal, bůh ví, co tam nebude za zásadní problémy, ale vlastně ten jediný problém, který se týká toho European Media Freedom Act, tak je v té rychlosti náběhu, v té rychlosti účinnosti. My máme teďka zpracovávanou analýzu o souladu toho zákona s MFO, s legislativou, kterou vymyslela, připravila Věra Jourová v Bruselu a my jsme tedy tuto legislativu kritizovali a konec konců kritizují mnohé mediální domy, včetně třeba Seznam zpráv, které se kvůli tomu z Kypru přesunuli do Švýcarska, aby se platnosti té legislativy MFA vyhnuli. Ale pokud jde tedy skutečně o ten soulad, tak jediný problém, který by mohl nastat, tak to v případě nějaké rychlé účinnosti a to jsou ještě diskuze, kdy se na to právníci neúplně zcela zhodují.
2: Ale já mám právě i to vyjádření úřadu vlády také k dispozici. Tam je opravdu základní pochybnost třeba o tom, jestli ta navrhovaná úprava zakládá veřejnou podporu těch médií na základě toho právního režimu, který je slučitelný s právem Evropské unie. To nepůsobí jako technikálie, je tak, jak vy o tom mluvíte.
21: Tak já bych tady teď mohl přečíst těch asi 14 států, které platí v rámci Evropské unie svá média zřízená zákonem, média zřízená státem, platí ze státního rozpočtu, aniž by k tomu byla konkrétní speciální mediální daň, tak jak je tomu třeba v té Skandinávii, o které se často hovoří. To znamená, ten režim je téměř totožný s tím naším a pokud by to tedy platilo, znamenalo by to, že i tyto státy jsou v rozporu s legislativou MFA. Ale já jsem o tom tedy neslyšel, že oni by byli v rozporu s MFA a myslím si, že se to prostě používá jako takový jednoduchý argument, proč vlastně kritizovat tu naší změnu, tu naší legislativu.
2: Pane poslanče Talíři, tady v té věci sladění s právem Evropské unie a vůbec těmi pravidly pro stanovení, řekněme, předvídatelnosti financování veřejnoprávních médií, tak jak tedy je to v Evropské unii zavedeno, co proto případně hodlá dělat opozice?
0: My stále říkáme, že ten zákon, tak jak je předložený, tak je prostě neopravitelný a skoro nemůžu a nechci vládní koalici radit, ale čím déle budou hájit tenhle paskvil, tak tím trapnější ve výsledku ta situace bude. Zase cituji z toho vyjádření odboru kompatibility. Máme za to, že požadavky na řízení MFA týkající se financování návrh nenaplňuje a je sporné z hlediska pravidel volného pohybu kapitálu a plateb. My říkáme, v principu nesouhlasíme s tím převodem pod státní rozpočet. Vytvoří to politický tlak. Ano, jsou tady různé modely financování. 10 států Evropské unie má poplatky, jsou to například i naši sousedé z Rakouska nebo z Německa. 15 států má financování ze státního rozpočtu, 2 státy, Švédsko, Finsko, tak mají právě tu speciální daň. Ale my říkáme, pokud tady máme velmi dobře zavedený systém, který funguje, tak nedává žádnou logiku kor v takto překotném čase honem rychle rozbourat to, co tady dobře funguje. Ty poplatky jsou bariéra mezi veřejností a mezi právě politiky. Ta média patří veřejnosti, ne nám politikům. A to, že to takhle hrne SPD, motoristé, že se snaží pořád operovat s tímhle zákonem s účinností od samozřejmě se nestane, protože to zablokujeme, tak to jenom budí další a další otázky, na které není schopná vládní koalice odpovídat.
2: Pane poslanče Vondráčku, ještě jednou tady k těm připomínkám, které se objevují v připomínkovém řízení úřad vlády, v nich také uvádí, že například schvalování kodexů. Sněmovnou není nutné, míněno tedy kodexů Českého rozhlasu, České televize. Docházelo by tak k zásahu do činnosti médií. Dočteme se v té připomínce úřadu vlády. Já se tedy ptám vlastně i v kontextu toho, že přece jenom ve veřejném prostoru už řadu týdnů zaznívá ta obava z toho, aby veřejnoprávní média zůstala nezávislá při té změně, které koalice prosazuje. Trvá koalice, trvá tedy jako i klub SPD na tom, že je třeba, aby kodexy schvalovala sněmovna?
21: Vy jste řekl správně, že stanovisko je takové, že to není nutné, ale zároveň je to možné. Je to právně možné, není to v přímém rozporu s žádnou evropskou legislativou. A já to přečtu: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko. To jsou země, které platí přímo ze státního rozpočtu svoje média, která jsou zřízena zákonem.
2: Já jsem se ptala na to schvalování kodexu vysloveně, čili jako ano, z vašeho pohledu by to tam mělo zůstat. To schválení kodexu
21: sněmovny. Z mého pohledu nemám žádnou informaci, že by to tam zůstat nemělo, nespatřuji v tom žádný problém. Pojďme se prostě bavit o tom, že média, která jsou zřízená zákonem, nikdy nemohou být nezávislá na státu, který je zřídil. Nikdy nemohou být nezávislá na politicích, kteří hlasovali o zákoně, na základě kterého se tento předpis schválil. A tohle je něco, co už v roce 2005 v podstatě říkal pan Moravec. Já jsem sdílel teď nedávno jeho vyjádření, kdy kritizoval poplatky jako něco, skrz co můžou politici ovlivňovat tato média. To znamená, ani v době existence poplatků to přeci není tak, že by ty televize nebo ten rozhlas byly odpojeni zcela od vůle politiků.
2: Pane poslanče Talíři, ještě jedna záležitost, a to se týká Nejvyššího kontrolního úřadu a tedy vlastně kontroly médií, rozhlasu a televize tímto prostřednictvím. Je něco čím, co by opozice podmiňujete podporu, že tam je potřeba, pokud jim ústavní většina?
0: Ano, my máme pozměňovací návrh, který říká, veškerá mediální agenda týkající se veřejnoprávních médií do budoucna je nutná, aby ji schvalovala jak sněmovna, tak senát. A sněmovna nebude moct senát přehlasovat. My v tom vidíme zásadní pojistku. Pan kolega Vondráček tady vyjmenoval ty státy, ale právě ty, které jsou na západě, tak ty tam mají ty pojistky, aby do nich politici zasahovat do toho programu nemohli. My ale bohužel jdeme cestou, jak to dělali třeba na tom Slovensku, zrušili poplatky, že s tím, že budou dávat 0,17% HDP na jejich televizi rozhlas. Rok na to vláda Roberta Fica to o třetinu srazila. My říkáme, dejme tam maximum pojistek, pokud opravdu se shodneme, že chceme silná, stabilní, nezávislá veřejnoprávní média, tak musíme dát maximálně pojistek k tomu, aby do toho politici nezasahovali. Jednou z nich by bylo právě tato úprava ústavy v tom, že veškerá mediální agenda by musela být schvalována jak sněmovnou, tak senátem.
2: Pane poslanče Vondráčku, dovedete si to představit, protože tady v té věci vlastně potřebujete hlasy opozice, aby tedy ta kontrola NKÚ prošla?
21: Já si naopak neumím představit, že by v tom finálním hlasování opozice nehlasovala. A bylo by to pro ně obrovsky trapné, protože oni to měli ve svém vlastním programovém prohlášení, že budou podporovat kontrolu NKÚ. A pokud by to nepodpořili, znamenalo by to, že chtějí zakrývat financování veřejnoprávních médií, že jsou v rozporu i s tím, co říkají generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize, kteří sami pro kontrolu Nejvyšším kontrolním úřadem plédují.
2: Takže promiňte, ta záležitost, tedy sněmovna i senát, jako to mluvil pan Talíř, ano nebo ne?
21: Nemyslím si, že by se jakkoliv měl měnit článek 40, aby se zkomplikovávalo vládnutí těm, kteří mají většinu ve sněmovně, protože změna článku 40 prostě znamená, že o to více věcí nebude možné schvalovat, když budete mít ve sněmovně většinu. A já si myslím, že stačí, že tam jsou ty věci, které jsou tam dnes. Více věcí obecně já už bych tam nepřidával.
2: Libor Vondráček z poslaneckého klubu vládní SPD, předseda strany Svobodní. Děkuju za rozhovor.
21: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: A František Talíř, předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti z opoziční KDU ČSL. Děkuju vám.
0: Hezký den a ať se daří.
1: 8 hodin a 20 minut máme pro vás v Ranním plusu další důležité informace, které sledujeme. Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24. Mezi mrtvými jsou 3 děti. Oznámila to dnes ráno státní služba pro mimořádné situace. Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen ve Spojených státech, píše agentura Reuters s odvoláním na dvě nejmenované americké činitele. Rozhodnutí přichází 2 týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa. A elektronický systém DIPSI, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížený, uvedl mluvčí Cermatu. Na podrobnosti se po 9. hodině zeptáme přímo ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové.
2: Posloucháte Ranní plus. Ve městech Curych a Friburg začne mistrovství světa v hokeji. Jaký je ve Švýcarsku zájem o hokej? Je možnost, že by byl ohrožen návštěvnický rekord šampionátu v Praze? A kolik si musí fanoušci připravit švýcarských franků, aby viděli naživo českou reprezentaci? Tak možná o to se především zajímají. Spojení jsme teď s reportérem radiožurnálu Sport Františkem Kunou. Zdravím do Friburku.
4: Hezký den ze Švýcarska.
2: Jak výjimečné je pro Švýcarsko pořádání světového šampionátu v hokeji a jak ho zvládlo připravit?
4: Zatím si myslím, že ta připravenost je na vyšší úrovni než na jiných světových šampionátech. Jsme zvyklí jezdívat na turnaj, který vždy začíná v pátek už v úterý. A když jsme zamířili rovnou s kolegou Petrem Kadeřábkem do haly, tak zdálo se být všechno jaksi tak trochu připravenější. Tady ve Friburgu nemluvím a nemohu mluvit za druhou část turnaje v Curychu, kam se jistě budeme potom přesouvat. Každopádně výjimečné to pro Švýcarsko může být i tím, že o světový šampionát ten poslední přišlo v roce 2020, kdy se nekonal světový šampionát kvůli pandemii koronaviru. Tehdy se měl hrát v Lozan a v Curychu, letos tedy Friburg a Curych, a jinak v minulých letech, třeba v roce 2009 se tady konalo mistrovství světa, nebo v roce 98, což si dobře pamatuje třeba současný generální manažer Jiří Šlégr, bylo to v tom roce, kdy tehdy Češi vyhráli olympijské hry a pak na světovém šampionátu v Curychu a Brazílii bronzové medaile.
2: V čem je specifické mistrovství světa v olympijské sezóně, případně může to nějak ovlivnit návštěvnost?
4: Návštěvnost si netroufám říct, myslím si, že ne. Vzhledem k tomu navíc, jak moc uprostřed Evropy se hraje světový šampionát. Specifické je to v tom, že vlastně je 15. května, se bavíme dopoledne a turnaj ještě nezačal. Nedávno uběhlo 25 let, nebo teď uběhlo 25 let od zlatého hetriku českého týmu a třetím vítězství zlaté medaile v roce 2001, a to už vlastně touto dobou byly dávno v Česku na Staroměstském náměstí oslavy. Takže specifické je to v tom, že se to celé protahuje, navíc trenéři mají více omluvenek od hráčů, kteří bývají tak jaksi zraněnější, ti, co byli i na olympijských hrách.
2: Loni v Dánsku a Švédsku se organizátoři potýkali s prázdnými stadiony na některé zápasy. Jak to tedy vypadá letos ve Švýcarsku?
4: Zatím, co se týče prodaných vstupenek, tak řeknu poměrně nadějně, protože třeba Švýcaři, a to nepřekvapí, mají vyprodáno na první 3 zápasy a dál se ženete už opravdu jen jednotky vstupenek. I čeští fanoušci, nebo primárně ti, tedy nebo hodně ti, se už posnažili poměrně zásadně, protože koupíte jen opravdu jednotky vstupenek, dostupné jsou na stránkách Mezinárodní hokejové federace v cenách zhruba něco přes 100 švýcarských franků, kurz je zhruba 25 korun, 26 korun za frank, takže plno by jakž takž mohlo být, nebo ne snad úplně třeba vyprodáno. Každopádně se zkušenostmi může přijít v našem vysílání i současný útočník národního týmu, muž, který hrál poslední 2 roky ve Švýcarsku, jmenuje se Daniel Voženílek.
6: To Švýcarsko je specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně, po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit, a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže očekávám, že ta atmosféra bude dobrá.
4: To byl český hokejista Daniel Voženílek, začne se o tom přesvědčovat dnes ve Friburgu ve 2020, začne zápas Česko-Dánsko.
2: Může být překonán návštěvnický rekord hokejového šampionátu v Praze a Ostravě z roku 2024?
4: No v podstatě je to asi nemožné, i kdyby se fanoušci snažili sebe víc, tak nedovolí to kapacity jednotlivých hal ve Friburgu, něco málo přes 9 tisíc, v Curychu 12 tisíc, což jsou oficiální kapacity, které se ještě trochu sníží tím, že se jedná o světový šampionát, je potřeba někam umístit VIP prostory, osobnosti, komentátorské pozice pro televize a rádia, takže i kdyby se fanoušci snažili sebe víc, tak to, co se dělo v Praze v roce 2024, která tak vlastně překonala samu sebe z roku 2015, to Švýcaři jednoduše nezvládnou.
2: František Kuna, reportér radiožurnálu Sport. Děkujeme do Friburku.
4: Hezký den.
1: A krátce před 9:30 ještě přidáme informace z tuzemských novin. Dnes je za nás přečetl editor serveru Seznam zprávy Jan Hale. Média se například stále věnují dozvukům fotbalového derby mezi Slaví a Spartou, které skončilo skandálními vytržnostmi.
3: Hospodářské noviny ve velkém textu popisují, co se ve vršovickém klubu děje a jak Slavia hasí průšvih, který český fotbal nezažil mnoho let. Vysvětlují, jak silnou pozici má šéf představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Ten vlastně hned ráno po derby přijel za majitelem Slavie Pavlem Tykačem s nabídkou, že na svou pozici rezignuje. No a Tykač, jeden z nejbohatších Čechů, to ale bez váhání s nabídkou, že na svou pozici rezignuje. No a Tykač, jeden z nejbohatších Čechů, to ale bez váhání odmítl.
1: Proč je Tvrdík pro majitele Slavie tak nepostradatelný?
3: Bývalý přední politik ČSSD a ministr obrany má síť kontaktů tak rozvětvenou, že se jí v českém fotbale málo

0: kdo může vyrovnat. Dřív šéfoval českým aerolinijím a má tedy zkušenosti s řízením velkých firm. Podle zdrojů Hospodářských novin se navíc dokáže stejně dobře a bez problémů bavit s fanoušky, kabinou, šéfy evropských velkoklubů i špičkami biznisu. Ve všech těchto sférách má navíc přirozený respekt. Přesto nyní zažívá nejpernější období v kariéře a bojuje o svou pozici.
1: Na Slávii bylo prý ale na podobný průšvih už zaděláno v minulosti. K těm excesům v Edenu docházelo už dříve, není to tak?
0: Ano, podle pozorovatelů v poslední době rostl na tribuně Sever vliv zejména mladších a radikálních fanoušků, kteří jsou často napojení na různé bojové sporty. A to až natolik, že část skalních fanoušků začala mít pocit, že ten klub vlastní. Vedení Slávie navíc tyhle trendy nemírnilo, naopak. No ale je také potřeba říct, že k podobným problémům a incidentům docházelo i mezi fanoušky Sparty. Připomíná například incident, kdy skupina fanoušků na výjezdu do Olomouce u tamní kašny fotila v bílých kápích se zdviženou pravicí.
1: Ve vašem výběru se objevuje i jedno zahraniční téma. Deník N se věnuje případu Andreje Jermaka, bývalého šéfa prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského, který čelí obvinění z korupce. V čem je tento případ zvláštní?
0: Jermak byl donedávna nejmocnějším mužem Ukrajiny hned po prezidentu Zelenským. Dobře se zná prakticky se všemi evropskými lídrami a první dny války trávil se Zelenským přímo v bunkru. Až do svého začínání měl na hlavu státu opravdu nebývalý vliv. Teď ho ale soud poslal do vazby a hrozí mu 12 let vězení. A postupně na povrch vyplouvají i poněkud bizarní okolnosti jeho kauzy.
1: Jaké?
0: Odposlechy Jermakova telefonu odhalily, že obsazování nejvyšších funkcí v zemi řešil s vědmou. Konzultoval s ní například, kdo by měl vést ministerstvo zdravotnictví, anebo kdo bude šéfem, nebo kdo bude zástupcem šéfa prezidentské kanceláře. Měl s ní dokonce řešit, jak postupovat na jednání se zahraničními partnery. On sám byl přitom mnohokrát šéfem ukrajinské delegace při všemožných rozhovorech po celém světě.
1: A víme o této ženě něco víc?
0: Ano, ukrajinští novináři astroložku vypátrali a zjistili, že jde o 51-letou obyvatelku Kyjeva, která sama sebe inzeruje jako konzultantku pro astrologii. Žena má také účet na sociální síti Telegram s názvem Měsíční hodiny, který se zabývá astrologií. No a pro úplnost ještě dodejme, že Jermak to všechno popírá. Tvrdí, že se o citlivých otázkách s takovou ženou neradil.
1: Tak tolik tedy deník N. No a do třetice jste vybral článek ze zpravodajského serveru, který přináší dobré zprávy, i když se odvíjí od situace na Blízkém východě a drahé ropy. Tak o co jde?
0: Je to tak, já doufám, že ten článek posluchače uklidní. Portál iDnes.cz s odvoláním na agenturu Reuters píše, že evropské letecké společnosti vzkazují, že akutní nedostatek paliva v létě nehrozí. I když je sice kerosin dvakrát dražší a hormuzský průliv je stále uzavřený, rušení letu zdá se nebude na pořadu dne. A to i přesto, že ještě před měsícem šéf Mezinárodní agentury pro energii varoval, že Evropa má leteckého paliva na přibližně 6 týdnů.
1: Proč nakonec ten černý scénář nenastal?
0: Aerolinky před létem, kdy mají největší tržby, napnuly síly a podařilo se jim nasmlouvat dodávky z jiných regionů, než je nestabilní Blízký východ. Kerosin berou například z Afriky, Nigérie nebo Spojených států. Třeba taková německá Lufthansa má za sobě leteckého paliva zajištěné minimálně do poloviny prázdnin.
1: Tolik tedy editor serveru Seznam zprávy Jan Hejl.
2: 8:30, poslechněte si zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Český rozhlas Plus.
4: Elektronický systém DIPSY, ve kterém jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Podle ní je systém přetížený kvůli velkému náporu. Poslanci dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Změnit by se ale mělo i plánované spuštění digitalizovaného systému vyřizování dávek. Spojené státy a Čína podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mají velmi podobný názor na to, jak ukončit současný konflikt na Blízkém východě. Šéf Bílého domu to řekl po dalším jednání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Dodal, že obě země nechtějí, aby Teherán získal jadernou zbraň. Trump svou návštěvu Pekingu končí dnes. Součástí delegace byl taky třeba šéf automobilky Tesla Elon Musk nebo generální ředitel technologické společnosti Apple Tim Cook. Šéfové diplomacií více než 30 evropských zemí budou dnes v Moldavsku jednat o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese. Měl by vyšetřovat a stíhat nejvyšší ruské představitele za zločiny napáchané ve válce proti Ukrajině. Česko zastupuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se hodlá připojit. Archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. O objevu pozůstatků tvora, který údajně vážil 3x víc než Tyrannosaurus rex, informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil před asi 100 až 120 miliony let a na délku měřil asi 27 metrů. Na D1 před Brnem už nabírají zdržení pouze nákladní soupravy. Jejich kolona se i tak výrazně krátí. Od Prahy zpomalují za sjezdem na výstaviště na kilometru 191, od Vyškova na úrovni Tuřan na kilometru 198. V Praze na výjezdu z Barandovského mostu směrem na Smíchov vjedete do kolony a zhruba 10 minut budete popojíždět k nehodě těsně před Mrázovkou. V pravém pruhu tam stojí dvě nabouraná osobní auta, stále označená pouze výstražným trojúhelníkem. A v Legerově ulici směrem do Holešovic v Praze, kousek za náměstím IP Pavlova, stále v levém pruhu, překáží dvě vozidla po nehodě, 10 minut zabere trasa z konce Nuselského mostu. Dobře dojeďte. Bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Teploty dnes odpoledne 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
2: Dnes vás pořadem provázejí Šárka Feniková a Martina Mašková. A dnes také končí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona, který by změnil financování Českého rozhlasu a České televize. Řada resortů nebo institucí k němu vznesla výhrady. Obě média si přejí, aby se zachoval nynější systém financování prostřednictvím poplatků, nikoli přes státní rozpočet. V našem vysílání, tedy ve vysílání Plusu, je teď René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu. Dobrý den.
5: Hezké ráno.
2: Pane řediteli, míříte do poslanecké sněmovny, kde budete o návrhu jednat, o čem prioritně?
5: Tak tam, kde dneska míříme, to je kulatý stůl, který pořádá v tuto chvíli Pirátská strana právě na téma médií veřejné služby. Čili to je jeden z těch dalších kulatých stolů, konferencí, seminářů, workshopů, které se na toto téma konají. No a my se snažíme, ať už jsem to já nebo mý kolegové, kolegyně, opravdu účastnit všech fór, kde se právě tato problematika projednává. Čili byť je to aktivita v tuto chvíli dneska organizovaná Pirátskou stranou, účastnil jsem se i jiných věcí a jiných záležitostí a vítám každou věc, která v tomto duchu se opravdu pořádá. Každá takováhle věc si myslím, že má smysl právě vysvětlovat celou tu problematiku a evidentně se ukazuje, že to má svůj smysl.
2: Vidíte po připomínkovém řízení větší šanci, že se podaří zajistit předvídatelnost financování Českého rozhlasu a České televize?
5: Já se přiznám, že jsem v tuto chvíli skeptický, jenom pro vaši informaci a pro informaci našich posluchačů a veřejnosti. My jsme byli také dotázáni ministerstvem kultury, zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních. Upřímně ten materiál, tak jak byl předložen, a ono se, když jsme se koukali i na stanoviska některých dalších dotčených orgánů, tak jsou dosti blízká. Z našeho pohledu opravdu ten materiál je tak špatný, tak nekvalitní, že je nejenže neopravitelný, ale v té podobě, jaké existuje, vlastně i neprojednatelný. Čili my jsme opravdu snesli celou řadu připomínek, věřím, že se s nimi ministerstvo kultury stotožní a že zapracuje, ale i přesto si myslím, že je to materiál, který z mého pohledu vlastně by vůbec dál neměl v tom legislativním procesu pokračovat a začít se úplně případně bavit o něčem jako jiném.
2: Jakou váhu přikládáte pracovní skupině, která má vzniknout za účasti premiéra, kde by zastoupení měl mít Český rozhlas a Česká televize? A je tedy reálné, že by ta skupina vznikla? Máte nějaké zprávy od premiéra, případně jiných zástupců vládní většiny?
5: Nemám bohužel žádnou takovou zprávu. Vycházím z toho, že pan premiér řekl, že se té věci bude věnovat až po skončení toho mezirezortního připomínkového řízení, což je tedy skutečně bylo tedy včera 14. května. Je mi jasné, že ministerstvo kultury bude mít poměrně hodně práce s tím vůbec zpracovat ty připomínky, nějakým způsobem se k ním postavit. Čili já očekávám, že nějaká informace o tom, kdy bude svolána ta skupina, jaký je její cíl, kdo bude jim členy, dá pan premiér vědět někdy v těch následujících dnech, týdnech. Uvidíme. Já sám jsem zvědavý, opravdu žádnou další informaci, než ta, která před měsícem plus minus proběhla médií, tak nemám.
2: Premiér vás tedy nekontaktoval v této věci momentálně nebo vůbec?
5: Ne, určitě ne, jak říkám, ale vycházím z toho, že bylo řečeno opravdu, že se čeká do konce toho rezortního nebo meziresortního řízení, které skončilo, čili předpokládám, že v těch následujících

0: se kolem médií veřejné služby a že opravdu na ty věci se chce dívat a sledovat i nadále. My máme za to, že opravdu ve velké části a vůbec celá ta podoba toho návrhu zákona je neslučitelná a může být neslučitelná právě s Evropským aktem o svobodě médií, ale musím říci, že to je jeden z velkých problémů samozřejmě, ale těch problémů má ta norma nesčetně mnohem víc v podstatě. Ona vůbec, řekněme, dost zpochybňuje další možnou právní kontinuitu Českého rozhlasu, České televize jako institucí. Musím říci, že celá ta vlastně materie opravdu obsahuje celou řadu protimluvů, právních protikladů, je tam způsob nedořešených věcí. Já opravdu jsem přesvědčený, že ten zákon jako takový v této podobě, tedy v tom návrhu teďka, je opravdu neprojednatelný a neopravitelný.
1: Je podle vás možné, že právě to, co jste naznačil, tedy ta jakoby nejasnost právního postavení Českého rozhlasu, České televize, může být jedním ze zásadních argumentů, pro který by ten návrh mohl doznat přinejmenším změny?
0: Určitě ano. Jak říkám, opravdu, kdyby tento návrh byl takto přijat v nějaké podobě, tak on otevře zásadní otázky vlastně ohledně vůbec právního postavení, ale i majetku třeba obou těch médií veřejné služby. Je tam celá řada ustanovení, která v podstatě ingeruje nebo spíš naznačuje ingerenci Rady Českého rozhlasu či České televize do programu, což je prostě nepřijatelné. Mimochodem i ten příspěvek ze státního rozpočtu povede přes svůj, řekněme, zdánlivě mandatorní charakter k podřízení Českého rozhlasu rozpočtovým pravidlům a vlastně možnosti státních orgánů žádat zpět již vyplacené části, čili z důvodu třeba údajně i porušení vágně napsaných ustanovení. Čili tam by šlo i třeba, no, mohlo dojít i k faktickému opravdu podřízení Českého rozhlasu státu a ukončení jeho nezávislosti. Ten návrh je opravdu právním paskvilem.
1: René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání. Hezký den.
2: 8 hodin 39 minut posloucháte Ranní plus. Více než 30 zemí Rady Evropy se chystají vytvořit zvláštní tribunál pro zločiny ruské agrese, který má vyšetřovat a stíhat nejvyšší představitele Ruska za zahájení invaze na Ukrajinu. O jeho spuštění dnes mají na jednání v moldavském Kišiněvě rozhodnout ministři zahraničí členských zemí. K tribunálu se chystá připojit také Česko. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Co konkrétně se od dnešního jednání v Kišiněvě čeká?
3: Ministři zahraničí států Rady Evropy, tedy bezmála 50 zemí, budou hlasovat o statutu a právním mechanismu, které umožní ten tribunál formálně spustit. K té dohodě o tribunálu se zatím připojilo, jak už zaznělo, přes 30 zemí. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že to je poprvé od norimberských procesů, co Evropa pracuje na dosažení spravedlnosti za zločin agrese. A tento proces bude mít podle něho hluboký význam pro celou mezinárodní komunitu. Sybiha také vyzval i další země, aby se k tomu tribunálu připojovali. V dubnu taky, připomínám, oznámil, že Česko se stává také tím jedním ze států, které se připojují k dohodě nezbytné pro vytvoření toho zvláštního tribunálu. A toho dnešního jednání v Kišiněvě se zúčastní také ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
2: Zdeňko, a v jaké fázi je nyní příprava toho tribunálu?
3: To jeho zřízení už se plánuje delší dobu. Parlamentní shromáždění Rady Evropy a také Evropský parlament už přijali rezoluce na podporu vytvoření tribunálu. Letos v lednu také Evropská unie poskytla prvních 10 milionů eur na jeho fungování. Tento tribunál nebude soudit běžné válečné zločiny, jako je mučení, zabíjení civilistů nebo deportace dětí. To už řeší jiné soudy, například Mezinárodní trestní soud. Ten zvláštní tribunál má ale soudit rozpoutání války jako takové. To znamená, že bude cílit na nejvyšší politické a vojenské vedení Ruska, včetně Vladimíra Putina, a k odpovědnosti by měl hnát zhruba 20 lidí, kteří mají tedy na svědomí to rozhodnutí použít ozbrojenou sílu proti jinému státu v rozporu s chartou OSN.
2: Zdá se, že i ruská strana se připravuje, protože ruský parlament už tento týden schválil zákon na obranu Rusů zatčených v cizině. Co je jeho smyslem?
3: Ano, toto je očividně tedy reakce na zřízení toho zvláštního tribunálu pro vyšetřování ruské agrese. Tento zákon, který tedy podpořil ruský parlament, respektive ruští poslanci, by měl Putinovi umožnit nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů, kteří byli zatčeni nebo trestně stíháni v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Zákon ještě musí potvrdit ruští senátoři a podepsat Vladimír Putin a v platnost má vstoupit 10 dní po

0: o jeho zveřejnění.
1: A jak Moskva přípravu této legislativy vysvětluje?
0: Předseda ruské státní dumy Vjačeslav Volodin prohlásil, že západní justice se proměnila v represivní stroj na potlačování rozhodnutí, která jsou v rozporu s rozhodnutími vnucenými evropskými úředníky. A dodal také, že za těchto okolností je důležité udělat vše pro ochranu ruských občanů v zahraničí. Ten nový zákon, tu legislativu zároveň odsoudila Ukrajina. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Putin si takto uděluje neomezené právo používat ruské okupační síly mimo zemi pod záminkou údajné ochrany ruských občanů a tím v podstatě připouští, že agrese se stala normou ruské státní politiky.
1: S informacemi byla ve vysílání naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme za to. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus, shrneme události, které k nám postupně přicházejí mimo jiné ze zpravodajských agentur. Elektronický systém DIPSI, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Cermat, státní organizace, která ho provozuje, potvrdila, že je přetížený. Informace o tom, na jakou školu a zda byli uchazeči přijati, se ve systému objevily krátce po půlnoci. Spojené státy zrušily záměr dočasně nasadit 4000 vojáků v Polsku. Píše o tom agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. A koaliční rada, tedy zástupci vládních stran hnutí ANO, motoristo SPD, jednali v sídle vlády o tzv. Akceleračních zónách a pravomoci obcí při plánování staveb, jde tedy o oblasti, kde můžou snáze vznikat větrné elektrárny. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že jednání nepovažuje za ukončena.
1: Policie hlásí významný posun v případu krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se totiž včera podařilo dopadnout muže, kterého z činu podezírají. Zároveň už taky ví, kde se vzácné relikvie pravděpodobně nachází. Připomeňme, že pachatel lebku ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Aktuality k případu má Jan Duchaslav z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
1: Co všechno policie k dopadení podezřelého sdělila?
3: Sdělila to, že jejím 35-letý muž, českolipští kriminalisté ho zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji, říká jejich mluvčí Ivana Baláková.
4: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie s vysokou pravděpodobností nachází ještě předtím, než podezřelý dokončil plán, který s ní zamýšlel.
3: Další podrobnosti by měla policie zveřejnit už dnes. Ještě připomenu, že kvůli případu požádala o pomoc i zahraniční kolegy.
1: Tak na ten plán jsem taky zvědavá, jestli ho tedy policie zveřejní. Jak na ten vývoj reaguje církev?
3: My jsme večer mluvili s arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Samozřejmě by si moc přál, aby se lebka světice vrátila na své místo. Velmi ocenil práci kriminalistů.
5: Já nevycházím z údivu, prostě po jednom dni v podstatě z ničeho. Nakolik vím, no tak tam byl jeden rozmazaný kamerový záznam, tak jako dosáhnout takových úspěchů je podle mě úžasná práce a určitě policie má možnosti, jak prostě nasadit různé metody, které my ani neznáme.
3: Přibyl už ve středu zloděje vyzval, aby lebku s nevyčíslitelnou hodnotou vrátil. Štěstí mu prý nepřinese. A takto na posun v případu reagoval představený a děkan baziliky v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Majer.
6: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
3: Pachatel významnou relikvii z baziliky ukradl v úterý večer. Využil toho, že tam byl zrovna při přípravě bohoslužby vypnutý alarm a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii a když přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat. Zloděje při útěku zachytila kamera. Záběry z ní policie zveřejnila.
1: Katolická církev si chce celou tuto událost ještě tento měsíc připomenout. Co o tom víme?
3: Ano, bude to 30. května na tradiční diecézní poutí ke svaté Zdislavě. Půjde o procesí z městysu Zdislava právě do Jablonného v Podještědí. Následovat bude bohoslužba v bazilice, popisuje arcibiskup Přibyl.
5: Máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost a poprosit nějak Pána Boha za odčinění, protože vlastně narušení posvátného prostoru je vždycky nějak jako aktem, který bychom měli chápat trošku jako selhání nás lidí vůči Bohu.
3: S Svatá Zděslava z Lemberka byla šlechtična, zakladatelka klášterů a taky špitálů. Narodila se kolem roku 1220 a podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných. Za blahoslavenou byla Zděslava prohlášená v roce 1907, papež Jan Pavel II. Je svatořečil v roce 1995. Je mimo jiné patronkou rodin, nemocných a chudých.
1: O významném posunu v pátrání po lebce svaté Zděslavy jsme mluvili s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Díky.
3: Díky, hezký den.
2: Ranní Puls posloucháte v 8 hodin a skoro 8.40 minut. Astronomický ústav Akademie věd pro veřejnost otevírá observatoř ve středočeském Ondřejově. Dnes a zítra bude přístupná od 9 do 18 hodin a když počasí dovolí, tak i posetnění. S námi je teď ve spojení Pavel Suchan, jeden z astronomů, který povede prohlídky. Pavle, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Dny otevřených dveří pořádáte pravidelně. Bude tentokrát k vidění něco speciálního?
7: No, připravili jsme na zítřejší dopoledne takovou specialitu, která je spojením vědy a historie, protože my tady na Hvězdárně v Ondřejově máme radioteleskop, který pozoruje slunce, ale je to velmi historický přístroj, je to bývalý naváděcí letecký radar německé Luftwaffe z druhé světové války. Je to vlastně válečná kořist a my jsme se rozhodli, že zítra dopoledne zpřístupníme interiér vnitřek toho radioteleskopu a zároveň k tomu bude o tom pozorování slunce, čili o té vědě vyprávět vedoucí skupiny radioastronomie tady na Hvězdárně.
2: A co čeká návštěvníky, kteří přijdou dnes?
7: Dneska je takový jednodušší den, protože máme otevřená všechna pracoviště. A jak jste správně říkala, teda v případě jasného počasí, tak večer v rámci doprovodného programu budeme mít pozorování noční oblohy. Nad západem svítí velmi jasná Venuše, nad jihozápadem svítí o něco méně jasný, ale taky velmi jasný Jupiter, největší planeta sluneční soustavy, ale musí být jasno. Zítřek bude mnohem bohatší, protože tam máme mnoho doprovodného programu od počínaje školy hledání meteoritu, kdy se rozdělí to místo.
2: Asi jste v provozu, že při pořádání toho dne otevřených dveří.
7: Kdy se rozdělí to hledací pole a hledají se makety těch meteoritů a jsou k vidění skutečné meteority. Budeme mít přednášku, projekce, budeme mít dětský program u největšího českého dalekohledu v té kopuli, takže je toho opravdu hodně.
2: A tedy i tenhle dalekohled bude možné vidět v akci přinejmenším zítra?
7: Ano, ano. Teď právě jsme zkoušeli všechny funkce toho dalekohledu, než jsme začali tohle vysílání, takže ukážeme návštěvníkům, jak pohyb kopule. Nevíme, jestli otevření kopule, to bude záležet na počasí, protože tak cenný a velký přístroj opravdu nesmí zmoknout a samozřejmě pohyb toho dalekohledu. Návštěvníci by viděli i v činnosti dalekohledy sluneční patroly, ale pokud nebude svítit slunce, tak budeme ukazovat slunce ze záznamu.
2: Někdo si možná představí Hvězdárnu jako jednu budovu, ale třeba pro ty, kdo ještě na místě nebyli, tak vy myslím, máte o něco větší areál.
7: Je to největší hvězdárna v České republice. Ta rozloha je kilometr čtvereční. Kolegové, kteří jenom tady sekají trávu, říkají vždycky, ty se tím chlubíš, ale my to musíme celé posekat. Takže je to skutečně velká rozloha. Je tady těch dalekohledů mnoho. Je tady asi 15 budov, které se věnují vlastně tomu pozorování vesmíru. Jsou tady dalekohledy v rámci slunečního oddělení. Vznikají tady předpovědi sluneční aktivity, jsou tady dalekohledy v rámci oddělení meziplanetární hmoty na pozorování asteroidů a máme tady dalekohledy v rámci toho stelárního oddělení a právě ten největší český dalekohled.
2: Takže to se týká hvězd. Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd nás pozval na dny otevřených dveří observatoře v Ondřejově. Děkujeme.
7: Krásný den, ano, všichni se těšíme.
1: Tak teď jenom, aby bylo jasno, aby se nemuselo vysílat to slunce ze záznamu. Každopádně budeme držet palce. V 8 hodin 51,5 minuty máme pro vás další zprávy. Každodenní obměna obyvatel a s ní i spojený hluk nebo vandalismus. I takové jsou často zmiňované problémy krátkodobého ubytování, které nabízí platformy jako Airbnb nebo Booking a další. V Česku je už kromě Prahy řeší taky menší turisticky oblíbená města. Znovu se tak otevřela debata o možném zavedení regulací a jejich podobě. A víc si řekneme s redaktorem Dominikem Hronem. Dobré ráno.
8: Pěkné ráno.
1: Jaké jsou ty důvody měst pro regulaci krátkodobého ubytování?
8: Kromě už zmíněného hluku a nepořádku zaznívá argument, že krátkodobé pronájmy vyhání z měst původní obyvatele a dochází k takzvanému overturismu. Krize na trhu s bydlením se nakonec ještě prohlubuje. Narychlo upravené byty navíc často nesplňují třeba pravidla požární ochrany a podobně. Nejvíc to pociťuje asi městská část hlavního města Praha 1, kde nabízí portály jako Airbnb řadu bytů. Přesný počet ale nikdo nezná a to je podle zastupitele Giancarla Lambertiho z TOP 09 špatně.
9: My dneska můžeme aplikovat určité paragrafy práva, například co se týká kontroly kolaudace staveb nebo povinnosti být přihlášen k poplatkům, nahlásit správně provozovnu, tak tam můžeme konat. Problém je v tom, že my, abychom dneska konali, potřebujeme primárně nějaký podnět.
8: V případě Prahy 1 jde asi o 100 podnětů ročně. Musí je ale podat třeba sousedé ubytovatelů, což není úplně spolehlivý způsob. Změnit by to mohl centrální registr e-turista, o kterém se mluví už dlouhou dobu. Právě ten by obsahoval informace o provozovatelích a jejich počtu. Zprovoznění registru podporuje například skupina opozičních poslanců z klubů STAN, KDU, ČSL a TOP 09. Ta představila v únoru dva své návrhy, jak říká za STAN poslanec Karel Dvořák.
10: Ty dva návrhy, které jsme dali ve skupině poslanců napříč opozicí, spočívá právě možnosti obcí regulovat to, zda na jejich území jsou ty krátkodobé služby používány. A ten e-turista je nástroj pro to, aby tato povinnost mohla být vymáhána a kontrolována.
8: Vláda se k návrhům postavila neutrálně, na jednání sněmovny zařazeny vůbec nebyly.
1: No, nicméně Ministerstvo pro místní rozvoj přesto e-turistu vyvíjí, tak jak je daleko?
8: Podle vládního zmocněnce pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislava Dvořáka je připravený, ale ještě se nepoužívá.
11: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
8: V platnost má vstoupit letos. Ministerstvo pro místní rozvoj se možnými regulacemi zabývá, uvedlo, že chce vládě do června předložit několik svých návrhů, v červnu by pak měl jít do připomínkového řízení. Stejně jako opozice považuje za důležité, aby se situace s krátkodobým bydlením vylepšila.
1: A co na to všechno říkají samotné platformy, jako je třeba právě Airbnb?
8: Regulacím se nebrání. Naopak, manažerka veřejné politiky pro střední a východní Evropu ve společnosti Airbnb Goša Kacpřik nám poskytla písemné vyjádření, ze kterého citujeme.
12: Jsme rádi, že česká vláda v současné době konzultuje zavedení digitálního a uživatelsky přívětivého registračního systému, který podpoří běžné hostitele a zároveň poskytne úřadům informace potřebné pro účinnou regulaci krátkodobého ubytování.
8: Dá se říct, že platformám nic jiného ani nezbývá a musí se přizpůsobit. Regulace totiž zavádí řada okolních zemí, příkladem může být Španělsko. V některých případech platí, že kdo tam chce pronajímat svůj byt turistům, musí mít souhlas ostatních majitelů v domě. Regulace zaváděl taky německý Berlín a tak dále.
1: No a možnou regulaci krátkodobého ubytování v Česku jsme probrali s Dominikem Hronem. Děkujeme.
8: Naslyšenou.
13: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: A posloucháte nás 4 minuty před 9. Vědci objevili nový druh dinosaura a ne tak ledajakého, ale opravdového obra. Jeho ostatky našli v Thajsku. Dominik Tesa ze zahraniční redakce o něm zjišťoval víc. Dominiku, ještě jednou dobrý den.
14: Dobrý den.
2: Pokud to má být obr, tak si jako bioložka troufnu hádat, že to mohl být dinosaurus vegan s dlouhým krkem a ocasem. Myslím, že to potvrzují vědci.
14: Nepleteš se, takzvaní sauropodi, čili bíložraví dinosauři, kteří chodili po všech čtyřech končetinách, to jsou ti skuteční rekordmani, pokud jde o velikost. A když zmiňuješ brontosaura, nebo ty si ho vlastně nezmínila, to jsem myslel, že ho zmíníš.
2: Ale je podobný.
14: Tak musím říct, že tenhle nový druh dinosaura byl ještě větší, nebo alespoň větší než průměrný brontosaurus. Ti mívali na délku kolem 22 metrů a vážili víc než 15 tun. Tenhle tajský obr podle vědců dorůstal víc než 27 metrů a měl být asi 30-tunový.
2: Takže byl něco jako autobus.
14: Jako dlouhý kloubový autobus a byl i o něco těžší než takový autobus. Oproti zmíněnému Tyrannosaurovi Rexovi měl trojnásobnou hmotnost, vážil jako 9 slonů indických. Jeho velikost komentoval pro televizi Euronews Sita Manitkun z Mahasarachamské univerzity.
15: V tuhle chvíli je to největší dinosaurus, kterého jsme našli, nejen v Thajsku, ale v celé jihovýchodní Asii. Vzrušující je na něm jeho velikost. I přesto, že jsme nenašli hodně kostí, našli jsme právě ty důležité, jako přední a zadní nohy, které jsme použili k výpočtu jeho velikosti.
14: Nalezený exemplář by v kategorii sauropodů spadal někam do vyšší střední třídy, pokud jde o velikost. Je možné, že stejně velcí mohli být i nějací jedinci brontosaurů, ale největší objevený sauropod měl dokonce až 70 tun. Tihle superobři žili později v období křídy. Podle výzkumníka Thitivuta Setha Panichsakuna z londýnské University College London právě ten nový objev dává vědcům představu o možných evolučních trendech. Tenhle dinosaurus žil asi před 100 až 120 miliony let, takže o něco později než brontosaurus a vědcům zřejmě ukazuje, jak sauropodi v určité době začaly narůstat do těch obrovských, nebo ještě větších rozměrů.
2: A jak toho nově objeveného dinosaura vědci pojmenovali a proč?
14: Nagatitan, přesněji Nagatitan Chayaphumensis, je to podle mytického hada nazývaného Naga, který je v jihovýchodní Asii uctívaný. Titan odkazuje tedy na jeho velikost a ta poslední část názvu odkazuje na thajskou provincii Chayaphum, kde byly ostatky tvora nalezeny. Tamní obyvatel objevil fosílie poprvé v roce 2016, ta výzkumníci na místě kopali až do roku 2019, potom jim ale došly peníze. Jakmile se týmu Thitivuta Setha Panichsakuna podařilo získat nové prostředky, před 2 lety ty vykopávky obnovil.
2: V Thajsku, myslím, objevy dinosaurů bývají časté.
14: Je to 14. pojmenovaný dinosaurus objevený v Thajsku. Paleontologové ho ale označují za posledního titána této země na základě stáří horninových vrstev a poznatků o tom, jak se krajina v průběhu času měnila, totiž neočekávají, že by v jeho východní Asii mohli najít dalšího takto velkého dinosaura.
2: Dominik Tesář ze zahraniční redakce. Děkujeme.
14: Naslyšenou.
1: A krátce před 9. hodinou pozvánka například k dnešnímu interview plus, které vysíláme po 11:30. Hostem bude novinářka ze slovenských médií Zuzana Kovačič-Hanzelová a moderátorka Pavlína Nečásková se jí bude ptát třeba na právě její zkušenosti s veřejnoprávními médií na Slovensku.
2: Byla 9. hodina, v pátek 15. května pro vás vysíláme Ranní plus a u mikrofonu jsou Martina Mašková
1: a Šárka Feniková.
13: Český rozhlas plus.
1: A jaká jsou témata? Zájemci o studium na střední škole se dnes dozvídají výsledky přijímacích zkoušek. Co mohou udělat ti, kteří u nich neuspěli?
2: Jak reagují poslanci vládní koalice a opozice na připomínky k návrhu zákona o Českém rozhlase a České televizi?
1: A proč malé obce pořizují další radary a co na to říká policie?
2: Uslyšíte po zprávách, které dnes připravuje Ondřej Látal.
16: A přeju dobré dopoledne. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Před chvílí o tom informoval ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Letos podalo přihlášku více než 156 tisíc uchazečů. Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky zkoušek zveřejněné, má ale od rána výpadky kvůli velkému náporu. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Sněmovnou dnes čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
17: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem, tak a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohli být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
16: Digitalizované vyřizování této dávky, rodičovské a taky podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Americký prezident Donald Trump odletěl z Číny. V Pekingu několikrát jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu třeba o současném americko-izraelském konfliktu s Iránem. Šéf Bílého domu taky uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností. Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs chce jednat o nové vládě. Dnes se proto sejde se zástupci všech parlamentních frakcí. Potom rozhodne, koho pověří sestavením nového kabinetu.
18: Dosavadní lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala včera, poté co ztratila podporu většiny parlamentu. Po jmenování nového ministra obrany se jedna z koaličních stran rozhodla postavit na stranu opozice a vyvolat hlasování o nedůvěře. Další koaliční strany následně uznaly, že vláda fakticky padla a premiérka Evika Siliňová podala demisi. Její kabinet ale dál bude plnit své povinnosti, dokud nevznikne z pověření prezidenta nová vláda, která získá důvěru parlamentu. Lotyšsko také v říjnu čekají parlamentní volby. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
16: Počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev vzrostl na 24, včetně 3 dětí. Zraněných je na 50, informuje o tom server Kyjev Independent s odkazem na záchranáře. Rusko v Darnické čtvrti ukrajinské metropole zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila. Vzdušné údery ale zasáhly i další civilní infrastrukturu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisti včera v podvečer. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý večer při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná. Místní referendum dnes pořádají v Rančice na Příbramsku. Obyvatelé budou moct vyjádřit svůj postoj k možné výstavbě větrných elektráren v okolí. Referendum si vyžádala skupina místních občanů, která větrníky odmítá. Hlasovací místnosti se otevřou od 12 do 21 hodin. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se do ní pravděpodobně výplachem z kanalizace. Informovala o tom mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Ropa do řeky unikla mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči stále nečistoty zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů kvůli znečištění neuhynuly ryby ani ptáci. Dnes je světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst anebo poruchou řeči.
19: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
20: Vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Aleš Tomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
19: Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
20: V případě příznaků nemoci je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
16: A tady jsou na plusu dopravní informace. Začínáme teď 6,5 minuty po deváté na D1, konkrétně ve směru z Prahy do Vyškova. Panuje tam silnější provoz už jen na průtahu Brnem. Pomaleji se jede v úseku mezi Výstavištěm a sjezdem na Bratislavu, tedy mezi kilometry 193 a 196. Od Vyškova už je doprava klidná, zdržení nenabírají ani kamiony. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy trvá silnější provoz jen z úrovně Olympie. Brzdí se na druhém kilometru. Na D7 směrem z Prahy do Slaného se zpomaluje před omezením u letiště, fronta popojíždí z odbočky na Horoměřice. Kratší zdržení naberete i v opačném směru, tedy od Slaného. Hodně ucpaná je teď i Aviatická, od letiště k nájezdu na sedmičku se jede 15 minut. Za Barandovským mostem v Praze ve směru na Smíchov trvá zdržení v nesouvislé frontě 5 až 10 minut, se sunek Mrázovce. Těsně před vjezdem do tunelu stále blokuje pravý pruh havarované osobní auto, už i s policejní hlídkou. A v Liberecké směrem do centra trvá zdržení z úrovně Proseka na začátku odbočovacího pruhu do Zenklovy, teď navíc nehoda dvou osobních aut, s ním na místě i policejní hlídka, pomaleji se potom pokračuje i Holešovičkami až ke sjezdu do Nové Povltavské ve směru do Blanky. Dobře, dojeďte. Teď dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně zabouří. Na Šumavě může v polohách nad 1000 metrů teď ještě padat déšť se sněhem anebo sníh. Odpoledne pak postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 11 a 16, na horách kolem 6 stupňů. A zítra čekáme převážně zataženo na Moravě ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deště. I trvalejším ojediněle se vyskytnou bouřky. V severozápadní polovině Čech se objeví přehánky jenom výjimečně. A teploty zítra 9 až 13, v Čechách až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Ranní Plus.
1: A posloucháte ho v 9 hodin 8,5 minuty. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Více než 156 tisíc uchazečů o studium na střední škole se dnes dozví, jestli uspěli a dostali se, kam chtěli nejvíc. Jednotné přijímací testy z češtiny a matematiky absolvovali deváťáci, ale i páťáci a sedmáci, kteří se hlásili na víceletá gymnázia už v dubnu. Bodové hodnocení si mohli zjistit tento týden, ale konečný výsledek zveřejnil Cermat v systému DIPSY až dnes. Jestli systém funguje, nejen na to se budu ptát ředitelky organizace Cermat Barbory Rosulkové. Dobré ráno.
21: Dobré ráno.
1: Před 8 hodinou byl systém DIPSY přetížený a měl výpadky. Jak je to teď po deváté?
21: Je to trošku lepší, ale vždycky to záleží na tom, když se v ten daný okamžik tam přihlásí mnoho těch uchazečů, tak k tomu krátkodobému výpadku dojde. Tam prosím všechny o trpělivost, aby to zkusili opakovaně.
1: A je možné na tom do budoucna zapracovat, nebo to prostě není možné nějakým způsobem ošetřit kvůli tomu náporu?
21: My samozřejmě vždy děláme kroky potřebné k tomu, aby se ty výpadky nestávaly, ale prostě tam hraje opravdu roli to, jestli se tam v tu danou chvíli jako hlásí mnoho lidí, tak to asi neumíme úplně ošetřit.
1: Jaká je letošní úspěšnost zájemců o středoškolské studium? Máte k dispozici data o tom, kolik procent dětí se dostalo na tu preferovanou školu?
21: Máme, jsou potěšující, jsou vlastně ta úspěšnost toho přijetí je vyšší než v loňském roce. Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole a z devátých ročníků je to 93,3%. Na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
1: Takže ten zbytek se nedostal nebo nesplnil ty minimální požadované počty bodů?
21: V přijímacích zkouškách nebo v té jednotné přijímací zkoušce neexistuje ta minimální hranice. Ta zkouška je rozlišovací a pokud si někde určí ty školy ten takzvaný cut-off score, tak je to skutečně pouze v jejich režii. Jinak se nemůže stát, že by nesplnil z důvodu státem dané té minimální hranici úspěšnosti. Ta opravdu u jednotných přijímacích zkoušek není, ta je pouze u zkoušek maturitních.
1: Co v případě, že student se ale na tu svoji preferovanou školu z kapacitních důvodů nedostal? V tom současném systému přijímacího řízení propadá automaticky na tu další školu v pořadí, nebo se ještě může odvolat?
21: Tam opravdu on propadá podle toho rozřazovacího algoritmu tak, jak si dal ty priority, a pokud se vůbec na žádnou školu nedostane, tak pak má možnost přihlásit se do druhého kola. Ty podmínky pro to druhé kolo jsou vlastně úplně stejné, jako pro to kolo první. Má stejnou možnost počtu podaných přihlášek, může se hlásit elektronicky nebo podat papírovou přihlášku.
1: A mají školy pevné datum, do kterého musí zveřejnit, jestli budou vypisovat druhé kolo přijímacího řízení?
21: Ano, oni tak ty školy činí již od dnešního dne a ti uchazeči se potom mohou hlásit od 19. do 25. května.
1: A druhé kolo je přímo v režii škol, nebo do něj také nějakým způsobem vstupuje CERMAT?
21: Do toho druhého kola si ti uchazeči, kteří konali v prvním kole tu jednotnou přijímací zkoušku, tak si nesou ten svůj výsledek. Ale mohou se samozřejmě hlásit i ti, kteří tu jednotnou zkoušku nekonali, nicméně do toho druhého kolou, vlastně s nulou bodů.
1: Přihlášky se podávají znovu přes systém DIPSY nebo přímo na adresu škol?
21: Mohou elektronicky nebo i papírově, zůstává to úplně stejné jako pro to první kolo.
1: A teď mě napadá, může se třeba uchazeč místa na priorizované škole vzdát? Zní to nepravděpodobně, ale třeba proto, že změnil svoje preference?
21: On se může vzdát, ale on se nemůže vzdát jenom toho jednoho. On se prostě může vzdát přijetí v tom prvním kole jako takovém. Není to tak, že by se vzdal, že by se třeba dostal na tu první prioritu a toho se vzdal, aby propadl na ty další. To tak nefunguje. Může se vzdát přijetí v prvním kole.
1: Ale znamenalo by to tedy, že by musel absolvovat kolo druhé, nemůže si zvolit, že by raději šel na tu školu, kterou si napsal jako druhou.
21: Je to přesně tak, jak říkáte.
1: Letos mají uchazeči o studium také možnost nahlížet do opravených testů. Co mají dělat ti, kteří zjistí, že je v hodnocení chyba? Na koho se mohou obrátit?
21: Já bych toto ráda opravila, protože vím, že se to vyskytuje letos. Tu možnost nahlížet do těch ohodnocených záznamových archů měli vždycky ti uchazeči. Aha. Předtím, než byl spuštěn systém DIPSY, tak mohli nahlížet ve školách, ve kterých tu zkoušku konali. Tato možnost zůstává a od roku 2024, kdy bylo vlastně DIPSY spuštěno, tak ta možnost je i v tom systému.
1: No a teď k tomu, pokud tam tedy zjistí tu chybu, mohou se někam odvolat?
21: Já bych tady doporučila nejdříve se opravdu detailně pečlivě podívat na ten klíč správných řešení a na to, jak to bodování probíhá. Současně na našich stránkách jsme zveřejnili takové dokumenty, to jsme udělali ještě vlastně před samotnými přijímačkami, ve kterých je blíže rozepsáno, jak se které úlohy hodnotí. Tak pokud by ale i tak měli pochybnost, tak se obrátí na ředitele té školy, ve které tu zkoušku konali.
1: Říká Barbora Rosulková, ředitelka organizace CERMAT, která byla hostem ve vysílání Ranního plusu. Děkuji, naslyšenou.
21: Také děkuji, naschledanou.
2: V Ranním plusu v 9 hodin 15 minut shrneme i další důležité události, které sledujeme během celého rána. Spojené státy zrušily záměr dočasně nasadit 4000 vojáků v Polsku. O tom napsala agentura Reuters a odvolává se na dva nejmenované americké činitele. Americká delegace vedená ředitelem ústřední zpravodajské služby CIA Johnem Radcliffem jednala v Havaně na kubánském ministerstvu vnitra se svými protějšky. Americký prezident Donald Trump už dříve prohlásil, že Kuba žádá o pomoc a Spojené státy s ní budou v této věci komunikovat. Poslanci by se nesměli vrátit ke změnám rozpočtových pravidel, rozhodnout by měli mimo jiné o novele a poslanců ANO o státní sociální podpoře a počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun. Dnes také končí připomínkové řízení k návrhu zákona o Českém rozhlase a České televizi. Přišla k němu řada výhrad od resortu, úřadu vlády a dalších institucí. Hlavní změnou by v případě přijetí zákona byl převod financování rozhlasu a televize z poplatku pod státní rozpočet. Jak nám řekl Libor Vondráček z klubu vládní SPD, normě by se nemělo v principu nic měnit. SPD trvá i na té části návrhu, pod nějž by kodexy médií veřejné služby schvalovala sněmovna. František Talíř, předseda mediálního výboru z KDU-ČSL, zopakoval, že lidovci jsou už v principu proti převodu rozhlasu a televize pod státní rozpočet, kritizoval podobu zákona. A pokud jde o podporu kontroly rozhlasu a televize prostřednictvím nejvyššího kontrolního úřadu, opozice to chce spojit s prosazením pojistek.
4: Máme pozměňovací návrh, který říká, veškerá mediální agenda týkající se veřejnoprávních médií do budoucna je nutná, aby ji schvalovala jak sněmovna, tak senát. A sněmovna nebude moct senát přehlasovat. My v tom vidíme zásadní pojistku. Pan kolega Vondráček tady vyjmenoval ty státy, ale právě ty, které jsou na západě, tak ty tam mají ty pojistky, aby do nich politici zasahovat do toho programu nemohli.
2: Tolik lidovecký poslanec František Talíř. Zmíněný poslanec Libor Vondráček z klubu SPD řekl, že si nedokáže představit, že opozice by ve finálním hlasování se nepřiklonila ke kontrole NKÚ, protože ji plánovala i předchozí Fialová vláda. S možností změny článku 40 ústavy, který by upravil vztahy mezi oběma komorami parlamentu, nesouhlasí.
6: Nemyslím si, že by se jakkoliv měl měnit článek 40, aby se zkomplikovávalo vládnutí těm, kteří mají většinu ve sněmovně, protože změna článku 40 prostě znamená, že o to více věcí nebude možné schvalovat, když budete mít ve sněmovně většinu. A já si myslím, že stačí, že tam jsou ty věci, které jsou tam dnes. Více věcí obecně já už bych tam nepřidával.
2: Libor Vondráček, předseda Svobodných a člen klubu vládní SPD. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v našem ranním vysílání připomněl, že i Český rozhlas se zapojil do připomínkového řízení, dal 37, jak René Zavoral uvedl, zásadních připomínek. Návrh zákona v podobě, jak byl předložen, je podle Zavorala neopravitelný a neprojednatelný.
22: Kdyby tento návrh byl takto přijat v nějaké podobě, tak on otevře zásadní otázky vlastně ohledně vůbec právního postavení, ale i majetku třeba obou těch médií veřejné služby. Je tam celá řada ustanovení, která v podstatě ingeruje nebo spíš naznačuje ingerenci Rady Českého rozhlasu či České televize do programu, což je prostě nepřijatelné. Mimochodem i ten příspěvek ze státního rozpočtu povede přes svůj, řekněme, zdánlivě mandatorní charakter k podřízení Českého rozhlasu rozpočtovým pravidlům a vlastně i možnosti státních orgánů žádat zpět již vyplacené části. Čili z důvodu třeba údajně i porušení vágně napsaných ustanovení. Čili tam by šlo i třeba, no, mohlo dojít i k faktickému opravdu podřízení Českého rozhlasu státu a ukončení jeho nezávislosti. Ten návrh je opravdu právním paskvilem.
2: Říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO dříve avizoval, že po skončení připomínkového řízení vznikne pracovní skupina, ve které bude on sám zástupci předkladatele normy, tedy ministerstva kultury, obou veřejnoprávních médií a experti. Generální ředitel René Zavoral nám řekl, že o premiérem zmiňované pracovní skupině za účasti zástupců veřejnoprávních médií zatím nemá informace. Premiér ho v té věci nekontaktoval.
1: Tolik tedy téma, které jsme probírali dnes ráno, teď je 9 hodin a 19 minut a máme pro vás další informace. Radary na hlavní trasy i na vesnické silnice. Hned několik obcí na Chrudimsku požádalo o měření rychlosti. Některé mají problémy s porušováním pravidel v blízkosti škol, jiným zase vadí soupravy naložené kamenem z nedalekých lomů. Prostředníkem bude Chrudim. Ta už taky vypsala zakázku na pořízení radarů, kde budou rychlost měřit. Ví reportér Jan Kopecký. Dobré ráno.
23: Dobré ráno. Radary chce 9 obcí v okolí Chrudimi, ale měřených úseků bude víc, protože některé stojí o kontroly hned na dvou stanovištích. Na seznamu jsou 3 místa na vytížené trase číslo 17, Bylany, Kočí a Čankovice, které si stěžují na velmi hustý provoz. Dále pak Nová Ves na 37, to je výpadovka na Vysočinu a kontrolní měření tam potvrdilo časté porušování povolené rychlosti. Z vedlejších tras pak zmíní třeba Rabštinskou Lhotu, tam je problém v tom, že silnice vede přímo kolem školy a děti musí na autobus přes ní. Velmi podobně jsou na tom Tuněchody. A třeba v Lukavici zase mají potíže s těžkými soupravami, které jezdí do blízkého lomu. Dohoda je taková, že obce se postarají o sloupy pro techniku a elektrické přípojky. Samotné radary pořídí Chrudim a ta také bude řešit pokuty. Město si chce měřidla pronajmout, aby snížilo vstupní náklady, které radnice odhaduje na 25 milionů korun. V podmínkách zakázky jsou nastavené 4 měřené úseky za rok. Celý systém by tak měl být v provozu do 3 let.
1: Informace z Chrudimska přinesl reportér Josef Kopecký. Děkuji, naslyšenou.
23: Pěkný den.
1: A problémy s rychlou jízdou mají také některé obce ve Zlínském kraji. Patří mezi ně třeba Pitín u Uherského Brodu. Detaily má reportér Michal Sladký. Dobrý den.
3: Hezké ráno. Tady v Pitíně volali po nějakém řešení obyvatelé obce, kteří si dlouhodobě stěžovali na nedodržování povolené rychlosti ze strany projíždějících vozidel. Zapravdu jim dalo nedávné týdenní měření zkušebním radarem, kdy z více než 18 000 řidičů předepsanou rychlost nedodržela hned třetina z nich. Radary se ale nakonec instalovat nebudou. Podle nezávislého starosty Pitína Michala Vrby obec od úsekového měření ustoupila kvůli možným finančním nákladům. Radary by totiž spravoval Uherský Brod, co by obec s rozšířenou působností, a Pitín by na jejich provoz kvůli nízkému počtu přestupků musel doplácet. Do konce května tak alespoň u kulturního domu a před mateřskou školou, tedy v úseku, kde se pohybuje nejvíc lidí, umístí dva ukazatele rychlosti, které by řidiče měli přimět zpomalit.
1: Ze Zlínského kraje se přihlásil Michal Sladký. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus. Příběh brněnské spisovatelky Simony Muniové, kterou roky týral a nakonec zavraždil manžel, se dnes dostává na televizní obrazovky. Šestidílný seriál s Terezou Ramba v titulní roli diváci uvidí na platformě OnePlay. První díl měl předpremiéru v Brně, byli u toho tvůrci, představitelé hlavních rolí i rodinní příslušníci spisovatelky, včetně jejich synů, s nimiž tvůrci při natáčení spolupracovali.
5: Když se to stalo, tak mi bylo 18 let, a s ním jsem doma se stěžil od 8, takže řekněme 10 let.
7: Vzpomíná Dominik Mony na srpen roku 2011, kdy jeho otčím ubodal jeho matku.
5: Nicméně my jsme nic špatného nezažívali, my jsme to neviděli, nevěděli o tom, takže jsme se dozvěděli prostě až nakonec všechno.
7: Televizní zpracování rodinné tragédie je podle 32-letého Dominika Monyho citlivé, ale silné.
5: Když jsme viděli vlastně první dvě epizody, tak nám říkali, nebojte, tam nic není špatného, budete v klidu, a stačilo asi 10 minut a hodinky mi zapípaly, že se mám uklidnit, že mám vysoký stres, protože jak dokázali vystihnout, jak se cítila asi máma předtím, tak je to fakt jako hodně silný pro nás. Protože navenek byla jako sebevědomá žena, doma už to tak úplně nebylo.
7: Tvůrci chtěli ukázat její život komplexně, jako úspěšnou autorku ženských románů, zamilovanou ženu, matku tří synů i týranou manželku. To oceňuje i představitelka Simony Muniové, herečka Tereza Ramba.
9: Byla tam taková scéna, kdy jsem najednou začala na Igora Orozoviče, který hrál tu zápornou postavu, vlastně křičet, že se ho nebojím.
24: Já se tě nebojím, slyšíš mě?
9: Neděláme z ní chudinku a neděláme s ní hodnou jako nevinnou oběť, ale vyprávíme nějaký komplexní jako příběh o ženský, kterou ten vztah toxický vlastně přived někam, kam asi nechtěla.
25: Prosím vás, přijďte rychle, je tady pobodaná žena.
26: Kdo jí pobodal?
7: Natáčení předcházela nejen setkání s rodinou spisovatelky, ale i s odborníky z organizace ROSA, která pomáhá ženám ohroženým domácím násilím, říká kreativní producentka Klára Folová.
27: Konzultovali jsme s nimi, zároveň s námi spolupracují i na dokumentárním cyklu Láska nebolí, který na Moniovou navazuje. V Lásce nebolí vystoupí i muži, kteří se dopouštěli nějaké formy násilí a dokázali tohleto reflektovat a dojít nějaké změny skrz terapii.
7: Zakladatelka Rosy Zdena Prokopová považuje televizní zpracování tématu domácího násilí za velmi potřebné.
28: Vždycky to zvedne vlnu podpory pro oběti. To je jedna věc. Druhá věc, že se nám ozývají i ženy, které vlastně něco podobného zažívají, protože pokud vidí takový podobný film, stotožní se s ním a pak hledají pomoc. Takže myslím si, že to je velmi prospěšné a jsme tomu rádi.
7: Výtěžek ze vstupného z předpremiérové projekce věnovali tvůrci seriálu Moniová právě organizaci Rosa. Ta je využije na placení krizové linky a pomoc týraným ženám. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Před 9:30 máme pro vás závěrečný díl seriálu Milníky rozhlasových symfoniků a tento díl bude věnovaný dirigentům. Spolu s Jakubem Hrušou patří Petr Popelka k našim nejúspěšnějším dirigentům v zahraničí a tam se bude od příští koncertní sezony pohybovat o něco víc. V létě pomyslně předá šéf dirigentskou taktovku našich rozhlasových symfoniků německo-japonskému dirigentovi Eliasi Grandimu.
29: Málo který orchestr opravdu udělal český kultuře takovou službu, fakt já to říkám pořád jako Český rozhlas.
30: A málo který dirigent dal symfonickému orchestru Českého rozhlasu tolik, co Petr Popelka. Pod jeho vedením soubor mimo jiné uskutečnil prestižní turné po Japonsku. V červenci 2024 orchestr navštívil 6 měst, včetně Tokia a Osaky. Českou hudbu šířil Petr Popelka i v jemu nejbližších zemích, Rakousku a Německu. Na podzim 2024 rozhlasový symfonický Monikové vyprodali Lapskou filharmonii v Hamburku. změnou prošla vůbec pozice dirigenta za těch 100 let?
29: Obrovitánskou, protože dirigenti byli kdysi, nebo když vůbec tato profese začínala, tak trochu umělá, že jo? Protože to byli většinou skladatelé a když z kompozice už se staly jako náročnější, nebo opery především, že jo? Tak byl hold někdo, kdo tomu pomáhal máváním rukou, a což byl většinou jako člověk, který tu skladbu znal nejlíp, což byl ten, kdo to napsal.
30: Za dvě éry, na které se Popelka snažil nejvíce navázat, označuje šéfdirigentská období Karla Ančerla těsně po druhé světové válce a pak 26-leté vedení Vladimíra Válka.
29: Těch nahrávek, co udělal, těch koncertů, co provedl a jak ten orchestr jakoby formoval, jo, do toho, čím to vlastně je dnes. Nikdo na tom orchestru nezanechal takovou stopu jako Vladimír Válek.
30: No a jak jste ho posunul vy za ty 4 roky?
29: Myslím si, doufám, že my jsme zase na novém repertoáru se dostali dál, co se týče interpretace. Teďka třeba máme za sebou provedení všech Brahmsových 4 symfonií. Raz a dva.
30: Po zkušenostech z norského nebo frankfurtského rozhlasového orchestru v létě v tom českém Petra Popelku vystřídá německo-japonský dirigent Elias Grandi, šéfdirigent Saporského symfonického orchestru.
8: Vždycky, když se potkám s novým orchestrem, přirovnávám to k prvnímu rande. Stanete najednou jeden před druhým a musíte velice rychle zjistit a velice rychle zjistíte, jestli tam ta vzájemná chemie je. V případě Sočru jsme všichni cítili, že to fungovalo velmi skvěle. Bylo jasné, že máme společný cíl – tvořit hudbu a to, co zní číší.
30: Připomíná, že se Sočrem vystoupil už loni. Na české hudbě Grandiho okouzlilo její silné spojení s lidovými kořeny.
8: De facto každý dirigent má k české hudbě vztah. Ve světě se dirigují skladby od Dvořáka, Smetany, já jsem znal třeba dobře Janáčka. Těším se, že se teď hlouběji ponořím do téhle neuvěřitelně bohaté tradice historie, kultury, hudby i jednotlivých skladatelů.
30: Pro posluchače chce Elias Grandi znovu objevovat taky hudbu raného 20. století, která zároveň souvisí s historií orchestru. Nastuduje tak díla Ervína Schulhofa nebo Otakara Ostrčila. 45-letého dirigenta čeká nejbližší koncert s rozhlasovými symfoniky v červnu. Při inauguraci nových varhan ve svatovícké katedrále zazní zejména hudba Antonína Dvořáka. Na zahajovacím koncertu z té sezóny 24. září v Rudolfinu pak společně nabídnou program, který v roce 1926 odehrál tehdejší orchestr Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Pro a proti za pár okamžiků budeme probírat česko-čínské vztahy s Martinem Pecinom, bývalým politikem, a Simonou Fantovou, sinoložkou. Za pozornost Rannímu plusu děkuji Martina Mašková
1: a Šárka Feniková.
16: Desáté.
0: Český rozhlas plus. Zprávy.
16: Poslanci budou znovu projednávat novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice navrhuje upravit pravidla tak, aby se do povolených deficitů nezahrnovaly některé investiční výdaje, třeba na silnice a železnice. Opozice naopak varuje, že změna povede k vyššímu zadlužení a omezení kontroly veřejných financí. U státních maturit v Česku letos na jaře neuspělo 9,5% studentů, kteří skládali zkoušku poprvé, informovalo o to ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo asi 81 tisíc maturantů. Před rokem u nich neuspělo 12% žáků. Didaktické testy jsou pro všechny povinné, z češtiny a druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy.
0: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
16: Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil dva klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
4: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 tisíc vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
16: Mezi Izraelem a Libanonem druhým dnem pokračuje kolo mírových rozhovorů ve Washingtonu. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na počátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hizballáh zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelskou operaci v Iránu. Izrael reagoval rozsáhlými leteckými údery a pozemní invazí do jižního Libanonu. Ukrajinské drony v noci zaútočily na rafinerii ve městě Ryazan v Rusku. Potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy. Gubernátor místní oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok zasáhl i dva více podlažní obytné domy a hlásí tři mrtvé. Dalších nejméně 12 lidí je podle něj zraněných. Ryazan leží asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Tamní rafinerie byla terčem útoku ze strany Ukrajiny už několikrát. Zástupci lotyšských parlamentních stran budou dnes jednat o nové vládě. Svolal je prezident země Edgars Rinkevičs. Po jednání rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala po tom, co ztratila podporu většiny parlamentu. V Česku by mohla vzniknout regulace krátkodobých ubytování před platformy typu Airbnb anebo Booking. Města zatím nemají přesná data o počtech těchto pronájmů a stěžují si na hluk i nedodržování pravidel. Situaci má vyřešit registr e-turista, který by podle Ministerstva pro místní rozvoj měl začít fungovat ještě letos. Včerejší požár v kladenských pekárnách způsobil škodu zhruba 100 milionů korun, oznámil to mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Oheň poškodil část techniky. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel ve spolupráci s policií a technickým ústavem požární ochrany. Čtyři minuty po půl desáté jsme na Plusu připravili i dopravní informace. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď počítejte s kolonou za Jihlavou z kilometru 106,5 do zúžení na 105. kilometru pojedete 10 minut. Na D1 na příjezdu do Ostravy ve směru z Brna a za sjezdem na Porubu popojíždí kolona. Kamiony brzdí na kilometru 350, osobní auta o kus dál, příčinou je výrazné omezení na průtahu městem. Na D1 ve směru z Prahy do Vyškova trvá o něco silnější provoz už jenom v Brně mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. V Praze čekejte dvě výraznější komplikace. První je před Mrázovkou ve směru od Barandovského mostu. Z pravého pruhu právě odtahují nepojízdné osobní auto. Brzy už by se opět mělo projíždět bez potíží. A pozor, teď dopoledne i v Legerově ulici směrem do Holešovic kousek za IP Pavlová stále blokují levý pruh následky nehody. Průjezdný je pravý a prostřední pruh, fronta z konce Nuselského mostu. Je asi na 5 až 10 minut, kvůli tomu stále počítejte se zdržením. A dobře dojeďte. Před námi je většinou zatažený den na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i za bouří. Na Šumavě může v polohách nad 1000 metrů teď dopoledne padat ještě déšť se sněhem anebo sníh. Odpoledne pak postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se má protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty dnes přes den 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. A zítra čekáme převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku a taky v jihovýchodní polovině Čech s deštěm, může být i trvalejší, ojediněle se vyskytnou taky bouřky. V severozápadní polovině Čech se objeví přehánky jenom výjimečně, hlavně na západě a severozápadě Čech bude zítra oblačnost protrhaná. Později večer srážky v Čechách většinou ustanou a teploty 9 až 13, v Čechách až 16 stupňů, na horách jako dnes většinou kolem 6. To byly zprávy a tady už je pro a proti.
6: Chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou zemí. Varoval svého amerického protějška Donalda Trumpa během jeho návštěvy v Pekingu čínský vůdce Xi Jinping. Americká strana přitom uvedla, že její postoj Tajvanu zůstává neměnný. Vztah k ostrovu, který Čína považuje za svou odtrženeckou provincii, zasahuje i do české politiky. Premiér Andrej Babiš zveřejnil na serveru iDnes komentář, ve kterém obhajuje rozhodnutí vlády nevypravit armádní speciál pro předsedu Senátu na Tajvan. Obvinil v něm minulý kabinet z morálního pozérství a zdůraznil nutnost normalizovat vztahy s Čínou.
0: Pro a proti.
6: A dnes vás pořadem provede Tomáš Pavlíček. Já už zdravím dva hosty dnešního Pro a proti. Na Tajvan sinoložku z projektu Synopsis Simonu Fantovou. Dobrý den.
11: Dobré dopoledne.
6: A také na dálku Martina Pecinu, bývalého ministra vnitra, který působil jako odborný mluvčí SPD pro bezpečnost, spolumajitele ostravské inženýrské a projekční společnosti.

0: jedna ze společností skupiny, tam měla dokonce dceru, dceřinou společnost v Pekingu a stavěli jsme tam aditivační jednotky, ty, co jsou v Evropě běžné, v Číně to tenkrát začínalo, potom se ten rozvoj trošku zastavil, ale v okamžiku, kdy se začalo letat nad Tchaj-wan, tak jsme dopadli asi tak jako Škodovka se svýma autama, no prostě bude tam dodávat Volkswagen a místo nás tam taky bude dodávat někdo jiný a my jsme skončili, pobočku jsme zavřeli a už v Číně nepůsobíme, bohužel.
1: K tomuto příběhu se ještě dostaneme, ale já bych se teď obrátil na Simonu Fantovou. Premiér se vyjádřil v tom smyslu, že vláda nechce rezignovat na rozvoj ekonomických vztahů s Tchaj-wanem, ale hodlá také pragmaticky rozvíjet vztahy s druhou největší ekonomikou světa, tedy s Čínou. Nemyslíte si, paní Fantová, že právě tuhle část zahraniční politiky předchozí vláda podcenila, že se, jak říká pan Pecina, zpřetrhali vztahy s Čínou?
2: Já si myslím, že to byla převážně Čínská lidová republika, která zpřetrhávala vztahy s námi. A nebylo to kvůli našemu chování. Je to zejména proto, že je to právě Čínská lidová republika, která tady provozuje hodnotovou politiku. A to tím způsobem, že staví vlastní politické zájmy nad své ekonomické zájmy. A weaponizuje jak vlastní import, tak export. A tohle to byl jenom důsledek. A je samozřejmě obtížné podnikat v Číně, protože je to prostředí, kde bohužel je jako velmi problematická vymahatelnost i čínského práva.
1: Tak a je to slovní spojení normalizace vztahu, pane Pecino, na místě, protože zatím se třeba podle profesorky sinologie Olgy Lomové tenhle termín používal na situaci mezi dvěma státy, mezi nimiž panovalo nepřátelství, neměli mezi sebou navázané diplomatické vztahy. A tady ambasády normálně fungují. Ministr zahraničí Jan Lipavský se v únoru 2025 setkal se svým čínským protějškem Wangem.
0: Ne, to, co říká paní Fantová, je naprosto pravda. Akorát víte, co si může dovolit Čína, to si nemůžeme dovolit my. No jasně, že oni se na to dívají politicky a jasně, že přetrhali ekonomické vazby kvůli tomu, co my tam děláme, nebo dělali jsme, bohužel, za politické kroky. To je všechno pravda. Že se nám to nelíbí, že by to tak nemělo být, je taky pravda. No ale nikdo jiný to nedělá. Z Evropy všichni uznávají politiku jednotné Číny, nikdo nejezdí za Dalaj Lámou a v té nejvyšší úrovni nikdo nejezdí nad Tchaj-wan, protože si nikdo ty vztahy jako nechce rozhodit. Taky by se mi líbilo, kdyby to fungovalo, ten biznis tak, jak nad Tchaj-wanu. Prostě delegace nad Tchaj-wan nemá žádný ekonomický smysl. Nad Tchaj-wan jezdíme nakupovat, jak správně říká paní Fantová, to, co dělají Číňani, to nedělají Tchaj-wanci, čili ty příliš moc nezajímá ta naše politická pozice. Ti dělají biznis tak jako my, tak jako Evropani, tak jako Američani. No a ti Číňani se chovají jinak. Zpřetrhali s náma vztahy, protože se začalo jezdit nad Tchaj-wan. To je všechno pravda. No a jestli jsme jediní hrdinové na světě, kteří jako chcou tu svoji ekonomiku obětovat a nechají tam jezdit Němce, Francouze, dneska Američany a všechny ostatní, kteří nejezdí nad Tchaj-wan, ale jezdí prostě do Číny a chceme to tak udělat, no tak se nám to podařilo. Jestli z toho máme radost, já teda ne, protože na tom jsme samozřejmě trátní, ale jinak ano. Je to všechno pravda, tak jak ona ano. To popsala.
1: Paní Fantová, nebyly tedy vztahy s Čínou, já bych položil s dovolením otázku, nebyly ty vztahy s Čínou za předchozího kabinetu skutečně výjimečně na bodu mrazu ve srovnání s jinými zeměmi, vrcholní čeští politici tam vůbec nejezdili, na rozdíl například od německého kancléře Friedricha Merce, britského premiéra Keira Starmera, kanadského premiéra Marka Carneyho a nemluvě teď ani o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi.
2: Tak s Čínou samozřejmě komunikovat musíme a to také děláme a předchozí vláda to určitě dělala. Nicméně my jsme už s Čínou vlastní takzvaný restart česko-čínských vztahů měli za prezidenta Zemana. Zajímavé bylo, že třeba o expanzi na čínský trh se tehdy pokoušely různé české firmy. Nejzajímavější případ je určitě firmy Home Credit, která měla veškerou podporu, vzpomeňme si jenom na to, že třeba prezident Zeman létal jejich letadlem do Číny. Přestože Home Credit měl takto velikou politickou podporu, tak v Číně neuspěl právě z důvodu problematického právního prostředí. Přednedávnem čínský trh za velikých problémů opustil, což nebylo snadné, a za velikých ztrát. Takže vidíme, že to byla zejména Čínská lidová republika, která se u nás v Česku chovala k nám jaksi nesprávně

0: Dobře,
1: myslím
0: já
1: si,
0: bych
1: že
0: teď,
1: to ty vztahy poškodilo nejvíc.
0: Já bych teď předal slovo zase panu Pecinovi. Ministerský předseda Babiš dříve uvedl, že cesty českých politiků na Tajvan zničily biznis českých firm v Číně. Vy jste zmínil svůj vlastní případ. Můžete doložit, že jste skutečně museli uzavřít pobočku přímo kvůli cestám českých politiků na Tajvan?
2: Ale to nemůžete doložit, samozřejmě, to je jako návodná otázka. Jasně,
0: ne, počkejte, ale
2: že
0: se, někdo počkejte, vám to přímo
2: počkejte,
0: řekl.
2: Pane redaktore, jasně, že v Číně se podniká těžce, to má paní Fantová naprostou pravdu. A možná bychom tam skončili i tak, a možná bychom tam začali s jiným biznisem. Tu firmu, kterou jsme museli prodat nakonec jako za korunu, tak bychom prodali aspoň za zůstatek, který byl na účtu. Peníze si z Číny nemůžete vyvést, je to složité prostředí. Podniká se tam těžce. A my se bavíme jenom o to, jestli na to chceme úplně rezignovat a říct si jasně, ještě ty Číňany zaprovokujem. A nebo ne, taky stejné je to se Škodovkou, taky vám nikdo neřekne, uzavřeli jsme jenom kvůli tomu, že se jezdilo na Tchaj-wan. Jasně, že čínská konkurence je jakoby masivní, podporovaná, že je to těžké a třeba by tam prodávali jenom motory, nebo by tam prodávali něco jiného, ale třeba by to fungovalo, ale my jsme to prostě úplně zarazili na rozdíl od ostatních zemí. A nikdo vám neřekne, že to bylo jenom kvůli cestě na Tchaj-wan, jenom kvůli navštěvě u Dalaj Lámy, to tak není, ale prostě naše pozice v Číně je dneska katastrofická, protože jsme nepřátelé čínského lidu, jak oni říkají, komunisti čínští, taky se mi to nelíbí, ale takový je fakt. A buď si budeme hrát na hrdiny, anebo budeme dělat biznis.
0: Neukazuje právě příklad firmy pana Peciny, paní Fantová, že politika předešlé vlády opravdu poškodila biznis českých firm v Číně?
1: Já si nemyslím, že to byla politika předchozí vlády. Je to zejména Čínská lidová republika, která vstupovala do Světové obchodní organizace už s falšovanými daty a s tím, že systematicky od samého začátku porušovala veškerá pravidla mezinárodního obchodu. Od samého začátku mají velmi nepříznivé biznisové podmínky, je velice těžké tam investovat, jak říká pan Pecina ostatně. Díky tomu, že oni sami porušují tyto podmínky, tak například vyrábějí, tak nepouštějí zahraniční investory na svůj vlastní trh. Takže ten případ Škodovky byl zase učebnicovým příkladem, který nemohl fungovat bez ohledu na to, jak se k tomu česká vláda stavěla, protože Škodovka mohla v Číně působit jenom v režimu joint venture, takže zde docházelo k transferu technologií, nedobrovolnému transferu. A Čínská lidová republika vyrábí subvencovaná auta za mnohem nižší ceny a za dumpingové ceny je chrlí na naše trhy. A to Dobře. Nejvíce poškozuje náš trh.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A dnes se bavíme se Simonou Fantovou a Martinem Pecinou. Ono to tady zaznělo už před chvílí od pana Peciny, ale i vicepremiér Karel Havlíček připomíná, že za poslední desítky let nebyl na Tajvanu nikdo z hlavních ústavních činitelů velkých evropských zemí. Čili nevymyká se v tomhle Česko, paní Fantová?
1: Určitě není standardní, nebo není běžné, aby pravidelně evropští lídři cestovali na Tajvan. Nicméně nevidím důvod, proč bychom to nemohli dělat ve chvíli, kdy vidíme, že z toho máme nějaký zisk. Připomínám, že je to Čínská lidová republika, například je zcela malým investorem v České republice, zatímco Tajvan vytvořil přibližně 25 000 pracovních míst. Jedná se nám s ním lépe a v rámci naší politiky jedné Číny sice s Tajvanem udržujeme neformální, leč produktivní vztahy a je otázka naší suverenity, že si ty vztahy sami určujeme, jakým způsobem mají vypadat. A pokud je pro nás prospěšné, což jsme si nyní řekli, že evidentně je, aby se na Tajvan jezdilo, tak se na Tajvan bude jezdit, protože ta spolupráce byla a je produktivní. Máme z ní konkrétní výsledky. Ze spolupráce s Čínskou lidovou republikou takovéto konkrétní výsledky nebyly a nejsou.
0: Je Česko v těch vazbách na Tajvan úplnou výjimkou, pane Pecino, protože přece jenom na Tajvan jezdí europoslance. Také tam byla Nancy Pelosiová, která v té době zastávala pozici předsedkyně americké sněmovny reprezentantů.
2: No, protože se chtěla předvést proti Donaldu Trumpovi. To byl nějaký vnitřní spor a taky z toho byla velká nepříjemnost. A taky Spojené státy si můžou dovolit něco jiného, než si můžeme dovolit my. Ale já bych se vrátil k tomu, co říkala paní Fantová. Jako, jasně, já to tady opakuju, s Čínou se jedná těžce, s Tchajvanem se jedná normálně, tam normální biznis. Já pro vaši informaci, když jsem byl šéf u OHS, tak tam byl, a to jsem byl vysoký státní úředník, tak tam byla konference, já jsem na Tchajvanu byl, nikomu to nevadilo, akorát jsem z toho nedělal jako velké divadlo a velké prezentace.
0: Tak zase jste nebyl tak vysoký ústavní činitel, že to je přece jenom
2: jasně, rozdíl. Jasně, jo, ale jako kdybych to nějak šíleně prezentoval, tak by to možná problém byl, on to problém nebyl, protože jako rozdíl je v tom, já se vám to pokusím vysvětlit oběma i posluchačům, rozdíl je v tom, že Tchajvan dělá normální biznis, to, že tam jede delegace, nic neznamená. Tchajvanci se rozhodují biznisově, jestli tu fabriku postaví u nás nebo v Drážďanech, na to nemá žádný vliv, jestli tam přijede německý ministr nebo český. Na to mají vliv peníze, jestli se jim to rentne nebo nerentne. To je ten rozdíl mezi těma zeměma. A ta Čína, tam ten český podnikatel, tu politickou podporu potřebuje, anebo tam nebude podnikat. To je rozdíl mezi těma zeměma. To, že je to škaredé od Číňanů, to já se vším souhlasím, to, že se mi to nelíbí, že by se tak Čína chovat neměla, to je všechno pravda, ale tak to prostě je. To znamená, když budeme jezdit na Tchajvan, na rozdíl od jiných států, tak nebudeme dělat biznis v Číně. A export do Číny, to je to klíčové číslo, je 7x vyšší než export na Tchajvan. That's all. Děkuju.
0: Tak to, že tedy jede delegace, nebo jezdili delegace a zase pojede delegace českých politiků na Tchajvan, paní Fantová, tak má to nějaký význam pro ty obchodní vztahy? Neobchodoval by s námi Tchajvan i bez toho?
1: Já hlavně mám pocit, že když tady mluví pan Pecina, tak si plete soukromé obchodní zájmy za národní zájmy. Bylo by dobré to možná nějakým způsobem oddělit. Nevím, jestli je v českých zájmech, v našich národních zájmech to, abychom třeba více obchodovali s Čínskou lidovou republikou a jakým způsobem tam máme podporovat své lidi ve chvíli, kdy pan Pecina sám tvrdí, že je to prostředí takhle problematické. Ano. Já jenom připomínám, že Čínská lidová republika je dle našich bezpečnostních složek druhou nejvyšší hrozbou hned po Rusku a Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině.
0: Dobře, ale otázka zněla, jestli jsou nutné tyto politické cesty, jestli by s námi neobchodoval Tchajvan i tak.
1: Já si myslím, že ty cesty nám velice pomohly. S kýmkoliv se na Tchajvanu baví, Českou republiku znají lidé velice dobře a vnímají nás velice pozitivně. A to nejenom politici, ale také běžní lidé. Myslím si, že nám to velice pomohlo najít zde stabilního partnera, se kterým, jak sám pan Pecina říká, se dá obchodovat velice solidně a který dodržuje právo a dodržuje zákony.
0: Tohle je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Martin Pecina a Simona Fantová. Co konkrétního se, pane Pecino, podle vás dá očekávat od pootočení kurzu zdejší politiky směrem k Číně, tak jak se teď zdá se podle vyjádření některých českých politiků připravuje?
2: Dá se očekávat to, že s Čínou zase budeme moct začít obchodovat. Jako já mezi zájmy českých firem a zájmy České republiky velký rozdíl nevidím. Já si myslím, že to je v zásadě to samé. Většina zemí světa se snaží svůj export podporovat. A jde o export a z Tchajvanu jde hlavně tedy o import, ale OK, z Číny taky samozřejmě. Ale jako ta klíčová věta, kterou já jsem se snažil říct v předchozím vstupu, je, že já jako podnikatel podporu státu na Tchajvanu, v Německu, ve Francii, v Americe nepotřebuju. Ona je mi na nic. Já když jedu do Norska, tak ani nevím, kdo tam je velvyslanec. Mě to nezajímá. Ale když jedu do Afriky, do Nigérie, když jedu do Konga, když jedu do Egypta, nebo když jsem jezdíval do Ruska, nebo jedu do Kazachstánu a když jedu do Číny, tak prostě tu podporu státu potřebuju, jinak ten biznis neudělám. A všechny jako i rozumné vlády na světě si to uvědomují a tu podporu těm podnikatelům dávají a my dáváme podporu podnikatelům tam, kde ji nepotřebujeme a tím provokujeme Čínu, což nikdo jiný nedělá. Dobře. To je fakt.
0: Tak paní Fantová, nemyslíte si, že opravdu na, kvůli vstupu na čínský trh je nutná ta politická podpora daleko víc než na Tajvan?
1: Já bych se nejprve zeptala, jestli je to v našich národních zájmech. Když jsem hledala, jaké jsou vlastně naše národní zájmy, tak ministerstvo vnitra mluví o životních zájmech. Definovalo je už v roce 2003 a od té doby tam jsou ty zájmy definované neměně, což znamená, že tam jsou i přes ty dvě období, kde tam byl pan, kdy tam byl ministrem pan Pecina. Mluví se o tom, že životním zájmem je zajištění existence České republiky.
0: Promiňte, že vás přerušu, ale není naším národním zájmem, aby České podniky prosperovaly a aby měly přístup na trh druhé největší ekonomiky světa?
1: Dle vyjádření ministerstva vnitra, jak to definuje už od doby, kdy tam byl pan Pecina, je naším životním zájmem obrana demokracie a právního státu a obrana základních lidských práv a svobod obyvatel. Já se s tím nechci nějak dohadovat nebo polemizovat, ale tohleto prohlášení tam vydrželo přes dvě funkční období pana Peciny na stránkách ministerstva vnitra. Tak buď to má pan Pecina jiné zájmy, nebo se to neschoduje.
0: Tak není tedy v rozporu s naším národním zájmem, aby Česko mělo nějaké úzké vztahy s Čínou, pane Pecino?
2: Já se omlouvám, já jsem teď jakoby úplně mentálně vypadl z toho, co říká paní Fantová, možná diskuze na filozofickou fakultu, ale my se bavíme o českých národních zájmech a české národní zájmy bez pochyby jsou i to, aby se tady vyrábělo, aby jsme měli kde exportovat. Česká ekonomika je exportní a Čína je druhý největší trh na světě, takže bez pochyby to v našich zájmech je a já se v těchto filozofických disputacích, omlouvám se, neumím bavit, to mi přijde úplně bizarní.
1: To
2: se omlouvám, to jakoby fakt nedávám, to je možná na nějaký jiný pořad nebo na nějakého jiného odborníka.
0: Se
2: bavím o českém exportu, o ekonomických vztazích a ty minulá vláda úmyslně poničila a tato vláda je chce dát do pořádku a pro české firmy to bude mít ten smysl, že budou schopni zase do Číny vyvážet přes všechny těžkosti, které na čínském trhu čekají.
0: Paní Fantová, ale to je možná to, co jste citovala, je nějaká deklarace, ale všichni víme, že prostě do Číny jezdí, jak jsme to zmínili, spousta západních politiků, kteří také ctí demokratické hodnoty a prostě chtějí podporovat nějakým způsobem ten biznis. Čili není to i v zájmu České republiky?
1: V současné době je velikým trendem něco, čemu se říká decoupling, tedy snaha o snížení strategické závislosti na Čínské lidové republice, protože vidíme, že Čínská lidová republika opanovala mnohé odvětví biznesu. Jedná se třeba o ty elektroauta, nebo se třeba jedná o telekomunikační technologie. Kvůli tomu, jakým způsobem nekale proti mezinárodním normám podporuje tento biznis, zejména velikými subvencemi, a chrlí je potom tyhle ty produkty za dumpingové ceny na naše trhy, tak naši podnikatelé tím velice trpí. A trpí tím právě zejména ta Škodovka, kterou tady pan Pecina zmiňoval. A samozřejmě je třeba do Číny jezdit, je třeba se s Čínou bavit, ale vidíme, že bez ohledu na to, jakým způsobem tam jezdíme a co děláme, tak to nepomáhá. Naopak, snažíme se o to, abychom s Čínou udržovali nějaké vztahy, ale zároveň na ní nechceme být závislí, a to zejména v odvětvích, které jsou pro nás strategické a klíčové. Třeba právě ty vozy, tu Škodovku, kterou pan Pecina zmiňoval, tak si myslím, že je to pro nás jaksi velice důležité téma, protože na výrobě aut stojí naše ekonomika. A ve chvíli, kdy nám Čínská lidová republika toto odvětví takovýmto způsobem poškozuje, tak si myslím, že to jde zcela proti našim národním zájmům, protože potom nebudeme schopni vyrábět, nebudeme schopni bohatnout.
0: Nemělo by být, pane Pecino, Česko a Evropa vůbec poměrně opatrné právě kvůli té závislosti na čínských dodávkách třeba nejmodernějších technologií, léku a tak dále. Nebylo by třeba i pro české firmy, jako je Škodovka, jak říkala paní Fantová, celkem jako nebezpečná konkurence. Třeba kdyby se sem dostalo o hodně víc elektroaut než dosud?
2: No, jako samozřejmě bylo, ale 4 roky tady minulá vláda dělala všechno pro to, aby se to stalo. Vztahy s Čínou zničené, vývoz žádný, Green Deal na plné obrátky ještě i za našeho předsednictví to dostalo pořádnou forsáž elektrom na čínských kovech vzácných zemin a na elektromobilech jsme se stali daleko závislejší a na různých obnovitelných zdrojích, kde polovička solárních panelů nebo 90% solárních panelů jde z Číny. Teď toto se tady 4 roky dělo, ano, co tady teď paní Fantová kritizuje. Dobře, toto se stalo
0: si, že to
2: a to má Babiš
0: posilovat?
2: Dneska odstranit.
0: Myslíte si, že to třeba
2: posilovat? Tomu je třeba bránit, ale tomu musíme bránit tím, že my budeme silnější, my budeme schopni exportovat a import z Číny samozřejmě podporovat nechceme. To jsme úplně někde mentálně jako jinde. Přesně to se stalo současně s tím, že se začalo jezdit nad Tchaj-wan, tak se začaly podporovat čínské technologie, které nás tady dneska drtí. Když to se dělo 4 roky a tomu chce Babiš zabránit. Doufám teda.
0: Nemyslíte si, paní Fantová, že je třeba omezovat, jak vy říkáte, ten čínský příliv toho levného tamního zboží, ale na druhou stranu umožňovat víc ten příliv českého zboží na ten čínský trh, protože ta obchodní bilance je skutečně velmi v neprospěch České republiky?
1: Ta bilance sice v neprospěch je, ale stále se jedná o zemi, přes spolupráci s níž varují naše bezpečnostní složky. V tuhle tu chvíli si myslím, že by bylo velice zvláštní, kdyby vláda podporovala nějaký výrazný export do Čínské lidové republiky, zejména v technologiích, které jsou třeba citlivé. Protože ve chvíli, kdy bezpečnostní složky před tímto varují, tak nemůžu očekávat, že vláda bude můj soukromý biznis v Číně podporovat. To nedává smysl a jde to proti našim zájmům. Zároveň si myslím, že je třeba si nějakým způsobem také stanovit, tedy, nebo je třeba převzít určitou zodpovědnost za to. Když někdo chce podnikat v Číně, tak samozřejmě může, jenomže vzhledem k tomu, jako jak problematické je to prostředí, tak nemůžeme očekávat, že vláda bude slevovat ze svých strategických a bezpečnostních zájmů. Znovu připomínám, že Čínská lidová republika je největším podporovatelem války Ruska proti Ukrajině.
0: Tak děkuji, už navíc nemáme čas, bohužel, omlouvám se. Takové bylo dnešní Pro a proti za účast v debatě. Děkuji Martinu Pecinovi, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A také synoušce Simoně Fantové. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji vám a děkuji panu Pecinovi. Naslyšenou.
0: Tomáš Pavlíček se loučí.
4: Dobré dopoledne, 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovna by se měla znovu vrátit k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Ukrajina hlásí 24 obětí po včerejším ruském úderu na Kyjev. Naladili jste si zprávy pátečního Plusu. Klidný závěr pracovního týdne vám přeje Ondřej Látal. Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
4: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: U přijímacích respektive americký prezident Donald Trump odletěl z Číny. V Pekingu několikrát jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu třeba o současném americko-izraelském konfliktu s Íránem. Šéf Bílého domu taky uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností. Po včerejším masivním ruském útoku na Kyjev zemřelo 24 lidí. Jsou mezi nimi i 3 děti. Informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Zraněných je skoro 50. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku.
6: V ukrajinské metropoli se v důsledku útoku zřítila část 9-patrového obytného domu v Darnické čtvrti. Prezident Volodymyr Zelenský už ve večerním příspěvku na síti Telegram uvedl, že na základě předběžných poznatků rezidenční budovu zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu H-101.
7: Po budinku za popředními danými bylo vlučání rakety H-101.
6: Zelenský taky znovu zopakoval, že Rusko během uplynulých 2 dnů na Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a vystřelilo 56 raket různého typu. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
4: Mezi Izraelem a Libanonem druhým dnem pokračuje další kolo mírových rozhovorů ve Washingtonu. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na počátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hezbollah zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelskou operaci v Iránu. Izrael reagoval rozsáhlými leteckými údery a pozemní invazí do jižního Libanonu. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Přejeme dobré dopoledne. Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisti včera v podvečer. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý večer při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná. Škodu za asi 100 milionů korun způsobil včerejší požár v kladenské pekárně. Oheň poškodil část techniky. Podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře se při požáru nikomu nic nestalo.
8: My jsme na místo vyslali síly a prostředky, požár byl postupně lokalizován, následně likvidován a po dohodě s majitelem byla vyčíslená škoda na 100 milionů korun, uchráněné hodnoty hasením zásahem 1 miliarda a příčina je předmětem dalšího šetření.
4: Máme dopravní informace v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy před sjezdem na Větrný Jeníkov pracují silničáři. V okolí kilometru 105 uzavřeli jeden z pruhů. V koloně se teď popojíždí asi 15 minut. Na D1 z Prahy do Vyškova čekejte už jenom krátkou frontu přímo v Brně, a to konkrétně mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. V pražských ulicích už je spíš klidný dopolední provoz, plnější ale zůstává trasa z Letné do centra, konkrétně Korunovační, následně Letenský tunel k nábřeží, potom je magistrála mezi Florencií a muzeem. Z druhé strany od Pankráce pojedete pomaleji z konce Nuselského mostu k omezení u Vinohradské ulice. Štěrboholskou spojkou před Europarkem se popojíždí od sjezdu na Dolní Počernice, před Vypichem Bělohorskou z centra od Kláštera. Před omezením na Ohradě zůstává ucpaná ulice pod Krejcárkem. 10 až 15 minut pojedete z odbočky na Palmovku. Dobře dojeďte. Čeká nás většinou zatažený den na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech se přidá občasný déšť, výjimečně může i zabouřit. Na Šumavě může teď dopoledne podle Českého hydrometeorologického ústavu v polohách nad 1000 metrů ještě padat déšť se sněhem a nebo i sníh. Odpoledne pak postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne podle meteorologů protrhávat a hlavně v Čechách se můžou vyskytnout přehánky. Ojediněle to můžou být i bouřky. A teploty 11 až 16 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je na Plusu Vinohradská 12.
3: Už jste slyšeli Katy?
9: To je skvělá otázka.
3: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
9: Skvělý rétor.
3: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slavistický boss Jaroslav Tvrdík má nahnáno z majitele klubu Pavla Tykače, nebo si je svým místem jistý? Jak se do Slavie vlastně dostal? Co všechno má za sebou? A dokáže Tvrdík napravit ligovému mistrovi reputaci po ostudném derby? Ptám se Sabiny Slonkové z webu neovlivní.cz. Dnes je pátek 15. května.
9: Dobrý den, Sabino, díky moc, že jste si našla čas a chvíli na Vinohradskou 12.
10: Dobrý den.
11: Ale golman Hanuš byl rychle z branky a to je všechno. Je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky.
9: Tak Slavia, fotbalová Slavia má titul, deklasovala Jablonec před teda prázdnými tribunami, to je ten trest od disciplinární komise.
11: Slavia poráží Jablonec 5-1, už má jistotu obhajoby titulu.
9: Oslavy jsou takové hořkosladké, pořád doznívá ta pachuť z studného derby.
11: Ale za to si svým způsobem můžou fanoušci Slavie sami.
9: Nicméně, pojďme k faktům. Šéf představenstva Slavie sklízí za reakci po derby na Slavii jednu pochvalu za druhou, za velmi dobré PR. Mluvím samozřejmě o Jaroslavu Tvrdíkovi, který se kaje a přistupuje teď bez řečí na trest disciplinární komise. Na druhou stranu, byl to právě on, kdo šéfa té disciplinární komise před dvěma lety v podcastu Klub rváčů vyzýval k rezignaci, říkal, že on je fanoušek regulovaného Pira, teď říká, že je útulum všem mu Piru a pyrotechnice dlouhodobě toleroval, co se dělo na tribunách. Je to skutečně teď závažností událostí derby, nebo je zatím něco víc, že takhle Jaroslav Tvrdík otočil?
10: Já si myslím, že principiálně je to o tom, že tentokrát je to prostě opravdu kolosální průšvih a situace, v které nelze obhajovat, neobhajitelný. Jo, to samozřejmě z nikoho nesnímá vinu za to, že Slavia skutečně roky tolerovala to, co teď slavnostně bude zakazovat. Mimochodem ty zákazy, které teď chce někdo vymáhat, což znamená prostě zakuklené tváře a pyrotechnika, tak ty tam prostě platí už dlouho, jenom ty zákazy nikdo nevymáhal, každému to v podstatě vyhovovalo, protože tam byla ta show. A já bych si možná ještě dovolila jenom jednu poznámku k té informaci o tom, že Jaroslav Tvrdík bravurně zvládnul to krizové PR. Já si to teda úplně nemyslím. Jednak, jak jsem říkala v tu chvíli, opravdu jenom sebevrah by obhajoval neobhajitelný. Ale tam je ještě jedna věc, která mě opravdu zaskočila. Kdy on ve chvíli, kdy máme tady jakoby problém s řáděním ultras, tak on začne mluvit o tom, jak to mají těžké rodiny hráčů, které Slavia vyloučila ze svých řad a ti vlastně neměli s tím řáděním vůbec nic společného. Ano, tam ty rodiny už vůbec ne. A tam já teda vůbec nechápu, proč Jaroslav Tvrdík tu rodinu vůbec zmiňoval a nechápu, jakým právem do toho zatahoval. A to si myslím, že nemá jako s dobrým PR vůbec nic společného. Je to jenom jakoby čistá manipulace a odvádění té reality, driftování reality někam úplně jinam.
9: Já jsem zmínil slovo otoč. A totiž záměrně, protože právě za otočku o 180 stupňů proti fanouškům kritizuje Tvrdíka speaker tribuny Sever. Říká, že Tvrdík nese velký podíl viny, že kope teď kolem sebe.
12: O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu.
9: To je patrně odkaz na ta tvrdá opatření, která Slavia zavádí a my už jsme tento týden o nich ve Vinohradské 12 mluvili. Mimo jiné končí pořadatelská služba, šéf bezpečnosti, končí někteří teda hráči. Tvrdík zůstává, rezignovat odmítá, ale částečně si sype teda popel na hlavu.
13: Pro klub to v tuhle chvíli znamená mimořádný problém, že jsou to těžké chvíle. Že to řešení prosadit nebude jednoduché.
9: Chápu. Říká, že majitel klubu ho může kdykoliv odvolat. Máte to tedy za čistý pragmatismus?
13: Jestli majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá a to přijmu.
9: On říká, že od těžkých chvil se neutíká, tak to uvedl pro Radiožurnál Sport. Nedá se to pochopit.
10: Víte co, ono je to myslím tak, že Slavia je prostě soukromý klub a může si dělat, co chce a mít ve vedení tak, jako ho chce. Ale myslím, že si mu prostě musí vybrat, jo. Buď se bude dál prezentovat jako elitní klub pro intelektuály, jak sama sebe označuje, a nebo prostě bude chtít být za dobře i s tou částí ultras, která je prostě úplně v rozporu s tím obrazem, na kterém si Slavia ty roky zakládá, jo. A obojí dohromady nejde. A jak říkám, je to soukromý klub a musí si vybrat, co vlastně chce.
9: Soukromý klub, který vlastní Pavel Tykač, miliardář Pavel Tykač, který si jako šéfa představenstva vybral, respektive nadále má Jaroslava Tvrdíka. Jaké ty vztahy tito dva teďka mají? Protože Tvrdík říká, že jsou v kontaktu, očividně se teda domluvili na některých těch rázných opatřeních. Tykač Tvrdíka z toho totálního fiaska tedy neviní z nějaké dlouhodobé tolerance povolených stavidel?
10: Víte, co tam je problém? Že veřejnost stanovisko majitele Slavie u Hlobarana Pavla Tykače vlastně vůbec nezná.
9: Ano.
10: My nevíme, co si o tom incidentu myslí, jak na něj Martin Hlíží, on k tomu do této chvíle, kdy natáčíme tento rozhovor, neřekl ani slovo. Pouze před tím posledním zápasem Slavie, kde Slavie obhájila titul, tak zašel do kabiny za hráči a tam jim řekl, že všechno bude v pořádku, že jim drží palce a všechno bude dobré.
14: Proto jsem přijel, abych vám to řekl. Držte se, kluci, a bude to dobrý.
9: A po tom zápase taky s Jaroslavem Tvrdíkem vystoupil před stadionem k hloučku fanoušku a říkal, nebo neříkal to on, říkal to Jaroslav Tvrdík, domluvili jsme se s Pavlem, že oslavy neměly být.
15: Jsem byl teda původní zastánce toho, že v té atmosféře musíme být opatrně.
9: Měli jsme ty peníze dát na charitu všechny, ale v nějaké malé míře ty oslavy budou, Pavel si to přál.
15: Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit.
10: Jo, je to pořád tak, že my opravdu nevíme, co si Pavel Tykač o tom, co se stalo v sobotu na tom hřišti, tak my nevíme, co si o to myslí. Jo. Ale každopádně pro něj to představuje jako velmi vážný reputační problém, protože on si tu Slávii kupoval jednak samozřejmě jako srdeční záležitost, protože je to letitý slávista, ale zároveň myslím, že v jistém slova smyslu to byl jakýsi statusový symbol. A kromě jiného by byl další stupenkou do světa společensky respektovaných osobností, protože díky své minulosti z 90. let, kdy byl sám trestně stíhaný, tak ten svět mu zůstává pořád jenom tak trochu jako pootevřený. Jo. A Slavia mohla být právě tím projektem, který mu mohl tu reputaci napravit a myslím si, že poslední, co by si za této situace přál, je slyšet o své miliardové investici v souvislosti se slovy jako skandál, největší fotbalový průšvih, brutalita a podobně. To jsou prostě věci, z kterých určitě radost mít nemůže.
9: Zmínila jste to trestní stíhání. Přidejme k tomu informaci, že se to týkalo tunelování CS fondu a to trestní stíhání potom bylo zastaveno. Pavel Tykač nikdy nebyl odsouzený.
10: Tak.
9: Pojďme se teďka věnovat příběhu Jaroslava Tvrdíka, protože to je skutečně styčný důstojník Slávie pro Pavla Tykače. Pro Tvrdíka je Slávie 10 let už součástí jeho života, je to zatím poslední štace v jeho velmi dlouhé a spletité kariéře. Nicméně Jaroslav Tvrdík, to je v Česku velmi známé jméno, před rokem 89 byl u komunistů, po revoluci profesně vyrostl na ministerstvu obrany, až se dostal jako sociální demokrat za vlády Miloše Zemana v době opoziční smlouvy do čela celého rezortu. Jaké jméno si udělal? Vy jste o něm toho času hodně psala.
10: Já si myslím, že bych vycházela z toho, že ti lidé, kteří aktuálně s Jaroslavem Tvrdíkem pracují, tak o něm mluví vlastně jenom v superlativech. On má skutečně dar jednak utvářet realitu k obrazu svému a jeho kritici mluví v té souvislosti až o manipulacích. On umí opravdu lidi nadchnout a přesvědčí je, že za ně a jejich společné dílo bude dýchat. A on to také dělá. Jo. A ty názory sympatizantů se dramaticky změní ve chvíli, kdy ta spolupráce s Jaroslavem Tvrdíkem skončí a kdy se jejich cesty rozejdou. A to potom mluví o tom, že za ním zůstává spoušť. A lidí, kteří by s Tvrdíkem vydrželi desetiletí, tak ono jich mnoho není. Jo. A Jaroslav Tvrdík, jestli něco dobře umí, tak to umí ovládnout ty lidi, kteří s ním spolupracují, jak říkám, tím nadšením, s kterým se vrhne a tím elánem, který kolem sebe šíří. A zároveň tam je důležitý, myslím, ještě jeden fakt, že on v letech 2002-2003, kdy byl v politice, tak patřil k nejoblíbenějším politikům. A dokonce jednu dobu dokázal předstihnout v té popularitě i tehdy nejpopulárnější roky, nejpopulárnější političku Petru Buzkovou a dokonce i Václava Havla. Takže on umí s tím mediálním obrazem umně zacházet. A jak říkám, většinou se ty problémy projeví ve chvíli, kdy on na té své štaci skončí, anebo kdy ho opustí někteří lidé, kteří s ním spolupracovali, začnou mluvit o tom, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi.
9: Skutečně umí dobře zacházet s mediálním obrazem i v případě jedné ze svých životních etap, tedy té, která se týkala českých aerolinií, protože já mám za to, že u těch státních aerolinek udělal pořádný personální průvan a že na tu éru mnoho z lidí nevzpomíná úplně s dobrými myšlenkami.
10: Já myslím, že Jaroslav Tvrdík, stejně jako spousta jiných politiků či manažerů, může spoléhat na to, že ta lidská paměť je jednak krátká a jednak myslím, že máme prostě geneticky zakódované, že je dobré ty špatné věci vytěsnit. Ale ty aerolinky prostě byly tehdy státní, byla to a součástí politiky je, že pro vysloužilý politiky se prostě občas jim dávají trafiky, aniž by na to měli nějaké odborné zázemí, aniž by na tu funkci stačila. Myslím si, že to byl právě příběh Jaroslava Tvrdíka v ČSA, kdy on mu k tomu pomohl tehdejší přítel a pozdější premiér Stanislav Gross. Bez výběrového řízení ho vlastně dosadili politici do aerolinek a ta jeho éra rozhodně nebyla úspěšná a neuvážená expanze, kterou tehdy rozjel, tak byla vlastně začátkem konce ČSA a tam já bych možná zmínila citát bývalého ředitele ČSA, který byl poslední, za jehož éry byly aerolinky v zisku, byl to pan Kůla, a ten o Tvrdíkovi řekl, že je to člověk, který uměl vždycky velkoryse utrácet peníze, ale už je neuměl vydělávat. Ale že aerolinky nejsou armáda a když dojdou peníze, natáhne ruku do státní pokladny, tak takhle to tam nefunguje. Jo? A ty aerolinky prostě skončily s obří sekerou ve chvíli, kdy on je opouštěl.
9: Pak působil jako poradce premiéra Jiřího Paroubka, mimo jiné, že jo, nadále se udržel v sociální demokracii. Vzpomeňme třeba na tu událost, kdy s Jiřím Paroubkem byl na pódiu.
16: Je to opravdu nechutné.
9: To bylo tenkrát tuším na pražském Andělu a schytal od lidí tu vajíčkovou salvu.
17: Nebyly to desítky vajíček, ale byly to skutečně stovky vajíček.
9: To bylo během eurovolební kampaně v roce 2009.
17: Vidíte na pódiu čelní představitele ČSSD, všichni mají ošpiněné obleky, případně trička od vajec.
9: Pak už měl narýsovanou tu cestu k Číňanům asi, ne? To je taky zahájení té štace, která potom vedla ke slávě.

0: Ono to bylo tak, že vlastně s Jiřím Paroubkem, stejně jako se spoustou dalších, jejichž osudy se protnuly, tak se ve finále rozešel. Jiří Paroubek ho tehdy vyhodil a Jaroslav Tvrdík přemýšlel, co dál, a spolu s dnešním starostou Náchoda a tehdejším vlivným sociálním demokratem Janem Birkem, tak se rozhodli, že pojedou do Číny. Jan Birke to tam tehdy znal, protože v 90. letech tam žil a podnikal, a společně začali řešit nějakou obchodní spolupráci, která nakonec se ukázala pro Jaroslava Tvrdíka velmi úspěšná. Birke nakonec toho z části vycouval, protože zůstal v politice, a Tvrdík, který momentálně neměl v té době jakoby žádné ukotvení, protože u Paroubka skončil do státní firmy, už by ho nikdo v té době nevzal, tak se soustředil na tu Čínu a tak, jak je mu vlastní, tak se do toho natolik obol a natolik zažral, že dokázal skutečně vybudovat nějaký vehikl, který následně vyústil až ve spolupráci s Hradem a ve spolupráci, která skončila nakonec v čínské investici ve Slávii, kde se otevřela se další životní kapitola Jaroslava Tvrdíka. Jo. Ale na začátku byl Jan Birke, posléze k němu se přidal Jaroslav Tvrdík a teprve poté se k ním přidala skupina lidí kolem Miloše Zemana na Hradě, kde vlastně tam to skončilo těmi naslibovanými mnoha miliardovými investicemi z Číny, které nikdy nedorazily.
1: Tam je to strašně spletitý příběh, že on byl Tvrdík velmi aktivní v té smíšené česko-čínské komoře, potom se stal někdy v roce 2015 místopředsedou CEFC, a to je právě ta společnost, ta čínská společnost, za níž stál Ye Jianming, poradce Miloše Zemana, který byl pak posléze v Číně vyšetřován z podezření z hospodářské kriminality. V roce 2018 zmizela, od té doby ho už nikdo nikdy neviděl. Vůbec nikdo neví, co se s ním stalo, kde je, jestli je naživu a co vůbec dělá. CEFC potom převzala čínská agentura CITIC. Vy jste tehdy psali, že u Tvrdíkovi CEFC Číňané tehdy marně hledali 17 miliard korun, Tvrdík to tehdy nekomentoval. Ming se nenašel, našlo se těch 17 miliard?
0: To jsme se nikdy nedozvěděli. Stejně jako jsme se nedozvěděli, jaký byl skutečný osud Zemanova poradce. Tam tehdy můžeme vycházet pouze vlastně z oficiálních informací čínské komunistické strany a zároveň z výroků samotného bývalého prezidenta, že byl zatčený a vyšetřovaný pro korupci. Ale faktem je, že po tom zásahu, kdy CFC převzal státní CITIC, tak se Číňani odsud postupně stáhli a s nimi i ty slibované a nikdy nenaplněné investice. Každopádně Jaroslav Tvrdík se nestal nezvěstným jako Ye Jianming, takže minimálně to je s nadsázkou signál o tom, že se to nějakým způsobem vyřešilo.
1: Jaroslav Tvrdík v rámci svých aktivit u čínské společnosti, a k tomu se chceme celou dobu dostat, otevřel cestu k nákupu Slávie na hraně insolvence od ex-ministra dopravy Aleše Hřebíčka před nějakými 11 lety.
2: My nechceme zpochybňovat předchozí etapy, chceme budovat novou.
1: 40% Slávie měl nově podnikatel Jiří Šimáně, 60% Číňané s Tvrdíkem.
2: V zásadě jsme rádi, že jsme měli možnost dneska převzít, takže máme s Jiřím Šimáním možnost zase posunovat dál v té její nádherné historické hře.
1: Tvrdíková role v domlouvání tohohle obchodu byla asi zásadní, ne?
0: Já si myslím, že určitě, jak říkám, on má stejně jako dnešní majitel Slávie jako srdeční záležitost. A tam je vlastně zajímavý celý ten příběh Slávie i v souvislosti s tím rozkolem s panem Šimáněm, který původně vlastnil 40% akcí, a on vlastně zmiňuje kulantně řečeno to, co zmiňují všichni, kteří se s Tvrdíkem rozešli, že názorově jsme se neshodli na řešení problému, což v praxi znamená, že se hádali jako psi.
1: Jo. A potom zůstala Slávie vlastně CFC 100%, nebo skoro 100%.
0: Tak, rozhádali se na tom, jakým způsobem má vlastně Slávie fungovat dál, a vedlo to k tomu, že Šimáně ve Slávii skončil, a tím, že Číňané prostřednictvím Tvrdíka vlastně drželi ve Slávii 60%, měli navrch, tak prostě vyšší bere, a tím to bylo vyřízený.
1: Šimáně má dneska mladou Boleslav, mimochodem taky podnikatel v letectví, respektive v turistickém ruchu, vlastnil Travel Service, potom Smart Wings, že jo, a tak dále, pak koupil ČSA, takže tam se ty osudy protínají. Jak a kdy se protnul osud Jaroslava Tvrdíka a Pavla Tykače, když jsme se takhle obloukem dostali k současnosti?
3: No, ten nápad vzniknul v hlavě Jardy Tvrdíka a oslovil mě.
1: Přemluvil ho Jaroslav Tvrdík Pavla Tykače, aby začal nejenom fandit Slávy, ale aby ji koupil.
3: Tam se sešel timing a ochota prodávajícího a ochota kupujícího a Jarda, který to byl ochotný odběhat, a prostě to do sebe zapadlo.
0: Já si myslím, že to byl okamžik, kdy se vlastně protly zájmy všech zúčastněných. Bylo jasné, že ty investice Číňanů do Slávie nebudou takové, jaké byly do té doby, a pro Slávie to prostě představuje velmi významný problém, takže Jaroslav Tvrdík hledal někoho, kdo čínské investory nahradí. A souběžně Pavel Tykač pracoval na svém obrazu a jak jsme několikrát zmínili, on je skutečně velký slavistický fanoušek, takže myslím, že se protnulo ve správný okamžik zájmy hned několika lidí.
1: Nemůže nakonec přeci jen Pavel Tykač vytknout Jaroslavu Tvrdíkovi to, co se stalo, o čem se teď nejvíc mluví, s čím je teď Slavia spojována, protože už to řeší sponzoři. Sázkovka Fortuna, která je tím nejdůležitějším sponzorem pražské fotbalové Slavie, podle které se jmenuje celý stadion v Edenu, chce přehodnotit partnerství se Slavií. Není to černá kaňka na biznisovém triku Pavla Tykače, majitele energetického gigantu Seven, majitele půlky Mafry, který si nese sebou ty kontroverze z 90. CS fondy, Moto Invest, Agrobanka, to všechno jsou už dávné příběhy.
0: Tam je potřeba připomenout, že třeba za bývalé vlády Petra Fialy, tak on nebyl pro ně respektovaným partnerem právě, protože překážela ta jeho minulost, a Pavel Tykač pracuje usilovně ty poslední roky na tom, aby si ten obraz z těch 90. let vylepšil. Kromě investice do Slavie, tu máme investici do Vysoké školy Cevro, máme tu nákup poloviny mediálního domu, takže on skutečně pracuje na tom, aby se z toho stínu těch 90. let dostal, a do toho se mu upřímně opravdu to, co se odehrává kolem Slavie, prostě vůbec nehodí.
1: A mezitím Jaroslav Tvrdík podle vašich informací nabývá větší moci ve Slavii, alespoň to tvrdíte v textu týkajícím se takzvané Velké Slavie, tedy toho sportovního klubu zastřešujícího desítky různých slavistických spolků a vlastnících pozemky, na kterých stojí různá sportoviště, stadiony, hřiště a tak. Vy tvrdíte, že Tvrdík ten sportovní klub Slavie ovládl, což teda rozporuje fotbalová Slavie, protože to prý nemá žádný faktický základ. Z čeho čerpáte?
0: Já čerpám z černého na bílém, co si na mimořádné valné hromadě, která ve stínu těch událostí ze sobotního derby proběhla v pondělí. A na té si valná hromada schválila změnu těch stanov, podle kterých o majetkových záležitostech, tedy i přesunech a nákupech a prodejích, třeba pozemků, nebude rozhodovat tak, jako to bylo doteď, valná hromada, kde jsou zastoupeni všichni členové toho spolku Sportovní klub Slavia, ale bude o tom rozhodovat pětičlenné představenstvo. Ten počet představenstva se zúžil z 11 na 5, takže vlastně stačí k tomu rozhodnutí o nějakém prodeji nebo o nějaké zásadní finanční transakci, stačí nadpoloviční většina, tedy 3 lidé. A z těch informací, které my máme z té valné hromady, tak 3 lidi z toho představenstva jsou lidé, kteří jsou loajální Jaroslavu Tvrdíkovi, takže jednoznačně se dá říct, že Jaroslav Tvrdík v tuto chvíli je hlavní postava toho spolku SK Slavia. Tam je potřeba říct, že my nikde netvrdíme, že Jaroslav Tvrdík chce pro Pavla Tykače získat nějaké pozemky. Hmm. My říkáme, že jenom, že tou pondělní valnou hromadou se spolku otevřely dveře k prodeji pozemku, a jestli se to stane a případně kdo ty pozemky získá, tak to uvidíme během těch příštích 4 let, dokdy bude podle těch nejnovějších stanov valné hromady spolku platit krizový režim. Ten krizový režim nastal proto, že spolek je opravdu ve velmi vážné finanční tísni. Je tam v tuto chvíli zatížený minimálně 100 milionovým dluhem. Hmm. A akutně musí ten problém vyřešit. A Jaroslav Tvrdík se v tuhle chvíli objevil jako v pozici toho, kdo ten spolek zachrání, a říká, já udělám všechno pro to, aby nepadl. Většinově ty kluby stojí za Jaroslavem Tvrdíkem a je tam několik klubů, které naopak varují před tím, že říkají, ale my jsme se tímhletím rozhodně vzdali správy našich majetků a je to velmi riziková záležitost.
1: Hypotéza vaše je, že by prodejem těch pozemků mohl Tvrdík sanovat některé ty dluhy, které teda vznikly kvůli údajně nezvládnutým investicím. On teda zároveň říká, že v čele spolku rozhodně nejsou žádní Tvrdíkovi lidé.
4: Chápu, že po sobotě je teď o nás mediální zájem, ale tohle je již chucpe.
0: Je to samozřejmě jedna z variant, ta finanční tíseň tam prostě je a spolek ho bude muset nějak vyřešit. A bude záležet na tom, jestli se jim podaří získat někde nějaké jiné peníze, půjčkou, úvěrem, jestli nějakým jiným způsobem dokážou to překlenout, než to, že dojde k tomu, že budou muset sahat zejména na ty pozemky. Tam je třeba říct, že spolek SK Slavia získal v roce 2003 200 000 metrů čtverečních pozemků ve Vršovicích, což je širší centrum Prahy. Je to velmi lukrativní území. Takže samozřejmě se nabízí hypotéza, že prodejem těch pozemků nebo nějakými majetkovými transakcemi s těmi pozemky se dá ten problém vyřešit. Ale jak říkám, teď máme 4 roky na to, abychom sledovali, co se s těmi pozemky bude dít a uvidíme, kdo nakonec bude ten koncový majitel.
1: A taky, co na to budou nakonec říkat slavisté? Ono to může být i tak, že o Tvrdíkově osudu rozhodnou právě oni, ne?
0: Tam je zajímavá jedna záležitost, že vlastně všichni, s kterými jsem mluvila o fungování Jaroslava Tvrdíka ve Slavii, tak zmiňovali, že vždycky pro něj bylo velmi důležité to, jaký vztah k němu mají právě ti skalní fanoušci. Právě proto jeho kritici zmiňovali, že jim jde příliš na ruku, že jim příliš nadbíhá, protože chce v jejich očích vypadat dobře. Takže z toho je zjevné, že jemu opravdu na tom názoru fanoušku záleží a je otázka, nakolik oni mají sílu změnit nahlížení Pavla Tykače na Jaroslava Tvrdíka. Hmm. Ale to, že Jaroslav Tvrdík si velmi zakládá na tom svém obrazu, umí s tím šikovně pracovat a je to pro něj alfa omega, kde on vlastně i na určitou kritiku nebo informace, které mu nejsou pohodlné, tak obvinuje protistranu, že sbírá lajky, jako kdyby to bylo to nejdůležitější, o co v těch jednotlivých problémech jde, tak je vidět, že je to pro něj skutečně klíčový pohled na celou věc a je to, jak říkáte, může se prostě stát, že to, že se fanoušci postaví proti řediteli klubu, nakonec může být pro ně fatální.
1: A nebo nakonec nás Jaroslav Tvrdík překvapí a Slavii z téhle prekérní brindy vytáhne. Tak jo, moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
0: Já děkuju, nashledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska šéfredaktorka Neovlivní.cz, dlouholetá investigativní reportérka Sabina Slonková. Mluvili jsme spolu o Jaroslavu Tvrdíkovi a jeho roli nejen ve fotbalové Slavii. Naslyšenou zítra.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Tady je Plus v 10:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Poslanci dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Změnit by se ale mělo i plánované spuštění digitalizovaného systému vyřizování dávek. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky, dostaly se do ní pravděpodobně výplachem z kanalizace, informovala o tom mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Ropa do řeky unikla mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči stále nečistoty zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů kvůli znečištění neuhynuly ryby ani ptáci. Nový premiér Iráku slibuje odzbrojení četných nevládních milic. 40-letého Alího Zajdího zvolil parlament předsedou zatím neúplného kabinetu. Dosud bezvýznamný politik a multimilionář stanul včera irácké vlády jako kompromisní kandidát vládního bloku šíjských stran. Irák křehce balancuje mezi vztahy se Spojenými státy a Íránem. Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ryazaň v Rusku. Potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy. Gubernátor tamní oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok zasáhl i 2 vícepodlažní obytné domy, hlásí 3 mrtvé. Zraněných je nejméně 12. Ryazaň leží asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Tamní rafinerie byla terčem útoků ze strany Ukrajiny už několikrát. Ukrajina se už 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi. Téměř denně čelí vzdušným úderům. Včerejší útok na ukrajinský Kyjev nepřežilo 24 lidí. Šéfové diplomacií více než 30 evropských zemí budou dnes v Moldavsku jednat o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese. Měl by vyšetřovat a stíhat nejvyšší ruské představitele za zločiny napáchané ve válce proti Ukrajině. Česko zastupuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se hodlá připojit. Na řadě jsou v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus taky dopravní informace. Začínáme 2,5 minuty po 10:30 na D1. Ve směru z Brna do Prahy čekejte zdržení za Jihlavou. Brzdí se na kilometru 107 a zhruba 20 minut se popojíždí k omezení před sjezdem na Větrný Jeníkov. Kvůli pracím silničářů je tam průjezdný pouze pravý pruh. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za Lipníkem. Za sjezdem na Dolní Újezd na kilometru 292 se prudce brzdí. Okolo 10 minut se jede na kilometr 291. Tam odklízejí následky po srážce dvou osobních aut. V Praze v Troji pokračuje regulace provozu v Blance. Brzdí se v Holešovičkách za Bulovkou, kratší fronta se tvoří i v Trojské. Dost plná zůstává trasa z Letné do centra Prahy, přesněji Korunovační ulice, následně Letenský tunel k nábřeží a pak i magistrála mezi Florencí a muzeem. Dobře dojeďte. Bude většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se má protrhávat. Hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky ojediněle i bouřky. A teploty 11 až 16 stupňů Celsia. To byly zprávy, začíná Osobnost Plus.
8: Je to největší projekt mého života. Festival Život za zdmi tváří v tvář KLDR přinese příběhy, které měly zůstat umlčené a promění je v zážitek, který otevře oči celé generaci. Napsala o unikátním projektu jeho spoluautorka, spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková, která je hostem Osobnosti Plus. Jaký je každodenní život v jedné z nejuzavřenějších zemí světa a jak s dětmi mluvit o totalitě a nesvobodě? Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
7: Osobnost Plus.
8: Kolik tváří má život za zdmi KLDR?
9: Ty jo, to nevím. Jako je tam vystaveno 11 tváří, kteří utekli ze severokorejského režimu a kteří dali tu tvář, což pro mě bylo strašně zásadní, ale plus je tam spousty tváří těch, který severokorejský režim nepřežili, takže tam jsou vlastně oba dva ty póly, která Severní Korea má.
8: A když se podíváme na to ne z hlediska vašeho festivalu, ale z hlediska toho, jak vy jste viděla KLDR, tak kolik těch tváří tam je?
9: Ježíš, spousty těch tváří, jako tváří, emocí, pocitu, toho je vlastně nepřeberný množství.
8: Festival ukazuje realitu Severní Koreje a já jsem četla, že klíčové jsou v něm autentické fotky dvou dokumentárních fotografů. Co všechno se jim podařilo zachytit na těch snímcích, které jsou na festivalu?
9: Ten festival je rozdělený do dvou částí. Ta první je taková barevná a hravá. Je tam právě část pro děti a část fotek od Michala Huněviče, který byl v Severní Koreji jako turista, ale já když jsem viděla poprvé jeho fotky před třeba 10 lety, tak to byla ta Severní Korea, jak já jsem jí cítila, že ono je spousty fotek od turistů nebo od fotografů, ale tady ty mi přišly nejvíc autentický, nejvíc pocitový, jak já jsem to navnímala. A tam je předtím nápis, že v totalitě vypadá všecko normálně, protože když jsme přemýšleli, jak tu výstavu nebo ten festival pojmout, tak jsem si říkala, že všechny ty fotky oficiální ze Severní Koreje jsou vlastně strašně líbivé, strašně jako hezké. Ale je to ta část Severní Koreje, ale že vlastně ještě ta další část. Takže potom jsme vytvořili i tu druhou část, kde dám vlastně fotky. Jsme se domluvili s Timem Frankem, fotograf, který žije v Soulu, velmi dobrý fotograf. A ten nafotil portréty severokorejských uprchlíků, kteří dali svolení k tomu vystavit ty fotky a ty jsme vlastně dali do té druhé části.
8: Vy jste o festivalu napsala, že otevře oči celé generaci, jak to myslíte?
9: Já mám 9letého syna a on mi řekl, že pokud udělám výstavu, kde nebude dětská sekce, že na ní nepřijde. A já nemám hlídání často, takže jsem si říkala, že prostě musím tam jako dostat tu dětskou sekci a nakonec on ten prostor má 1500 metrů čtvereční, že to je obrovský prostor. A my jsme fakt jakoby půlku toho prostoru dali jenom pro děti. Skrze různé aktivity si tam děti zjišťují o tom, co se v totalitě smí, co se v totalitě nesmí. Je to skrze pohádku Totalita, kterou jsem napsala. A teď, když tam jsem vlastně každý den a každé dopoledne se školama a s dětmi, tak je strašně jako krásný vidět, jak ty děti to začínají jakoby chápat, byť jenom pocitově, oni nemusí vidět data nebo něco dalšího, ale za mě to je strašně krásný vidět, jak se i ta mladší generace zajímá a jak vlastně nenásilnou formou jim to můžeme předat.
8: Jak s tím svým 9letým klukem mluvíte o nesvobodě a totalitě, protože to je to vaše téma. A i pro ty děti interaktivně na výstavě, na festivalu je to taky téma.
9: Tak my jsme to museli řešit, my jsme to řešili už fakt jako dlouhá léta, protože on za mnou do Jižní Koreje

0: vědět, že už to jako ohybá, jak se mu to hodí. Ale myslím, že prostě od krály totáčově bychom měli mluvit už od útlého věku, protože kor třeba teď jakoby v konfliktu Rusko-Ukrajina, tak je tady spousty ukrajinských dětí a když jsem měla přednášku pro děti, tak konečně třeba jakoby pochopili a více přijali ukrajinské děti skrze toho krále totáče, proč třeba jsou tady.
1: Jak byste dítěti, které v životě neslyšelo slovo totalita, ten termín vysvětlila? Jak to těm dětem říct, když oni sami to nezažili?
0: Já vlastně vždycky říkám, že to je království krále totáče, kde je všecko na ruby, a potom jim říkám, co se smí a co se nesmí v totalitě. A vlastně jenom skrze tady toto stačí. Oni děti nepotřebují slyšet nějaký výklady, nějaké podrobnosti. Ono, když jenom se zmíní, jak se chodí do školy, kde se smí, nesmí studovat, co se smí, nesmí nosit, že třeba v Severní Koreji není internet, že nejsou tablety, tak pro ty děti v této době už je to naprostý jakoby zhroucení. A vlastně skrze tady ty věci já často na těch dětských přednáškách nechám i ty děti hádat, co vlastně jako si myslí, že se smí a co by jim nejvíc vadilo, a třeba v Severní Koreji je povinné jednou vždycky přijít v pondělí a říct, co si udělal špatného a co udělal špatného ještě tvůj kamarád, že tam je takový to bonzování. A ty děti třeba přistoupí a říkají, já jsem nenapsal úkol a teď musíš jako napráskat svého kamaráda. A ty děti najednou jakoby skoprněj, protože jako to nechtějí udělat. A já se říká, to je přesně ono, je ti to nepříjemný a že skrze tady to, tady ty fakt jako prožitky, aby oni si to dokázali představit, potom to chápou.
1: No my jsme, když jsme mluvili tady naposledy, tak jsme mluvili o tom, jaké je to být ženou v Severní Koreji, tak jaké je to být dítětem v KLDR?
0: Pohledem nás naprosto příšerný, ale když jsem dělala rozhovory se Severokorejci, tak paradoxně to byly hrozně hezký části rozhovoru, že opravdu vzpomínali na to mládí, co dělali, jak si hráli, jakým rodiče vyráběli hračky z různých klacíků nebo čehokoliv. Takže já jsem z začátku myslela, že budou říkat, to dětství bylo strašný a neměli jsme hračky a neměli jsme jako jídlo. A to tam vlastně jako nezaznívalo, že spíš to byla ta hravost a takové to vzpomínání. Já našla jsem bonbon a pak jsem ho jako lízala, bylo to skvělý, nebo pamatuju si, jak na Velký Vůdce dal jakoby ten dárek a byl jsem jako nadšený. Takže potom takový to navnímání toho, on tam ten režim je extrémně už od toho malého dětství, už od jednoho roku se říkají indoktrinační pohádky a je to fakt už jako hodně propracovaný. Ale ty děti v ten moment ještě fakt vzpomínají na to dětství jako hezky, což mi přišlo strašně. Takový jako, za mě to přišlo vlastně nejvíc brutální, když jsem viděla, že fakt na režim vtáhne ty děti. Ale pohledem Severokorejce to bylo v období, na který vzpomínají hezky.
1: Jak funguje ve škole propaganda? Co se učí děti o vůdci a o tom, co od nich vůdce očekává? Nebo tak, co od nich ta země očekává?
0: Tak o vůdci se učí už od jesliček. Vůdce je Bůh. Vůdce fakt jako, on se i jako staví do otce národa, do otce těch severokorejských dětí, dává jim dárečky, nebo oni to teda dávají rodiče, ale oni to nevědí, takže to dávají. A opravdu malé děti píšou dopisy velkému vůdci, teď Kim Jong-ilovi, o tom, jak se s ním chtějí střetnout a jako zbožňujou. A když jste třeba ve školce, tak máte různé karnevaly a tam u nás jsou princezny a tam prostě chodíme za revoluční prostě důstojníky, jo, což je třeba vždycky naprosto jako absurdní. Takže ta vlastně ideologie, oni se učí dvě takové linky. První je, že musí být tím jakoby hodnými soudruzy, budou s tím následovníky, učí se ten kult osobnosti, že fakt jako musí se klanit těm vůdcům. A ty děcka to dělají rádi. Zároveň tam je linka, jak je strašně jako důležité a jaká je čest sloužit v korejské lidové armádě, protože to každého čeká, tak je na to jako připravují. A ta poslední linka je vlastně, jak jakoby sloužit tomu státu. A že už postupně se už učí, jak se vzájemně hlídat a jak se jakoby kontrolovat, ale tak docela hravě. A potom ještě poslední je ta propaganda vůči tomu nepříteli. Že když si vezmeme učebnici matematiky, tak tam je ne 2+2 jablíčka, ale tam jsou dvě uřízlé hlavy japonského imperialisty, dvě uřízlé hlavy Američana, kolik máme uřízlých hlav. A o tomhle jsem se zrovna bavila s jednou severokorejkou, která byla učitelka. A ač je to absurdní, tak ona mi na to říkala, že ty děti to víc zaujme. Ale i ona, to je pravda. Jakože tohle jsem si říkala, že když jsem to se na to ptala svého syna, tak on říkal je. A teď začal být takový jako hravej, že nějaký jablíčka jako neřešil. Takže opravdu to má jakoby vychytaný. A i když třeba se jakoby soutěží, tak američtí imperialisté nikdy nemůžou vyhrát v těch hrách, nebo ty Korejci, kdo dělají, že už

0: tam fakt odmala jasně daná ta linie, co je dobré, co je špatné, co je ta dobrá scéna, kým chceme být, a plus už je tam ta propaganda, kastovní systém už od začátku.
1: Takže i v těch školách jsou děti rozdělené podle kast. To znamená, že ve školách se nepotkají děti z těch různých vrstev společenských.
0: V těch vyšších městech, těch třeba v Pyongyangu, tak tam už jsou děti z vyšších kast, protože reálně tam žije jenom vyšší kasta. Ale i v těch vyšších kastách jsou rozdíly. A tam se to projeví i v těch menších městech velmi záhy, protože každé severokorejské dítě musí být součástí, když to dám do českého ekvivalentu, pionýra. A na to je vždycky, když se dostává ten šátek, tak je velká jako událost a jsou recitace a musí složit slib. Ale v Severní Koreji to je postupně. Takže nejdřív dostanou jakoby ten šátek ty z té vyšší kasty a za týden ty z té nižší. Takže už velmi brzo ty děti zjistí, kdo je z jaký kasty, a podle toho se potom tak k sobě chovají.
1: Je rozdíl v tom, jak a co se učí kluci a co se učí holky, nebo tam je to jedno?
0: To je taky strašně zajímavý. Severokorejci tvrdí, že to vlastně rozdíl není, že naopak nejsou žádné jakoby ženské a mužské školy. Ale když jsem se bavila o osnovách, tak to je podle mě ještě horší, než kdyby byly dámské a jakoby mužské školy, kor třeba na střední. Tam jsou třeba ženy se učí, jak pečovat o muže. To je jako předmět, jak se starat o muže, aby byl spokojený. Můj bývalý přítel říkal, že by to bylo báječný, kdyby jsme tohle zavedli jakoby taky tady prostě v Čechách. A jak třeba se pečovat o děti, jak zašívat. A ty muži naopak mají exkurzi do továren. Jo, mm-hmm. Takže ta role tam je úplně strašně jakoby daná.
1: Od začátku už je
0: od začátku,
1: jasné.
0: Ale i ty Severokorejci, kteří žili v Jižní Koreji, jim to přišlo, že to vlastně tady v tom jsou si jako rovny. Hmm. A neviděli, že tohle opravdu jako žádná rovnost není.
1: Jaká nejlepší budoucnost může potkat severokorejské dítě?
0: Z pohledu nás nebo Severokorejce?
1: Z pohledu jejich.
0: Z pohledu Severokorejce nejlepší budoucnost je, že půjde na vysokou školu. Ideálně bude studovat cizí jazyk, protože studovat cizí jazyk je v Severní Koreji velké privilegium. Musíte mít na to různé povolenky. A když bude umět cizí jazyk, tak se dostane k zahraniční měně a tak se bude mít dobře.
1: A z našeho pohledu to nejlepší, co
0: z našeho pohledu je utíct bez nějakého traumatu, si myslím.
1: Říká spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jaké emoce ve vás převládají, když o té Severní Koreji mluvíte? Vy o tom mluvíte se zaujetím, ale je to vlastně hrozně temné, to, co říkáte.
0: Já mám takové návaly, tomu říkám. Mám manické fáze, kdy mě to téma strašně baví a úplně jsem tím pohlcená. A pak mám fáze, kdy to nemůžu dělat. Kdy vlastně zjistím, že potřebuji několik měsíců pauzu, abych se z toho nezbláznila. A pro mě je vlastně nejtěžší, a když nahrávám rozhovory, tak je to v pořádku, ale pak když je zpracovávám. Takový ty první přepisy těch rozhovorů, kdy vlastně mám na to čas a opravdu se do toho jakoby zažeru, tak to je vždycky pro mě jakoby nejtěžší.
1: Já jsem četla, že když jste získala ocenění a Magnesii literu za svědectví o životě v KLDR a ta radiokniha se stala nejposlouchanější u nás v Českém rozhlase Plus, že jste začala být trošku paranoidní. Co se dělo? Vy jste se bála?
0: Já jsem nebyla paranoidní vůči jakoby sobě. Já jsem se spíš bála, aby mi neunikly data, i když já jsem měla velmi dobře zpracovaný. A spíš, co se stalo potom, když jsem vlastně od té doby potom začala natáčet další rozhovory, tak jsem zjistila, že se často ptám už tak, jak by to zajímalo čtenáře, což mi připadá u mě strašná chyba. Jako ono to je legitimní, takže vlastně teď třeba ty nové rozhovory vím, že nezveřejním, protože potřebuju si dát od toho nahrávání oddych.
1: No já jsem pochopila, že ten festival, o kterém jsme mluvili na začátku, je vlastně takové završení té vaší severokorejské etapy. Je to tak, že opravdu člověk je přesycen těmi příběhy, tím, jak je to těžká tématika?
0: To ne, já spíš mám pocit, že potřebuji to zase dělat chvilku pro sebe. Že jsem to teď dělala jsem strašně rozhovorů, opravdu edukace na školách, a že je potřeba se vrátit zase jakoby ke mně a dělat si to sama pro sebe, aby mi to dávalo smysl.
1: V Severní Koreji jste studovala, byla jste tam dvakrát. pociťujete na sobě to, že vás ten pobyt tam změnil, nebo to, že mluvíte s uprchlíky, že o Severní Koreji víte spoustu věcí, změnilo to vás?
0: 100%. Mě tam jako hodně změnil ten první pobyt, když mě zadrželi. Já jsem předtím viděla věci hodně černobílé, v tom smyslu, že když někdo spolupracoval s minulým režimem a bylo úplně jedno na jakékoliv úrovni, tak jsem ho viděla jako strašného slabuka, spíš bych jako řekla nějaké jako vulgární názvy, které tady do éteru říct jako nemůžu. A neměla jsem žádný v uvozovkách jako smilování. Jo. Prostě jsem si říkala, to není zas tak těžký, jako by říct ne nebo nepodepsat. A pak, když mě zadrželi v Severní Koreji, tak jsem najednou začala recitovat básně Kim Jong-ila, aby mě pustili a začala jsem být jako ukazat, jak jsem jako pro. A vlastně jako o nic mi, nebo v uvozovkách o nic mi nešlo, ale neměla jsem v té době dítě. Byla jsem tam na základě ministerské dohody, což je taky úplně jakoby privilegium. A vlastně od toho momentu fakt jsem se naučila nesoudit a sama za sebe si myslím, že kdybych měla děcko a dali mi něco podepsat, že to asi udělám. Že bych vlastně nebyla tak jako, takže ještě víc si vlastně vážím lidí, kteří to neudělali, ale úplně vlastně chápu lidi, kteří podlehli a ne, vůbec bych jim to nikdy asi jako nedokázala vyčíst.
1: Já jsem slyšela, že jste v jednom rozhovoru říkala, že život v Severní Koreji se ještě zhoršil po covidu. Mm-hmm. To ještě šlo v KLDR takzvaně utahovat šrouby?
0: Ono všecko jde. Teď je blbý říct všecko jde, když se chce, ale bohužel jo, jako zhoršil se jak ty, řekneme, vnitrostátní věci, ale za mě jako nejtěžší zhoršení je, že v covidu se severokorejská vláda strašně bála, aby se nerozšířil vir, protože to by byl jako obrovský problém, tak extrémně zvýšila hlídky na přechodu s Čínou. Dříve ta hranice byla propustná. Když jsme věděli jak, tak prostě to nebyl vůbec jako problematické. A teď, jak jsou tam ty hlídky velmi zpřísněné, a zároveň tam platí pravidlo, že můžou střílet, že jakmile bude jakýkoliv pohyb okolo hranice, tak se vlastně může ten člověk zastřelit a od té doby vlastně utíká velmi malé procento Severokorejců a to mi připadá vlastně šílený.
1: Vy jste psala, že v KLDR lidi umírají na podvýživu. Jak si žije ta nejvyšší kasta, vládnoucí třída?
0: To si žije dobře. To si podle mě vládnoucí kasty si žijou úplně všude na světě dobře. Jako nežijou se asi tak dobře jako vládnoucí třída. Teď nevím, jaký říct, jaký stát, abych nikoho neurazila. Ale vlastně mají se, ono i v tom Pjongjangu, když jsem byla, tak seženete špagety, seženete jídlo, jakoby normálně se tam máte dobře, samozřejmě nefunguje tam často elektřina, může vypadávat proud, věci jsou zakázané, není tam internet, takže pořád to není tak jako senzační jako to, ale v porovnání se Severokorejcema běžnýma, tak se mají dobře.
1: Vy jste v rozhovoru pro Deník N s nadsázkou mluvila o tom, že váš syn trochu záviděl dceři Kim Jong-una, že na počest jeho narození otec vystřelil balistickou raketu, zatímco on dostal jenom Lego. Co vlastně o dceři Kim Jong-una víme?
0: Jako ví se nějaký drobnosti, je strašně zajímavý i pro mě, že jí bere na veřejnost. Že jí bere takhle, protože žádný diktátor moc s těma dětma jako je neukazuje a on nějaký ten vztah tam asi mají, nebo nevím. Ví se o ní jenom to, co vlastně prosakuje a vždycky mě připadá hrozně takové jako zvláštní, že se spousta lidí ptá, jestli bude ta následovnice, jestli když je všude jako v médiích, jestli bude to ta žena a vždycky je to taky jako věštění koule, ale já vždycky na to říkám, že severokorejská žena nemůže v Severní Koreji ani řídit auto, to je zakázáno, v Pjongjangu nemůže jezdit na kole, tak pochybuju, že by severokorejští muži a severokorejská společnost dala to, že by najednou je řídila, protože i když se podíváte na třeba teď byl sjezd korejské strany práce, tak tam těch žen je opravdu jenom hrstka.
1: Vy jste ve svém podcastu říkala, že severokorejci se na lidi ze západu dívají jako na mimozemšťany. Co o nás vědí, nebo co si o nás myslí? Jak nás vidí, když jsme ti mimozemšťani?
0: Tak ono to tady to bylo trošičku myšlený jinak. Ono, já jsem dělala rozhovory ze Severokorejci, když přijeli do té jako demokratické země, co je třeba jako překvapilo. A jeden byl úplně skvělej. On vlastně nechápe, v Severní Koreji jsou často turecké záchody, některé rodiny mají klasické evropské, ale jenom takové tak klasické. A v Jižní Koreji jsou záchody, které jsou opravdu hodně jako technologicky vymakané, že kromě jako zahřívacího prkínka a spousty čudliků, který vás umejou všude, tak je tam třeba čudlik na hudbu. Takže když prostě potřebujete na záchod, tak si pustíte písničku. Je to jako tragikomicky, že pak jste třeba na té letišti a najednou tam zahraje písnička, což mi připadá víc nápadný, než kdyby jako nehrála, že se přesně ví, kdo tam je. Ale tady ten severokec říkal, že to vůbec nechápe, proč máme tolik čudliků, když nám stačí díra. Ale jako je to úplně legitimní jako point. Jo? A vlastně ty nové rozhovory se Severokorejcema, když vlastně řeším to, když přišli a tady ty absurdity, tak jsou vlastně strašně hezký, protože my si vždycky myslíme, že jsme strašně jako lepšo lidi, že všecko jako, ale občas jako jsme tak utekli od toho základu, že možná bylo dobrý se vrátit jako zpátky v té díře u vozovkách. Jo, a možná by se všem žilo lépe.
1: Vy jste taky mluvila v deníku N o tabuizovaných tématech, jako je sex, queer komunita, homosexualita, pornografie. Co je v KLDR v téhle oblasti absolutně nepřípustné, nepřijatelné, o čem se nemluví, co lidi neví?
0: Tam je nepřípustné vlastně skoro všecko. Homosexualita je dle severokorejské ideologie deviace, deviantní chování a za deviant, je to nemoc a za to se vlastně trestá. Je to i v trestním zákoníku. Když jsem se bavila s mojí profesorkou o bisexualitě, tak mi na to řekla, že to jsme vlastně my takhle nemocní na západě a oni takto nemocní nejsou. Jsou i různé povídky o tom, když byla zajata americká loď, jak tam všichni muži smlnili mezi sebou, že to je vlastně důkaz toho, jak my jsme jenom zvířata, takže tohle je tam naprosto tabuizované, i když na vojnách se to třeba homosexuální styky jsou tam běžné, protože vojna trvá 10 let od 17 do 27 let, kdy tam jsou pravidla, jako je celibát, což řekněte si klukům tady v tom věku, že mají jako žít v celibátu, takže je to tam časté a v tom byli hrozně kouzelní Severokorejci, kor starší, tak mi všichni o tom vyprávěli, pak řekli, všichni to dělali, ale já nikdy, že se za to jako stydějí i teď, což mi by to bylo přitom úplně jako by jedno, ale bylo vidět, že to je pro ně jako téma, který by nikdy jako třeba neodhalili.
1: K jakým informacím se Severokorejci dostanou?
0: Tak zase záleží, pokud jsou z vyšší vrstvy, tak mají přístup třeba k zahraničním filmům nebo seriálům, i když je to zakázané, velmi přísně trestané, tak Severokorejci ten konzum mají rádi, ale to bylo i u nás, prostě přijelo něco jako ze zahraničí a všichni je, takže to stejně je v Severní Koreji, takže skrze to se k něčemu dostanou, ale jedna Severokorejka říkala, že viděla nějaký jeho korejský seriál a že tam byla prostě, líbali se francouzskými jazyky a takhle. A ona mi to vyprávěla i po těch letech, jako že to bylo úplně, že se tak za to styděla, že musela na to koukat několikrát. A já jsem měla pocit, že koukala na úplně jinou sortu filmů, než mi jako popisovala. Že fakt to tam, oni jsou opravdu ty Severokorejky hodně počistné. A i když jdou třeba na vojnu, tak vlastně jsou pany a je tady to hodně jinak.
1: K jakým informacím a jak se dostáváte vy?
0: Tak já jsem to měla nejdřív skrze školu, skrze archívy a takové ty oficiální zdroje. Potom jsem začala dělat se severokorejskými uprchlíky, ale pořád nějaké věci je potřeba ověřovat a je i docela dobrá síť korealistů, že když člověk tápe, tak napíše nějakým kolegům ze zahraničí a většinou si ty věci sdílíme.
1: Existuje v KLDR něco jako dissent? Nebo
0: všude existuje.
1: A jak to tam vypadá?
0: Všude existuje a ono strašně jako záleží, co my budeme tak vnímat jako dissent. Ono to může být, že si špatně oprášíte portrét Kima Ráno. Jedna Severokorejka, která utekla, která byla trošku teda pomatená. V Severní Koreji strašně věřila v Kima a v Jižní Koreji strašně věřila v Boha. A když jsem se ptala, a pořád měla lásku ke Kim Il-sungovi, a když jsem se jí ptala, kdo je víc, tak ona, že Kim Il-sung byl jenom jeden a Ježíš je tak jenom jeden. Ale ta třeba říkala, že vždycky toho Kim Il-sunga vyleštila a Kim Jong-il jenom oprášila, protože to byl nýmat. A už tady to je vlastně jako trošičku vzdor. Nebo třeba, když někdo pašuje filmy, když přepisuje knížky, že v Severní Koreji nejsou kopírky, ty jsou jenom ale musíte mít na ty povolení ministerstva, tak veškeré tady ty vlastně aktivity můžou být vnímány jako dissent.
1: Podle vás v podstatě každý musí trochu obcházet pravidla, protože se tam jinak nedá přežít. Takže režim to toleruje?
0: No, jako by každý kupuje a prodává na černém trhu, aby z toho by severokorejský režim padl a i Kim Jong-un to začal přihlížet a tolerovat. A třeba za Kim Jong-ila, když jsem tam byla, tak fakt, když jsem šla po ulici, tak tam byly babči, které na plátínku měly nějaké zboží a vždycky to jako rychle zabalili a utíkali, protože mi rovná se tajná policie. A za Kim Jong-una už se tak nebáli, že bylo vidět, že tady ten posun tam byl extrémní už za těch pár měsíců od změny.
1: A co čeká ty, kteří překročí hranice už moc a režim to přestane tolerovat a nastanou represe, tresty, tak jaké tresty tam jsou?
0: Ty tresty, ten za prvý trestní zákoník je psán strašně vágně. Tam vlastně vůbec jakoby nezjistíte, co vlastně za co můžete být potrestáni. Ale můžete mít konfiskaci majetku, můžete být v převýchovném táboře, v politickém táboře, můžete dostat popravu. Takže strašně záleží, jak to režim zrovna vyhodnotí a co je nejhorší, tak v Severní Koreji jsou 3generační tresty. Takže za to, co uděláte vy, vlastně nese postih i vaše rodina a proto si myslím, že v Severní Koreji panuje tak extrémní stres a strach.
1: Věříte tomu, že Severní Korea se jednou změní a bude to svobodná země?
0: Já doufám.
1: Říká Nina Špitálníková, spisovatelka a koreanistka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkujeme za to.
0: Taky děkuju.
1: A ještě nám řekněte, dokdy je festival?
0: Do 26. května od 10 do 8 každý den přijďte.
1: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Interview Plus.
3: Slovensko je jednou ze zemí, kde média veřejné služby prošla v posledních letech dramatickou a podle kritiků nebezpečnou, možná nevratnou proměnou. Jaké kroky k dnešnímu stavu vedly? Jak se díky tomu změnila celá mediální scéna? A nakolik se máme v Česku ohlížet na slovenskou zkušenost? Pavlína Nečásková se zeptá novinářky Zuzany Kovačič-Hanzelové.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
4: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: U přijímacích zkoušek na střední školy v Česku uspělo více než 93% deváťáků. Poslanci by měli schvalovat novelu zákona o státní sociální podpoře a lotyšský prezident bude s parlamentními stranami jednat o nové vládě. Tady je Plus a zprávy. Dobré páteční dopoledne. U nich vám přeje Ondřej Látal. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo skoro 76% z přijatých žáků, říká ředitelka Cermatu Barbora Rusulková.
5: Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole, na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
4: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Sněmovnou by dnes mělo čekat hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
6: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem tak a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
4: Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Lotyšský prezident Edgar Sarinkevič chce jednat o nové vládě. Dnes se proto sejde se zástupci všech parlamentních frakcí. Potom rozhodne, koho pověří sestavením nového kabinetu.
7: Dosavadní lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala včera poté, co ztratila podporu většiny parlamentu. Po jmenování nového ministra obrany se jedna z koaličních stran rozhodla postavit na stranu opozice a vyvolat hlasování o nedůvěře. Další koaliční strany následně uznaly, že vláda fakticky padla a premiérka Evika Siliňová podala demisi. Její kabinet ale dál bude plnit své povinnosti, dokud nevznikne z pověření prezidenta nová vláda, která získá důvěru parlamentu. Lotyšsko také v říjnu čekají parlamentní volby. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Nový premiér Iráku slibuje odzbrojení četných nevládních milic. 40-letého Alího Zajdího zvolil parlament předsedou zatím neúplného kabinetu. Dosud bezvýznamný politik a multimilionář stanul v čele irácké vlády jako kompromisní kandidát vládního bloku šíitských stran. Irák křehce balancuje mezi vztahy se Spojenými státy a Íránem.
8: Prosadíme reformu bezpečnostního aparátu tak, že monopol na držení zbraní bude mít výlučně stát. Posílíme schopnosti a kvalitu bezpečnostních sborů.
9: Řekl v parlamentu před hlasováním o důvěře kandidát na iráckého premiéra Alí Zajdí. Řada iráckých šiitských milic je sponzorovaná Íránem a na iráckém území útočí na západní cíle. Irácký parlament se původně už v lednu shodl na staronovém premiérovi Núrím Malikím. Washington ho ale považoval za příliš proíránského. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iráku v případě zvolení Malikýho premiérem ukončením podpory této arabské zemi. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu, dobré dopoledne. Česko po třech letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu.
10: Takhle podporovali fanoušci Daniela Žižku přímo v centru Vídně, kde vyrostla eurovizní vesnička. 23-letý zpěvák zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finále poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně, nikoli podle počtu získaných hlasů. Čekia! Daniel Žižka má teď necelé 2 dny na to, aby se připravil na sobotní finále. V něm vystoupí 25 interpretů, mimo jiné i z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Český rozhlas.
4: Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte zdržení za Jihlavou. Brzdí se na kilometru 107 a asi 20 minut se popojíždí k omezení před sjezdem na Větrný Jeníkov. Silničáři tam zabrali levý pruh. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti zpozorněte za nájezdem od Barandova. Na 17. kilometru vjedete do kolony, 20 minut se budete sunout k nehodě na kilometru 18,5. V levém pruhu se střetla 2 osobní auta. A silnější provoz přetrvává v Praze na trase z Letné do centra, přesněji v Korunovačním a následně v Letenském tunelu k nábřeží. Dobře dojeďte. Pátek bude většinou zatažený na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně může i zabouřit a teploty 11 až 16 stupňů Celsia. To byly zprávy a začíná Online Plus.
11: Práva online vydavatelů na poplatky za obsah, rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech, VPN k obcházení ověřování věku a celoevropský zákaz používání sociálních sítí dětmi. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
12: Online Plus.
11: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
13: Ahoj Davide.
11: Evropská komise zvažuje zavedení celoevropského věkového omezení pro přístup na sociální sítě. Podle své šéfky Ursuly von der Leyen by mohla příslušný legislativní návrh představit už letos v létě. Diskuzi o zavedení minimálního věku pro přístup na sociální sítě nemůžeme ignorovat, řekla na konferenci v Kodani. Věkový limit podle ní už chce zavést Dánsko i dalších 9 členských států Evropské unie. Evropa se podle ní může poučit z příkladu Austrálie, která na konci loňského roku zavedla zákaz používání sociálních sítí do 16 let. Jenže australská data zatím ukazují, že mladší děti dokáží zákaz ve velkém obcházet. Podle průzkumu australských úřadů 7 z 10 dětí, které před zákazem měly na největších sítích účet, jej má i po tomto omezení. Petře, téma, které se nám v poslední dobou samozřejmě hodně vrací do našeho pořadu, hodně jsme o něm mluvili, možná se nebudeme tolik opakovat. Myslím si, že jsme i docela tady předpovídali, že nejspíš přijde nějaká snaha o celoevropský zákaz používání sociálních sítí do určitého věku. Myslím, že jsme oba říkali, že z toho nejsme vůbec nadšení. Změnil jsi zatím na to názor? Nebo trváš také na tom, že to není úplně dobrá věc?
13: Nadále trvám na tom, že to není dobrá věc. Nestalo se nic, co by mě přesvědčilo o opaku. Naopak ty australské zkušenosti, které postupně vycházejí najevo, ukazují, že ten zákaz nefunguje v tom smyslu, v jakém to tam zamýšleli. Děti určitě nejsou chráněny více, spíš méně, protože vlastně se pohybují mimo zákon, pokud ty sítě používají. Takže pravděpodobnost, že si budou stěžovat nebo si, že se svěří, když tam narazí na nějaký útok na sebe, na nějaké špatné chování, je mnohem menší než dřív.
11: Šéfka Evropské komise ten australský případ právě zmiňovala v tom svém projevu jako pozitivní model, na který se může právě Evropa podívat a může se podle něj zařídit, tak nevím úplně, jak to tady myslela, jestli ta data nezná, nebo co vlastně to přesně znamenalo. Každopádně Austrálie nebo australské úřady z toho prozatím nevelkého úspěchu viní převážně ty sami sociální sítě, které podle nich zákaz příliš dostatečně nevinucují. Mohla by podle tebe tedy větší přísnost, ať už těch regulačních úřadů na sociální sítě, nebo sociálních sítí na ty své uživatele něco změnit? K lepšímu tedy?
13: Ono se zdá, že prosadit ten věkový limit čistě technicky, i když odhlédneme od všech sociálních a morálních aspektů na chvíli, je prostě obtížné. Mluvili jsme o tom v tomto pořadu už několikrát. Děti nemají osobní doklady, kterými by se dal věk jednoznačně prokazovat. Pokud to nastavíme od toho věku, kdy ty osobní doklady mají, tak tam rázem a v Evropě zejména vzniká problém s ochranou osobních údajů a s tím, jestli ty doklady chceme předkládat provozovateli těch sociálních sítí. V zásadě by kontrolováni museli být všichni a tak dále a tak dále. Právě proto se používají jiné metody ověřování věku, jako například v té Austrálii fotografie, chování a podobně, a ty jsou nespolehlivé. Já nevím, jestli paní von der Leyen tohle neví, anebo jestli spoléhá na to, že to nevědí ti, k ním mluví, a ani jedno, ani druhé by nebylo dobře.
11: No, uvidíme, jak to dopadne. Zatím je to takový příslib, že by ta legislativa tedy mohla být předložena letos v létě. Komise si zřídila podle paní předsedkyně také nějaký poradní orgán složený z odborníků, kteří mají dát nějaká doporučení právě v oblasti ochrany dětí v tom online prostředí, tak uvidíme, jaká ta doporučení budou. A než tedy se asi Evropská komise dostane k nějakému tedy schválenému nařízení nebo směrnici, tak to předpokládám ještě potrvá měsíce, spíš možná několik let. Další volby do Evropského parlamentu, pokud mě paměť neklame, budou někde v roce 2029, tak možná do toho termínu se něco představí a pak se to ještě bude řešit v tom předvolebním boji. Takže myslím si, že se máme hodně na co v úvozovkách těšit v téhle oblasti. Uvidíme tedy.
2: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Jedním ze způsobů, jak mohou děti ověřování věku online obcházet, jsou virtuální privátní sítě, takzvané VPN. Například po zavedení povinného ověřování zletilosti u některých online služeb ve Velké Británii, jejich popularita mezi uživateli raketově vzrostla. Někteří zástupci organizací, které bojují za větší ochranu dětí v online prostředí, proto říkají, že VPN představují díru v zákonech, kterou je potřeba zacelit. Konstatuje to alespoň zpráva výzkumné služby Evropského parlamentu, o které v posledních týdnech psala řada médií s titulky typu, že Brusel řeší, jak omezit VPN. Materiál přitom doplňuje, že zastánci ochrany soukromí varují, že by omezení VPN mohlo narušit bezpečnost, citlivé komunikace a anonymitu na internetu. Petře, mě vlastně docela překvapilo, jak tahle ta relativně z mého pohledu nevinná zpráva, kterou vlastně tento think tank Evropského parlamentu připravil pro zákonodárce, tak jak takhle zarezenovala, tedy aspoň na sociálních sítích a mezi všemi zastánci prostě soukromí. Hodně se teď mluví o tom, že Brusel chce zakázat VPNky nebo je nějakým způsobem zregulovat a omezit a že je to opravdu krok špatným směrem. Máme nějaké další signály, kromě téhleté zprávy, která opravdu spíš shrnuje, co se v téhle oblasti píše a řeší. Máme nějaké další signály, že Brusel opravdu chce tedy nějakým způsobem zakázat nebo omezit VPNky?
13: Já o žádných dalších nevím. Je pravda, že technologie virtuálních privátních sítí se několikrát v minulosti objevila v souvislosti s ochranou dětí a s regulací přístupu k internetu, ale vlastně nikdy, pokud vím, to nebylo v poloze, že by se Evropská unie chystala zakázat nebo výrazně omezit jejich provozování, to by byl tak obrovský zásah do fungování internetu a do ochrany soukromí, že věřím tomu, že orgán demokratické Evropy tohle prostě udělat nemůže. Na druhou stranu poslední dobou jsme z těchto míst viděli tolik trochu podivných návrhů, že rozumím té nervozitě, která i kolem celkem neutrálně laděné a zřejmě nevinné výzkumné zprávy vznikla.
11: Možná bychom mohli teďka vysvětlit, co to ty VPNky jsou a k čemu se tedy používají, kromě toho, že se tedy prostřednictvím VPN mohou obcházet ta různá ověřování věku, například ve Velké Británii a podobně.
13: Je to technologie, která ustaví dočasné spojení mezi dvěma body na internetu, typicky mezi koncovým uživatelem, který sedí u svého počítače, a nějakým serverem takovým způsobem, že identita toho uživatele, reprezentovaná jeho digitální číselnou adresou, takzvanou IP adresou, je skryta. Namísto ní se tam dočasně objeví nějaká jiná, což je právě zařízeno technicky. Velice často se to používá k tomu, aby se ten uživatel tvářil, že je v jiné zemi, v jiné geografické oblasti, ale především se to používá k tomu, aby to spojení bylo nenarušitelné a neodposlouchávatelné. Naprosto v rutině se to používá třeba při dálkovém připojování lidí, kteří pracují z domova do počítačů jejich firmy, pokud tam chtějí mít zaručenou bezpečnost a neodposlouchávatelnost, což chce prakticky každý. Já sám používám VPN denně pro připojení k serverům svého zaměstnavatele, když pracuji z domova.
11: Tak to nevypadá na úplně nějaký nástroj ďáblův, který by se zneužíval pouze k nějakým nelegálním účelům. Já také VPNku používám samozřejmě ne úplně denně, ale občas ano. A vlastně také mi to přijde dost jaksi přehnané, byť jen uvažovat o nějakém omezení vlastně takovýchhle služeb, protože těch skutečně legitimních případů použití je celá řada. Každopádně já vím, že možná nějaká regulace VPNek by mohla být tedy ve hře v rámci Evropské unie, protože když jsem nedávno psal o chystaném návrhu evropských pravidel pro takzvanou data retention, tedy ukládání provozních a lokalizačních údajů, tak jsem narazil na materiál, pracovní materiál Rady Evropské unie, který loni zveřejnil server Netzpolitik, a tam vlastně stálo, že členské státy hodně uvažují o tom, že by právě VPNky se měly dostat na seznam služeb, které by v rámci data retention mohly také mít povinnost tedy ukládat ty provozní a lokalizační údaje, tedy IP adresy, odkud, kam se kdo připojil, kdy se připojil, všechna ta metadata ohledně připojení. Tohle je návrh, který podle mě by vlastně úplně jaksi zlikvidoval to, proč VPNky nějakým způsobem existují a k čemu se používají. Co myslíš ty?
13: Možná ne úplně. A takhle, abych to vysvětlil, já o tom slyším poprvé teď od tebe a nemám tu odpověď příliš dobře promyšlenou. Nicméně takhle z voleje bych řekl, že možná ne úplně, protože mimo jiné tam jde o utajení obsahu té komunikace a ta by se zřejmě tímhletím způsobem nijak neodkryla, neotevřela. Ale máš naprostou pravdu v tom, že by to byl velký zásah do toho, k čemu ty VPNky jsou. Je to velice radikální návrh. Zatím bych si s tím moc nalámal hlavu, protože podobně radikálních návrhů, o kterých se často vůbec nedozvíme, se pohybuje v politice, hlavně v té okolo digitálních technologií hodně a drtivá většina z nich prostě skončí pod stolem a vůbec nic z toho není. Takže věřil bych tomu, že i tohle je jeden z těch přestřelených nápadů nebo zkoumání, kam až se dá zajít. Kdyby ale to mělo nabít nějakých pevnějších obrysů, tak by to určitě stálo za velkou pozornost a velké objasňování, proč to je špatný nápad. Zatím se mi do toho moc nechce, protože mám pocit, že bychom jenom dělali paniku tam, kde není potřeba.
11: Ano, je pravda, že to je zatím opravdu, nebo byl to zatím tedy pracovní materiál z jednání pracovní skupiny v rámci tedy Rady Evropské unie. A Evropská komise má představit ten finální svůj návrh někdy teď, nebo měla ho představit na jaře, už by měl být veřejný, zatím veřejný není, tak možná se ho brzy dočkáme a pak se do něj podíváme a uvidíme, co tady bude stát v tom oficiálním návrhu pravidel pro data retention. A myslím si, že to bude i tak plné různých dalších zajímavých témat, o kterých i v našem pořadu pak budeme mluvit.
2: Online Plus Davida Slíška.
11: Na fotbalových stadionech by mělo být povoleno používání kamer s technologií na automatické rozpoznávání obličejů. V reakci na incident při nedávném fotbalovém derby Sparty a Slávie to v rozhovoru pro Český rozhlas řekl předseda disciplinární komise fotbalové ligy Jiří Macner. Existuje tady z mého pohledu přežité, ale stále existující rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, které použití této technologie znemožňuje. Jsem zastáncem názoru, že právě tato událost dává zapravdu názorům, které říkají, že to je přežité a že dnes jsme se posunuli dál. Bezpečnost je jedna z výjimek, kdyby použití mělo být povoleno, řekl. Podle dostupných informací se ve světě rozpoznávání obličejů na fotbale používá hlavně v Brazílii, kde je od loňského roku povinné na všech stadionech s kapacitou nad 20 000 diváků. V Evropě s technologií experimentuje policie při vybraných exponovaných fotbalových zápasech ve Velké Británii. V Evropské unii nasazení technologie brání obvykle přísnější pravidla pro ochranu osobních údajů. Petře, co si myslíš ty tedy? Stálo by za to tuhle technologii do kamer na velkých fotbalových stadionech opravdu zavést a zapnout ji, když teď pomineme to tedy, že podle pravidel pro ochranu osobních údajů to v Evropské unii není úplně možné?
13: Inu, zákony platí všude, dokonce i na fotbalovém stadionu, i když to tak občas nevypadá. Čili, aby se něco podobného mohlo stát, musela by se buď udělat výjimka ze zákona, anebo, což mi připadá podstatně schůdnější, museli by sami návštěvníci fotbalových zápasů vyslovit souhlas s tím, že jim nevadí, že se tam ty obličeje rozpoznávají, protože se souhlasem člověka můžeš udělat ledacos, co bez jeho souhlasu nejde. Čili postavit to tak, chcete jít na fotbal, odsouhlaste tedy, že se tam bude tahle technologie používat. Když by to bylo v téhle poloze, asi by mi to nijak zásadně nevadilo. Možná, kdybych neviděl v televizi záběry z těch závěrečných minut zápasu mezi Spartou a Slavií, tak bych byl jiného názoru, ale protože jsem je viděl, tak soudím, že na hrubý pytel hrubá záplata a že asi by se s tím něco dělat mělo. Nicméně nesouhlasím s tím, aby se to udělalo formou porušení zákona a věřím, že to ani dost dobře nejde, že se musí napřed najít právní konstrukce, která to umožní. Opět po 99. v tomto pořadu zdůrazňuji, že nejsem právník, ale mám za to, že ten institut souhlasu by tady pomohl.
11: Já se obávám, a taky nejsem právník, že GDPR neumožňuje to, abys prostě musel souhlasit, jinak se nedostaneš na fotbal nebo něco podobného, takže tam nevím úplně, jak by se to asi dalo udělat, ale rozumím tomu argumentu, kam směřuješ vlastně, že kdyby s tím lidé souhlasili, tak by to možná bylo přijatelnější nebo něco podobného. Já myslím, že tam je taky problém ještě s nařízením umělé inteligenci AI aktem, které vlastně vylučuje určitá používání právě těchto technologií, například to rozpoznávání obličejů v reálném čase. Je to mezi těmi zakázanými použitími umělé inteligence, pokud se nepletu. Takže tam by těch právních asi problémů bylo víc. Každopádně vlastně většinou proti těmhle technologiím opravdu protestují různé organizace, které se zabývají ochranou osobních údajů a ochranou soukromí, a protestují například i proti tomu, aby se to nasazovalo jinde než na fotbale, například na pražském letišti, že tady sdružení Jure velmi protestovalo proti tomu nasazení tohoto nějakého systému. Nakonec, pokud vím, tak policie ji musela vypnout, jestli se nepletu, jestli si to dobře pamatuju. Takže ta debata o tom, kde jsou nějaké hranice použití této technologie a kde ty jaksi pozitivní dopady převažují nad nějakými riziky, tak ta se vede už další dobu. Myslíš, že tedy, když odhlédneme od toho fotbalu, tak například použití právě v kamerových systémech ve městě nebo v dalších kamerách, že tohle použití by stálo také za zvážení, protože většinou bezpečnostní složky tedy říkají, že by to omezilo například zločin, že by to umožnilo lepší chytání pachatelů a podobně.
13: V žádném případě ne v otevřeném veřejném prostoru, na ulici, v místech, kde není žádná restrikce vstupu. Myslím si, že k takovým místům patří i to letiště, přinejmenším třeba odletová hala. Jak je to potom při bezpečnostní kontrole a po ní, to těžko říct. Celé je to citlivá otázka. Asi mohou existovat prostory, kde je tak jako tak zavedeno omezení vstupu. A tam si dovedu představit, že se dá zdůvodnit to rozpoznávání obličejů. Ale pokud je to veřejný prostor, tak v žádném případě ne, s tím rozhodně nesouhlasím.
11: Mm-hmm. Tak tohle je zajímavá hranice vlastně. Pokud tady je ten přístup tam omezen, tak bys byl pro, a pokud ne, tak ne.
13: Já neříkám, že bych byl pro, já říkám, že si dovedu představit, že bych nebyl proti. To je trošičku něco jiného.
11: Ano, rozumím. Tak se omlouvám, že jsem ti to takhle podsunul, ale už ti rozumím. No, jak jsem citoval, tak třeba na tom fotbale se to používá v některých zemích, zejména v té Brazílii, kde se, jak jsem pochopil, potýkali s velkými problémy a s velkými násilnostmi na těch fotbalových stadionech, a tedy používají to tam od loňského roku. Nenašel jsem zatím žádné velké zprávy o tom, jak se ta situace změnila, nebo jak ta technologie vlastně opravdu pomohla nějaké prevenci těch nějakých přečinů nebo násilností. Hodně se o tom psalo také ve Velké Británii, tam nejenom co se týká tedy fotbalových stadionů, ale například také třeba obchodů, které některé tam podobnou technologii mají a snaží se pomocí ní chytat třeba zloděje. A tam vím, že se hodně psalo právě o případech, kdy ta technologie zklamala a identifikovala řadu lidí, kteří nic neukradli. Je ta technologie dneska, co se týká přesnosti a toho, jak je schopná tedy odhalovat takové případy, opravdu na dostatečně dobré úrovni, aby ty chyby tolik nedělala?
13: Já si myslím, že není, ale to není ten hlavní argument, protože se neustále zdokonaluje. A pokud to postavíme na argumentu nespolehlivosti rozpoznávání, tak ten za několik let může padnout, může přestat být platný. Já myslím, že by obecně společnost v podobných případech měla být zdrženlivá a nenaskakovat na paniku, která nastane po jedné ošklivé události. To, co se stalo na Slavii, to byla nepěkná událost, která zřejmě trošku otřásla představou o tom, jak vypadá v Česku masová zábava, jak vypadá první fotbalová liga. Ale převrátit kvůli tomu půl světa prostě proto, že jsme se jednou něčeho polekali, to není dobrý nápad.
11: Ono konec konců, jak to tak sleduju v médiích, tak to vypadá, že policie bude schopná identifikovat ty různé výtržníky čistě z těch záznamů kamer, které tam prostě jsou, nebo z toho, co natočili lidé na své mobilní telefony, protože těch záznamů vypadá to, že je celá řada a že toho materiálu je hodně, tak snad to třeba zůstane u toho a nebude potřeba omezovat soukromí vlastně nějakými dalšími technologií, říkám za sebe, ale každopádně by se nejdřív museli překonat ty zákonné jaksi překážky, o kterých jsme mluvili, takže nevím, jestli je to vůbec v dohledné době reálné.
2: Online Plus Davida Slíška.
11: Italské úřady mohou společnosti Meta přikázat, aby vydavatelům online médií platila licenční poplatky za používání jejich obsahu. Ve svém verdiktu to řekl Soudní dvůr Evropské unie. K placení se firmu snažil přimět italský regulační úřad, který v roce 2023 stanovil pravidla pro určení, jak se mají licenční poplatky vypočítávat. Meta, která provozuje sociální síť Facebook, to v zápětí napadla u soudu. Podle firmy rozhodnutí porušilo její svobodu podnikání, která je zakotvena v evropských zákonech. Soudní dvůr Evropské unie souhlasil s tím, že o určité omezení svobody podnikání skutečně jde, ale v tomto případě je důvodné, protože zajišťuje ochranu duševního vlastnictví vydavatelů, řekl také soud. Petře, myslím si, že mimořádně zajímavý verdikt, který otvírá si možnosti v celé řadě členských států, které zatím o tom vyjednávání s sociálními sítěmi vyhledávače a dalšími velkými online platformami zatím nezačaly. A asi dost velké vítězství pro ty vydavatele, kteří takhle mají potvrzeno, že tedy mohou o ty finance žádat a že úřady mohou třeba právě určovat jejich výši. Myslíš, že třeba i v Česku, kde tedy je trošku specifická situace v tom, že Facebook a Google přestali zveřejňovat ty snippety, takzvané tedy takové ty ukázky z článku médií před platností toho zákona, že to nějakým způsobem tedy českým vydavatelům pomůže?
13: Abych pravdu řekl, nemám ponětí, právě protože tím, o čem jsi mluvil, je ta situace odlišná a řekl bych méně jednoznačná ve prospěch vydavatelů. Google a Facebook se mohou bránit tím, že toho včas nechali, abych tak řekl. Mm-hmm. Ale posté říkám, že nejsem právník a nevím, jestli tenhle argument by něco vážil, nebo ne. Rozhodně tím, že v jedné velké důležité zemi Evropské unie takovéhle rozhodnutí zřejmě teď už bude nevývratné a nebude možné ho obejít a ty firmy budou muset začít platit, tak se trochu mění situace.
11: No tak uvidíme, jak to tady dopadne na ta česká vyjednávání. Pokud vím, tak tady ten správce licenčních práv vydavatelů zatím s těmi velkými platformami nic nevyjednal. Vyjednal s některými menšími firmami, například na monitoring tisku, ale o tom jsme také v našem pořadu už v minulosti mluvili. Tak jsem zvědavý, jestli tohle to bude tady mít nějaký dopad na tu českou situaci, která opravdu je vlastně v rámci Evropy specifická. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
13: Naschledanou.
11: A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
4: Je 11:30.
14: Český rozhlas Plus.
4: Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Česko zastoupil šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy z celkových 640. Austrálie, Kostarika, taky Evropská unie. U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo asi 81 tisíc maturantů, loni jich neuspělo asi 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola, každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Americký prezident Donald Trump odletěl z Číny. V Pekingu několikrát jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu třeba o současném americko-izraelském konfliktu s Íránem. Šéf Bílého domu taky uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboli. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemoci s tím, že zemřelo 65 lidí. U dalších 250 hlásí podezření na nákazu. Středisko tak na dnešek svolalo koordinační schůzku zaměřenou na přijetí opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Tady je čerstvá doprava v dopoledním vysílání Plusu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy je před sjezdem na Větrný Jeníkov uzavřený levý pruh. Je to kvůli práci silničářů. Brzdí se na kilometru 106,5, zpoždění do 10 minut. Na silnici 52 na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska popojíždí dlouhá kolona už z rakouské strany. Fronta je teď téměř na hodinu. Je to jen silný provoz před kruhovým objezdem v Mikulově. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech je na 19. kilometru po nehodě blokovaný levý pruh. Kolona popojíždí od Lohkova. Je teď asi na čtvrt hodiny. V Bělohorské směrem z centra je kolona před Vypichem na necelých 10 minut a ve Vrchlického a Duškově se jede pomalu z Klamovky. Dobře dojeďte. Bude většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Odpoledne pak postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. A v Beskydech bude od zítřejšího do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Tolik zprávy, začíná páteční Interview Plus.
14: Ve slovenské STVR pokračuje vlna hromadného propouštění. Management telerozhlasu tvrdí, že jde o úsporná opatření. Odcházejí ale hlavně ti, kteří dávali veřejně najevo nesouhlas s jeho vedením. Kdo dnes na Slovensku plní veřejnoprávní službu? A jsou na místě obavy opozice, že se Česko ubírá stejným směrem? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
15: Interview Plus.
14: A naším dnešním hostem je slovenská novinářka, která v minulosti pracovala ve slovenských veřejnoprávních médiích, dnes ale působí v deníku SME, Zuzana Kovačič-Hanzelová, kterou zdravím do Bratislavy.
16: Dobrý den do Prahy.
14: My se Zuzanou známe řadu let, ještě z mého působení na Slovensku, takže si budeme i v tomto rozhovoru tykat. Zuzano, jak je to aktuálně s propouštěním zaměstnanců z STVR?
16: Je to v podstate tak, ako si zhrnula na začiatku. Oni určili zhruba 60 ľudí, ktorí v rámci akože konsolidácie majú v televízii skončiť, v televízii aj rozhlase skončiť. Na tom zozname sa samozrejme ocitli najmä kritici riaditeľky Martiny Flašikovej a celej tej zmeny, ktorá sa udiala po nástupe vlády Roberta Fica, a teda to, že zmenili rozhlas a televízu Slovenska na STVR a v podstate ju zoštátnili. Keď sa o tom budeme možno aj viac baviť, tak ten systém, ktorý urobili, je, že si je absolútne v područí politických nominantov ministerstva kultúry. Tie výpovede vlastne už dostali, teraz už zbieha len ten proces, tak toto je približne ten aktuálny stav.
14: Ano, také přibývá umělců, kteří z STVR nechtějí spolupracovat. Pro české posluchače můžeme uvést třeba Zuzanu Kronerovou, kterou znají i z českých filmů. O STVR se mluví také na protivládních demonstracích. Má tento odpor nějaký vliv?
16: Nemá veľký vplyv. Možno vysvetlím ten slovenský kontext aj prečo. Slováci vlastne nikdy nemali ten príbeh ako Česi. Slovenská televízia aj slovenský rozhlas v podstate od vzniku Slovenskej republiky v 93. boli v područí politických vplyvov. Keď nastúpil Vladimír Mečiar, tak si zo slovenskej televízie spravil vlastne propagandistickú televíziu. Rozhlas bol na tom trošku lepšie, ale tiež to nebola žiadna sláva. V podstate za tých 30 rokov existencie to bolo stále taká hojdačka bizarných období, ktoré boli pod politickými vplyvmi rôznych premiérov, nielen Vladimíra Mečiara. Takže Slováci nie sú nejako extra zvyknutí dôverovať tomu, že verejnoprávna televízia a rozhlas nebudú v politickom područí. Takže hej, principiálne sa to spomína, ale nemám nejaký taký pocit, že by to bola teraz téma číslo jedna aj medzi ľuďmi.
14: My sa k tomu srovnávaní samozrejme také dostaneme, ale ešte, když mluvíš o těch politických vlivech. STVR teď na měsíc odstavila moderátorku Karin Majtánovou z pořadu Dámský klub za to, že moderovala prvomájové oslavy strany Smer. Není to alespoň nějaký minimální důkaz toho, že se vedení snaží o nezávislost?
16: Nie, ja si myslím, že to je, že je to taký figový list toho, že aby vyzerali trošku lepšie, pretože Martina Flašiková, teda riaditeľka STVR, mala niekoľko veľmi nešťastných komunikačných lapsusov a výrokov od toho, že tá televízia patrí jej a že si umelci majú zvykať byť mimo nej až po tie komunikácie výpovedí. Tak teraz sa to trošku snaží ako keby vyvažovať, ale teraz Karin Majtanová ako nie je jediná, ktorá má tak teraz taký príbeh a moderuje rôzne akcie. Veď vidíme predsa, že tie televízne prenosy, ktoré Robert Fico organizuje na oslavy Cyrila a Metoda a rôznych iných sviatkov, stoja naozaj 100 000 eur a moderujú to takmer vždy rôzni moderátori práve z verejnoprávnej televízie. Čiže neviem, či to je teraz nejaký konkrétny príbeh Karin Majtánovej a možno chceli trošku komunikačne vylepšiť svoju pozíciu.
17: No, ešte jeden príklad, pretože STVR čelila mnohokrát kritice i za to, že dáva prostor lidem, řekneme, z dezinformační scény a generální ředitelka STVR Flašíková také nedávno zrušila účast na konferenci, kde měla vystoupit po boku představitelů dezinformačních médií, jako třeba Infovojna a Svobodný vysílač. Ani to není signálem, že se tam trošičku něco mění.
16: Myslím, že nie. Martina Flašiková ešte stále je spoluvlastničkou dezinformačného média e-report, ktorý zdedila po svojom otcovi Fedorovi Flašikovi, ktorý nedávno zomrel. Keď komentovala e-report, nemala žiadne výhrady k práci e-reportu, ktorý je teda úplne dezinformačné médium, naozaj ho tak môžeme opísať. To, čo urobila pri tej konferencii, je, že myslím, že to už bolo príliš. To naozaj bola konferencia, kde sa v podstate nezúčastnil

0: které, jestli to můžeme říct, skutečně zlomila slovenskému telerozhlasu vás?
1: Tak ja si myslím, že tie úplné základy boli postavené zlé. Ja som to hovorila, že nastúpil Vladimír Mečiar, ktorý si urobil z týchto médií svoju vlastnú propagandu a slúžku, a to keď celé postavíš na úplne zlom princípe, tak už sa potom vlastne trápiš celé roky. Ale keby sme mali pomenovať tie jednotlivé kroky toho, že čo postupne podkopávalo verejnoprávnu televíziu a rozhlas, tak vždy to bola politická voľba riaditeľa. A kým neprišiel Václav Mika, myslím, že to bolo v roku 2012, tak žiadny z riaditeľov nedokončil svoje funkčné obdobie. Tá nestabilita tejto funkcie bola úplne neuveriteľná. V podstate po každých dvoch rokoch skončil nejaký riaditeľ s tým, že politici s ním boli nespokojní, čiže ten politický vplyv na voľbu riaditeľov bol vždy obrovský a nesprávny.
0: Takže inými slovy, oni si ho zvolili, ale on nedoručil to, co požadovali, takže väčšinou pak svého nominanta odvolali.
1: V podstate. Alebo nastúpila nová vláda, ktorá bola nespokojná s tým, že toho riaditeľa zvolila a predošla vláda a tým pádom nedoručoval, čo si predstavovali. Čiže takto sme sa v tom vlastne za tie roky celý čas točili. No a potom prichádzali postupné kroky toho, že kto je v rade Slovenskej televízie a rozhlasu, kto rozhoduje o tom, ako sa dofinancováva televízia a rozhlas, pretože tie koncesie sa vlastne ani nevalorizovali o infláciu naozaj dlhé 10 ročia a v podstate polovicu rozpočtu tvorilo to, že ministerstvo financií muselo dofinancovať televíziu a riaditeľ musel rokovať priamo s ministrom financií, čo už samo o sebe jednoducho dáva pozíciu tomu riaditeľovi, že keď potom príde Hanzelová alebo niekto iný na tlačovku ministra financií a vytočí ho nejakými otázkami, tak automaticky sa dostáva riaditeľ do pozície náročnej na vyjednávanie rozpočtu. To sú proste veci, ktoré formálne nedávajú šancu ani tej televízii, ani tomu rozhlasu, aby boli naozaj skutočne nezávislé, ak naozaj závisí ich existencia a výplaty vôbec od toho, že či budú poslúchať politikov, ktorí o tom rozhodujú.
0: Ty si zmiňovala Vladimíra Mečiara a tedy situácie v 90. letech. Ono v podstate často velmi v České republice, kdy se mluví o slovenském scénáři, tak je to takovým trošičku myšlen jako synonymum pro vládu Roberta Fica. Ale televizi i rozhlas slučovala vlády. Vláda Ivety Radičové o převedení pod státní rozpočet rozhodla vláda Eduarda Hegera. To znamená, že je to v podstatě mylná zkratka, že není prostě za všechno zodpovědný Robert Fico.
1: Jednoznačne, ako treba povedať, že Robert Fico má na tom zásadný podiel už samo o sebe, pretože jednoducho je 16 rokov premiér, čiže ak z polovice tých rokov niekto je vo vedení 16 rokov, tak má veľký podiel jednoznačne, ale nie je jediný. Ja iba doplním to, čo si povedala, že to zlúčenie a zrušenie koncesií to celé presadzovala strana Sloboda a Solidarita, čiže to sú vlastne pravicoví liberáli, ktorí mali neustále pocit, že koncesie sú vlastne nejaká záťaž pre občana a že prečo by to občan mal platiť, keď to môže byť zo štátneho rozpočtu. Oni o tom hovorili už dlho. Pri tom zlúčení ja myslím, že ten zámer bol správny na to spojenie, pretože Slovenská televízia a rozhlas boli naozaj v ekonomicky veľmi zlej situácii a prinieslo to akési nadýchnutie možno tej inštitúcie. Len aj tá sloboda, ktorá vlastne vtedy na pár rokov nastala, bola len preto, že riaditeľ Václav Mika mal politické krytie od Mareka Maďariča, vtedajšieho ministra kultúry, ktorý bol Robertovi Ficovi veľmi blízko a sám si nejako stanovil, že on by chcel, aby tá televízia a rozhlas boli trochu nezávislejšie, ale bola to jeho osobná ambícia, ktorá sa skončila, keď Marek Maďarič odstúpil po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a jednoducho odišiel aj zo strany Smer a tým pádom sa skončilo aj to politické krytie.
0: No, když si říkala, že to přineslo trošičku to sloučení nadechnutí televize a rozhlasu, zároveň ale od slovenských kolegů velmi často slýcháváme, že v podstatě k tomu úplnému sloučení nikdy nedošlo.
1: To sa ani z podstaty nedá, pretože sú to dve rôzne inštitúcie a rozhlas je niečo úplne iné ako televízia, ale ja som bola pri tom zlučovaní znútra, bolo to veľmi náročné, ale prinieslo to na konci dňa aj nejaké synergie, ktoré boli pozitívne a nejaké výpomoci, ktoré sme si vedeli vlastne navzájom poskytnúť. To, čo je riziko, keď zlučíš takéto dve inštitúcie, je, že potom, ak má nejaký politik ambíciu ovládnuť takú inštitúciu, tak nemusí ovládnuť dve, ale stačí ovládnuť jednu. Hej? Čiže to bola tá večná diskusia, ktorú sme viedli aj na Slovensku a myslím, že ktorá visí vo vzduchu aj v Českej republike.
0: Byly všechny ty kroky, ať už sloučení rozhlasu a televize, nebo třeba právě zrušení veřejnoprávních poplatků součástí politických slibů v předvolební kampani, bylo to tak silné téma, které mělo promlouvat k veřejnosti?
1: Vôbec nie. Vôbec nie. U nás toto nie je nejaké silné téma, ale ja by som len chcela pripomenúť pre českých poslucháčov, že Slovensko prechádza od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej takými politickými krízami, že možno je to pre českého poslucháča ťažko predstaviteľné. My sme na tom veľmi zle ekonomicky, ale zažili sme tu za posledné roky naozaj niekoľko závažných prípadov, trestných prípadov viacerých nominantov strany Smer, veď ostatne teraz sa len začal súdny proces v kauze Očistec, kde Tibor Gašpar, ktorý je podpredseda parlamentu za stranu Smer, je obžalovaný z toho, že viedol zločineckú skupinu, ktorá mala úplne ovládnuť políciu v prospech podnikateľa Norberta Bödera, mali vypalovať podnikateľov. Tie prípady, ktoré sa vyplavili po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, boli tak závažné a tak obludné, že ja sa vôbec nečudujem, že toto momentálne nie je nejaká každodenná téma pre ľudí, pretože tu sa riešia tak ťažké a závažné témy, ktoré by v iných normálnych krajinách za normálnych časov boli absolútne politické krízy na dlhé mesiace a my to tu máme v podstate servirované tak raz do týždňa minimálne.
0: Hostem Interview Plus je slovenská novinářka z deníku SME Zuzana Kovačič-Hanzelová. I před těmito kauzami, o kterých si teď mluvila, ale v podstatě slovenská veřejnoprávní média slábla, jak si vysvětluje, že neměla nikdy tak silnou podporu veřejnosti?
1: No, tak keď prejdeš rovno z televízie za komunistov, kde bola tá propaganda úplne jasná, do druhej propagandy, tak ľudia ani nemajú čas si vlastne zvyknúť na to, že by to malo vyzerať nejako inak a ani to neočakávajú od takej inštitúcie. Čiže my sme vlastne nemali v histórii Slovenskej republiky žiadne obdobie, kde by ľudia si povedali, že OK, toto je niečo, čo mi prináša benefity a čo hájí moje záujmy a záleží mi na tom. V podstate u nás vždy tie verejnoprávne hodnoty zastávali súkromné médiá zhodou okolností a aj to bola možno trochu náhoda, že tam práve v tom čase a priestore buď bol nejaký majiteľ, ktorému na tom záležalo, alebo nejaká partia novinárov, ktorým na tom záležalo. Ostatne inak veď nepodceňovala by som aj Česko, lebo za Mečiara, keď naozaj tu novinárom rozmlatili auta a hrozilo im naozaj fyzické násilie, tak veď predsa jeden z hlavných novinárov Eugen Korda pracoval pre televíziu Nova a robil naozaj poctivú prácu, ktorá zastupovala aj práve tieto verejnoprávne hodnoty. Čiže u nás vždy ľudia mali väčšiu dôveru k súkromným médiám, ktoré suplovali často práve túto úlohu.
0: Nedávno v tomto pořadu byl hostem komentátor Jindřich Šídlo. A ten říkal, že pakliže dojde k určitému oslabení veřejnoprávních médií v Česku, tak kromě jiného může ta změna představovat i příležitost pro soukromý sektor, protože se na trh dostane řada zkušených novinářů. Posílila tak tedy se i tímto způsobem slovenská soukromá média?
1: Posilnila, ale zas by som to na mieste Jindřicha nepreceňovala, pretože keď sa pozrieme na niektoré súkromné médiá v Českej republike, tak napríklad PPF nejaví nejaké známky, že by chcela na Slovensku aspoň teda robiť kvalitné demokratické spravodajstvo.
0: Dodám, že PPF vlastní televízi Markíza stejne ako u nás v televízi Nova.
1: Áno, takže tiež to závisí od toho, že kto tie médiá vlastní, veď časť médií dlhé roky vlastnil Andrej Babiš, u nás vlastní časť médií Penta, takže nie je to také jednoduché, ale jednoznačne to dáva priestor na to, aby možno aj dlhoroční novinári, ktorí odídu z verejnoprávnych médií, rozhlasu alebo televízie, s obrovskými skúsenosťami, ktoré sú veľmi cenné a sú to naozaj profíci, mohli buď založiť nejaké nové inovatívne projekty, alebo odísť do niektorých iných súkromných médií a robiť tam presne tú kvalitnú prácu, ale myslím, že nepreceňovala by som to preto, čo sa týka Jindřicha a jeho slov, že ten dosah televízií je stále aj v Česku, aj na Slovensku obrovský versus to, keď niekto prejde alebo si založí nejaký malý projekt. Naozaj to vidí 100 000 ľudí v českej televízii alebo vás počúva naozaj 100 000 ľudí v českom rozhlase versus tie malé projekty, ktoré potom majú už taký ako niž dosah. Čiže je to jednoducho rozdiel.
0: No, když jsi říkala, že v podstatě na Slovensku dlouhodobě mají větší sledovanost, větší důvěryhodnost soukromá média, tak ale i z televize Markýza, která je předpokládám nejsledovanější, tak třeba z televize Joj posléze někteří novináři odešli právě kvůli politickým tlakům, tak stále jsou tato média důvěryhodná?
1: Tak ohlásím sama svoj konflikt záujmov, pretože jeden z ľudí, ktorí odišli z televízie Markýza, je môj manžel. Takže ten konflikt záujmov jednoducho mám, ale áno. Tak tá zmena, ktorá nastala v televízii Markýza, bola zmenou majiteľa, pretože dlhé roky vlastnila televíziu Markýza CME, čo bola teda americká firma, až potom to kúpilo PPF a tam prišla vlastne až tá zmena. Ale dovtedy naozaj tí americkí majiteľia nevstupovali nejakým spôsobom do slovenského diania, ani nemali žiadne iné finančné záujmy na Slovensku, čiže nebol ani dôvod. Televíziu Joj u nás vlastne finančná skupina J&T, ktorá tiež má aj iné biznisy na Slovensku, čiže zmenil sa aj mediálny trh na Slovensku ešte od tých 90. rokov. Odvtedy teda naozaj veľkú časť médií skúpila aj finančná skupina Penta, tá teda kúpila obidva najčítanejšie bulváre, ale aj iné týždenníky, mesačníky, čiže tí sú skôr v tom printovom, v tej printovej oblasti. Ale stále tu máme silné nezávislé médiá, ktoré naozaj robia kritickú prácu, denník SME, aktuality, denník N, alebo teda môj manžel založil projekt 360, ktorý sa venuje televíznej investigatíve, ktorá vlastne už skoro vo všetkých televíziách neexistuje, takže nie sme na tom tak zle ako Maďari, ale mohlo by to byť určite lepšie.
0: No, verejnoprávna služba ale není pouze o spravodajství, ale také třeba o vysílání pro menšiny, vzdelávací, kultúrnych, vědeckých pořadech. Plní teď tuto někdo funkci? Můžou mít soukromá média vůbec zájem o takový obsah?
1: Myslím si, že toto je najväčšia škoda, ktorá by nastala napríklad aj v Českej republike, ak by verejnoprávne médiá neustáli túto situáciu. A je to aj tá najväčšia škoda, ktorá je na Slovensku, pretože veľmi veľa sa hovorí o spravodajstve, čo nepochybne je mimoriadne dôležité, aby boli novinári strážcami demokracie, ale tie úlohy, ktoré spĺňa aj verejnoprávna televízia, aj rozhlas, sú ďaleko širšie. Majú proste prinášať príbehy ľudí, ktorí sa inak do súkromných médií nedostanú. Majú reprezentovať tú rozmanitosť spoločnosti, alebo proste úplne menšinové žánre kultúry, ktoré sú nepochybne obohacujúce pre celú spoločnosť. A vnímam v tomto najväčší problém práve, že túto verejnoprávnu zložku a túto úlohu nebude spĺňať. A teda ešte by som pripomenula, že vôbec nie je vylúčené, že zažije ľudstvo ešte nejaké ďalšie pandémie a ja teda naozaj veľmi pochybujem o tom, že čo by Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas vysielali za vedecké informácie, keby náhodou nastalo niečo podobné, ako bola pandémia covidu, že či by teda naozaj informovali svojich občanov, že to najlepšie, čo môžu pre seba spraviť, je očkovanie a že by vysielali teda vedecké informácie, pretože aj vládna koalícia je teda popredkávaná antivaxermi a ľuďmi, ktorí veria na chemtrails a rôzne iné bizarnosti, takže nepodceňovala by som úlohu verejnoprávnych médií aj pri takýchto krízach a dávala by som si na to veľký pozor.
0: Myslíš si, že existuje ještě cesta zpět? To znamená, že je ještě možné vybudovat znovu dostatečně silná veřejnoprávní média, přesvědčit veřejnost o tom, že mají svou funkci, pakliže tedy budou dostatečně stabilní, nebo že to je něco, co bylo jednou zničeno a na Slovensku už se to prostě nevrátí?
1: Ja si myslím, že sa to dá. A hovorím to aj preto, že som vlastne zažila tú tranzíciu, keď nastúpil do rozhlasu a televízie Václav Mika a videla som, ako dokázal aj pomerne rýchlo zmeniť jednak mysle ľudí, ktorí pracovali vo vnútri inštitúcie, ale aj dôveru verejnosti. Nepochybne, ak niekto sa rozhodne zvrátiť tento proces, bude treba zrušiť STVR, to je nemysliteľné. Veď ostatne Európska komisia sa už pozerá na to, že či dodržiavame všetky európske smernice, pretože naozaj ten systém, ako to vystavali, je politická inštitúcia v politickom vplyve, takže toto naozaj nemôže takto vyzerať verejnoprávne médium, ale ak by sa to malo vrátiť naspäť na RTVS, myslím si, že sa to bude dať, ale je to obrovská škoda, že sa vlastne v tom neustále motáme a že každých 5 rokov príde je niečo nové, nejaký nový nápad a zasa všetko odznova. Je to trošku únavné a osobne sa priznám, že som nad tým vlastne už viackrát aj premýšľala, že keby teraz prišiel aj niekto osvietený a chcel by ma naspäť zavolať do televízie, do verejnoprávnej televízie, že neviem, či by som sa už do toho Pavlína pustila, lebo stalo ma to veľa energie, síl, aj ten odchod bol veľmi náročný. A tá perspektíva pre hoci ktorého skúseného novinára je vlastne veľmi vrátka, pretože tebe síce niekto sľúbi, že tak poď, pôjdeme to vybudovať, ale o 4 roky sú ďalšie voľby, ktoré môžu dopadnúť nejako inak a ty zasa budeš musieť stať v takejto istej situácii a bojovať za nejaké princípy a zasa niekam odísť. Čiže je ťažké presvedčiť skúsených ľudí, aby šli pracovať pre takúto inštitúciu, pokiaľ nemáš záruku, že to bude trvať dlhšie ako jedno volebné obdobie.
0: Říká slovenská novinářka Zuzana Kovačič-Hanzelová, která byla dnes hostem Interview Plus. Zuzano, děkujeme a zdravíme do Bratislavy.
1: Ďakujem pekne a držím palce.
0: A připomenu ještě, že pakliže vás zajímá ještě obšírněji to, jakým způsobem se vyvíjela slovenská veřejnoprávní média, Český rozhlas Plus tento týden spouští třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Další pozorný poslech přeje Pavlína Nečásková.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policie oznámí další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Možného zloděje už dopadla.
4: Máme velikou radost, že pachatel je zajištěn a že jsou na stopě i té lebce.
3: Americký prezident Trump zakončil návštěvu Číny. Podle prezidentů obou zemí byla úspěšná.
5: Vyřešili jsme hodně různých problémů, které by jiní lidi nebyli schopni vyřešit.
3: Čeští hokejisti vstoupí do mistrovství světa, večer budou hrát s Dánskem. Na Pražském okruhu před Ořechem směrem na letiště je po nehodě kolona a počasí bude zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 16 stupňů. Je pátek 15. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Policie dopadla muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy a za hodinu k tomu řekne podrobnosti. Zatím kriminalisti jenom oznámili, že mají informace o tom, kde by mohla vzácná relikvie být. Lebku zloděj ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí v úterý a případ sleduje reportérka Jana Pavlíčková.
6: Lidé tady v Jablonném mají z dopadení pachatele samozřejmě radost, místní tu krádeži opravdu žijí. Zdislava je vlastně pro ně symbolem města už po staletí. No mnozí se tu báli, že ta lebka skončí někde v zahraničí nebo neznámo kde, takže vlastně oceňují i práci policie, která toho pachatele dopadla údajně v Mladé Boleslavi, teď už by měl být v cele předběžného zadržení. Já jsem tu mluvila s děkanem kláštera Petrem Mário Majerem, ten mi říkal, že vlastně ani oni jako správci baziliky nemají od policie zatím bližší informace. Tedy ani on sám neví, kde lebka byla, co s ní chtěl pachatel dělat, i když podle indicí ji snad nechtěl prodat. V každém případě teď bude bazilika jednat se skládnou pačinek o výměně rozbitého skla v relikviáři. Mělo by tam přijít nové bezpečnostní, které už by nemělo jít rozbít. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu. On i jeho čínský protějšek Xi Jinping cestu hodnotí jako úspěšnou. Oba vůdci, podle Trumpa, vyřešili mnoho problémů. Za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů označil Xi Jinping Tajvan.
7: Si amerického prezidenta přijal v poslední den Trumpovy návštěvy v ústředí komunistické strany Číny v komplexu Chung-Nanchai a jeho zahradě. Podle čínského vůdce Peking a Washington ustavili během návštěvy nový konstruktivní a strategický vztah. Trump návštěvu označil za úžasnou a podle něj z ní vzešlo mnoho dobrého, včetně vzájemně výhodných obchodních dohod. Lídři se údajně shodli na řešení války v Iránu a na tom, že by Teherán neměl mít jaderné zbraně. Čínské ministerstvo zahraničí přitom mezitím uvedlo, že k válce Spojených států a Izraele proti Iránu nemělo nikdy dojít. Nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů je podle Xi Jinpinga Tchaj-wan. Varoval, že v souvislosti s ním by mohla vzniknout velmi nebezpečná situace. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii ve městě Ryazaň v Rusku. Gubernátor této ruské oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok cílil i na dva více podlažní obytné domy a hlásí tři mrtvé. Ukrajinské hlavní město Kyjev se mezitím zpamatovává ze včerejšího masivního ruského úderu, který nepřežilo 24 lidí.
8: Ukrajinští záchranáři už skončili se záchrannými a pátracími akcemi v troskách části 9-patrové budovy, která se včera po ruském úderu zřítila. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Dalším útokům čelila Ukrajina i dnes. Tamní železniční společnost Ukrzaliznicia uvedla, že bezpilotní letoun zaútočil na příměstský vlak v Záporožské oblasti. Údery hlásí i Oděská oblast. Moskva a Kyjev si taky dnes vzájemně vyměnili 205 válečných zajatců. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je to první fáze předání tisícovky zajatců z každé strany. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
3: Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, oznámila to Rada Evropy. O zřízení soudního dvora dnes v Moldavsku jedná výbor ministrů zahraničí členských zemí. Tribunál bude vyšetřovat, soudit a stíhat nejvýš postavené ruské představitele zodpovědné za rozpoutání války, včetně prezidenta Vladimira Putina.
9: Generální tajemník Rady Evropy Alan Berset prohlásil, že se rychle blíží čas, kdy bude Rusko pohnáno k odpovědnosti. Tribunál podle něho představuje spravedlnost a naději. Jeho členem je i Evropská unie, která v lednu poskytla prvních 10 milionů eur, v přepočtu bezmála 250 milionů korun na jeho fungování. Ruští poslanci v reakci na přípravu tribunálu tento týden schválili zákon, který má Moskvě umožnit nasazení ozbrojených sil na obranu Rusů zatčených v cizině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Poslanci začnou za půl hodiny hlasovat o sporné změně rozpočtových pravidel. Pevný čas prosadila navzdory opozici vládní koalice, i když do debaty se hlásí ještě 30 poslanců. Opozice se změnou rozpočtových pravidel nesouhlasí, hlasování už několikrát oddálela dlouhými projevy. Podle opozice by vládní změny znamenaly další zadlužování země. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
10: Pevný čas hlasování navrhla šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá. O novele se podle ní debatovalo už dost.
11: Dovolím si poukázat na tu skutečnost, že dosavadní diskuze k tomuto tisku byla už poměrně košatá.
10: Za pevné hlasování skritizoval koalici předseda poslanců opoziční ODS Marek Benda. Opozice podle něj zvažuje, že se obrátí na ústavní soud.
12: Já si myslím, že ten postup je v rozporu s dosavadní judikaturou ústavního soudu.
10: Pevný čas hlasování používala v minulosti i bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Tehdy opoziční, teď vládní ANO a SPD to zásadně odmítali. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků, podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat.
13: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo. Fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času.
14: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc. Stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině. Nejméně v Praze, kde se na školu nedostala pětina z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
15: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů. Do 6letých gymnázií bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
14: Státní organizace Cermat zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů a stále častěji se s ním potýkají i lidi mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhlou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči.
16: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
17: vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Aleš Tomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
16: Rizikovým faktorem číslo jedna pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
17: V případě příznaků nemoci je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Radiožurnál.
7: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut bude hrát ve Friburgu s Dánskem. Jako kapitán povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
18: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
7: Zápas Česko-Dánsko odvysíláme večer v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
19: Na dálnici D1 z Brna na Prahu za Jihlavou vzniká kolona na 20 minut z kilometru 107 do omezení na 105. Na D1 z Ostravy do Brna pozor za Lipníkem na kilometru 291 je po nehodě blokovaný levý pruh bez kolony, ale brzdí a vybočuje se v dešti. Na D1 v Brně směrem na Vyškov je fronta za sjezdem k výstavišti ze 192. kilometru do zúžení u D2 kolem 10 minut osobním autem. Na pražském okruhu z D1 na letiště kolona od Lohkovského tunelu 20 minut k nehodě před exitem 19 Ořech. A ucpaný je příjezd do Mikulova silnicí 52 směrem z Rakouska, z tamní dálnice A5 skoro od sjezdu na Grosskrut, je to i přes hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm, postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
20: Jak hodnotit výsledky přijímacích zkoušek na střední školy? Jaké jsou připomínky zejména vládních rezortů k návrhu zákona o médiích veřejné služby? A čeho dosáhl Donald Trump na dvoudenní návštěvě Číny? U státních maturit neuspělo 9,5% z více než 80 tisíc studentů, kteří zkoušku podstoupili poprvé. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Co se týče přijímacích zkoušek na střední školy, v prvním kole uspělo více než 93% uchazečů, jejich podíl se liší podle krajů. Nejnižší podíl přijatých deváťáků byl v Praze, kde prošlo 84% uchazečů. Na osmiletá gymnázia se mohla dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina. Hostem polední publicistiky je Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, ředitelka Pražského gymnázia nad Štolou. Dobrý den.
21: Hezký den.
20: Pojďme nejprve k maturitám. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Asi 80% prvomaturantů si zvolilo angličtinu, matematiku zhruba 18%. Proč?
21: Protože matematika je strašák a matematiky se většinou bojí, proto volí cizí jazyk.
20: No, loni se žáci na obtížnost matematiky stěžovali. Je právě ona takzvaným kamenem úrazu? Letos, pokud jim neuspělo, bezmála 13% maturantů.
21: V loňském roce.
20: To bylo v loni těch 13%?
21: Ano, ano.
20: Aha. A víme, jak je to letos?
21: Letošním mám pocit, že je to, já se přiznám, že
20: promiňte,
21: jsem se
20: mluvím podívat konkrétně o matematice, aby bylo jasno, ale asi ta procenta nejsou úplně důležitá, ale je to ten problematický obor nebo ta matematika
21: je to,
20: právě?
21: Ano, matematika je obecně problematický obor, matematiky se studenti a maturanti bojí, není tomu tak tedy na našem gymnáziu, u nás většinou maturuje převážně na většina z matematiky, ale to je jiná věc, ale myslím, že je to tak i na gymnáziích jiných, ale na odborných školách, což je ku podivu, tak tam opravdu matematika je strašák a matematiky se bojí.
20: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93% žáků, tedy 93,3%, aby to bylo přesné, z těch, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol, a je to podobné jako loni. Na osmiletá gymnázia se letos mohla kvůli kvůli kapacitě dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina. Jak dopadli uchazeči konkrétně o vaši školu?
21: My jsme měli velký převis, takže my jsme měli opravdu velký zájem. Na šestileté gymnázium se hlásilo téměř 700 uchazečů a brali jsme jich 30 a pod 700 se hlásilo na osmileté a brali jsme jich 60, ale to je situace v Praze, kde o ta víceletá gymnázie je opravdu velký zájem. Je nutné se ale uvědomit, že ne všichni, kteří o to víceleté gymnázium mají zájem, tak mají i schopnosti to víceleté gymnázium studovat, neboli jsou tak nadané, aby mohli být na to víceleté gymnázium přijati.
20: Odpovídají ta čísla přibližně výsledkům ostatních pražských gymnázií?
21: V Praze ano, odpovídají. Hmm.
20: Jaké je vaše doporučení pro ty neúspěšné uchazeče, myslím pro druhé kolo přijímaček?
21: No, tak druhé kolo přijímaček bude vypsáno teprve. Ředitelé škol, které mají volná místa, tak do systému DIPSY napíšou nebo zveřejní, kolik mají těch volných míst, do jakých oborů a do 25. května mohou zákonní zástupci žáků z devátých, ale i z víceletých gymnázií nebo na víceletá gymnázia podat přihlášku, opět teda mohou podat přihlášky 3 a započítává se jim výsledek jednotné zkoušky, kterou již konali, takže již nekonají tu jednotnou zkoušku, konají pouze případně školní zkoušku, pokud se na té škole koná.
20: Zpátky ještě k tomu výraznému převisu. Praha a Středočeský kraj jsou v tomto směru zvlášť exponované. Bude mít nějaký znatelný přínos plánované otevření dvou nových gymnázií s asi tisícovkou míst někdy do 3-4 let?
21: No tak určitě, tak 1000 míst určitě není zanedbatelné, takže určitě nějaký přínos mít bude a myslím si, že to Praze pomůže. Praha a Středočeský kraj a ještě také Jihomoravský kraj, nesmíme zapomenout, jsou prostě úplně jiné, co se týče skladby obyvatel, takže tady se na ta víceletá gymnázia, vůbec na gymnázia hlásí víc lidí než v ostatních krajích.
20: Výsledky jsou zveřejněny v elektronickém systému DIPSY. Jak velkou komplikací jsou výpadky tohoto systému, přinejmenším dnes ráno kvůli náporu zájmu?
21: Já jsem to četla na internetu, ale zároveň každá škola je povinná zveřejnit výsledek, takže pokud se zhroutil systém nebo bylo příliš mnoho zájemců o to se podívat do DIPSY, tak se mohli podívat na jednotlivé školy, protože na všech školách, na webových stránkách je samozřejmě povinností to zveřejnit.
20: No nejpozději do pondělka, tak je asi pochopitelné, že rodiče i žáci jsou nedočkaví, čili myslíte, že už všude jsou ty výsledky dostupné?
21: Ne? Já myslím, že ano, že určitě ano.
20: Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, ředitelka Pražského gymnázia nad Štolou. Děkuju, naschledanou.
21: Taky děkuju, naschledanou.
20: Dnes končí 30-denní lhůta pro meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Předloha, kterou před měsícem prezentoval ministr kultury za motoristy sobě Otto Klempíř, počítá především se změnou financování Českého rozhlasu a České televize. Ze systému poplatků má přejít na státní rozpočet. Z návrhu vyplývají i snížené příjmy obou médií oproti nynějšímu stavu, vůči čemuž se vedení veřejnoprávního rozhlasu i televize důrazně ohrazují. Řadu námitek k formě a obsahu předlohy přineslo i dosavadní připomínkové řízení. Víc teď s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Série připomínek podali k dnešku například odbor kompatibility úřadu vlády, řada vládních rezortů, Akademie věd nebo Česká biskupská konference. Jak moc se jejich komentáře překrývají?
0: Myslím si, že v řadě věcí se shodují. Od ministerstev zaznívá kritika především k legislativní kvalitě toho zákona, protože nedodržuje legislativní pravidla vlády, často si vnitřně odporuje, nebo tam chybí definice pojmů, anebo jsou tam pojmy, které se vůbec v českém právu nepoužívají a tudíž by se neměly objevit ani v tomto návrhu zákona. Pak je tam kategorie připomínek, kde se ty jednotlivé instituce vyjadřují k tomu, co spadá do jejich odbornosti. Takže například Český telekomunikační úřad tam komentuje absenci kmitočtů, ale to je zároveň věc, která se objevuje i v dalších připomínkách těch nespecializovaných institucí a obecně podle mě kvalitu toho zákona dobře vyjadřuje to, že i ministerstvo zemědělství musí opravovat nedostatky návrhu mediálního zákona.
20: No, jak si vyložit, že právě jednotlivá ministerstva, především v gesci hnutí ANO, vyjadřují výhrady, které se dotyčných rezortů nutně přímo netýkají. Například podle ministerstva zdravotnictví snížení příjmů Českého rozhlasu a České televize, cituji, logicky vyvolává obavy veřejnosti o nestrannost a nezávislost obou médií.
0: Ano, to podle mě souvisí s tím, že zákon, tak jak je předložený, má úplně základní nedostatky, protože on tam třeba, ten návrh zákona říká, že nezávislost médií bude garantována, že nesmí být závislá na výkonné moci, ale jak tam správně právě připomínají různé rezorty, tak ono to nestačí napsat. Ono je nutné také do toho zákona dát nějaké reálné pojistky a mechanismy, které tomu ovlivňování zabrání. A zároveň tam je třeba špatná terminologie, takže vůbec není jasné, co tím Ministerstvo kultury myslí a tak podobně. A myslím si, že částečně od těch rezortů vládních je to určitá snaha možná navést ministra kultury, jak se mají správně psát právní předpisy, což je pozoruhodné, protože on tvrdil, že na tom pracoval právní aparát Ministerstva kultury. Ale já si myslím, že celkově i ty připomínky svědčí o tom, že tohle prostě nemohl napsat právník, notabene specializovaný aparát Ministerstva kultury.
20: Které z těch dosavadních připomínek byste označil za nejzásadnější?
0: Tak můžeme tam kromě financování nebo nezávislosti zmínit právě třeba ty připomínky k absenci kmitočtů, protože veřejná služba dost dobře nemůže vysílat bez toho, aniž by měla technické prostředky, na kterých má ten program šířit. Potom je tam ale třeba zajímavá věc u ministerstva zahraničí, kde v jeho připomínkách je výslovně zmíněno Radio Prague International, zahraniční vysílání Českého rozhlasu, a to, jak je tam zmíněno, tak je trochu v protikladu s tím, co dosud říkal ministr zahraničí Petr Macinka, protože připomínky toho rezortu uznávají důležitost zahraničního vysílání Českého rozhlasu, přitom zatím ve veřejném prostoru od ministra zazníval opak. Další taky zajímavá kategorie připomínek je třeba od odborů nebo biskupů a podobně. Vztahují se k absenci jednotlivých kategorií vysílání nebo třeba k chybějícímu regionálnímu vysílání.
20: Český rozhlas a Česká televize své rozsáhlé připomínky připojí dnes. Lze asi odvodit od dosavadních vyjádření vedení obou médií, že?
0: Předpokládám, že ano. Oni se, ty připomínky objevují ve vládním systému s určitým skluzem a třeba tam chybí ještě připomínky ministerstva financí. Myslím si, že i od něj zazní nějaké zásadní body a myslím si, že těch připomínek se tam objeví celkově ještě dlouhá řada a právě i ty připomínky České televize a Českého rozhlasu budou zcela zásadní z pohledu toho praktického fungování obou institucí, nejenom z hlediska jejich legislativního ukotvení.
20: Ministr Klempíř tvrdí, že připomínky do návrhu zapracuje a předloží ho znovu k projednání vládě. Dají se tedy čekat rozsáhlé úpravy té legislativy i v rámci pracovní skupiny, kde oni mají vést debatu premiér Andrej Babiš, zástupci ministerstva kultury, obou médií a nezávislých odborníků?
0: Připomínky mají v tuhle chvíli už desítky stran a jsou to opravdu zásadní připomínky k samotnému sestavení toho zákona a jeho očekáváním. Takže myslím si, že to nepůjde jen tak jednoduše předělat. Bude si nad tím opravdu muset legislativa Ministerstva kultury sednout a v podstatě to celé přepsat od začátku. A proto mi přijde třeba iluzorní očekávání pana ministra, který myslím už v několika veřejných výstupech říkal, že by chtěl ten zákon znovu dopracovaný předložit na vládu už třeba na konci června, což je podle mě naprosto nereálné. To se nedá stihnout vzhledem k tomu, kolik věcí je tam nutné kompletně přepsat.
20: Čili myslíte, že by se to mohlo odrazit na harmonogramu mediálního zákona, jeho schvalování a účinnosti?
0: Podle mě stoprocentně, určitě to není možné stihnout od nového roku. To vůbec by nevycházelo z hlediska lhůt přípravy zákona a hlavně několik institucí v tom připomínkovém řízení upozorňuje, že tím, že se mění zcela ten systém financování, tak pravděpodobně bude, nebo ne pravděpodobně, ale bude nutná notifikace u Evropské komise a bude nutné posoudit soulad toho nového financování s pravidly pro veřejnou podporu, takže tohle všechno podle mě značně prodlouží proces schvalování a přijímání toho zákona.
20: Předpokládá mediální analytik Filip Rožánek. Děkuju, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
20: Je to naprosto výjimečné, uvedl čínský prezident Xi Jinping, když po dnešním druhém dni jednání pozval Donalda Trumpa do zahrady rezidenčního areálu čínské komunistické strany a vlády a provedl ho mezi staletými stromy z dob čínské říše. Po téhle poctě šéf Bílého domu odletěl z Pekingu, oba prezidenti označují rozhovory za úspěšné, ale žádné zásadní dohody neoznámili, což se podle agentury Reuters odrazilo i na dnešním obchodování na čínských akciových burzách. S Paulínou Ovečkovou, analytičkou a manažerkou čínských projektů Pražské asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
20: Stěžejním bodem jednání měly být obchodní vztahy. Američané očekávají mimo jiné, že Čína od nich nakoupí zemědělské produkci za 10 miliard dolarů. Má být taky ustavena společná obchodní rada, která by se zasadila o snížení dovozních tarifů. Trump ale odlétá s příslibem, že Čína koupí jen 200 letounů Boeing, tedy podstatně méně, než zjevně doufal. Jak to celé hodnotit?
1: Áno, máte pravdu, že tie dohody mohli byť rozhodne obširnejšie a Trump dúfal, že tých Boeingov predá minimálne 500. Je to stále nejaký úspech, ale Trump to tak rozhodne doma nemôže prezentovať. Tie obchodné rady, ktoré majú byť ustanovené, by práve mali riešiť ten budúci vlastne obchod a investície Číny v Amerike, ktoré samozrejme môžu v budúcnosti priniesť nejaký prospech pre Ameriku, ale bude sa to vlastne ďalej ešte konzultovať. Čo je prekvapivé, je, že vlastne sa obe strany veľmi nevenovali predĺženiu prímeria v obchodnej vojne a ani clám. A vlastne táto obchodná rada by mala skôr riešiť obchod mimo týchto ciel a investície v nestrategických sektoroch.
20: No a jak z vašeho pohledu vyzněla bezpečnostní agenda Trumpovy dvoudenní návštěvy, především ve vztahu k Íránu, na nějž by podle Washingtonu měla čínská vláda vyvinout tlak, aby přistoupil na americké podmínky pro mírovou dohodu?
1: Tak Trump rozhodne potrebuje, alebo teda chcel získať podporu Číny v tomto ohľade. A Čína tú podporu ukázala, ale tak typicky čínsky je to skôr podpora retorická. Xi Jinping vraj teda povedal, že by chcel pomôcť a že je ochotný pomôcť, ale nedodá do konfliktu zbranie. A v podstate uvidíme, ako sa tá situácia ďalej vyvinie, ale tá čínska podpora podľa mňa zostane skôr retorická a asi tam nebol veľmi veľký progres.
20: Pokud si Peking mohl za zmíněnou diplomatickou intervenci vůči režimu v Teheránu slibovat příslib, že Spojené státy omezí vývoz zbraní na Tchaj-wan, tam zjevně prezidenti nedospěli.
1: Myslím, že tá konverzácia prebiehala asi trochu inak a podobná dohoda by asi nebola úplne 50-50. Zatiaľ situácia s Iránom sa podľa mňa pre USA nevyvíja až tak kriticky, aby musela dospieť k niečomu takémuto, ale videli sme, že vlastne čínskym asi najväčším cieľom v tomto samite bolo si naozaj presadiť ostrejší vlastne vývoj voči Tajvanu. A Xi Jinping bol naozaj viacej vokálny ohľadom toho, že toto je kľúčový bod bilaterálnych vzťahov. A videli sme, že prezident Trump sa odmietol na túto tému vyjadriť niektorým novinárom, keď sa ho pýtali na Tajvan. Takže určite tam zo strany USA nastane nejaký vývoj a toto vlastne obmedzenie vývoja zbraní, vývoja dodávok zbraní na Tajván by sme mali určite ostro sledovať v blízkej budúcnosti.
20: Trump se během návštěvy vyjadřoval méně formálně než jeho čínský protějšek. Státní návštěvu dnes označil za velmi úspěšnou a nezapomenutelnou, asi je označil za svého starého přítele. Ten působil rezervovaněji. Dá se na základě dostupných informací posoudit, který z nich vyšel lépe? Mohl být při tom dnešním loučení spokojenější?
1: Mm-hmm. Tak tie reakcie samozrejme závisia na tom, aký je pán prezident Trump a Xi Jinping osoba a taktiež od kultúry. Čínska reakcia a vlastne čínske vyjadrenia majú často taký nádych metafor a nejako čínskej kultúry. Takže Čína v podstate povedala, že to bolo úspešné v nejakom konštruktívnom budovaní strategickej stability. Niečo, čo sa ťažko dá interpretovať. Prezident Trump bol vlastne určite viac vokálny. Verím si, že strana, ktorá na tom je lepšie, je asi tá čínska strana. Keďže si naozaj presadili ten Tajván, minimálne teda bol viacej spomínaný z toho čínskeho hľadiska. A USA síce niektoré veci dosiahla, napríklad teda otvoria diskusie o čínskych investíciách do USA, spolupráca ohľadne fentanylu a teda zákazu vlastne vstupu fentanylových prekurzorov do USA, ale aj ten zdieľaný nejaký postoj ohľadom mieru v Hormuze a v Iráne. Takže niektoré veci rozhodne dosiahli a nie je to až také zlé, ale USA rozhodne čakali väčší úspech, ako dosiahli.
20: No, podle britského týdeníku Economist by Trumpova cesta do Pekingu a chystané další letošní schůzky s čínským prezidentem mohly narýsovat vztahy obou supervelmocí na řadu dalších let. Teď se asi můžeme jenom dohadovat, jestli je to pravda. Vidíme v příštích týdnech, měsících a letech. To byla Paulína Ovečková, analytička a komunikační manažerka čínských projektů v AMO. Děkuji vám, nashledanou.
1: Děkujem, nashledanou.
20: Tolik publicistika, Vladimír Kroc.
17: Dobré odpoledne, je půl jedné.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Spojené státy a Čína podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mají velmi podobný názor na to, jak ukončit současný konflikt na Blízkém východě. Šéf Bílého domu to řekl po jednání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Dodal, že obě země nechtějí, aby Teherán získal jadernou zbraň. Trump svou návštěvu Pekingu dnes ukončil. Součástí delegace byl taky například šéf automobilky Tesla Elon Musk nebo generální ředitel technologické společnosti Apple Tim Cook. Sněmovna se vrací k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice chce změnit pravidla pro výpočet maximálních schodků, aby se do nich například nezapočítávaly investice do dopravní infrastruktury. Opozice to kritizuje a varuje před vyšším zadlužováním státu. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit se ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Oznámila to Rada Evropy. O zřízení soudního dvora dnes v Moldavsku jedná výbor ministrů zahraničí členských zemí. Tribunál bude vyšetřovat, soudit a stíhat nejvýše postavené ruské představitele zodpovědné za rozpoutání války, včetně prezidenta Vladimíra Putina. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole více než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostala většina z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května.
4: Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. A česká hokejová reprezentace nastoupí večer ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetnou ve Freiburgu s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu z kilometru 107 popojíždí kolona. Na kilometru 105 je kvůli opravě uzavřený levý pruh, zpoždění téměř 20 minut. Na silnici 52 na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska popojíždí dlouhá kolona už z rakouské strany. Fronta je téměř na hodinu. Je to silným provozem před kruhovým objezdem v Mikulově. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech na 18. kilometru odklízejí následky nehody. Blokovaný zůstává levý pruh, kolona od Lohkova z 15. kilometru je na čtvrt hodiny a na okruhu směrem na D1 je silný provoz od dálnice D5 za Ořech. Naberete zpoždění přes 10 minut. Šťastnou cestu. Odpoledne bude převládat velká oblačnost na severovýchodě s občasným deštěm, jinde místy s přeháňkami. Přechodně může být i polojasno a teploty se budou pohybovat mezi 11 a 16 stupni. Na horách bude kolem 6. Tolik zprávy a teď už jsou připravené názory a argumenty.
5: Mimořádné schůze sněmovny, Benešovy dekrety a zájem České republiky či lovecká sezóna hnutí Naše Česko. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
5: V minulém volebním období bylo v poslanecké sněmovně svoláno více mimořádných schůzí než těch řádných. A v této praxi sněmovna pokračuje, i když se vyměnila vládní garnitura. Včera se konala mimořádná schůze k chystanému setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, které vládní koalice odmítá. Dnes vládní koalice svolala mimořádnou schůzi, aby při pevně daném termínu hlasování prosadila rozvolnění rozpočtových pravidel, které odmítá opozice. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
22: Dobrý den.
5: Co vedlo k tomu, že se obě věci projednávaly na mimořádné schůzi a co této praxi říkáš?
22: Je to postup velmi neobvyklý, byť jsme ho zažívali už v tom minulém volebním období poslanecké sněmovny a kdysi dávno v minulosti jsme byli svědky mimořádných schůzí, které byly svolávány na žádost opozice, protože opozice usoudila, že potřebuje upozornit na nějaký problém nebo že chce projednávat svůj nějaký návrh, který vládní koalice odmítala zařadit na program řádných schůzí, takže to byly schůze kvůli tomu mimořádné, většinou končily tím, že nebyl schválen program. V tom uplynulém volebním období jsme byli svědky toho, že tehdejší vládní koalice čelila opakovaně nekonečným obstrukcím z řad opozice a rozhodla se, že některé body, které byly kontroverzní, tak zařadí na program mimořádných schůzí, proto jich hodně přibylo a lišili se od těch svolaných opozicí tím, že v tomto případě byl většinou schválen, tedy nebo vždy schválen program té schůze a ta schůze se normálně konala a pak dříve nebo později vládní koalice prosadila svou, takže nynější vládní většina pod vedením hnutí ANO se rozhodla, že bude tento postup kopírovat a týká se to například právě rozvolnění určitých rozpočtových pravidel, které vyvolávají kontroverzi a kdy opět jsme byli svědky určitých obstrukcí, zatím nebyly úplně nekonečné, ale přesto vládní většina se rozhodla, že zařadí pevný bod hlasování a že tímto ty obstrukce ukončí a samozřejmě ta opozice se rozhodla na to reagovat tak, jak reagovala opozice v tom minulém volebním období, tedy že to napadne ústavního soudu, takže u ústavního soudu už jsou na to v uvozovkách zvyklí a řeší tyto problémy a řeší je většinou takovým způsobem, že konstatují, že byl sice porušen jednací řád Poslanecké sněmovny, ale že zkrátka opozice dostala dostatečný prostor k tomu, aby se k danému problému vyjádřila a zároveň, že musí mít vládní většina možnost dobrat se k hlasování a prosadit svůj názor, protože jinak by volby do Poslanecké sněmovny ztrácely smysl, kdyby ta většina, která po volbách získá dostatek mandátů v Poslanecké sněmovně, nemohla prosazovat to, co chce a ne za to samozřejmě i politickou odpovědnost. Takže je poněkud úsměvné, když například nyní současná opozice vyčítá právě té vládní většině, že použila pevný bod hlasování a že kvůli tomu se tedy bude obracet na ústavní soud. Uvidíme, jak do toho zasáhne případně změna jednacího řádu, protože ta se projednává rovněž ve sněmovně a jak vládní většina, tak i opozice tvrdí, že najdou nějakou schodu a že právě smyslem té úpravy jednacího řádu by mělo být to, aby ty obstrukce nebyly nekonečné, aby se daly ukončit pomocí pravidel nastavených v jednacím řádu a nemusel být porušován. Takže uvidíme, k čemu dospějí a zda k tomu dojde. A když už hovoříme o těch mimořádných schůzích, tak přece jenom jedna trochu z toho zavedeného rytmu vybočovala. To byla mimořádná schůze svolaná k tomu, aby Poslanecká sněmovna odsoudila konání sudetoněmeckého sněmu v Brně a mimořádná ta schůze, i když tak byla nazvaná, tak přece jenom mimořádná byla ještě z jiného důvodu a to z toho, že se do toho úplně ani nechtělo některým představitelům vládní koalice a výsledek byl takový, že toho hlasování se zúčastnilo pouze 77 poslanců, byť vládní většina má 108 v dolní parlamentní komoře a za vládu se zúčastnili pouze ministři za motoristy sobě, pan Šťastný a pan Červený a pan Šťastný ten

0: vzala Okamurou řízené vládní koalici vítr z plachet. Absurdní výčitky o údajném ignorování obětí nacismu nebylo komu adresovat. A tím pádem se nekonala ani obvyklá show Okamurovců a spol, co by jediné záchrany České republiky před prolomením Benešových dekretů a tudíž i před údajnými nároky sudetských Němců na poválečný majetek. Což je vábnička, na kterou v této zemi slyší i po 81 letech od konce druhé světové války až překvapivě mnoho občanů. Benešovy dekrety jsou pro český národ každopádně cosi jako písmo svaté. Sáhnout se na ně nesmí. A málo kdo ví, že by dekrety, pokud by se o nich mělo jednat, byly samozřejmě odstraněny ze sbírky zákonů k aktuálnímu současnému datu a nikoli zpětně. Jakékoliv restituční nároky by tedy a priori neměly šanci. V interview ke 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti o tom mluvil například Johann Böhm, člen jeho první správní rady a bývalý předseda Bavorského zemského sněmu, když řekl, že zrušení Benešových dekretů by nemělo žádné materiální důsledky, ale, cituji, zhojilo by rány na duších těch, kteří odsun prožili. A v České republice by mohlo pomoci překonat blokádu k vyrovnání se s minulostí. Podle Böhma má každý státní akt automaticky zdání legality a proto nesmí zůstat v platnosti nic, co se legalitě příčí. Faktem v každém případě je, že lpět na poválečných dekretech znamená ospravedlňovat kolektivní vinu a trvat na tom, že etnická čistka není bezprávím. Česká republika tím poškozuje sama sebe nejen v morální rovině, ale škodí i vlastním občanům. A především těm z nich, kteří patří ke zdejší německé menšině. Kolem 200 000 jich tu po válce sice smělo zůstat, ale hlavně proto, že je stát potřeboval jako pracovní síly. V rámci dekretů nejen, že přišli o majetek, ale byly jim odebrány i vysokoškolské tituly a až do roku 1953, kdy dostali zpátky československé občanství, je přidělovali na práci a konfiskovali jim pětinu platu. A o něch 7 let nucených prací jim pak stát nezapočítal ani do důchodu. Po listopadu 89 se jim z oficiálních míst nedostalo jediného slova omluvy. Vedení zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se tehdy marně obracelo na české politiky. Nenašli nikoho, kdo by se jejich věcí ujal. Je to nejen porušení článku 20 česko-německé smlouvy o dobrém sousedství, který zakazuje diskriminaci menšin. Je to především porušení věrohodnosti demokratického státu vůči vlastním občanům. Až se za týden bude v Brně konat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, nebudou Benešovy dekrety zcela jistě na pořadu dne. Jak už mnohokrát zdůraznil jeho mluvčí Bernd Posselt, jsou Benešovy dekrety poté, co sudečtí Němci vypustili ze svých stanov pasáže vztahující se ke znovu nabití domova a nároku na odškodnění, už výhradně jen záležitostí České republiky. Občanské sdružení Meeting Brno k tomu otevřelo cestu. Teď už je to na nás.
1: Slyšeli jste komentář dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Ukrajinská metropole Kyjev i další ukrajinská města se v noci stala cílem masivního ruského vzdušného útoku. Poprvé bylo nad Ukrajinou zaznamenáno za 24 hodin více než 1000 útočících dronů. Ruská armáda vyslala i 56 raket, včetně 3 střel Kinžal a 18 balistických raket Iskander. Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala zlikvidovat 93% ruských dronů a raket. Ty, které dopadly, ale v Kyjevě zabily přes 20 lidí, včetně 2 dětí. Ukrajina zase drony úspěšně zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinérií v Ryazani. Poté, co neuspěly pokusy amerických vyjednavačů vyslaných prezidentem Donaldem Trumpem,

0: válku na Ukrajině ukončit. Kreml přišel v posledních dnech s návrhem na nového prostředníka jednání. Podle editora Práva Roberta Šustra však tímto návrhem chce rozdělit Německo.
1: Pátým rokem trvající válka na Ukrajině se blíží ke svému konci. Zaznělo během nedávných oslav Dne vítězství nad fašistickým Německem opakovaně z Kremlu. Nikdo přesně neví, o co prezident Vladimir Putin a jeho mluvčí Dmitrij Peskov svá tvrzení opírají, když se postup jejich okupační armády na Ukrajině zastavil a na některých úsecích téměř 4000 km dlouhé fronty se dokonce změnil v mírný ústup. Ale faktem je, že prohlášení ruského vedení vzbudilo znovu, už po XT, v některých částech Evropy naději. Třeba v Německu. Tamní veřejnosti proto Putin nabídl ještě jednu vějičku. Jen tak mimoděk zmínil, že zprostředkovatelem míru mezi Ruskem a Ukrajinou by mohl být za Evropu někdejší německý sociálně demokratický kancléř Gerhard Schröder. Je zajímavé, že ruský prezident tím snad poprvé naznačil účast Evropanů při vyjednávání o míru, což dosud Moskva nepřipouštila. Přesto ale přišla odmítavá reakce Bruselu obratem, a to ústy šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové. Podle ní by Schröder v případných jednáních kopal za Rusy, tudíž by nebyl objektivní. Faktem je, že někdejší kancléř po svém odchodu z vrcholné politiky takřka okamžitě zakotil v přístavu ruských státních energetických koncernů, ať už šlo o Gazprom nebo Rosneft. Mandátů v jejich správních a dozorčích radách se s těžkým srdcem vzdal až docela dlouho po ruském vpádu na Ukrajinu. Na vlastní invazi mimochodem reagoval skoro schovývavě, když viděl vinu za eskalaci hlavně na straně západu. Vládě v Kyjevě vytknul údajné řinčení zbraněmi, na což prý Moskva nemohla nereagovat. V Rusku museli proto velmi dobře vědět, jak bude tah se Schröderem přijatý a že to u něj doma v Německu vyvolá částečné sympatie. A skutečně, několik poslanců vládních sociálních demokratů očekávání Kremlu okamžitě splnilo a návrh se Schröderem přivítalo. Co na tom, že jejich strana je součástí vlády, jež má na válku a na to, jak by měla skončit, celkem jasný postoj. A to sice, že nikdo nemůže Ukrajinu nutit, aby přistoupila na ruské podmínky. Jakoby se tak znovu potvrdila často opakovaná teze, že Rusko považuje současné Německo, které je zmítáno řadou vnitřních problémů, za slabý článek v evropském a potažmo širším západním společenství. Proto se snaží stůj co stůj na největší členskou zemi Evropské unie působit, ať už vlivovými operacemi, které mají posilovat nejistotu u veřejnosti, nebo prostřednictvím ochotných kompliců mezi německými politiky. Zdaleka nejde jen o zástupce radikálních uskupení, jako jsou protimigrační alternativa pro Německo, postkomunistická levice či levicově konzervativní sdružení Sary Wagenknechtové. I mezi sociálními a křesťanskými demokraty se najdou tací, co stále znovu a znovu ochotně sednou Putinovi na lep. Třeba, že když pán Kremlu řekne slovo mír, myslí tím totéž, co si pod tím představujeme my. Čili trvalé smluvní uspořádání společného soužití, kde jedna strana nemusí mít strach z toho, že ji ta druhá, co nevidět, zase vojensky přepadne.
0: U mikrofonu byl editor Práva Robert Šustr.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hnutí Naše Česko jeho českého hejtmana Martina Kuby se v průzkumech preferencí pohybuje většinou pod hranicí vstupu do poslanecké sněmovny. Personálně však posiluje o regionální politiky jiných stran, především z ODS, v níž strávil dlouhá léta i Martin Kuba. Lovecká sezóna Hnutí Naše Česko začíná, komentuje to publicista Jiří Leština.
3: Co jsme se vlastně až dosud dozvěděli o Hnutí Naše Česko, které založil jeho český hejtman Martin Kuba? Zatím o něm víme jen tolik, co nám horem dolem servírují jeho marketingové manuály. Tedy, že Naše Česko vzniká pro lidi, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou. A zatímco Naše Česko ještě nepředstavilo program ani vedoucí struktury, o to větší pozornost vzbuzuje hejtmanovo lákání do nové politické formace, což vyvolává napětí zejména v řadách občanských demokratů, na které má odpadlík Kuba přednostně políčeno. Přitom v ODS, stejně jako v dalších stranách, se schyluje k tvrdému boji o omezená volitelná místa na kandidátkách do podzimních komunálních voleb. a Kuba jako zkušený politický praktik dobře ví, že je na čase rozhodit sítě do předvolebních tlačenic a lákat někdejší stranické souputníky na daleko volnější kandidátky ve svém hnutí. Což samozřejmě může leckde zabrat a hejtman nebude mít nouzy o úlovky. Zatím to ale nevypadá, že se v dalších regionech zopakuje hromadný exodus jihočeských a českobudějovických zastupitelů za ODS. Ten byl především důsledkem jejich letité mocenské provázanosti s úspěšným hejtmanem. Nic ani teď nenasvědčuje tomu, že by Martin Kuba mohl zlákat ve větší míře některé výraznější osobnosti ODS z jejího vedení nebo poslaneckého klubu. Což se povedlo v roce 2009 Miroslavu Kalouskovi při úspěšném startu jeho odštěpenecké TOP 09, kdy s ním od lidovců odešlo hned několik členů sněmovny, včetně šéfa jejich poslaneckého klubu. Paradoxně zatím největší úlevek pro Kubu představuje někdejší sociální demokrat a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který v kraji nepřetržitě vládne od roku 2012, což ovšem zapůsobilo jako inspirace pro některé bývalé i současné sociální demokraty hlásící se do hnutí Martina Kuby. Jestli se tedy naše Česko přece jen začíná rýsovat, tak spíš jako skrumáž lidí různého ražení, které nebude spojovat společný program, ale podřízenost vůdci hnutí, jenž bude ovšem rozhodovat nikoli podle společných hodnot a ideí, ale svých mocenských zájmů. Což je asi přesně ten útvar, s níž bych chtěl jednou vládnout Andrej Babiš, který už nyní vysílá k Martinu Kubovi vstřícné signály. Přičemž se od hejtmana nedočkal ani náznaku odmítání. Samotný Kuba se snaží prodávat veřejnosti svůj příběh profesionála, který po dvojitém hejtmanském triumfu nyní vtrhává do celostátní politiky, aby do ní namísto bujících konfliktů a hádek přinesl konkrétní řešení problémů běžných lidí. Martin Kuba ale v celostátní politice působil už před 15 lety jako první místopředseda ODS a ministr ve vládě Petra Nečase. Tedy v čase, kdy strana procházela svým nejtemnějším kmotrovským obdobím a Kuba byl jedním z nejbližších spojenců zákulisního vládce jižních Čech, místostarosty Hluboké a podnikatelského Šíbra Pavla Dlouhého. Právě tuhle etapu své politické dráhy Martin Kuba se svými mediálními poradci už příliš nezdůrazňuje. Tím spíš by ale neměli přehlédnout voliči, kterým Kuba se svým hnutím, stejně jako leckdo před ním, bude slibovat novou politickou kulturu a teď už opravdu lepší Česko.
0: O personálním posilování hnutí naše Česko hovořil Jiří Leština. Na řadě už je páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnes o dvou odchodech postav z ruských lepších časů.
4: Optikou dneška se všechno, co se týká Ruska, včetně ruské kultury, spojuje u většiny soudných lidí jen s negativními emocemi. Není divu. Fašistické rysy současného ruského státu vyhřezlé mimo jiné v zvěrstvech na území Ukrajiny, k tomu přímo svádějí. A chtít detailnější pohled o lidech, kteří se nikdy neměli potřebu Ruskem zabývat, by nebylo moudré. Přesto i tato země měla své krátké, lepší chvíle. V končícím týdnu hned po sobě opustily tento svět dvě osobnosti, z nichž byla každá tváří právě těch období, kdy se v Rusku, přesně řečeno ještě v Sovětském svazu, mohlo dýchat o něco volněji. Zoja Boguslavská odešla v úctyhodném věku 102 let. Zůstávala donedávna téměř jediným žijícím účastníkem dění v 60. letech, které se obvykle označuje jako tání. Původně politický impuls, aktivovaný prvním tajemníkem UVKSSS Nikitou Chruščovem v boji s vnitrostranickou stalinistickou opozicí, uvolnil nakrátko atmosféru v sovětské společnosti a inicioval také vývoj v Československu, který vyústil v pražské jaro 1968. Paní Boguslavská byla sice kritičkou a spisovatelkou, do dějin se však dostala v jiné roli. Chruščov nebyl žádný milovník svobody. A už v roce 1963 na setkání s tvůrčí inteligenci doslova seřval tehdejší mladé spisovatele a básníky, kteří se tak dostali do společenské izolace. Zoja Boguslavská však neváhala spojit život s jedním z tehdejších stroskotanců a samozvanců, vynikajícím básníkem Andrejem Vozněsenským. Byla s ním až do jeho smrti v roce 2010. Starala se o něho na sklonku jeho života, zatíženého nemocemi, a vzorně chránila básníkovo umělecké dědictví. Den před ní zemřel ve věku 77 let Vladimír Molčanov, tvář další krátké chvíle svobody. V začátcích Gorbačovovy přestavby, kdy tento reformátor sváděl těžké boje především se svým stalinistickým okolím v komunistické straně, využil Molčanov zmatku v myslích funkcionářů, kteří najednou nevěděli, co je a co není povolené, a nastartoval na tehdejší ústřední sovětské televizi pořád před půlnocí a po ní. To už si pamatuji velmi dobře. Sovětská televize se tehdy najednou dala dobře chytat i v Československu, což byl nepřímý úder Gorbačova a jeho lidi na Husákovské skamněliny. A proti pořadům, které vysílali Sověti, by v ČSSR zasahovala STB. Molčanov jako kdyby přišel z jiného světa, což bylo do jisté míry pravda, protože předtím jako jeden z mála sovětských odborníků na nizozemštinu působil dlouho v zahraničí. Najednou se smělo vysílat o stalinismu, o bělogvardějské emigraci, ale také o strašlivých podmínkách, ve kterých musí pracovat a žít sovětští havíři. Netrvalo to dlouho. Molčanov pak už točil hlavně historické a kulturní dokumenty. Ale když zemřel, ukázalo se, kolik lidí v dnešním Rusku zahaleném putinovskou tmou si ho pamatuje a lituje odchodu posledního mohikána doby, kdy se mohlo mluvit svobodně a člověk za to nešel do vězení.
0: Uzavřel Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. Už zbývá pouze závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
5: Na konci šesté třídy dostali děti za úkol vystoupit na besídce s rodiči. Můžete předvést nějaký akrobatický kousek, kouzelnický trik nebo scénku ze života, řekla paní učitelka. Ještě, že máme doma kytaru. S Johankou jsme se rozhodli zaspívat Sweet Jane od Velvetů. Druhý den mě po škole oslovila jedna z maminek. Nemohli bychom se k vám s Natálkou přidat. My jsme strašní dřeva a nemáme nic nacvičenýho. Ale zpívat umíme. Jasně, naučte se Sweet Jane. Ale já neumím anglicky. Nemohla bys zahrát třeba Stánky? Stánky neznám. To nevadí. Přinesu ti zpěvník, ty to zahraješ a my to odspíváme. Během týdne mě oslovili další čtyři maminky se stejnou prosbou. Jasně, proč ne, hlavně zpívejte. Nadešel den akce. Vzala jsem si zpěvník a kytaru, sbor holčiček s maminkami se rozesadil kolem mě. Na úvod předvedl Matěj Zůna s tatínkem instruktážní pantomimu, jak správně nafouknout duši u kola. Věra Šprdlíková s mamkou složili za 10 vteřin povlečení do kuličky a Franta Bradáč s macechou simulovali 5 minut tichou domácnost. Když přišla řada na naši partu, otevřela jsem zpěvník na stránce se stánky a začala hrát. Všechny holčičky s maminkami seděly jako zařezané, rudé až za ušima. Nikdo nevydal ani hlásku. Tak jsem začala zpívat sama. Po skončení besídky mě před školou dohonila Zdena. Ty jsi tu písničku úplně zničila, to ti nezapomenu. Víš, co to je moje srdcovka? Vy jste měli zpívat, já tu melodii neznám. Ale já mluvím o textu, má tam být pár tahů strávy. No teď jo, zpívala jsem to, co jsem viděla. Parta, hus, tráví. Od té doby jsme si s Johankou na podobné akce nacvičili mluvení břichem. Parta hustá ví.
0: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
6: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
6: Policisté našli lebku svaté Zdislavy, kterou v úterý ukradl muž z baziliky na Jablonecku. K mediálnímu zákonu se podle ministra Klempíře sešel očekávaný počet připomínek, zabývat se bude jen některými. Ukrajina zaútočila na rafinerii v Rusku, další nepřátelské údery hlásí taky Ukrajinci. Klidné páteční odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Policie našla ukradenou lebku svaté Zdislavy. Informaci CNN Prima News potvrdila Českému rozhlasu státní zástupkyně Veronika Klapková. Lebku podezřelý ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku před bohoslužbou. Policisté muže dopadli včera, už ho začali trestně stíhat. Lebku chtěl prý pohřbít v řece, podle policie ji zalil do betonu. Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo od dnešní půlnoci. Kritizovala ji například Hospodářská komora nebo antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se bude jen těmi podstatnými.
7: A jestliže se těchto připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
6: Výrazně pozměnit ale Klempíř zákon nechcem. Dál trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii ve městě Ryazaň v Rusku, potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy. Gubernátor místní oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok cílil i na dva více podlažní obytné domy a hlásí tři mrtvé. Ukrajinské hlavní město Kyjev se mezitím vzpamatovává ze včerejšího masivního ruského úderu, který nepřežilo 24 lidí.
8: Ukrajinští záchranáři už skončili se záchrannými a pátracími akcemi v troskách části 9-patrové budovy, která se včera po ruském úderu zřítila. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Dalším útokům čelila Ukrajina i dnes. Tamní železniční společnost Ukrzaliznicia uvedla, že bezpilotní letoun zaútočil na příměstský vlak v Záporožské oblasti. Údery hlásí i Oděská oblast. Moskva a Kyjev si taky dnes vzájemně vyměnili 205 válečných zajatců. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je to první fáze předání tisícovky zajatců z každé strany. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
6: U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů, loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Více než 130 budov můžou lidé ode dneška do neděle navštívit u příležitosti festivalu Open House v Brně. Zájemci se podívají i do běžně nepřístupných budov. Na tradiční brněnský festival letos nově navážou také Boskovice. Festivalový den tam připadne na poslední květnovou sobotu. Podle pořadatelů jde o novinku, která by měla přehlídku každý rok rozšířit do jednoho dalšího města v republice. A jak to vypadá na silnicích na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu? Z kilometru 107 popojíždí kolona, na kilometru 105 je kvůli opravě uzavřený levý pruh, zpoždění 20 minut. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Kosmonosy havarovalo osobní auto, blokuje odbočovací a pravý pruh, náhle se brzdí a vybočuje na mokré vozovce. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech na 19. kilometru po nehodě už nic nepřekáží. Před okamžikem odtáhli poslední auto, zatím ale stále regulují provoz v tunelech. Brzdí se před Cholupickým tunelem, fronta se začne postupně rozjíždět. Dobře dojeďte. Páteční obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně může být i polojasná, místy se objeví přehánky, na severovýchodě i občasný déšť a teploty vystoupí maximálně na 16 stupňů. Tolik zprávy a teď už pořad, jak to vidí.
9: Jak jsme připraveni na možnou novou pandemii, představuje hantavirus vážnější riziko, proč Evropská unie už preventivně spustila krizový mechanismus, o tom všem budeme mluvit. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes bioinformatik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky, děkuji, dobrý den. A Vysoké školy chemicko-technologické, abych to ještě doplnil. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
9: Jeho argentinského města Ushuaia se chystá tým zdravotnického institutu z Buenos Aires, aby získal víc informací o tom, jestli právě z této oblasti mohl se dostat hantavirus na palubu výletní lodi Hondius. Ten případ má velkou publicitu po celém světě. Co se zatím prokazatelně ví, kolik má Andes, tak se říká tomu viru, dosud obětí?
10: V tomto konkrétním případě je to právě hlavně ta publicita, spíš než to opravdové nebezpečí nebo počet případů na té lodi. V současnosti je to 11 případů, z toho 3 zemřeli. Jedna pacientka je v těžkém stavu a už ta loď zakotvila, všichni ty pasažéři byli převezeni bezpečně do svých domovských zemí a vlastně ta událost, jak si vlastně tímto skončila, teď ještě budeme mít tu část toho monitoringu, kdy se sleduje ta doba inkubace, jestli ještě se někde něco neobjeví, ale ve své podstatě je to spíš uzavřený případ. On je dramatický, protože prostě na výletní lodi prostě umírají lidé, no tak...
9: Trošku to působí jako scénář filmu.
10: Zní to takhle, ale... I v té odborné komunitě to má poměrně velké zastoupení právě proto, že je to po té pandemii covidu, kterou jsme jako lidstvo nezvládli úplně dobře, tak teď je pro nás důležité, jakým způsobem se z toho jednotlivé státy a jednotliví aktéři poučili a jak budeme reagovat do budoucna. Protože tohle to je určitě jenom jeden z případů, který nás čekají v budoucnu.
9: Pokud vím, tak se podílíte na informačním webu k situaci kolem viru Andes a té lodi Hondius. Co vás k tomu přivedlo?
10: Právě to poučení, protože z té minulé pandemie, protože my jsme celosvětově, myslím, vědci nebo zdravotníci, epidemiologové se udělali různé komise, které to hlídali, kontrolovali, prostě orgány, které to mají na starost, jako zdravotní úřady, ministerstva, zdravotnictví, hygienické stanice. Všechno probíhalo celkem dobře, ale to, co jsme podcenili, byla právě ta komunikace s veřejností. No, největší poučení z té pandemie covidové bylo, že nejlépe dopadly státy, kde to obyvatelstvo bylo celkem jedno, jaká pravidla byla nařízená, ale nejdůležitější bylo, že to obyvatelstvo s ním bylo souhlasné a dodržovalo je. A naopak, mezi těmi 10 nejhoršími zemi byly všechny země, kde prostě ať se nařídilo, co nařídilo, tak to nikdo nedodržoval.
9: Šlo tedy o střízlivé informování ve smyslu nepřehánět to, nestrašit, ale zároveň třeba nezatajovat nějaké informace.
10: A udělat nějaké takové informační zdroje bezpečné, právě neemoční, spolehlivé, tak, aby. Protože přesně ten případ je mediálně hodně vidět relativně a úplně rozumím tomu, že někdo si to po té zkušenosti minulé přečte nebo poslechne a nebo na síti na to narazí a teďka začne být nervózní, co se děje, blíží se něco hrozného, mám začít nakupovat prostě.
9: Já se s vámi o tom chci bavit, pojďme začít úplně od začátku. Co je hantavirus?
10: No, hantavirus je takový podobný virus, je to RNA virus, tedy jeden z vlastně typických virů, který má rozšíření po celém světě a je to celá rodina virů, které mají i různé průběhy ve smyslu tom, že ty nemoci mohou být různého typu a šíří se také přenosem tedy mezi jedinci. V naprosté většině ty hantaviry se vyskytují u hlodavců, to je typický hlodavčí virus, no a zrovna tenhle ten občas se může stát, že přeskočí i na člověka, když dojde ke kontaktu s nějakým nakaženým materiálem. No a právě tenhle ten hantavirus je, ten Andes virus je zajímavý nebo nebezpečný tím, že u něj je prokázáno to, že když už ho dostane člověk, tak ho také může předat dál dalšímu člověku.
9: Což je ale jediný z té rodiny hantavirů, právě tento Andes, protože se zpočátku hodně zdůrazňovalo, že šíření mezi lidmi je zcela výjimečné. Přiznám se, že jsem tomu chvilku nerozuměl, ale je to tady ten Andes, nazvan podle toho výskytu. V čem je tady nebezpečné? Jaká je smrtnost?
10: Ten virus Andes je hodně nebezpečný ve smyslu tom, že myslím, ta smrtnost je někde okolo 1/3, každý třetí člověk zhruba zemře. Ono zase se to neděje tak moc často a ta smrtnost se těžko určuje, protože my ji většinou vidíme jenom, nebo můžeme ji počítat jenom z těch případů, které se dostanou do nemocnice a jsou dobře zdokumentovány. Ono třeba v té Argentině v nějakých těch rurálních oblastí to možná dostává víc lidí a třeba je to menší ta smrtnost. To nevíme to úplně přesně. Každopádně je to nebezpečný virus a nikdo ho nechce dostat. To je jistá věc.
9: Protože zatím neexistuje účinná léčba.
10: Neexistuje účinná léčba, ale to platí u naprosté většiny virů. Viry se velice špatně léčí, protože virus sám o sobě není živý, takže ho nemůžete příliš dobře zacílit. My ho můžeme dezinfikovat, můžeme se zbavit těch partikulí a můžeme si pořídit vlastní imunitu, která s ním bojuje nejlépe, ale přímo léčba je obtížná. Některá antivirotika máme, ale i ta antivirotika nejsou žádný pěkný lék pro to tělo, protože prostě léčíme ho, až když je v našich buňkách.
9: A z jakých okolností by se mohl tento hantavirus, tedy Andes, začít nekontrolovatelně šířit?
10: Asi nemůže. Ten virus sám o sobě je takový, není dobře uspůsobený pro tohleto šíření, nešíří se jako třeba chřipka čistě. Asi se to občas může stát, ale většinou potřebujete blízký kontakt, dlouhodobý. Ty případy máme zdokumentované teďka z té lodi, to je pro nás vlastně úplně úžasný materiál biologický.
9: Svým způsobem
10: perfektní laboratoř, hlavně i proto, že se to velice dobře sleduje a pečlivě a těch dat bude mít hodně, ale máme velice dobře zdokumentovaný případ z roku 2018, kdy to bylo na nějaké svatbě, kde bylo 100 lidí, 33 z nich to dostalo, 11 zemřelo a tam je to přímo vytrasované, kdo od koho to dostal, kdy, za jak dlouho, takže my máme docela dobrý modelový příklad, se kterým to můžeme teď srovnávat, jestli tomu viru konkrétně rozumíme.
9: Možná se patří doplnit, že byl poprvé zaznamenán v polovině 90. let v Chile a v Argentíně. V ohňové zemi prý zatím podle úřadu nebyly hlášeny žádné případy nákazy tímto virem ani u lidí, ani u hlodavců. Je tedy pravděpodobnější, že ten holandský pár, který na nákazu zemřel, třetí obětí byla Němka, že mohl přinést ten virus ze své předchozí cesty po zemích Jižní Ameriky?
10: Je to asi dost pravděpodobné. Ten virus je nepříjemný také tím, že má poměrně dlouhou inkubační dobu. Teďka budou všichni ti nakažení lidé, ale i ti, kteří s ním přišli do styku 40 dnů sledování. A musí v případě, že měli těsný kontakt, budou mít i takovou dobu karanténu. Takže to je nepříjemná věc. A ano, je dost pravděpodobné, že prostě než přijdou ty příznaky, že ta doba může být delší.
9: Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že hantavirus se nešíří tak snadno, jak se šířil koronavirus SARS a že nejde o nový virus, jako to bylo v případě COVID-19. Čili to jsou uklidňující informace, ale jak se tedy liší ty viry?
10: Ten vlastní průběh toho onemocnění je pochopitelně jiný, ale ten hantavirus také napadá vlastně ty dýchací cesty, takže člověk to pak má v plicích a dostane nějaký zápal plic. Ty hantaviry, které jsou tady v Evropě, ty třeba napadají ledviny a jiné orgány. Jinak vlastně, co se týče toho, jaký to je virus, ta věc, proč ho taky sledujeme, je to, že má jednu podobnou vlastnost s chřipkou, a to sice, že ta jeho DNA, on je mnohem menší, ten virus, když jsme si to porovnali, koronavirus měl 30 tisíc písmenek té genetické abecedy, tady je to jenom 12 tisíc, je menší, jednodušší, ale je takzvaně segmentovaný. Tu svoji genetickou informaci má ve třech oddělených částí a to je pro šíření virů, hlavně pro tu jejich variabilitu, vždycky ke zpozornění, protože když by se stalo, že nějaký člověk bude nakažený třeba dvěma druhy toho viru zároveň, takže se velice lehce mohou promíchat a tím dělat jako rychlé evoluční skoky. No, takže proto je to i z hlediska virologického velice zajímavý jako případ, ale z hlediska toho epidemiologického, toho nebezpečí, rozšíření je o té opravdu velmi, velmi malé.
9: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí hodnotí riziko pro běžnou populaci v Evropě, jak říkáte, jako velmi nízké. Přesto ale kyperské předsednictví aktivovalo unijní krizový mechanismus. Co to znamená?
10: Ty krizové mechanismy je za prvé potřeba občas zkoušet a za druhé to umožňuje těm orgánům dělat nějaká opatření, která za úplně běžné situace dělat nemohou. To je jako když se vyhlásí výjimečný stav, tak prostě některé zákony hold ustupují do pozadí a ten rozdíl proti tomu covidu je to, jakým způsobem se ta situace řeší i z hlediska té veřejnosti, jak okamžitě ta informace se sdílí mezi státy, sdílí se i na tu veřejnost, informovanost je úplně perfektní, máme, protože je to známý virus, tak máme dokonce odbornou společnost, zabývající jsme hantaviry, která hned k tomu vydala taky prohlášení, jak to s těmi viry je. A takže vlastně to je také důsledkem toho, že jsme aktivovali, nebo že se aktivovali takováto opatření. No a další věc, která je moc důležitá, je, že my jsme v minulosti se hodně spoléhali na Spojené státy, které byly lídrem v mnoha oblastech a mimo jiné v tom zdravotnictví, takže skoro vždycky jsme čekali, až co na to řeknou. Američani první osekvenovali něco a až řeknou a ostatní je tak trošku následovali. Ta doba se hodně změnila, protože americká administrativa v současné podobě tomu moc nepřeje. A tady je dobře vidět, že tedy ten svět jako celek se musí o sebe postarat nejvíc sám. A to je z tohoto hlediska je to výborná zpráva, že vlastně se to podařilo. Ten první virus byl v tomto případě byl osekvenován ve Švýcarsku, hned potom v Africké republice, takže v Dánsku. Takže to je dobře vidět, že ty mechanismy, které jsme nastavili jako lidstvo, tedy po jednotlivé státy, anebo ty mezinárodní organizace po té pandemii covidu, takže se to všechno zlepšilo a že to dokážeme. Takže doufejme, že je to dobrý příklad toho, jak budeme reagovat, až ta situace bude opět v budoucnu nějaká nepříjemná.
9: Finsko už zařadilo hantavirus Andes mezi nebezpečné nákazy podle ministra zdravotnictví našeho tady Adama Vojtěcha za ANO. Se nechystají žádná mimořádná opatření, takže jaké riziko může být pro Českou republiku?
10: No, v podstatě minimální až žádné. Kdyby náhodou se tenhle ten virus nadále šířil někde, tak to budeme dobře vědět. Ta ohniska jsou dobře podchycená, o každém pacientu, o každém kontaktu víme, jsou pod dozorem, takže v současnosti už se jaksi nic nového neděje, ta situace se nějakým způsobem proběhla a od nějakého 10. května už vlastně se jenom monitoruje, jestli je situace ukončena, je možné, že se ještě objeví nějaký případ, ale spíš to budou takhle jednotky a ten virus tady v Evropě nemá toho přirozeného hostitele a ty hantaviry obecně jsou hodně specifické, nepřeskakují. My tady máme v Evropě několik druhů hantavirů různých, každý má toho specifického hlodavce a na nikom jiným nebo pomocí žádného jiného hostitele se nešíří.
9: Myslím, že to všichni rádi slyšíme, ale třeba podle argentinského specialisty na infekční choroby Ricarda Teixeira šíření nemoci může souviset s klimatickou změnou. Vysvětlil, že přenášečům viru v tomto případě hlodavcům se daří v oblastech, kde to klima dříve neumožňovalo. Připouštíte, že na tom něco může být?
10: Určitě je to tak, že ten svět se mění, on se mění z mnoha úhlů, že je nás víc, takže taky ty viry se lépe šíří po celé planetě a cestujeme více a ano, klimatická změna to hodně ovlivňuje. To není jenom případ hantaviru. U nás to vidíme, kde už dneska jsou klíšťata, už jsou prostě vysoko v horách, tam, kde dřív jsme vůbec neměli. Některé ty viry, které dřív se v Evropě nevyskytovaly, tak postupně od jihu se stávají i tady endemickými. Takže ano, ta změna v přírodě se netýká jenom rostlin a jenom živočichů, ale právě i těch různých parazitů.
9: Jaká je tedy prevence před nákazou? Máme začít skupovat respirátory jako Francouzi, kde je jeden prokázaný případ?
10: No, to je právě trošku ten mediální zásah, ale ty respirátory, třeba teďka je jaro a lidi čistí chaty a různé půdy, kde dlouho nebyli a na zimu se jim tam mohli nějaký hlodavci dostat a právě třeba v Česku těch případů ročně podle Státního zdravotního ústavu nějaké nákazy hantavirové je zhruba 10 a to získáte nejspíš tak, že budete uklízet bez roušky ten prach, kde je trus vyschlý a moč od těch hlodavců, kteří tam byli třeba přes zimu a když se to rozvíří, jak se to nadýcháte, takže tam třeba ta rouška není vůbec od věci, když uklízíte v prašné prostředí.
9: Možná daleko rychleji se šíří spíš dezinformace než ten virus. V té souvislosti se šíří na sociálních sítích, nebo ne? Jaké máte poznatky?
10: Myslím si, že tohle je tentokrát vlastně dobře zvládnutá situace, že ty informační zdroje na všech úrovních, Světová zdravotnická organizace, u nás Státní zdravotní ústav, ministerstvo, ty odborné společnosti, že se podařilo právě po naučení z té covidové pandemie včas ty informační zdroje dobře nastavit. Ta informace se nikde neskrývá, tak jestli si vzpomínáte, když začínal ten koronavirus, tak to byly měsíce, než jsme se vůbec dozvěděli z Číny, že se něco děje. Tady je to vlastně den ode dne, to všechno po hodinách, tu informaci máme. A díky tomu ty informace, dezinformace určitě nějaké jsou, ale jejich šíření je poměrně zanedbatelné. Tak když někdo to má rád, tak jistě si na koho najde, ale obecně si myslím, že v tom mediálním prostoru a i na těch sociálních sítích to není nijak dramatické.
9: Možná, když si připomenu tu časovou osu, tak loď vyplula z Ušuaji někdy 1. dubna, první úmrtí bylo 11. a druhé 26. čili opravdu ty informace a ten průběh byl zachycen velmi rychle.
10: Ano, je to, opravdu musím říct, že z tohoto hlediska můžeme být rádi, je to, řekl bych, dobře zvládnuté. Ne, že by tam někde nebyly chyby, ale i tohleto se dobře ukázalo, já nevím, jestli to proběhlo naším mediálním prostorem, ale právě v Dánsku zavřeli celý infekční oddělení, kde byli ty pacienti, protože tam někdo udělal nějakou chybu s prací s krví nebo něco a tak prostě chudáci zdravotníci teďka budou taky v karanténě. Takže to, že udělá někdo chybu nebo že je něco nejasného, to se běžně stává, ale naštěstí ty mechanismy, které to zpětně kontrolují, na to včas přijdou a ta chyba se dá podchytit a napravit nebo alespoň zastavit.
9: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes genetik Jan Pačes.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
9: Já si vaše slova vykládám tak, že jsme daleko lépe připraveni na případnou další pandemii. Napadá mě, může nám v tom směru být nějak nápomocná AI, tedy ta umělá inteligence?
10: To je teď i v odborných kruzích velice horké téma a důvod je ten, že i tady vidíme, kolik těch nových informací přichází a jak je potřeba je rychle zpracovávat. A obecně i v té vědě je to tak, že těch informací, nebo ta přístrojová technika se rozvíjí rychle a generuje víc a víc dat a už se to dostává daleko za možnosti jedince ta data sledovat, zpracovávat, dělat z nich závěry. A tady určitě budeme do budoucna chtít, aby taková důležitá informační zdroje byly nějak podchyceny, zpracovávány automatizovaně a na to ta AI by se zdálo dobře hodí. No ale je to nový obor, velice rychle se rozvíjí a teďka my úplně přesně nevíme, do čeho všeho jí pustit nebo takhle, ten názor na to je různý lidé. My teď máme dokonce projekt se Švýcary právě na takový automatický monitor těch infekčních nemocí.
9: Máme, myšlím, Akademie věd?
10: Akademie věd a ta bioinformatická infrastruktura česká, teda, včetně univerzit. A tam bychom hrozně rádi viděli takové jako automatizované upozornění. Někde se zvedají čísla, aby si toho nemusel všimnout nějaký teda úředník nebo zdravotník, ale aby to chodilo automaticky. Ale zároveň, abychom třeba umožnili těm datům přístup i právě třeba novinářům nebo neodborné veřejnosti, tak, aby to nebylo nebezpečné, protože to bylo taky jedno ponaučení z covidu. Je skvělý ty data sdílet, ale někdy je mnohem důležitější sdílet i tu interpretaci těm datům, protože kdož tomu nerozumí, tak leckdy udělá špatný závěr, protože je to složitá situace. Každý si to musí teprve nastudovat a pak z toho dělat závěr.
9: No, otázka je, do jaké míry je AI spolehlivá. Například švédští vědci úmyslně sfalšovali dvě vědecká pojednání o smyšlené nemoci, kterou nazvali Bixonymanii, a mnohé chatboty ji potom vydávali za skutečnou. Zatím se tedy jedničky a nuly dají docela snadno napálit.
10: Je to tak, ale tady se to spíš týká těch klasických teda chatbotů, kdy vlastně ten vlastní systém nemá nějakou moc dobrou vnitřní kontrolu. Oni existují takové AI systémy právě pro vědu, nebo se vyvíjí, uvidíme, jak se celé bude kam se to posune. A to jsou systémy, kde vlastně nepracujeme s jedním chatbotem, ale těch systémů, těch agentů je celá řada a jeden vykonává tu práci druhýho, kontroluje, třetí klade otázky a tímhle tím způsobem, jakoby oni sami by se měli dostat k tomu, že ty případné chyby vyčistí. My tomu říkáme chyby, anebo že s dezinformace, misinformace, nebo halucinace se tomu říká. A na začátku v té AI jsme z toho byli dost nešťastní, ona si to vymyslí. No ale vlastně když budeme jí chtít používat, tak on to je podobně jako ten náš mozek. Prostě občas nemáte dobrý nápad a teprve při srovnání s tou realitou, při zasazení se do toho kontextu, který máte v hlavě, tak si uvědomíte, to není dobrý nápad, to nebudu dělat a tohle naopak, to jsem měl dobrý nápad, tak hurá tudy. A podobně zřejmě budeme muset pracovat s tou AI, takže ona bude dělat chyby a budeme s tím takhle muset pracovat. Ale to nutně nemusí být špatně.
9: Vám ale je AI v soukromém životě zatím užitečným rádcem?
10: Je velmi, zejména v té vědě, je to ten nástroj, se kterým se budeme muset naučit zžívat a naučit se nějakým způsobem delegovat část práce na ně, prohledávat obrovské množství literatury odborné a tak dále. A mě vlastně hrozně zajímá i to, jak nejenom jak se dokážou ty chatboty vyrovnat s tím psaným textem a s nějakým povídáním si, ale jak dokáží reagovat na reálný život. Takže já teďka mám na balkóně truhlík a o ten truhlík se starám jenom podle toho, co říká AI. Vlastně upřímně řečeno, teď mě teda řídí ta AI a když mi řekne, že to mám takhle pohnojit a že tam mám zasadit tenhle ten typ kytky, tak já to tak udělám a jsem zvědavý, jak se bude truhlík udařit, zatím je to krása.
9: Řekl jste ta AI, nebo je to ten? Nebo...
10: To je taky zajímavé, jestli je pro každého něco jiného. Tak to, co teďka používám, tak je Claude, tak tomu říkám spíš ten, někdy je to ta, protože je to umělá inteligence, aha, ale přečetl jsem si někde, že bychom měli používat to, a právě proto, abychom si příliš ty umělé inteligence neperzonifikovali a nevnímali je tedy jako nějakého jiného živého jedince, ale je to jenom pomocný nástroj.
9: Takže vám třeba radí, jaké bylinky do těch truhlíků na balkoně?
10: Teďka mi, no, co by tam měl, co vydrží tady to pražský počasí, až bude horko, a tak jsem zvědavý, jestli to teda dokázal správně. V tomto případě ten, že je to chlo, tak jestli to dokázal správně.
9: A jak vám to může být nám pomocno ve výzkumu? Jak ovlivní AI naše poznání?
10: Ten výzkum ovlivní úplně zásadním způsobem, hlavně proto, že tím výsledkem výzkumu, základního výzkumu, je nějaká odborná publikace, tedy opět text, který vezme nějaká data, nějakou hypotézu. Vědci na základě toho, že mají hypotézu, navrhnou nějaký experiment, udělají experiment, mají naměřená data a ta data pak interpretují. A tohle a těch dat je obrovské množství. A my často vyrobíme data pro nějakou konkrétní hypotézu, změříme, které geny se zaply u nějakého pacienta, ale zajímá nás třeba jenom ten jeden, který zrovna studujeme. Ale ve zbytek těch dat je pořád mimořádně cenný. A tady právě ty AI dokáží vlastně dneska si stáhnout data z úplně jiných nezávislých experimentů a použít je zase pro nějaké nové myšlení. Tohle bude obrovská změna, ale bude to vyžadovat i změnu v tom, jak budeme vůbec hodnotit vědu, protože těch odborných publikací bude teď čím dál tím víc a čím dál tím obtížněji se bude poznávat, jestli jsou správné nebo ne. Věda má v posledních 100-200 let už úžasné samočistící schopnosti. Není to tak, že by se vědci nikdy nespletli, a nebo že by mezi vědci nebyli sem tam podvodníci. Ale právě ta vědecká metoda, to, jak se to funguje, je nejsilnější argument pro tu vědu, protože se na tu každou chybu strašně rychle přijde a vyčistí se. Může to někdy trvat i trochu déle, někdy je to nepříjemná situace, ale tohle tu schopnost ta věda má. Jestli bude mít do budoucna při velkém množství nových informací, nových zdrojů a při zpracovávání pomocí AI, to uvidíme a čekají nás veselé časy.
9: No a jsou oprávněné obavy, že se z dobrého sluhy může stát zlý pán?
10: Určitě jsou, protože nejenom, já bych se asi nebál těch umělých inteligencí jako takový, nebo já sám za sebe, ale je to silný nástroj a když ho bude používat někdo se špatným úmyslem, tak nás to bude všechny určitě hodně mrzet.
9: Hostem pořadu, jak to vidí, byl molekulární genetik Jan Pačes. Moc děkuji za vaši návštěvu, mějte se hezky, nashledanou.
10: Děkuji za pozvání, pěkný den.
9: A hezký, vydařený víkend vám od mikrofonu přeje Vladimír Kroc.
6: Pěkné odpoledne, je 1:30.
2: Český rozhlas Plus.
6: Policisti obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Libereckum. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Americký prezident Donald Trump odletěl z Číny v Pekingu. Několikrát jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu například o současném americko-izraelském konfliktu s Íránem. Šéf Bílého domu taky uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Zástupci lotyšských parlamentních stran budou dnes jednat o nové vládě, svolal je prezident země Edgar Serinkevič. Po jednání rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala poté, co ztratila podporu většiny parlamentu. Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Rozhodl o tom hejtman kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. Opatření platilo od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů lesů a trávy. Operní pěvec Štefan Margita dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Koncertem plným hostů oslaví blížící se 70. narozeniny. Na pódiu ho doprovodí orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou dirigenta Jana Kučery. Na řadě je doprava na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Bezděčín. Havarovalo osobní auto, na 40. kilometru blokuje odbočovací a pravý pruh, je tam krátká kolona. Ovšem brzdí se i ve směru do Turnova, kolona začíná na 37. kilometru, zpoždění čtvrt hodiny. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu z kilometru 107 popojíždí kolona kvůli omezení na kilometru 105, zpoždění 20 minut. A na pražském okruhu směrem na D1 zůstává silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem, zpoždění 10 až 15 minut. V tunelu Balanka ve směru na Troju pak stojí v Davidské části osobní auto po defektu a blokuje připojovací pruh. Dejte proto pozor. Šťastnou cestu. Zítra bude většinou zataženo s občasným deštěm i trvalejším. Ojediněle hrozí i bouřky a ochladí se na 9 až 13 stupňů. Na západě Čech by ale mohlo být až polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami a s teplotami mezi 12 až 16 stupni. Tolik zprávy. Teď už má slovo Lenka Vahalová. Začíná Věda Plus.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus. Máme pro vás další vydání pořadu Věda Plus. A jakým tématům se budeme věnovat? Neléčený vysoký krevní tlak, cukrovka nebo vysoký cholesterol. To jsou hlavní rizikové faktory cévní mozkové příhody. Jsou rizikovou skupinou kromě seniorů i děti? Uchazeči o studium na středních školách už několik hodin znají výsledky přijímacího řízení. Co nového o přijímačkách zjistil výzkum PAQ Research? A z vesmíru je vidět všechno. I to, kolik stromů a zeleně je v naší republice. Jak zelené plochy pomáhají snižovat teplotu ovzduší. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Věda Plus.
11: Je tu první téma, pokleslý koutek úst, náhle vzniklá slabost poloviny těla nebo porucha řeči. Tak se obvykle projevuje cévní mozková příhoda. Lékaři se s ní nesetkávají jen u lidí v seniorském věku, ale stále častěji i u pacientů do 50 let. U příležitosti Světového dne boje proti mrtvici upozorňuje i na to, že může postihnout dokonce i děti.
12: Tu zelenou zkuste, tu zelenou.
13: Radí se Anna Henlínová se svým přítelem Martinem, kterou z cest zvolit na lezecké stěně. Jako dítě prodělala před 15 lety mrtvici. S jejími následky na pravé polovině těla se potýká dodnes.
12: Cvakáš?
14: Cvakám. Mám.
12: Tak jo.
14: A třeba teď bylo vidět, že mi jdou cvakat expresky pravou rukou.
15: Viděla jsem, jak jste jí zacvakla úplně bez sebe menších problémů. Nebudeme Aničku rušit teď už, ale cvaká teda další karabinu.
12: Teď zbývá poslední a bude nahoře, no.
15: Hráš, jo? Anička se spouští koleně dolů z té výšky těch 10 metrů, kam před malou chvíli vyšplhala. Tak úžasné.
14: děkuju moc. Hrozně mi to pomáhá na ten třes v té ruce. Od té doby, co lezu, tak tu pravou ruku víc jako ve všem používám. Mám v ní větší jistotu. A hlavně je to taková zábavná rehabilitace, co zapojí fakt všechny svaly na těle.
13: Kromě lezení se dnes věnuje i běhu, jízdě na kole a rehabilituje také sama doma. Běžnou součástí jejího života jsou také prohlídky na neurologické klinice ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
16: Aničko, můžete se postavit? Tak a ukažte mi, jak jdete.
13: Vyzývá pacientku primář Aleš Tomek, který se o ní v poslední době stará.
16: Co, ruka, jak je na tom?
14: Třes v ruce mám pořád, ale víc ji používám v běžných činnostech. Automaticky jako předtím, když jsem byla vlastně pravák do těch 11.
13: Přeučit se na levačku musela Anna právě kvůli mrtvici. Postihla ji na volejbalovém soustředění. Všechno začalo opakovaným mravenčením na pravé noze a ruce. Do nemocnice ji vezli až druhý den. To už byla ochrnutá na polovinu těla. Na to, že mrtvice může postihnout i děti, se podle neurologa Aleše Tomka někdy zapomíná.
16: Bohužel často vidíme příběhy, kdy ty kritické hodiny na začátku, kdy je ta nejlepší možnost pomoct, tak není pomoženo právě, protože si nikdo neuvědomí, že to, že šestiletý chlapeček zakopává na pískovišti nohou, že není dáno jenom tím, že si vymknul kotník nebo že ho prostě bolí noha, ale že je dáno mrtvicí. To znamená, podezřívat tu mrtvici v každém věku je dobře. Tady bych připomněl pravidlo FAST, to znamená náhle vzniklá slabost jedné poloviny těla, ruky, nohy, pokles koutku nebo porucha řeči znamená zavolejte sanitku, i kdyby to bylo dítě.
13: Jedním z nejčastějších důvodů mozkové mrtvice u dětí je zúžení mozkových cév po infekci planými neštovicemi.
16: Což může konkrétně očkování na tuto nemoc významně eliminovat, prakticky zrušit. A stále vidíme rodiny, které raději své děti nechají nakazit touto nemocí, než aby je očkovali. Sám jsem viděl takový případ nedávno, kdy právě maminkou způsobená nákaza dítěte, které mohlo být očkováno, dostalo závažnou cévní mozkovou příhodu.
13: Ročně prodělá mrtvici podle neurologů 23 tisíc Čechů. 15% případů lékaři zaznamenávají u lidí do 50 let.
16: K čemu určitě dochází u mladších lidí obecně je podceňování prevence. Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku a na třetím místě neléčený vysoký cholesterol. Dále taky dochází k nárůstu užívání antikoncepce. I když se antikoncepce vyvíjí bezpečnější stran rizika trombózy, stále tam to riziko je a vede k nárůstu těchto příhod.
13: Upozorňuje neurolog Aleš Tomek. Základem prevence je kromě pravidelných preventivních prohlídek také správný životní styl, tedy zdravě jíst, nepít alkohol, nekouřit a pravidelně se hýbat. Andrea Skalická, Český rozhlas.
11: Stále posloucháte Vědu Plus a na téma ještě navážeme s předsedou České společnosti intervenční radiologie a spoluzakladatelem nadačního fondu Čas je mozek Miloslavem Ročkem. Hezký den.
17: Dobrý den.
11: U mrtvice jde o čas, tak jak rychle začnou v mozku odumírat buňky?
17: To je pravda. Vycházíme tedy z názvu toho fondu Čas je mozek. Opravdu pouze za 5 minut začíná docházet u ischemické příhody, který je 90%, to znamená, že se uzavře mozková tepna k odumírání buněk. My těch buněk máme poměrně dost, ale vemte si, že každou minutu odumírá 2 miliony buněk a 12 kilometrů drah.
11: Za jak dlouho tedy by měl být pacient v péči lékařů, pokud u něj dojde k mrtvici?
17: Samozřejmě co nejdříve. Jestliže se k nám pacient dostává do 1 hodiny, tak 70% se zcela zotaví, což je pravda, a s tím časem pozdním ty výsledky jsou horší. Posouváme indikace, dřív platilo 4,5 hodiny do toho rozpouštění, to znamená podání léku na rozpouštění, 6 až 8 hodin do odstraňování přímo z mozku různými katetry, a to jsme posunuli, i když se musí dodělat další nějaké vyšetření, až na 24 hodin.
11: Můžete nám popsat, co se děje bezprostředně po příjezdu do nemocnice?
17: Takže pacient přijíždí rychlou sanitou, nejezdí sám s doprovodem, přijíždí hned na urgentní CT, to by mělo být co nejblíže příjezdu sanitek nebo helikoportu, protože někteří přijítají

0: tím je potřeba agresivnější léčbu, takže je to trombolýza, zde jsme první na světě, a potom je to mechanická trombektomie, to znamená, že z třísla zavádíme katetry až do karotické tepny, která může být taky uzavřená, a potom až do uzavřené mozkové tepny. Máme speciální odsávací katetry a někdy používáme speciální kovové mřížky, na kterou se nafixuje ta sraženina, v optimálním případě se na jeden zátah odstraní. Někdy to trvá trochu déle.
1: Já jsem v úvodu i zmínila, že mrtvice může postihnout dokonce i děti. Jak je to možné a jakým způsobem je léčíte? Je to stejné jako u dospělých?
0: No, ono to může postihnout i nenarozené děti. Potom děti hned po narození v mateřské školce, ve škole, takže tam je důležitý, aby se na to myslelo, jak říkal pan docent Tomek. A léčíme je. V podstatě do těch 16 let nejsou žádný důkazy, jak by se mělo agresivně léčit, ale my máme speciální protokol Homotole a provádíme většinou mechanickou trombektomii a samozřejmě i trombolýzu. Takže výsledky jsou dobré. Nejmladšího pacienta jsme měli dvouletého.
1: A co všechno ještě kromě času dojezdu do nemocnice rozhoduje o tom, jestli se pacient po mrtvici vrátí do běžného života bez větších následků?
0: Ono těch faktorů je poměrně hodně. Samozřejmě nejdůležitější na začátku je ta rychlost, potom stupeň postižení, stupeň vlastně té ischémie, nedostatku vlastně kyslíku té mozkové tkání. Potom záleží na výsledku léčby a potom vlastně na následném průběhu, protože i když všechno proběhá dobře, tak může dojít k rozvoji ischémie, dojít i ke krvácení a podle toho potom ten pacient zůstává v nemocnici u lehkých příhod a dobře léčených nebo úspěšně léčených příhod. To může být 3 až 7 dní, čím je to postižení těžší, tak to může být už v řádu i týdnu.
1: Na závěr klidně už jen stručně, jaké jsou vize do budoucna? Zlepší se léčba?
0: No, možná, že se zlepší léčba, i když vlastně ty kovové mřížky, které máme, už jsou velmi kvalitní, aspirační katetry také. Vznikají, vyvíjejí se i nová rozpouštědla, to je to. A hlavně, co je důležité, že pacienti přicházejí dřív a na druhé straně vlastně ta úspěšnost by měla být větší, protože asi se rozšíří počet mechanických trombektomií, kde ty výsledky technicky jsou 85-87% a klinicky jsou dvojnásobný. To znamená, dřív jsme měli do 30%, teď je 55-57%, který opravdu jsou bez postižení následného nebo pouze s malým.
1: Říká předseda České společnosti intervenční radiologie Miloslav Roček. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Posloucháte Vědu Plus a teď už slíbené téma, přijímačky. Uchazeči o studium na středních školách už několik hodin znají výsledky přijímacího řízení a pro tisíce rodin tak dneškem vrcholí jedna z nejdůležitějších vzdělávacích zkoušek. Nový výzkum PAQ Research ale naznačuje, že o úspěchu u přijímaček nerozhodují jen znalosti nebo studijní předpoklady dítěte. Významnou roli podle dat hraje také informovanost rodičů, schopnost orientovat se v přijímacím systému, porozumění percentilům nebo investice do přípravy. Co tedy české přijímačky skutečně měří a nakolik současný systém reprodukuje vzdělanostní nerovnosti? Téma pro analytika PAQ Research Jakuba Špalka, kterého máme ve studiu. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: Co jste chtěli svým výzkumem zjistit? Jaká data jste sbírali?
3: Ve výzkumu jsme zjišťovali, jak se rodiče a jejich děti v 9. třídě rozhodují při výběru střední školy, jak rozumí přijímacímu algoritmu a jak se vlastně připravují na jednotné přijímací zkoušky. Na reprezentativních datech jsme pak popsali 4 hlavní chyby, kterých se rodiče dopouštějí. Mezi hlavní chyby patří, že nedávají na první prioritu ideální volbu, tedy vysněnou školu, kam chce deváťák nejvíce. V našem výzkumu jsme zjistili, nebo čtvrtina rodičů uvedla, že při vyšším počtu přihlášek by na první prioritu zařadili jinou školu, kam jejich dítě chce více, ale v současném systému nechtějí riskovat. Další vlastně chybou je, že nerozumí přijímacímu algoritmu. V dotazníku jsme měli několik znalostních otázek, které ověřují.

0: ověřovali základní principy algoritmu, že pořadí oborů na přihlášce je závazné, to znamená, že po těch jednotných testech již není možné ty algoritmy měnit. Dále, že žák je přijat na obor s nejvyšší prioritou, kam má dostatek bodů na přijetí, a také, že obory je potřeba na přihlášce řadit efektivně. To znamená, že na tu první prioritu by ten deváťák měl dát školu, kam chce nejvíce. Je to ta jeho vysněná škola, tady se vyplatí riskovat. Na tu druhou volbu už dát vlastně nějakou volbu, kde už je větší šance na přijetí, a ta třetí priorita už patří pro tu volbu na jistotu. Dále vlastně další chybou bylo, že nezjišťují informace o středních školách, kam chtějí nejvíce. Zjišťovali jsme především, zda rodiče si dohledávali informace o minimálním počtu bodů a minimálním percentilu přijatých z minulých let. Tady je velký problém, že ten percentil je často nedostupný, že v výsledkových listinách jednotlivých škol se často neuvádí a v DIPSI tento údaj chybí úplně.
1: A co podle vašich dat rozhoduje vedle samotného výkonu dítěte nejvíc?
0: Vedle samotného výkonu tak určitě příprava, která je velice důležitá. Tady je vlastně problém, že pro velkou část vlastně žáků tak je nedostatek bezplatné přípravy a velká část rodičů musí za přípravu platit. Například u rodičů s vysokou školou, tak 20% těch rodičů tak dává za přípravu více jak 10 000 korun. Naopak u rodin bez maturity, tak buď za přípravu dávají žádné peníze, případně jen menší částky.
1: Upozorňujete, že významnou roli právě hraje orientace rodičů i v systému. V čem je dnešní přijímací mechanismus pro rodiny složitý?
0: Já si myslím, že problém je v tom, že nejdříve musí podat přihlášky a poté teprve píšou ty jednotné přijímací zkoušky, tedy podávají přihlášky v moment, kdy ještě vlastně neví, jak v testech dopadnou. Proto jsme vlastně ve studii navrhovali, že by se pořadí mělo prohodit, že nejdříve by měli se psát jednotné přijímací zkoušky a poté teprve podávat přihlášky. V současném systému píšou jednotné přijímací zkoušky pouze ty deváťáci, které se podali přihlášku na maturitní obor. Tady by to bylo vlastně naopak, že by nejdříve psali všichni deváťáci jednotné přijímací zkoušky a poté by teprve podle výsledků se rozhodli, zda se budou hlásit na ten maturitní obor či nikoliv.
1: Ve výzkumu zmiňujete i percentily. Můžete jednoduše vysvětlit, o co se jedná?
0: Percentil je statistický ukazatel, který vám řekne, jak si stojíte v porovnání s ostatními žáky. Například pokud máte 70. percentil, tak to znamená, že máte lepší výsledky než 70% ostatních žáků. Čím vyšší percentil, tím máte lepší výsledek. Ve studii uvádíme, že percentil je nejspolehlivější ukazatel, který dítěti pomůže odhadnout jeho šanci na přijetí. Akorát je problém, že velká část deváťáků ani nezná ten svůj percentil, jelikož je to velice složité si ho zjistit, buď si musí zaplatit nějaký placený kurz, případně si ho složitě vypočítat z bodů, které dostal z nějakých zkušebních testů, ale to je velice obtížné.
1: A ukazují data i rozdíly mezi regiony nebo například výraznější tlak na víceletá gymnázia?
0: Ano, tady vlastně Praha dlouhodobě podceňuje tuto situaci, když ví, že jsou vlastně silné populační ročníky, především u těch všeobecných oborů, tak je nedostatečná kapacita, ale tu situaci podceňují, i když na svých účtech Praha má přes 180 miliard, tak tady to není otázka ani peněz, ale spíš priorit. Myslím si, že především všeobecné obory, tak by se ta jejich kapacita měla navyšovat a především v té Praze tak je velký přetlak.
1: A co by podle vás pomohlo tomu, aby byl systém srozumitelnější a méně závislý na tom, jak dobře se v něm rodiče orientují?
0: Myslím si, že pomohlo by tomu, kdyby se právě prohodil to pořadí, že by se nejdřív psali ty jednotné přijímací zkoušky a poté se vlastně podávaly ty přihlášky. Dále vlastně ve studii navrhujeme, že by se měl zvýšit počet priorit, tedy počet přihlášek. V současném systému mohou rodiny podat až 3 přihlášky, ale v zahraničí, například ve Francii, tak deváťáci mohou podávat až 10 přihlášek. V Polsku jsou to také 3 přihlášky, ale ve větších městech tak mají neomezený počet přihlášek.
1: A jak velkou roli dnes podle vašich dat hraje to doučování, o kterém jsme mluvili, po případě komerční přípravné kurzy?
0: Komerční kurzy dávají deváťákům velkou výhodu, jelikož v jednotlivých těch kurzech tak si zjistí ten svůj percentil, mají nepřeberné množství vlastně zkušebních testů, mohou se naučit strategii, jak vyplňovat jednotlivé testy. Ta bezplatná příprava taky existuje, například Cermat umožňuje na svých stránkách si vyzkoušet zkušební testy z minulých let, případně ČT Edu, tak ta se nabízí velké množství bezplatného výukového materiálu, ale přece jenom ty placené kurzy toho nabízí mnohem více.
1: Analytik PAK Research Jakub Špalek, moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji. Přeji hezký den.
1: Stále posloucháte Vědu Plus a nás čeká další téma. První záchytka svého druhu na světě dnes slaví 75 let. V roce 1951 ji u Apolináře v Praze založil psychiatr Jaroslav Skála. Ten se řídil myšlenkou, že nestačí poskytnout jen první pomoc, ale že je třeba podat i pomocnou ruku a léčit. Jak moc byl tento přístup výjimečný? I o tom budeme mluvit s adiktologem Petrem Popovem, emeritním primářem kliniky adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Když se vrátíme k Jaroslavu Skálovi, v čem byl jeho koncept záchytné stanice tak přelomový oproti tomu, co existovalo předtím?
2: Jaroslav Skála se inspiroval ve Spojených státech a někdy se říká, že pražská záchytka byla první na světě. Ona byla, jak jste správně uvedli, svého druhu první na světě, protože všechna jiná zařízení, která do té doby někde existovala, tak vlastně nebyly to zdravotnické zařízení. Byla to zařízení většinou nějaká s nějakým represivním charakterem, ať už policejní nebo jiného typu, ale neposkytovala se tam zdravotní péče nebo své pomoc nějakými své pomocními organizacemi a zejména se nabízela nějaká navazující léčba. V tom byla unikátní záchytka, ten koncept, se kterým přišel Jaroslav Skála v roce 1951.
1: Záchytná stanice u Apolináře fungovala ve své podobě zhruba 40 let. Tehdy tam bylo 50 lůžek pro muže a 30 lůžek pro ženy. Dnes na místě najdeme kliniku adiktologie. Kam se tedy záchytná stanice přesunula a proč vlastně od Apolináře zmizela?
2: Tak to byla doba, kterou já jsem osobně zažil, protože v té době jsem měl to oddělení na starosti a docházelo k tomu, že záchytná stanice byla mnohem více konfrontována s lidmi, kteří byli přiváženi ve velmi vážném zdravotním stavu, čili to byly buď závažné intoxikace, nebo ještě navíc kombinace s nějakými jinými zdravotními poruchami a velmi akutními. A to zařízení nebylo vybaveno proto, aby tam bylo možné udělat diagnostiku a už vůbec ne proto, aby se tam mohli ti lidé okamžitě léčit, protože potřebovali třeba nějaké oddělení urgentní medicíny. Já jsem tehdy žádal vedení nemocnice, aby na to reflektovalo a aby tam to zařízení vybavilo tak, aby bylo možné se o ty lidi adekvátně bez rizika pro ně nebo i pro ostatní třeba tam pracující, aby se to mohlo odehrávat. A na to nemocnice nereagovala, takže došlo k tomu, že se vlastně potom záchytná stanice přestěhovala do areálu na Míčánkách, který tehdy ještě nebyl soudním areálem, nebo justičním areálem, ale patřil pod nemocnici na Vinohradech a na rozdíl od Apolináře byl medicínsky velmi dobře zajištěna. To byla doba, kdy vlastně ta záchytná stanice fungovala velmi dobře po medicínské stránce. Oni tam zachránili život řadě lidí, kteří tam byli přivezeni, někteří, aby se říct, omylem, protože se nejednalo o opilost, ale třeba o diabetické koma. Ale současně už tam přestalo fungovat to, co fungovalo v Apolináři, kdy ten člověk, když ostřízlivěl druhý den, tak byla nabídnuta nějaká pomoc, bezprostřední nabídka léčby a to už potom tam dál neprobíhalo.
1: V Česku dnes funguje 18 záchytných stanic. V 80. letech jich v Československu bylo v provozu 63. Počet záchytných stanic i pacientů tedy v posledních letech klesá. Znamená to, že je problém menší?
2: Problém určitě není menší. Zásadní problém, který trvá a přetrvává vlastně od té doby, je, že záchytná stanice není zdravotnickým zařízením, jehož provoz by hradili zdravotní pojišťovny. Tam ten provoz musí uhradit ten zachycený sám, což je velmi, velmi komplikované, protože většina těch lidí, kteří záchytnou stanicí projdou, to nezaplatí.
1: Ano, ano.
2: Jenom se navyšuje jejich dluhová situace, anebo to musí někdo dotovat. A s tím, jak nebyla ochota takovéhle zařízení dotovat z nějakých prostředků toho zřizovatele, což byla většinou nějaká obec, tak vlastně ty záchytné stanice postupně ubývaly a byla snaha to přenášet někam na jiná zařízení, zejména třeba na psychiatrická oddělení, interny a podobně. Děkuji. Což je problém.
1: Právě dnes si připomínáme 75 let od otevření záchytné stanice u Apolináře v Praze. Takzvanou záchytku založil psychiatr Jaroslav Skála 15. května roku 1951. V jeho pojetí se stala světovým unikátem. Mluvili jsme o tom s adiktologem Petrem Popovem, dlouholetým primářem kliniky adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Vědu Plus a ještě jedno téma. Jedna pestrobarevná korálová rybka se jmenuje metařík žlutý. Využívá ale i červený pigment a břicho má zářivě modré. Navíc si své potravy mořských korýšů bere enzym, aby mohla zmást své predátory světlem. Biologové Jan Pačes a Karel Janko k tomu v našem podcastu Laboratoř řekli.
3: Když jí přestanete krmit těma korýšema, no tak prostě postupně přestane svítit, protože ten enzym si neumí vyrobit, ten spotřebuje, dojde jí i ta surovina na výrobu a přestane. A když jí začnete krmit jinýma korýšema, který mají tenhle ten enzym trošku jiný, no tak ona začne svítit trošku jinak.
4: No to je krása. To by, z toho by byl festival rybí.
5: Já bych jako jenom doplnil, že svícení u ryb se dá zajistit vícero působy. Ryby to umějí tak, že si třeba ve své kůži kultivují bakterie, které jim jako pak dělají to světlo. To není případ tyhle ty ryby, protože jak tady kolegové řekli, že ono se vědělo, že ona má přímo ten enzym luciferázu a teď vlastně dokázali, že ho nemá jak kódovat a tak, jo. Tahle ryba je fascinující tím, že ona sežere kořist, vezme z toho funkční enzym, který nezničí a pokud vím, tak dosud neznámým mechanismem je schopna ho prostě dostat jako na ty správné místa ve svém těle a tam ho zužitkovat. Ale existují organismy, které to vzali o level trošku vejš a mořský plš normálně žere řasy, to znamená, on zničí buňku, ale organelu si zachová. Je takový zelený díky tomu a chvíli prostě v něm probíhá fotosyntéza. Prostě. A potom, kdo se potápí, tak třeba si jako všiml na hožábrých plžů, většinou to má na sobě takový jako křídla, nebo jak bych to řekl, takové prostě výrůstky, třeba plži z rodu flabelín a oni se neživí rostlinama, oni jsou to jako dravci a žerou korály nebo žerou jako nezmarovce, kteří se jak brání tím, že když sáhnete na korál, tak se můžete nejenom jako odřít, že jo, ale může to být jako fyzicky popálen, nebo chemicky popálení, oni mají prostě žhavý buňky, tomu se říká knidocity, ta buňka má v sobě prostě takový osten a smotaný vlákno, prostě mimochodem medúzy mají to sami, jako prostě žhají tímhletím. No a ty flabelíny žerou ty korály, nebo teda ty nezmarovce, celý ho prostě rozšmelcujou, sežerou, ale ty knidocity si nějakým způsobem za A neaktivujou, že by se vypálili prostě do nich, ale obalí je prostě nějakým jakoby slizem. A ta buňka potom z trávicí soustavy přemigruje aktivně, je to řízený, nevím, že by se zjistilo přesně jak, ale právě domigruje celá ta buňka do těch výrůstků nádherných, co charakterizuje ty plže a slouží to jako normálně obrana toho organismu, že když byste sahala na to, tak se popálíte úplně stejně, jako se popálí o sasanku. Jo. Takže vlastně ty krádeže biologické můžou být na úrovni proteinu, což dokazuje tato ryba, můžou být na úrovni organel, nebo dokonce jako celých buněk. A zase na druhou stranu, když jdete jakoby níž, hierarchicky, tak víme, že se krade běžně docela DNA. Vířníci jsou krásným příkladem toho, že oni během prostě toho svého životního cyklu umí do sebe nějakým způsobem prostě pumpovat DNA z okolí a prostě zabudovávat i do svých chromozomů. A dokonce jsou teorie o tom, a to jsem se dál už jako nedostal v tom svém studiu literatury, že se umí krást i RNA vlastně jako nějak řídit prostě jako syntéza proteinu, že snad paraziti nebo ta semnice by uvažuje se o tom, že by měli být schopni z toho hostitele do sebe prostě dostávat jeho regulační RNA molekuly, které normálně už nikdo nechce, protože jestli chcete něco fakt regulovat a ničit prostě na první dobrou, tak je to RNA.
4: Ona zase není tak stabilní, že jako ta DNA.
5: Se myslelo. Já jsem třeba jednou zapomněl zkumavku přes víkend jako smažit na slunku a ukázalo se, že ta RNA byla uvnitř úplně perfektní.
1: Tolik Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou. 14 hodin začíná páteční odpolední plus. Dnes je 15. května. Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
6: Český rozhlas Plus.
1: Jaká témata probereme po zprávách? Vláda bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Čeká Českou republiku další zadlužování? Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí zalil muž do betonu. Jaký byl

0: hlavní motiv krádeže této relikvie. A připravili jsme pro vás dokument, který sleduje dění ve Slovenské televizi a rozhlasu od jejich sloučení. Může být varovným příkladem i pro Česko? Nejprve ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji pěkné odpoledne. Policisti obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Ke krádeži se přiznal. Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, říká zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka.
2: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
1: Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemusely počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Detailně se jí budeme věnovat v odpoledním plusu hned po zprávách. Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé. Jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před 2 dny oblast u hranice s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť si kvůli tomu už včera předvolala ruského velvyslance. Fico dlouhodobě kritizuje například unijní protiruské sankce i kroky Bruselu proti dovozu ruských energií. Ficova současná vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Policie České republiky dnes otevřela v centru Prahy první kariérní a rekrutační středisko. Zájemci o práci u sboru si tam můžou vybrat profesi, která je zajímá a dozví se, jaké musí splnit podmínky k přijetí. Policii aktuálně schází zhruba 5 000 zaměstnanců, říká policejní prezident Martin Vondrášek.
4: My jsme v loňském roce přijali více než 2300 nových policistů, což znamená, že v meziročním srovnání oproti 1.5. předešlého roku jsme plus 916. Takže tohle je další střípek a doufám, že se nám v tom bude dařit i do budoucna.
1: Nejobtížnější je podle Vondráška najít nové policisty v Praze, kde je mezi zaměstnavateli větší konkurence. Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4 000 vojáků ze základen v USA. Píše to agentura Reuters s odvoláním na 2 nejmenované americké činitele. Polský vládní mluvčí Adam Šlapka řekl, že američtí vojáci působí v Polsku na rotační bázi a že Varšava nemá žádné potvrzení toho, že by se na tomto principu něco změnilo. Rozhodnutí přichází 2 týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5 000 vojáků z Německa. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků, podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat.
5: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo. Fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času.
6: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc. Stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině. Nejméně v Praze, kde se na školu nedostala 1/5 z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
7: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů. Do 6letých gymnází bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
6: Státní organizace Cermat zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa požární vyšetřovatelé. Příčinou požáru byla technická závada, říká mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Gecová.
8: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
1: Místní referendum dnes pořádají v Rančice na Příbramsku. Obyvatelé můžou vyjádřit svůj postoj k možné výstavbě větrných elektráren v okolí. Referendum se vyžádala skupina místních občanů, která větrníky odmítá. Hlasovací místnost bude otevřená do 21 hodin. A v Praze si dnes lidé připomenou patrona všech lidí od vody, svatého Jana Nepomuckého. Večerní část svatojánských slavností na Valis zahájí v 19 hodin průvod od svatovíc katedrály na Karlův most. Součástí akce bude také regata historických lodí.
9: Svatý Jane Nepomucký, zástupce české země.
10: Letos poprvé na Vltavě popluje i nově zrekonstruovaná historická benátská loď Bizona Byzantina. Na řece ji představí gondoliéři v dobových kostýmech. Hlavní částí programu bude pak seskok parašutistů nebo koncert přímo na hladině Vltavy u Karlova mostu. Hudba Hradní stráže tam v premiéře zahraje symfonii Svědci Pražského hradu, kterou složil pro tuto příležitost skladatel a dirigent Krištof Marek. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Na Plusu máme připravené také aktuální dopravní zpravodajství. Na D1 z Brna směrem do Prahy u Větrného Jeníkova opravují vozovku. Na kilometru 105 je uzavřený levý pruh. Brzdí se už na 108,5 kilometru, zdržíte se půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce čekejte kolonu z 35. kilometru na 40., kde odklízejí následky nehody. Fronta je na 25 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz mezi dálnicí D5 a Ohřechem, zpoždění 10 až 15 minut. V Praze ve Vilznově se jede pomalu od Florence k muzeu, z Nuselského mostu se jede krokem k muzeu, zdržíte se 20 minut a na jižní spojce směrem na Černý most je kolona od Spořilova na Lanový most na 15:15. Přejeme šťastnou cestu. V noci bude převažovat velká oblačnost na východě s deštěm, teploty klesnou na 9 až 5, na západě Čech až na 1 stupeň a místy hrozí přízemní mrazíky. Sobota bude na východě zatažená s občasným deštěm i trvalejším, na západě Čech se jen výjimečně objeví přehánky a bude tam až polojasno s teplotami od 12 do 16 stupňů, jinde se budou teploty pohybovat mezi 9 a 13 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
0: 8 minut po 14. a od mikrofonu vás zdraví Lenka Váhalová. Pojďme k domácí politice. Poslanci schválili spornou vládní změnu rozpočtových pravidel. Pevný čas hlasování prosadila navzdory opozici vládní koalice, i když do debaty se hlásilo 37 poslanců, kteří nestihli promluvit. Opozice se změnou rozpočtových pravidel nesouhlasí, hlasování oddalovala dlouhými projevy. Podle opozice by vládní změny znamenaly další zadlužování České republiky. Podrobnosti už má reportér Vojtěch Tomášek. Hezké odpoledne.
11: Dobré odpoledne ze sněmovny.
0: Čím zdůvodnila koalice pevné hlasování?
11: Ona to zdůvodňovala předsedkyně poslanců hnutí ANO Taťána Malá. Ten pevný čas zdůvodnila tím, že o novele se podle ní už diskutovalo dost.
12: Debata probíhala na plénu v prvním i ve druhém čtení celkem 5,5 hodiny, na 3 zasedáních rozpočtového výboru 6 hodin. K diskuzi k pořadu schůze před třetím čtením 6. května hovořili opoziční poslanci k tématu 9 hodin. Ve čtvrtek 13. 5. bylo zahájeno třetí čtení, kterému jsme věnovali maximální možnou dobu do 14 hodin, tedy 5 hodin.
11: Bylo to v tomto volebním období poprvé, kdy stávající vládní koalice ANO, SPD a motoristů k takovému kroku, tedy k pevnému hlasování, přistoupila. Kritizoval to předseda poslanců opoziční ODS Marek Benda. Už dopoledne řekl, že opozice zvažuje, že se kvůli tomu obrátí na ústavní soud.
13: Já si myslím, že ten postup je v rozporu s dosavadní judikaturou ústavního soudu a dobře víte, že jsme si vždycky v minulosti dávali velký pozor na to, abychom se právě do této situace nedostávali. Rovnou avizuji, že pokud to jednání zkrátíte, tak se z různých důvodů na ústavní soud pravděpodobně obrátíme, ale to samozřejmě, až bude zákon schválen, protože předpokládám, že způsobem, jakým byl do poslanecké sněmovny poslán, tak narazí i v Senátu a uvidíme, jak se k němu zachová pan prezident.
11: Ten nástroj pevného hlasování, to ostatně není tady ve sněmovně nic nového, používala ho v minulosti i bývalá vláda Petra Fialy z ODS, tehdy opoziční, teď tedy vládní poslanci ANO a SPD to kritizovali a zásadně odmítali, ale taky říkali, že tím bývalá koalice ukázala cestu.
0: A jaké dnes padaly argumenty?
11: V podstatě stále stejné jako v těch minulých dnech, kdy se o změně rozpočtových pravidel tady ve sněmovně debatovalo. Ten koaliční návrh, připomínám, počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do těch maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu by to byly taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje, že to budou vysoké desítky miliard, varuje tedy před dalším zadlužováním země, které podle ní budou muset zaplatit budoucí generace. Má taky obavy z nekontrolovaného utrácení. Nicméně tedy tu kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, dnes ji odmítala znovu. Dodržet deficity naplánované minulou vládou totiž podle ní není možné. Zdůvodňuje to taky mimo jiné tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Tu novelu tedy teď samozřejmě dostanou k posouzení senátoři.
0: Nebylo to ale to jediné, o čem dnes poslanci rozhodli. Co dalšího schválili?
11: Na rozdíl od té dlouhé debaty k rozpočtovým pravidlům, tak hladce přijali novelu zákona o státní sociální podpoře, kterou předložili poslanci hnutí ANO. Ta norma počítá mimo jiné s tím, že by stávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun. Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se pak mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodnili tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín zkrátka nedal stihnout. Tak i tato změna teď zamíří do Senátu.
0: Tolik reportér Vojtěch Tomášek. Moc děkujeme. Naslyšenou.
11: Naslyšenou. Hezký den ze sněmovny.
0: A my v Odpoledním plusu u tématu zůstaneme společně s bývalým členem Národní rozpočtové rady, ekonomem Janem Pavlem. Hezký den.
14: Dobrý den.
0: Co znamená pro české veřejné finance přijetí tohoto zákona? Připomenu, že vláda argumentuje o nutnosti a opozice mluví naopak o rozpočtovém eldorádu. Podle předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Mariana Jurečky se začíná dokonce roztáčet dluhová spirála.
14: Můj názor je, že pro veřejné finance přijetí toho zákona neznamená dobrou zprávu. Znamená to, že se vláda rozhodla opustit nějakou snahu o ozdravení veřejných financí a jejich nastavení do nějaké úrovně, aby byly odolnější proti krizím, a vydala se jednodušší cestou, to znamená cestou vyšších schodků.
0: Ty prostředky ale mají jít do investic na dopravní a energetickou infrastrukturu, také na obranu. To jsou oblasti, které považují ekonomové za zásadní. Takže co je na tom špatně?
14: Špatně je na tom to, že i to stávající pravidlo před tím rozvolněním umožňuje financovat část investic schodkově. Jenom připomenu, že ten stávající zákon, tak jak je nastaven, tak připouští deficit až ve výši 1% HDP, a to je zhruba ten rozsah těch investic, které můžeme označit za nějaké nové a prorůstové. Protože většina investic, který vládní sektor dělá, jsou ve své podstatě nějaké obnovovací investice. To znamená, něco tady již bylo v minulosti, ono to zastaralo, ono se to opotřebovalo a my to děláme znovu. Takže i ten stávající systém s tím 1% deficitem je naprosto dostatečný. A my to otvíráme ještě víc a budeme deficitně financovat vlastně i ty obnovovací investice.
0: Ministryně financí Alena Schillerová velmi silně argumentuje tím, že bez změny zákona by nebylo možné sestavit příští rozpočet v zákonných mantinelech. Dokonce varuje před paralýzou základních funkcí státu. Vy jako rozpočtová rada jste připustili, že stávající struktura není ideální. Přes 95% výdajů, tak to jsou mandatorní výdaje, tak není to rozvolnění nutné, logické?
14: Není, protože jak příjmy, tak výdaje, tak i maximální saldo je ošetřeno zákony. To znamená, jestliže tedy vláda může a chce měnit ten zákon, který mění ten limit toho deficitu, tak by tak stejně mohla přece měnit zákony, které mění výši daní, anebo které mění výši veřejných výdajů. A pravda je, že změnit ten deficit je prostě jako nejjednodušší a nejméně konfliktní záležitost. Ale z hlediska udržitelnosti veřejných financí a racionální ekonomické politiky, to je mého pohledu škodlivější přístup.
0: Ta dnes schválená novela měla původně jen převést nová evropská fiskální pravidla do českého práva. Ministryně financí ale pozměňovací návrhy zásadně rozvolnila tato pravidla. Jak se na to bude tvářit Evropská komise?
14: Evropská komise bude posuzovat, jak ty navrhované rozpočty budou v souladu s trajektorií čistých výdajů, kterou nám stanovuje. Je otázka, jak konkrétně pak bude vypadat ten návrh rozpočtu na příští rok. A na druhou stranu bych tady také trochu chtěl říct, že Evropská komise z hlediska nějaké míry dozoru nad Českou republikou jako český stát pro ní není až tak rizikový vzhledem k tomu, že ta naše dluhová kvóta je stále pod 60%. To znamená, ta míra přísnosti na nás bude pravděpodobně nižší než na nějaké státy, které mají větší problémy.
0: Česko dosud patří k rozpočtovým premiantům, když má zadlužení v poměru k HDP jedno z nižších v Evropě, aktuálně kolem 45%. Na druhou stranu ale patříme k nejrychleji se zadlužujícím zemím, což v našem vysílání připomněl v řeči peněz například ekonom Vít Hradil.
15: My jsme se hodně rozšoupli v poslední době, respektive od té covidové krize. My jsme do ní vstupovali zadlužení nějakých 30% našeho HDP. Teď jsme asi na 45%, to znamená, ono se to vlastně zvětšilo o polovinu. A zase, když jako občas se srovnáváme s Evropou a tváříme se, že vlastně jsme na tom relativně dobře, tak my jsme na tom relativně dobře jenom proto, že ta naše výchozí situace v tom roce 2019 byla docela dobrá, ale my ve skutečnosti to tempo, jakým to zadlužení zvyšujeme, právě z těch 30% na 45% během pár let, tak to je, jestli se nemýlím, bylo asi druhé nebo třetí nejrychlejší v celé Evropě. My jsme prostě odšpuntovali ta dluhová stavidla téměř nejvíce ze všech. Už se v podstatě blížíme i na dohled naší vlastní zákonné dluhové brzdy, která jedna je tam měkká na 50%, ta tvrdá je na 55%, znamená, tam se dá dostat i relativně rychle. A pokud jde o to, jak to vnímají finanční trhy, tohle si samozřejmě nelze nevšimnout. Nelze si nevšimnout toho, že jakmile se nám přestalo hodit náš vlastní zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tak jsme ho prostě porušili a pak jsme ho změnili. A teď si myslím, že další krok bude, a nevím, jestli to stihne ještě tahle vláda, i to je možné, nebo to udělá ta příští, že si zrušíme i tu dluhovou brzdu, protože to
16: no
15: taky není.
16: Němci to také udělali.
15: No, samozřejmě, to prostě to už se potom veze. Říkám, tam je jediná skutečná brzda, protože všechno se dá samozřejmě politicky změnit. Pokud vládnete, tak máte většinu ve sněmovně, to znamená, můžete dluhovou brzdu nebo jakýkoliv zákon přepsat. Ta jediná skutečná brzda je ta nálada ve společnosti. To je ten jediný jaksi regulační nástroj, kdy prostě ta společnost musí mít v sobě zažité, že ten dluh musí mít limity. A pokud ta společnost to nemá, tak tam už žádná další brzda skutečná není.
0: Řekl v našem vysílání Vít Hradil, který tvrdí, že se odkláníme na takzvanou řeckou cestu. Je to tak vážné, že opravdu vyrážíme touto cestou, nebo si můžeme to větší zadlužení dovolit?
14: Já si myslím, že ten pojem, který jste použila, že jsme rozpočtoví premianti, skutečně nesedí. Z toho důvodu, že tedy, jak správně říkal pan kolega, my skutečně ten trend toho dluhu od toho covidu je prostě negativní. My skutečně jsme jeden z mála států, který nesnižuje tu dluhovou kvótu. Ostatním se to daří, takže to je první věc. Druhá věc je ano, my jsme relativně jakoby nízko, když se podíváme na ten průměr té Evropské unie, ale na druhou stranu on ten průměr Evropské unie je skutečně extrémně vysoký a ty státy, které mají ty dluhové kvóty 80-100%, tak jsou skutečně v řadě případů poměrně jako obtížné situaci a sestavování jejich rozpočtů a řešení těch problémů je tam strašně komplikováno. To znamená, já si úplně nemyslím, že by bylo vhodné, aby my jsme šli tou cestou jako tyto státy a z nějakých byť jakoby na první pohled hezkými důvody typu budeme investovat, jsme se prostě dostali na ty vysoké dluhové kvóty. My jsme prostě stále konvergující ekonomika, finanční trhy nás stále vnímají trochu jinak než ty západní státy, což jsou staří osvědčení dlužníci, takže to, že my máme nižší dluhové kvóty než třeba Belgičané nebo Francouzi, tak to vůbec neznamená, že jsme chráněni proti nějakým jako negativním náladám na finančních trzích.
0: Ekonom Jan Pavel, moc vám děkujeme. Naslyšenou.
14: Děkuji, naschledanou.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 19 minut po 14. Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Žádají pro něj vazbu. Ke krádeži se zloděj podle policie přiznal, co měl s lebkou v plánu udělat. Nejen to prozradí Eliška Zábrocká z domácí redakce. Hezký den.
17: Hezké odpoledne.
0: Co nového policie zjistila?
17: Tak podle policie muž lebku svaté Zdislavy zalil do betonu. Nesouhlasil prý totiž s jejím vystavováním v
16: kostele a chtěl ji soukromně pohřbít. Dnes je plánoval podle policie hodit do řeky. Muže ale policisté včas zadrželi a obvinili, z čeho konkrétně to popsal za kriminalisty Jan Ujka.
2: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
16: Policisté doufají, že se podaří Lebku zachránit, teď ji předali expertům a doplním, že policie celý případ ještě dál vyšetřuje.
0: A pojďme připomenout tu krádež.
16: Muž relikvii ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí, a to při přípravě bohoslužby. Na místě tak kromě kněze nikdo nebyl. Lebka byla uložená v relikviáři, kde je běžně zabezpečená alarmem, ten se ale před obřadem vypíná. Na místě muž zachytila kamera, ten záznam byl ale velmi nekvalitní, proto policie žádala o pomoc. Nakonec se policistům vyplatilo, že kontrolovali každé auto, které z Jablonného odjíždělo. Víc k dopadení ale neřekli.
0: V Jablonném v Podještědí zůstávají také naši reportéři. Jak na dnešní vývoj reagují místní?
16: Vesměs pozitivně, tohle Českému rozhlasu řekl dopoledne představený baziliky v Jablonném Pavel Mária Majer.
17: Máme velikou radost, nejenom já, ale i spolubratři, sestry dominikánky, co tady slouží, i farníci, že pachatel je zajištěn.
16: Místní krádež Lebky svaté Zdislavy každopádně zasáhla, někteří oceňovali rychlý zásah policie, jiní zase vysvětlovali, co pro ně svatá Zdislava znamená.
18: To je taková jako naše patronka města, že jo, všech lidí, já si myslím, že tady ho má každý rád, každý jako ji obdivoval.
16: A to nám řekla paní Jarmila. Na závěr připomenu, že svatá Zdislava z Lemberka byla šlechtičná, zakladatelka klášterů a taky špitálů. Narodila se kolem roku 1220 a podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášená v roce 1907. Papež Jan Pavel II. Svatořečil v roce 1995. Je mimo jiné patronkou rodin, nemocných a chudých. Římskokatolická církev se ji tradičně připomíná 30. května.
0: Krádež Lebky a Eliška Zábrocká z domácí redakce. Hezký den, moc děkujeme.
16: Díky, hezký den.
0: Stále posloucháte Odpolední plus. Už tuto neděli nabídneme právě na Plusu novou třídělnou sérii Slovenská lekce. Ta mapuje oslabování nezávislosti tamních veřejnoprávních médií. Dokument sleduje dění od sloučení rozhlasu a televize až po stávky zaměstnanců v roce 2024, kdy vláda Roberta Fica prosadila vznik nové instituce, odstranila dosavadní vedení a změnila způsob, jakým se volí kontrolní rada. A další zvrat přišel letos na jaře, kdy televize propustila některé pracovníky, kteří proti těmto změnám organizovali protesty.
19: Odcházejí lidé, kteří se postavili za ochranu veřejnoprávních médií. Odcházejí kamaráti, kolegovia, tvorcovia, kteří jsou vynikající tvorcovia, ale stáli na tribunách. S těmito lidmi se dneska Telerozhlas vysporiadava.
20: Ja som si myslela, že žijeme v slobodnej demokratickej krajine, kde sa za názor nevyhadzujú ani za to, že sa za niečo angažujete, ani za to, že vám dajú na čelo nálepku liberal progresívec a že vás posielajú v diskusiách, lopate pokladní alebo píšu, že máte vypadnúť z krajiny.
0: Ve studiu už je s námi autor této série Jakub Horáček. Hezký den.
21: Dobré odpoledne.
0: S jakým záměrem jste začal připravovat dokumentární sérii Slovenská lekce?
21: Tak mým cílem bylo ukázat ty nejdůležitější události a klíčové milníky v historii RTVS, které souvisejí s těmi různými politickými tlaky právě na slovenská média a veřejné služby. Takže začínáme sloučením televize a rozhlasu do jedné instituce, ale vracíme se třeba do klíčového roku 2018, kdy část redakce zpravodajství vedla spory s tehdejším generálním ředitelem Jaroslavem Rezníkem, kdy někteří zaměstnanci dostali výpověď a následně někteří odešli z vlastního rozhodnutí. Věnujeme se také zrušení koncesionářských poplatků, ale hlavně potom tedy té změně, která přišla v roce 2024, kdy vláda Roberta Fica zrušila RTVS a zavedla STVR a provedla ty změny ve vedení televize a kontrolní radě. V té jsou teď mimochodem zastoupeni pouze nominanti vládnoucí koalice. No a přibližujeme aktivity zaměstnanců, kteří proti tomu vedli protesty a nakonec tedy dostali výpovědi.
4: A kdo všechno v dokumentu vystupuje? S kým jste natáčeli?
21: Natáčel jsem se členy stávkového výboru, například se Soňou Děrfašovou, která v RTVS dlouhodobě mapovala příběhy pronásledovaných nacistickým a komunistickým režimem. Rozálí Láskovou, to byla dramaturgině a redaktorka Rádia Junior, nebo s investigativním reportérem Ivanem Bradou. To byli právě ti pracovníci, a byli tam teda ještě další, kteří organizovali dvě stávky proti zrušení RTVS a právě Soňa Děrfašová a Rozálie Vlásková, tak ty dostali teďka v dubnu výpověď. No ale rozhovor poskytla třeba taky Zuzana Kovačič-Hanzelová, která byla jednou z těch novinářek, co v roce 2018 po konfliktech s vedením odešly. A s rozhovorem souhlasil třeba taky bývalý ministr kultury, Daniel Krajcer, který byl tím, kdo rozhlas a televizi sloučil do jedné instituce. Já jsem samozřejmě stál i o rozhovor s Jaroslavem Rezníkem, bývalým ředitelem RTVS, nebo Martinou Šimkovičovou, současnou ministryní kultury, ale oba žádost nakonec odmítli. Nicméně jsem rád, že se mnou byla ochotná mluvit alespoň současná ředitelka STVR, paní Martina Flašíková. No a té jsem se ptal právě na tu situaci kolem těch výpovědí, takže její odpověď si můžete poslechnout, zazní ve třetím díle série.
4: Proč název Slovenská lekce?
21: Protože ta situace na Slovensku s veřejnoprávními médii může být jistým příkladem i pro ostatní státy ve střední Evropě, ale konec konců i někde jinde. Vidíme, že například v Litvě jsou poměrně jsou podobnému tlaku taky vystavovaná veřejnoprávní média. A ta lekce je asi důležité, že na tom Slovensku není úplně jasné, nebo takhle. Je jasné, že jsou důležité různé změny, které ve fungování médií veřejné služby hrají nějakou roli, ať už jsou to ty zákonné, ta zákonná nastavení. Ale pak je tam důležité, a v tom bychom měli vidět tu lekci ze Slovenska, že ono to oslabování nezávislosti může být velmi plíživé a nepatrné. Například tím, kolik prostoru dáte vládě, kolik prostoru dáte opozici, jak jsou postavené ty jednotlivé reportáže. Nebo třeba, když dojde k takovému, řekněme, zvláštnímu vyvažování, že když o někom jeden den natočíte kritický příspěvek, tak jiný den o něm natočíte pozitivní příspěvek. A tohle je přesně to, o čem, kvůli čemu se dostávali v tom roce 2018 do konfliktu s vedením tehdejší pracovníci RTVS.
4: Třídělná série, kterou uslyšíte na Plusu, Slovenská lekce, a její autor Jakub Horáček. Moc děkujeme. Naslyšenou.
21: Hezký den.
4: Stále posloucháte Odpolední Plus. 2 minuty nás dělí od 14:30. 4 roky se Rusové snaží dobít ukrajinský Donbas. Za tu dobu zcela srovnali se zemí desítky vesnic a městeček. Ta velká jako Sloviansk nebo Kramatorsk zatím odolávají. Severovýchodní okraje Kramatorsku jsou sice na dostřel ruské armády. Ve městě pořád zůstává několik desítek tisíc civilistů. Mezi nimi i padesátník Viktor hlídá malý rohový obchůdek na křižovatce v centru a ze své židle vidí okolní rozstřílené domy. Viktor se ale ve městě narodil a zůstává.
5: To tam je, co posnímat tam, ojojoj.
22: Jak se tady žije? Jako v pohádce. Čím dál, tím strašnější.
5: Jak v zkázky. Čím další, tím strašněji.
23: Holohlavý podsaditý chlapík se ze široka usměje a zapálí si další cigaretu. Kolik střel dopadlo na domy okolo křižovatky, ani nepočítá.
5: Už šot nevědu.
22: Jak to mám vědět? Dopadají a dopadají.
5: Prolétají.
23: Viktor se ušklíbne a poškrábe na opáleném zátylku. V Kramatorsku je v letošním květnu pořádné horko i bez bombardování. Jen pár ulic odsud, těsně před ohlášeným třídenním příměřím, dopadla raketa. Zabila 4 lidi.
22: To bylo tamhle vzadu, za školou, ve dvorech, asi 500 metrů odsud.
23: Ve městě ale zůstává mnoho ulic zcela netknutých, jako by je válka minula. Na křižovatce bliká semafor, v rozkvetlém parku posedávají penzisté.
5: Donbas porožňák mě honit.
22: Donbas něco vydrží. Až to skončí, budeme obnovovat.
5: Starý.
23: Část Viktorových přátel tomu ale asi nevěří a odjela. On sám prý nemá kam jít.
5: A komu jedin nužen?
22: A kdo by mě jinde potřeboval?
23: Krčí rameny otec dvou dětí, které také poslal pryč. Dcera žije u slovenské hranice v Užhorodu, syn studuje v Čerkasech. Viktor před válkou pracoval jako obráběč.
5: Český stanok u mene ČPU.
22: Dělal jsem na setiny milimetru, na českém obráběcím stroji. Zakázky už ale pár let nejsou, fabrika zavřela.
23: Viktor každou noc spí doma ve svém bytě ve třetím patře. Do sklepa nechodí.
5: Ne, v kvartíře, na třetím etaže.
22: Tu svoji stejně neuslyšíš.
5: Svoju neuslyšíš, a jestli přímo v podval přiletí.
22: A jestli přijde přímý zásah, ze sklepa se dostaneš ven ještě hůř než z bytu.
5: Z podvala ještě hůře vylazit, čím z kvartíry.
23: Dodává padesátník Viktor. Z Kramatorsku na Donbase Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Bylo půl třetí, je tu Monika Vrchotová a krátké zprávy.
3: Český rozhlas Plus.
1: Dobré odpoledne. Spojené státy a Čína podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mají velmi podobný názor na to, jak ukončit současný konflikt na Blízkém východě. Šéf Bílého domu to řekl po jednání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Dodal, že obě země nechtějí, aby Teherán získal jadernou zbraň. Trump svou návštěvu Pekingu dnes ukončil. Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzin si řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí. Ceny budou platit až do pondělí. Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ryazaň v Rusku, potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy. Gubernátor tamní oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok zasáhl i dva více podlažní obytné domy a hlásí 3 mrtvé. Zraněných je nejméně 12. Ryazaň leží asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Tamní rafinérie byla terčem útoků ze strany Ukrajiny už několikrát. Policisté obvinili muže, který v úterý ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Muže dopadli včera, ke krádeži se přiznal. Podle policie lebku svaté Zdislavy zalil do betonu. Odborníci ji zkusí výmout. Muž nesouhlasil s vystavením lebky a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlandu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, s tím, že v provincii Ituri zemřelo 65 lidí. U dalších 250 obyvatel je podezření na nákazu. Středisko na dnešek svolalo koordinační schůzku. Výsledkem by měla být opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkání se kromě představitelů Konga účastní i zástupci dalších zemí a globálních partnerů. A na plzeňském náměstí republiky se dnes na den linky 155. Zdravotničtí záchranáři a dispečeři vysvětlují lidem, jak funguje tísňové volání na zdravotnické operační středisko. Návštěvníci se dozví i základní pravidla první pomoci a můžou si taky prohlédnout sanitní vozy. Akce trvá do 17 hodin. Na řadě je doprava na D1 z Brna do Prahy u Větrného Jeníkova. Opravují vozovku, na kilometru 105 je uzavřený levý pruh. Kolona začíná na kilometru 108,5, zdržíte se půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce čekejte kolonu z 35. kilometru. Na 40. se po nehodě jede krokem, fronta je na 25 minut. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je u Bochova po nehodě uzavřená. Dá se to osobními auty objet severně. směrně přes Bražec. Na silnici 7 je na obchvatu Slaného vyfrézovaná vozovka. Z obou směrů jsou dvoukilometrové kolony na 20 minut. A v Praze na jižní spojce je silný provoz v obou směrech před Barandovským i Lanovým mostem, se zdržíte kolem 10 minut a pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech. V Blance směrem na Troju za výjezdem na Dejvice navíc stojí auto s defektem, blokuje připojovací pruh, projíždí se tam pomaleji. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Zítra se čeká zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i s bouřkami a s teplotami od 9 do 13 stupňů. Na severozápadě Čech ale bude teplej, 12 až 16 stupňů, v západní polovině Čech totiž bude až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. To byly zprávy a teď už je připravená repríza dnešního Pro a proti.
6: Chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou

0: Jí varoval svého amerického protějška Donalda Trumpa během jeho návštěvy v Pekingu čínský vůdce Xi Jinping. Americká strana přitom uvedla, že její postoj k Tajvanu zůstává neměnný. Vztah k ostrovu, který Čína považuje za svou odtrženeckou provincii, zasahuje i do české politiky. Premiér Andrej Babiš zveřejnil na serveru i dnes komentář, ve kterém obhajuje rozhodnutí vlády nevypravit armádní speciál pro předsedu Senátu na Tajvan. Obvinil v něm minulý kabinet z morálního pozérství a zdůraznil nutnost normalizovat vztahy s Čínou.
1: Pro a proti.
0: A dnes vás pořadem provede Tomáš Pavlíček. Já už zdravím dva hosty dnešního Pro a proti. Na Tajvan sinoložku z projektu Synopsis Simonu Fantovou. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
0: A také na dálku Martina Pecinu, bývalého ministra vnitra, který působil jako odborný mluvčí SPD pro bezpečnost, spolumajitele ostravské inženýrské a projekční společnosti VLC Group. Dobrý den.
3: Dobrý den, VCL Group. Ne, VLC.
0: VCL.
3: Dobrý den.
0: Děkuji za upřesnění.
3: Pořádku.
0: Pane Pecino, když říká pan premiér, že je potřeba normalizovat vztahy s Čínou, souhlasíte s ním?
3: No, rozhodně.
0: Proč je to nutné?
3: No tak Čína je náš výrazný obchodní partner a byla daleko větší historicky a v posledních 4 letech se ty vztahy bohužel zpřetrhaly. Ono obchodovat s Čínou není jednoduché. My jsme tam jako společnost, jedna ze společností skupiny, tam měla dokonce dceřinou společnost v Pekingu a stavěli jsme tam aditivační jednotky, ty, co jsou v Evropě běžné, v Číně to tenkrát začínalo, potom se ten rozvoj trošku zastavil, ale v okamžiku, kdy se začalo letat nad Tchaj-wan, tak jsme dopadli asi tak jako Škodovka se svýma autama, no prostě bude tam dodávat Volkswagen a místo nás tam taky bude dodávat někdo jiný a my jsme skončili, pobočku jsme zavřeli a už v Číně nepůsobíme, bohužel.
0: K tomuto příběhu se ještě dostaneme, ale já bych se teď obrátil na Simonu Fantovou. Premiér se vyjádřil v tom smyslu, že vláda nechce rezignovat na rozvoj ekonomických vztahů s Tajvanem, ale hodlá také pragmaticky rozvíjet vztahy s druhou největší ekonomikou světa, tedy s Čínou. Nemyslíte si, paní Fantová, že právě tuhle část zahraniční politiky předchozí vláda podcenila, že se, jak říká pan Pecina, zpřetrhaly vztahy s Čínou?
2: Já si myslím, že to byla převážně Čínská lidová republika, která zpřetrhávala vztahy s námi. A nebylo to kvůli našemu chování. Je to zejména proto, že je to právě Čínská lidová republika, která tady provozuje hodnotovou politiku. A to tím způsobem, že staví vlastní politické zájmy nad své ekonomické zájmy, a weaponizuje jak vlastní import, tak export. A tohle to byl jenom důsledek. A je samozřejmě obtížné podnikat v Číně, protože je to prostředí, kde bohužel je jako velmi problematická vymahatelnost i čínského práva.
0: Tak a je to slovní spojení normalizace vztahu, pane Pecino, na místě, protože zatím se třeba podle profesorky sinologie Olgy Lomové tenhle termín používal na situaci mezi dvěma státy, mezi nimiž panovalo nepřátelství, neměli mezi sebou navázané diplomatické vztahy. A tady ambasády normálně fungují. Ministr zahraničí Jan Lipavský se v únoru 2025 setkal se svým čínským protějškem Wangem.
3: Ne, to, co říká paní Fantová, je naprosto pravda. Akorát víte, co si může dovolit Čína, to si nemůžeme dovolit my. No jasně, že oni se na to dívají politicky a jasně, že přetrhali ekonomické vazby kvůli tomu, co my tam děláme, nebo dělali jsme, bohužel, za politické kroky. To je všechno pravda. Že se nám to nelíbí, že by to tak nemělo být, je taky pravda. No ale nikdo jiný to nedělá. Z Evropy všichni uznávají politiku jednotné Číny, nikdo nejezdí za Dalajlámu a v té nejvyšší úrovni nikdo nejezdí nad Tchaj-wan, protože si nikdo ty vztahy jako nechce rozhodit. Taky by se mi líbilo, kdyby to fungovalo, ten biznis, tak jak nad Tchaj-wanu. Prostě delegace nad Tchaj-wan nemá žádný ekonomický smysl. Nad Tchaj-wan jezdíme nakupovat. Jak správně říká paní Fantová, to, co dělají Číňani, to nedělají Tchajvanci, čili ty příliš moc nezajímá ta naše politická pozice. Ti dělají biznis tak jako my, tak jako Evropani, tak jako Američani. No a ti Číňani se chovají jinak, zpřetrhali s náma vztahy, protože se začalo jezdit na Tchaj-wan.

0: skutečně výjimečně na bodu mrazu ve srovnání s jinými zeměmi. Vrcholní čeští politici tam vůbec nejezdili, na rozdíl například od německého kancléře Friedricha Merce, britského premiéra Keira Starmera, kanadského premiéra Marka Carneyho a nemluvě teď ani o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi.
1: Tak s Čínou samozřejmě komunikovat musíme a to také děláme a předchozí vláda to určitě dělala. Nicméně my jsme už s Čínou vlastní takzvaný restart česko-čínských vztahů měli za prezidenta Zemana. Zajímavé bylo, že třeba o expanzi na čínský trh se tehdy pokoušely různé české firmy. Nejzajímavější případ je určitě firmy Home Credit, která měla veškerou podporu, veškerou, vzpomeňme si jenom na to, že třeba prezident Zeman létal jejich letadlem do Číny. Protože Home Credit měl takto velikou politickou podporu, tak v Číně neuspěl právě z důvodu problematického právního prostředí. Přednedávnem čínský trh za velikých problémů opustil, což nebylo snadné, a za velikých ztrát. Takže vidíme, že to byla zejména Čínská lidová republika, která se u nás v Česku chovala k nám jaksi nesprávně.
0: Dobře,
1: myslím
0: já bych
1: si, že
0: teď,
1: to ty vztahy poškodilo nejvíc.
0: Já bych teď předal slovo zase panu Pecinovi. Ministerský předseda Babiš dříve uvedl, že cesty českých politiků na Tajvan zničily biznis českých firm v Číně. Vy jste zmínil svůj vlastní případ. Můžete doložit, že jste skutečně museli uzavřít pobočku přímo kvůli cestám českých politiků na Tajvan?
2: Ale to nemůžete doložit, samozřejmě, to je jako návodná otázka. Jasně,
0: ne, počkejte, ale
2: že
0: se, někdo počkejte, vám to přímo
2: počkejte,
0: řekl.
2: Pane redaktore, jasně, že v Číně se podniká těžce, to má paní Fantová naprostou pravdu. A možná bychom tam skončili i tak, a možná bychom tam začali s jiným biznisem. Tu firmu, kterou jsme museli prodat nakonec jako za korunu, tak bychom prodali aspoň za zůstatek, který byl na účtu. Peníze si z Číny nemůžete vyvést, je to složité prostředí, podniká se tam těžce. A my se bavíme jenom o to, jestli na to chceme úplně rezignovat a říct si jasně, ještě ty Číňany zaprovokujem. A nebo ne, taky stejné to se Škodovkou, taky vám nikdo neřekne, uzavřeli jsme jenom kvůli tomu, že se jezdilo na Tchajván. Jasně, že čínská konkurence je jakoby masivní, podporovaná, že je to těžké a třeba by tam prodávali jenom motory, nebo by tam prodávali něco jiného, ale třeba by to fungovalo, ale my jsme to prostě úplně zarazili na rozdíl od ostatních zemí. A ano. Nikdo vám neřekne, že to bylo jenom kvůli cestě na Tchajván, jenom kvůli navštěvě u Dalaj Lámy, to tak není. Ale prostě naše pozice v Číně je dneska katastrofická, protože jsme nepřátelé čínského lidu, jak oni říkají, komunisti čínští, taky se mi to nelíbí, ale takový je fakt. A buď si budeme hrát na hrdiny, anebo budeme dělat biznis.
0: Neukazuje právě příklad firmy pana Peciny, paní Fantová, že politika předešlé vlády opravdu poškodila biznis českých firm v Číně?
1: Já si nemyslím, že to byla politika předchozí vlády. Je to zejména Čínská lidová republika, která vstupovala do Světové obchodní organizace už s falšovanými daty a s tím, že systematicky od samého začátku porušovala veškerá pravidla mezinárodního obchodu. Od samého začátku mají velmi nepříznivé biznisové podmínky, je velice těžké tam investovat, jak říká pan Pecina ostatně. Díky tomu, že oni sami porušují tyto podmínky, tak například vyrábějí, tak nepouštějí zahraniční investory na svůj vlastní trh. Takže ten případ Škodovky byl zase učebnicovým příkladem, který nemohl fungovat bez ohledu na to, jak se k tomu česká vláda stavěla. Protože Škodovka mohla v Číně působit jenom v režimu joint venture, takže zde docházelo k transferu technologií, nedobrovolnému transferu. A Čínská lidová republika vyrábí subvencovaná auta za mnohem nižší ceny a za dumpingové ceny je chrlí na naše trhy. A to Dobře. Nejvíce poškozuje náš trh.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A dnes se bavíme se Simonou Fantovou a Martinem Pecinou. Ono to tady zaznělo už před chvílí od pana Peciny, ale i vicepremiér Karel Havlíček připomíná, že za poslední desítky let nebyl na Tajvanu nikdo z hlavních ústavních činitelů velkých evropských zemí. Čili nevymyká se v tomhle Česko, paní Fantová?
1: Určitě není standardní, nebo není běžné, aby pravidelně evropští lídři cestovali na Tajvan. Nicméně

0: nevidím důvod, proč bychom to nemohli dělat ve chvíli, kdy vidíme, že z toho máme nějaký zisk. Připomínám, že je to Čínská lidová republika, například je zcela malým investorem v České republice, zatímco Tajvan vytvořil přibližně 25 tisíc pracovních míst. Jedná se nám s ním lépe a v rámci naší politiky jedné Číny sice s Tajvanem udržujeme neformální, leč produktivní vztahy a je otázka naší suverenity, že si ty vztahy sami určujeme, jakým způsobem mají vypadat. A pokud je pro nás prospěšné, což jsme si nyní řekli, že evidentně je, aby se na Tajvan jezdilo, tak se na Tajvan bude jezdit, protože ta spolupráce byla a je produktivní. Máme z ní konkrétní výsledky. Ze spolupráce s Čínskou lidovou republikou takovéto konkrétní výsledky nebyly a nejsou.
1: Je Česko v těch vazbách na Tajvan úplnou výjimkou, pane Pecino, protože přece jenom na Tajvan jezdí europoslance. Také tam byla Nancy Pelosiová, která v té době zastávala pozici předsedkyně americké sněmovny reprezentantů.
2: No, protože se chtěla předvést proti Donaldu Trumpovi. To byl nějaký vnitřní spor a taky z toho byla velká nepříjemnost. A taky Spojené státy si můžou dovolit něco jiného, než si můžeme dovolit my. Ale já bych se vrátil k tomu, co říkala paní Fantová. Jako, jasně, já to tady opakuju, s Čínou se jedná těžce. S Tchajvanem se jedná normálně, tam normální biznis. Já pro vaši informaci, když jsem byl šéf u OHS, tak tam byl, a to jsem byl vysoký státní úředník, tak tam byla konference, já jsem na Tchajvanu byl, nikomu to nevadilo, akorát jsem z toho nedělal jako velké divadlo a velké prezentace.
1: Tak zase nevadilo, jste nebyl tak vysoký ústavní činitel, že to je přece jenom
2: jasně, rozdíl. Jasně, jo, ale jako kdybych to nějak šíleně prezentoval, tak by to možná problém byl, on to problém nebyl, protože jako rozdíl je v tom, já se vám to pokusím vysvětlit oběma i posluchačům, rozdíl je v tom, že Tchajvan dělá normální biznis, to, že tam jede delegace, nic neznamená. Tchajvanci se rozhodují biznisově, jestli tu fabriku postaví u nás nebo v Drážďanech, na to nemá žádný vliv, jestli tam přijede německý ministr nebo český. Na to mají vliv peníze, jestli se jim to rentne nebo nerentne. To je ten rozdíl mezi těma zeměma. A ta Čína, tam ten český podnikatel, tu politickou podporu potřebuje, anebo tam nebude podnikat. To je rozdíl mezi těma zeměma. To, že je to škaredé od Číňanů, to já se vším souhlasím, to, že se mi to nelíbí, že by se tak Čína chovat neměla, to je všechno pravda, ale tak to prostě je. To znamená, když budeme jezdit na Tchajvan, na rozdíl od jiných států, tak nebudeme dělat biznis v Číně. A export do Číny, to je to klíčové. To je to klíčové číslo, je 7x vyšší než export na Tchajvan. That's all. Děkuju.
1: Tak to, že tedy jede delegace, nebo jezdili delegace a zase pojede delegace českých politiků na Tajvan, paní Fantová, tak má to nějaký význam pro ty obchodní vztahy? Neobchodoval by s námi Tajvan i bez toho?
0: Já hlavně mám pocit, že když tady mluví pan Pecina, tak si plete soukromé obchodní zájmy za národní zájmy. Bylo by dobré to možná nějakým způsobem oddělit. Nevím, jestli je v českých zájmech, v našich národních zájmech to, abychom třeba více obchodovali s Čínskou lidovou republikou a jakým způsobem tam máme podporovat své lidi ve chvíli, kdy pan Pecina sám tvrdí, že je to prostředí takhle problematické. Ano. Já jenom připomínám, že Čínská lidová republika je dle našich bezpečnostních složek druhou nejvyšší hrozbou hned po Rusku a Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině.
1: Dobře, ale otázka zněla, jestli jsou nutné tyto politické cesty, jestli by s námi neobchodoval Tajvan i tak.
0: Já si myslím, že ty cesty nám velice pomohly, s kýmkoliv se na Tajvanu baví. Českou republiku znají lidé velice dobře a vnímají nás velice pozitivně. A to nejenom politici, ale také běžní lidé. Myslím si, že nám to velice pomohlo najít zde stabilního partnera, se kterým, jak sám pan Pecina říká, se dá obchodovat velice solidně a který dodržuje právo a dodržuje zákony.
1: Tohle je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Martin Pecina a Simona Fantová. Co konkrétního se, pane Pecino, podle vás dá očekávat od pootočení kurzu zdejší politiky směrem k Číně, tak jak se teď zdá se podle vyjádření některých českých politiků připravuje?
2: Dá se očekávat to, že s Čínou zase budeme moct začít obchodovat. jako já mezi zájmy českých firem a zájmy České republiky velký rozdíl nevidím. Já si myslím, že to je v zásadě to samé. Většina zemí světa se snaží svůj export podporovat. A jde o export a z Tchajwanu jde hlavně tedy o import, ale OK, z Číny taky samozřejmě. Ale jako ta klíčová věta, kterou já jsem se snažil říct v předchozím vstupu, je, že já jako podnikatel podporu státu na Tchajwanu, v Německu, ve Francii, v Americe nepotřebuju. Ona je mi na nic. Já když jedu do Norska, tak ani nevím, kdo tam je velvyslanec. Mě to nezajímá. Ale když jedu do Afriky, do Nigérie, když jedu do Konga, když jedu do Egypta, nebo když jsem jezdíval do Ruska, nebo jedu do Kazachstánu a když jedu do Číny, tak prostě tu podporu státu potřebuju, jinak ten biznis neudělám. A všechny jako i rozumné vlády na světě si to uvědomují a tu podporu těm podnikatelům dávají a my dáváme podporu podnikatelům tam, kde ji nepotřebujeme a tím provokujeme Čínu, což nikdo jiný nedělá. Dobře. To je fakt.
1: Tak paní Fantová, nemyslíte si, že opravdu na kvůli vstupu na čínský trh je nutná ta politická podpora daleko víc než na Tchajwan?
0: Já bych se nejprve zeptala, jestli je to v našich národních zájmech. Když jsem hledala, jaké jsou vlastně naše národní zájmy, tak ministerstvo vnitra mluví o životních zájmech. Definovalo je už v roce 2003 a od té doby tam jsou ty zájmy definované neměně. Což znamená, že tam jsou i přes ty dvě období, kdy tam byl ministrem pan Pecina. Mluví se o tom, že životním zájmem je zajištění existence České republiky.
1: Promiňte, že vás přerušuji, ale není naším národním zájmem, aby České podniky prosperovaly a aby měli přístup na trh druhé největší ekonomiky světa?
0: Dle vyjádření ministerstva vnitra, jak to definuje už od doby, kdy tam byl pan Pecina, je naším životním zájmem obrana demokracie a právního státu a obrana základních lidských práv a svobod obyvatel. Já se s tím nechci nějak dohadovat nebo polemizovat, ale tohleto prohlášení tam vydrželo přes dvě funkční období pana Peciny na stránkách ministerstva vnitra. Tak buď to má pan Pecina jiné zájmy, nebo se to neshoduje.
1: Tak není tedy v rozporu s naším národním zájmem, aby Česko mělo nějaké úzké vztahy s Čínou, pane Pecino?
2: Já se omlouvám, já jsem teď jakoby úplně mentálně vypadl z toho, co říká paní Fantová, možná diskuze na filozofickou fakultu, ale my se bavíme o českých národních zájmech a české národní zájmy bez pochyby jsou i to, aby se tady vyrábělo, aby jsme měli kde exportovat. Česká ekonomika je exportní a Čína je druhý největší trh na světě, takže bez pochyby to v našich zájmech je a já se v těchto filozofických disputacích, omlouvám se, neumím bavit, to mi přijde úplně bizarní.
0: To
2: se omlouvám, to jakoby fakt nedávám, to je možná na nějaký jiný pořad nebo na nějakého jiného odborníka. Se bavím o českém exportu, o ekonomických vztazích a ty minulá vláda úmyslně poničila a tato vláda je chce dát do pořádku a pro české firmy to bude mít ten smysl, že budou schopni zase do Číny vyvážet přes všechny těžkosti, které na čínském trhu čekají.
1: Paní Fantová, ale to je možná to, co jste citovala, je nějaká deklarace, ale všichni víme, že prostě do Číny jezdí, jak jsme to zmínili, spousta západních politiků, kteří také ctí demokratické hodnoty a prostě chtějí podporovat nějakým způsobem ten biznis. Čili není to i v zájmu České republiky?
0: V současné době je velikým trendem něco, čemu se říká decoupling, tedy snaha o snížení strategické závislosti na Čínské lidové republice, protože vidíme, že Čínská lidová republika opanovala mnohé odvětví biznesu. Jedná se třeba o ty elektroauta, nebo se třeba jedná o telekomunikační technologie. Kvůli tomu, jakým způsobem nekale proti mezinárodním normám podporuje tento biznis, zejména velikými subvencemi a chrlí je potom tyhle ty produkty za dumpingové ceny na naše trhy, tak naši podnikatelé tím velice trpí. A trpí tím právě zejména ta škodovka, kterou tady pan Pecina zmiňoval. A samozřejmě je třeba do Číny jezdit, je třeba se s Čínou bavit, ale vidíme, že bez ohledu na to, jakým způsobem tam jezdíme a co děláme, tak to nepomáhá. Naopak, snažíme se o to, abychom s Čínou udržovali nějaké vztahy, ale zároveň na ní nechceme být závislí, a to zejména v odvětvích, které jsou pro nás strategické a klíčové. Třeba právě ty vozy, tu škodovku, kterou pan Pecina zmiňoval, tak si myslím, že je to pro nás jaksi velice důležité téma, protože na výrobě aut stojí naše ekonomika. A ve chvíli, kdy nám Čínská lidová republika toto odvětví takovýmto způsobem poškozuje, tak si myslím, že to jde zcela proti našim národním zájmům, protože potom nebudeme schopni vyrábět, nebudeme schopni bohatnout.
1: Nemělo by být, pane Pecino, Česko a Evropa vůbec poměrně opatrné právě kvůli té závislosti na čínských dodávkách třeba nejmodernějších technologií, léku a tak dále. Nebylo by třeba i pro české firmy, jako je Škodovka, jak říkala paní Fantová, celkem jako nebezpečná konkurence, třeba kdyby se sem dostalo o hodně víc elektroaut než dosud?
2: No, jako samozřejmě bylo, ale 4 roky tady minulá vláda dělala všechno pro to, aby se to stalo. Vztahy s Čínou zničené, vývoz žádný, Green Deal na plné obrátky, ještě i za našeho předsednictví to dostalo pořádnou forsáž, elektrom na čínských kovech vzácných zemin a na elektromobilech jsme se stali daleko závislejší a na různých obnovitelných zdrojích, kde polovička solárních panelů nebo 90% solárních panelů jde z Číny. Teď toto se tady 4 roky dělo, ano, co tady teď paní Fantová kritizuje. Dobře, toto se stalo
1: si, že je to
2: a to má
1: posilovat?
2: Babiš dneska odstranit.
1: Myslíte
2: no
1: si,
2: naopak,
1: že to třeba posilovat?
2: Tomu je třeba bránit, ale tomu musíme bránit tím, že my budeme silnější, my budeme schopni exportovat a import z Číny samozřejmě podporovat nechceme. To jsme úplně někde mentálně jako jinde.
1: Ano.
2: Přesně to se stalo. Současně s tím, že se začalo jezdit na Tchaj-wan, tak se začaly podporovat čínské technologie, které nás tady dneska drtí. Když to se dělo 4 roky a tomu chce Babiš zabránit. Doufám teda.
1: Nemyslíte si, paní Fantová, že je třeba omezovat, jak vy říkáte, ten čínský příliv toho levného tamního zboží, ale na druhou stranu umožňovat víc ten příliv českého zboží na ten čínský trh, protože ta obchodní bilance je skutečně velmi v neprospěch České republiky?
0: Ta bilance sice v neprospěch je, ale stále se jedná o zemi, přes spolupráci s níž varují naše bezpečnostní složky. V tuhle tu chvíli si myslím, že by bylo velice zvláštní, kdyby vláda podporovala nějaký výrazný export do Čínské lidové republiky, zejména v technologiích, které jsou třeba citlivé. Protože ve chvíli, kdy bezpečnostní složky před tímto varují, tak nemůžu očekávat, že vláda bude můj soukromý biznis v Číně podporovat. To nedává smysl a jde to proti našim zájmům. Zároveň si myslím, že je třeba si nějakým způsobem také stanovit tedy, nebo je třeba převzít určitou zodpovědnost za to. Když někdo chce podnikat v Číně, tak samozřejmě může, jenomže vzhledem k tomu, jako jak problematické je to prostředí, tak nemůžeme očekávat, že vláda bude slevovat ze svých strategických a bezpečnostních zájmů. Znovu připomínám, že Čínská lidová republika je největším podporovatelem války Ruska proti Ukrajině.
1: Tak děkuji, už navíc nemáme čas, bohužel, omlouvám se. Takové bylo dnešní pro a proti za účast v debatě. Děkuji Martinu Pecinovi, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A také synoušce Simoně Fantové. Díky a naslyšenou.
0: Děkuji vám a děkuji panu Pecinovi. Naslyšenou.
1: Tomáš Pavlíček se loučí.
3: Osobnost plus.
4: Velkým zdrojem inspirace jsou pro mě staré kuchařky, rád se vracím například k vydání z roku 1883 nebo ke kuchařce po prababičce z roku 1904, říká šéf kuchař Jan Knedla. Restaurace Papilio, kde působí, získala jako první v Česku 2 michelinské hvězdy. Co z kuchyně svých babiček nabízí svým hostům?
3: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
5: 15 hodin, s vámi je Odpolední plus, je pátek 15. května a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
3: Český rozhlas plus.
5: A A čemu se budeme věnovat? O změně přijímacího řízení na střední školy mluví vláda i ve svém programovém prohlášení. Jak by mohly vypadat přijímací zkoušky v dalších letech? Starostům a obyvatelům obcí se nelíbí navrhované umístění solárních a větrných elektráren v jejich okolí. Co konkrétního jim vadí? A dnes končí připomínkové řízení k návrhu zákona o Českém rozhlase a České televizi, co by přineslo převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Nejen o tom budeme mluvit po zprávách. Nejprve ale zprávy s Monikou Vrchotovou. Dobré odpoledne. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Oznámila to Rada Evropy. O zřízení soudního dvora dnes v Moldavsku jedná výbor ministrů zahraničí členských zemí. Tribunál bude vyšetřovat, soudit a stíhat nejvýše postavené ruské představitele zodpovědné za rozpoutání války, včetně prezidenta Vladimira Putina.
6: Generální tajemník Rady Evropy Alan Berset prohlásil, že se rychle blíží čas, kdy bude Rusko pohnáno k odpovědnosti. Tribunál podle něho představuje spravedlnost a naději. Jeho členem je i Evropská unie, která v lednu poskytla prvních 10 milionů eur, v přepočtu bezmála 250 milionů korun na jeho fungování. Ruští poslanci v reakci na přípravu tribunálu tento týden schválili zákon, který má Moskvě umožnit nasazení ozbrojených sil na obranu Rusů zatčených v cizině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Sněmovna schválila hlasy koaličních poslanců spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Změny by podle ní znamenaly další zadlužování země, pokračuje předseda starostů Vít Rakušan.
7: Je jim úplně jedno, že někdo všechny ty jejich dluhy jednou bude muset splácet. Je jim to jedno, protože po nás potopa. Každá vláda, co přijde po nich, zase bude muset napravovat ty škody, které svojí nerozvážnou politikou tady v té zemi budou dělat. Je to černá díra.
5: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficit naplánovaný minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu. On i jeho čínský protějšek Xi Jinping cestu hodnotí jako úspěšnou. Podle Trumpa oba státníci vyřešili mnoho problémů. Za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů označil Xi Jinping Tchaj-wan.
8: Si amerického prezidenta přijal v poslední den Trumpovy návštěvy v ústředí komunistické strany Číny v komplexu Chung-Nanchai a jeho zahradě. Podle čínského vůdce Peking a Washington ustavili během návštěvy nový konstruktivní a strategický vztah. Trump návštěvu označil za úžasnou a podle něj z ní vzešlo mnoho dobrého, včetně vzájemně výhodných obchodních dohod. Lídři se údajně shodli na řešení války v Iránu a na tom, že by Teherán neměl mít jaderné zbraně. Čínské ministerstvo zahraničí přitom mezitím uvedlo, že k válce Spojených států a Izraele proti Iránu nemělo nikdy dojít. Nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů je podle Xi Jinpinga Tchaj-wan. Varoval, že v souvislosti s ním by mohla vzniknout velmi nebezpečná situace. Dominik Tesár, Český rozhlas.
5: Dnes skončilo připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné počítá se změnou financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas by od příštího roku měly být placeny hlavně ze státního rozpočtu a ne z poplatku, jako doteď. S tím obě média nesouhlasí. Současný systém podle nich funguje. Desítky stran výhrad k zákonu poslal Ministerstvo kultury i Český rozhlas, říká jeho ředitel René Zavoral.
9: My jsme byli také dotázáni ministerstvem kultury, zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních.
5: Tématu se budeme podrobněji věnovat v dalším vysílání odpoledního Plusu. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. To je podobně jako loni. Přihlášku na střední školy letos podalo přes 156 tisíc žáků. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
10: Do 25. května mohou zákonní zástupci žáků z devátých, ale i z víceletých gymnázií podat přihlášku. Opět tedy mohou podat přihlášky tři, již nekonají jednotnou zkoušku, konají pouze případně školní zkoušku, pokud se na té škole koná.
11: Detaily přidáme už po zprávách. Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky plánoval pohřbít v řece, říká velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
12: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
11: Muži hrozí trest vězení na 2 až 8 let. Pachatel je v policejní celé o vazbě rozhodne Českolipský soud. Televizní premiéru má dnes první díl seriálu Moniová. Vychází ze skutečných událostí, které zažila úspěšná brněnská autorka ženských románů Simona Moniová. Roky byla obětí domácího násilí ze strany svého manžela, který ji nakonec zavraždil. Úvodní část šestidílné série měla předpremiéru na filmovém plátně v Brně.
13: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce.
14: Simona Moniová!
13: Kromě věcí, které jsem sama prožila.
15: Říká postava Simony Moniové, kterou hraje Tereza Ramba.
16: Vyprávíme nějaký komplexní jako příběh o ženský, kterou ten vztah toxický přived někam, kam asi nechtěla.
17: Prosím vás, přijďte rychle. Je tady pobodaná žena.
18: Kdo jí pobodal?
15: Tvůrci seriálu spolupracovali i s pozůstalými, včetně spisovatelčiných tří synů. Podle Dominika Moniho je výsledné zpracování silné, ale citlivé.
19: Jak dokázali vystihnout, jak se cítila asi máma předtím, tak je to fakt jako hodně silný pro nás.
15: Natáčení předcházely taky konzultace s odborníky z organizace ROSA, která pomáhá ženám ohroženým domácím násilím. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
11: Na Plusu teď míříme na silnice na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem Brodce ze 37. kilometru po pojíždí kolona po nehodě u Bezděčína, zpoždění přes 10 minut. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů byla u Bochova po nehodě uzavřená, teď už se projíždí Kyvadlově. Kolona směrem z Prahy je ale dlouhá, a to od křižovatky Hvězda nedaleko Žlutic, zpoždění téměř půl hodiny. A v Praze ve Strakonické na výjezdu z Prahy po D4 po pojíždí kolona z Lahoviček k první odbočce na Lipence, tam je dopravní omezení, zpoždění téměř 20 minut. Dobře, dojeďte. Zítra bude ve východní polovině zamračeno, deštivo a chladno, jen 9 až 13 stupňů. Na západě Čech se naopak čeká polojasno, k večeru až skoro jasno, přes den jen ojedinělé přeháňky a teploty od 12 do 16 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
5: S vámi je Odpolední Plus s Lenkou Vahalovou i 8 minut po 15. Na střední školy se letos dostalo přes 93% deváťáků. Státní organizace CERMAT dnes zveřejnila výsledky prvního kola přijímacího řízení. Pro většinu z více než 156 tisíc uchazečů tak skončilo období plné očekávání a nervozity a už ví, kam po prázdninách nastoupí. Jak letošní přijímačky dopadly a kde byla konkurence největší, řekne Tereza Hybšerová z domácí redakce. Hezký den.
20: Dobrý den.
5: Jak si letos deváťáci vedli?
20: Do čtyřletých oborů bylo přijato přes 95 tisíc deváťáků s celkem 102 tisíc, kteří se hlásili. Je to tedy podobné jako v předchozích letech a obecně se na školu, na kterou chtěli nejvíc, dostali 3/4 z přijatých. Stres skončil i pro sedmačku Beátu, která se dostala na jedno pražské gymnázium.
21: Tak já jsem nadšená, protože jsem se na to dlouho učila a kdybych se nedostala, tak jsem vlastně učím zbytečně, což je hrozná otrava, protože se učím furt, takže jsem ráda, no.
5: Ta se tedy hlásila na víceleté gymnázium, na kterých je každoročně konkurence ještě o něco vyšší, je to tak?
20: Je to tak. Na osmiletá gymnázia se letos dostalo necelých 48% uchazečů a na šestiletá něco přes třetinu z nich. Nicméně oproti předchozím rokům je procento přijatých vyšší.
5: A když mluvíme o konkurenci, bylo opět nejtěžší dostat se na školy v Praze?
20: Ano, bylo v Praze a taky ve Středočeském kraji. Počty přijatých uchazečů do čtyřletých oborů se podle kraje, kde uchazeči bydlí, zkrátka liší, upozorňuje ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková.
22: Nejvyšší
14: hlavní podíl přijatých byl v kraji Vysočina, kde dosáhl 94,5%, nejnižší podíl tradičně v Praze, kde do těch čtyřletých oborů bylo přijato 80,2% uchazečů a ve Středočeském kraji pak uspělo 86,4% uchazečů.
20: Nicméně ti, kteří dnes třeba zjistili, že se na žádnou ze škol v prvním kole nedostali, nemusí zoufat. Mají další šanci ve druhém kole, které funguje stejně jako to první. Můžou si podat znovu až 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oborů s ní. A seřadí je podle toho, kam se chtějí dostat nejvíc.
18: A mají o starost méně, protože nemusí opakovat jednotnou přijímací zkoušku.
20: Přesně tak, pro druhé kolo se počítají výsledky z toho prvního. Ale pokud jí v prvním kole nepsali a teď by se přihlásili na školu, která jí vyžaduje, započítá se jim 0 bodů. A školy, které mají volná místa pro druhé kolo, je už začaly zveřejňovat na svých webech a v systému DIPSY. Tam uchazeči najdou i všechny informace a kritéria přijímacího řízení. Tomáš Hlaváč, předseda Asociace středních odborných škol, ale upozornil, že volná místa pro druhé kolo budou mít jen některé školy.
22: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
20: A přihlašovat se uchazeči můžou od 19. do 25. května, buď přes systém DIPSY nebo papírový formulář.
18: A ještě na závěr, organizace CERMAT dnes zveřejnila i výsledky státní části maturity.
20: Ano, u didaktických testů neuspěla zhruba 10 maturantů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo přes 12%. A co se týče jednotlivých předmětů, tak nejhůř dopadla matematika, kterou nezvládlo skoro 13% maturantů. To je podobný výsledek jako loni.
18: Tereza Hybšerová z domácí redakce, moc děkujeme. Naslyšenou.
20: Naslyšenou.
18: A jak by mohly vypadat přijímací zkoušky v dalších letech? O změně přijímacího řízení na střední školy mluví vláda i ve svém programovém prohlášení. Některé kroky už ministr školství naznačil a my je teď probereme podrobně. Ve vysílání vítám ministra školství Roberta Plagu za ANO. Hezký den.
23: Hezké odpoledne.
18: Jak z vašeho pohledu dopadly ty letošní přijímací zkoušky? Možná jen připomenu, že v prvním kole uspělo přes 93% uchazečů.
23: Myslím si, že to je podle očekávání. Já jsem rád, že se podařilo umístit hned v prvním kole téměř 94% uchazečů, ale ta detailnější data ukazují třeba dlouhodobý problém Prahy, kde ta úspěšnost byla pouze 84%. To souvisí s kapacitami, které dlouhodobě Praha podceňuje a ta místa prostě nejsou adekvátní.
18: Vy už jste otevřeně mluvil o tom, že by se jednotné přijímací zkoušky mohly nově psát na základních školách a ještě před podáním přihlášek, což zvažoval i váš předchůdce Beck. Jak daleko jste se změnami?
23: Tým ministerstva školství na tom pracuje. Já jsem samozřejmě hned na začátku říkal, že prvním možným termínem je jaro roku 2028. Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029. Takže buď 28 nebo 29 a vypíchl bych možná tu zásadní věc, kterou jste zmínili u toho druhého kola, které teď bude následovat, že ti, kdo nekonali, tak budou mít vlastně z té jednotné přijímací zkoušky 0 bodů. Ten systém, kdy všichni by vlastně tu zkoušku dělali na základní škole, by právě pomohl i těm, kteří třeba nemají zprvu ty ambice, ale mají ty schopnosti, to znamená odhalil by ty talenty, které dneska vlastně ztrácíme tím, že jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
18: To bychom mohli ještě doplnit, kdyby se tedy přijímačky nově odehrávaly přímo na základních školách, tak jak garantovat skutečně srovnatelné podmínky napříč školami a regiony?
23: Trefujete přesně jedno z těch témat, které jsme s tím odborným týmem probírali velmi, velmi detailně a samozřejmě si uvědomujeme to riziko, že kdyby tam zůstali ti kantoři, kteří s těmi dětmi na té základní škole působí, tak by tam to riziko toho zlepšování výsledků hrozilo. To znamená, máme nachystány určité varianty, jak vlastně dohlédnout na to, aby byly podmínky srovnatelné a férové.
18: Velkým tématem zůstává nedostatek míst na všeobecných středních školách, hlavně tedy, jak jsme slyšeli od naší redaktorky v okolí Prahy a Středočeském kraji. Připomenu jen, že nejnižší podíl přijatých deváťáků byl v Praze, kde bylo přijato 84% uchazečů. Mluvili jsme o tom v dnešním ranním vysílání také s pražským radním pro školství Antonínem Klecandou ze Starostů. Podle něj na tom má v případě gymnázií svůj podíl ministerstvo. Tady jsou jeho slova.
0: Chyba byla na straně ministerstva a doteďka je, protože my chceme například navyšovat víceletá gymnázia a to nám ministerstvo dlouhodobě odmítá. Stejně tak v minulosti odmítalo navyšování ostatních škol, byla tam pouze reciprocita. Já když jsem začal být radním před 3 lety, tak jsem chtěl například navýšit obchodní akademii a zamítli mi to s tím, že je možné pouze recipročně, že není možné přidat místa navíc. A naštěstí se ten dlouhodobý plán ministerstva změnil a už můžeme navyšovat i ty obchodní akademie a podobně. Nicméně u těch 6-8 letých gymnázií nám to stále nedovolují a není tam stále možné to navýšit.
18: Pane ministře, na jednu stranu říkáte, že zřizování 8-letých gymnázií si mají řešit kraje jako zřizovatelé a mají si o tom tedy rozhodovat. Pak tady slyšíme, že mu ministerstvo klade překážky. Tak proč, co vám na tom pražském záměru vadí?
23: U pana radního Klecandy si myslím, že dlouhodobě vytváří mlhu. Já vám řeknu, jak je to doopravdy. Je to tak, že skutečně podle strategie 2030 plus ta 8-letá gymnázia a jejich expanze není žádaná, ale u těch 4-letých gymnázií tak tu kapacitu v rukou měli skutečně kraje celou dobu a ano, v určitém období demografického poklesu nebo ne takového růstu v tom dlouhodobém záměru bylo, že musí řídit tu kapacitu, to znamená zrušit obor, na který se nikdo nehlásí a převést to na ty 4-letá gymnázia. Teď už v dlouhodobém záměru vzhledem té demografii je povoleno i navyšování počtu, ale pan radní říká 3 roky to stejné a jenom se vymlouvá. To je holý fakt, je to prokazatelné na číslech. To znamená, jak je to ve skutečnosti, kraje mají v rukou možnost zřizovat ty školy. Praha dokonce povolovala teďka v posledních letech, ale maximálně soukromá gymnázia a vykašlali se úplně na to, aby vzali ze 180 miliard investičních peněz, které jim leží na účtu, nějaké peníze zřídili ty školy. To je holý fakt.
18: A budete nějakým způsobem jednat s Prahou na tohle téma?
23: Bez pochyby budu. Já ve svém minulém mandátu jsem společně s Českou školní inspekcí objel všechny kraje a lidi z ministerstva školství a ukazovali jsme jim tu demografii, jak se bude vyvíjet na číslech, datech, to znamená, pokud budou chtít poradit, budou chtít nějak metodicky vést, tak rozhodně se k této praxi vrátím. Donutit je nemohu a jenom taková perlička na závěr, jak tady říkal pan radní, který je za Starosty a nezávislé, tak jeho protějšek ve Středočeském kraji, na který kraj se častokrát vymlouvá, pan radní Klecanda, také ze STANu a minister poslední 4 roky byl také od Starostů a nezávislých. To znamená, to, že to neřeší 4 roky svého mandátu, tak z toho se budu lidový, nevykecá ani když zkouší tyto techniky.
18: A jakou roli vlastně má sehrát stát ve skladbě a nabídce středních škol?
23: Stát určuje dlouhodobý záměr, ale není zřizovatelem. To znamená, má tam pouze tu metodickou roli, respektive určování té strategie za celou republiku, ale je nutno si říct, a to je právě to selhání Prahy, že každý kraj je stejný. Když se podíváte na úspěšnost v jednotlivých krajích, tak ty kraje jsou různé, ale dokázali tu nabídku těch všeobecných oborů a tu strukturu přizpůsobit mnohem lépe než Praha, která oproti těm jiným krajům disponuje ještě investičními zdroji, aby si s tím poradila. Takže je to téměř nepochopitelné, proč předchozí politické reprezentace, není to jenom ta poslední, s tím nic nedělali, když věděli, že ty 15-leté děti v určitém objemu do toho systému prostě připojí.
18: Pane ministře, ať to ještě stihneme, tlačí nás čas, ale jak rychle musí ta změna být udělána, protože ta demografická vlna rychle zní a pak už bude zbytečné kapacity navyšovat.
23: Měla být udělána v minulosti, ale myslím si, že to posílení kapacit, to všeobecného vzdělávání v Praze, když se podíváte, že jsou studie, že počet obyvatel Prahy a střední Čech bude růst do roku 2050, tak ten čas na to samozřejmě je a smysl to bude dávat, i když to proběhne třeba za rok nebo za 2.
18: Ministr školství Robert Plaga za ANO, moc děkujeme. Naslyšenou.
23: Naslyšenou.
5: Stále posloucháte Odpolední plus. Teď máme 18 minut po 15. Čeká nás další téma. Ve vyhrocené atmosféře se dnes v Praze veřejně projednává návrh, podle kterého by mělo v Česku vzniknout skoro 100 takzvaně akceleračních oblastí. Jedná se o území, kde by mělo být možné povolovat větrné či solární elektrárny rychleji, aby Česko zajistilo svou energetickou bezpečnost a ochranu klimatu. Experti a ministerstva v těchto oblastech předem posuzovali víc než 60 typů dopadů na životy lidí a nebo přírodu a krajinu. Dnes se snaží tento postup v Radiopaláci na Pražských Vinohradech vysvětlit a byl u toho Jan Kaliba. Hezký den.
1: Dobrý den.
5: Jaká je atmosféra během veřejného projednávání?
1: Od začátku byla docela vypjatá, místy velmi vypjatá. Přijelo několik skupin odpůrců větrné energetiky, tedy především větrné energetiky, ti, kteří obvykle objíždějí i konkrétní obce. Část lidí se zajímala a ptala k věci, část lidí od začátku přerušovala tu prezentaci toho, jak návrh akceleračních oblastí vznikal.
2: Vám se nelíbilo způsob toho veřejného projednávání?
4: Ne, protože
2: tady.
4: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
2: Ale oni se tady snaží vysvětlit ten mechanismus, jak to vzniká, na co všechno se pamatuje a debata má být od půl jedné.
4: Ne, ty lidi, když se o to zajímají, tak to mají načtený, to je jedna věc. Takže my to nepotřebujeme poslouchat znovu. To jsou věci, které nejsou potvrzeny.
2: Takže všechna ta ministerstva a ti experti, kteří se na tom podíleli a roky to připravovali, podle vás to udělali špatně, ale není potřeba si to poslechnout teď.
4: Ty lidi to vědí, proto se ty lidi tady zbouřili, protože ty lidi to mají načtený, oni to znají, oni se o tom, co připravili, chtějí bavit a chtějí jim to vyvrátit.
2: A můžete se zeptat na jméno, aspoň na křesně?
4: Ne, nechci vám to říkat, děkuji.
1: To dění v sále sledoval mimo jiných třeba energetický expert hnutí Duha Jan Rovenský.
6: Ti, kteří křičí, dupají, tleskají, řvou a prostě snaží se atmosféru vyhecovat, jsou pořád ti samí, kteří ty veřejné debaty objíždějí. Ti místní lidé, kteří ty větrné elektrárny nechtějí, se obvykle chovají v zásadě jako slušně a věcně. A myslím, že tady v sále to dneska vlastně vypadá podobně. Čím víc postavíme větrných elektráren, tím vyšší bude energetická soběstačnost České republiky a tím nižší bude cena silové elektřiny. Elektrárny mají v zásadě tři hlavní negativní dopady. První je slyšitelný hluk, druhý je vliv na krajinný ráz a třetí je vliv na avifaunu, to znamená ptáky a netopíry. To je vlastně otázkou podmínek pro každou konkrétní elektrárnu. I tahle ta vláda přes svý nedostatky v zásadě jako chápe, že bez větrné energetiky to budeme mít za 5, za 6 let, až skončíme s uhlím velmi těžký. A myslím, že v tomto případě pro ně může být velmi obtížné ustupovat tomuhle tlaku ulice.
5: Přijeli někteří lidé opravdu vyjádřit konkrétní obavy?
1: Ano, mluvil jsem třeba s Přemyslem Davidem, ten do Prahy přijel z Moravského Berouna u Šumperka.
24: Tam máme obrovský problém tady s těma větrnýma elektrárnama. Chcou jich nám tam postavit kolem dokola, všady, kde se podíváte, kdy zničí nám celou krajinu. To je krajina nízkého jeseníku.
1: Některé akcelerační oblasti jsou navržené právě i v tomto regionu. Neznamená to automaticky, že se tam větrné elektrárny budou stavět. Dál to podléhá povolovacímu procesu.
5: Na závěr nás ještě zajímá, jak na dění v sále reagují zástupci ministerstev a úřadů, které akcelerační oblasti vymezují.
1: Ano, byli tam zástupci několika příslušných ministerstev, takto vypjatou atmosféru a přístup nejhlasitějších odpůrců komentuje René Neděla, který při veřejném projednávání zastupuje ministerstvo průmyslu a obchodu.
25: Ano, z některých těch dotazů hned na začátek jako vyplivalo, že vlastně ty lidé vůbec nezajímá ten vlastní proces, jak se to tvořilo, že ty jednotlivé akcelerační zóny nebyly jen tak nakresleny, že tam vlastně probíhal detailní proces ohledně posuzování zhruba 64 různých jakoby vlivů, ale spíš jim jde z principu o to, že žádné takovéto technologie tady nechtějí. Ale pak, až se bude řešit, jestli je zajištěna dodávka elektřiny a dodávka tepla, tak budou někdy zpochybňovat to, že tady ty zdroje nejsou. Tento paradox je nutné prostě si zde vyříkat.
1: Říká René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu. Ta akce v Radiopaláci, vlastně tady nedaleko od nás na Vinohradské třídě, tady v Praze stále pokračuje. Odpoledne je věnované dotazům veřejnosti. Byla tam dlouhá fronta lidí, kteří se chtěli ptát, takže vlastně i kdo to ještě máte v dosahu a chcete, tak můžete tu akci sledovat a dá se sledovat ostatně i online. Ten proces vymezování akceleračních oblastí bude ještě dál pokračovat. V dalších týdnech a měsících.
5: O to téma je zájem.
1: Určitě je o ní velký zájem.
18: Redaktor Jan Kaliba, moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
18: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 24 minut po 15. Dnes končí připomínkové řízení k návrhu zákona o Českém rozhlase a České televizi. Přišla k němu řada výhrad od rezortů, úřadu vlády i dalších institucí. Hlavní změnou by byl v případě přijetí zákona převod financování rozhlasu a televize z poplatků pod státní rozpočet. Z návrhu vyplývají i snížené rozpočty obou médií oproti nynějšímu stavu, vůči čemuž se vedení veřejnoprávního rozhlasu i televize ohrazuje. O konkrétních návrzích změn mluvil v Polední publicistice mediální analytik Filip Rožánek. Kromě financování se týkají například absence vyčlenění kmitočtů pro veřejnou službu nebo toho, že chybí jednotlivé kategorie vysílání, například regionálního.
7: Od ministerstev zaznívá kritika především k legislativní kvalitě toho zákona, protože nedodržuje legislativní pravidla vlády, často si vnitřně odporuje, nebo tam chybí definice pojmů, anebo jsou tam pojmy, které se vůbec v českém právu nepoužívají a tudíž by se neměly objevit ani v tomto návrhu zákona. Pak je tam kategorie připomínek, kde se ty jednotlivé instituce vyjadřují k tomu, co spadá do jejich odbornosti. Takže například Český telekomunikační úřad tam komentuje absenci kmitočtů, ale to je zároveň věc, která se objevuje i v dalších připomínkách těch nespecializovaných institucí a obecně podle mě kvalitu toho zákona dobře vyjadřuje to, že i ministerstvo zemědělství musí opravovat nedostatky návrhu mediálního zákona.
18: Říká analytik Filip Rožánek, podle kterého je například absence vyčlenění kmitočtů pro veřejnou službu vedle jejího financování jednou ze zásadních připomínek, podobně jako absence jednotlivých kategorií vysílání, například tedy toho regionálního, na což upozorňují biskupové a odbory. Podle Libora Vondráčka z klubu vládní SPD by se ale nemělo v normě v principu nic měnit. SPD trvá i na té části návrhu, podle níž by kodexy veřejnoprávních médií schvalovala striktně sněmovna. František Talíř, předseda mediálního výboru pro mediální záležitosti z KDU-ČSL, v našem vysílání zopakoval, že lidovci jsou už z principu proti převodu médií veřejné služby pod státní rozpočet a kritizoval i to, jak je návrh zákona připravený. Pokud se jedná o podporu kontroly rozhlasu a televize prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu, opozice ji chce spojit s prosazením více pojistek.
8: Máme pozměňovací návrh, který říká, veškerá mediální agenda týkající se veřejnoprávních médií do budoucna je nutná, aby ji schvalovala jak sněmovna, tak senát. A sněmovna nebude moct senát přehlasovat. My v tom vidíme zásadní pojistku. Pan kolega Vondráček tady vyjmenoval ty státy, ale právě ty, které jsou na západě, tak ty tam mají ty pojistky, aby do nich politici zasahovat do toho programu nemohli.
18: Říká lidovecký poslanec František Talíř. Libor Vondráček řekl, že si neumí představit, že by opozice ve finálním hlasování o kontrole NKÚ nehlasovala pro, protože to plánovala i předchozí vláda. Se změnou článku 40 ústavy, který by upravil vztahy mezi oběma komorami parlamentu, nesouhlasí.
9: Nemyslím si, že by se jakkoliv měl měnit článek 40, aby se zkomplikovávalo vládnutí těm, kteří mají většinu ve sněmovně, protože změna článku 40 prostě znamená, že o to více věcí nebude možné schvalovat, když budete mít ve sněmovně většinu. A já si myslím, že stačí, že tam jsou ty věci, které jsou tam dnes. Více věcí obecně já už bych tam nepřidával.
18: Říká Libor Vondráček, předseda Svobodných. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v našem vysílání připomněl, že i Český rozhlas se zapojil do připomínkového řízení a podal 37 zásadních připomínek. Návrh zákona v podobě, jaké byl předložen, je podle Zavorala neopravitelný a neprojednatelný.
10: kdyby tento návrh byl takto přijat v nějaké podobě, tak on otevře zásadní otázky vlastně ohledně vůbec právního postavení, ale i majetku třeba obou těch médií veřejné služby. Je tam celá řada ustanovení, která v podstatě ingeruje nebo spíš naznačuje ingerenci Rady Českého rozhlasu či České televize do programu, což je prostě nepřijatelné. Mimochodem i ten příspěvek ze státního rozpočtu povede přes svůj, řekněme, zdánlivě mandatorní charakter k podřízení Českého rozhlasu rozpočtovým pravidlům a vlastně i možnosti státních orgánů žádat zpět již vyplacené části, čili z důvodu třeba údajně i porušení vágně napsaných ustanovení. Čili tam by šlo i třeba, no, mohlo dojít i k faktickému opravdu podřízení Českého rozhlasu státu a ukončení jeho nezávislosti. Ten návrh je opravdu právním paskvilem.
18: Říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve avizoval, že po skončení řízení vznikne pracovní skupina, ve které bude on sám, pak zástupci předkladatelé normy, tedy rezortu kultury, i obou médií a také experti. Generální ředitel Zavoral uvedl, že o premiérem zmiňované pracovní skupině s účastí zástupců obou veřejnoprávních médií nemá informace. Premiér ho v té věci nekontaktoval.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
18: Zprávy a Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
12: Hezké odpoledne. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka zřejmě nebude moct zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, kterou dnes schválila sněmovna. Letiště v Helsinkách brzy ráno krátce pozastavilo provoz kvůli nahlášenému dronu, který do Finska mohl přiletět ze zahraničí. Informovala o tom televize ILE. Armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Finská vláda ujistila veřejnost, že nebezpečí nehrozí. Na území Finska už dřív dopadlo několik dronů, podle všeho ukrajinských. U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 000 maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Nový premiér Iráku slibuje odzbrojení četných nevládních milic. 40-letého Alího Zajdího zvolil parlament předsedou zatím neúplného kabinetu. Dosud bezvýznamný politik a multimilionář stanul v čele irácké vlády jako kompromisní kandidát vládního bloku šíjských stran. Irák křehce balancuje mezi vztahy se Spojenými státy a Iránem. Okresní soud Praha Západ dnes rehabilitoval disidenta Ivana Jirouse. Konkrétně se zabýval případem, kdy byl básník ve vězení od března 1976 do září 77 za výtržnictví. Žádost o soudní líčení podala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto rehabilitovat svého otce i v dalších případech. Jirous byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of Universe. V době normalizace byl vězněný pětkrát. A publikum Olomouckého moravského divadla čeká večer na komorní scéně Sedmička premiéra činoherní inscenace Jejich sestra. Hra vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirada, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z komunistického Československa. Krátký pohled na silnice. Na D1 z Brna do Prahy u Větrného Jeníkova opravují vozovku. Na kilometru 105 je zavřený levý pruh. Kolona začíná na kilometru 109 a zdržíte se půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se jede pomalu od dálnice D5 za Ořech. Je to na čtvrt hodiny. V Praze na jižní spojce jsou tradiční kolony před Barandovským mostem na více než 10 minut a před Lanovým mostem od Spořilova. Tam je to na čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Sobota přinese většinou zataženou oblohu, občasný déšť i trvalejší, ojediněle i bouřky a teploty mezi 9 a 13 stupni. V západní polovině Čech ale bude až polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami a s teplotami v rozmezí od 12 do 16 stupňů. To byly zprávy a teď už nás čeká repríza dnešního Interview Plus.
11: Ve slovenské STVR pokračuje vlna hromadného propouštění. Management Telerozhlasu tvrdí, že jde o úsporná opatření. Odcházejí ale hlavně ti, kteří dávali veřejně najevo nesouhlas s jeho vedením. Kdo dnes na Slovensku plní veřejnoprávní službu? A jsou na místě obavy opozice, že se Česko ubírá stejným směrem? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
11: A naším dnešním hostem je slovenská novinářka, která v minulosti pracovala ve slovenských veřejnoprávních médiích, dnes ale působí v deníku SME, Zuzana Kovačič-Hanzelová, kterou zdravím do Bratislavy.
13: Dobrý den do Prahy.
11: My se Zuzanou známe řadu let, ještě z mého působení na Slovensku, takže si budeme i v tomto rozhovoru tykat. Zuzano, jak je to aktuálně s propouštěním zaměstnanců z STVR?
13: Je to v podstate tak, ako si zhrnula na začiatku. Oni určili zhruba 60 ľudí, ktorí v rámci akože konsolidácie majú v televízii skončiť, v televízii aj rozhlase skončiť. Na tom zozname sa samozrejme ocitli najmä kritici riaditeľky Martiny Flašikovej a celej tej zmeny, ktorá sa udiala po nástupe vlády Roberta Fica a teda to, že zmenili rozhlas a televízu Slovenska na STVR a v podstate ju zoštátnili. Keď sa o tom budeme možno aj viac baviť, tak ten systém, ktorý urobili, je, že si je absolútne v područí politických nominantov ministerstva kultúry. Tie výpovede vlastne už dostali, teraz už zbieha len ten proces, tak toto je približne ten aktuálny stav.
11: Ono také přibývá umělců, kteří z STVR nechtějí spolupracovat. Pro české posluchače můžeme uvést třeba Zuzanu Kronerovou, kterou znají i z českých filmů. O STVR se mluví také na protivládních demonstracích. Má tento odpor nějaký vliv?
13: Nemá veľký vplyv. Možno vysvetlím ten slovenský kontext aj prečo. Slováci vlastne nikdy nemali ten príbeh ako Česi. Slovenská televízia aj slovenský rozhlas v podstate od vzniku Slovenskej republiky v 93. boli v područí politických vplyvov. Keď nastúpil Vladimír Mečiar, tak si zo slovenskej televízie spravil vlastne propagandistickú televíziu. Rozhlas bol na tom trošku lepšie, ale tiež to nebola žiadna sláva. A v podstate za tých 30 rokov existencie to bolo stále taká hojdačka bizarných období, ktoré boli pod politickými vplyvmi rôznych premiérov, nielen Vladimíra Mečiara. Takže Slováci nie sú nejako extra zvyknutí dôverovať tomu, že verejnoprávna televízia a rozhlas nebudú v politickom područí. Takže hej, principiálne sa to spomína, ale nemám nejaký taký pocit, že by to bola teraz téma číslo jedna aj medzi ľuďmi.
11: My sa k tomu srovnávaní samozrejme také dostaneme, ale ešte, když mluvíš o těch politických vlivech. STVR teď na měsíc odstavila moderátorku Karin Majtánovou z pořadu Dámský klub za to, že moderovala prvomájové oslavy strany Smer. Není to alespoň nějaký minimální důkaz toho, že se vedení snaží o nezávislost?
13: Nie, ja si myslím, že to je, že je to taký figový list toho, že aby vyzerali trošku lepšie, pretože Martina Flašiková, teda riaditeľka STVR, mala niekoľko veľmi nešťastných komunikačných lapsusov a výrokov od toho, že tá televízia patrí jej a že si umelci majú zvykať byť mimo nej až po tie komunikácie výpovedí. Tak teraz sa to trošku snaží ako keby vyvažovať, ale teraz Karin Majtanová ako nie je jediná, ktorá má tak teraz takýto príbeh a moderuje rôzne akcie, veď vidíme predsa, že tie televízne prenosy, ktoré Robert Fico organizuje na oslavy Cyrila a Metoda a rôznych iných sviatkov, stoja naozaj 100 000 eur a moderujú to takmer vždy rôzni moderátori práve z verejnoprávnej televízie, čiže neviem, či to je teraz nejaký konkrétny príbeh Karin Majtánovej a možno chceli trošku komunikačne vylepšiť svoju pozíciu.
11: No, ešte jeden príklad, pretože STVR čelila mnohokrát kritice i za to, že dává prostor lidem, řekneme, z dezinformační scény a generální ředitelka STVR Flašíková také nedávno zrušila účast na konferenci, kde měla vystoupit po boku představitelů dezinformačních médií, jako třeba Infovojna a Svobodný vysílač. Ani to není signálem, že se tam trošičku něco mění.
13: Myslím, že nie. Martina Flašiková ešte stále je spoluvlastničkou dezinformačného média e-report, ktorý zdedila po svojom otcovi Fedorovi Flašikovi, ktorý nedávno zomrel. Keď komentovala e-report, nemala žiadne výhrady k práci e-reportu, ktorý je teda úplne dezinformačné médium, naozaj ho tak môžeme opísať. To, čo urobila pri tej konferencii, je, že myslím, že to už bolo príliš. To naozaj bola konferencia, kde sa v podstate nezúčastnil nikto normálny, keď to takto môžem opísať. A ona teda hovorila, že nevedela, kto tam vlastne bude na tej konferencii, takže z toho ustúpila, ale v podstate to, čo vidíme, je uspokojovanie koalície rôznymi bizarnými postavami dezinformačných médií, ktorí nevyhnutne nemusia v tej televízii a rozhlase hovoriť o tom, že Zem je plochá, ale buď bagatelizujú pravdu, alebo otvorene podporujú koalíciu. Čiže to tam vlastne vidno vo vysielaní. Nerobila by som si žiadne ilúzie.
14: Rozšiřuje sa tento vliv i mimo spravodajství, pretože ti lidé, o ktorých sme na začiatku mluvili, že odcházejí, nejsou pouze novináři, sú to třeba, jde o slovenské dramaturgy, o pracovníky, kteří se podílejí na vysílání pro děti. Ty, když se odcházela v roce 2018, převážně se to týkalo zaměstnanců ze spravodajství. Tak znamená to, že ten vliv se teď rozšiřuje i do dalších oblastí, že už se to týká i zaměstnanců, kteří prostě nepřicházejí do kontaktu přímo s aktuálními informacemi?
13: Takto, už za našej éry, keď si spomínala Karin Majtanovú a Dámsky klub, tak keď nevedeli nominanti Slovenskej národnej strany dostať jednotlivých ministrov do spravodajstva, tak ministerka školstva išla rozprávať o svojom šatníku práve do Dámskeho klubu, čiže ono sa to prelievalo vždy tak trošku aj do tej publicistiky alebo do nejakých iných formátov. Nevyhnutne si nemyslím, že vysielanie televízia rozhlasu bude teraz vyzerať tak, že rozprávky pre deti budú mať nejaký politický nádych, ale to, čo vidíme, je, že sa prestali vyrábať kritické dokumenty, napríklad, ktoré koprodukovala vždy RTVS a televízia, že ten typ programov, ktoré začínajú vyrábať, alebo o ktorých sa aj hovorí vo vnútri primárne televízie, sú nejaké štúrovské dokumenty a dokumenty o rôznych dejateľoch, tak asi budeme vidieť nejaký príklon aj obsahový v týchto typoch relácií, ale že by teraz ako vysielalo Rádio Junior zrazu nejaké propagandistické rozprávky, to neočakávame.
14: Hostem Interview Plus je dnes slovenská novinářka Zuzana Kovačič-Hanzelová.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
14: Ty už si v úvodu zmiňovala, že ten příběh slovenských veřejnoprávních médií je trošku jiný než příběh těch českých. Tady od české opozice i dalších kritiků současné vlády Andreje Babiše zaznívají velmi často obavy, že se Česko může vydat stejnou cestou jako Slovensko.

0: podstatě mylná zkratka, že není prostě za všechno zodpovědný Robert Fico?
1: Jednoznačne. Ako, treba povedať, že Robert Fico má na tom zásadný podiel už samo o sebe, pretože jednoducho je 16 rokov premiére. Čiže ak z polovice tých rokov niekto je vo vedení 16 rokov, tak má veľký podiel jednoznačne, ale nie je jediný. Ja iba doplním to, čo si povedala, že to zlúčenie a zrušenie koncesií to celé presadzovala strana Sloboda a Solidarita, čiže to sú vlastne pravicoví liberáli, ktorí mali neustále pocit, že koncesie sú vlastne nejaká záťaž pre občana, že prečo by to občan mal platiť, keď to môže byť zo štátneho rozpočtu, oni o tom hovorili už dlho. Pri tom zlúčení, ja myslím, že ten zámer bol správny na to spojenie, pretože Slovenská televízia a rozhlas boli naozaj v ekonomicky veľmi zlej situácii a prinieslo to aké si nadýchnutie možno tej inštitúcie. Len aj tá sloboda, ktorá vlastne vtedy na pár rokov nastala, bola len preto, že riaditeľ Václav Mika mal politické krytie od Mareka Maďariča, vtedajšieho ministra kultúry, ktorý bol Robertovi Ficovi veľmi blízko a sám si nejako stanovil, že on by chcel, aby tá televízia a rozhlas boli trochu nezávislejšie, ale bola to jeho osobná ambícia, ktorá sa skončila, keď Marek Maďarič odstúpil po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a jednoducho odišiel aj zo strany Smer a tým pádom sa skončilo aj to politické krytie.
0: No, když si říkala, že to přineslo trošičku to sloučení nadechnutí televize a rozhlasu, zároveň ale od slovenských kolegů velmi často slýcháváme, že v podstatě k tomu úplnému sloučení nikdy nedošlo.
1: To sa ani z podstaty nedá, pretože sú to dve rôzne inštitúcie a rozhlas je niečo úplne iné ako televízia, ale ja som bola pri tom zlučovaní znútra, bolo to veľmi náročné, ale prinieslo to na konci dňa aj nejaké synergie, ktoré boli pozitívne a nejaké výpomoci, ktoré sme si vedeli vlastne navzájom poskytnúť. To, čo je riziko, keď zlučíš takéto dve inštitúcie, je, že potom, ak má nejaký politik ambíciu ovládnuť takú inštitúciu, tak nemusí ovládnuť dve, ale stačí ovládnuť jednu, hej. Čiže to bola tá večná diskusia, ktorú sme viedli aj na Slovensku a myslím, že ktorá visí vo vzduchu aj v Českej republike.
0: Byly všechny ty kroky, ať už sloučení rozhlasu a televize, nebo třeba právě zrušení veřejnoprávních poplatků součástí politických slibů v předvolební kampani, bylo to tak silné téma, které mělo promlouvat k veřejnosti?
1: Vôbec nie. Vôbec nie. U nás toto nie je nejaké silné téma, ale ja by som len chcela pripomenúť pre českých poslucháčov, že Slovensko prechádza od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej takými politickými krízami, že možno je to pre českého poslucháča ťažko predstaviteľné. My sme na tom veľmi zle ekonomicky, ale zažili sme tu za posledné roky naozaj niekoľko závažných prípadov, trestných prípadov viacerých nominantov strany Smer, veď ostatne teraz sa len začal súdny proces v kauze Očistec, kde Tibor Gašpar, ktorý je podpredseda parlamentu za stranu Smer, je obžalovaný z toho, že viedol zločineckú skupinu, ktorá mala úplne ovládnuť políciu v prospech podnikateľa Norberta Bödera, mali vypalovať podnikateľov. Tie prípady, ktoré sa vyplavili po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, boli tak závažné a tak obludné, že ja sa vôbec nečudujem, že toto momentálne nie je nejaká každodenná téma pre ľudí, pretože tu sa riešia tak ťažké a závažné témy, ktoré by v iných normálnych krajinách za normálnych časov boli absolútne politické krízy na dlhé mesiace a my to tu máme v podstate servirované tak raz do týždňa minimálne.
0: Hostem Interview Plus je slovenská novinářka z deníku SME Zuzana Kovačič-Hanzelová. I před těmito kauzami, o kterých si teď mluvila, ale v podstatě slovenská veřejnoprávní média slábla, jak si vysvětluje, že neměla nikdy tak silnou podporu veřejnosti?
1: No, tak keď prejdeš rovno z televízie za komunistov, kde bola tá propaganda úplne jasná, do druhej propagandy, tak ľudia ani nemajú čas si vlastne zvyknúť na to, že by to malo vyzerať nejako inak a ani to neočakávajú od také inštitúcie. Čiže my sme vlastne nemali v histórii Slovenskej republiky žiadne obdobie, kde by ľudia si povedali, že OK, toto je niečo, čo mi prináša benefity a čo hájí moje záujmy a záleží mi na tom. V podstate u nás vždy tie verejnoprávne hodnoty zastávali súkromné médiá zhodou okolností a aj to bola možno trochu náhoda, že tam práve v tom čase a priestore buď bol nejaký majiteľ, ktorému na tom záležalo, alebo nejaká partia novinárov, ktorým na tom záležalo. Ostatne inak, veď nepodceňovala by som aj Česko, lebo za Mečiara, keď naozaj tu novinárom rozmlatili auta a hrozilo im naozaj fyzické násilie, tak veď predsa jeden z hlavných novinárov, Eugen Korda, pracoval pre televíziu Nova a robil naozaj poctivú prácu, ktorá zastupovala aj práve tieto verejnoprávne hodnoty. Čiže u nás vždy ľudia mali väčšiu dôveru k súkromným médiám, ktoré suplovali často práve túto úlohu.
0: Nedávno v tomto pořadu byl hostem komentátor Jindřich Šídlo. A ten říkal, že pakliže dojde k určitému oslabení veřejnoprávních médií v Česku, tak kromě jiného může ta změna představovat i příležitost pro soukromý sektor, protože se na trh dostane řada zkušených novinářů. Posílila tak tedy se i tímto způsobem slovenská soukromá média?
1: Posilnila, ale zase by som to na mieste Jindřicha nepreceňovala, pretože keď sa pozrieme na niektoré súkromné médiá v Českej republike, tak napríklad PPF nejaví nejaké známky, že by chcela na Slovensku aspoň teda robiť kvalitné demokratické spravodajstvo.
0: Dodám, že PPF vlastní televízi Markíza stejne ako u nás v televízi Nova.
1: Áno, takže tiež to závisí od toho, že kto tie médiá vlastní, veď časť médií dlhé roky vlastnil Andrej Babiš, u nás vlastní časť médií Penta, takže nie je to také jednoduché, ale jednoznačne to dáva priestor na to, aby možno aj dlhoroční novinári, ktorí odídu z verejnoprávnych médií, rozhlasu alebo televízie, s obrovskými skúsenosťami, ktoré sú veľmi cenné a sú to naozaj profíci, mohli buď založiť nejaké nové inovatívne projekty, alebo odísť do niektorých iných súkromných médií a robiť tam presne tú kvalitnú prácu, ale myslím, že nepreceňovala by som to preto, čo sa týka Jindřicha a jeho slov, že ten dosah televízií je stále aj v Česku, aj na Slovensku obrovský versus to, keď niekto prejde alebo si založí nejaký malý projekt. Naozaj to vidí 100 000 ľudí v Českej televízii alebo vás počúva naozaj 100 000 ľudí v Českom rozhlase versus tie malé projekty, ktoré potom majú už taký ako niž dosah. Čiže je to jednoducho rozdiel.
0: No, když jsi říkala, že v podstatě na Slovensku dlouhodobě mají větší sledovanost, větší důvěryhodnost soukromá média, tak ale i z televize Markíza, která je předpokládám nejsledovanější, tak třeba z televize Joj posléze někteří novináři odešli právě kvůli politickým tlakům, tak stále jsou tato média důvěryhodná?
1: Tak ohlásim sama svoj konflikt záujmov, pretože jeden z ľudí, ktorí odišli z televízie Markíza, je môj manžel. Takže ten konflikt záujmov jednoducho mám, ale áno. Tak tá zmena, ktorá nastala v televízii Markíza, bola zmenou majiteľa, pretože dlhé roky vlastnila televíziu Markíza CME, čo bola teda americká firma, až potom to kúpilo PPF a tam prišla vlastne až tá zmena. Ale dovtedy naozaj tí americkí majiteľia nevstupovali nejakým spôsobom do Slovenska diania, ani nemali žiadne iné finančné záujmy na Slovensku, čiže nebol ani dôvod. Televíziu Joj u nás vlastne finančná skupina JNT, ktorá tiež má aj iné biznisy na Slovensku, čiže zmenil sa aj mediálny trh na Slovensku ešte od tých 90. rokov. Odvtedy teda naozaj veľkú časť médií skúpila aj finančná skupina Penta, tá teda kúpila obidva najčítanejšie bulváre, ale aj iné týždenníky, mesačníky, čiže tí sú skôr v tom printovom, v tej printovej oblasti. Ale stále tu máme silné nezávislé médiá, ktoré naozaj robia kritickú prácu, denník SME, aktuality, denník N, alebo teda môj manžel založil projekt 360, ktorý sa venuje televíznej investigatíve, ktorá vlastne už skoro vo všetkých televíziách neexistuje, takže nie sme na tom tak zle ako Maďari, ale mohlo by to byť určite lepšie.
0: No, veřejnoprávní služba ale není pouze o spravodajství, ale také třeba o vysílání pro menšiny, vzdelávací, kultúrnych, vědeckých pořadech. Plní teď tuto někdo funkci? Můžou mít soukromá média vůbec zájem o takový obsah?
1: Myslím si, že toto je najväčšia škoda, ktorá by nastala napríklad aj v Českej republike, ak by verejnoprávne médiá neustáli túto situáciu. A je to aj tá najväčšia škoda, ktorá je na Slovensku, pretože veľmi veľa sa hovorí o spravodajstve, čo nepochybne je mimoriadne dôležité, aby boli novinári strážcami demokracie, ale tie úlohy, ktoré spĺňa aj verejnoprávna televízia, aj rozhlas, sú ďaleko širšie. Majú proste prinášať príbehy ľudí, ktorí sa inak do súkromných médií nedostanú. Majú reprezentovať tú rozmanitosť spoločnosti alebo proste úplne menšinové žánre kultúry, ktoré sú nepochybne obohacujúce pre celú spoločnosť a vnímam v tomto najväčší problém práve, že túto verejnoprávnu zložku a túto úlohu nebude spĺňať. A teda ešte by som pripomenula, že vôbec nie je vylúčené, že zažije ľudstvo ešte nejaké ďalšie pandémie, a ja teda naozaj veľmi pochybujem o tom, že čo by Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas vysielali za vedecké informácie, keby náhodou nastalo niečo podobné, ako bola pandémia covidu, že či by teda naozaj informovali svojich občanov, že to najlepšie, čo môžu pre seba spraviť, je očkovanie, a že by vysielali teda vedecké informácie, pretože aj vládna koalícia je teda popredkávaná antivaxermi a ľuďmi, ktorí veria na chemtrails a rôzne iné bizarnosti, takže nepodceňovala by som úlohu verejnoprávnych médií aj pri takýchto krízach a dávala by som si na to veľký pozor.
0: Myslíš si, že existuje ještě cesta zpět, to znamená, že je ještě možné vybudovat znovu dostatečně silná veřejnoprávní média, přesvědčit veřejnost o tom, že mají svou funkci, pakliže tedy budou dostatečně stabilní, nebo že to je něco, co bylo jednou zničeno a na Slovensku už se to prostě nevrátí?
1: Ja si myslím, že sa to dá. A hovorím to aj preto, že som vlastne zažila tú tranzíciu, keď nastúpil do rozhlasu a televízie Václav Mika, a videla som, ako dokázal aj pomerne rýchlo zmeniť jednak mysle ľudí, ktorí pracovali vo vnútri inštitúcie, ale aj dôveru verejnosti. Nepochybne, ak niekto sa rozhodne zvrátiť tento proces, bude treba zrušiť STVR, to je nemysliteľné. Veď ostatne Európska komisia sa už pozerá na to, že či dodržiavame všetky európske smernice, pretože naozaj ten systém, ako to vystavali, je politická inštitúcia v politickom vplyve, takže toto naozaj nemôže takto vyzerať verejnoprávne médium, ale ak by sa to malo vrátiť naspäť na RTVS, myslím si, že sa to bude dať, ale je to obrovská škoda, že sa vlastne v tom neustále motáme a že každých 5 rokov príde niečo nové, nejaký nový nápad a zasa všetko odznova. Je to trošku únavné a osobne sa priznám, že som nad tým vlastne už viackrát aj premýšľala, že keby teraz prišiel aj niekto osvietený a chcel by ma naspäť zavolať do televízie, do verejnoprávnej televízie, že neviem, či som sa už do toho Pavlina pustila, lebo stalo ma to veľa energie, síl, aj ten odchod bol veľmi náročný. A tá perspektíva pre hoci ktorého skúseného novinára je vlastne veľmi vrátka, pretože tebe síce niekto sľúbi, že tak poď, pôjdeme to vybudovať, ale o 4 roky sú ďalšie voľby, ktoré môžu dopadnúť nejako inak a ty zasa budeš musieť stať v takejto istej situácii a bojovať za nejaké princípy a zasa niekam odísť. Čiže je ťažké presvedčiť skúsených ľudí, aby šli pracovať pre takúto inštitúciu, pokiaľ nemáš záruku, že to bude trvať dlhšie ako jedno volebné obdobie.
0: Říká slovenská novinářka Zuzana Kovačič-Hanzelová, která byla dnes hostem Interview Plus. Zuzano, děkujeme a zdravíme do Bratislavy.
1: Ďakujem pekne a držím palce.
0: A připomenu ještě, že pakliže vás zajímá ještě obšírněji to, jakým způsobem se vyvíjela slovenská veřejnoprávní média, Český rozhlas Plus tento týden spouští třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Další pozorný poslech přeje Pavlína Nečásková.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: V 16 hodin posloucháte Odpolední Plus a s vámi je Lenka Vahalová.
4: Český rozhlas Plus.
3: Čemu se budeme věnovat? Americký prezident Donald Trump ukončil návštěvu Číny. Bylo jedním z témat při jednání s čínským protějškem i ukončení války v Iránu. Krajně pravicoví vládní politici v Izraeli vyzvali ke kompletní anexi západního břehu Jordánu. Hrozí v Izraeli předčasné volby. A světový šampionát v hokeji začíná dnes ve Švýcarsku. Jaké jsou šance českého týmu? Nejprve ale zprávy a Monika Vrchotová.
5: Přeji dobré odpoledne. Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k ním vůbec poprvé od středy. Drony tehdy mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
6: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
7: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier.
6: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k něm vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se to ubytovatelů platform, jako je Airbnb nebo Booking, kterým lidé často vyčítají hluk nebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle Ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde letos, dodává vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
8: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
5: Do června chce rezort představit vládě i další návrhy na regulaci. Ty by pak měly jít do připomínkového řízení.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Oba prezidenti cestu hodnotí jako úspěšnou. Tématem rozhovoru byla podle Trumpa například americká válka s Íránem. Podle Xi Jinpinga je ale nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů Tchaj-wan. Varoval, že by kvůli ostrovu mohl vzniknout konflikt se Spojenými státy. Podle Trumpa v této otázce nejsou mezi Washingtonem a Pekingem rozpory.
9: Mluvíme o Tchaj-wanu, hodně mluvíme o Íránu a myslím, že v obou otázkách si velmi dobře rozumíme. Pokud jde o Tchaj-wan, prezident Xi si nepřeje boj za nezávislost, protože by to znamenalo velmi silnou konfrontaci. Nějak jsem to nekomentoval, jen jsem si ho vyslechl. Chovám k němu velký respekt.
5: Trumpovu návštěvu Číny zhodnotíme v odpoledním plusu hned po zprávách, mimo jiné s naší zpravodajkou ve Spojených státech. Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od dnešních 21 hodin do zítřejších 22 hodin může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom budou klienti České spořitelny. Ta potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během nocí zpátku na sobotu, ze soboty na neděli a taky z neděle na pondělí. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb. Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat bez problémů po celou dobu aktualizací. Policii chybí zhruba 5 000 zaměstnanců. S jejich náborem má pomoci nové kariérní a rekrutační centrum v centru Prahy. Informace tam získají nejen zájemci o práci u sboru. Policisté se tam například dozví možnosti kariérního postupu. Prostory v ulici Na Perštýně bude policie využívat také jako komunitní centrum, říká vedoucí personálního a náborového oddělení Petra Literová.
10: Tento prostor je i tak konstruovaný, že můžou tady být akce pro veřejnost, různé workshopy od 7 hodin do 16.45 pondělí až čtvrtek a pátek máme teda zkrácenou dobu, což je od 7 hodin do 14.30.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Znečištění řeky Doubravy u Chotěboře vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí. Na hladině se objevila zakalená látka. Inspektoři přímo na místě nezjistili původ skvrny, proto odebrali vzorky. Pokračuje ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský.
11: Protože když jsme přijeli, tak už to bylo rozlité, aby jsme si to s vodopravným úřadem rozdělili tu oblast, tak už jsme nebyli schopni zjistit příčinu nebo odkud to vyteklo. Takže jsme odebrali vzorky a necháme to podrobně zanalyzovat, jestli nám ukáže na možný zdroj.
5: Výsledky by měl inspektorát obdržet v příštím týdnu. Dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 000 Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči.
12: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
13: Vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Aleš Tomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
12: Rizikovým faktorem číslo jedna pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
13: V případě příznaků nemoci je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Na Plusu teď zjistíme, jaká je situace na silnicích. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 105 opravují vozovku, jede se pouze pravým pruhem. Kolona se mírně zkrátila, zastavíte na kilometru 107, zpoždění 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Chrášťan se srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh, brzdí se na 23. kilometru, ovšem kolona pokračuje i dál za Ořech, je to celkově na čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova za Europark, je to na 15 až 20 minut. Plná zůstává magistrála v centru, Vilznova od Florence k muzeu nebo Legerova a pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech. Silný provoz je kolem Prašného mostu nebo kolem Letné. Dobře, dojeďte. V noci a zítra bude hlavně na východě pršet, přes den hrozí ojediněle i bouřky. V západní polovině Čech bude naopak zítra až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. Noční teploty klesnou na 9 až 5, na západě Čech až na 1 stupeň a místy hrozí i přízemní mrazíky. Zítra bude od 9 do 13 stupňů, na severozápadě Čech pak 12 až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
3: Krásné odpoledne, 8 minut po 16. a míříme do Spojených států. Americký prezident Donald Trump dnes dopoledne ukončil návštěvu Číny. Jen co jeho letadlo vzlétlo z pekinského letiště, vyzvalo čínské ministerstvo zahraničí k ukončení války v Íránu. Co chce Čína od Bílého domu na oplátku za pomoc s Íránem? Tak to probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Hezký den.
14: Dobrý den.
3: Z informací, které máme teď, co můžeme brát za to nejdůležitější? Co se vlastně v Pekingu stalo za ty dva dny?
14: Tak pokud bych to měla shrnout, tak nejvíc dalšího vývoje budeme sledovat asi ve dvou oblastech, a to konfliktu s Íránem a osudu Tajvanu. Čínský prezident Xi Jinping dal Trumpovi hned první den jasně najevo, že Tajvan považuje jednak za nejdůležitější otázku jejich vzájemných vztahů, ale také za součást Číny a vůbec nechce, vydal i takové varování, aby se v této otázce Spojené státy jakkoliv angažovaly. Washington ale na to opáčil, že na postoji Spojených států nic nemění, tedy že Tajvan má být nezávislý, to je dlouhodobý postoj Bílého domu. A Írán, to byla druhá otázka. Jakmile Trump odletěl, tak Peking vyzval Írán k jednání o ukončení toho konfliktu. To je důležité.
3: Prezident Trump v letadle cestou domů mluvil s novináři. Co řekl o tom, jak se zachová vůči Tajvanu?
14: Trump novinářům v letadle řekl, že vůči Tajvanu neudělal žádný závazek. Už byl o poznání méně razantní, než byl Marco Rubio v tom vyjádření o den dříve, ministr zahraničních věcí. Na přímou otázku novinářů, jestli by Tajvan v případě napadení Čínou Spojené státy bránili, dokonce řekl, cituju, o tom já nemluvím. A řekl, že stejnou otázku mu prý položil i Xi Jinping a že mu na to odpověděl totéž, tedy že o tom nehodlá mluvit. Donald Trump také potvrdil, jestli ten schválený balík amerických zbraní pro Tajvan v hodnotě 14 miliard dolarů, který už kongres schválil, jestli ten balík bude dál pokračovat. Rozhodne se prý v krátké době, ale chce se nejdřív spojit s tajvanským vedením. Pro Tajpej tohle je nepříjemné, protože odpověď ve stylu rozhodnu se později znamená, že prezidentová chuť investovat do obrany ostrova není úplně zřetelná.
3: Z americké delegace přicházejí i informace o nezvyklých bezpečnostních opatřeních. Američtí zaměstnanci prý museli všechno vyhodit. Co o tom víme?
14: Podle informací z americké delegace personál Bílého domu před nástupem do Air Force One, do toho prezidentského speciálu, sebral zaměstnancům všechno, co kdokoliv během té cesty od Číny dostal. Identifikační karty, odznaky, takové ty ty jednorázové mobilní telefony. Všechno museli lidé hodit do popelnice u schodu letadla. Nic čínského nesmělo na palubu. Je to takový neobvykle viditelný projev nedůvěry. Ty podobná opatření jsou ve světě zpravodajských služeb standardní, ale jenom při návštěvách zemích s ofenzivní rozvědkou. Zřídka se o nich mluví takhle otevřeně a se srdečností, jakou oba lídři se zdravili před kamerami, to vytváří takový zajímavý kontrast.
3: Trump i ministr zahraničí Marco Rubio opakovaně prohlásili, že Spojené státy nepotřebují pomoci s Íránem. Co tedy Peking prostřednictvím toho ministerstva výzvou sleduje?
14: Pekingská výzva je v politickém slova smyslu vlastně velmi rafinovaná, protože Trump i Rubio veřejně prohlašují, že čínskou pomoc Íránem Washington nepotřebuje. Znova to zopakoval Donald Trump i v tom rozhovoru s novináři na palubě. Jenže Čína je prostě největším odběratelem íránské ropy, má v Teheránu velký vliv, asi největší ze všech velmocí, takže když ona teď veřejně volá po konci války, je to významné a signalizuje tím jednu věc. Můžeme pomoct, ale něco za to chceme.
3: Jani, a na závěr, v čem se lišily čínská a americká delegace?
14: Velmi výrazně. Zatímco ta americká byla netradičně silně biznisová, byly to šéfové velkých společností Tim Cook, Elon Musk, Jensen Huang, tak na té čínské straně byly daleko více diplomatů. A tam vlastně i v tom byl takový vzkaz, co od toho, kdo sledoval. Zatímco Číňané chtěli upravovat vztahy a spíše se bavit do budoucna, tak Američané chtěli biznis a obchody.
3: Z Ameriky se přihlásila Jana Ciglerová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
14: Pěkný den.
3: Výsledky jednání teď ještě shrneme spolu se zahraničně politickým komentátorem a spolupracovníkem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Hezké odpoledne, Milané.
15: Dobré odpoledne.
3: Nejdřív se tedy zaměříme na blízkovýchodní konflikt. Prezident Trump prohlásil, že jeho čínský protějšek Xi ho ubezpečil, že Čína v konfliktu neposkytne Iránu vojenskou podporu. Lze to tedy vnímat jako úspěch pro americkou stranu?
15: A byl by to úspěch samozřejmě, kdybychom to měli potvrzeno i z té čínské strany. A my si musíme připomenout, že vše prakticky, co víme o nějakých konkrétnějších závěrech z té cesty, víme pouze od americké strany, že Číňané zachovávají diskrétnost a mnohdy nepotvrzují to, co říká Donald Trump nebo jeho spolupracovníci. To neznamená, že to dohodnuto nebylo, ale abychom to mohli konstatovat 100%, tak bychom potřebovali ještě to čínské potvrzení. Pokud je o tu vojenskou podporu, tu si nesmíme představovat jako třeba přímý vojenský zásah na straně Iránu. Tady šlo spíše o vojenské dodávky a podle Američanů Číňané slíbili, že vojenské dodávky Iránu omezí. Takže to by samozřejmě úspěch byl, byť omezený, protože Američané by potřebovali, i když to popírají, od Číny daleko aktivnější přístup, aby se v prvé řadě postarala svým vlivem, který v Teheránu má, o to, aby Hormuzský průliv byl opět naprosto otevřený a hlavně, aby se ho Irán nemohl přivlastnit jako své vody, protože to jsou mezinárodní vody. A Čína na to má také zájem, aby to tak bylo. Jenomže Čína se dokáže s Iránem dohodnout, což se potvrdilo teď, průlivem propluly čínské lodě, kromě jiných. A to jsou všechno lodě států, které se s Iránem domluvili a fakticky uznali jeho svrchovanost na tou důležitou úžinou.
3: Takže jsme probrali rovnou i tu úžinu, tak navážu dalším tématem. Podle Pekingu oba lídři dospěli k novému vymezení konstruktivních, strategických a stabilních vztahů. Co to v překladu z diplomatického jazyka znamená?
15: No, to se ptáte hezky a já bych velmi rád odpověděl konkrétně, ale nemohu, protože, jak říkám, všechno, co víme o těch výsledcích cesty, víme od Američanů a potřebovali bychom potvrzení od Číňanů. Když zůstaneme jenom u Američanů a půjčíme si, nedej bože, jazyk Donalda Trumpa, tak budeme mluvit o fantastických obchodních dohodách a o úžasné návštěvě, která je skvělá pro obě strany. Kdybychom tedy přeložili ty fráze, které jste zmínila, tak bychom si to mohli vyložit tak, že obě strany se patrně dohodly na nějakých obchodních záležitostech, které jsou opravdu, mohou být výhodné pro obě strany, že si hlavně vymezili nějaké pole působnosti a že Amerika uznala Čínu jako sobě rovnou, což je věc, o kterou stále usilují Rusové, kteří se cítí na stejné úrovni jako Američané, ale popravdě řečeno, když se člověk podívá na ekonomickou váhu a dokonce už dneska i na zbrojní vybavenost, tak Rusové jsou už mocností na sestupu, kdežto Čína nepochybně na vzestupu a může se stát, že Spojené státy v mnoha důležitých ohledech i v těch vojenských velmi brzy dohoní.
13: V Číně byly s prezidentem Trumpem i těžké váhy amerického průmyslu a technologických firem. Pokud se jedná o obchodní dohody, prezident Trump oznámil, že Čína koupí 200 letadel Boeing, bude dovážet americkou ropu a soju. Je na místě ta skeptická reakce amerických trhů a nebo je na hodnocení obchodní bilance návštěvy ještě příliš brzy?
15: No podívejte se, když vezme v úvahu, že ta cla, toto příměří v slech platí jenom do listopadu, že se o tom bude muset ještě jednat, tak bych to bral jako takovou přestávku v boji obchodním, který nepochybně pokračuje. Jestliže si teď obě strany vyšly vstříc, tak to neznamená, že všechny problémy byly vyřešeny. Na druhou stranu Spojené státy a Čína mají tak pevné a tak široké obchodní vztahy, že není možné od toho nějak ustoupit a musí se stále jednat o těch problematických bodech, které v těch vztazích, a teď mám na mysli zvláště obchodní vztahy, přetrvávají.
13: A teď ještě ke sporné otázce Tajvanu. Čínský lídr si varoval Donalda Trumpa. Washington naproti tomu deklaroval, že jeho postoj se nemění. Jak to vnímáte, tu současnou situaci? Co tam proběhlo?
15: No já myslím, že je to velice dobře, že Donald Trump řekl, že americký postoj se nemění, protože se spekuloval o tom, zda by nemohl ustoupit v Číně v tak třeba zdánlivé maličkosti, jako že by se deklaraci, kterou uzavřeli Čína a Spojené státy, nahradilo stůvko, že Spojené státy nepodporují nezávislost Tajvanu, protože ve skutečnosti zatím nejde o nezávislost Tajvanu. Jde spíše o to, že Tajvan má svou vlastní vládu, ale to není úplně totéž jako nezávislost. Ale že Spojené státy v té nové verzi, že budou souhlasit s tím, že jsou proti nezávislosti Tajvanu. A to by otevřelo dveře, tato drobná změna formulace k tomu, aby se Čína o ní opřela, kdyby na Tajvan chtěla zaútočit. Takže je důležité, že Donald Trump řekl, co řekl, teď jde o to, zda Spojené státy dodrží to, co slíbili kdysi tajvanským představitelům, to jest, že nikdo sice na jednu stranu neví, zda by ho vojensky hájili proti případnému čínskému útoku, ale oni se zavázali k tomu, že se postarají o to, aby Tajvan byl vojensky soběstačný a schopný se ubránit. A kdyby tedy pod čínským tlakem Američané přestali Tajvan zásobovat zbraněmi, tak je to ústup od toho, co kdysi slíbili.
13: Měla jsem ještě spoustu otázek, ale musíme končit. Tolik Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu. Moc děkujeme, Milane, naslyšenou.
15: Také děkuji, hezký den.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
13: Hezké odpoledne, teď máme 19 minut po 16. Stále posloucháte Odpolední plus a míříme do Izraele. Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič prohlásil, že celý západní břeh Jordánu patří Izraeli. U příležitosti nacionalistických oslav Dne Jeruzaléma vyzval k ukončení rozdělení oblasti na základě dohod z Osla. Účastníci nacionalistického pochodu Jeruzalémem provolávají smrt Arabům a vyzývali k ničení arabských vesnic. Více informací nám řekne náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Hezké odpoledne.
16: Dobrý den.
13: Den Jeruzaléma je každoroční nacionalistická událost plná napětí. Co se během letošního ročníku odehrálo?
16: Tak připomenu, že ty oslavy v podstatě slaví dobytí východní části Jeruzaléma Izraelem v roce 1967. a v posledních letech jsou spojené s často nenávistnými průvody, těm se říká vlajkový pochod, tedy průvody židovských extremistů, kteří procházejí uličkami jeruzalémského starého města, včetně i muslimských čtvrtí, útočí na místní Araby, ať už slovně, tak často i fyzicky. A letos bylo vidět, že ještě intenzivněji se k tomu průvodu nebo k těm událostem postavili nebo připojili ministři současné vlády Benjamina Netanyahu, a konkrétně tedy ministři za krajně nacionalistické strany. A třeba ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir ze strany Židovská síla rozvinul u mešity Al-Aqsa na Chrámové hoře izraelskou vlajku, přičemž dobře ví, že právě tohle je obrovská provokace. No a spolu s dalším poslancem jeho strany Yitzhakem Kreuzerem uvedl, že je čas srovnat se zemí všechny mešity a uvolnit tak parcelu pro výstavby nového židovského chrámu. A Itamar Ben-Gvir také uvedl, že jeho strana bude povzbuzovat Palestince ze západního břehu k emigraci. Čili to jsou takové jasné signály, že ministři současné vlády, někteří ministři současné vlády sympatizují s těmito krajně nacionalistickými projevy.
3: Ministr financí Bezalel Smotrič vyzval de facto k anexi západního břehu. Co přesně požaduje?
16: Bezalel Smotrič je dalším ministrem za krajně nacionalistickou stranu v Netanyahuově vládě a dnes a včera konkrétně zaznělo, že by měly být zrušené de facto dohody z Osla, což byly dohody mezi Izraelem a Organizací pro osvobození Palestiny v roce 1995, a podle těch dohod západní břeh Jordánu je rozdělený na tři zóny, zónu A, B a C. V zóně A má v pravomoci pouze palestinská samospráva, zóně C naopak izraelská armáda, zóna B pak je smíšená. Každopádně Bezalel Smotrič tentokrát vyzval ke zrušení tohoto rozdělení a tím pádem fakticky k anexi celého západního břehu. No a to, co doslova řekl, zaznělo z jeho úst, řekl, že jedině takto se zabrání dalšímu masakru. Také Bezalel Smotrič uvedl, že bude pokračovat ve faktické likvidaci myšlenky palestinského státu. A řekl také, že tenhle plán předloží Benjaminu Netanyahuovi a vyzval vládu, aby ho přijala.
3: A ve vládní koalici sílí hlasy volající po předčasných volbách. Kdo a proč je žádá?
16: To jsou zase hlasy z náboženských stran té vládní koalice, konkrétně ze stran ŠAS a spojený judaismus Tory. A tyto strany jsou nespokojené, že vládě se nepodařilo prosadit zákon o výjimutí studentů náboženských škol, tedy ješiv z vojenské služby. A proto teď vytváří tlak na premiéra Netanyahua a hrozí tím, že vyvolají hlasování o nedůvěře o rozpuštění Knesetu. Pokud by k tomu došlo, to hlasování bude zřejmě ve středu, tak potom by volby v Izraeli nebyly až koncem října, tak jak jsou řádně naplánované, ale možná už během září. Čili ten posun není veliký, přesto premiér Benjamin Netanyahu varuje tyto své koaliční partnery, že pokud by posunuli ty volby takto dopředu, tak ohrozí tedy předpokládané vítězství pravicových a náboženských stran v těch volbách.
3: Tolik náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Moc děkujeme. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Odpolední plus a máme 23 minut po 16. a teď už na svět knihy. Jak vypadá natáčení jednoho z nejúspěšnějších českých podcastů naživo? Co atraktivního se dá objevit v datové analýze? A jaký je odkaz Arnošta Lustiga v dnešní literatuře? To všechno jsou otázky, na které si budou umět odpovědět návštěvníci dnešního programu veletrhu Svět knihy. Ten pokračuje už druhým dnem a dění samozřejmě sleduje naše reportérka Kateřina Svátková. Ahoj, Katko.
17: Dobré odpoledne.
3: Kam teď směřují návštěvníci Světa knihy?
17: Záleží, co koho zajímá. Někdo míří tam, kde jsou nějaké levné knihy, což už se teď stává. Jsou tady na všechny knihy, je tady festivalová nebo veletržní sleva. Ve všech stanech, které jsou pojmenovány po našich nejslavnějších spisovatelích, tak tam se debatuje živě a na návštěvnost si nemůže stěžovat podle mě žádný autor. Momentálně je sál France Kafky, to je takový venkovní sál, tak je opravdu až po střechu našlapaný diváky a sledují vystoupení Niny Špitální, Jelínkové, která napsala knihy o, nebo píše knihy o Severní Koreji. Pochvalují si i další zahraniční autoři. Včera tady vystoupil skvělý italský spisovatel Dario Ferrari, izraelský spisovatel Shemi Zarhin. No a třeba Dlouhá fronta se stála dneska i na autogramiádu Zdeňka Svěráka. Já tady průběžně celý den potkávám od té doby lidi, kteří mají pod paží nějakou cimrmanovskou bichli a jsou očividně spokojení, že mají podpis Zdeňka Svěráka. Těch autogramiát je tady spousta. Jsou tady environmentální témata, hovoří se tady o politice. První vystoupení velké už tady má za sebou Boualem Sansal, to je jedna z velkých tváří letošního ročníku. A hodně lidí, mladých, co jsem si všimla, tak se točí okolo stanu, který je nazvaný Ostrov ilustrace, ten je letos věnovaný komiksu a opravdu přitahuje velkou pozornost a já jsem notnou část odpoledne strávila vedle stánku Českého rozhlasu, kde je po celý veletrh taky program.
18: Já tě možná krátce doplním, Nina Špitálníková byla hostem Osobnosti Plus, takže naši posluchači si můžou rozhovor jednoduše poslechnout na našem webu. No a jaký je další program, na co bys nás pozvala?
17: Já se ještě vrátím k tomu, co tady bylo, co si taky budeme moct poslechnout, protože na stánku Českého rozhlasu se živě natáčel podcast Vinohradská 12. Ten je pro nás, pro naši rozhlasovou hrdost důležitý i tím, že Matěj Skalický, vlastně spoluautor nebo autor, hlavní autor toho pořadu, toho podcastu, dostal tento týden novinářskou křepelku, významnou novinářskou cenu pro mladé novináře. Mluvilo se tady třeba i o datové analýze, což je taková věc, o které si neumíme úplně představit, proč jsou čísla a analýzy důležitá třeba i pro naše vysílání a pro právě veřejnoprávní média. A pro ty, kteří jsou přece jenom trošku víc orientovaní na literaturu, tak tady vystoupila Bianka Belová a tam mluvila o podcastové sérii Holečkovi. Ona napsala vlastně její scénář a byl to velmi úspěšný podcast loňského podzimu na Českém rozhlase Vltava a je o restaurativní justici. No a za malou chvíli tady vystoupí Abdul Razak Gurnah, abych neupouštěla u těch opravdu významných jmen. To je nobelista, je to vlastně, svět knihy pokračuje v té tradice, zvaní si držitelů Nobelovy ceny a ten tady představuje překlad svého posledního románu, který se jmenuje Krádež. A abych ještě připomněla, co se bude dít na stánku Českého rozhlasu zítra, protože přece jenom je to důležité, bude tady další hlavní tvář, vystoupí tam Timothy Snyder a vystoupí tam i Boualem Sansal.
18: A můžeš prozradit, kdo ještě z českých spisovatelů je na veletrhu Svět knihy?
17: Je jich tady opravdu spousta. Už jsem mluvila o Biance Belové, Nině Špitálníkové, to je, Bianka Belová je vlastně taková stálice české literatury. Ostatně je důležitou tváří i české reprezentace na letošní říjen na veletrh ve Frankfurtu. To je veličina, která se tady skloňuje neustále. Bude to mít velký vliv na celý knižní biznis na několik let dopředu. Jinak z těch českých autorů potkala jsem tady Petru Klabouchovou, která je, jejíž kariéra je opravdu na vzestupu, básníka Petra Hrušku, Jana Němce, který je tady i v role moderátora a večer budu debatovat se začínajícími autory s Kristiánem Dlouhým, Kateřinou Kuldovou a Alexem Sevrukem. Ten posledně jmenovaný není tedy úplně začínající, je autorem velmi úspěšného románu Evropanka a nebo povídkové sbírky Kulminace léta.
18: Ze Světa knihy se přihlásila Kateřina Svátková. Moc děkujeme, naslyšenou.
17: Díky, hezké odpoledne.
4: Laboratoř.
19: Jak přelstila evoluce ryba, která se množí bez sexu? Proč mají invazní štiky na Aljašce stále větší pocit hladu? A která mořská ryba krade světlo a proč?
20: Ryba, která krade světlo, se jmenuje metařík žlutý a krade světlo proto, aby se ochránila před predátory.
21: Ta ryba nám vlastně dokazuje, že evoluce nám může být ukradená.
22: Hlavně proto, že můžeme mít nějakou vlastnost, třeba svítit a nemít proto vůbec žádné geny.
4: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plusu. Radiokniha.
23: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
18: Ve Švýcarsku začal světový šampionát v hokeji, pozveme tam za chvíli. Teď jsou ale na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou, tentokrát na 16.30. Půl páté a ve studiu už je Monika Vrchotová.
4: Český rozhlas Plus.
5: Přeji klidné odpoledne. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ryazaň v Rusku, potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy. Gubernátor tamní oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok zasáhl i dva více podlažní obytné domy a hlásí 4 mrtvé, včetně dítěte. Policisté obvinili muže, který v úterý ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Dopadli ho včera, ke krádeži se přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu. Odborníci ji zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil s vystavením lebky a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzin si řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak o 4 haléře zlevní na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. O objevu pozůstatků tvora, který údajně vážil 3x víc než Tyrannosaurus rex, informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil před asi 100 až 120 miliony let a na délku měřil asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy bíložravce s dlouhým krkem. A české hokejisty čeká dnes od 20 hodin a 20 minut úvodní duel mistrovství světa. Ve Freiburgu se střetnou s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval. A zajímavosti k letošnímu šampionátu přidáme v odpoledním plusu hned po zprávách. Teď ještě míříme na silnice, na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 105. kilometru opravují vozovku, jede se pouze pravým pruhem, zastavíte se na kilometru 107, zpoždění 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pomalu za sjezdem na Sackou, na 31. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu, brzdí se prudce před kilometrovou kolonou. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Chrášťan vyšetřují nehodu v pravém pruhu, brzdí se na 23. kilometru, zdržení kolem 10 minut a v silném provozu se pak jede i dál k Ořechu. Přejeme šťastnou cestu. Zítra bude většinou zataženo s občasným deštěm, a to i trvalejším. Ojedinělé hrozí také bouřky a teploty vystoupí pouze na 9 až 13 stupňů. Na západě Čech tam by mohlo být až polojasno, jen ojedinělé s přeháňkami, a teploty na severozápadě Čech vystoupí na 12 až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
18: Odpolední plus s Lenkou Vahlovou, 3 minuty po půl páté míříme za hokejem. Před několika málo okamžiky začal ve Švýcarsku světový šampionát v hokeji a že se bude na co koukat, dokazují od první minuty, když Kanada už vede nad Švédskem 1-0. Švýcarsko organizuje mistrovství světa už po 11. Letos se zápasy odehrajou ve městech Curych a Freiburg a právě ve Freiburgu hraje český tým svůj první zápas, který začne dnes večer po 20. hodině a kdy Češi vyzvou Dány. I o tom budeme mluvit s naším kolegou ze sportovní redakce Petrem Kadeřábkem. Hezký den.
0: Hezký den, raději jsem odešel trošku do klidu, abyste mě slyšeli.
18: To jsme rádi. Šampionát začal před malou chvílí. Jaká je zatím ve Švýcarsku atmosféra?
0: No až překvapivě dobrá, protože nemyslel jsem si, že bude zaplněná hala ve Friburgu právě na utkání Kanady se Švédskem, byť jsou to tedy velcí velikáni světového hokeje, tak jsem si myslel, že tolik fanoušků z těchto zemí nepřijede, ale oni to docela zachraňují Češi, protože ti jsou tady ve Friburgu opravdu v hojném počtu a už se chystají i na ten večerní zápas a zaplňují i místa teď v hale, kde se vejde 9300 diváků a řekl bych, že je tady tak 100-150 volných míst, víc to nebude.
18: Domácí Švýcarsko obsadilo na světovém šampionátu v posledních dvou letech po každé druhé místo. Jak vidíte jejich šance letos? Mohli by se stát mistry světa na domácím ledě?
0: No, určitě mohli. Jde o to, jestli to dokáží, protože ono 13 medailí už získali Švýcaři v historii mistrovství světa, ale ani jednu zlatou. Vždycky ten krůček jim chyběl. Mají jich 5 těch stříbrných a rozhodně by tahle ta generace, která se motá vlastně kolem hráčů, kteří jsou dominantní i v NHL, ať je to Josi, ať je to Hischier, Fiala, ten chybí kvůli zranění, ale i další borci by určitě chtěli dosáhnout právě na domácím šampionátu, na zlaté medaile. Ono v historii se to podařilo pouze 10krát, že domácí tým vyhrál světový šampionát. Mimochodem 4krát se to podařilo a nejvícekrát ze všech týmů Československu, potažmu Česku. Takže v tomhle tom určitě Češi mají primát mezi ty jedny, kteří vyhráli alespoň světový šampionát. Jednou by se tedy Švýcaři chtěli zapojit a připojit se také Spojeným státům, Švédsku a také Finsku.
18: Kdo nebo co je teď největším lákadlem?
0: No, já bych řekl, že jasně největším lákadlem je asi sledovat Sidney Crosbyho, který si de facto vydupal to, že pojede na mistrovství světa v dresu Kanady. On nebyl v té první nominaci, ale pak řekl, že by chtěl jet, no a odmítněte tohodle toho borce, který získal všechno, co už získat mohl, jak olympijské zlato a to hned dvakrát, tak titul mistra světa, má i Stanleyův pohár, to znamená, že je v tom prestižním triple gold klubu. No a Sidney Crosby teď je zrovna na ledě určitě a ten jejich první útok opravdu budí velký respekt, protože je tam také třeba Macklin Celebrini, který pozbíral letošní sezóně NHL 145 bodů v základní části. Opravdu jde z nich strach, asi to i pocítili Švédové, když ve třetí minutě se prosadila další bývalá jednička draftu John Tavares.
18: Letošní hokejová sezóna je specifická, protože zahrnuje olympiádu i mistrovství světa. Jak se to na šampionátu projevuje a vyhrajou Češi?
0: Já začnu raději od té první otázky, protože nebo od první části otázky. Na tom šampionátu se to vždy v tom roce, kdy se konají olympijské hry, trošičku projevuje, ale prakticky je to úplně stejné jako v těch předcházejících letech. Prostě ty hvězdy, které nejsou zraněné, tak většinou startují a je toho vlastně důkazem právě účast Sidney Crosbyho, který nedohrál ani olympijské hry a nastupuje tady Celebrini, také to je velikánská hvězda ze zámoří. A když se podíváte do všech těch týmů, vyjma možná českého celku, byť tam také máme Filipa Hronka, který je velkou hvězdou v NHL, tak v každém týmu najdete minimálně jednu opravdu superstar. Ať je to třeba Švéd Ekman Larsson, ať je to Němec Moritz Seider, ať jsou to Švýcaři, protože tam jich napočítáme více. Hischier, Josi, o těch už jsem hovořil, ale jsou tam i další. Finn Barkov, který vlastně celou dobu nehrál, tak teď chce nastoupit, protože na olympiádě nebyl, tak teď bude táhnout Finny za úspěchem. Takže opravdu je se na co těšit a k té druhé části otázky, ano, vyhrají, já to věřím. Ten tým je opravdu hodně omladěný, ale myslím si, že právě to mládí, ta rychlost bruslení, která český tým podle mě bude zdobit, tak by mohla platit na lec kterého soupeře.
18: Tolik náš kolega ze sportovní redakce Petr Kadeřábek. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
18: V únoru olympiáda v Itálii, teď tedy mistrovství světa ve Švýcarsku. Čeští hokejoví fanoušci mají v letošní sezóně hodně možností, kam vyrazit na zápasy národního hokejového týmu. Světový šampionát ve švýcarském Curychu a Friburgu startuje tedy právě dnes, jak jsme zmínili. Pokud se na hokej chystáte, tak je určitě dobré si připomenout několik důležitých rad, které se vám mohou hodit. A proto teď ve vysílání vítám Ondřeje Tichotu z české pobočky Evropského spotřebitelského centra. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
18: Začneme u vstupenek na hokejová utkání, protože na české zápasy jsou ještě lístky k dispozici. Na co by si lidé měli dát pozor?
1: Určitě by si měli dát pozor na sponzorované odkazy na vyhledávačích, protože samozřejmě kdo chce jet na zápasy a ještě tedy jsou volné vstupenky, jak jsem se před chvílí díval, kromě tedy dnešního utkání s Dánskem, tak ještě pořád jsou k dostání na oficiálním webu, ale určitě, když jim vyskočí nějaký sponzorovaný odkaz a nebude to oficiální prodejce ticket.ch, tak by se měli mít opravdu na pozoru, protože třeba i dejme tomu second handové, to znamená vrácené vstupenky, ten oficiální prodejce vrací do hry, to znamená vrací ho na ten prodejní web a tam si je lidé mohou zakoupit za stejnou cenu, za kterou je tedy ten původní majitel koupil a za stejnou cenu ji zase bude prodávat ten oficiální prodejce.
18: A pokud si lidé zařizují ubytování přes internet, tady mohou být nějaké nástrahy?
1: Podobně jako u těch vstupenek, tak podvodníci, kteří na internetu řádí při různých příležitostech, si ani tyto velké sportovní akce nenechávají ujít. To znamená dát pozor na to, když se někdo vydává za ubytovatele nebo odkazuje na existující ubytování na nějakých platformách, jako je třeba Booking.com, Airbnb a podobně. Tyhle podvodné nabídky se objevují na klasických inzertních serverech, zneužívají fotografie existujících ubytování a na rozdíl od těch platform, o kterých jsem mluvil, tak vedou veškerou komunikaci mimo tyto platformy, to znamená přes e-maily, vyžadují platbu mimo tyhle oficiální platformy a tak je potřeba si velmi dobře ověřit, s kým máme tu čest, protože těch podvodných nabídek bude určitě spousta. A kdo hledá na poslední chvíli, tak hledá rychle a může dát menší pozor než obyčejně.
18: Tím, že není Švýcarsko v Evropské unii, tak tam lidé neplatí za mobilní data stejně jako v Česku. Jak postupovat, aby se to neprodražilo?
1: V podstatě díky nařízením Evropské unie se postupně v našich tedy unijních státech snížily ty poplatky úplně na minimum a na to jsme dnes zvyklí. Zatímco tedy ve Švýcarsku, které není členskou zemí, tak ty poplatky jsou vyšší a bylo by vhodné si u svých operátorů zjistit, jaké tedy budou. A to tedy jak ty klasické telefonáty, tak potom také využívání dat. Takže na to si dát pozor, aby člověk opravdu neutratil majlant.
18: Možná mě ještě napadá, proč může být rizikové přihlašovat se na veřejnou Wi-Fi.

0: asi na tyhle věci dávat pozor.
1: Ondřej Tichota z české pobočky Evropského spotřebitelského centra. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
0: Také děkuji, pěkný den a snad to dneska Čechům vyjde.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: V Odpoledním plusu už míříme do Německa. Katolické sjezdy v Německu už netáhnou tolik jako dřív, ale v bavorském Würzburgu se pořád očekává víc než 30 tisíc lidí a ubytování je vyprodané už půl roku dopředu. Sjezd křesťanů začal včera. Řešit se na něm bude všechno od světových válek přes umělou inteligenci až po zneužívání v církvi. A už dnes přijel debatovat s návštěvníky také kancléř Friedrich Merz. Více nám řekne náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Hezký den.
3: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Kancléře Merze tento týden publikum vypískalo a vybučilo na sjezdu německých odborů. Jak se mu vedlo u katolíků?
3: Myslím, že jedna z věcí, o kterých se teď v Německu bude chvíli mluvit, je to, že o moc lepší to nebylo.
4: Und das und wissen Sie, meine Damen und Herren, und das ist das, was ich mit das ist das, was also, ich mit Toleranz gemeint habe, nicht?
3: So. Friedrich Merz se totiž účastnil ve Würzburgu takové debaty na pódiu, zrovna rozporoval, že by kdy řekl, že Němci jsou líní a že by měli víc pracovat, což je výrok, který je mu v Německu přisuzován a který nadělal možná nejvíc zlé krve. No a když tu se z publika, ve kterém byli hlavně mladí lidé, ozvalo pískání, výkřiky, někdo tvrdí, že to byli klimatičtí aktivisté, ti taky mají své důvody mít na kancléře spadeno. Kancléř si pak nárokoval toleranci ze strany publika, ale celé to v porovnání s těmi odboráři na začátku týdne skončilo celkem záhy, mimo jiné, protože moderátor té akce požádal o slušnou, úctivou debatu a většina obecenstva mu potom zatleskala.
1: Friedrich Merz v mládí ministroval v kostele. Neměl by tedy být ve Würzburgu, tak říkajíc, mezi svými? Neměl by si to užít?
3: No, on tu víru, pokud ji tady měl nebo si ji zachoval, nenosí zrovna jako nějakou monstranci, nestaví ji na odiv a někdy to může být i docela boj nebo velká námaha vytvořit nějaké můstky mezi křesťanskou vírou a jeho myšlením.
5: Wir müssen den Menschen ermöglichen, an den Unternehmen, die wir in Deutschland haben, über die Kapitalmärkte eine bessere Beteiligung.
3: Dnes Friedrich Merz mluvil ve Würzburgu o tom, že jedním z příslibů a cílů katolické sociální nauky je podíl zaměstnanců na produktivním kapitálu, zjednodušeně řečeno na majetku, který už vlastně dál sám generuje další bohatství. A tím Friedrich Merz mimo jiné zdůvodňoval, proč se tolik zastává privatizace důchodového systému. Jakoby se demokracie, již je to katolické setkání ve Würzburgu také věnováno, naplňovala ve společenství rovných, kteří všichni investují do důchodových fondů. Ne, že by na tom něco nebylo, aby zaměstnanci měli podíl na zisku ve společnostech, jejichž bohatství vytváří, ale v tomto podání, no, připomněl bych, že ten katolický sjezd se koná týden před letniční nedělí, což je den, kdy si křesťané připomínají, jak před 2000 let v Jeruzalémě už po ukřižování Krista sestoupil na apoštoly, ti o sobě tou dobou nedávali kvůli Římanům moc vědět, Duch svatý, takže oni potom nejenom vyšli do ulic znovu na veřejnost a kázali, ale zároveň inspirovat. Všichni jim rozuměli, hltali každé jejich slovo a apoštolové si jich uměli získat. A to byl zázrak, na který Friedrich Merz asi nepřeženu, když řeknu, že teprve čeká.
1: Ona na něj ale možná čeká právě i katolická církev v Německu. Řekli jsme, že ty dřívější sjezdy bývaly větší. Tak v jaké je církev kondici?
3: Teď se vede, i když možná to není zas tak úplně zásadní záležitost, jeden spor s Vatikánem, tedy německá církev, jde o pastorační praxi, jestli lze doprovázet homosexuální páry a aspoň neformálně jim žehnat. V Německu je to rozšířená praxe. Letos v dubnu ji jako první arcibiskup potvrdil Reinhard Marx z Mnichova, ale zároveň to žehnání homosexuálním párům je věc, která ve Vatikánu stále není dobře přijímaná a jsou kolem toho třenice, čili němečtí katolíci vedou v rámci katolické církve takový spor. A dlouhodobě se v Německu samozřejmě se řeší případy zneužívání v církvi, hlavně v také podobě dokumentace temných stránek nedávné historie, což může být jedna z věcí, která zuje, protože faktem je, že organizovaných věřících v Německu ubývá, ať už tady mluvíme o katolících nebo evangelících, staří umírají, mladí nepřicházejí a ta hrstka, která se z vlastních důvodů nechává křtít,

0: čtyřicítce někdy, tak tato zásadně nevytrhne. Někde se proto už i kostely mění, nejen třeba na výstavní nebo koncertní síni, ale i na kanceláře nebo loftové byty, ale nerad bych tvrdil, že katolická církev je v ohrožení nebo ohrožená, pořád je to respektovaná instituce.
1: Tolik náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
1: Z Německa zpět k nám, ale do Československa. Vezmeme vás na začátek 90. let, kdy do svobodného Československa přijížděly světové osobnosti.
2: Po sametové revoluci se to v Československu a následně v České republice zahraničními návštěvami jen hemžilo.
3: George Bush se stal v listopadu 1990 úplně prvním americkým prezidentem, který v úřadu navštívil naši republiku. Bush vystoupil na Václavském náměstí v den prvního výročí sametové revoluce.
4: A v tuto chvíli vidíme manželky obou prezidentů, a teď už i Václava Havla a George Bushe, jak přicházejí za neprůstřelnou skleněnou stěnu.
5: We want to help you proclaim your new liberty throughout all this proud and beautiful land, and so today we give to you our last replica of the Liberty Bell.
6: Chceme vám pomoci vyhlásit vaši novou svobodu po celé této zemi, hrdé a krásné zemi. A proto dnes odevzdáváme tuto poslední repliku zvonu svobody.
5: And so now I am proud to ring this bell three times.
6: Jsem hrdý na to, že v této chvíli mohu tento zvon nechat třikrát rozeznít.
5: Once for your courage.
6: Jednou za vaši odvahu.
5: Once for your freedom.
6: Jednou za vaši svobodu.
5: And once for your children.
6: Jednou za vaše děti.

0: And may God bless Czechoslovakia. Thank you all very much.
1: Václav Havel po svém zvolení pozval do Československa také 14. tibetského Dalajlámu, který přijel už v únoru 1990. Spřátelili se a Dalajláma byl v Praze ještě několikrát. Během svých pražských zastávek Dalajláma zdůrazňoval potřebu soucitu, vzdělání a respektu k lidským právům.
2: So I consider peace doesn't mean simply the absence of war. Peace.
3: Co je podle mě mír, kterému mimochodem vaše země teď vyučuje svět, uvedl Dalajláma v sobotu na tiskovce plné zahraničních novinářů a snad i místních snobů. Ti všichni pronikli sítí bezpečnostních opatření, které tudíž nešlo označit za nezdolatelné. Ale k věci. Mír, říká Dalajláma, není jen tehdy, když se zrovna neválčí. Skutečný mír znamená víc. Musí ho vytvářet lidé bez zášti a zloby, lidé opravdu míru milovní. Proto je tak těžké ho na tomto světě dosáhnout. Britská královna Alžběta II. Potom dorazila do České republiky v roce 1996. Jednalo se o první návštěvu britského panovníka v Čechách a na Moravě v tisícileté historii česko-britských vztahů. Královna přijala také z rukou prezidenta Václava Havla nejvyšší státní vyznamenání.
4: Pane prezidente, velice vám děkuji za uvítání, kterého se princi Filipovi a mně dostalo. Oba nás těší, že tu dnes můžeme být, zvláště pak proto, že toto město, klenot v srdci Evropy, vidíme poprvé.
5: Přicházíme s informacemi z pražské kampy, kde se tísníme mezi davy Pražanů. Myslíme, že královna už je velmi blízko, protože už právě teď projíždí kolona několika desítek policejních vozidel. Přijíždí čestná stráž na motorkách a podle mávání Pražanů zdá se, že její veličenstvo, britská královna Alžběta II., právě teď vjíždí ve svém Rolls-Royce do prostoru pražské kampy.
6: Já bych k tomu jenom dodal, že ty davy, které teď právě tleskají, mávají vlaječkami, se netísní jen tady dole na kampě, ale také nahoře na Karlově mostě, kam královna za chvíli vystoupí a podívá se tady na část královské cesty, té cesty, po které chodili někteří z jejich dávných krajanů, jako magistr Kelly, dobře známý i u nás, a další zástupci britské monarchie, kdysi v minulosti královna, tu opět připomínám, je vlastně poprvé ve svém životě jako první hlava britské monarchie.
1: Dalšími archivními nahrávkami vás provedeme v Archivu Plus. Poslouchejte po 20. hodině.
3: Naslyšenou se na vlnách Českého rozhlasu Plus těší František Šedivý
1: a Radim Štícha.
7: Je to tak, více řekneme právě večer po 8. hodině, kdy na Českém rozhlase Plus začíná pořad Archiv Plus. Teď už do Benátek, respektive do Prahy. Praha se dnes večer promění v malé Benátky. Na Vltavě pod Karlovým mostem se objeví gondoliéři v dobových kostýmech, kteří vzdají poctu jednomu z nejznámějších českých svědců a patronovi lidí od vody Janu Nepomuckému. Už po 18. se tam odehrají svatojánské slavnosti na Valis. Jejich přípravy na Hradčanském náměstí sleduje i redaktorka Tereza Cedidlová. Hezké odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
7: Jak to s přípravami vypadá? Už máme v Praze Benátky, Terezo.
8: Téměř ano, tady teda před arcibiskupským palácem jsou už desítky lidí. Mezi nimi jsou skupiny folkloristů a muzikantů v moravských krojích. Možná tu hudbu můžete za mnou i slyšet. No a v krojích jsou i jezdci na koních, kteří jsou ozdobeni podobně jak při jízdě králů, barevnými stužkami a květinami. Připravený je i kočár s kladrubskými hřebci, který poveze relikviář svatého Jana Nepomuckého. No a právě jim, tedy koním a jejich jezdcům, před chvílí požehnal i arcibiskup pražský. Kolem 19. hodiny se totiž od nedaleké svatovítské katedrály vydají společně s poutníky z celého světa královskou cestou ke Karlovu mostu, kde pak začne ta hlavní část dnešního svatojánského programu, tedy ty české Benátky.
7: Terezo, jedním z hlavních bodů slavností na Valis bude regata benátských lodí. Objeví se letos na Vltavě něco nového, co jsme ještě neviděli?
8: Ano, letos poprvé na Vltavu totiž vypluje nově zrekonstruovaná benátská barokní loď Bizona Byzantina. Ta úplně původní Byzantina byla postavena Benátčany na počest dožete Enrika Dandola ve 12. století a ta její současná verze, na které dnes budou v Praze veslovat benáčtí gondoliéři, vznikla v roce 1912. Těch zajímavých lodí, které ale na Vltavě budeme moct pozorovat, bude celá řada. K vidění bude třeba zhruba 14 metrů dlouhá osmi veslice Bizona San Giovanni Nepomuceno, známa taky jako Bizona Praga, která je s Prahou a tady Českem spojená tím, že ji tady před 7 lety čeští sochaři a řezbáři opravili a ozdobili do současné podoby a na její příď připevnili věrnou kopii sochy Jana Nepomuckého, tak jak je na Karlově mostě.
7: A večer zakončí koncert na Vltavě, kde ho budou moci lidé sledovat?
8: Pódium je na hladině kousek vedle Karlova mostu. Vidět a snad i slyšet by tak hudba měla být z obou břehů, tedy z Alšova nábřeží i od kanálu Čertovka. Ještě než se ale rozezní první tóny, tak jeden z parašutistů proletí pod obloukem Karlova mostu, ze kterého byl podle tradice zhozen do Vltavy právě svatý Jan Nepomucký. A samotný koncert pak zahájí seskok dalších 5 osvětlených parašutistů, symbolizujících 5 hvězd Jana Nepomuckého. Poprvé v historii slavností pak vystoupí na Vltavě hudba Hradní stráže, a to pod vedením dirigenta a skladatele Krištofa Marka, který jen pro dnešní večer složil symfonii s názvem Svědci Pražského hradu. A pokud se do centra Prahy nedostanete, můžete vlastně celý koncert, který začne po 20. hodině, živě sledovat na stanici ČT Art.
7: Slavnosti na Vallis a redaktorka Tereza Cedidlová. Moc děkujeme, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
7: Teď ještě jedna kulturní pozvánka na stovkách míst v Česku. Dnes, tedy 15. května, začíná festival muzejních nocí. Lidé při něm budou moci vidět galerie, muzea a další instituce netradičně v dobu, kdy běžně bývají zavřené. Asociace muzeí a galerií akci pořádá po 22. Jejich letošní zahájení hostí Znojmo, kde je náš reportér Šimon Franceský. Den.
9: Dobrý den, festival začíná každý rok jinde, letos padlo rozhodnutí na Znojmo, které tento rok zároveň slaví 800 let od založení města. Při tom zahájení tady v Jihomoravském muzeu se předávala ocenění významným osobnostem muzejnictví z regionu, například ředitel muzea vinařství ve Valticích Vilém Křeček nebo kurátor historických sbírek na zámku ve Slavkově u Brna. Na zahájení, po tom zahájení v 17 hodin, tedy už za malou chvíli, naváže program Znojemské muzejní noci. Například v minorickém klášteři lidé uvidí ukázky zbraní a zbroje a dozví se víc o tom, jaké bylo Znojmo ve středověku. Na Znojemském hradě se zase bude razit pamětní mince k 800. výročí založení města. Přístupná bude většina stálých expozic tady v muzeu v Alšově ulici a lidé si budou moct prohlédnout i depozitáře. Spousta z nich už nedočkavě čeká tady na schodech. A po celém Česku bude dnes muzejní noc asi na 30 různých místech. Festival začíná dnes, různá města a instituce se k němu ale můžou připojit až do 13. června, kdy muzejní noci symbolicky zakončí program v Praze.
7: Tolik Šimon Franc ze Znojma, moc děkujeme, naslyšenou.
9: Díky, naslyšenou.
7: A muzejní noc dnes mohou lidé navštívit také v Žatci, odkud se nám hlásí reportérka Kateřina Kučerová. Hezký den.
10: Hezký den. Tak já se nacházím v muzeu K.A. Polánka, kde je dnešní muzejní noc ve znamení tvorby komiksu. Kolem mě je plná místnost dětí, které tvoří jednotlivé části takzvaného chmelového komiksu, ve kterém vymýšlí příběh a zakomponovávají ho do celé tematiky Žatecka a krajiny chmele. Výsledné dílo následně město představí 19. září při výročí 3 let od vstupu do UNESCO. V 5 hodin za chvilinku bude následovat prohlídka výstavy sběratele historických komisů Radka Jirgla, který vlastně inspiroval vedení muzea k výběru aktivity pro muzejní moc. A od 6 hodin pak bude mít sběratel Jirgl talk show s ilustrátorem Janem Horou, ve kterém se opět zaměří právě na historii komiksů. V Žateckému muzeu se muzejní noc koná už 18. rokem.
7: Tak tolik reportérka Kateřina Kučerová. Děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
11: Osobnost plus.
12: Velkým zdrojem inspirace jsou pro mě staré kuchařky, rád se vracím například k vydání z roku 1883 nebo ke kuchařce po prababičce z roku 1904, říká šéf kuchař Jan Knedla. Restaurace Papilio, kde působí, získala jako první v Česku 2 michelinské hvězdy. Co z kuchyně svých babiček nabízí svým hostům?
11: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
7: Odpolední plus s Lenkou Vahlovou pomalu míří do finále. V 17 hodin nás čekají další zprávy a po 17. hodině už si můžete poslechnout 20 minut radiožurnálu. Hostem je Radka Vladeková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky. Jak se staví města a obce k návrhu takzvaných akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny? Uslyšíte krátce po zprávách v 17 hodin.
13: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Slovenský premiér po dvou dnech odsoudil ruské útoky na západě Ukrajiny a obvinil Evropu z rozdmíchávání války. Soud rehabilitoval disidenta a básníka Ivana Jirouse. U Zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje. Znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Návrh teď posoudí senátoři. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se je podle svých slov pokusí přesvědčit, aby zákon podpořili.
2: Budu obhajovat naprosto zodpovědně, poctivě všechny argumenty, to znamená nijak to nepodcením, ale vidím to vzhledem k tomu, jak zatím rozhoduje Senát, tak jsem velmi skeptická, protože začala nám opět ta éra, kdy Senát vlastně všechno zamítá po té éře, která byla minulé 4 roky.
0: Kritiku opozice Schillerová odmítá. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
3: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
0: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Slovenský premiér Robert Fico řekl, že středeční útoky ruských dronů na západě Ukrajiny jsou velmi znepokojivé. Bezpilotní letouny zasáhly i město Užhorod, které leží na hranicích se Slovenskem. Podle Fica je to velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Fico zároveň obvinil Evropu z toho, že rozdmíchává válku na Ukrajině. Na to už pátým rokem útočí ruská armáda. Fico to řekl v Handlové, kde se před 2 lety stal terčem atentátu.
4: Robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
0: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
5: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
0: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Disidenta Ivana Jirouse dnes rehabilitoval okresní soud Praha Západ. Zabýval se případem, kdy básníka poslali soudy do vězení v roce 1976 za organizování koncertů. Rok a půl dlouhý trest dostal za výtržnictví. Rozsudek ale v roce 2011 zrušil nejvyšší soud, vysvětluje soudkyně Jana Vrzalová.
6: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
0: Ivan Jirouse byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. Jeho dcera Marta Veselá Jirousová ho chce takto rehabilitovat i v dalších případech. U dánského ostrova Anholt moře vyplavilo mrtvou velrybu. Dánské úřady teď zjišťují, jestli se jedná o keporkaka s přezdívkou Timmy. Ten několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci začátkem května ho tým dobrovolníků vypustil v severním moři. Velryba nalezená u Dánska uhynula nejspíš před nějakou dobou. Odborníci jí odebrali část tkáně z ocasní ploutve. Vzorek pošlou k analýze do Německa. Pohled na dopravu na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Za nájezdem z Chrášťan vyšetřují nehodu, která blokuje pravý pruh. Brzdí se na 23. kilometru, zdržíte se kolem 10 minut. V tunelu Blanka směrem na Troju už nic nepřekáží. Regulace provozu v tunelech směrem na Troju ale zatím pokračuje. Postojíte v Patočkově z Kajetánky 40 minut, plné je okolí Prašného mostu nebo Letné. Fronty jsou na desítky minut a na jižní spojce ještě směrem na Černý most před sjezdem do Krče a na Vídeňskou řeší nehodu v levém pruhu. Srazila se dvě auta a motorka. Je tam kolona, začíná za Barandovským mostem a je zhruba na 15:15. Dobře dojeďte. Zítra bude ve východní polovině zamračeno, deštivo a chladno, jen 9 až 13 stupňů. Na západě Čech se naopak čeká polojasno, k večeru až skoro jasno, přes den jen ojedinělé přehánky a teploty od 12 do 16 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čeká 20 minut Radiožurnálu.
7: Jak se staví města a obce k návrhu tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny? Mají mít obce možnost blokovat stavbu nových stožárů s turbínami? Konzultuje nová vláda dostatečně své plány s představiteli samospráv? A co bude pro města a obce znamenat znovu zavedení EET nebo povinnost zajistit kastrace opuštěných koček? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky Radka Vladyková. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
8: Dobrý den i vám, zdravím vás také i vaše posluchače.
7: Náš rozhovor vzhledem k vašemu nabitému programu předtáčíme dopoledne, krátce před začátkem veřejného slyšení, na kterém zástupci státu představí tzv. Akcelerační zóny, tedy oblasti, kde mají prioritně vznikat větrné a solární elektrárny. Už před měsícem Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh 94 takových zón v celé republice. Máte reakce od obcí a měst, kterých se to týká? Mají zásadní připomínky k tomu vymezení těchto lokalit?
8: Máme smršť reakcí, jak pozitivních, tak ale i negativních. Někteří větrníky nebo zrychlený proces umístění obnovitelných zdrojů na svém území vítají. Někteří naopak jsou šokováni, že tam je jejich zóna a nikdo to s nimi nekonzultoval. A někteří říkají, my bychom tu zónu rádi měli, ale proč není zrovna u nás? Takže je to všeho chuť reakcí, která jednoznačně vyplynula z toho, že tento návrh nebyl projednávat s jednotlivými městy a obcemi. A to tak bývá, pokud jsou ti, pro které je ten návrh toho opatření, které dělá vláda, obejiti, není s nima dostatečně diskutováno, tak pak se samozřejmě spustí obrovská vlna připomínek, emocí a nikdy to nemá dobrého výsledku.
7: Vy jako Svaz měst a obcí máte nebo sdílíte výhrady k tomu návrhu?
8: Já bych možná posluchače trošku vtáhla do celé problematiky, protože to není vytrženo z kontextu. Aby to nebylo vytrženo z kontextu. Jde o to, že Česká republika se už v rámci Národního plánu obnovy zavázala k vytvoření akceleračních zón, neboť Národní plán obnovy byl připraven už nebo peníze na něj z Evropské unie právě z toho důvodu, aby se Evropa co nejrychleji dostala z nezávidění hodné situace krizí, kterými prochází momentálně. A ty milníky, které tam byly nastaveny mimo jiné i tak, aby byl umožněn zrychlený proces výstavby obnovitelných zdrojů energie, aby Evropa se začala postupně stávat energeticky nezávislou na vnějších faktorech, které jsou. V rámci toho si Česká republika stanovila, že vybuduje akcelerační zóny. Ten proces je dlouhodobý. Já si pamatuju před možná už 5 lety, kdy k tomu byla pracovní skupina na Ministerstvu životního prostředí. Pak se ta mapa s těmi akceleračními zónami, tak jak byla tenkrát připravená, dostala příliš brzo ven a byla i hned zneužitá k tomu, že někteří spekulativně skoupili pozemky právě v těch oblastech, kde jsou. Dokonce chodili i za námi na svaz a říkali nám, řekněte těm starostům, ať nám teda s námi spolupracují, protože my si to tam stejně uděláme jako jinak i bez nich, protože my víme, mrk, mrk, takový to jejich. A my jsme říkali, v žádném případě. My ctíme zásadní procesy, které mají být zásady těchto procesů a musí dojít ke korektní diskuzi právě s městy, obcemi, s těmi, který i občany, kterých se právě tyto akcelerační zóny nejvíce dotknou. Pak ta diskuze utichla a teď přišlo toto.
7: Teď přišlo toto, když říkáte, tak dnes tedy je to představení, budou následovat 2 týdny pro to, aby města a obce mohly posílat připomínky. Předjednávali jste už, jak se bude stát, jak se příslušné úřady budou k těm připomínkám stavět, jestli budou vstřícné ty úřady?
8: Uvidíme, opravdu je to velice individuální zóna od zóny. Co k tomu ještě je potřeba dodat, že to nebylo diskutováno pravděpodobně ani s ostatními aktéry a to ne příliš mnoho ze všemi energetiky, protože k těm akceleračním zónám je potřeba mít dostatečně kapacitní i distribuční síť, aby pak sice tam bude akcelerační zóna, kde se může dát obnovitelný zdroj energie, ale ty přívodní kabely a odvodní kabely elektrického napětí, kterého pak mají dovést, můžou být finančně tak náročné, že ta akcelerační zóna na konci stejně nebude atraktivní pro ty energetiky. Takže to je i připomínka, kterou jsme zaznamenali. Takže opravdu ta diskuze bude napříč všemi sektory, nejenom města a obce, ale i opravdu ti odborníci, kteří se energetikou zabývají, tak jsou z toho vymezení těchto zón nešťastní, protože ani s nimi to nebylo dostatečně diskutováno i z toho vlastně realizovatelného hlediska. Vzhledem k tomu, že hned po zveřejnění, které bylo zhruba před měsícem, se opravdu zvedla veliká vlna připomínek, tak už na to byla reakce a svaz včera měl zasedání Rady svazu, kde jsme přijali usnesení, které podpoří pozměňovací návrh poslance Filipa Turka, který se sice procesně netýká té druhé změny toho plánu, v kterém tedy mají být ty zóny vymezeny, ale týká se stavebního zákona, kde by právě mělo být dáno městům a obcím to, že se budou moci vyjádřit a případně i odmítnout fotovoltaické nebo větrné elektrárny, které by byly umístěny od plochy určené pro bydlení i v těch zónách zhruba 900 a 1200 metrů mimo tyto oblasti.
7: Já se omlouvám, že vám do toho skočím, možná ještě upřesníme, že ono to má být podle toho návrhu, tak jak jsem se na něj díval, v akceleračních zónách do 900 metrů, mimo akcelerační zóny do 1200 metrů, pokud ty stožáry budou nižší než 240 metrů, jinak by to mělo být pětinásobek výšky. Vy jste říkala, že poslanec motoristů sobě Filip Turek to předložil jako pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu nebo k novele stavebního zákona. To je pro vás správná cesta? Nehrozí vzhledem k tomu, jaká debata se odehrává kolem změny stavebního zákona, že to projednávání se zdrží a že mezi tím budou akcelerační zóny už schválené a přitom ještě nebudou mít obce tenhle ten nástroj?
8: Samozřejmě, že se to stát může, protože toto je spíš taková záchranná brzda k tomu, co se momentálně děje v rámci toho projednávání akceleračních zón. Takže toto je pouze nástroj, který vznikl až jako reakce na reakci právě na ty vymezené akcelerační zóny. Takže pokud by se podařilo i třeba po dnešním veřejném projednání modifikovat ty akcelerační zóny a upravit je jiným způsobem, tak aby opravdu vyhovovaly funkčně a se všemi dalšími náležitostmi, tak samozřejmě, že by to bylo lepší, ale pro jistotu podpoříme i toto.
7: Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když ještě zůstanu u toho návrhu pana poslance Turka, tak pokud by měly vznikat větrné elektrárny blízko zastavěné plochy, jsou podmíněny souhlasem obce. Předpokládá se, že by o tom rozhodovalo zastupitelstvo, nebo se předpokládá, že by byla referenda?
8: Primárně rozhoduje zastupitelstvo, referendum je až mimořádný prostředek, který mohou uplatnit občané. Má také své náležitosti účasti občanů, pak vhodně položená otázka, takže určitě lepší je nejdříve, aby rozhodovalo zastupitelstvo. Zastupitelstvo rozhoduje veřejně na veřejném zasedání, takže občané se toho mohou zúčastnit. Je to daleko rychlejší, efektivnější nástroj než referenda.
7: Někteří zástupci ekologických sdružení popisují, že do debat o větrných elektrárnách v mnohých obcích se zapojují také aktivisté, kterých se ty projekty vlastně vůbec netýkají, že potom šíří dezinformace, že se snaží mobilizovat obyvatele z principu proti plánům větrných elektráren. Máte takové zkušenosti?
8: A to není jenom u těchto elektráren. To je úplně u všeho. Jsou určitá aktivistická hnutí, která se pod rouškou chránění veřejného zájmu, chránění přírody a krajiny vlastně namontovávají do všech stavebních řízení, které mohou, která jim připadají atraktivní. A pak jak si licitují s daným developerem o podmínkách, za kterých tyto připomínky stáhnou. Je to zneužití zákona a není to jenom u větrníků, je to úplně o všeho. A tady je základní a nejdůležitější věc. Vzdělávání opravdu společnosti, starostů, zastupitelů všech napříč celou společností o tom, jak to opravdu je, aby ti to, co pak šíří paniku za účelem vlastního prospěchu mnohdy, tak aby opravdu byli eliminováni ve svých argumentech hned v počátku a vlastně jedině vzděláním společnosti se dá tomuto zamezit.
7: Máte pocit, že je k dispozici dost relevantních informací o větrné energetice?
8: To vždy záleží na tom, jak se kdo zajímá o to téma. Kdo se opravdu zajímá o to téma, tak má možnost si ty informace najít, protože není to nic nového. Větrné elektrárny, pamatuju si, byla jedna z prvních na Klínovci, větrná elektrárna Ramzova, těm už je určitě víc než 30-40 let. A když třeba letíte z Prahy směr Paříž nebo směr Brusel, tak pod sebou vidíte celé větrné parky.
7: Vy už jste říkala, že mnozí investoři se snaží dohodnout s obcemi, s vedením obcí, se zastupiteli, nabízejí i občanům nějaké výhody. Jaká je ta úspěšná cesta k tomu, aby došlo k dohodě, aby ten projekt vznikl se souhlasem obce?
8: Je to opravdu, první podmínka je vzdálenost od obytného území. Tak, aby opravdu občany tato elektrárna nerušila. Dále, co je důležité, dávat tam takové technologie, protože už i výrobci těch větrníků mají možnost dát vrtule, které třeba nahoře na konci mají takové ohnutí. Výrazně to snižuje právě pak tu hlučnost těch větrníků, která je sice na té nízké hladině zvuku, ale někteří senzitivní občané na to mohou být více citliví. Takže jde to o kombinaci opatření technologických vymožeností, které tam mohou ti výrobci těch větrníků dát, o té vzdálenosti, o té obce, aby občané opravdu nebyli rušeni. Pak to jde o to, aby to bylo nějakým způsobem zasazeno do krajiny, aby to příliš nerušilo ty větrníky, takže v nalezení vhodné lokality a pak samozřejmě otevřená diskuze a relevantní nebo pravdivé odpovídání na dotazy občanů právě k tomu, aby se rozptýlily jejich obavy o vzhled obce, o zdravotní rizika, která jsou mnohdy diskutováno. Něco pravda může být, něco pravda určitě není. A otevřená, opravdu otevřená, upřímná, pravdivá diskuze a pak i nastavení podmínek, které jsou splnitelné. Pokud přijde někdo do obce a bohužel už i s tím jsme se potkali a s energetickým regulačním úřadem jsme posílali obcím metodiku, ať nenaletí i na společnosti, které pouze spekulují, nabídnou obci. My vám tady, dejte nám tady 200 tisíc, my s váma založíme společenství právě na obnovitelný zdroj energie. Bude to všechno sluncem zalité, budete z toho mít benefity astronomických částek a pak ta obec pošle peníze a pak ta společnost zmizí. Takže bohužel i na straně těch energetických společností se našli tací, kteří spekulují právě s důvěrou zastupitelů, starostů a občanů a ti kazí pak těm férovým hráčům na trhu výrazně jejich jméno a vůbec ochotu spolupracovat. Takže je to takový mix celých opatření. Není jenom jedno řešení.
7: Výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky Radka Vladyková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste říkala, že návrh akceleračních zón nebyl s vámi, s městy, s obcemi předjednán. Jak se z vašeho pohledu celkově vláda staví k obcím a městům? Jste spokojeni s tím, do jaké míry kabinet Andreje Babiše konzultuje své záměry, do jaké míry dá třeba na vaše připomínky?
8: No, v minulém volebním, použila bych z jednoho známého filmu hlášku, v minulém volebním období se nám tady rozmohl takový nešvar, který bohužel pokračuje, a to je, že většina návrhů zákonů, které momentálně jdou mimo připomínkový režim, který je nastaven a jde úplně rovnou poslaneckými návrhy. Netýká se to tady toho opatření k větrníkům, protože nebo k těm akceleračním zónám, protože to má jiný než čistě zákonný, tímto způsobem teda legislativního procesu, nastavený proces, tam musí být veřejné projednání, protože to je vlastně změna územně plánovací dokumentace. Ale tak to je jiná disciplína. Ale bohužel pak se velice obtížně chytá, pokud už je něco zveřejněno bez předchozí diskuze. My to chytáme z médií, naši členové jsou pak jako konsternovaní z toho, co se kde a jak děje, že proč jsme se k tomu nevyjádřili dopředu a my pak říkáme, ale my jsme to nevěděli. Je to škoda a je to o tom, že pak se ale ani ta vláda nemůže divit, že to vzbuzuje vlnu mnohdy negativních emocí, pokud s nimi není důstojně komunikováno dopředu a hlavně komunikace není jenom o tom, že někdo vysílá, ale ta strana musí také přijímat a musí také zapracovávat to, co my tam dáme. Svaz města obcí je vysoce profesionalizovaná organizace se svojí kanceláří, která je plná ekonomů a právníků a my se na ty zákony a na ty návrhy díváme úplně jednoduchou optikou, takovým binárním rozhodováním. Jsou ku prospěchu rozvoje měst a obcí a tím pádem i ku prospěchu našich občanů, nebo nejsou. A v tomto duchu my píšeme připomínky. A je úplně jedno, za jakou politickou stranu jsou tyto návrhy a ty předklady dány.
7: Máte pocit, že vláda nebere tyhle připomínky dostatečně vážně?
8: Třeba teď v rámci stavebního zákona se opravdu jako obtížně nám všechno chytá, obtížně komunikuje, máme mnoho připomínek, těžce se nám argumentuje. Sice s námi paní ministryně a paní vládní zmocněnkyně objela některé krajská setkání, ale ne všechny připomínky, které my dáme, jsou tam zapracovány a jsou to připomínky, které opravdu my vidíme velké obavy, které pak ta implementace z toho stavebního zákona přinese a bohužel nejsou vyslyšeny.
7: Věříte, že pokud je o stavební zákon, ještě nějaké změny prosadíte?
8: Těžko říct, úplně celé konsolidované znění, to, co by se mělo vlastně v tom druhém čtení nakonec schvalovat, pořád ještě nemáme, co se tam zapracovalo, nezapracovalo, něco se tam dalo, něco se zase přidalo, co my jsme nevěděli, že se přidá. Je to takový opravdu jako trošku jako freestyle.
7: Sdružení místních samospráv v minulých týdnech varovalo před dopady znovu zavedení EET. V praxi podle sdružení může dopadnout i na drobné spolky a obecně prospěšné aktivity, které nejsou klasickým podnikáním. Jako typický příklad uvedli dobrovolné hasiče nebo sportovní kluby, které v mnohých obcích provozují hospody, kiosky nebo třeba občerstvení při akcích. Máte stejné připomínky? Může znovu zavedení EET mít negativní vliv na města a obce?
8: Je to na širší diskuzi, protože my jsme placeni, nebo náš příjem je z takzvaných sdílených daní. Takže je i cílem nebo i naším zájmem, aby se daně opravdu vybíraly spravedlivě, protože pak ty daně, co se vyberou, jsou zpátky naším příjmem. Takže i v tom by měly mít města a obce zájem, aby opravdu všichni platili stejně. A to se nám pak vrací a my z toho pak můžeme poskytovat služby našim občanům.
7: Pardon, chápu, že to je váš argument pro znovu zavedení EET, ale já jsem pochopil ty výhrady, že jsou spíš k nastavení toho EET, k tomu, jestli jsou nějaké výjimky.
8: Já to jenom dokončím. Právě, že tady jde o to, že my i ty spolky a i ty dobrovolné hasiče pak podporujeme a právě to sice z těch znovu vybraných sdílených daní, které jsou. A teď to nastavení. Když si jdete v Německu na svařené víno na vánočním trhu, tak každý už můžete zaplatit kartičkou a všechny platby jsou evidovány. My bychom se mohli dostávat pod nějaké pak dotace k ceně a tak dále. Je to opravdu k diskuzi, jestli to bude pro ty spolky opravdu tak jako významná zátěž. Samozřejmě u akcí, kde asi se sejde pár lidí, tak možná to význam mít nebude. Ale pak, aby nedocházelo ke spekulacím, jednou už tady EET bylo, férové prostředí by mělo být nastaveno, už si na to všichni zvykají, i na platby kartou, i na všechny ostatní platby, které jsou standardem ve všech vyspělých ekonomikách, takže chápu nevoli sdružením místních samospráv, ale musíme to chápat také v širším kontextu, i to nastavení pro ti, kteří prostě tu ekonomickou činnost na těch obcích dělají.
7: A ještě se zeptám na jednu diskutovanou změnu na poslanecký návrh novely zákona proti týrání zvířat. Z některých obcí zaznívá, že může být problém s tím, že tam v tom návrhu je povinnost města obcí odchytávat a kastrovat nebo zajistit odchytávání a kastrování opuštěných koček. Jak se k tomuhle stavíte? Máte spočítáno, co by to pro města a obce znamenalo?
8: Proti tomuto jsme se výrazně vymezili, protože není splněna základní podmínka. Jak rozlišíte kocoura, který teď na jaře se vydal do vedlejší vesnice za děvčaty kočkama, který je třeba i jako velice drahý a má svého majitele, jenom se vydal přes pole někam. Jak ho odlišíte od toho, který je opravdu toulavý, bezdomovecký kocour? Nemáme je čipované, nemáme je označené a nemáme je jak rozlišit. Kromě toho, že se mají vykastrovat, tak se jim má ještě zastříhnout ouško, aby bylo poznat, že jsou opravdu vykastrované. A teď si vemte, že máte nějakého krásného chovného kocoura, velice drahého, který se vydá za děvčaty někam přes pole a za dva dny se vám vrátí vykastrovaný s ustřiženým uchem. A vy nebudete moc dělat nic, protože ho prostě někdo odchytne, přinese ho a řekne, hele, tady kocourek se někde toulal, tak tady šup s ním na kastraci. Kromě toho, že jedna kastrace a pak předání do útulku stojí v řádu tisíců, v některých obcích je to pár set korun, někde je to opravdu v řádu tisíců. A také je potřeba dodat, že města obce tuto aktivitu už dávno dělají u těch koček, u kterých jsou si jisty, že opravdu dlouhodobě nemají svého majitele, tak opravdu ta kastrace anebo přispívají majitelům, kterým se kočky množí a nemají peníze na jejich kastraci, tak přispívají právě i majitelům na to, aby mohli i své domácí mazlíčky, pokud chtějí kastrovat. Takže je to téma, kde jsme se výrazně vymezili. Je to absolutně nadbytečný úkon, který nemá momentálně v našem právním řádu vůbec žádné opodstatnění ani žádné místo.
7: Říká ve 20 minutách Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, výkonná ředitelka Svazu města obcí České republiky Radka Vladyková. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
8: Děkuji, naviděnou, naslyšenou, vám i posluchačům a hezký víkend.
7: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.
1: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Schustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích.
0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Oba prezidenti cestu hodnotí jako úspěšnou. Tématem rozhovoru byla podle Trumpa třeba americká válka s Íránem. Podle Xi Jinpinga je ale nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů Tchaj-wan. Čína ho považuje za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem. U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit se ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, oznámila to Rada Evropy. Tribunál bude vyšetřovat, soudit a stíhat nejvýše postavené ruské představitele zodpovědné za rozpoutání války, včetně prezidenta Vladimira Putina. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součást připomínek k návrhu zákona. Připomínkové řízení skončilo dnes. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadů zákona. Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. V Praze si dnes lidé připomenou patrona všech lidí od vody svatého Jana Nepomuckého. Večerní část svatojánských slavností na Valis zahájí v 19 hodin průvod od svatovícké katedrály na Karlův most. Součástí akce bude také regata historických lodí. Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 105 se jede pouze pravým pruhem, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov na 21. kilometru brzdí provoz omezení na Šmejkalce, zpoždění 10 až 15 minut, brzdit budete na 18. kilometru a na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Chrášťan vyšetřují srážku kamionu s osobním autem v pravém pruhu, brzdí se na 23. kilometru zdržení kolem 10 minut, ovšem začíná se ucpávat příjezd do Prahy po D5. Dobře dojeďte. Sobota přinese většinou zataženou oblohu, občasný déšť i trvalejší. Ojedinělé hrozí i bouřky a teploty se budou pohybovat mezi 9 a 13 stupni. Na západě Čech bude až polojasno, jen ojedinělé s přeháňkami a s teplotami až do 16 stupňů. Ze zprávy to vše, teď už repríza Osobnosti Plus.
9: Je to největší projekt mého života. Festival Život za zdmi tváří v tvář KLDR přinese příběhy, které měly zůstat umlčené a promění je v zážitek, který otevře oči celé generaci. Napsala o unikátním projektu jeho spoluautorka, spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková, která je hostem Osobnosti Plus. Jaký je každodenní život v jedné z nejuzavřenějších zemí světa a jak s dětmi mluvit o totalitě a nesvobodě? Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
9: Kolik tváří má život za zdmi KLDR?
10: Ty jo, to nevím. Jako je tam vystaveno 11 tváří, kteří utekli ze severokorejského režimu a kteří dali tu tvář, což pro mě bylo strašně zásadní, ale plus je tam spousty tváří těch, který severokorejský režim nepřežili, takže tam jsou vlastně oba dva ty póly, která Severní Korea má.
9: A když se podíváme na to ne z hlediska vašeho festivalu, ale z hlediska toho, jak vy jste viděla KLDR, tak kolik těch tváří tam je?
10: Ježíš, spousty těch tváří, jako tváří, emocí, pocitu, toho je vlastně nepřeberný množství.
9: Festival ukazuje realitu Severní Koreje a já jsem četla, že klíčové jsou v něm autentické fotky dvou dokumentárních fotografů. Co všechno se jim podařilo zachytit na těch snímcích, které jsou na festivalu?
10: Ten festival je rozdělený do dvou částí. Ta první je taková barevná a hravá. Je tam právě část pro děti a část fotek od Michala Huněviče, který byl v Severní Koreji jako turista. Ale já, když jsem viděla poprvé jeho fotky před třeba 10 lety, tak to byla ta Severní Korea, jak já jsem jí cítila, že ono je spousty fotek od turistů nebo od fotografů, ale tady ty mi přišly nejvíc autentický, nejvíc pocitový, jak já jsem to navnímala. A tam je předtím nápis, že v totalitě vypadá všecko normálně, protože když jsme přemýšleli, jak tu výstavu nebo ten festival pojmout, tak jsem si říkala, že všechny ty fotky oficiální ze Severní Koreje jsou vlastně strašně líbivé, strašně jako hezké. Ale je to ta část Severní Koreje, ale že vlastně ještě ta další část. Takže potom jsme vytvořili i tu druhou část, kde dám vlastně fotky, jsme se domluvili s Timem Frankem, fotograf, který žije v Soulu, velmi dobrý fotograf, a ten nafotil portréty severokorejských uprchlíků, kteří dali svolení k tomu vystavit ty fotky, a ty jsme vlastně dali do té druhé části.
9: Vy jste o festivalu napsala, že otevře oči celé generaci, jak to myslíte?
10: Já mám 9letého syna a on mi řekl, že pokud udělám výstavu, kde nebude dětská sekce, že na ní nepřijde. A já nemám hlídání často, takže jsem si říkala, že prostě musím tam jako dostat tu dětskou sekci, a nakonec on ten prostor má 1500 metrů čtvereční, že to je obrovský prostor. A my jsme fakt jakoby půlku toho prostoru dali jenom pro děti. Skrze různé aktivity si tam děti zjišťují o tom, co se v totalitě smí, co se v totalitě nesmí. Je to skrze pohádku Totalita, kterou jsem napsala. A teď, když tam jsem vlastně každý den a každé dopoledne se školama a s dětmi, tak je strašně jako krásný vidět, jak ty děti to začínají jakoby chápat, byť jenom pocitově, oni nemusí vědět data nebo něco dalšího, ale za mě to je strašně krásný vidět, jak se i ta mladší generace zajímá a jak vlastně nenásilnou formou jim to můžeme předat.
9: Jak s tím svým 9letým klukem mluvíte o nesvobodě a totalitě, protože to je to vaše téma. A i pro ty děti interaktivně na výstavě, na festivalu je to taky téma.
10: Tak my jsme to museli řešit, nebo museli, my jsme to nemuseli řešit, ale my jsme to řešili už fakt jako dlouhá léta, protože on za mnou do Jižní Koreje jezdí, nějaké rozhovory natáčel, když byl přítomný, takže on je z toho každodenní součástí, a on si dříve myslel, že jenom chodím do rozhlasu a nic nedělám, takže jsem mu vysvětlovala, co dělám a kdo je král Totáč. A vlastně skrze to, jak jsem o tom s ním mluvila, tak jsem pak věděla, jak i napsat pohádku, aby to pochopil. Ale co je vlastně paradox, tak on už o totalitě ví fakt jako hodně, na jeho věk opravdu hodně, hodně, protože byl, když jsem třeba přepisovala rozhovory, tak jsem si občas s ním o tom bavila. A občas to již teda zneužívá. Já jsem nedávno po něm chtěla, ať si uklidí pokoj, a on mi řekl, že dětská práce je v totalitě a že nesmím být krutá jako král Totáč, takže už je vidět, že už to jako ohybá, jak se mu to hodí. Ale myslím, že prostě od krály Totáčovi bychom měli mluvit už od útlého věku, protože kor třeba teď jakoby v konfliktu Rusko-Ukrajina, tak je tady spousty ukrajinských dětí, a když jsem měla přednášku pro děti, tak konečně třeba jakoby pochopili a více přijali ukrajinské děti skrze toho krále Totáče, proč třeba jsou tady.
9: Jak byste dítěti, které v životě neslyšelo slovo totalita, ten termín vysvětlila? Jak to těm dětem říct, když oni sami to nezažili?
10: Já vlastně vždycky říkám, že to je království krále Totáče, kde je všecko na ruby, a potom jim říkám, co se smí a co se nesmí v totalitě, a vlastně jenom skrze tady toto stačí. Oni děti nepotřebují slyšet nějaký výklady, nějaké podrobnosti. Ono, když jenom se zmíní, jak se chodí do školy, kde se smí, nesmí studovat, co se smí, nesmí nosit, že třeba v Severní Koreji není internet, že nejsou tablety, tak pro ty děti v této době už je to naprostý jakoby zhroucení. A vlastně skrze tady ty věci já často na těch dětských přednáškách nechám i ty děti hádat, co vlastně jako si myslí, že se smí a co by jim nejvíc vadilo. A třeba v Severní Koreji je povinné jednou vždycky přijít v pondělí a říct, co si udělal špatného a co udělal špatného ještě tvůj kamarád, že tam je takový to bonzování. A ty děti třeba přistoupí a říkají, já jsem nenapsal úkol a teď musíš jako napráskat svého kamaráda. A ty děti najednou jakoby skoprněj, protože jako to nechtějí udělat. A já jsem říkala, to je přesně ono, je ti to nepříjemný a že skrze tady to, tady ty fakt jako prožitky, aby oni si to dokázali představit, potom to chápou.
9: No my jsme, když jsme mluvili tady naposledy, tak jsme mluvili o tom, jaké je to být ženou v Severní Koreji, tak jaké je to být dítětem v KLDR?
10: Pohledem nás naprosto příšerný, ale když jsem dělala rozhovory se Severokorejci, tak paradoxně to byly hrozně hezký části rozhovoru, že opravdu vzpomínali na to mládí, co dělali, jak si hráli, jakým rodiče vyráběli hračky z různých klacíků nebo čehokoliv. Takže já jsem z začátku myslela, že budou říkat, to dětství bylo strašný a neměli jsme hračky a neměli jsme jako jídlo. A to tam vlastně jako nezaznívalo, že spíš to byla ta hravost a takové to vzpomínání. A našla jsem bonbon a pak jsem ho jako lízal, bylo to skvělý, nebo pamatuju si, jak na Velký Vůdce dal jakoby ten dárek a byl jsem jako nadšený. Takže potom takový to navnímání toho, on tam ten režim je extrémně už od toho malého dětství, už od jednoho roku se říkají indoktrinační pohádky a je to fakt už jako hodně propracovaný. Ale ty děti v ten moment ještě fakt vzpomínají na to dětství jako hezky, což mi přišlo strašně takový jako. Za mě to přišlo vlastně nejvíc brutální, když jsem viděla, že fakt režim vtáhne ty děti. Ale pohledem Severokorejce to bylo období, na který vzpomínají hezky.
9: Jak funguje ve škole propaganda? Co se učí děti o vůdci a o tom, co od nich vůdce očekává? Nebo tak, co od nich ta země očekává?
10: Tak o vůdci se učí už od jesliček. Vůdce je Bůh. Bůh se fakt jako, on se i jako staví do otce národa, do otce těch severokorejských dětí, dává jim dárečky, nebo oni to teda dávají rodiče, ale oni to nevědí, takže to dávají. A opravdu malé děti píšou dopisy velkému vůdci teď Kim Jong-ilovi o tom, jak se s ním chtějí střetnout a jako zbožňujou. A když jste třeba ve školce, tak máte různé karnevaly a tam u nás jsou princezny a tam prostě chodíme za revoluční prostě důstojníky, což je třeba vždycky naprosto jako absurdní. Takže ta vlastně ideologie, oni se učí dvě takové linky. První je, že musí být tím jakoby hodnými soudruzy, budou s tými následovníky, učí se ten kult osobnosti, že fakt jako musí se klanit těm vůdcům. A ty děcka to dělají rádi. Zároveň tam je linka, jak je strašně jako důležité a jaká je čest sloužit v korejské lidové armádě, protože to každého čeká, tak je na to jako připravují. A ta poslední linka je vlastně, jak jakoby sloužit tomu státu a že už postupně se už

0: jako hravej, že nějaký oblíčka jako neřešil. Takže opravdu to má jakoby vychytaný a i když třeba se jakoby soutěží, tak američtí amperlisté nikdy nemůžou vyhrát v těch hrách, nebo ty Korejci, kdo dělají, že už je tam fakt odmala jasně daná ta linie, co je dobré, co je špatné, co je ta dobrá scéna, kým chceme být a plus už je tam ta propaganda, kastovní systém už od začátku.
1: Takže i v těch školách jsou děti rozdělené podle kast. To znamená, že ve školách se nepotkají děti z těch různých vrstev společenských.
0: V těch vyšších městech, těch třeba v Pjongjangu, tak tam už jsou děti z vyšších kast, protože reálně tam žije jenom vyšší kasta. Ale i v těch vyšších kastách jsou rozdíly. A tam se to projeví i v těch menších městech velmi záhy, protože každé severokorejské dítě musí být součástí, když to dám do českého ekvivalentu, pionýra. A na to je vždycky, když se dostává ten šátek, tak je velká jako událost a jsou recitace a musí složit slib. Ale v Severní Koreji to je postupně. Takže nejdřív dostanou jakoby ten šátek ty z té vyšší kasty a za týden ty z té nižší. Takže už velmi brzo ty děti zjistí, kdo je z jaký kasty a podle toho se potom tak k sobě chovají.
1: Je rozdíl v tom, jak a co se učí kluci a co se učí holky, nebo tam je to jedno?
0: To je taky strašně zajímavý. Severokorejci tvrdí, že to vlastně rozdíl není, že naopak nejsou žádné jakoby ženské a mužské školy. Ale když jsem se bavila o osnovách, tak to je podle mě ještě horší, než kdyby byly dámské a jakoby mužské školy, kor třeba na střední. Tam jsou třeba ženy se učí, jak pečovat o muže. To je jako předmět, jak se starat o muže, aby byl spokojený. Můj bývalý přítel říkal, že by to bylo báječný, kdyby jsme tohle zavedli jakoby taky tady prostě v Čechách. A jak třeba se pečovat o děti, jak zašívat. A ty muži naopak mají exkurzi do továren. Jo, takže ta role tam je úplně strašně jakoby daná.
1: Od začátku už je
0: od začátku, ale i ty severokorejci, kteří žili v Jižní Koreji, jim to přišlo, že to vlastně tady v tom jsou si jako rovny. A neviděli, že tohle opravdu jako žádná rovnost není.
1: Jaká nejlepší budoucnost může potkat severokorejské dítě?
0: Z pohledu nás nebo severokorejce?
1: Z pohledu jejich.
0: Z pohledu severokorejce nejlepší budoucnost je, že půjde na vysokou školu. Ideálně bude studovat cizí jazyk, protože studovat cizí jazyk je v Severní Koreji velké privilegium. Musíte mít na to různé povolenky. A když bude umět cizí jazyk, tak se dostane k zahraniční měně a tak se bude mít dobře.
1: A z našeho pohledu to nejlepší, co
0: z našeho
1: může
0: pohledu je utíct bez nějakého traumatu, si myslím.
1: Říká spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jaké emoce ve vás převládají, když o té Severní Koreji mluvíte? Vy o tom mluvíte se zaujetím, ale je to vlastně hrozně temné, to, co říkáte.
0: Já mám takové návaly, tomu říkám. Mám manické fáze, kdy mě to téma strašně baví a úplně jsem tím pohlcená. A pak mám fáze, kdy to nemůžu dělat. Kdy vlastně zjistím, že potřebuju několik měsíců pauzu, abych se z toho nezbláznila. A pro mě je vlastně nejtěžší, já když nahrávám rozhovory, tak je to v pořádku, ale pak když je zpracovávám, takový ty první přepisy těch rozhovorů, kdy vlastně mám na to čas a opravdu se do toho jakoby zažeru, tak to je vždycky pro mě jakoby nejtěžší.
1: Já jsem četla, že když jste získala ocenění a magnézii literu za svědectví o životě v KLDR a ta radiokniha se stala nejposlouchanější u nás v Českém rozhlase Plus, že jste začala být trošku paranoidní. Co se dělo? Vy jste se bála?
0: Já jsem nebyla paranoidní vůči jakoby sobě. Já jsem se spíš bála, aby mi neunikly data, i když já jsem měla velmi dobře zpracovaný. A spíš, co se stalo potom, když jsem vlastně od té doby potom začala natáčet další rozhovory, tak jsem zjistila, že se často ptám už tak, jak by to zajímalo čtenáře, což mi připadá u mě strašná chyba. Jako ono to je legitimní, takže vlastně teď třeba ty nové rozhovory vím, že nezveřejním, protože potřebuju si dát od toho trošičku, od toho nahrávání oddych.
1: No já jsem pochopila, že ten festival o kterém jsme mluvili na začátku, je vlastně takové završení té vaší korejské, severokorejské etapy. Je to tak, že opravdu člověk je přesycen těmi příběhy, tím, jak je to těžká tématika?
0: To ne, já spíš mám pocit, že potřebuji to zase dělat chvilku pro sebe. Že jsem to teď dělala jsem strašně rozhovorů, opravdu edukace na školách a

0: že je potřeba se vrátit zase jakoby ke mně a dělat si to sama pro sebe, aby mi to dávalo smysl.
1: V Severní Koreji jste studovala, byla jste tam dvakrát. Pociťujete na sobě to, že vás ten pobyt tam změnil, nebo to, že mluvíte s uprchlíky, že o Severní Koreji víte spoustu věcí, změnilo to vás?
0: 100%. Mě tam jako hodně změnil ten první pobyt, když mě zadrželi. Já jsem předtím viděla věci hodně černobílé, v tom smyslu, že když někdo spolupracoval s minulým režimem a bylo úplně jedno na jakékoliv úrovni, tak jsem ho viděla jako strašného slabuka, spíš bych jako řekla nějaké jako vulgární názvy, které tady do éteru říct jako nemůžu. A neměla jsem žádný v uvozovkách jako smilování, jo. Prostě jsem si říkala, to není zas tak těžký, jako by říct ne nebo nepodepsat. A pak, když mě zadrželi v Severní Koreji, tak jsem najednou začala recitovat básně Kim Jong-ila, aby mě pustili, a začala jsem být jako ukazat, jak jsem jako pro. A vlastně jako o nic mi, nebo v uvozovkách o nic mi nešlo, ale neměla jsem v té době dítě. Byla jsem tam na základě ministerské dohody, což je taky úplně jakoby privilegium. A vlastně od toho momentu fakt jsem se naučila nesoudit a sama za sebe si myslím, že kdybych měla děcko a dali mi něco podepsat, že to asi udělám. Že bych vlastně nebyla tak jako, takže ještě víc si vlastně vážím lidí, kteří to neudělali. Ale úplně vlastně chápu lidi, kteří podlehli a ne, vůbec bych jim to nikdy asi jako nedokázala vyčíst.
1: Já jsem slyšela, že jste v jednom rozhovoru říkala, že život v Severní Koreji se ještě zhoršil po covidu. Mm-hmm. To ještě šlo v KLDR takzvaně utahovat šrouby?
0: Ono všecko jde. Teď je blbý říct, všecko jde, když se chce, ale bohužel jo, jako zhoršil se jak ty, řekneme, vnitrostátní věci, ale za mě jako nejtěžší zhoršení je, že v covidu se severokorejská vláda strašně bála, aby se nerozšířil vir, protože to by byl jako obrovský problém, tak extrémně zvýšila hlídky na přechodu s Čínou. Dříve ta hranice byla propustná, když jsme věděli jak, tak prostě to nebyl vůbec jako problematické. A teď, jak jsou tam ty hlídky velmi zpřísněné a zároveň tam platí pravidlo, že můžou střílet, že jakmile bude jakýkoliv pohyb okolo hranice, tak se vlastně může ten člověk zastřelit a od té doby vlastně utíká velmi malé procento severokorejců a to mi připadá vlastně šílený.
1: Vy jste psala, že v KLDR lidi umírají na podvýživu. Jak si žije ta nejvyšší kasta, vládnoucí třída?
0: To si žije dobře. To si podle mě vládnoucí kasty si žijou úplně všude na světě dobře. Jako nežijou se asi tak dobře jako vládnoucí třída. Teď nevím, jaký říct, jaký stát, abych nikoho neurazila. Ale vlastně mají se, ono i v tom Pyongyangu, když jsem byla, tak seženete špagety, seženete jídlo, jakoby normálně se tam máte dobře, samozřejmě nefunguje tam často elektřina, může vypadávat proud, věci jsou zakázané, není tam internet, takže pořád to není tak jako senzační jako to, ale v porovnání se severokorejcema běžnýma, tak se mají dobře.
1: Vy jste v rozhovoru pro Deník N s nadsázkou mluvila o tom, že váš syn trochu záviděl dceři Kim Jong-una, že na počest jeho narození otec vystřelil balistickou raketu, zatímco on dostal jenom Lego. Co vlastně o dceři Kim Jong-una víme?
0: Jako ví se nějaký drobnosti, je strašně zajímavý i pro mě, že jí bere na veřejnost. Že jí bere takhle, protože žádný diktátor moc s těma dětma jako je neukazuje a on nějaký ten vztah tam asi mají, nebo nevím. Ví se o ní jenom to, co vlastně prosakuje a vždycky mě připadá hrozně takové jako zvláštní, že se spousta lidí ptá, jestli bude ta následovnice, jestli mm-hmm. když je všude jako v médiích, jestli bude to ta žena a vždycky je to taky jako věštění koule, ale já vždycky na to říkám, že severokorejská žena nemůže v Severní Koreji ani řídit auto. To je zakázáno. V Pyongyangu nemůže jezdit na kole. Tak pochybuju, že by severokorejští muži a severokorejská společnost dala to, že by najednou je řídila. Protože i když se podíváte na třeba teď byl sjezd Korejské strany práce, tak tam těch žen je opravdu jenom hrstka.
1: Vy jste ve svém podcastu říkala, že severokorejci se na lidi ze západu dívají jako na mimozemšťany. Co o nás vědí, nebo co si o nás myslí? Jak nás vidí, když jsme ti mimozemšťani?
0: Tak ono to tady to bylo trošičku myšlený jinak. Ono, já jsem dělala rozhovory se severokorejci, když přijeli do té jako demokratické uh-huh. země. Co je třeba jako překvapilo a jeden byl úplně skvělej. On vlastně nechápe, v Severní Koreji jsou často turecké záchody, některé rodiny mají klasické evropské, ale jenom takové tak klasické. A v Jižní Koreji jsou záchody, které jsou opravdu hodně jako technologicky vymakané, že kromě jako zahřívacího prkínka a spousty čudliků, který vás umejou všude, tak je tam třeba čudlik na hudbu. Takže když prostě potřebujete na záchod, tak si pustíte písničku. Je to jako tragikomicky, že pak jste třeba na té letišti a nejednou tam zahraje písnička, což mi připadá víc nápadný, než kdyby jako nehrála, že se přesně ví, kdo tam je. Ale tady ten Severokec říkal, že to vůbec nechápe, proč máme tolik čudliků, když nám stačí díra. Ale jako, ale to je legitimní jako point. Jo? A vlastně ty nové rozhovory se Severokorejcema, když vlastně řeším to, když přišli a tady ty absurdity, tak jsou vlastně strašně hezký, protože my si vždycky myslíme, že jsme strašně jako lepší lidi, že všecko jako, ale občas jako jsme tak utekli od toho základu, že možná bylo dobrý se vrátit jako zpátky v té díře u vozovkách. Jo, možná by se všem žilo lépe.
1: Vy jste taky mluvila v deníku N o tabuizovaných tématech, jako je sex, queer komunity, ta homosexualita, pornografie. Co je v KLDR v téhle oblasti absolutně nepřípustné, nepřijatelné, o čem se nemluví, co lidi neví?
0: Tam je nepřípustné vlastně skoro všecko. Homosexualita je dle severokorejské ideologie deviace, deviantní chování a za deviant, je to nemoc a za to se vlastně trestá, je to i v trestním zákoníku. Když jsem se bavila s mojí profesorkou o bisexualitě, tak mi na to řekla, že to jsme vlastně my takhle nemocní na západě a oni takto nemocní nejsou. Jsou i různé povídky o tom, když byla zajata americká loď, jak tam všichni muži smlnili mezi sebou, že to je vlastně důkaz toho, jak my jsme jenom zvířata, takže tohle je tam naprosto tabuizované, i když na vojnách se to třeba homosexuální styky jsou tam běžné, protože vojna trvá 10 let od 17 do 27 let, kdy tam jsou pravidla, jako je celibát, což řekněte si klukům tady v tom věku, že mají jako žít v celibátu, takže je to tam časté a v tom byli hrozně kouzelní Severokorejci, kor starší, tak my všichni o tom vyprávěli, pak řekli, všichni to dělali, ale já nikdy, že se za to jako stydějí i teď, což mi to bylo přitom úplně jakoby jedno, ale bylo vidět, že to je pro ně jako téma, který by nikdy jako třeba neodhalili.
1: K jakým informacím se Severokorejci dostanou?
0: Tak zase záleží, pokud jsou z vyšší vrstvy, tak mají přístup třeba k zahraničním filmům nebo seriálům, i když je to zakázané, velmi přísně trestané, tak Severokorejci ten konzum mají rádi, ale to bylo i u nás, prostě přijelo něco jako ze zahraničí a všichni je, takže to stejně je v Severní Koreji, že skrze to se k něčemu dostanou. Ale jedna Severokorejka říkala, že viděla nějaký jeho korejský seriál a že tam byla prostě, líbali se francouzskými jazyky a takhle. A ona mi to vyprávěla i po těch letech, jako že to bylo úplně, že se tak za to styděla, že musela na to koukat několikrát. A já jsem měla pocit, že koukala na úplně jinou sortu filmu, než mi jako popisovala. Že fakt to tam, oni jsou opravdu ty Severokorejky hodně počistné. A i když jdou třeba na vojnu, tak vlastně jsou pany a je tady to hodně, hodně jinak.
1: K jakým informacím a jak se dostáváte vy?
0: Tak já jsem to měla nejdřív skrze školu, skrze archívy a takové ty oficiální zdroje. Potom jsem začala dělat se severokorejskými uprchlíky, ale pořád nějaké věci je potřeba ověřovat a je i docela dobrá síť koreanistů, že když člověk tápe, tak napíše nějakým kolegům ze zahraničí a většinou si ty věci sdílíme.
1: Existuje v KLDR něco jako dissent?
0: Nebo všude existuje.
1: A jak to tam vypadá?
0: Všude existuje, ono strašně jako záleží, co my budeme tak vnímat jako dissent. Ono to může být, že si špatně oprášíte portrét Kima ráno. Jedna Severokorejka, která utekla, která byla trošku teda pomatená. V Severní Koreji strašně věřila v Kima a v Jižní Koreji strašně věřila v Boha. A když jsem se ptala, a pořád měla lásku ke Kim Il-sungovi, a když jsem se jí ptala, kdo je víc, tak ona, že Kim Il-sung byl jenom jeden a Ježíš je tak jenom jeden. Ale ta třeba říkala, že vždycky toho Kim Il-sunga vyleštila a Kim Jong-il jenom oprášila, protože to byl nýmat. A už tady to je vlastně jako trošičku vzdor. Nebo třeba, když někdo pašuje filmy, když přepisuje knížky, že v Severní Koreji nejsou kopírky, ty jsou jenom na, nebo jsou, ale musíte mít na ty povolení ministerstva, tak veškeré tady ty vlastně aktivity můžou být vnímány jako dissent.
1: Podle vás v podstatě každý musí trochu obcházet pravidla, protože se tam jinak nedá přežít. Takže režim to toleruje?
0: No, jako by každý kupuje a prodává na černém trhu, aby z toho by severokorejský režim padl a i Kim Jong-un to začal přihlížet a tolerovat. A třeba za Kim Jong-ila, když jsem tam byla, tak fakt, když jsem šla po ulici, tak tam byly babči, které na plátínku měly nějaké zboží a vždycky to jako rychle zabalili a utíkali, protože mi rovná se tajná policie. A za Kim Jong-una už se tak nebáli, že bylo vidět, že tady ten posun tam byl extrémní už za těch pár měsíců od změny.
1: A co čeká ty, kteří překročí hranice už moc a režim to přestane tolerovat a nastanou represe, tresty, tak jaké tresty tam jsou?
0: Ty tresty, ten za prvý trestní zákoník je psán strašně vágně. Tam vlastně vůbec jakoby nezjistíte, co vlastně za co můžete být potrestáni, ale můžete mít konfiskaci majetku, můžete být v převýchovném táboře, v politickém táboře, můžete dostat popravu, takže strašně záleží, jak to režim zrovna vyhodnotí a co je nejhorší, tak v Severní Koreji jsou tří generační tresty. Takže za to, co uděláte vy, vlastně nese postih i vaše rodina a proto si myslím, že v Severní Koreji panuje tak extrémní stres a strach.
1: Věříte tomu, že Severní Korea se jednou změní a bude to svobodná země?
0: Já doufám.
1: Říká Nina Špitálníková, spisovatelka a koreanistka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkujeme za to.
0: Taky děkuju.
1: A ještě nám řekněte, dokdy je festival?
0: Do 26. května od 10 do 8 každý den přijďte.
1: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: Odbory se dlouhodobě potýkají s úbytkem svých členů, a to nejen v Česku, ale i jinde v Evropě. Mají vůbec v dnešní době co nabídnout? Jak by měly reagovat na moderní fenomény, jako je platformová práce nebo osoby samostatně výdělečně činné? A proč jsou české odbory v porovnání se zahraničním slabé? Speciálním hostem nového dílu je odborová právnička Šárka Homfrey.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Vzácnou relikví zalil zloděj do betonu.
5: Chtěli údajně soukromně pohřbít.
4: Americký prezident odmítl potvrdit případnou pomoc Tchaj-wanu. Trump to řekl po jednání s čínským vůdcem.
6: Nechce, aby Tchaj-wan bojoval o nezávislost. Byla by to pro něj konfrontace. Nekomentoval jsem to.
4: Ve Švýcarsku začalo hokejové mistrovství světa. Česko bude hrát s Dánskem. Kolona popojíždí na dálnici D1 směrem do Prahy za sjezdem na Jihlavu. A zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším. Ojediněle bouřky. Postupně se bude vyjasňovat, teploty do 13 stupňů. Je pátek 15. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikví zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8 let za mřížemi. Lebku ukradl, protože prý nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
5: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracená nenávratně.
7: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Wright. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
8: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
7: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Radiožurnál.
4: Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nepočítala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
9: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
10: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasíno z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
9: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo znamenalo deficit 150 miliard korun.
11: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard?
9: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: U státních maturit neuspěla zhruba desetina studentů. Loni to bylo 12%. Didaktické testy letos psalo 81 tisíc maturantů.
12: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
13: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
12: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
14: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
12: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku Tajvan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává už i schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. Čínský prezident Xi Jinping přitom právě Tajvan označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
15: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tajvan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tajvanským prezidentem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně Zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k tomu vůbec poprvé od středy, kdy ruské drony mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
16: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
17: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier.
16: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k něm vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Disident a básník Ivan Martin Jirousí je rehabilitovaný. Rozhodl o tom pražský obvodní soud. Vedoucího skupiny Plastic People of the Universe poslala v roce 1976 komunistická justice do vězení za výtržnictví neprávem.
18: Jirous za minulého režimu pořádal nepovolené koncerty. V roce 1976 kvůli tomu musel na 18 měsíců do vězení. Rozsudek ale později zrušil nejvyšší soud, vysvětlila soudkyně Jana Vrzalová.
19: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
18: Soudní líčení požadovala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto svého otce rehabilitovat i v dalších případech.
20: Jsem ráda, že naše rodina tím byla tak jako očištěna. Dá se říct, že všechny tady tyhle ty odsouzení tak mě prostě připravili o tátu.
18: Ivan Jirous, kterému se přezdívalo Magor, vydal řadu básnických sbírek, esejí a dopisů. V roce 2006 dostal cenu Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo. Zemřel v roce 2011. Josef Beneda, Radiožurnál.
4: Na Pražském hradě začíná hlavní část svatojánských slavností na Valis. Lidé se tam scházejí k tradičnímu průvodu na počest patrona lidí od vody Jana Nepomuckého. Na místě je redaktorka Tereza Cedidlová.
16: Tady v areálu Pražského hradu, ať už před arcibiskupským palácem nebo u svatovícké katedrály, jsou desítky lidí. Mezi nimi jsou skupinky folkloristů a muzikantů v moravských krojích. A v krojích jsou i jezdci na nazdobených koních, kteří se tady prochází. Připravený i kočár s kladrubskými hřebci, který poveze relikviář svatého Jana Nepomuckého. A ti všichni se společně s poutníky z celého Česka vydají kolem 19. hodiny královskou cestou ke Karlovu mostu, odkud pak vypluje regata benátských lodí a historických veslic. Po 8 hodině večer tam začne koncert hudby hradní stráže, která zahraje z pódia umístěného přímo na hladině Vltavy. Celý koncert živě odvysílá Česká televize. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: V Curychu a Friburku začalo hokejové mistrovství světa. Češi vstoupí do turnaje 20 minut po 8 hodině večer proti Dánsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na sílu soupeře.
21: Je to tým, který je velice nevyzpytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek. My potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
0: Národní tým povede jako kapitán Roman Červenka. Úvodní dva zápasy šampionátu se právě hrají. Duel Kanady se Švédskem sleduje na místě reportér František Kuna.
22: Tady ve Friburgu je skóre nerozhodné po dvou třetinách mezi Kanadou a Švédskem 3-3. Ve druhé skupině v Curychu přidali Finové další gól a nad Německem vedou už v 48. minutě 2-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
23: Nehoda na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou a taky na D4 u Mirovic. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 64. kilometru nehoda v levém pruhu. Na místě hasiči a dojíždí se do zatím krátké kolony. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice pozor za sjezdem na Mirovice. Na 68. kilometru u benzinky Shell nehoda v pravém pruhu a i tam se brzdí prudce. Na D1 ve směru z Brna do Prahy stále kolona za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru je zúžení a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
25: Jak zásadní zásah do rozpočtových pravidel představuje novela, kterou dnes schválila poslanecká sněmovna? Proč Spojené státy upustily od plánu vyslat dočasně z amerických základen tisíce vojáků do Polska? A právě před 30 lety šel do kin film Kolia režiséra Jana Svěráka. Jak si dnes vysvětluje úspěch, který sklidil i na mezinárodní scéně? Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Prodloužení této výjimky dnes schválila sněmovna ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Vláda bude moci nad rámec povolených rozpočtových schodků navyšovat i výdaje státního rozpočtu na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona. Obě úpravy navrhla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Novelu sněmovna schválila takzvaným pevným hlasováním, které prosadila vládní koalice přes hlasy opozice, podle níž hrozí další nekontrolované zadlužování země, jak varuje například předseda ODS Martin Kupka.
26: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
25: Opozice se ohrazuje i proti tomu, že by vláda mohla v některých případech upravovat rozpočet bez souhlasu sněmovny. Prosazené úpravy pravidel označuje za protiústavní a hodlá se obrátit na ústavní soud. Alena Schillerová tyto výtky odmítá s tím, že bez zmíněných úprav by nebylo možné dodržet deficity naplánované minulou vládou a novela podle ní nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, k ní se vláda zavázala.
27: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme,
1: Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
25: Dnes schválená novela putuje do Senátu. O krátký komentář požádám Aleše Bělohradského z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
25: Které z těch úprav rozpočtových pravidel prosazených ministryní Schillerovou byste označil za nejzásadnější?
3: Za mě jich je celá řada. Celkově to znění, které bylo schválené, tak z mého pohledu fakticky ruší to národní fiskální pravidlo, to znamená, a ruší tím pádem smysl toho zákona, který byl o tom, že měl omezovat vládu, i když je to nepříjemné, v tom, aby nekontrolovaně navyšovala výdaje. Ty úpravy, které tam byly skrze pozměňovací návrhy dodané, tak opravdu umožňují velmi výrazně zvyšovat výdaje, a to hned několika různými způsoby. Jedním z takových nejvíc do očí bijících je, myslím, ta úniková doložka na infrastrukturní stavby, což je nejen na dopravu, ale i na energetické stavby, které umožní ne navyšovat nutně peníze na nové investice, ale vlastně vyřazuje i investice, které dodnes byly v rámci těch rozpočtů zachycované v deficitu, a místo těchto, což může být třeba 120 miliard v prostředků, které v těch rozpočtech dodnes byly, tak nahradit jinými výdaji, které můžou jít úplně na cokoliv.
25: A je přijatelný argument Aleny Schillerové, že bez změn pravidel by nebylo možné dodržet deficity stanovené předchozí vládou?
3: No, v první řadě to není úplně tak stanovené předchozí vládou. Ty deficity následují limity, které nám stanovila vlastně Evropská unie, a to, že by to nebylo možné dodržovat bez nějakých dalších úprav našeho systému, to víme. My jako Centrum veřejných financí na to upozorňujeme, konec konců i Ministerstvo financí ve svých materiálech na to upozorňovalo, že pro rok 2027 bude nutný nový konsolidační balíček, protože v té současné struktuře s těmi navýšenými nároky na financování obrany a s dalšími tlaky na veřejné finance spojenými například se stárnutím populace, prostě nebude možné s tím stávajícím daňovým výběrem ty rozpočty udržet.
25: Jak rozumíte ujišťování ministryně Schillerové, že opozice bezdůvodně straší neřízeným navyšováním rozpočtu? Schodky se budou držet pod 3% HDP a postupně se mají snižovat.
3: To samozřejmě vítám, že paní ministryně se k tomuto takto retoricky zavazuje, a doufám, že to tak bude. To, co my kritizujeme, je, že ten zákon to nyní jaksi nebude vyžadovat. To znamená, vláda, pokud by nechtěla dodržovat tohle, to, co paní ministryně slibuje, tak vlastně bude mít možnosti, jak z toho vystoupit, ačkoliv se tím pádem dostaneme do nesouladu i například s pravidly Evropské unie.
25: Pokud sněmovní opozice prohlašuje, že je připravena napadnout novelu v této podobě, u Ústavního soudu dá se dohadovat, s jakou šancí na úspěch?
3: To si nedovolím odhadovat, nejsem právník, ale obávám se tím, že u nás ta fiskální pravidla nejsou zakotvena do ústavního pořádku, tak že bude těžké to z tohoto pohledu napadat.
25: No a jak výjimečná je podobná úprava rozpočtových pravidel v evropském měřítku? Mohla by nějak narazit na unijní úrovni?
3: Ona úplně nenarazí. Myslím si, že tohle je v kompetenci národních států, aby si vlastní pravidla nastavila. Pokud bychom nicméně nedodržovali ten rámec, ke kterému se zavazují státy v rámci Evropské unie, tak samozřejmě to narážet může. Můžeme se dostat do té takzvané procedury nadměrného schodku, která může znamenat i třeba problematičtější čerpání dotačních titulů z Evropské unie. A to se děje v řadě zemí. Je pravda, že česká situace je dosud relativně dobrá, ale na druhou stranu ta trajektorie zadlužování je jedna z nejvyšších v tuto chvíli v Evropě.
25: Aleš Bělohradský, ekonom z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
3: Hezký večer, nashledanou.
25: Americké ministerstvo obrany zrušilo plán vyslat dočasně do Polska 4000 vojáků ze základen ve Spojených státech. Mluvčí Pentagonu nechtěl toto rozhodnutí komentovat. Agentura Reuters ale poznamenává, že přichází jen 2 týdny poté, co ministerstvo obrany oznámilo stažení 5000 vojáků z Německa. I v souvislosti s roztržkou mezi administrativou Donalda Trumpa a evropskými partnery v NATO kvůli jejich neochotě podílet se na válečné operaci proti Iránu. Vojenský analytik Lukáš Dička z Vojenské akademie ve Vyškově, teď v publicistice. Dobrý den.
5: Také přeju dobrý den.
25: V čem měla spočívat ta dočasná polská mise amerických sil?
5: Dočasná v tom smyslu, že mají do Polska vyrotovat na jakémsi stabilním základě, to znamená, že Američané rotují svoje vojáky v Polsku zhruba v počtu 10 000 vojáků, a čili není to stálá základna. Podílí se tam na cvičení a na ujišťování Polska a dalších třeba pobaltských zemí vůči Rusku. No a to nevyrotování v současné době znamená, že počet vojáků v Polsku klesne na, řekněme, polovinu toho původního stavu.
25: A může to rozhodnutí nevyslat 4000 vojáků ze základen v USA do Polska souviset se snižováním amerického kontingentu v Německu? Znamená to, že by na tu polskou misi byli dočasně vysláni vojáci z Německa, kde je v současnosti rozmístěno 35 000 příslušníků amerických sil?
5: To samozřejmě nejde vyloučit a některá média se k tomu přiklánějí. Byť samozřejmě zvládnout takovou rotaci není úplně snadné, to znamená, pokud by k ní mělo dojít, tak ty síly v Německu už teď se na ní musí připravovat. Čili to je jedna z možností, že Pentagon nějakým způsobem přesune své vojáky z Německa do Polska. Druhou neúplně zmiňovanou možností může být zkrátka, že tito vojáci budou potřeba jindy, a protože je to jednotka, která je připravená k vyslání, tak její použití na, řekněme, na jiném teritoriu by mohlo být v zásadě ideální. A jako některé spekulace se objevuje právě třeba situace kolem Iránu nebo možná další nasazení jinde po světě. Nicméně jsou to spíše minoritní spekulace.
25: No a je to vysloveně překvapivý krok Pentagonu, jak uvádí zpravodaj agentury Reuters?
5: Ano, je to překvapivé v tom, že se to neděje často, a ta jednotka už byla ve vysokém stavu připravenosti a ten její přesun měl přijít v řádu několika týdnů. To znamená, překvapivé to zcela jistě i pro ty vojáky samotné, i určitě pro polskou stranu. Nicméně polská strana, aspoň tak, jak ten krok hodnotí, říká, že vlastně překvapena není a že to nesouvisí s postojem Američanů vůči Polsku, protože ten je poměrně pozitivní a poměrně pozitivní dlouho. To znamená, dá se říct, že to možná není poslední krok a že Američané spíše zvažují jiné formy přítomnosti do budoucna.
25: No, polský premiér Donald Tusk uvedl, že ho Američané ujistili, že bezpečnost jeho země nebude ohrožena jakýmkoliv rozhodnutím o přítomnosti amerických sil. Jak si vyložit tohle vyjádření?
5: No, tam se dá právě vyčíst buď spekulace o přesunu vojáků z Německa, nebo že se jedná o rozhodnutí logistické povahy, to znamená ta druhá verze, že ti vojáci jsou zkrátka potřeba někde jinde. Zatím není dost informací pro to, abychom se rozhodli, která z těchto variant to bude. Já se přikláním k tomu v uvozovkách německému řešení. Nicméně znovu Pentagon a Američané obecně, než se rozhodnou, jakým způsobem snížit svoji přítomnost v Německu, tak to bude nějakou dobu trvat. A já si myslím, že oni jsou právě ve fázi zvažování, co s těmi vojáky v Evropě udělat, a proto možná zastavují všechny ostatní pohyby, aby si zkrátka vytvořili prostor pro to, co udělat s těmi vojáky, kteří jsou v současné době v Německu.
25: Pokud jde o obranu východního křídla NATO, dnes ráno muselo pozastavit provoz letiště v Helsinkách kvůli nahlášenému dronu, který mohl do Finska přiletět ze zahraničí. Podle finského prezidenta země nebyla vystavena přímé vojenské hrozbě. Je možné, že se mohlo opakovat scénář, kdy nedopatřením dopadly už několikrát na finské území drony vyslané zřejmě z Ukrajiny na cíle v hloubi ruského území?
5: To je v zásadě mimořádně pravděpodobné a zdá se, že to bude znovu tento případ. Konec konců Finové tu hrozbu dronů řeší poměrně intenzivně, zapojují třeba do jejich monitorování i své zálohy a upravují částečně i výcvik svých vojáků. To znamená, pro ně je toto situace, která se opakuje a není úplně nová. Takže já bych nevyloučil, že se mohlo jednat o zvoudilý dron a Finsko spíš reagovalo nějakým způsobem preventivně, protože ten vzorec zkrátka existuje z posledních posledních týdnů.
25: K posílení protivzdušné obrany východních členů aliance NATO vyzvali tento týden státníci na setkání takzvané bukurešťské devítky. Kam zatím dospěly podobné plány?
5: No, na několika úrovních, pokud to správně čtu já, tak na té operační úrovni obecně aliance posiluje tu integrovanou protivzdušnou obranu, včetně třeba leteckého rozmístování, a spustilo aktivitu Eastern Sentry, která má spojit, řekněme, ty tradiční prostředky protivzdušné obrany, jako jsou stíhačky, radary, s novějšími protidronovými technologiemi. Potom třeba v, řekněme, politicko-průmyslové oblasti tyto státy B9 a severští spojenci opakovaně vyzývají ke zrychlování výstavby PVO. No a v poslední oblasti, to je, řekněme, oblast akvizic. Evropa je si celkem vědomá toho, že jednak protizdušná obrana je drahá, jednak i velké množství vyrábí Američané a ti tyto zdroje potřebují teď jinde a spotřebovali kolem Iránu. To znamená, Evropané tlačí na, řekněme, evropská řešení ve výrobě těchto systémů, což je ale projekt na dlouhou dobu a evropský zbrojní průmysl a ani konec konců ten americký není zatím schopný ty protivzdušné systémy a hlavně jejich rakety produkovat dost rychle.
25: Lukáš Dička z Vojenské akademie ve Vyškově. Děkuju vám. Naschledanou.
5: Také děkuji a přeji pěkný den.
25: Film Kolia režiséra Jana Svěráka, který natočil podle scénáře svého otce a také představitele hlavní dospělé role Zdeňka, patří k nejúspěšnějším snímkům české kinematografie.
6: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj!
25: Příběh malého ruského chlapce, ponechaného matkou u nevlastního otce v normalizačním Československu, získal celou řadu cen, včetně prestižního Oscara. Kolia, který měl premiéru 15. května 1996, slavil úspěch také u diváků. Do českých kin na něj dorazilo přes 1 300 000 lidí, což z něj dělá druhý nejnavštěvovanější český film po roce 1993. Režisér Jan Svěrák je teď u telefonu. Dobrý den.
7: Dobrý den.
25: Čím je pro vás tento film s odstupem 3 desetiletí? Mohl být svým způsobem i břemenem ve smyslu, že to byl závazek, že další filmy budou ještě lepší nebo aspoň stejně úspěšné?
7: No, ten Oscar byl takový závazek, že jsem cítil to očekávání, co natočíme příště, jestli tu laťku přeskočíme znova nebo ne. A možná proto jsme si zvolili jako další film Tmavomodrý svět, což byl úplně jiný žánr, jiný rozměr filmu, takže se to nedalo srovnávat.
25: A připadá vám příběh Koli v něčem současný, nebo nabývá znovu kvůli tomu, co se děje, řekněme, za humny na aktuálnosti?
7: Já bych řekl, že na jednu stranu bohu dík, že ten film nestárne, a na druhou stranu bohužel, že spousta věcí v něm nezestárlo, třeba to, že Rusové kradou kufry a cizí území.
25: Kolia získal kromě Oscara také Zlatý globus, 6 českých lvů, ceny přivezl z Japonska, Itálie, ze Španělska a ve světě ho vidělo na 15 milionů diváků. Jak si vysvětlujete tak vřelé přijetí?
7: Asi je ten příběh něčem univerzální. Oni oceňovali ten vztah mezi otcem a synem. A brali to spíš jako melodrama, ten film, který je srozumitelný, a pro nás, pro Čechy, to byla spíš komedie, že jo. Já si pamatuju projekci v newyorském kině, kde vzadu seděli emigranti a ty Američani se na ně obraceli a dělali na ně pšt, aby se nesmáli a nerušili.
25: Zanedlouho bude mít premiéru váš nový film 5 švestek. Proč jste zvolil seniorskou road movie na moři?
7: No, ale mě to zajímá, to téma, a uvědomil jsem si, že tak, jak jsem dělal jízdu, když jsem byl blíž generace těch 20 letech, tak teď, jak stárnu, tak už začínám rozumět, no, mě začíná zajímat, jaký to je tam v budoucnosti v tom stáří a jak vlastně žít kvalitně dál, když už to moc nejde.
25: No, 5 švestek má skutečně možná aspoň způsobem natáčení blíž k jízdě než ke zmíněnému Koliovi, ne?
7: No určitě, nás byl malý štáb a natáčeli jsme doslova na jedné lodi, takže tam vznikla taková jako kolegiální atmosféra a i to, že jak jsme byli málo lidí, tak jsme mohli hodně reagovat na počasí a na to, co nám ta příroda nabízela.
8: Takže to bylo takový v tomhle tom směru hodně, hodně svobodný. Ne? A bavilo mě to.
25: Za kamerou stál tentokrát váš syn, František Svěrák. Není to samozřejmě první spolupráce, už stříhal třeba Betlémské světlo. Přesto, jaké to bylo být možná v obrácené roli, v tom smyslu, že jste nespolupracoval s otcem, ale se synem. Přemýšlel jste o nějakých paralelách?
8: No, přemýšlel. Já jsem moc dobře vzpomínal na to, jakou trpělivost se mnou musel táta mít a jak mě pořád chválil, abych se nebál a jak jsem se snažil mu ho překvapit a vyhovět mu nebo udělat film lepší, než si představoval. A stejně tak jsem viděl na tom svým Frantovi, jak se může přetrhnout, aby to udělal krásný. A často jsem se bál, že tam do té vody spadne, jak se s tou kamerou vykláněl třeba z té lodi za jízdy. Říkal, pro boha, kvůli mě nemusí. No, ale je to hezký, protože v tom týmu rodinným je důvěra, že jo, nastolená a nemůžete se vyhodit, nemůžete se poslat do háje, musíte prostě spolupracovat a snažit se a to je jako vlastně příjemná práce hledat tu cestu k tomu druhému.
25: No a čím to, že se Zdeněk Svěrák tentokrát ve filmu, pokud vím, neobjeví?
8: On údajně říká, že to je o starých lidech a on ještě starý není.
25: Vy jste se před časem zařekl, nerad vám to připomínám, že už nebudete natáčet další film. Díky čemu jste změnil názor?
8: Já myslím, že mě přesvědčil Franta, syn, kameraman, že když jsme byli na lodi, tak mu říkal taky, pojďme tady něco natočit, to známe, umíme to s tím, známe ty hezký místa, zátoky, by to bylo tak hezoučký. A pak mě oslovil kamarád z Primy, jestli bych pro ně nechtěl natočit film. A já jsem říkal, no já asi bych něco měl, tak jsem se do toho pustil.
25: Po pěti švestkách už nebudete tedy říkat už nikdy? Rýsuje se nějaký další projekt?
8: Neříkám už nikdy, ale že by se mi do něčeho chtělo, to bych lhal. By zase muselo být něco takové srdečního a vzrušujícího jako pět švestek.
25: No to znamená, že se na tu premiéru těšíte, nebo spíš převádají obavy, jestli se budou ti v uvozovkách emigranti, jako by to bylo na Kolejovi, případně někde při projekci v zahraničí smát a budou okřikováni?
8: Já se na premiéru těším, protože to konečně uvidí lidi. Já jsem zvědavý, jak budou reagovat. Jestli je to bude bavit tak, jako ty první diváky, co to viděli zatím v těch pracovních projekcích. A taky se těším, že budu mít ten takový mediální cirkus za sebou. Na to se těším úplně nejvíc.
25: Dobrá, tak já už nebudu dál zdržovat. Děkuju, pochopil jsem. Režisera, scenárista Jan Svěrák. Děkuju za rozhovor. Naschledanou.
8: Hezký den. Naschledanou.
25: Tak to byla publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy.
24: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Policie našla ukradenou lebku svaté Zdislavy. Lebku podezřelý ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku před bohoslužbou. Policisté muže dopadli včera, už ho začali i trestně stíhat. Lebku prý chtěl pohřbít v řece, podle policie ji zalil do betonu. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování. Připomínkové řízení k návrhu zákona skončilo dnes. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadu zákona. Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. A ve Zlínském kraji taky přestal platit zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO, a to na návrh ředitele krajských hasičů kvůli změně počasí a ukončení výstrah. Opatření platilo od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požáru lesů a trávy. České hokejisty čeká první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Friburgu proti Dánsku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Úvodní dva zápasy šampionátu se hrají. Souboj Kanady se Švédskem vidí reportér František Kuna.
22: 8 minut před koncem třetí třetiny vede Kanada nad Švédskem 4-3. Ve druhé skupině v Curychu už je dohráno. Finsko porazilo Německo 3-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
23: Nehoda na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou a taky v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na kilometru 64 v levém pruhu nehoda. Je to označené šipkou, jsou tam silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem a brzdí se. Kolona tam není, ale brzdí se prudce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 117,5 se prochází labuť po dálnici, podle naší zpravodajky zatím na krajnici.
2: Ona je jakoby v tom prostoru mezi svodidly a v tom odstavném pruhu, ale pobíhá tam zmateně.
23: V opačném směru z Brna do Prahy pak čekejte kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru je zúžení ve stoupání a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 9 další nehoda na příjezdu do Mělníka z Prahy. Mezi Kly a Mělníkem se teď projíždí Kyvadlově a už se tvoří kolony. V Praze se ucpává Kbelská ulice směrem na Průmyslovou. Je tam nehoda u sjezdu na Kbely v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne už z Cínovecké. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci bude oblačno, je zataženo místy s deštěm a ochladí se na 9 až 5 stupňů. Na západě Čech naměříme plus 1 a místy se taky můžou stále objevovat přízemní mrazíky. Tolik zprávy.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Mimořádné schůze sněmovny, Benešovy dekrety a zájem České republiky či lovecká sezóna hnutí Naše Česko. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
24: Názory a argumenty.
9: V minulém volebním období bylo v poslanecké sněmovně svoláno více mimořádných schůzí než těch řádných. A v této praxi sněmovna pokračuje, i když se vyměnila vládní garnitura. Včera se konala mimořádná schůze k chystanému setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, které vládní koalice odmítá. Dnes vládní koalice svolala mimořádnou schůzi, aby při pevně daném termínu hlasování prosadila rozvolnění rozpočtových pravidel, které odmítá opozice. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
10: Dobrý den.
9: Co vedlo k tomu, že se obě věci projednávaly na mimořádné schůzi a co této praxi říkáš?
10: Je to postup velmi neobvyklý, byť jsme ho zažívali už v tom minulém volebním období poslanecké sněmovny a kdysi dávno v minulosti jsme byli svědky mimořádných schůzí, které byly svolávány na žádost opozice, protože opozice usoudila, že potřebuje upozornit na nějaký problém nebo že chce projednávat svůj nějaký návrh, který vládní koalice odmítala zařadit na program řádných schůzí, takže to byly schůze kvůli tomu mimořádné, většinou končily tím, že nebyl schválen program. V tom uplynulém volebním období jsme byli svědky toho, že tehdejší vládní koalice čelila opakovaně nekonečným obstrukcím z řad opozice a rozhodla se, že některé body, které byly kontroverzní, tak zařadí na program mimořádných schůzí, proto jich hodně přibylo a lišili se od těch svolaných opozicí tím, že v tomto případě byl většinou schválen, tedy nebo vždy schválen program té schůze a ta schůze se normálně konala a pak dříve nebo později vládní koalice prosadila svou, takže nynější vládní většina pod vedením hnutí ANO se rozhodla, že bude tento postup kopírovat a Týká se to například právě rozvolnění určitých rozpočtových pravidel, které vyvolávají kontroverzi a kdy opět jsme byli svědky určitých obstrukcí, zatím nebyly úplně nekonečné, ale přesto vládní většina se rozhodla, že zařadí pevný bod hlasování a že tímto ty obstrukce ukončí a samozřejmě ta opozice se rozhodla na to reagovat tak, jak reagovala opozice v tom minulém volebním období, tedy že to napadne u ústavního soudu, takže u ústavního soudu už jsou na to v uvozovkách zvyklí a řeší tyto problémy a řeší je většinou takovým způsobem, že konstatují, že byl sice porušen jednací řád Poslanecké sněmovny, ale že zkrátka opozice dostala dostatečný prostor k tomu, aby se k danému problému vyjádřila a zároveň, že musí mít vládní většina možnost dobrat se k hlasování a prosadit svůj názor, protože jinak by volby do Poslanecké sněmovny ztrácely smysl, kdyby ta většina, která po volbách získá dostatek mandátů v Poslanecké sněmovně, nemohla prosazovat to, co chce a nese za to samozřejmě i politickou odpovědnost. Takže je poněkud úsměvné, když například nyní současná opozice vyčítá právě té vládní většině, že použila pevný bod hlasování a že kvůli tomu se tedy bude obracet na ústavní soud. Uvidíme, jak do toho zasáhne případně změna jednacího řádu, protože ta se projednává rovněž ve sněmovně a jak vládní většina, tak i opozice tvrdí, že najdou nějakou schodu a že právě smyslem té úpravy jednacího řádu by mělo být to, aby ty obstrukce nebyly nekonečné, aby se daly ukončit pomocí pravidel nastavených v jednacím řádu a nemusel být porušován. Takže uvidíme, k čemu dospějí a zda k tomu dojde. A když už hovoříme o těch mimořádných schůzích, tak přece jenom jedna trochu z toho zavedeného rytmu vybočovala. To byla mimořádná schůze svolaná k tomu, aby Poslanecká sněmovna odsoudila konání sudetoněmeckého sněmu v Brně a mimořádná ta schůze, i když tak byla nazvaná, tak přece jenom mimořádná byla ještě z jiného důvodu a to z toho, že se do toho úplně ani nechtělo některým představitelům vládní koalice a výsledek byl takový, že toho hlasování se zúčastnilo pouze 77 poslanců, byť vládní většina má 108 v dolní parlamentní komoře a za vládu se zúčastnili pouze ministři za motoristy sobě, pan Šťastný a pan Červený a pan Šťastný ten návrh podpořil a pan Červený se zdržel.
11: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
10: Naslyšenou.
12: Na včerejší mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny k setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně navazuje i následující komentář. Benešovy dekrety poškozují Českou republiku, říká dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
13: Rozhodnutí opozice nezúčastnit se čtvrteční parlamentní diskuse o nadcházejícím sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně bylo naprosto správné. Už proto, že tím vzala Okamurou řízené vládní koalici vítr z plachet. Absurdní výčitky o údajném ignorování obětí nacismu nebylo komu adresovat. A tím pádem se nekonala ani obvyklá show Okamurovců a spol, co by jediné záchrany České republiky před prolomením Benešových dekretů a tudíž i před údajnými nároky sudetských Němců na poválečný majetek. Což je vábnička, na kterou v této zemi slyší i po 81 letech od konce druhé světové války až překvapivě mnoho občanů. Benešovy dekrety jsou pro český národ každopádně cosi jako písmo svaté. Sáhnout se na ně nesmí. A málo kdo ví, že by dekrety, pokud by se o nich mělo jednat, byly samozřejmě odstraněny ze sbírky zákonů k aktuálnímu současnému datu a nikoli zpětně. Jakékoliv restituční nároky by tedy a priori neměly šanci. V interview ke 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti o tom mluvil například Johann Böhm, člen jeho první správní rady a bývalý předseda Bavorského zemského sněmu, když řekl, že zrušení Benešových dekretů by nemělo žádné materiální důsledky, ale, cituji, zhojilo by rány na duších těch, kteří odsun prožili. A v České republice by mohlo pomoci překonat blokádu k vyrovnání se s minulostí. Podle Böhma má každý státní akt automaticky zdání legality a proto nesmí zůstat v platnosti nic, co se legalitě příčí. Faktem v každém případě je, že lpět na poválečných dekretech znamená ospravedlňovat kolektivní vinu a trvat na tom, že etnická čistka není bezprávím. Česká republika tím poškozuje sama sebe nejen v morální rovině, ale škodí i vlastním občanům. A především těm z nich, kteří patří ke zdejší německé menšině. Kolem 200 tisíc jich tu po válce sice smělo zůstat, ale hlavně proto, že je stát potřeboval jako pracovní síly. V rámci dekretů nejen, že přišli o majetek, ale byly jim odebrány i vysokoškolské tituly a až do roku 1953, kdy dostali zpátky československé občanství, je přidělovali na práci a konfiskovali jim pětinu platu. A o něch 7 let nucených prací jim pak stát nezapočítal ani do důchodu. Po listopadu 89 se jim z oficiálních míst nedostalo jediného slova omluvy. Vedení zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se tehdy marně obracelo na české politiky. Nenašli nikoho, kdo by se jejich věcí ujal. Je to nejen porušení článku 20 česko-německé smlouvy o dobrém sousedství, který zakazuje diskriminaci.

0: Občanské sdružení Meeting Brno k tomu otevřelo cestu. Teď už je to na nás.
1: Slyšeli jste komentář dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Ukrajinská metropole Kyjev i další ukrajinská města se v noci stala cílem masivního ruského vzdušného útoku. Poprvé bylo nad Ukrajinou zaznamenáno za 24 hodin více než 1000 útočících dronů. Ruská armáda vyslala i 56 raket, včetně 3 střel Kinžal a 18 balistických raket Iskander. Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala zlikvidovat 93% ruských dronů a raket. Ty, které dopadly, ale v Kyjevě zabily přes 20 lidí, včetně 2 dětí. Ukrajina zase drony úspěšně zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinérií v Ryazani. Poté, co neuspěly pokusy amerických vyjednavačů vyslaných prezidentem Donaldem Trumpem válku na Ukrajině ukončit, Kreml přišel v posledních dnech s návrhem na nového prostředníka jednání. Podle editora Práva Roberta Schustra však tímto návrhem chce rozdělit Německo.
2: Pátým rokem trvající válka na Ukrajině se blíží ke svému konci. Zaznělo během nedávných oslav Dne vítězství nad fašistickým Německem opakovaně z Kremlu. Nikdo přesně neví, o co prezident Vladimír Putin a jeho mluvčí Dmitrij Peskov svá tvrzení opírají, když se postup jejich okupační armády na Ukrajině zastavil a na některých úsecích téměř 4000 km dlouhé fronty se dokonce změnil v mírný ústup. Ale faktem je, že prohlášení ruského vedení vzbudilo znovu, už po XT, v některých částech Evropy naději. Třeba v Německu. Tamní veřejnosti proto Putin nabídl ještě jednu vějičku. Jen tak mimoděk zmínil, že zprostředkovatelem míru mezi Ruskem a Ukrajinou by mohl být za Evropu někdejší německý sociálně demokratický kancléř Gerhard Schröder. Je zajímavé, že ruský prezident tím snad poprvé naznačil účast Evropanů při vyjednávání o míru, což dosud Moskva nepřipouštila. Přesto ale přišla odmítavá reakce Bruselu obratem, a to ústy šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové. Podle ní by Schröder v případných jednáních kopal za Rusy, tudíž by nebyl objektivní. Faktem je, že někdejší kancléř po svém odchodu z vrcholné politiky takřka okamžitě zakotil v přístavu ruských státních energetických koncernů, ať už šlo o Gazprom nebo Rosneft. Mandátů v jejich správních a dozorčích radách se s těžkým srdcem vzdal až docela dlouho po ruském vpádu na Ukrajinu. Na vlastní invazi mimochodem reagoval skoro schovývavě, když viděl vinu za eskalaci hlavně na straně západu. Vládě v Kyjevě vytknul údajné řinčení zbraněmi, na což prý Moskva nemohla nereagovat. V Rusku museli proto velmi dobře vědět, jak bude tah se Schröderem přijatý a že to u něj doma v Německu vyvolá částečné sympatie. A skutečně, několik poslanců vládních sociálních demokratů očekávání Kremlu okamžitě splnilo a návrh se Schröderem přivítalo. Co na tom, že jejich strana je součástí vlády, jež má na válku a na to, jak by měla skončit, celkem jasný postoj. A to sice, že nikdo nemůže Ukrajinu nutit, aby přistoupila na ruské podmínky. Jakoby se tak znovu potvrdila často opakovaná teze, že Rusko považuje současné Německo, které je zmítáno řadou vnitřních problémů, za slabý článek v evropském a potažmo širším západním společenství. Proto se snaží stůj co stůj na největší členskou zemi Evropské unie působit, ať už vlivovými operacemi, které mají posilovat nejistotu u veřejnosti, nebo prostřednictvím ochotných kompliců mezi německými politiky. Zdaleka nejde jen o zástupce radikálních uskupení, jako jsou protimigrační Alternativa pro Německo, postkomunistická levice či levicově konzervativní sdružení Sary Wagenknechtové. I mezi sociálními a křesťanskými demokraty se najdou tací, co stále znovu a znovu ochotně sednou Putinovi na lep. Třeba, že když pán Kremlu řekne slovo mír, myslí tím totéž, co si pod tím představujeme my. Čili trvalé smluvní uspořádání společného soužití, kde jedna strana nemusí mít strach z toho, že ji ta druhá, co nevidět, zase vojensky přepadne.
1: U mikrofonu byl editor Práva Robert Schuster.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hnutí Naše Česko jeho českého hejtmana Martina Kuby se v průzkumech preferencí pohybuje většinou pod hranicí vstupu do poslanecké sněmovny. Personálně však posiluje o regionální politiky jiných stran, především

0: jim z ODS, v níž strávil dlouhá léta i Martin Kuba. Lovecká sezóna hnutí Naše Česko začíná, komentuje to publicista Jiří Leština.
1: Co jsme se vlastně až dosud dozvěděli o hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba? Zatím o něm víme jen tolik, co nám horem dolem servírují jeho marketingové manuály. Tedy, že Naše Česko vzniká pro lidi, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou. A zatímco Naše Česko ještě nepředstavilo program ani vedoucí struktury, o to větší pozornost vzbuzuje hejtmanovo lákání do nové politické formace, což vyvolává napětí zejména v řadách občanských demokratů, na které má odpadlík Kuba přednostně políčeno. Přitom v ODS, stejně jako v dalších stranách, se schyluje k tvrdému boji o omezená volitelná místa na kandidátkách do podzimních komunálních voleb. A Kuba jako zkušený politický praktik dobře ví, že je na čase rozhodit sítě do předvolebních tlačenic a lákat někdejší stranické souputníky na daleko volnější kandidátky ve svém hnutí. Což samozřejmě může leckde zabrat a hejtman nebude mít nouzy o úlovky. Zatím to ale nevypadá, že se v dalších regionech zopakuje hromadný exodus jihočeských a českobudějovických zastupitelů za ODS. Ten byl především důsledkem jejich letité mocenské provázanosti s úspěšným hejtmanem. Nic ani teď nenasvědčuje tomu, že by Martin Kuba mohl zlákat ve větší míře některé výraznější osobnosti ODS z jejího vedení nebo poslaneckého klubu. Což se povedlo v roce 2009 Miroslavu Kalouskovi při úspěšném startu jeho odštěpenecké TOP 09, kdy s ním od lidovců odešlo hned několik členů sněmovny, včetně šéfa jejich poslaneckého klubu. Paradoxně zatím největší úlevek pro Kubu představuje někdejší sociální demokrat a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který v kraji nepřetržitě vládne od roku 2012, což ovšem zapůsobilo jako inspirace pro některé bývalé i současné sociální demokraty hlásící se do hnutí Martina Kuby. Jestli se tedy Naše Česko přece jen začíná rýsovat, tak spíš jako skrumáž lidí různého ražení, které nebude spojovat společný program, ale podřízenost vůdci hnutí, jenž bude ovšem rozhodovat nikoli podle společných hodnot a ideí, ale svých mocenských zájmů. Což je asi přesně ten útvar, s níž bych chtěl jednou vládnout Andrej Babiš, který už nyní vysílá k Martinu Kubovi vstřícné signály, přičemž se od hejtmana nedočkal ani náznaku odmítání. Samotný Kuba se snaží prodávat veřejnosti svůj příběh profesionála, který po dvojitém hejtmanském triumfu nyní vtrhává do celostátní politiky, aby do ní namísto bujících konfliktů a hádek přinesl konkrétní řešení problémů běžných lidí. Martin Kuba ale v celostátní politice působil už před 15 lety jako první místopředseda ODS a ministr ve vládě Petra Nečase. Tedy v čase, kdy strana procházela svým nejtemnějším kmotrovským obdobím a Kuba byl jedním z nejbližších spojenců zákulisního vládce jižních Čech, místostarosty Hluboké a podnikatelského Šíbra Pavla Dlouhého. Právě tuhle etapu své politické dráhy Martin Kuba se svými mediálními poradci už příliš nezdůrazňuje. Tím spíš by ale neměli přehlédnout voliči, kterým Kuba se svým hnutím, stejně jako leckdo před ním, bude slibovat novou politickou kulturu a teď už opravdu lepší Česko.
0: O personálním posilování hnutí Naše Česko hovořil Jiří Leština. Na řadě už je páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnes o dvou odchodech postav z ruských lepších časů.
2: Optikou dneška se všechno, co se týká Ruska, včetně ruské kultury, spojuje u většiny soudných lidí jen s negativními emocemi. Není divu. Fašistické rysy současného ruského státu, vyhřezlé mimo jiné v zvěrstvech na území Ukrajiny, k tomu přímo svádějí. A chtít detailnější pohled o lidech, kteří se nikdy neměli potřebu Ruskem zabývat, by nebylo moudré. Přesto i tato země měla své krátké, lepší chvíle. V končícím týdnu hned po sobě opustily tento svět dvě osobnosti, z nichž byla každá tváří právě těch období, kdy se v Rusku, přesně řečeno ještě v Sovětském svazu, mohlo dýchat o něco volněji. Zoja Boguslavská odešla v úctyhodném věku 102 let. Zůstávala donedávna téměř jediným žijícím účastníkem dění v 60. letech, které se obvykle označuje jako tání. Původně politický impuls, aktivovaný prvním tajemníkem UVKSSS Nikitou Chruščovem v boji s vnitrostranickou stalinistickou opozicí, uvolnil nakrátko atmosféru v sovětské společnosti a inicioval také vývoj v Československu, který vyústil v pražské jaro 1968. Paní Boguslavská byla sice kritičkou a spisovatelkou, do dějin se však dostala v jiné roli. Chruščov nebyl žádný milovník svobody. A už v roce 1963 na setkání s tvůrčí inteligenci doslova seřval tehdejší mladé spisovatele a básníky, kteří se tak dostali do společenské izolace. Zoja Boguslavská však neváhala spojit život s jedním z tehdejších stroskotanců a samozvanců, vynikajícím básníkem Andrejem Vozněsenským. Byla s ním až do jeho smrti v roce 2010. Starala se o něho na sklonku jeho života, zatíženého nemocemi, a vzorně chránila básníkovo umělecké dědictví. Den před ní zemřel v věku 77 let Vladimír Molčanov, tvář další krátké chvíle svobody. V začátcích Gorbačovovy přestavby, kdy tento reformátor sváděl těžké boje především se svým stalinistickým okolím v komunistické straně, využil Molčanov zmatku v myslích funkcionářů, kteří najednou nevěděli, co je a co není povolené, a nastartoval na tehdejší ústřední sovětské televizi pořád před půlnocí a po ní. To už si pamatuji velmi dobře. Sovětská televize se tehdy najednou dala dobře chytat i v Československu, což byl nepřímý úder Gorbačova a jeho lidi na Husákovské skameněliny. A proti pořadům, které vysílali Sověti, by v ČSSR zasahovala STB. Molčanov jako kdyby přišel z jiného světa, což bylo do jisté míry pravda, protože předtím jako jeden z mála sovětských odborníků na nizozemštinu působil dlouho v zahraničí. Najednou se smělo vysílat o stalinismu, o bělogvardějské emigraci, a také o strašlivých podmínkách, ve kterých musí pracovat a žít sovětští havíři. Netrvalo to dlouho. Molčanov pak už točil hlavně historické a kulturní dokumenty. Ale když zemřel, ukázalo se, kolik lidí v dnešním Rusku, zahalném putinovskou tmou, si ho pamatuje. A lituje odchodu posledního mohikána doby, kdy se mohlo mluvit svobodně a člověk za to nešel do vězení.
0: Uzavřel Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. Už zbývá pouze závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
3: Na konci šesté třídy dostali děti za úkol vystoupit na besídce s rodiči. Můžete předvést nějaký akrobatický kousek, kouzelnický trik nebo scénku ze života, řekla paní učitelka. Ještě, že máme doma kytaru. S Johankou jsme se rozhodli zaspívat Sweet Jane od Velvetů. Druhý den mě po škole oslovila jedna z maminek. Nemohli bychom se k vám s Natálkou přidat. My jsme strašní dřeva a nemáme nic nacvičenýho. Ale zpívat umíme. Jasně, naučte se Sweet Jane. Ale já neumím anglicky. Nemohla bys zahrát třeba Stanky? Stanky neznám. To nevadí. Přinesu ti zpěvník, ty to zahraješ a my to odspíváme. Během týdne mě oslovili další čtyři maminky se stejnou prosbou. Jasně, proč ne, hlavně zpívejte. Nadešel den akce. Vzala jsem si zpěvník a kytaru, sbor holčiček s maminkami se rozesadil kolem mě. Na úvod předvedl Matěj Zůna s tatínkem instruktážní pantomimu, jak správně nafouknout duši u kola. Věra Šprdlíková s mamkou složili za 10 vteřin povlečení do kuličky a Franta Bradáč s Macechou simulovali 5 minut tichou domácnost. Když přišla řada na naši partu, otevřela jsem zpěvník na stránce se stánky a začala hrát. Všechny holčičky s maminkami seděly jako zařezané, rudé až za ušima. Nikdo nevydal ani hlásku. Tak jsem začala zpívat sama. Po skončení besídky mě před školou dohonila Zdena. Ty jsi tu písničku úplně zničila. To ti nezapomenu. Víš, co to je moje srdcovka? Já? Vy jste měli zpívat, já tu melodii neznám. Ale já mluvím o textu, má tam být pár tahů strávy. No teď jo, zpívala jsem to, co jsem viděla. Parta, hus, tráví. Od té doby jsme si s Johankou na podobné akce nacvičili mluvení břichem. Parta hustá ví.
0: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Německý kancléř Merz jednal s americkým prezidentem Trumpem o Iránu a taky Ukrajině. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa proti Dánsku. Nehoda překáží na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy. A zítra bude zataženo s deštěm, ojediněle bouřky, postupně se bude od západu vyjasňovat, teploty do 13 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nepočítaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje. Znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Návrh teď posoudí senátoři. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO je podle svých slov se pokusí přesvědčit, aby ho podpořili.
6: Budu obhajovat naprosto zodpovědně, poctivě všechny argumenty, to znamená nijak to nepodcením, ale vidím to vzhledem k tomu, jak zatím rozhoduje Senát, tak jsem velmi skeptická, protože začala nám opět ta éra, kdy Senát vlastně všechno zamítá po té éře, která byla minulé 4 roky.
5: Kritiku opozice Schillerová odmítá. Německý kancléř Friedrich Merz mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který se vrací z Číny. Během telefonátu řešili například otázku Ukrajiny a Iránu. Německý kancléř si ale dnes zároveň rýpnul do Spojených států. Na katolickém sjezdu ve Würzburgu řekl, že by své děti do Ameriky raději neposílal.
7: Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen.
8: Friedrich Merz se označil na sjezdu katolíků za obdivovatele Ameriky, ale řekl, že momentálně jeho obdiv neroste. Změnou společenské atmosféry i ekonomických vyhlídek zdůvodnil, proč by svým dětem studium a práci v USA nyní rozmlouval. Merz mluvil před mladým publikem, stejně jako před 2 týdny na západě země, kde řekl, že Američané se svým bezhlavým jednáním v Iránu ponižují. Americký prezident Trump následně na sociální sítích napsal, že Merz ničemu nerozumí a pohrozil zvýšením cel na dovoz automobilů z Evropské unie. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Znečištění řeky Doupravy u Chotěboře vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí. Na hladině se objevila zakalená látka. Inspektoři přímo na místě nezjistili původ skvrny, proto odebrali vzorky, pokračuje ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský.
9: Protože jsme přijeli, tak už to bylo rozlité, aby jsme si to s vodopravným úřadem rozdělili tu oblast, tak už jsme nebyli schopni zjistit příčinu, nebo odkud to vyteklo. Takže jsme odebrali vzorky a necháme to podrobně zanalyzovat, jestli nám ukáže na možný zdroj.
5: Výsledky by měl inspektorát mít příští týden.
10: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut bude národní tým hrát ve Friburgu proti Dánsku. V roli kapitána povede Čechy Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na světovém šampionátu debutoval.
11: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kde to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
10: Zápas Česko-Dánsko odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. V dřívějších utkáních Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada přehrála Švédsko 5-3.
12: Na D1 za Jihlavou a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na 105. kilometru je zúžení ze 3 do 1 pruhu. Silničáři tam budou až do neděle. Teď je kolona na chvilku do 10 minut. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy buďte opatrní u Čimelic. Na kilometru 68 vyšetřují v pravém pruhu nehodu. Projíždí se pomaleji pouze levým pruhem. Na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy se kolona rozjela. Auta po nehodě už nepřekážejí, jsou na straně. V Praze je ucpaná Kbelská ulice ve směru do Průmyslové. Je tam u sjezdu na Kbely nehoda v pravém jízdním pruhu. Kolona už od sjezdu z Cínovecké na Kbelskou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle taky bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty je tedy výti do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Už jste slyšeli Katy?
14: To je skvělá otázka.
13: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
14: Skvělý rétor.
13: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slavistický boss Jaroslav Tvrdík má nahnáno z majitele klubu Pavla Tykače, nebo si je svým místem jistý? Jak se do Slávie vlastně dostal? Co všechno má za sebou? A dokáže Tvrdík napravit ligovému mistrovi reputaci po ostudném derby? Ptám se Sabiny Slonkové z webu neovlivní.cz. Dnes je pátek 15. května. Dobrý den, Sabino, díky moc, že jste si našla čas a chvíli na Vinohradskou 12.
15: Dobrý den.
16: Ale golman Hanuš byl rychle z branky a to je všechno. Je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky.
13: Tak Slavia, fotbalová Slavia má titul, deklasovala Jablonec před teda prázdnými tribunami, to je ten trest od disciplinární komise.
16: Slavia poráží Jablonec 5-1, už má jistotu obhajoby titulu.
13: Oslavy jsou takové hořkosladké, pořád doznívá ta pachuť z studného derby.
16: Ale za to si svým způsobem můžou fanoušci Slávie sami.
13: Nicméně, pojďme k faktům. Šéf představenstva Slávie sklízí za reakci po derby na Slávii jednu pochvalu za druhou, za velmi dobré PR. Mluvím samozřejmě o Jaroslavu Tvrdíkovi, který se kaje a přistupuje teď bez řečí na trest disciplinární komise. Na druhou stranu, byl to právě on, kdo šéfa té disciplinární komise před 2 lety v podcastu Klub rváčů vyzýval k rezignaci, říkal, že on je fanoušek regulovaného Pira, teď říká, že je útulum všem mu Piru a pyrotechnice dlouhodobě toleroval, co se dělo na tribunách. Je to skutečně teď závažností událostí derby, nebo je zatím něco víc, že takhle Jaroslav Tvrdík otočil?
15: Já si myslím, že principiálně je to o tom, že tentokrát je to prostě opravdu kolosální průšvih a situace, v které nelze obhajovat, neobhajitelný. Jo, to samozřejmě z nikoho nesnímá vinu za to, že Slavia skutečně roky tolerovala to, co teď slavnostně bude zakazovat. Mimochodem ty zákazy, které teď chce někdo vymáhat, což znamená prostě zakuklené tváře a pyrotechnika, tak ty tam prostě platí už dlouho, jenom ty zákazy nikdo nevymáhal, každému to v podstatě vyhovovalo, protože tam byla ta show. A já bych si možná ještě dovolila jenom jednu poznámku k té informaci o tom, že Jaroslav Tvrdík bravurně zvládnul to krizové PR. Já si to teda úplně nemyslím. A jednak, jak jsem říkala v tu chvíli, opravdu jenom sebevrah by obhajoval neobhajitelný. Ale tam je ještě jedna věc, která mě opravdu zaskočila. kdy on ve chvíli, kdy máme tady jakoby problém s řáděním ultras, tak on začne mluvit o tom, jak to mají těžké rodiny hráčů, které Slavia vyloučila ze svých řad a ti vlastně neměli s tím řáděním vůbec nic společného. Ano, tam ty rodiny už vůbec ne. A tam já teda vůbec nechápu, proč Jaroslav Tvrdík tu rodinu vůbec zmiňoval a nechápu, jakým právem do toho zatahoval. A to si myslím, že nemá jako s dobrým PR vůbec nic společného. Je to jenom jakoby čistá manipulace a odvádění té reality, driftování reality někam úplně jinam.
13: Já jsem zmínil slovo otočka, a totiž záměrně, protože právě za otočku o 180 stupňů proti fanouškům kritizuje Tvrdíka speaker Tribuny Sever. Říká, že Tvrdík nese velký podíl viny, že kope teď kolem sebe.
14: O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu.
13: To je patrně odkaz na ta tvrdá opatření, která Slavia zavádí, a my už jsme tento týden o nich ve Vinohradské 12 mluvili. Mimo jiné končí pořadatelská služba, šéf bezpečnosti, končí někteří teda hráči. Tvrdík zůstává, rezignovat odmítá, ale částečně si sype teda popel na hlavu.
17: Že pro klub to v tuhle chvíli znamená mimořádný problém, že jsou to těžké chvíle, že to řešení prosadit nebude jednoduché.
13: Říká, že majitel klubu ho může kdykoliv odvolat. Máte to tedy za čistý pragmatismus?
17: Jestli majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá a to přijmu.
13: On říká, že od těžkých chvil se neutíká, tak to uvedl pro Radiožurnál Sport. Nedá se to pochopit.
15: Víte co, ono je to myslím tak, že Slavia je prostě soukromý klub a může si dělat, co chce a mít ve vedení také, jako ho chce. Ale myslím, že si mu prostě musí vybrat, jo. Buď se bude dál prezentovat jako elitní klub pro intelektuály, jak sama sebe označuje, a nebo prostě bude chtít být za dobře i s tou částí ultras, která je prostě úplně v rozporu s tím obrazem, na kterém si Slavia ty roky zakládá, jo. A obojí dohromady nejde. A jak říkám, je to soukromý klub a musí si vybrat, co vlastně chce.
13: Soukromý klub, který vlastní Pavel Tykač, miliardář Pavel Tykač, který si jako šéfa představenstva vybral, respektive nadále má Jaroslava Tvrdíka. Jaké ty vztahy tito dva teďka mají? Protože Tvrdík říká, že jsou v kontaktu, očividně se teda domluvili na některých těch rázných opatřeních. Tykač Tvrdíka z toho totálního fiaska tedy neviní z nějaké dlouhodobé tolerance povolených stavidel?
15: Víte, co tam je problém, že veřejnost stanovisko majitele Slavie barona Pavla Tykače vlastně vůbec nezná. Ano. My nevíme, co si o tom incidentu myslí, jak na něj nahlíží. On k tomu do této chvíle, kdy natáčíme tento rozhovor, neřekl ani slovo. Pouze před tím posledním zápasem Slavie, kde Slavie obhájila titul, tak zašel do kabiny za hráči a tam jim řekl, že všechno bude v pořádku, že jim drží palce a všechno bude dobré.
18: Proto jsem přijel, abych vám to řekl. Držte se, kluci, a bude to dobrý.
13: A po tom zápase taky s Jaroslavem Tvrdíkem vystoupil před stadionem k hloučku fanoušku a říkal, nebo neříkal to on, říkal to Jaroslav Tvrdík, domluvili jsme se s Pavlem, že oslavy neměly být.
19: Jsem byl teda původní zastánce toho, že v té atmosféře musíme být i opatrně.
13: Měli jsme ty peníze dát na charitu všechny, ale v nějaké malé míře ty oslavy budou, Pavel si to přál.
19: Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit.
15: Jo, je to pořád tak, že my opravdu nevíme, co si Pavel Tykač o tom, co se stalo v sobotu na tom hřišti, tak my nevíme, co si o to myslí. Jo. Ale každopádně pro něj to představuje jako velmi vážný reputační problém, protože on si tu Slávii kupoval jednak samozřejmě jako srdeční záležitost, protože je to letitý slávista, ale zároveň myslím, že v jistém slova smyslu to byl jakýsi statusový symbol. A kromě jiného by byl další stupenkou do světa společensky respektovaných osobností, protože díky své minulosti z 90. let, kdy byl sám trestně stíhaný, tak ten svět mu zůstává pořád jenom tak trochu jako pootevřený. Jo. A Slavia mohla být právě tím projektem, který mu mohl tu reputaci napravit, a myslím si, že poslední, co by si za této situace přál, je slyšet o své miliardové investici v souvislosti se slovy jako skandál, největší fotbalový průšvih, brutalita a podobně. To jsou prostě věci, z kterých určitě radost mít nemůže.
13: Zmínila jste to trestní stíhání. Přidejme k tomu informaci, že se to týkalo tunelování CS fondu a to trestní stíhání potom bylo zastaveno. Pavel Tykač nikdy nebyl odsouzený.
15: Tak.
13: Pojďme se teďka věnovat příběhu Jaroslava Tvrdíka, protože to je skutečně styčný důstojník Slávie pro Pavla Tykače. Pro Tvrdíka je Slávie 10 let už součástí jeho života, je to zatím poslední štace v jeho velmi dlouhé a spletité kariéře. Nicméně Jaroslav Tvrdík, to je v Česku velmi známé jméno, před rokem 89 byl u komunistů, po revoluci profesně vyrostl na ministerstvu obrany, až se dostal jako sociální demokrat za vlády Miloše Zemana v době opoziční smlouvy do čela celého rezortu. Jaké jméno si udělal? Vy jste o něm toho času hodně psala.
15: Já si myslím, že bych vycházela z toho, že ti lidé, kteří aktuálně s Jaroslavem Tvrdíkem pracují, tak o něm mluví vlastně jenom v superlativech. On má skutečně dar jednak utvářet realitu k obrazu svému a jeho kritici mluví v té souvislosti až o manipulacích. On umí opravdu lidi nadchnout a přesvědčí je, že za ně a jejich společné dílo bude dýchat. A on to také dělá. Jo. A ty názory sympatizantů se dramaticky změní ve chvíli, kdy ta spolupráce s Jaroslavem Tvrdíkem skončí a kdy se jejich cesty rozejdou. A to potom mluví o tom, že za ním zůstává spoušť. A lidi, kteří by s Tvrdíkem vydrželi desetiletí, tak ono jich mnoho není. Jo. A Jaroslav Tvrdík, jestli něco dobře umí, tak to umí ovládnout ty lidi, kteří s ním spolupracují, jak říkám, tím nadšením, s kterým se vrhne a tím elánem, který kolem sebe šíří. A zároveň tam je důležitý, myslím, ještě jeden fakt, že on v letech 2002-2003, kdy byl v politice, tak patřil k nejoblíbenějším politikům. A dokonce jednu dobu dokázal předstihnout v té popularitě i tehdy nejpopulárnější roky, nejpopulárnější političku Petru Buzkovou a dokonce i Václava Havla. Takže on umí s tím mediálním obrazem umně zacházet. A jak říkám, většinou se ty problémy projeví ve chvíli, kdy on na té své štaci skončí, anebo kdy ho opustí někteří lidé, kteří s ním spolupracovali, začnou mluvit o tom, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi.
13: Skutečně umí dobře zacházet s mediálním obrazem i v případě jedné ze svých životních etap, tedy té, která se týkala českých aerolinií, protože já mám za to, že u těch státních aerolinek udělal pořádný personální průvan a že na tu éru mnoho z lidí nespomíná úplně s dobrými myšlenkami.
15: Já myslím, že Jaroslav Tvrdík, stejně jako spousta jiných politiků či manažerů, může spolíhat na to, že ta lidská paměť je jednak krátká a jednak myslím, že máme prostě geneticky zakódované, že je dobré ty špatné věci vytěsnit. Ale ty aerolinky prostě byly tehdy státní, byla to a součástí politiky je, že pro vysloužilý politiky se prostě občas jim dávají trafiky, aniž by na to měli nějaké odborné zázemí, aniž by na tu funkci stačila. Myslím si, že to byl právě příběh Jaroslava Tvrdíka v ČSA, kdy on mu k tomu pomohl tehdy přítel a pozdější premiér Stanislav Gross. Bez výběrového řízení ho vlastně dosadili politici do aerolinek a ta jeho éra rozhodně nebyla úspěšná a neuvážená expanze, kterou tehdy rozjel, tak byla vlastně začátkem konce ČSA a tam já bych možná zmínila citát bývalého ředitele ČSA, který byl poslední, za jehož éry byly aerolinky v zisku, byl to pan Kůla a ten o Tvrdíkovi řekl, že je to člověk, který uměl vždycky velkoryse utrácet peníze, ale už je neuměl vydělávat, ale že aerolinky nejsou armáda a když dojdou peníze, natáhne ruku do státní pokladny, tak takhle to tam nefunguje. Jo? A ty aerolinky prostě skončily s obří sekerou ve chvíli, kdy on je opouštěl.
13: Pak působil jako poradce premiéra Jiřího Paroubka, mimo jiné, že jo, nadále se udržel v sociální demokracii. Vzpomeňme třeba na tu událost, kdy s Jiřím Paroubkem byl na pódiu.
20: Je to opravdu nechutné.
13: To bylo tenkrát, tuším, na pražském Andělu a schytal od lidí tu vajíčkovou salvu.
21: Nebyly to desítky vajíček, ale byly to skutečně stovky vajíček.
13: To bylo během eurovolební kampaně v roce 2009.
21: Vidíte na pódiu čelní představitele ČSSD, všichni mají ošpiněné obleky, případně trička od vajec.
13: Pak už měl narýsovanou tu cestu k Číňanům asi, ne? To je taky zahájení té štace, která potom vedla ke slávy.
15: Ono to bylo tak, že vlastně s Jiřím Paroubkem, stejně jako se spoustou dalších, jejichž osudy se protnuly, tak se ve finále rozešel. Jiří Paroubek ho tehdy vyhodil a Jaroslav Tvrdík přemýšlel, co dál a spolu s dnešním starostou Náchoda a tehdejším vlivným sociálním demokratem Janem Birkem tak se rozhodli, že pojedou do Číny. Jan Birke to tam tehdy znal, protože v 90. letech tam žil a podnikal a společně začali řešit nějakou obchodní spolupráci, která nakonec se ukázala pro Jaroslava Tvrdíka velmi úspěšná. Birke nakonec toho z části vycouval, protože zůstal v politice a Tvrdík, který momentálně neměl v té době jakoby žádné ukotvení, protože u Paroubka skončil do státní firmy, už by ho nikdo v té době nevzal, tak se soustředil na tu Čínu a tak, jak je mu vlastní, tak se do toho natolik obol a natolik zažral, že dokázal skutečně vybudovat nějaký vehikl, který následně vyústil až ve spolupráci s Hradem a ve spolupráci, která skončila nakonec v čínské investici ve Slávii, kde se otevřela se další životní kapitola Jaroslava Tvrdíka. Jo. Ale na začátku byl Jan Birke, posléze k němu se přidal Jaroslav Tvrdík a teprve poté se k ním přidala skupina lidí kolem Miloše Zemana na Hradě, kde vlastně tam to skončilo těmi naslibovanými mnoha miliardovými investicemi z Číny, které nikdy nedorazily.
13: Tam je to strašně spletitý příběh, že on byl Tvrdík velmi aktivní v té smíšené česko-čínské komoře, potom se stal někdy v roce 2015 místopředsedou CFC a to je právě ta společnost, ta čínská společnost, za níž stál Ye Jianming, poradce Miloše Zemana, který byl pak posléze v Číně vyšetřován z podezření z hospodářské kriminality, v roce 2018 zmizela, od té doby ho už nikdo nikdy neviděl, vůbec nikdo neví, co se s ním stalo, kde je, jestli je naživu a co vůbec dělá. CFC potom převzala čínská agentura CITIC. Vy jste tehdy psali, že u Tvrdíkovi CFC Číňané tehdy marně hledali 17 miliard korun. Tvrdík to tehdy nekomentoval. Ming se nenašel, našlo se těch 17 miliard?
15: To jsme si nikdy nedozvěděli. Stejně jako jsme se nedozvěděli, jaký byl skutečný osud Zemanova poradce. Tam tehdy můžeme vycházet pouze vlastně z oficiálních informací čínské komunistické strany a zároveň z výroků samotného bývalého prezidenta, že byl zatčený a vyšetřovaný pro korupci. Ale faktem je, že po tom zásahu, kdy CFC převzal státní CITIC, tak se Číňani odsud postupně stáhli a s nimi i ty slibované a nikdy nenaplněné investice. Každopádně Jaroslav Tvrdík se nestal nezvěstným, jako je Jianming, takže minimálně to je s nadsázkou signál o tom, že se to nějakým způsobem vyřešilo.
13: Jaroslav Tvrdík v rámci svých aktivit u čínské společnosti, a k tomu se chceme celou dobu dostat, otevřel cestu k nákupu Slávie na hraně insolvence od exministra dopravy Aleše Hřebíčka před nějakými 11 lety.
1: My nechceme zpochybňovat předchozí etapy, chceme budovat novou.
13: 40% Slávie měl nově podnikatel Jiří Šimáně, 60% Číňané s Tvrdíkem.
1: V zásadě jsme rádi, že jsme měli možnost dneska převzít, takže máme s Jiřím Šimáním možnost zase posunovat dál v té její nádherné historické hře.
13: Tvrdíková role v domlouvání tohohle obchodu byla asi zásadní, ne?
15: Já si myslím, že určitě, jak říkám, on má stejně jako dnešní majitel Slávie jako srdeční záležitost. A tam je vlastně zajímavý celý ten příběh Slávie i v souvislosti s tím rozkolem s panem Šimáněm, který původně vlastnil 40% akcí a on vlastně zmiňuje kulantně řečeno to, co zmiňují všichni, kteří se s Tvrdíkem rozešli, že názorově jsme se neshodli na řešení problému, což v praxi znamená, že se hádali jako psi.
13: Jo. A potom zůstala Slávie vlastně CFC 100%, nebo skoro 100%.
15: Tak, rozhádali se na tom, jakým způsobem má vlastně Slávie fungovat dál a vedlo to k tomu, že Šimáně ve Slávii skončil a tím, že Číňané prostřednictvím Tvrdíka vlastně drželi ve Slávii 60%, měli navrch, tak prostě vyšší bere a tím to bylo vyřízený.
13: Šimáně má dneska mladou Boleslav, mimochodem taky podnikatel v letectví, respektive v turistickém ruchu, vlastnil Travel Service, potom Smart Wings, že jo, a tak dále, pak koupil ČSA, takže tam se ty osudy protínají. Jak a kdy se osud Jaroslava Tvrdíka a Pavla Tykače, když jsme se takhle obloukem dostali k současnosti?
2: No, ten nápad vzniknul v hlavě Jardy Tvrdíka a oslovil mě.
13: Přemluvil ho Jaroslav Tvrdík Pavla Tykače, aby začal nejenom fandit Slávy, ale aby ji koupil.
2: Tam se sešel timing a ochota prodávajícího a ochota kupujícího a Jarda, který to byl ochotný odběhat a prostě to do sebe zapadlo.
15: Já si myslím, že to byl okamžik, kdy se vlastně protly zájmy všech zúčastněných. Bylo jasné, že ty investice Číňanů do Slávie nebudou takové, jaké byly do té doby a pro Slávie to prostě představuje velmi významný problém, takže Jaroslav Tvrdík hledal někoho, kdo čínské investory nahradí. A souběžně Pavel Tykač pracoval na svém obrazu a jak jsme několikrát zmínili, on je skutečně velký slavistický fanoušek, takže myslím, že se protnulo ve správný okamžik zájmy hned několika lidí.
13: Nemůže nakonec přeci jen Pavel Tykač vytknout Jaroslavu Tvrdíkovi to, co se stalo, o čem se teď nejvíc mluví, s čím je teď Slavia spojována, protože už to řeší sponzoři. Sázkovka Fortuna, která je tím nejdůležitějším sponzorem pražské fotbalové Slavie, podle které se jmenuje celý stadion v Edenu, chce přehodnotit partnerství se Slavií. Není to černá kaňka na biznisovém triku Pavla Tykače, majitele energetického gigantu Seven, majitele půlky Mafry, který si nese sebou ty kontroverze z 90. CS fondy, Moto Invest, Agrobanka, to všechno jsou už dávné příběhy.
15: Tam je potřeba připomenout, že třeba za bývalé vlády Petra Fialy, tak on nebyl pro ně respektovaným partnerem právě, protože překážela ta jeho minulost. A Pavel Tykač pracuje usilovně ty poslední roky na tom, aby si ten obraz z těch 90. let vylepšil. Kromě investice do Slavie, tu máme investici do Vysoké školy Cevro, máme tu nákup poloviny mediálního domu, takže on skutečně pracuje na tom, aby se z toho stínu těch 90. let dostal. A do toho se mu upřímně opravdu to, co se odehrává kolem Slavie, prostě vůbec nehodí.
13: A mezi tím Jaroslav Tvrdík, podle vašich informací, nabývá větší moci ve Slavii, alespoň to tvrdíte v textu týkajícím se takzvané Velké Slavie, tedy toho sportovního klubu zastřešujícího desítky různých slavistických spolků a vlastnících pozemky, na kterých stojí různá sportoviště, stadiony, hřiště a tak. Vy tvrdíte, že Tvrdík ten sportovní klub Slavie ovládl, což teda rozporuje fotbalová Slavie, protože to prý nemá žádný faktický základ. Z čeho čerpáte?
15: Já čerpám z černého na bílém, co si na mimořádné valné hromadě, která ve stínu těch událostí ze sobotního derby proběhla v pondělí. A na té si valná hromada schválila změnu těch stanov, podle kterých o majetkových záležitostech, tedy i přesunech a nákupech a prodejích, třeba pozemků, nebude rozhodovat tak, jako to bylo doteď valná hromada, kde jsou zastoupeni všichni členové toho spolku, sportovní klub Slavia, ale bude o tom rozhodovat pětičlenné představenstvo. Ten počet představenstva se zúžil z 11 na 5, takže vlastně stačí k tomu rozhodnutí o nějakém prodeji nebo o nějaké zásadní finanční transakci, stačí nadpoloviční většina, tedy 3 lidé. A z těch informací, které my máme z té valné hromady, tak 3 lidi z toho představenstva jsou lidé, kteří jsou loajální Jaroslavu Tvrdíkovi, takže jednoznačně se dá říct, že Jaroslav Tvrdík v tuto chvíli je hlavní postava toho spolku SK Slavia. Tam je potřeba říct, že my nikdy netvrdíme, že Jaroslav Tvrdík chce pro Pavla Tykače získat nějaké pozemky. Hmm. My říkáme, že jenom, že tou pondělní valnou hromadnou se spolku otevřeli dveře k prodeji pozemku a jestli se to stane a případně kdo ty pozemky získá, tak to uvidíme během těch příštích 4 let, dokdy bude podle těch nejnovějších stanov valné hromady spolku platit krizový režim. Ten krizový režim nastal proto, že spolek je opravdu ve velmi vážné finanční tísni. Je tam v tuto chvíli zatížený minimálně 100 milionovým dluhem. Hmm. A akutně musí ten problém vyřešit. A Jaroslav Tvrdík se v tuhle chvíli objevil jako v pozici toho, kdo ten spolek zachrání a říká, já udělám všechno pro to, aby nepadl. Většinově ty kluby stojí za Jaroslavem Tvrdíkem a je tam několik klubů, které naopak varují před tím, že říkají, ale my jsme se tímhletím rozhodně vzdali správy našich majetků a je to velmi riziková záležitost.
13: Hypotéza vaše je, že by prodejem těch pozemků mohl Tvrdík sanovat některé ty dluhy, které teda vznikly kvůli údajně nezvládnutým investicím. On teda zároveň říká, že v čele spolku rozhodně nejsou žádní Tvrdíkovi lidé.
12: Chápu, že po sobotě je teď o nás mediální zájem, ale tohle je již chucpe.
15: Je to samozřejmě jedna z variant, ta finanční tíseň tam prostě je a spolek ho bude muset nějak vyřešit. A bude záležet na tom, jestli se jim podaří získat někde nějaké jiné peníze, půjčkou, úvěrem, jestli nějakým jiným způsobem dokážou to překlenout, než to, že dojde k tomu, že budou muset sahat zejména na ty pozemky. Tam je třeba říct, že spolek SK Slavia získal v roce 2003 200 000 metrů čtverečních pozemků ve Vršovicích, což je širší centrum Prahy. Je to velmi lukrativní území. Takže samozřejmě se nabízí hypotéza, že prodejem těch pozemků nebo nějakými majetkovými transakcemi s těmi pozemky se dá ten problém vyřešit. Ale jak říkám, teď máme 4 roky na to, abychom sledovali, co se s těmi pozemky bude dít a uvidíme, kdo nakonec bude ten koncový majitel.
13: A taky, co na to budou nakonec říkat slavisté, ono to může být i tak, že o Tvrdíkově osudu rozhodnou právě oni, ne?
15: Tam je zajímavá jedna záležitost, že vlastně všichni, s kterými jsem mluvila o fungování Jaroslava Tvrdíka ve Slavii, tak zmiňovali, že vždycky pro něj bylo velmi důležité to, jaký vztah k němu mají právě ti skalní fanoušci. Právě proto těho kritici zmiňovali, že jim jde příliš na ruku, že jim příliš nadbíhá, protože chce v jejich očích vypadat dobře. Takže z toho je zjevné, že jemu opravdu na tom názoru fanoušku záleží a je otázka, nakolik oni mají sílu změnit nahlížení Pavla Tykače na Jaroslava Tvrdíka. Hmm. Ale to, že Jaroslav Tvrdík si velmi zakládá na tom svém obrazu, umí s tím šikovně pracovat a je to pro něj alfa omega, kde on vlastně i na určitou kritiku nebo informace, které mu nejsou pohodlné, tak obvinuje protistranu, že sbírá lajky, jako kdyby to bylo to nejdůležitější, o co v těch jednotlivých problémech jde, tak je vidět, že je to pro něj skutečně klíčový pohled na celou věc a je to, jak říkáte, může se prostě stát, že to, že se fanoušci postaví proti řediteli klubu, nakonec může být pro ně fatální.
13: A nebo nakonec nás Jaroslav Tvrdík překvapí a Slávy z téhle prekérní brindy vytáhne. Tak jo, moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
15: Já děkuju, nashledanou.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska šéfredaktorka Neovlivní.cz, dlouholetá investigativní reportérka Sabina Slonková. Mluvili jsme spolu o Jaroslavu Tvrdíkovi a jeho roli nejen ve fotbalové Slávii. Naslyšenou zítra.
0: Radiokniha.
3: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
0: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Politici, zpěváci, královny i teroristi. Ti všichni v historii zamířili na návštěvu Československa nebo České republiky.
22: Čtyři sevřené útvary čestné stráže pochodují před nejvyšším velitelem libyjských ozbrojených sil, plukovníkem Muammarem Kaddáfím.
23: Přijíždí řada vozů z delegací, která doprovází první kosmonautku světa Valentinu Tereškovou.
24: Mr. President, thank you so much for the welcome.
25: A víte, co jsem jedl po svém prvním představení zde v Praze? Vepřovou s knedlíky a se zelím.
0: Jak jsme vítali zahraniční návštěvy, popíše cyklus Archivu Plus ve třech květnových pátcích 1., 8. a 15. vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera, lebku teď mají v péči restaurátoři. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic anebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo velké utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Americký prezident Donald Trump si telefonoval s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Kancléř to napsal na síti X. Shodli se na tom, že Irán musí usednout k jednacímu stolu. Hormuzský průliv se musí otevřít a Tehrán nesmí mít k dispozici jaderné zbraně. Mluvili taky o řešení války na Ukrajině anebo o samitu NATO v Ankaře. Na vrcholu hory Gwiewont v polských Tatrách zasáhl blesk dva lidi ze skupiny turistů. Oba jsou zranění. Podle polské televize TVN24 těžce zraněného naložili záchranáři horské služby do vrtulníku a přepravili do nemocnice. Druhého lehce zraněného snesli do údolí. Tři zbývající turisté jsou v pořádku. Čeští hokejisté už za necelou hodinu nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na mistrovství světa. Ve Friburgu se utkají s Dánskem v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souběžně se proti sobě postaví Spojené státy a domácí Švýcarsko. V úvodních soubojích šampionátu Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada přehrála Švédsko 5-3.
12: Nehoda na D7 u Slaného a zavřený jihlavský tunel na silnici 38. Na dálnici D7 dejte pozor na příjezdu do Slaného směrem z Prahy. Na konci dálnice před sjezdem na Knovís nehoda a blokuje jeden jízdní pruh, brzdí se prudce do krátké kolony. Kolony u Slaného čekejte i na silnici 16 na výjezdu směrem Řevničov. Na křižovatce na Studeněve se srazila dvě osobní auta. Je to vážná nehoda, silnice je tam špatně průjezdná a tvoří se kolony ze všech stran. A ještě silnice 38, obchvat Jihlavy. Celý víkend bude zavřený jihlavský tunel kvůli údržbě. Už teď je tunel neprůjezdný a dopravu odklání na objížďky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Večera v noci bude oblačno, je zataženo, místy ještě déšť a v noci se ochladí na 9 až 5 stupňů. Na západě Čech naměříme plus 1. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus, máme pro vás další vydání pořadu Věda Plus. A jakým tématům se budeme věnovat? Neléčený vysoký krevní tlak, cukrovka nebo vysoký cholesterol. To jsou hlavní rizikové faktory cévní mozkové příhody. Jsou rizikovou skupinou kromě seniorů i děti? Uchazeči o studium na středních školách už několik hodin znají výsledky přijímacího řízení. Co nového o přijímačkách zjistil výzkum PAK Research? A z vesmíru je vidět všechno, i to, kolik stromů a zeleně je v naší republice. Jak zelené plochy pomáhají snižovat teplotu ovzduší. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
0: Věda Plus.
6: Je tu první téma, pokleslý koutek úst, náhle vzniklá slabost poloviny těla nebo porucha řeči. Tak se obvykle projevuje cévní mozková příhoda. Lékaři se s ní nesetkávají jen u lidí v seniorském věku, ale stále častěji i u pacientů do 50 let. U příležitosti Světového dne boje proti mrtvici upozorňuje i na to, že může postihnout dokonce i děti.
7: Tu zelenou zkuste dát, no, tu zelenou.
8: Radí se Anne Henlínová se svým přítelem Martinem, kterou z cest zvolit na lezecké stěně. Jako dítě prodělala před 15 lety mrtvici. S jejími následky na pravé polovině těla se potýká dodnes.
7: Cvakáš?
9: Cvakám. Mám.
7: Tak jo.
9: A třeba teď bylo vidět, že mi jdou cvakat expresky pravou rukou.
10: Viděla jsem, jak jste ji zacvakla úplně bez sebe menších problémů. Nebudeme Aničku rušit teď už, ale cvaká teda další karabinu.
7: Teď zbývá poslední a bude nahoře, no.
10: Hráš, jo? Anička se spouští poleně dolů z té výšky těch 10 metrů, kam před malou chvíli vyšplhala. Tak úžasné.
9: Děkuju moc. Hrozně mi to pomáhá na ten třes v té ruce. Od té doby, co lezu, tak tu pravou ruku víc jako ve všem používám. Mám v ní větší jistotu. A hlavně je to taková zábavná rehabilitace, co zapojí fakt všechny svaly na těle.
8: Kromě lezení se dnes věnuje i běhu, jízdě na kole a rehabilituje také sama doma. Běžnou součástí jejího života jsou také prohlídky na neurologické klinice ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
11: Aničko, můžete se postavit? Tak a ukažte mi, jak jdete.
8: Vyzývá pacientku primář Aleš Tomek, který se o ní v poslední době stará.
11: Co ruka, jak je na tom?
9: Přes v ruce mám pořád, ale víc ji používám v běžných činnostech. Automaticky jako předtím, když jsem byla vlastně pravák do těch 11.
8: Přeučit se na levačku musela Anna právě kvůli mrtvici. Postihla ji na volejbalovém soustředění. Všechno začalo opakovaným mravenčením na pravé noze a ruce. Do nemocnice ji vezli až druhý den. To už byla ochrnutá na polovinu těla. Na to, že mrtvice může postihnout i děti, se podle neurologa Aleše Tomka někdy zapomíná.
11: Bohužel často vidíme příběhy, kdy ty kritické hodiny na začátku, kdy je ta nejlepší možnost pomoct, tak není pomoženo právě, protože si nikdo neuvědomí, že to, že šestiletý chlapeček zakopává na pískovišti nohou, že není dáno jenom tím, že si vymknul kotník nebo že ho prostě bolí noha, ale že je dáno mrtvicí. To znamená, podezřívat tu mrtvici v každém věku je dobře. Tady bych připomněl pravidlo FAST, to znamená, náhle vzniklá slabost jedné poloviny těla, ruky, nohy, pokles koutku nebo porucha řeči, znamená zavolejte sanitku, i kdyby to bylo dítě.
8: Jedním z nejčastějších důvodů mozkové mrtvice u dětí je zúžení mozkových cév po infekci planými neštovicemi.
11: Což může konkrétně očkování na tuto nemoc významně eliminovat, prakticky zrušit. A stále vidíme rodiny, které raději své děti nechají nakazit touto nemocí, než aby je očkovali. Sám jsem viděl takový případ nedávno, kdy právě maminkou způsobená nákaza dítěte, které mohlo být očkováno, dostalo závažnou cévní mozkovou příhodu.
8: Ročně prodělá mrtvici podle neurologů 23 tisíc Čechů. 15% případů lékaři zaznamenávají u lidí do 50 let.
11: K čemu určitě dochází u mladších lidí obecně je podceňování prevence. Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku a na třetím místě neléčený vysoký cholesterol. Dále taky dochází k nárůstu užívání antikoncepce. I když se antikoncepce vyvíjí bezpečnější stran rizika trombózy, stále tam to riziko je a vede k nárůstu těchto příhod.
8: Upozorňuje neurolog Aleš Tomek. Základem prevence je kromě pravidelných preventivních prohlídek také správný životní styl, tedy zdravě jíst, nepít alkohol, nekouřit a pravidelně se hýbat. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Stále posloucháte Vědu Plus a na téma ještě navážeme s předsedou České společnosti intervenční radiologie a spoluzakladatelem nadačního fondu Čas je mozek Miloslavem Ročkem. Hezký den.
4: Dobrý den.
6: U mrtvice jde o čas, tak jak rychle začnou v mozku odumírat buňky?
4: To je pravda. Vycházíme tedy z názvu toho fondu Čas je mozek. Opravdu pouze za 5 minut začíná docházet u ischemické příhody, který je 90%, to znamená, že se uzavře mozková tepna k odumírání buněk. My těch buněk máme poměrně dost, ale vemte si, že každou minutu odumírá 2 miliony buněk a 12 kilometrů drah.
6: Za jak dlouho tedy by měl být pacient v péči lékařů, pokud u něj dojde k mrtvici?
4: Samozřejmě co nejdříve. Jestliže se k nám pacient dostává do 1 hodiny, tak 70% se zcela zotaví, což je pravda a s tím časem pozdním ty výsledky jsou horší. Posouváme indikace, dřív platilo 4,5 hodiny do toho rozpouštění, to znamená podání léku na rozpouštění, 6 až 8 hodin do odstraňování přímo z mozku různými katetry a to jsme posunuli, i když se musí dodělat další nějaké vyšetření až na 24 hodin.
6: Můžete nám popsat, co se děje bezprostředně po příjezdu do nemocnice?
4: Takže pacient přijíždí rychlou sanitou, nejezdí sám s doprovodem, přijíždí hned na urgentní CT, to by mělo být co nejblíže příjezdu sanitek nebo helikoptéru, protože někteří přijítají helikoptérou. Provede se nativní CT, kde zjistíme, jestli se jedná o krvácení nebo uzavřenou cévu a pacient dostává hned trombolízu, to znamená rozpouštění, pak provedeme angiografii a při ucpání velké cévy, velké tepny nebo při nemožnosti podání trombolitika provádíme hned mechanickou trombektomii na angiografickém sále.
6: A jakou léčbu dnes pro pacienty s mrtvicí máte?
4: V podstatě se jedná čím větší příhoda, tím je potřeba agresivnější léčbu, takže je to trombolýza, zde jsme první na světě a potom je to mechanická trombektomie, to znamená, že z třísla zavádíme katetry až do karotické tepny, která může být taky uzavřená, potom až do uzavřené mozkové tepny. Máme speciální odsávací katetry a někdy používáme speciální kovové mřížky, na kterou se nafixuje ta sraženina, v optimálním případě se na jeden zátah odstraní. Někdy to trvá trochu déle.
6: Já jsem v úvodu i zmínila, že mrtvice může postihnout dokonce i děti. Jak je to možné a jakým způsobem je léčíte? Je to stejné jako u dospělých?
4: To může postihnout i nenarozené děti. Potom děti hned po narození v mateřské školce, ve škole, takže tam je důležitý, aby se na to myslelo, jak říkal pan docent Tomek. A léčíme je. V podstatě do těch 16 let nejsou žádný důkazy, jak by se mělo agresivně léčit, ale my máme speciální protokol Hmotole a provádíme většinou mechanickou trombektomii a samozřejmě i trombolízu. Výsledky jsou dobré. Nejmladšího pacienta jsme měli 2letého.
6: A co všechno ještě kromě času dojezdu do nemocnice rozhoduje o tom, jestli se pacient po mrtvici vrátí do běžného života bez větších následků?
4: Ono těch faktorů je poměrně hodně. Samozřejmě nejdůležitější na začátku je ta rychlost, potom stupeň postižení, stupeň vlastně toho, té ischémie, nedostatku vlastně kyslíku té mozkové tkání. Potom záleží na výsledku léčby a potom vlastně na následném průběhu, protože i když všechno proběhá dobře, tak může dojít k rozvoji ischémie, dojít i ke krvácení a podle toho potom ten pacient zůstává v nemocnici u lehkých příhod a dobře léčených nebo úspěšně léčených příhod. To může být 3 až 7 dní, čím je to postižení těžší, tak to může být už v řádu i týdnu.
6: Na závěr klidně už jen stručně, jaké jsou vize do budoucna? Zlepší se léčba?
4: Možná, že se zlepší léčba, i když vlastně ty kovové mřížky, které máme, už jsou velmi kvalitní, aspirační katetry také. Vznikají, vyvíjejí se i nová rozpouštědla, to je to. A hlavně, co je důležité, že pacienti přicházejí dřív a na druhé straně vlastně ta úspěšnost by měla být větší, protože asi se rozšíří počet mechanických trombektomií, kde ty výsledky technicky jsou 87% a klinicky jsou dvojnásobný. To znamená, dřív jsme měli do 30%, teď je 55-57%, který opravdu jsou bez postižení následného nebo pouze s malým.
6: Říká předseda České společnosti intervenční radiologie Miloslav Roček. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
0: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Posloucháte Vědu Plus a teď už slíbené téma, přijímačky. Uchazeči o studium na středních školách už několik hodin znají výsledky přijímacího řízení a pro tisíce rodin tak dneškem vrcholí jedna z nejdůležitějších vzdělávacích zkoušek. Nový výzkum PAQ Research ale naznačuje, že o úspěchu u přijímaček nerozhodují jen znalosti nebo studijní předpoklady dítěte. Významnou roli podle dat hraje také informovanost rodičů, schopnost orientovat se v přijímacím systému, porozumění percentilům nebo investice do přípravy. Co tedy

0: výzkumu jsme zjistili, nebo čtvrtina rodičů uvedla, že při vyšším počtu přihlášek by na první prioritu zařadili jinou školu, kam jejich dítě chce více, ale v současném systému nechtějí riskovat. Další vlastně chybou je, že nerozumí přijímacímu algoritmu. V dotazníku jsme měli několik znalostních otázek, které ověřovaly základní principy algoritmu. Že pořadí oborů na přihlášce je závazné, to znamená, že po těch jednotných testech již není možné ty algoritmy měnit. Dále, že žák je přijat na obor s nejvyšší prioritou, kam má dostatek bodů na přijetí, a také, že obory je potřeba na přihlášce řadit efektivně. To znamená, že na tu první prioritu by ten deváťák měl dát školu, kam chce nejvíce. Je to ta jeho vysněná škola, tady se vyplatí riskovat. Na tu druhou volbu už dát vlastně nějakou volbu, kde už je větší šance na přijetí, a ta třetí priorita už patří pro tu volbu na jistotu. Dále vlastně další chybou bylo, že se nezjišťují informace o středních školách, kam chtějí nejvíce. Zjišťovali jsme především, zda rodiče si dohledávali informace o minimálním počtu bodů a minimálním percentilu přijatých z minulých let. Tady je velký problém, že ten percentil je často nedostupný, že ve výsledkových listinách jednotlivých škol se často neuvádí a v DIPSI tento údaj chybí úplně.
1: A co podle vašich dat rozhoduje vedle samotného výkonu dítěte nejvíc?
0: Vedle samotného výkonu tak určitě příprava, která je velice důležitá. Tady je vlastně problém, že pro velkou část vlastně žáků tak je nedostatek bezplatné přípravy a velká část rodičů musí za přípravu platit. Například u rodičů s vysokou školou, tak 20% těch rodičů tak dává za přípravu více jak 10 000 korun. Naopak u rodin bez maturity, tak buď za přípravu dávají žádné peníze, případně jen menší částky.
1: Upozorňujete, že významnou roli právě hraje orientace rodičů i v systému. V čem je dnešní přijímací mechanismus pro rodiny složitý?
0: Já si myslím, že problém je v tom, že nejdříve musí podat přihlášky a poté teprve píšou ty jednotné přijímací zkoušky, tedy podávají přihlášky v moment, kdy ještě vlastně neví, jak v testech dopadnou. Proto jsme vlastně ve studii navrhovali, že by se pořadí mělo prohodit, že nejdříve by měli se psát jednotné přijímací zkoušky a poté teprve podávat přihlášky. V současném systému píšou jednotné přijímací zkoušky pouze ty deváťáci, které se podali přihlášku na maturitní obor. Tady by to bylo vlastně naopak, že by nejdříve psali všichni deváťáci jednotné přijímací zkoušky a poté by teprve podle výsledků se rozhodli, zda se budou hlásit na ten maturitní obor či nikoliv.
1: Ve výzkumu zmiňujete i percentily. Můžete jednoduše vysvětlit, o co se jedná?
0: Percentil je statistický ukazatel, který vám řekne, jak si stojíte v porovnání s ostatními žáky. Například pokud máte 70. percentil, tak to znamená, že máte lepší výsledky než 70% ostatních žáků. Čím vyšší percentil, tím máte lepší výsledek. Ve studii uvádíme, že percentil je nejspolehlivější ukazatel, který dítěti pomůže odhadnout jeho šanci na přijetí. Akorát je problém, že velká část deváťáků ani nezná ten svůj percentil, jelikož je to velice složité se ho zjistit, buď si musí zaplatit nějaký placený kurz, případně se ho složitě vypočítat z bodů, které dostal z nějakých zkušebních testů, ale to je velice obtížné.
1: A ukazují data i rozdíly mezi regiony nebo například výraznější tlak na víceletá gymnázia?
0: Ano, tady vlastně Praha dlouhodobě podceňuje tuto situaci, i když ví, že jsou vlastně silné populační ročníky, především u těch všeobecných oborů, tak je nedostatečná kapacita, ale tu situaci podceňují, i když na svých účtech Praha má přes 180 miliard, tak tady to není otázka ani peněz, ale spíš priorit. Myslím si, že především všeobecné obory, tak by se ta jejich kapacita měla navyšovat a především v té Praze, tak je velký přetlak.
1: A co by podle vás pomohlo tomu, aby byl systém srozumitelný?

0: zranitelnější a méně závislý na tom, jak dobře se v něm rodiče orientují?
1: Myslím si, že pomohlo by tomu, kdyby se právě prohodil to pořadí, že by se nejdřív psali ty jednotné přijímací zkoušky a poté se vlastně podávaly ty přihlášky. Dále vlastně ve studii navrhujeme, že by se měl zvýšit počet priorit, tedy počet přihlášek. V současném systému mohou rodiny podat až 3 přihlášky, ale v zahraničí, například ve Francii, tak deváťáci mohou podávat až 10 přihlášek. V Polsku jsou to také 3 přihlášky, ale ve větších městech tak mají neomezený počet přihlášek.
0: A jak velkou roli dnes podle vašich dat hraje to doučování, o kterém jsme mluvili, po případě komerční přípravné kurzy?
1: Komerční kurzy dávají deváťákům velkou výhodu, jelikož v jednotlivých těch kurzech tak si zjistí ten svůj percentil, mají nepřeberné množství vlastně zkušebních testů, mohou se naučit strategii, jak vyplňovat jednotlivé testy. Ta bezplatná příprava taky existuje, například Cermat umožňuje na svých stránkách si vyzkoušet zkušební testy z minulých let, případně ČT Edu, tak ta se nabízí velké množství bezplatného výukového materiálu, ale přece jenom ty placené kurzy toho nabízí mnohem více.
0: Analytik PAK Research Jakub Špalek, moc vám děkujeme.
1: Naslyšenou. Děkuji. Přeji hezký den.
0: Stále posloucháte Vědu Plus a nás čeká další téma. První záchytka svého druhu na světě dnes slaví 75 let. V roce 1951 ji u Apolináře v Praze založil psychiatr Jaroslav Skála. Ten se řídil myšlenkou, že nestačí poskytnout jen první pomoc, ale že je třeba podat i pomocnou ruku a léčit. Jak moc byl tento přístup výjimečný? I o tom budeme mluvit s adiktologem Petrem Popovem, emeritním primářem kliniky adiktologie Pražské všeobecné fakulty. Nemocnice. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Když se vrátíme k Jaroslavu Skálovi, v čem byl jeho koncept záchytné stanice tak přelomový oproti tomu, co existovalo předtím?
2: Jaroslav Skála se inspiroval ve Spojených státech a někdy se říká, že pražská záchytka byla první na světě. Ona byla, jak jste správně uvedli, svého druhu první na světě, protože všechna jiná zařízení, která do té doby někde existovala, tak vlastně nebyly to zdravotnické zařízení. Byla to zařízení většinou s nějakým represivním charakterem, ať už policejní nebo jiného typu, ale neposkytovala se tam zdravotní péče nebo své pomoc nějakými své pomocnými organizacemi a zejména se nabízela nějaká navazující léčba. V tom byla unikátní záchytka, ten koncept, se kterým přišel Jaroslav Skála v roce 1951.
0: Záchytná stanice u Apolináře fungovala ve své podobě zhruba 40 let. Tehdy tam bylo 50 lůžek pro muže a 30 lůžek pro ženy. Dnes na místě najdeme kliniku adiktologie. Kam se tedy záchytná stanice přesunula a proč vlastně od Apolináře zmizela?
2: Tak to byla doba, kterou já jsem osobně zažil, protože v té době jsem měl to oddělení na starosti a docházelo k tomu, že záchytná stanice byla mnohem více konfrontována s lidmi, kteří byli přiváženi ve velmi vážném zdravotním stavu, čili to byly buď závažná intoxikace, nebo ještě navíc kombinace s nějakými jinými zdravotními poruchami a velmi akutními. A to zařízení nebylo vybaveno proto, aby tam bylo možné udělat diagnostiku a už vůbec ne proto, aby se tam mohli ti lidé okamžitě léčit, protože potřebovali třeba nějaké oddělení urgentní medicíny. Já jsem tehdy žádal vedení nemocnice, aby na to reflektovalo a aby tam to zařízení vybavilo tak, aby bylo možné se o ty lidi adekvátně bez rizika pro ně nebo i pro ostatní, třeba tam pracující, aby se to mohlo odehrávat. A na to nemocnice nereagovala, takže došlo k tomu, že se vlastně potom záchytná stanice přestěhovala do areálu na Míčánkách, který tehdy ještě nebyl soudním areálem, justičním areálem, ale patřil pod nemocnici na Vinohradech a na rozdíl od Apolináře byl medicínsky velmi dobře zajištěna. To byla doba, kdy vlastně ta záchytná stanice fungovala velmi dobře po medicínské stránce. Oni tam zachránili život řadě lidí, kteří tam byli přivezeni, někteří, aby se říct, i omylem, protože se nejednalo o opilost, ale třeba o diabetické koma. Ale současně už tam přestalo fungovat to, co fungovalo v Apolináři, kdy ten člověk, když ostřízlivěl druhý den, tak byla nabídnuta nějaká pomoc, bezprostřední nabídka léčby a to už potom tam dál neprobíhalo.
0: V Česku dnes funguje 18 záchytných stanic. V 80. letech místech jich v Československu bylo v provozu 63. Počet záchytných stanic i pacientů tedy v posledních letech klesá. Znamená to, že je problém menší?
2: Problém určitě není menší. Zásadní problém, který trvá a přetrvává vlastně od té doby, je, že záchytná stanice není zdravotnickým zařízením, jehož provoz by hradili zdravotní pojišťovny. Tam ten provoz musí uhradit ten zachycený sám, což je velmi, velmi komplikované, protože většina těch lidí, kteří záchytnou stanicí projdou, to nezaplatí. Se navyšuje jejich dluhová situace, anebo to musí někdo dotovat. A s tím, jak nebyla ochota takovéhle zařízení dotovat z nějakých prostředků toho zřizovatele, což byla většinou nějaká obec, tak vlastně ty záchytné stanice postupně ubývaly a byla snaha to přenášet někam na jiná zařízení, zejména třeba na psychiatrická oddělení, interny a podobně. Děkuji. Což je problém.
0: Právě dnes si připomínáme 75 let od otevření záchytné stanice u Apolináře v Praze. Takzvanou záchytku založil psychiatr Jaroslav Skála 15. května roku 1951. V jeho pojetí se stala světovým unikátem. Mluvili jsme o tom s adiktologem Petrem Popovem, dlouholetým primářem kliniky adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Stále posloucháte Vědu Plus a ještě jedno téma. Jedna pestrobarevná korálová rybka se jmenuje metařík žlutý. Využívá ale i červený pigment a břicho má zářivě modré. Navíc si své potravy mořských korýšů bere enzym, aby mohla zmást své predátory světlem. Biologové Jan Pačes a Karel Janko k tomu v našem podcastu Laboratoř řekli.
3: Když jí přestanete krmit těma korýšema, no tak prostě postupně přestane svítit, protože ten enzym si neumí vyrobit, ten spotřebuje, dojde jí i ta surovina na výrobu a přestane. A když jí začnete krmit jinýma korýšema, který mají tenhle ten enzym trošku jiný, no tak ona začne svítit trošku jinak.
4: No to je krása. Z toho by byl festival rybí.
5: Já bych jako jenom doplnil, že svícení u ryb se dá zajistit vícero působy. Ryby to umějí tak, že si třeba ve své kůži kultivují bakterie, které jim jako pak dělají to světlo. To není případ tyhle ty ryby, protože jak tady kolegové řekli, že ono se vědělo, že ona má přímo ten enzym luciferázu a teď vlastně dokázali, že ho nemá jak kódovat a tak, jo. Tahle ryba je fascinující tím, že ona sežere kořist, vezme z toho funkční enzym, který nezničí a pokud vím, tak dosud neznámý mechanismem je schopna ho prostě dostat jako na ty správné místa ve svém těle a tam ho zužitkovat. Ale existují organismy, které to vzali o level trošku vejš a mořský plš normálně žere řasy, to znamená, on zničí buňku, ale organelu si zachová. Je takový zelený díky tomu a chvíli prostě v něm probíhá fotosyntéza. Prostě. A potom, kdo se potápí, tak třeba si jako všiml na hožábrých plžů, většinou to má na sobě takový jako křídla, nebo jak bych to řekl, takové prostě výrůstky, třeba plži z rodu flabelín a oni se neživí rostlinama, oni jsou to jako dravci a žerou korály nebo žerou jako nezmarovce, kteří se jak brání tím, že když sáhnete na korál, tak se můžete nejenom jako odřít, že jo, ale může to být jako fyzicky popálený, chemicky popálený, oni mají prostě žahavý buňky, tomu se říká knidocity, ta buňka má v sobě prostě takový osten a smotaný vlákno, prostě mimochodem medúzy mají to sami, jako prostě žahají tímhletím. No a ty flabelíny žerou ty korály, nebo teda ty nezmarovce, celý ho prostě rozšmelcujou, sežerou, ale ty knidocity si nějakým způsobem za A neaktivujou, že by se vypálili prostě do nich, ale obalí je prostě nějakým jakoby slizem. A ta buňka potom z trávicí soustavy přemigruje aktivně, je to řízený, nevím, že by se zjistilo přesně jak, ale právě domigruje celá ta buňka do těch výrůstků nádherných, co charakterizuje ty plže a slouží to jako normálně obrana toho organismu, že když byste sahala na to, tak se popálíte úplně stejně, jako se popálí o sasanku. Jo. Takže vlastně ty krádeže biologické můžou být na úrovni proteinu, což dokazuje tato ryba, můžou být na úrovni organel, nebo dokonce jako celých buněk. A zase na druhou stranu, když jdete jakoby níž, hierarchicky, tak víme, že se krade běžně docela DNA. Vířníci jsou krásným příkladem toho, že oni během prostě toho svého životního cyklu umí do sebe nějakým způsobem prostě pumpovat DNA z okolí a prostě zabudovávat ji do svých chromozomů. A dokonce jsou teorie o tom, a to jsem se dál už jako nedostal v tom svém studiu literatury, že se umí krást i RNA vlastně jako nějak řídit prostě jako syntéza proteinu, že snad paraziti nebo ta semnice by uvažuje se o tom, že by měli být schopni z toho hostitele do sebe prostě dostávat jeho regulační RNA molekuly, které normálně už nikdo nechce, protože jestli chcete něco fakt regulovat a ničit prostě na první dobrou, tak je to RNA.
4: Ona zase není tak stabilní, že jako ta DNA.
5: Se myslelo. Já jsem třeba jednou zapomněl zkumavku přes víkend jako smažit na slunku a ukázalo se, že ta RNA byla uvnitř úplně perfektní.
0: Tolik Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
6: S českým rozhlasem Plus můžete číst i se zavřenýma očima. Přesvědčit se o tom můžete na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května popolední představíme unikátní historickou sérii o procesu s K.H. Frankem, která je sestavená ze záznamů přímo ze soudní síně. Přesně ve 2 hodiny odpoledne usedne do křesla Interview Plus Timothy Snyder a po 3. odpoledne bude hostem Plusu kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Že literatura je plus a plus je literatura, se můžete přesvědčit na veletrhu Svět knihy v sobotu 16. května v expozici Českého rozhlasu v pavilonu D na pražském výstavišti. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 90% uchazečů. Peking po návštěvě amerického prezidenta Trumpa vyzval k ukončení války v Íránu. Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Dánsku. A zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším ojediněle bouřky. Postupně se bude vyjasňovat, teploty do 13 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
8: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
7: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. Čína vyzvala k ukončení války v Íránu jen několik hodin poté, co z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump. Podle něj čínský vůdce Xi Jinping na společných jednáních vyjádřil ochotu pomoci s otevřením Hormuzského průlivu.
9: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí novinářům řekl, že nemá smysl pokračovat v tomto konfliktu, který podle něj vůbec neměl vzniknout. Nalezení rychlého řešení situace je prý v zájmu nejen Spojených států a Íránu, ale i zemí v regionu a celého světa, prohlásil. Během zpátečního letu volal Donaldu Trumpovi i německý kancléř Friedrich Merz. Vyzval Írán, aby zasedl k vyjednávacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Astronomický ústav Akademie věd ve středočeském Ondřejově bude mít i zítra den otevřených dveří. Za jasného počasí odborníci nabídnou navíc i pozorování oblohy po setmění.
10: Tadyhle ten dalekohled má 20-metrovou kopuli, má asi 200 tun.
11: Astronom Petr Škoda popisuje kopuli Perkova teleskopu, největšího klasického dalekohledu v Česku. Kromě něj se návštěvníkům postupně otevřou i další pozorovatelny, například radioteleskopy k pozorování slunce nebo historická hvězdárna z počátku 20. století, říká astronom Pavel Suchan.
12: Architekt Josef Fanta, který navrhl Wilsonovo nádraží v Praze, navrhl i Ondřejovskou hvězdárnu.
11: Program Dnů otevřených dveří je na webech Astronomického ústavu a České astronomické společnosti astro.cz. Martin Srb, Radiožurnál.
13: Čeští hokejisté nastoupí za necelých 20 minut proti Dánsku ve svém prvním utkání na mistrovství světa. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají ze švýcarského Friburgu přímý přenos. Domácí reprezentace bude souběžně hrát se Spojenými státy. Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál závod světového poháru na 1000 metrů v německém Brandenburgu. Navázal na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se český olympijský vítěz dělil o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři. I na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
14: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni, doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod a to se mi povedlo.
15: nehoda na D7 u Slaného a překážka na D1 u Čestlic. Na dálnici D7 ve směru z Prahy do Chomutova zpozorněte na konci úseku před Slaným. Na 16,5 kilometru, to je pár metrů před koncem dálnice, přibrzdíte, výrazněji se však nezdržíte. Máme tam hlášenou nehodu, havárie auta, to narazilo do svodidel. D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čestlice stojí porouchané auto na 8. kilometru, je v odstavném pruhu, provozu nebrání, jen občas auta vybočují z pravého, tak opatrně. Na tahu 16 mezi Řevničovem a Mělníkem se bouralo u Tuřan. Je to se zraněním na místě záchranáři a jezdí se kivadlově obousměrně, kratší kolona, zdržení 5 až 10 minut. A začala víkendová uzavírka na tahu 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je neprůjezdný obousměrně kvůli opravám a údržbě, je to na celý víkend aktuálně bez kolon. Další zelená vlna nejpozději o přestávce hokeje.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle taky bouřky, postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Po sametové revoluci se to v Československu a následně v České republice zahraničními návštěvami jen hemžilo. Jaká byla atmosféra na pražské Kampě po příjezdu britské královny Alžběty II. A jejího chotě? Proč bylo na bývalého diktátora Augusta Pinocheta podáno trestní oznámení?
17: Které pražské náměstí bylo přejmenováno za přítomnosti Margaret Thatcherové? A jakou roli se hrál Dismanův rozhlasový dětský soubor na koncertu Michaela Jacksona na Letné? Více ve třetím a závěrečném díle pořadu Archiv Plus o zahraničních návštěvách Československa a České republiky. Zdraví vás autoři František Šedivý
16: a Radim Štícha.
6: Archiv Plus.
16: George Bush se stal v listopadu 1990 úplně prvním americkým prezidentem, který v úřadu navštívil naši republiku. Ve svém projevu mimo jiné řekl: dlouhé rozdělení Evropy nyní končí. Dnes je Československo opět svobodné.
17: Bush vystoupil na Václavském náměstí v den prvního výročí sametové revoluce a setkal se jak s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, tak s Alexandrem Dubčekem, klíčovou postavou pražského jara v roce 1968.
18: A v tuto chvíli vidíme manželky obou prezidentů, a teď už i Václava Havla a George Bushe, jak přicházejí za neprůstřelnou skleněnou stěnu.
19: We want to help you proclaim your new liberty throughout all this proud and beautiful land, and so today we give to you our last replica of the Liberty Bell.
20: Chceme vám pomoci vyhlásit vaši novou svobodu po celé této zemi, hrdé a krásné zemi. A proto dnes odevzdáváme tuto poslední repliku zvonu svobody.
19: You know, one of our patriotic songs proclaims sweet land of liberty, from every mountain side let freedom ring.
20: V jedné naší vlastenecké písni se zpívá: ty sladká země svobody, nech svoboda zní z každého horského úbočí.
19: And so when bells ring in Wenceslas Square or in Bratislava or in anywhere in this glorious country, think of this bell and know that all bells are tolling for your precious liberty, now and forever.
20: A tak, kdykoliv se rozezní zvony na Václavském náměstí nebo v Bratislavě či kdekoliv jinde v této nádherné zemi, vzpomeňte si, že na tento zvon a vězte, že to všechny zvony zvoní na znamení vaší drahocenné svobody v této chvíli až na věky.
19: And so now I am proud to ring this bell three times.
20: Jsem hrdý na to, že v této chvíli mohu tento zvon nechat třikrát rozeznít.
19: Once for your courage.
20: Jednou za vaši odvahu.
19: Once for your freedom.
20: Jednou za vaši svobodu.
19: And once for your children.
20: Jednou za vaše děti.

0: May God bless Czechoslovakia. Thank you all very much.
1: Vedle amerického prezidenta byla další významnou diplomatickou událostí po sametové revoluci návštěva britské premiérky Margaret Thatcherové, a to v září 1990. Jednalo se o jednu z prvních návštěv západního státníka po pádu komunismu.
2: Návštěva měla silný symbolický význam. Potvrzovala mimo jiné, že Československo patří zpět do Evropy. Železná lady se setkala s Václavem Havlem a také promluvila ve federálním shromáždění. O závěru jejího nabitého dvoudenního programu už více archivní nahrávka.
3: Z federálního shromáždění odešla předsedkyně britské vlády k pomníku svatého Václava, kde položila květy. Na závěr svého pobytu v Praze se zúčastnila aktu přejmenování náměstí Antonína Zápotockého v Praze 3 na náměstí Winstona Churchilla. O odpoledním programu britské premiérky v hlavním městě Slovenské republiky v Bratislavě informuje Martina Balážová.
4: Pani Margaret Thatcherová vystúpila z lietadla kráľovskej letky RAF na bratislavskom letisku presne 25 minút po 12. hodine. Po oficiálnom privítaní najvyššími predstaviteľmi slovenského politického života prijala britská premiérka v rámci starého slovenského zvyku z rúk mladej krojovanej dvojice kúsok chleba so soľou. Potom nasledoval slávnostný obed a po ňom sa už britská predsednička venovala oficiálnym pracovným rozhovorom. Ako prvý ju na Bratislavskom hrade prijal predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško. Vo svojom krátkom uvítacom vystúpení vyzdvihol strategickú geografickú polohu nášho štátu, ktorý, ako povedal, je priesečníkom kultúr z východu i zo západu. Vychádzajúc z týchto súvislostí navrhol, aby sa práve naša krajina stala miestom budúcich stretnutí svetovej inteligencie. Ďalej ocenil snahu Veľkej Británie založiť v hlavnom meste Slovenska britskú radu, ako aj otváranie nových anglických škôl. Po rozhovoroch s Františkom Mikloškom sa pani Thatcherová stretla so slovenským premiérom Vladimírom Mečiarom. Aj výsledok týchto rozhovorov hodnotila v úvodných slovách na tlačovej konferencii, keď povedala:
5: These peoples have won their great battle for freedom brilliantly, courageously and decisively.
4: Vaši ľudia vybojovali svoj veľký boj o slobodu. Urobili to udatne, odvážne a rozhodne. Teraz chcú získať ekonomickú podporu pre svoju demokraciu. Vedia, že ich cieľom je trhová ekonomika, ale nevedia celkom presne, ako ju dosiahnuť. Podľa môjho názoru treba urobiť tri dôležité kroky, aby sa veci pohli dopredu. Vstúpiť do Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Usilovať sa o členstvo v Európskej rade a pokiaľ ide o dojednávanie štatútu pri druženého člena európskych spoločenstiev, musíte dosiahnuť istú ekonomickú úroveň, aby ste sa stali jeho riadnym členom.
1: Václav Havel po svém zvolení pozval do Československa také 14. tibetského dalajlámu, který přijel už v únoru 1990. Spřátelili se a dalajláma byl v Praze ještě několikrát. Během svých pražských zastávek dalajláma zdůrazňoval potřebu soucitu, vzdělání a respektu k lidským právům.

0: biskupským palácem, až je z balkónu pozdraví nejen František kardinál Tomášek, ale především vzácná návštěva. Osobní, tedy nikoli státní host pana prezidenta Havla, jehož původní jméno, tedy toho hosta samozřejmě, zní Tenzin Gyamtso. Mám pochopitelně na mysli jeho svatost 14. tibetského Dalajlámu, nositele Nobelovy ceny míru za rok 1988.
1: Is it peace? No. So I consider peace doesn't mean simply absence of war. Peace.
0: Co je podle mě mír, kterému mimochodem vaše země teď vyučuje svět, uvedl Dalajláma v sobotu na tiskovce plné zahraničních novinářů a snad i místních snobů. Ti všichni pronikli sítí bezpečnostních opatření, které tudíž nešlo označit za nezdolatelné. Ale k věci. Mír, říká Dalajláma, není jen tehdy, když se zrovna neválčí. Skutečný mír znamená víc. Musí ho vytvářet lidé bez zášti a zloby, lidé opravdu míru milovní. Proto je tak těžké ho na tomto světě dosáhnout.
2: Když do Prahy přiletěl papež Jan Pavel II., poklekl a políbil českou zem. Svatý otec u nás byl v roce 1990 podruhé. V roce 1973 se ještě jako krakovský arcibiskup Karol Vojtila zúčastnil pohřbu kardinála Štěpána Trochty v Litoměřicích. Návštěva v osvobozeném Československu byla nejenom pro věřící velmi významná a také ostře sledovaná. Společné bohoslužby na Letném se zúčastnilo přes 500 000 lidí.
3: Vaše svatosti, vítám vás v Československu.
4: Vážený pane prezidente, vážení zástupci československé vlády, ctihodný bratře kardinále Františku Tomášku a vy všichni drazí spolubratři v biskupském úřadě, přijměte můj úctivý a srdečný pozdrav.
5: Ještě sice nevidíme, ale už lidé povstali ze svých sedadel a z horní části třídy obránců míru, prakticky ve směru od svatovítské katedrály, od stanice Hradčanská, přijede ten známý papamobil, ten 3,5-tonový Mercedes, kde bude stát hlava římskokatolické církve, bude projíždět Letenskou plání podle předem vypracovaného plánu, tak, aby ho co nejvíc lidí vidělo. Několikrát projede mezi koridory, které jsou zřízeny a které jsou stále udržovány tady na Letné.
4: Modleme se, dokonej v nás, Bože, velikonoční dílo vykoupení. A dej, ať plně žijeme z toho, co jsme od tebe přijali skrze Krista, našeho Pána.

0: Velké davy příznivců přilákal i historicky první koncert kapely The Rolling Stones, a to v Praze 18. srpna 1990. Akce na Strahově se stala symbolem pádu komunismu. Přilákala přes 100 000 diváků a osobně ji zaštítil prezident Václav Havel. K nevšednímu zážitku přispělo i obří pódium ve tvaru ropné rafinérie, které přivezlo 11 kamionů. Dále 3 velkoplošné obrazovky a mamutí zvukový park s efekty, díky němuž byla hudba slyšet takřka po celé Praze. Nadšení publika nestumil ani vydatný déšť.
1: Atmosféru očekávajícího Strahova nám teď zprostředkuje přímý účastník Jan Pokorný.
2: Tak to vypadá, že Strahovský stadion má zase na chvíli svůj smysl. Zatím se tady hraje muzika z magnetofonového záznamu, ale už více než 3 hodiny se zaplňuje stadion fandy rockové muziky. Za pár minut to začne. Předkoncertní organizace je přísná, slušná, prostě perfektní. Chybí mi odhad sportovních reportérů, ale myslím, že teď takových 70-80 tisíc diváků tu je. Ostatně je vyprodáno. Všech 100 tisíc vstupenek zmizelo z předprodeje a před chvilkou se operativně začalo prodávat ještě dalších 10 000 lístků. Rolling Stones přijeli odpoledne z Pražského hradu, kde z balkónu společně s prezidentem republiky pozdravili prý velice četné shromáždění. Odvezli si i pěknou pozornost z Krystalexu, jak jsem se dozvěděl. No a už je téměř jisté, že Václav Havel jim návštěvu tady na Strahovském stadionu oplatí.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V létě 1993 zavítal do České republiky ruský prezident Boris Jelcin. Jeho blesková návštěva se odehrála krátce po rozpadu Sovětského svazu a zároveň po vzniku samostatné České republiky. Hlavním tématem byly česko-ruské vztahy po odchodu sovětských vojsk. Jelcin se omluvil za okupaci z roku 1968 a podpořil vlastní zahraničně politickou orientaci České republiky, včetně zbližování se Západem. Více k jeho krátké návštěvě v rozhlasové nahrávce.
5: V celém světě samozřejmě neunikla pozornosti okolnost, že po 2 dnech ve Varšavě si vrcholný ruský představitel nenašel čas na delší jednání v Čechách. Přičítám to výhradně na vrub dramatické situaci v Rusku, kde se předpokládá, že v nejbližších týdnech vyvrcholí politický zápas o moc. Lze si však také vzpomenout na diplomatický prapůvod Jelcinovy návštěvy u nás. Letos 8. května na recepci a oslavě výročí konce války při rozhovoru na ruském velvyslanectví informoval velvyslanec Alexandr Lebeděv prezidenta Havla, premiéra Klause a ministra Želence, že Boris Jelcin navštíví v srpnu Varšavu a náš prezident promptně navrhl, aby se ruský prezident třeba jen krátce zastavil u nás. Pánové Klaus a Želeněc to tehdy souhlasně označili i hned za dobrý nápad.
6: Vyvrcholením bleskové zastávky Borise Jelcina na cestě z oficiální státní návštěvy Polska byl podpis nové česko-ruské mezistátní smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci. Na následné tiskové konferenci pak prezident Václav Havel označil pracovní návštěvu Borise Jelcina za výraz sympatií k naší republice. Díky ní mohla být podepsána zmíněná smlouva, která je první svého druhu mezi novými, suverénními a rovnoprávnými státy.
0: Velkou kontroverzi vyvolala soukromá obchodní cesta bývalého chilského diktátora Augusta Pinocheta v roce 1994. Česká vláda jeho návštěvu neblokovala a prezentovala ji jako neformální obchodní jednání. U části české veřejnosti a médií vyvolal Pinochetův příjezd nevoli, a to v souvislosti s porušováním lidských práv za jeho diktatury. Podrobnosti přinesly rozhlasové noviny.
7: Chilský generál Augusto Pinochet přijel dnes ráno s doprovodem do vojenského opravárenského závodu ve Štenberku na Olomoucku. Závod se zabývá hlavně demontáží vojenské techniky, zejména nákladních automobilů, kterou armáda uvolňuje v souladu s mezinárodními smlouvami. Podle některých zdrojů by měl bývalý chilský diktátor, nynější vrchní velitel pozemních sil Augusto Pinochet, navštívit ještě zbrojovku v Uherském Brodě. Z informací pracovníků Omnipolu vyplývá, že společnost dosud neuzavřela žádné dohody s chilskou vojenskou delegací.
8: Na chilského generála Augusta Pinocheta, který je na návštěvě v České republice, dnes podal trestní oznámení pražskému státnímu zastupitelství šéfredaktor časopisu A Kontra, člen organizace Amnesty International Jakub Polák. Jak uvedl, existuje důvodné podezření, že se na Pinocheta vztahují ustanovení úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, která je součástí našeho právního řádu. Další trestní oznámení na generála Augusta Pinocheta podalo 6 osob, mezi nimi signatáři Charty 77, John Bock, Herman Chromý a Stanislav Pence. Naopak křesťansko-demokratická mládež bývalého diktátora vítá a považuje ho za jednoho z mála světových státníků, který se dokázal postavit komunismu v Chile a porazit je. Kampaň proti generálovi v některých sdělovacích prostředcích označuje za neslušnou.
4: Trestní oznámení podaná proti Augustu Pinochetovi během jeho návštěvy v roce 1994 skončila bez jakéhokoliv reálného postihu. Policie je buď odložila, nebo k zahájení trestního stíhání vůbec nedošlo. Po této kontroverzi následovalo v roce 1996 výrazné zlepšení vztahů s Chile, které stvrdil svou oficiální návštěvou Chile prezident Václav Havel.
0: Zatímco Pinochet společnost rozdělil, tak britská královna Alžběta II. Ji v roce 1996 naopak spojila. Jednalo se o první návštěvu britského panovníka v Čechách a na Moravě v tisícileté historii česko-britských vztahů. Královna přijala z rukou prezidenta Václava Havla nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílého lva s řetězem.
4: Havel na oplátku obdržel velkokříž řádu lázně. Britská delegace obdivovala při svém pobytu také krásy hlavního města. Úvodní slova královny i atmosféru na pražské kampě zachytil Český rozhlas.
9: Mr. President, thank you so much for the welcome.
10: Pane prezidente, velice vám děkuji za uvítání, kterého se princi Filipovi a mně dostalo. Oba nás těší, že tu dnes můžeme být, zvláště pak proto, že toto město, klenot v srdci Evropy, vidíme poprvé.
11: Přicházíme s informacemi z pražské kampy, kde se tísníme mezi davy Pražanů. Myslíme, že královna už je velmi blízko, protože už právě teď projíždí kolona několika desítek policejních vozidel. Přijíždí čestná stráž na motorkách a podle mávání Pražanů zdá se, že její veličenstvo, britská královna Alžběta II., právě teď vjíždí ve svém Rolls Royce do prostoru pražské kampy.
12: Já bych k tomu jenom dodal, že ty davy, které teď právě tleskají, mávají vlaječkami, se netísní jen tady dole na kampě, ale také nahoře na Karlově mostě, kam královna za chvíli vystoupí a podívá se tady na část královské cesty, té cesty, po které chodili někteří z jejich dávných krajanů, jako magistr Kelly, dobře známý i u nás, a další zástupci britské monarchie, kdysi v minulosti královna, tu opět připomínám, je vlastně poprvé ve svém životě jako první hlava britské monarchie.
11: Já bych teď uvedl, že kolona policejních vozidel objela celou starou kampu a právě teď vozidla zastavují a teď do prostoru před schody na Karlův most přijíždí i královský Rolls-Royce, takže předpokládám, že během několika vteřin bude královna Alžběta vystupovat ze svého vozu. Právě teď Rolls-Royce zastavil a já poprosím Martina, protože je vyšší, aby okomentoval, co vidí.
12: No teď právě královna vystupuje z automobilu ze svého Rolls-Royce, vítá jí potlesk. Doprovázená prezidentem republiky Václavem Havlem, pokud tam dobře vidím. Pražané ji opět zdraví stejně jako její ochotě prince Filipa. A teď právě stoupají po schodech na Karlův most.
11: Připomeneme, že královna by se teď měla projít po Karlově mostě a poté, co skončí její královská procházka, tak by se měla odebrat do své pražské rezidence, která je odtud přibližně 200 metrů a je to pražský Lichtenštejnský palác.
12: Já bych k tomu jenom dodal pro úplnost, že architektura, kterou tady královna shlédne, a pražská architektura speciálně, je v královské rodině doménou prince Charlese, který se o Prahu velmi zajímá a je taky společně s Václavem Havlem patronem pražského památkového fondu a Prahu také několikrát navštívil.
0: V přátelském duchu se nesla i návštěva amerického prezidenta Billa Clintona. Ten vystoupil za projekt Partnerství pro mír, to jest iniciativu NATO zaměřenou na zapojení bývalých komunistických států střední a východní Evropy do bezpečnostních struktur. Během návštěvy se Clinton setkal s významnými osobnostmi české kultury, třeba se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. O bližším programu promluvil do rozhlasu přímo z Národní třídy mluvčí Václava Havla Ladislav Špaček.
13: Silná policejní asistence a davy přihlížejících před jazzklubem Reduta svědčí o tom, že sem každou chvíli přijede americký prezident Bill Clinton, doprovázený českým prezidentem Václavem Havlem. Už od 8 hodin, jak sami slyšíte, probíhá dole v Redutě vystoupení volného sdružení jazzových hudebníků. V publiku je mimo jiné premiér Václav Klaus. Je tu se mnou Ladislav Špaček, mluvčí českého prezidenta. Právě se otáčí, kolona ještě nejde, je čas na otázku. Jak probíhá dosavadní neoficiální program obou prezidentů?
14: O neoficiálním programu předem, než prezident Clinton přijel, tak bylo vlastně velice mlhavo, protože, jak víme, prezidentovi Clintonovi zemřela maminka, takže bylo dost problematické organizovat nějaký soukromý program. Nakonec po vzájemné dohodě obou prezidentů se rozhodlo, že se zachová procházka po Karlově mostě, protože prezident Clinton si vzpomíná na svoji návštěvu v 70. roce, na Karlův most si vzpomínal zejména. No a potom návštěva typické pražské restaurace. Takže v tuto chvíli ještě prezidenti sedí u Zlatého tygra, možná v těchto chvílích už se vydávají na cestu a míří sem do Reduty, kde je jakýsi večer spirituálu. Má to být trošku taková jakási i vzpomínka na Clintonovu matku a má to být takový trošku klidnější večer, nikoliv jazzový, jak bývá v tomto klubu zvykem.
13: Bude hrát americký prezident na saxofon?
14: To je věc, kterou samozřejmě předem nemůžeme určit, nicméně mohu prozradit, že náš pan prezident má pro amerického prezidenta velice zajímavý dar.
4: O ním zajímavým darem byl právě nový saxofon, zhotovený ve známé české dílně Amaty v Kraslicích. Jednalo se o osobní a symbolický dárek. Clinton saxofon vyzkoušel a s kapelou na něj zahrál několik skladeb.
0: A o hudbě zůstaneme i v závěru dnešního Archivu Plus. Americký zpěvák Michael Jackson si v roce 1996 vybral českou metropoli jako místo, kde zahájí světové turné k albu History. Na Tletnou tehdy nechal zpěvák vztyčit svou obří sochu, paradoxně na místě, kde jen několik desítek let předtím stál maršál Stalin. Důležitou roli během koncertu sehrál i Dismanův rozhlasový dětský soubor.
15: Dobré odpoledne tady z Letné. Já jsem teď zase zašel mezi diváky, respektive čekající. Mám tady dvě děvčata, faninky Michaela Jacksona, takže se zeptám, odkud jste přijeli?
16: Z Bratislavy jsem.
15: A jak se vám tady zatím čeká, protože to čekání je asi dost úmorné.
16: Tak čeká se mi celkom dobré, jakože ale mě trošku zima, lebo se nepohybujem.
17: Já jsem přijela spozdě a čeká se mi blbě, protože nemám kámošku.
15: Jak to, že nemáte kámošku? Ona se vám někde ztratila?
17: No, ztratila. Hned stávalo v chodu.
7: Na vystoupení americké megastar se bude přímo podílet i Český rozhlas. V hlavním programu se představí Dismanův rozhlasový dětský soubor, který bude spoluúčinkovat ve dvou písních. Na to, jak se děti na večerní vystoupení těší, jsme se zeptali jedné ze sbormistrů dětského souboru Českého rozhlasu, Zdenky Fléglové.
18: No, vzhledem k tomu, že to jsou děti, které mají ledaco za sebou a mnohé už zkusili a mnohokrát stály na prknech, která znamenají svět možná, a mají za sebou i nejrůznější noční bojovky, tak možná i tato noční hra s Michaelem Jacksonem bude pro ně jednou z mnoha událostí jejich života. Asi na to budou vzpomínat velmi dlouho, ale nemyslím si, že by měli trému nebo že by se báli. Myslím, že určitou výjimečnost to všem pociťují všichni.
4: Archivními nahrávkami z významných porevolučních návštěv v Československu a České republice vás provedli František Šedivý
0: a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistrovi zvuku Janu Braunerovi a Peteru Markovskému z rozhlasového archivu.
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
19: Hradec Králové z pevnostního města k Salonu republiky. V roce 1924 slavný kubistický a funkcionalistický architekt Josef Gočár vyhrává architektonickou soutěž v Hradci Králové a o rok později jej tehdejší starosta města František Ulrich pověřuje zpracováním celkového regulačního plánu. Hradec Králové, věné město Českých královen, byl ještě před koncem 19. století pevnostním městem. Vojenská pevnost ve stylu Josefova obkružovala původní historii jádro. Koncem 19. století hradby padají. Poté, co se kvůli výkupu jejich staveb i pozemků, na kterých stojí, v roce 1893, město zadluží na svou dobu neuvěřitelnou částkou 500 tisíc zlatých a téměř skokem se přenese do moderní doby. Naprosto klíčovou roli sehrává právě František Ulrich.
20: Byl to člověk vzdělaný, člověk, který měl obrovský rozhled a který měl zároveň obrovské vize. A ty se postupně tedy snažil naplňovat v průběhu svého mandátu. Členem městské rady se stal v roce 1893 a o 2 roky později se stal starostou. Starostenský úřad vlastně vykonával až do roku 1929, což bylo jako na tehdejší dobu si myslím dost obdivuhodné.
19: Připomíná osobu Františka Ulricha, původně právníka, ale také básníka a jeden čas i poslance zemského sněmu, kurátor Muzea východních Čech Jan Jakl. Cihly z bývalých hradeb prodává město za nízké ceny svým obyvatelům. Naklání si je tak pro moderní výstavbu, ale přitahuje i nové obyvatele. Podstatné je, že od počátku v Hradci Králové existují plány rozvoje. Dokonce první, a to mezinárodní, soutěž na nové městské čtvrti vypisuje město už 9 let před podpisem kupní smlouvy na hradby a pozemky v roce 1884. Následují další 2 plány. Ten nejdůležitější, který stanovuje podobu dnešního města, přináší Josef Gočár, žák Jana Kotěry. Ten pro Hradec Králové projektuje budovu muzea, která se stala zlomem vztahu místních k moderní architektuře. Josef Gočár předkládá koncem 20. let nový městský plán, který mimo jiné stanovuje šířku nové uliční sítě, prolouky i výšku nových budov v místech původních hradeb i mimo ně.
20: Gočár navázal tedy na své předchůdce, ať už to byl třeba Oldřich Liska, architekt Reichl, Freiwald, prostě vytvořil v polovině 20. let, konkrétně v letech 1926 až 28, opravdu plán, který je považován za takový ukázkový městský plán, navrhl tam vlastně novou městskou aglomeraci. Tady bylo i hezké, že ten Gočár s těmi svými předchůdci, že od počátku navrhoval, že prostě vznikne nové centrum, ale vedle toho nová výstavba se bude pak už rozšiřovat do samostatných satelitů. Takže vlastně tady pak vznikla všechna ta sídliště po druhé světové válce, která tady byla postavena, tak už vznikala za hranicemi té dnešní městské památkové zóny, té moderní architektury těch 20. a 30. let. Takže proluky tady opravdu žádné nebyly, to všechno se stihlo dostavit přesně do toho roku 1939, bo trošku s malým přesahem. Takže po té druhé světové válce nebyla možnost ani nějak zničit, zastavit nějaký proluky nějakou špatnou architekturou.
19: Říká Jan Jakl, kurátor Muzea východních Čech. V roce 1893 má Hradec Králové zhruba 8 000 obyvatel. Těsně před druhou světovou válkou už je to mezi 40 až 50 tisíci obyvatel a město je v tu chvíli v podstatě dostavěné, včetně velkorysého dopravního řešení, takzvaného Gočárova okruhu, které kapacitně přestalo stačit vlastně až na konci 20. století. Není divu, že po vzniku první republiky získává město označení Salon republiky.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Práva online vydavatelů na poplatky za obsah, rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech, VPN k obcházení ověřování věku a celoevropský zákaz používání sociálních sítí dětmi. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
3: Online Plus.
1: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
21: Ahoj Davide.
1: Evropská komise zvažuje zavedení celoevropského věkového omezení pro přístup na sociální sítě. Podle své šéfky Ursuly von der Leyen by mohla příslušný legislativní návrh představit už letos v létě. Diskuzi o zavedení minimálního věku pro přístup na sociální sítě nemůžeme ignorovat, řekla na konferenci v Kodani. Věkový limit podle ní už chce zavést Dánsko i dalších 9 členských států Evropské unie. Evropa se podle ní může poučit z příkladu Austrálie, která na konci loňského roku zavedla zákaz používání sociálních sítí do 16 let. Jenže australská data zatím ukazují, že mladší děti dokáží zákaz ve velkém obcházet. Podle průzkumu australských úřadů 7 z 10 dětí, které před zákazem měly na největších sítích účet, jej má i po tomto omezení. Petře, téma, které se nám v poslední dobou samozřejmě hodně vrací do našeho pořadu, hodně jsme o něm mluvili, možná se nebudeme tolik opakovat. Myslím si, že jsme i docela tady předpovídali, že nejspíš přijde nějaká snaha o celoevropský zákaz používání sociálních sítí do určitého věku. Myslím, že jsme oba říkali, že z toho nejsme vůbec nadšení. Změnil jsi zatím na to názor? Nebo trváš také na tom, že to není úplně dobrá věc?
2: Nadále trvám na tom, že to není dobrá věc. Nestalo se nic, co by mě přesvědčilo o opaku. Naopak ty australské zkušenosti, které postupně vycházejí najevo, ukazují, že ten zákaz nefunguje v tom smyslu, v jakém to tam zamýšleli. Děti určitě nejsou chráněny více, spíš méně, protože vlastně se pohybují mimo zákon, pokud ty sítě používají. Takže pravděpodobnost, že si budou stěžovat nebo si, že se svěří, když tam narazí na nějaký útok na sebe, na nějaké špatné chování, je mnohem menší než dřív.
1: Šéfka Evropské komise ten australský případ právě zmiňovala v tom svém projevu jako pozitivní model, na který se může právě Evropa podívat a může se podle něj zařídit, tak nevím úplně, jak to tady myslela, jestli ta data nezná, nebo co vlastně to přesně znamenalo. Každopádně Austrálie nebo australské úřady z toho prozatím nevelkého úspěchu viní převážně ty sami sociální sítě, které podle nich zákaz příliš dostatečně nevinucují. Mohla by podle tebe tedy větší přísnost, ať už těch regulačních úřadů na sociální sítě, nebo sociálních sítí na ty své uživatele něco změnit? K lepšímu tedy?
2: Ono se zdá, že prosadit ten věkový limit čistě technicky, i když odhlédneme od všech sociálních a morálních aspektů na chvíli, je prostě obtížné. Mluvili jsme o tom v tomto pořadu už několikrát. Děti nemají osobní doklady, kterými by se dal věk jednoznačně prokazovat. Pokud to nastavíme od toho věku, kdy ty osobní doklady mají, tak tam rázem a v Evropě zejména vzniká problém s ochranou osobních údajů a s tím, jestli ty doklady chceme předkládat provozovateli těch sociálních sítí. V zásadě by kontrolováni museli být všichni a tak dále a tak dále. Právě proto se používají jiné metody ověřování věku, jako například v té Austrálii fotografie, chování a podobně, a ty jsou nespolehlivé. Já nevím, jestli paní von der Leyen tohle neví, anebo jestli spoléhá na to, že to nevědí ti, k ním mluví, a ani jedno, ani druhé by nebylo dobře.
1: No, uvidíme, jak to dopadne. Zatím je to takový příslib, že by ta legislativa tedy mohla být předložena letos v létě. Komise si zřídila podle paní předsedkyně také nějaký poradní orgán složený z odborníků, kteří mají dát nějaká doporučení právě v oblasti ochrany dětí v tom online prostředí, tak uvidíme, jaká ta doporučení budou. A než tedy se asi Evropská komise dostane k nějakému tedy schválenému nařízení nebo směrnici, tak to předpokládám ještě potrvá měsíce, spíš možná několik let. Další volby do Evropského parlamentu, pokud mě paměť neklame, budou někdy v roce 2029, tak možná do toho termínu se něco představí a pak se to ještě bude řešit v tom předvolebním boji. Takže myslím si, že se máme hodně na co v úvozovkách těšit v téhle oblasti. Uvidíme tedy.
3: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jedním ze způsobů, jak mohou děti ověřování věku online obcházet, jsou virtuální privátní sítě, takzvané VPN. Například po zavedení povinného ověřování zletilosti u některých online služeb ve Velké Británii, jejich popularita mezi uživateli raketově vzrostla. Někteří zástupci organizací, které bojují za větší ochranu dětí v online prostředí, proto říkají, že VPN představují díru v zákonech, kterou je potřeba zacelit. Konstatuje to alespoň zpráva výzkumné služby Evropského parlamentu, o které v posledních týdnech psala řada médií s titulky typu, že Brusel řeší, jak omezit VPN. Materiál přitom doplňuje, že zastánci ochrany soukromí varují, že by omezení VPN mohlo narušit bezpečnost, citlivé komunikace a anonymitu na internetu. Petře, mě vlastně docela překvapilo, jak tahle ta relativně z mého pohledu nevinná zpráva, kterou vlastně tento think tank Evropského parlamentu připravil pro zákonodárce, tak jak takhle zarezonovala, tedy aspoň na sociálních sítích a mezi všemi zastánci prostě soukromí. Hodně se teď mluví o tom, že Brusel chce zakázat VPNky nebo je nějakým způsobem zregulovat a omezit a že je to opravdu krok špatným směrem. Máme nějaké další signály, kromě téhleté zprávy, která opravdu spíš shrnuje, co se v téhle oblasti píše a řeší. Máme nějaké další signály, že Brusel opravdu chce tedy nějakým způsobem zakázat nebo omezit VPNky?
2: Já o žádných dalších nevím. Je pravda, že technologie virtuálních privátních sítí se několikrát v minulosti objevila v souvislosti s ochranou dětí a s regulací přístupu k internetu, ale vlastně nikdy, pokud vím, to nebylo v poloze, že by se Evropská unie chystala zakázat nebo výrazně omezit jejich provozování. To by byl tak obrovský zásah do fungování internetu a do ochrany soukromí, že věřím tomu, že orgán demokratické Evropy tohle prostě udělat nemůže. Na druhou stranu poslední dobou jsme z těchto míst viděli tolik trochu podivných návrhů, že rozumím té nervozitě, která i kolem celkem neutrálně laděné a zřejmě nevinné výzkumné zprávy vznikla.
1: Možná bychom mohli teďka vysvětlit, co to ty VPNky jsou a k čemu se tedy používají, kromě toho, že se tedy prostřednictvím VPN mohou obcházet ta různá ověřování věku, například ve Velké Británii a podobně.
2: Je to technologie, která ustaví dočasné spojení mezi dvěma body na internetu, typicky mezi koncovým uživatelem, který sedí u svého počítače, a nějakým serverem takovým způsobem, že identita toho uživatele, reprezentovaná jeho digitální číselnou adresou, takzvanou IP adresou, je skryta. Namísto ní se tam dočasně objeví nějaká jiná, což je právě zařízeno technicky. Velice často se to používá k tomu, aby se ten uživatel tvářil, že je v jiné zemi, v jiné geografické oblasti, ale především se to používá k tomu, aby to spojení bylo nenarušitelné a neodposlouchávatelné. Naprosto v rutině se to používá třeba při dálkovém připojování lidí, kteří pracují z domova do počítačů jejich firmy, pokud tam chtějí mít zaručenou bezpečnost a neodposlouchávatelnost, což chce prakticky každý. Já sám používám VPN denně pro připojení k serverům svého zaměstnavatele, když pracuji z domova.
1: Tak to nevypadá na úplně nějaký nástroj ďáblův, který by se zneužíval pouze k nějakým nelegálním účelům. Já také VPNku používám samozřejmě ne úplně denně, ale občas ano. A vlastně také mi to přijde dost jaksi přehnané, byť jen uvažovat o nějakém omezení vlastně takovýchhle služeb, protože těch skutečně legitimních případů použití je celá řada. Každopádně já vím, že možná nějaká regulace VPNek by mohla být tedy ve hře v rámci Evropské unie, protože když jsem nedávno psal o chystaném návrhu evropských pravidel pro takzvanou data retention, tedy ukládání provozních a lokalizačních údajů, tak jsem narazil na materiál, pracovní materiál Rady Evropské unie, který loni zveřejnil server Netzpolitik, a tam vlastně stálo, že členské státy hodně uvažují o tom, že by právě VPNky se měly dostat na seznam služeb, které by v rámci data retention mohly také

0: protože mimo jiné tam jde o utajení obsahu té komunikace a ta by se zřejmě tímhletím způsobem nijak neodkryla, neotevřela. Uh-huh. Ale máš naprostou pravdu v tom, že by to bylo velký zásah do toho, k čemu ty VPNky jsou. Je to velice radikální návrh. Zatím bych si s tím moc nalámal hlavu, protože podobně radikálních návrhů, o kterých se často vůbec nedozvíme, se pohybuje v politice, hlavně v té okolo digitálních technologií hodně a drtivá většina z nich prostě skončí pod stolem a vůbec nic z toho není. Takže věřil bych tomu, že i tohle je jeden z těch přestřelených nápadů nebo zkoumání, kam až se dá zajít. Kdyby ale to mělo nabít nějakých pevnějších obrysů, tak by to určitě stálo za velkou pozornost a velké objasňování, proč to je špatný nápad. Zatím se mi do toho moc nechce, protože mám pocit, že bychom jenom dělali paniku tam, kde není potřeba.
1: Ano, je pravda, že to je zatím opravdu, nebo byl to zatím tedy pracovní materiál z jednání pracovní skupiny v rámci tedy Rady Evropské unie a Evropská komise má představit ten finální svůj návrh někdy teď, nebo měla ho představit na jaře, už by měl být veřejný, zatím veřejný není, tak možná se ho brzy dočkáme a pak se do něj podíváme a uvidíme, co tady bude stát v tom oficiálním návrhu pravidel pro data retention. A myslím si, že to bude i tak plné různých dalších zajímavých témat, o kterých i v našem pořadu pak budeme mluvit.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Na fotbalových stadionech by mělo být povoleno používání kamer s technologií na automatické rozpoznávání obličejů. V reakci na incident při nedávném fotbalovém derby Sparty a Slávie to v rozhovoru pro Český rozhlas řekl předseda disciplinární komise fotbalové ligy Jiří Macner. Existuje tady z mého pohledu přežité, ale stále existující rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, které použití této technologie znemožňuje. Jsem zastáncem názoru, že právě tato událost dává zapravdu názorům, které říkají, že to je přežité a že dnes jsme se posunuli dál. Bezpečnost je jedna z výjimek, kdyby použití mělo být povoleno, řekl. Podle dostupných informací se ve světě rozpoznávání obličejů na fotbale používá hlavně v Brazílii, kde je od loňského roku povinné na všech stadionech s kapacitou nad 20 000 diváků. V Evropě s technologií experimentuje policie při vybraných exponovaných fotbalových zápasech ve Velké Británii. V Evropské unii nasazení technologie brání obvykle přísnější pravidla pro ochranu osobních údajů. Petře, co si myslíš ty tedy? Stalo by za to tuhle technologii do kamer na velkých fotbalových stadionech opravdu zavést a zapnout ji, když teď pomineme to tedy, že podle pravidel pro ochranu osobních údajů to v Evropské unii není úplně možné?
0: Inu, zákony platí všude, dokonce i na fotbalovém stadionu, i když to tak občas nevypadá. Čili, aby se něco podobného mohlo stát, musela by se buď udělat výjimka ze zákona, anebo, což mi připadá podstatně schůdnější, museli by sami návštěvníci fotbalových zápasů vyslovit souhlas s tím, že jim nevadí, že se tam ty obličeje rozpoznávají, protože se souhlasem člověka můžeš udělat ledacos, co bez jeho souhlasu nejde. Čili postavit to tak, chcete jít na fotbal, odsouhlaste tedy, že se tam bude tahle technologie používat. Když by to bylo v téhle poloze, asi by mi to nijak zásadně nevadilo. Možná kdybych neviděl v televizi záběry z těch závěrečných minut zápasu mezi Spartou a Slavií, tak bych byl jiného názoru, ale protože jsem je viděl, tak soudím, že na hrubý pytel hrubá záplata a že asi by se s tím něco dělat mělo. Nicméně nesouhlasím s tím, aby se to udělalo formou porušení zákona a věřím, že to ani dost dobře nejde, že se musí napřed najít právní konstrukce, která to umožní. Opět po 99. v tomto pořadu zdůrazňuji, že nejsem právník, ale mám za to, že ten institut souhlasu by tady pomohl.
1: Já se obávám, a taky nejsem právník, že GDPR neumožňuje to, abys prostě musel souhlasit, jinak se nedostaneš na fotbal nebo něco podobného, takže tam nevím úplně, jak by se to asi dalo udělat, ale rozumím tomu argumentu, kam směřuješ vlastně, že kdyby s tím lidé souhlasili, tak by to možná bylo přijatelnější nebo něco podobného. Já myslím, že tam je taky problém ještě s nařízením umělé inteligenci AI aktem, které vlastně vylučuje určitá používání právě těch

0: těchto technologií, například to rozpoznávání obličejů v reálném čase, je to mezi těmi zakázanými použitími umělé inteligence, pokud se nepletu. Takže tam by těch právních asi problémů bylo víc. Každopádně vlastně většinou proti těmhle technologiím opravdu protestují různé organizace, které se zabývají ochranou osobních údajů a ochranou soukromí, a protestují například i proti tomu, aby se to nasazovalo jinde než na fotbale, například na pražském letišti, že tady sdružení Jure velmi protestovalo proti tomu nasazení tohoto nějakého systému. Nakonec, pokud vím, tak policie ji musela vypnout, jestli se nepletu, jestli si to dobře pamatuju. Takže ta debata o tom, kde jsou nějaké hranice použití této technologie a kde ty jaksi pozitivní dopady převažují nad nějakými riziky, tak ta se vede už další dobu. Myslíš, že tedy, když odhledneme od toho fotbalu, tak například použití právě v kamerových systémech ve městě nebo v dalších kamerách, že tohle použití by stálo také za zvážení, protože většinou bezpečnostní složky tedy říkají, že by to omezilo například zločin, že by to umožnilo lepší chytání pachatelů a podobně.
1: V žádném případě ne v otevřeném veřejném prostoru, na ulici, v místech, kde není žádná restrikce vstupu. Myslím si, že k takovým místům patří i to letiště, přinejmenším třeba odletová hala. Jak je to potom při bezpečnostní kontrole a po ní, to těžko říct. Celé je to citlivá otázka. Asi mohou existovat prostory, kde je tak jako tak zavedeno omezení vstupu, a tam si dovedu představit, že se dá zdůvodnit to rozpoznávání obličejů, ale pokud je to veřejný prostor, tak v žádném případě ne, s tím rozhodně nesouhlasím.
0: Mm-hmm, tak tohle je zajímavá hranice vlastně, pokud tady je ten přístup tam omezen, tak bys byl pro, a pokud ne, tak ne.
1: Já neříkám, že bych byl pro, já říkám, že si dovedu představit, že bych nebyl proti, to je trošičku něco jiného.
0: Ano, rozumím. Tak se omlouvám, že jsem ti to takhle podsunul, ale už ti rozumím. No, jak jsem citoval, tak třeba na tom fotbale se to používá v některých zemích, zejména v té Brazílii, kde se, jak jsem pochopil, potýkali s velkými problémy a s velkými násilnostmi na těch fotbalových stadionech, a tedy používají to tam od loňského roku. Nenašel jsem zatím žádné velké zprávy o tom, jak se ta situace změnila, nebo jak ta technologie vlastně opravdu pomohla nějaké prevenci těch nějakých přečinů nebo násilností. Hodně se o tom psalo také ve Velké Británii, tam nejenom co se týká tedy fotbalových stadionů, ale například také třeba obchodů, které některé tam podobnou technologii mají a snaží se pomocí ní chytat třeba zloděje. A tam vím, že se hodně psalo právě o případech, kdy ta technologie zklamala a identifikovala řadu lidí, kteří nic neukradli. Je ta technologie dneska, co se týká přesnosti a toho, jak je schopná tedy odhalovat takové případy, opravdu na dostatečně dobré úrovni, aby ty chyby tolik nedělala?
1: Já si myslím, že není, ale to není ten hlavní argument, protože se neustále zdokonaluje. A pokud to postavíme na argumentu nespolehlivosti rozpoznávání, tak ten za několik let může padnout, může přestat být platný. Já myslím, že by obecně společnost v podobných případech měla být zdrženlivá a nenaskakovat na paniku, která nastane po jedné ošklivé události. To, co se stalo na Slavii, to byla nepěkná událost, která zřejmě trošku otřásla představou o tom, jak vypadá v Česku masová zábava, jak vypadá první fotbalová liga. Ale převrátit kvůli tomu půl světa prostě proto, že jsme se jednou něčeho polekali, to není dobrý nápad.
0: Ono konec konců, jak to tak sleduju v médiích, tak to vypadá, že policie bude schopná identifikovat ty různé výtržníky čistě z těch záznamů kamer, které tam prostě jsou, nebo z toho, co natočili lidé na své mobilní telefony, protože těch záznamů vypadá to, že je celá řada a že toho materiálu je hodně, tak snad to třeba zůstane u toho a nebude potřeba omezovat soukromí vlastně nějakými dalšími technologii, říkám za sebe, ale každopádně by se nejdřív museli překonat ty zákonné jaksi překážky, o kterých jsme mluvili, takže nevím, jestli je to vůbec v dohledné době reálné.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Italské úřady mohou společnosti Meta přikázat, aby vydavatelům online médií platila licenční poplatky za používání jejich obsahu. Ve svém verdiktu to řekl Soudní dvůr Evropské unie. K placení se firmu snažil přimět italský regulační úřad, který v roce 2023 stanovil pravidla pro určení, jak se mají licenční poplatky vypočítávat. Meta, která provozuje sociální síť Facebook, to v zápětí napadla u soudu. Podle firmy rozhodnutí porušilo její svobodu podnikání, která je zakotvena v evropských zákonech. Soudní dvůr Evropské unie souhlasil s tím, že o určité omezení svobody podnikání skutečně jde, ale v tomto případě je důvodné, protože zajišťuje ochranu duševního vlastnictví vydavatelů, řekl také soud. Petře, myslím si, že mimořádně zajímavý verdikt, který otvírá si možnosti v celé řadě členských států, které zatím o tom vyjednávání s sociálními sítěmi, vyhledávače a dalšími velkými online platformami zatím nezačaly. A asi dost velké vítězství pro ty vydavatele, kteří takhle mají potvrzeno, že tedy mohou o ty finance žádat a že úřady mohou třeba právě určovat jejich výši. Myslíš, že třeba i v Česku, kde tedy je trošku specifická situace v tom, že Facebook a Google přestali zveřejňovat ty snippety, takzvané tedy takové ty ukázky z článku médií před platností toho zákona, že to nějakým způsobem tedy českým vydavatelům pomůže?
1: Abych pravdu řekl, nemám ponětí, právě protože tím, o čem jsi mluvil, je ta situace odlišná a řekl bych méně jednoznačná ve prospěch vydavatelů. Google a Facebook se mohou bránit tím, že toho včas nechali, abych tak řekl. Mm-hmm. Ale posté říkám, že nejsem právník a nevím, jestli tenhle argument by něco vážil, nebo ne. Rozhodně tím, že v jedné velké důležité zemi Evropské unie takovéhle rozhodnutí zřejmě teď už bude nevývratné a nebude možné ho obejít a ty firmy budou muset začít platit, tak se trochu mění situace.
0: No tak uvidíme, jak to tady dopadne na ta česká vyjednávání. Pokud vím, tak tady ten správce licenčních práv vydavatelů zatím s těmi velkými platformami nic nevyjednal, vyjednal s některými menšími firmami, například na monitoring tisku, ale o tom jsme také v našem pořadu už v minulosti mluvili, tak jsem zvědavý, jestli tohle to bude tady mít nějaký dopad na tu českou situaci, která opravdu je vlastně v rámci Evropy specifická. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
2: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
3: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
4: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
5: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
3: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
4: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
6: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
4: Jsme Lucie Korcová
3: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
7: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
3: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Českým rozhlasem Plus můžete číst i se zavřenýma očima. Přesvědčit se o tom můžete na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května popolední představíme unikátní historickou sérii o procesu s K.H. Frankem, která je sestavená ze záznamů přímo ze soudní síně. Přesně ve 2 hodiny odpoledne usedne do křesla Interview Plus Timothy Snyder a po 3. odpoledne bude hostem Plusu kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Že literatura je plus a plus je literatura, se můžete přesvědčit na veletrhu Svět knihy v sobotu 16. května v expozici Českého rozhlasu v pavilonu D na pražském výstavišti. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Slovenský premiér Fico označil útoky na Ukrajinu za znepokojivé. Čeští hokejisté vedou v prvním utkání na mistrovství světa nad Dánskem po první třetině 2:0. A zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším ojedinělé bouřky, postupně se bude od západu vyjasňovat. Teploty většinou do 13 stupňů. Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
9: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
8: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachatel je zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% studentů. To je podobně jako loni. Výsledky dnes zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně Zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k ním vůbec poprvé od středy. Drony tehdy mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
10: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
11: A robím to, čo jsem urobil aj v Moskvě, čo jsem urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bylo prímerie, aby bylo čo nejrychlejší mír.
10: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k ním vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Za pohyb a narušenou konstrukci paneláku v Čelakovského ulici v Chomutově mohou podle statiků špatně založené základy domu v kombinaci s přírodními jevy. Kvůli praskajícím zdem se loni v srpnu museli obyvatelé domu vystěhovat. Zpět se zatím mohla vrátit jenom polovina z nich. Podle prvního náměstka primátora Martina Bociana z hnutí Nový sever teď statici a geologové navrhli řešení současného stavu.
12: Zpracovatelé těch dat z toho výzkumu říkají, že pokud se posílí základy domu, rozšíří se základy domu o nějakou železobetonovou konstrukci, pak to pomůže, přestože ten svah se bude, tak jak se plouží posledních 40 let, tak se bude ploužit dál, ale nebude to mít vliv na statiku a konstrukci toho domu.
8: Čeští hokejisté vedou po první třetině úvodního zápasu mistrovství světa nad Dánskem 2:0. Ve švýcarském Friburgu se prosadili Dominik Kubalík a Daniel Voženílek. V dřívějších utkáních světového šampionátu Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko přehrálo Německo 3-1. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále. Se španělsko-americkým párem Buxaová, Melicharová, Martinézová prohráli 4-6 a 4-6. Česko americké dvojici skončila série 17 vítězství. Nehoda na D7 u Slaného a překážka na D1 u Kojetína. Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného směrem z Prahy se bouralo na konci dálnice. Na kilometru 16,5 narazilo auto do svodidel a průjezdný je jenom jeden pruh. Zdržení v koloně z 15. kilometru asi do 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna za sjezdem na Kojetín dávejte pozor na 247. kilometru. Řeší tam defekt u auta v odstavném pruhu. Na D1 na trase z Prahy na Brno přímo u exitu 141 Velké Meziříčí západ stojí odtahová služba s poruchou. Je kousek za odbočovacím pruhem na šrafování. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut. V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů na západě Čech až na plus 1 a místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat. Hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty většinou 9 až 13 stupňů, na severozápadě 12 až 16 a na horách většinou kolem 6. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Hrál v předních pražských orchestrech a jezdil po světě. V 27 letech se nechal pokřtít, opustil bohemský život i úspěšnou kariéru a vstoupil do semináře s úmyslem stát se knězem. Varhaník a emeritní hoboista Jaroslav Konečný, farář a vikář, sice pověsil svůj frak na hřebík, ale hudební svět nikdy neopustil. V roce 2002 s ním pro pořad Pamětníci natočil rozhovor Milan Hanuš.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

O hudbě, konverzi a kněžském povolání. To je podtitul dalšího pořadu z cyklu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Tentokrát uslyšíme příběh hoboisty, varhaníka a kněze Jaroslava Konečného.

No, pak tady máme ještě menší roh, sopránový, ten hraje po oktávu výše. Teďka beru do rukou roh z kamzíka, je to úplně maličký růžek, který má krásný, vysoký tón. Poslechněte.

0: pak mám tady ještě i obrovité. Takže kolik má? Asi takových 80 cm možná. Je to roh, který je vyrobený z afrického turovitého zvířete zebu.
1: U pátera Jaroslava Konečného jsem na vlastní oči viděl a na vlastní uši slyšel, že hudba může být ve všem a všude kolem nás. Po stěnách fary visely rozmanité hudební nástroje. Čelné místo zaujímala historicky cenná sbírka hobojů z nejrůznějších dob. Krucifixy, staré tisky a stylový nábytek se ku podivu dobře snášely s dvěma počítači a elektrofonickou Yamahou. Můj hostitel si totiž z jedné farní komnaty udělal malé nahrávací studio. A než jsem se stačil nadechnout k první otázce, ukázal mi, jaká neskutečná kouzla a triky se s hudbou dají v naší digitální době provádět. Ale jeho cesta sem, na faru ve Zruči nad Sázavou, kde páter Konečný slouží už třetím rokem, vůbec nebyla jednoduchá.
0: Já jsem vyrůstal bez víry. Rodiče mě ani mé sourozence nedali pokřtít, takže jsem žil jako dítě své doby. Žil.
2: Kdy to bylo a kde?
0: Narodil jsem se teda v roce 1961, takže i to své dětství jsem prožil, žil v té době té komunistické, kdy nám ve škole říkali, že Bůh není. Ve sdělovacích prostředcích to také člověk mohl slyšet, vidět.
2: Vy jste vlastně příslušník té takzvané znormalizované generace.
0: Přesně tak.
2: Pamatujete si ještě na ten přelom 60. a 70. let?
0: Tak já jsem byl sídlišťové dítě. Žil jsem, ano, v Praze, na pražském sídlišti Spořilov, kde do dneška žijí moji rodiče. Takže jsem tam navštěvoval taky školu 9letku a žil jsem tak jako většina mých vrstevníků, že?
2: Ale vy jste takový hudební vlastně nadšenec a určitě se ten talent hudební začal projevovat i v dětství.
0: Ano, takže za tu hudbu já vděčím především svému tatínkovi, který je profesionální hudebník. Dnes už je v důchodu, ale hrál v symfonickém orchestru Československého rozhlasu tenkrát. I můj bratr je hudebník, houslista. A já jsem od 8 let hrával už na klavír, navštěvoval jsem lidovou školu umění na Spořilově a od 13 let jsem potom začal hrát na hoboj. Měl jsem štěstí, že jsem studoval u vynikajícího profesora Oldřicha Číška, tenkrát už důchodce, ale byl to také první hobojista v symfonickém orchestru Československého rozhlasu tenkrát. A ten mě dokázal pro hoboj tak nadchnout, že jsem se připravil na zkoušky na konzervatoř.
2: Čili vy jste tu hudební výchovu necítil jako, já to mám pořád zafixovanou, trošku takovou tu drezuru, víte, jak se dřou ty housle nebo jiný nástroj, tak to zřejmě jste nic takového asi nepocítil.
0: Taky to mám za sebou, samozřejmě v určitém věku jsem vůbec nechtěl cvičit na klavír, tenkrát ještě jsem na hoboj nehrál, ale pamatuju si, že jsem měl někdy kolem té 5., 6. třídy obrovskou krizi, nechtěl jsem hrát na klavír, chtěl jsem spíš lítat po venku, hrát fotbal s klukama a tak dále a rodiče mě tenkrát dokázali u toho klavíru přidržet i takovým trošku fyzickým násilím, za což jsem jim teda velice vděčný, protože když jsem z takových těch telecích let vyrostl, tak mě ta hudba začala ale strašně moc bavit. Bylo to kolem těch 13 let, kdy jsem tedy začal hrát taky na ten hoboj. A objevil jsem, že v té hudbě je opravdu veliká krása a toužil jsem být profesionálním hudebníkem, což se mi potom teda i podařilo.
2: A rodiče vás tomu samozřejmě podporovali?
0: Samozřejmě, tu rodičovskou podporu jsem měl.
2: Takže to bylo z konzervatoře, jste šel potom studovat dál, nebo jak jste?
0: Já jsem to měl takové trošku složitě. Takže nejdřív jsem po vystudování základní 9leté školy šel na konzervatoř, kde jsem vystudoval hoboj. Měl jsem to štěstí, že jsem studoval u vynikajících pedagogů, u profesora Langa, bývalého člena českého Noneta. Dokonce jsem zažil ještě legendárního profesora Adolfa Kubáta, kterým já si půl roku učil. A potom hlavně na toho profesora nejvíc a nejradši vzpomínám, jsem studoval a absolvoval u profesora Františka Xavera Turyho, posledního českého žijícího barokního skladatele, který měl na můj hudební, ale i duchovní další vývoj velký vliv.

0: Abych se přiznal, tak té hudbě jsem zcela propadl, protože když jsem byl v pátém ročníku na konzervatoři na hoboj, tak mi přišlo, že to je strašně málo, protože ve čtvrtém ročníku konzervatoře se dělá maturita a pátý, šestý ročník je takový už vyloženě hudební, i těch předmětů teoretických už je tam méně. Takže já jsem si vzal ještě k tomu hoboji varhany. Studoval jsem taky u našich vynikajících varhaníků, u profesora Jiřího Robka varhany a u profesora Jaroslava Vodrážky varhaní improvizaci. Na profesora Vodrážku taky velice rád vzpomínám, protože ty hodiny, to nebyly jenom hodiny jaksi varhaní hry a varhaní improvizace, ale byly to také hodiny protchnuté duchovností a tou duchovní osobností profesora Vodrážky, který se později stal i mým kmotrem. Takže jsem studoval současně hoboj a varhany, když jsem už tedy absolvoval s hobojem u profesora Turyho, tak jsem přešel na Akademii muzických umění. Nejdříve jsem studoval u profesora Jiřího Kaňaka, absolvoval jsem později u profesora Jiřího Mihule, bývalého prvního hobojisty České filharmonie.
1: Jak se utvářel vůbec váš přístup k životu a to, čemu se říká světonázor? Protože v té době, kdy jste se v

0: formoval, pořád tady vládla ta ideologie marxistická. Jak to bylo s vámi?
1: Přesně tak. Takže já jsem trošku o těchto otázkách začal přemýšlet na konzervatoři tak někdy kolem maturity. Protože já jsem zjistil jednu zajímavou věc, a sice tu, že velká část mojich přátel, studentů, ale i profesorů, jsou lidé věřící. Jak už jsem vzpomenul profesora Turiho, tak velice rád vzpomínám na události, které tedy zasáhly do toho mého života. Pan profesor Tury nás, své žáky, vždycky, než jsme měli nějaké veřejné vystoupení, koncert, tak nás bral sebou do kostela Všech svatých na Pražském hradě, kde je dodneška varhaníkem. Tam, když jsme hráli teda nějakou takovou vhodnou skladbu, barokní třeba, pamatuju si, že jsem hrál Vivaldiho koncert A-mol pro hoboj, tak jsme si ty skladby mohli zahrát při liturgii, při mši svaté. Pan profesor hrál na varhany a při obětování nebo při přijímání, všem tomu jsem tenkrát nerozuměl, jsme s panem profesorem zahráli určitou skladbu. A já si pamatuju, že mi tam pan profesor vzal před maturitou, abych si právě toho Vivaldiho A-mol zahrál částečně na veřejnosti, ale částečně ještě tak jako schovaný na kůru. Takže člověk si bezvadně ohrál tu trému, kterou měl, ale zase až tak moc na něho nebylo vidět. No a já si vzpomínám, že pan profesor se při té mši choval úplně normálně jako katolický křesťan, že se modlil, odpovídal, poklekal. A to byl tenkrát takový velký impuls pro mě, protože já jsem vlastně tenkrát si myslel ještě, že víra patří někam do středověku nebo někam do minulosti a že dneska už věří jenom hodně staří lidé a takový lidé jednodušší. A teďka jsem najednou byl konfrontován s tím, že ten můj pan profesor, který...
0: Autorita.
1: Ano, autorita pro mě veliká a opravdu báječný muzikant, skladatel, hobojista, varhaník, čembalista, tak dále.
0: Se také pokleká
1: a nestydí se i v těch těžkých dobách, které tenkrát byly, za svoji víru. Takže to bylo opravdu pro mě takové jaksi vyburcování z takového toho poklidného života, z takových, z těch větých kolejí, kdy nám tedy všude říkali, že Bůh není, že všechen svět je prostě dílem jenom náhody a slepých přírodních sil, tak jsem si říkal, jak je to možné, že ten můj pan profesor věří v Boha. Dnes, v ten krátera ve 20. století.
0: Čili jakési semínko tady bylo zase?
1: Určitě z jeho strany nějaké semínko tam bylo. Potom jsem zjistil, že i moji přátelé jsou věřící. Vzpomínám na Michala Wernera. S Michalem jsme studovali vlastně od prvního ročníku konzervatoře i celou akademii dohromady asi 11 let. Já jsem jaksi zastával takový ten ateistický pohled na svět, on ten křesťanský, tak jsme se různě jaksi hádali, třeba i při dýmce nad lahví dobrého vína, protože jsme spolu třeba už i jezdili na zájezdy, tak pamatuju na krásné hovory v Itálii, které jsme spolu měli. Vím, že tenkrát jsem začal jaksi hodně přemýšlet.
0: Ale rodinné prostředí bylo ateistické.
1: Rodinné prostředí bylo takové vlažné. Jaksi vlažné, abych jaksi nekřivdil, tak bych řekl spíše takové jako vlažné. No. K víře nás jako rodiče nevedli.

0: Posloucháme příběh Jaroslava Konečného, talentovaného hobojisty a varhaníka, na kterého čekala slibná hudební kariéra.
1: Jak jsem zmínil profesora Vodrášku, tak když jsem chodil na ty hodiny varhaní improvizace k němu, tak se mi otevřel úplně zase nový pohled, protože pan profesor měl doma spoustu duchovní literatury, krásných knih. Víte, že tenkrát v té době sehnat nějakou duchovní literaturu bylo velice těžké, nové knihy u nás nevycházely, vozilo se to různě z Říma a tak dále, těch knih bylo málo, ale pan profesor měl právě ještě knihy staré z první republiky a poválečné a tak. Pan profesor mi vždycky půjčil spoustu knih, vím, že jsem to sebou tahal, vždycky v taškách celý ověnčený a vždycky, když jsem je zase přečetl, tak mi půjčil další. Takže já v té době takového toho hledání jsem přečetl strašně moc knih od pana profesora Vodrášky, za což jsem mu strašně vděčný.
2: A pomalu, ale jistě se blížil konec studia. Jakou jste vůbec měl představu o svém budoucím životě? Asi hudební kariéra, jo?
1: Já jsem totiž kus té hudební kariéry i stihnul. Už když jsem studoval na Akademii muzických umění, tak jsem byl zaměstnaný v činoherním orchestru Národního divadla. Takový malý soubor, který doprovází živou hudbou činohry. Takže taky rád vzpomínám na ta léta, kdy jsem se setkal i s velkými herci. Vzpomínám velice rád na pana Kemra, taky hudebníka, se kterým jsme hrávali mezi odpoledním a večerním představením triové sonáty, ještě i s dirigentem činoherního orchestru Pavlem Vondruškou.
2: On muzicíroval na housle, myslím, že?
1: No, on hrál pan Kemr na violu. Ale na violu takovou prazvláštní. On měl violu strašně velikou. Myslím, že violisti tomu říkají padesátka. Na té viole měl natažený struny, ale o septimu níž. Jako on chtěl zřejmě o oktávu, aby na ní hrál jako na čelo, ale pak už to Cčko dole neznělo, no tak to dal celý ještě o tón vejš. Takže měl vlastně o septimu níž než na normální viole. A on neuměl, pan Kemr, basový klíč. Takže to četl jako v houslovém klíči, přičetl k tomu tři křížky a prostě hrál baso continuo. Takže já jsem hrával na hoboj, pan Kemr na takovouhle zvláštní violu, hrál generál bas a pan dirigent Vondruška na piano, tak na to velice rád vzpomínám, jsme přehráli spoustu krásné literatury.
2: Vnímal jste tu jeho zbožnost, protože o něm je známo, že to byl velice zbožný člověk?
1: Je to o něm velice známo, dokonce to mohu potvrdit, protože pan Kemr chodil normálně na mši svatou po pražských kostelích a chodil velice často i do Týnského chrámu nebo k svatému Havlovi, kam já jsem už potom jako čerstvý konvertita chodil taky ministrovat, takže často jsem ho tam vydával.
2: Konvertita, to je zajímavý obrat, jak k tomu došlo.
1: Jsem tady ještě zapomněl zmínit jednu velice důležitou osobu, která sehrála jaksi velké, nebo měla velké místo v té mé konverzi, a to je páter Václav Malík, karlštejnský farář, který mě doprovázel během té mé konverze a který mě také pokřtil na Karlštejně v kostelíku svatého Palmácia. To byl opravdu svatý kněz, na kterého strašně rád vzpomínám, dnes už tedy zesnulý, který měl velký vůbec vliv i při tom mém povolání, při tom mém hledání té mojí životní cesty. Vzpomínám si, že jsem tenkrát jezdil jako tramp na Ameriku k Mořině nad Karlštejn a tam jsem trampoval a v té krásné přírodě jsem tam taky jaksi hledal Boha a tak dále. A vždycky jsem se vracel vláčkem potom do Prahy přes Karlštejn. Tam jsem nastoupil do vlaku a jel jsem potom na Smíchov. No a vždycky, když jsem měl třeba ještě čas, než mi ten vlak jel, tak jsem se zastavil v kostele. No a když jsem tam byl po druhý, po třetí, tak se mě pan farář Malík všimnul, tak se mě zeptal, kdo jsem zač, tak jsem mu řekl, co jsem zač, a že jsem muzikant a on říkal, to je výborný, no tak to nám přijďte někdy zahrát. A já jsem říkal, že přijdu a skutečně jsem tam jaksi hrál na pouti, na hoboj, později i na varhany. Ten náš vztah vyústil ve velice takové krásné přátelství. Já jsem pak chodíval vždycky pravidelně po mši i na faru za páterem Malíkem, tam jsme si povídali o všech možných věcech, otázkách, velice dobře jsme si rozuměli. No a já jsem ho jednoho dne potom požádal o křest, takže on mě po období katechumenátu asi ročním připravil na křest a byl jsem ve svých 27 letech v roce 1988, 18. září, pokřtěn v kostele svatého Palmácia. Takže to byl takový opravdu můj velký kněžský vzor.
2: Žil jste sám, nebo jste měl nějaký vztah v té době?
1: V té době kolem té mé konverze jsem měl velice hezký vztah s jednou dívkou, ze kterou už to i vypadalo, že bychom se mohli vzít, už jsme tak přemýšleli, že bychom i chodili na nějakou tu přípravu na manželství, jenže mě tenkrát do toho přišlo povolání ke kněžství. Takže nějaký čas jsme si dali na rozmyšlenou. Já taky vím, když poprvé jsem s ní o tom chtěl začít hovořit, tak to bylo velice pěkný, protože já jsem tak jednou vážně jí řekl, podívej, já si s tebou musím o něčem promluvit. A ona říkala, já vím, co mi chceš říct, ty chceš být knězem, viď? Takže už to na mě poznala asi další dobu.
2: No, ale když říkáte, přišlo na mě povolání, tak člověk si řekne, aha, na vojnu, vy jste řekl ke kněžství, to je velmi zvláštní. Jednak ten obrat je zvláštní a jednak jak k tomu došlo, to stojí za vysvětleno.
1: Já bych to možná přirovnal k tomu, jako když se člověk zamiluje, že jo, tak je kolem vás třeba spousty hezkých děvčat, ale prostě se do jedný zamilujete. Těžko říct třeba proč, tak samozřejmě je tam takový nějaký ten přirozený výběr a tak dále, že se vám líbí, že máte společný třeba zájmy a tak. Čili dojde k nějakému vztahu. No a v tom povolání ke kněžství je to něco podobného, i když se o tom hůř mluví. Není to na té rovině přirozené, ale je to na té rovině nadpřirozené. Já vám můžu říct, jak jsem to prožíval já, že čím dál tím více jsem cítil až takové jaksi vábení ze strany Boží, abych se stal knězem. Víte, to povolání, to je vztah opravdu mezi Bohem a člověkem. Něco, já vždycky, když se mě na to někdo ptá, tak cituji z Bible ta místa, kdy Pán Ježíš povolává své učedníky. Zvláště třeba vzpomínám na povolání Levyho, Matouše. Je to v Matoušově evangelium 9. kapitola 9. verš, že Pán Ježíš prošel kolem Matouše, který seděl v celnici a řekl mu, pojď za mnou. A on vstal a šel za ním. Ten text je strašně stručný. Tam to není nějak jaksi obšírně vysvětlováno, co ten Matouš jaksi prožil. Tak silného, že praštil s tím svým místem toho celníka, že, s tou svojí kariérou, s těma prachama, s těma různýma vztahama. Prostě vstal a šel za ním.
2: Vzpomínáte si třeba na ten okamžik, na tu událost, kdy jste v sobě cítil tu jistotu, že ano, bez podmínek, musím.
1: Víte, myslím, že ten první impuls tak nějak se postupně začal objevovat. Vždycky třeba chvilku výrazněji a potom zase na pár dní zapadl. Ale ono to potom vlastně bylo otázkou času. Protože já jsem si taky říkal, že by to měl člověk poznat opravdu s jistotou, že ho volá Bůh, a že to nejsou jenom nějaké takové lidské představy, že by vám to někdo třeba řekl, je, z vás by byl kněz, nebo z vás by byl pan farář takovej, nebo co, jo. To třeba se člověku taky stávalo, ale samozřejmě to už jsou jenom takové jako lidské ohledy. Takže já jsem si dal i určitý nějaký čas, zhruba asi rok, kdy jsem si tedy ozřejmoval, zda to povolání je skutečně od Boha, nebo jestli je to od lidí, anebo je to jenom nějaká moje představa. Samozřejmě, že jsem to taky konzultoval se svými zpovědníky, takže i to duchovní vedení jsem tam།al.

0: té zkušenosti, kterou prošel zrůčský farář Jaroslav Konečný, se obvykle říká konverze. Ale co je tím slovem vlastně řečeno? Skoro nic. Ze slovníku cizích slov pravý význam toho slova rozhodně nevyčteme. Lepší způsob je naslouchat těm, kteří duchovní proměnou sami prošli.
1: Tenkrát, když jsem se rozhodoval teda, že půjdu do semináře, respektive do konviktu, tak jsem předtím hrál už v opeře Smetanova divadla. Tenkrát, dnes je to Státní opera Praha, kde jsem tedy hrál na hoboj v operním orchestru. A když jsem se tedy rozhodl, že budu knězem, tak jsem nejdříve vstoupil do toho teologického konviktu. Pan biskup Liška mi tenkrát moudře radil, abych nedával rovnou výpověď v tom divadle, abych si vzal jenom neplacenou dovolenou a že během toho roku se opravdu uvidí, teda jestli mám to povolání nebo nemám. Takže já jsem ho poslechl.
0: Kolegové se na vás dívali jako na blázna, předpokládám.
1: Kolegové se na mě dívali velice zvláštně, někdo jako na blázna, ty věřící, až ne tak jako moc na blázna, i když se tomu třeba taky divili. Rodiče se tomu taky divili, nedokázali to asi úplně tenkrát pochopit. Myslím si, že to pochopili až potom později, když už jsem byl seminář, nebo když jsem se stal knězem, když viděli, že jsem v tom kněžství opravdu šťastný, tak se s tím tak nějak, myslím, velice dobře vyrovnali.
0: Ještě povězte, jak když jste to pověsil teda na hřebíček a odešel jste tam do toho konviktu, jak to tam probíhalo?
1: Tak tam to bylo velice zajímavé v tom konviktu. Já jsem si teda vzal v divadle zatím tu neplacenou dovolenou, sehnal jsem si za sebe takový záskok, aby mě tam teda měl kdo nahradit a začal jsem teda studovat v tom konviktu. Takže tam se studovala především latina, řečtina a ještě teda další samozřejmě duchovní předměty a byl už tam takový ten duchovní život, včetně denního řádu, tak, jak ho potom člověk poznal i v semináři. Takže samozřejmě ráno člověk musel brzy vstát, modlitby v kapli, mše svatá, rozjímání, potom teprve snídaně a výuka. Bylo velice zajímavé to, že jsme se tam sešli poměrně v hojném počtu, takový jaksi starci. Mě bylo tenkrát 30 let, když jsem šel do konviktu.
0: To byl rok?
1: To bylo v roce 1991. A takových těch starších nás tam bylo víc, já jsem zjistil, že nejsem tam nejstarší a další zajímavá věc byla, že se nás tam sešlo poměrně dost muzikantů. Já jsem i s tou muzikou měl naprosto upřímné předsevzetí, že se rozloučím, že ji pověsím na hřebík a tak dále, ale velice jsem se zmýlil, protože hned ten, ani ne první den, ale ještě týden před nástupem do konviktu, kdy jsem se tam byl podívat, tak mě pan rektor vzal do kaple, tam otevřel varhany, byl tam tenkrát krásný takový malý pozitívek, který stavil páter Karel Bříza, no a řekl mi hraj, takže já jsem hrál a on říkal, to je výborné, budeš tady hrát na varhany při mši a budete tady dělat muziku. Takže to bylo docela zajímavé takové zjištění, že to neznamenalo konec hudby, ale začátek trošku hudby jiné, té liturgické, duchovní.
0: Vlastně, ano, přenesl z toho světského prostředí
1: do toho vámi, duchovního do prostředí, toho duchov... no přesně tak. I v tom konviktu jsme hráli při liturgii s klukama, sešlo se nás tam opravdu hodně hudebníků, zpěváci, jo, takže opravdu jsme tam byli schopni třeba udělat i dva takové veliké koncerty pro veřejnost, jeden o Vánocích, druhý na konci potom školního roku v červnu.
0: A ti všichni cítili, že jsou povoláni ke kněžství, nebo jaké měli důvody, motivy?
1: Tak všichni zřejmě měli povolání ke kněžství, respektive si ho tam ověřovali. No a v tom konviktu teda tam je asi největší odpad. Začínalo nás tam tenkrát 70 a končilo nás, já nevím, asi 50 nebo tak nějak. Ty čísla už přesně nevím, ale vím, že jako hodně kluků odcházelo buď během roku, anebo až tedy na konci roku, když zjistili, že to není jejich cesta. Já jsem tenkrát už vlastně o Vánocích, když jsme měli vánoční prázdniny a jeli jsme domů, tak jsem se už rozhodnul definitivně, že tedy půjdu touto cestou, takže jsem popadl doma hoboj a frak erární, který jsem měl půjčený z divadla a šel jsem na správu opery, kde jsem jim to vrátil, jak ten krásný nástroj,
0: tak ten krásný
1: frak a dal jsem výpověď. Bylo tam trošku to jaksi zvláštní, všichni se tomu hrozně divili, ale mě potom bylo krásně, když jsem odešel z té zprávy opery a měl jsem v kapse tedy tu výpověď podepsanou a věděl jsem, že to, co mám jaksi před sebou, že to je skutečně Boží vůle.
0: Čili potom vaše kroky směřovaly na teologickou fakultu?
1: Potom ročním konviktu, který byl tenkrát v Litoměřicích, jsme tedy přešli Češi, protože tam jsme byli Češi a Moraváci. Takže Moraváci šli do Olomouce a Češi jsme šli do Prahy. Takže jsem začal studovat na Pražské teologické fakultě a stal jsem se tedy bohoslovcem Pražského semináře. Na ta léta vzpomínám, když jsem je tenkrát prožíval, tak jsem říkal, že jsou to nejkrásnější léta mého života. No, dneska už zase mám za sebou trošku něco jiného, i pár let kněžství, takže zase říkám, že toto jsou nejkrásnější léta mého života. To neznamená, když člověk řekne, že prožívá hezký léta, že je všechno jenom jako krásný a růžový a tak dále. Teď to tak v životě není, že jo? Jsou samozřejmě různý krize, já jsem si taky prožil krize a i lidskou zlobu a zášť a všechno tohle to má člověk za sebou, to patří k životu. Všem, když se na to člověk dívá, tak jak si z toho vyššího hlediska, tak všude jsem mohl vidět, že Bůh byl se mnou a že to, co jsem prožil, tak to byl velký Boží dar. Navzdory různým třeba i potížím, které jsem třeba i v semináři měl.
0: Tak se dotkněme těch potíží anebo těch krizí, protože to patří k náboženskému životu. Svatý Jan od kříže tomu říká temná noc duše. Jsou to takové ty chvíle pochybností? Přepadlo vás to?
1: Určitě. Já si myslím, že to zákonitě patří k duchovnímu životu. Víte, my konvertité po té konverzi prožíváme takové krásné období, mohl bych to možná nazvat jako líbánky s Pánem Bohem. Člověk prožije rok, dva, tři opravdu v takové nádherné té Boží náruči, že opravdu prožívá tu Boží přítomnost, že raduje se z neustále nových pokroků na té duchovní cestě.
0: Jste to přirovnal k zamilovanosti?
1: Asi tak. Všem dobře víme, že zamilovanost ještě není láska, že jo. Láska se musí vybudovat, to je něco mnohem hlubšího a trvalejšího než jenom zamilovanost, že jo, kterou třeba člověk taky může prožívat. Takže potom i do toho duchovního života samozřejmě patří ta temná noc, jak jste zmínil svatého Jana od kříže, pochybnosti, krize nebo určité věci. Když člověk začne potom studovat do hloubky, tak vidí, že jsou opravdu trošičku jinak, než si tak v tom konvertickém nadšení představoval, ano. I to mám samozřejmě za sebou a i to vím dnes, že patří do duchovního života. Jako když se vám schová prostě slunce za mraky, tak to slunce nevidíte, no tak člověk může mít špatnou náladu, že je ošklivě, anebo něco takového, ale rozumem dobře ví, že to slunce neustále je, že ho jenom zakryly mraky, které zase odletí. Takže v duchovním životě je to taky tak.
0: Jak to řešíte, nebo jak jste to řešil, že jste si vzal antidepresivum, nebo jste se ještě hlouběji ponořil
1: to vůbec do modlitby? Ne. Víte jak... co, je to taky záležitost, bych řekl, duchovního vedení. Že člověk zjistil, že ten duchovní život není jenom věcí citů a emocí. Protože tomu člověk z počátku té duchovní cesty v určité nezralosti mohl trošku jaksi propadnout nebo myslet si, že to tak je. Takže člověk potřebuje opravdu potom i mít rozumově podložené některé věci, že když přijde krize a třeba Bůh i odejme člověku na nějaký čas tu svoji útěchu v té sféře emotivní a pocitové, tak člověk je opravdu jenom odkázán na ten svůj rozum a na ty věci, které má podloženy rozumově.

0: Člověk si musí vybrat určitý takový řád nebo systém nebo něco, podle čeho žije. My máme takové latinské úsloví Esse ordinis et ordo servabit te, zachovej řád a řád zachová tebe. My jsme měli už v tom konviktu takový zvonek, velice nepříjemný, který nám zvonil na ty společné akce ráno, tedy na modlení do kaple, potom zvonil, já nevím, na Anděl Páně v poledne a večer ještě zase nás volával na modlitbu a tak dále. A my jsme tomu říkali Boží vůle, protože jsme jaksi opravdu to považovali za to, že teď v tuto konkrétní hodinu tedy Bůh chce, abychom se třeba modlili, protože to má velký rozhodující vliv na tu naši další duchovní formaci. A ono vůbec potom zjistíte, že i třeba to povolání ke kněžství je spojením dvou svobod. Svoboda je tam, se protíná svoboda Boha, který povolává, a svoboda toho dotyčného člověka, který na toto povolání svobodně odpovídá. Čili svobodně člověk na sebe bere určitý řád, pro který se rozhoduje. To není taky něco, co by uzrálo ze dne na den v člověku. Zmínil jste, že i v církvi je hierarchie, což je zajímavý vědět, že to znamená vlastně božský počátek, hierarchie. To pochází z řečtiny. Hieros je svatý a arché je začátek, čili hierarchie je něco, co má svůj svatý začátek. Čili vidíme to i v určité té hierarchii církevní, že ta hierarchie vede až k apoštolům a k samotnému Ježíši Kristu.
1: Hierarchie, ale pak je tam i princip subordinace. Přece jenom, jak si váš nadřízený a církevní otcové jsou určité autority, které je nutno ctít, ale na druhou stranu jsou to zase jenom lidé, kteří jsou omylní. Já si myslím, že i v té subordinaci je třeba se naučit žít. To pro dnešního člověka není tak úplně přirozené.
0: Není to přirozené, lidem se do toho nechce. Opravdu lidi mají takový falešný pocit, že se opravdu mohou dělat, co chtějí. Ale k čemu to vede, tak vidíme, že jo, velice často kolem sebe. A co se týče církve, jak jste zmínil i tu určitou teda subordinaci, že v církvi jsou lidé omylní, to je právě to úžasné, co Kristus vložil do církve. Protože vemte si, na kom on tu církev postavil. Na apoštolech, kteří nebyli nějak jako lidsky osobně jako si vynikající osobnosti. Nebyli to nějací super vzdělanci. Nebyli to ani jaksi zpočátku mravně nějací výtečníci. Jo? No a vidíte, přesto na nich Kristus zbudoval církev, které dal příslib, že ani brány pekelné ji nepřemohou. Takže i v té církvi, kterou tvoří omylní lidé, fungují Kristem ustanovené principy, které dávají církvi tu její životnost i ten nadpřirozený rozměr, který v církvi je. Jinak samozřejmě jsem studoval taky dogmatiku na teologické fakultě, kdy si nám říkal bývalý pan rektor semináře Pilík, že teologie se musí studovat na kolenou, a je to pravda, protože můžete studovat nejrůznější obory.
1: Ne s knihou na kolenou teda.
0: Ne, jako, ale jak si je myšleno studovat opravdu s tou vírou a s pokorou a s modlitbou, ano. Protože to není prostě jako se naučit nějaký předmět, který se člověk nabifluje jaksi do hlavy. Tam opravdu taky člověk, když teda samozřejmě je věřící a má tu pevnou víru, tak vidí, jak Bůh ho vede i skrze tu nauku církve.

0: Ta cesta k tomu oltáři je postupná. Já, když jsem skončil seminář a fakultu, tak jsem byl vysvěcen na jáhna v pražské katedrále a byl jsem ustanoven k jáhenské službě v Řevnicích. To znamená, že jsem byl k dispozici tamnějšímu panu farářovi, pateru Josefu Pecinovskému, na kterého velice rád vzpomínám i na celý ten jáhenský rok, protože zase to byla taková ta určitá gradace. Jo. Jestliže jsem říkal, že v semináři jsem zažil nejhezčí leta svého života, tak pak jsem říkal, že vlastně ten jáhenský rok byl nejhezčí rok, pak i ten kaplanský, no a teďka zase ty farářský tři roky, které už tedy prožívám tady ve Zruči nad Sázavou.
1: No, já se vás zeptám naopak, co pro vás naopak bylo těžké?
0: Samozřejmě, že člověk se musel učit žít trošku jinak, že jo, tak vidíte, jak tady člověk žije, že jsem tady na poměrně veliké faře sám, tedy když nepočítám psa Ajdu, který mě tady hlídá, takže člověk si musí trošku osvojit způsob života, který je teda odlišný, že jo, od toho, který prožíval předtím. Takže člověk žil v rodině, že jo, byl kolem sebe neustále spoustu lidí, pak jsem hrál v orchestru, takže taky spoustu těch vztahů, interakcí, zkoušek a já nevím čeho všeho. Ten život byl takový velice rušný a teďka vlastně člověk žije trošku jinak. Ono je to velice zajímavé, že kněz teda prožívá ten svůj život jakoby sám, ne v normální rodině, ale tu jeho rodinu mu nahrazují farníci. Takže vlastně zřekne se toho života rodinného na té přirozené úrovni a musí prožívat vztahy na úrovni, bych řekl, jaksi dost nadpřirozené, když člověk prostě slouží těm lidem, vysluhuje svaté svátosti. A i to, že tedy žijí sám třeba na faře, tak to neznamená, že je člověk osamocen. Člověk má určité zázemí, teda své soukromí, ale kde čerpá sílu pro to, aby se mohl rozdávat těm lidem, aspoň tak to beru já, že ani nechci tedy žádnou hospodyni nebo nějakou takovou dámu, která by se třeba starala o takové ty věci,

0: čem svědčí třeba i jejich odchody z kněžství hned v těch prvních pár letech po svěcení. Zase si myslím, je to asi opravdu otázka povolání, protože když člověk opravdu věří tomu, že právě toto Bůh po něm chce a velkory se na to odpoví, tak Bůh mu dá sílu řešit i tyhle ty těžké věci.
1: Myslím, že mnoho lidí si klade otázku po celibátu, jestli ano či ne. Jaký je vůbec váš vztah k téhleté záležitosti?
0: Podívejte se, v církvi jsou věci práva božského a práva lidského. Všechny záležitosti práva božského jsou neměnné a věci práva lidského podléhají určitým změnám. Takže třeba tam patří i ten tolik diskutovaný celibát. Takže to lze samozřejmě různým způsobem měnit. Víte, že celibát nebyl, dneska je a v budoucnu třeba zase může být třeba zdobrovolněn. Ale přísluší to určité církevní autoritě, aby to prohlásila. A samozřejmě, když to církevní autorita prohlásí, pak je to závazné pro ty, kterých se to týká. Takže naše generace vyrůstá v tomto prostředí, ve kterém je ten celibát pro římskokatolické kněze povinný. Takže já třeba i to tak beru. Jsem se na to připravoval i dlouhá léta a jsem velice rád, že to tak je. Samozřejmě o celibátu se strašně mluví, mluví o tom většinou lidé, kteří sami celibát nežijí a kteří tomu nerozumí. Tady bych připomněl ta Kristova slova, kdy Pán Ježíš o tom hovoří, že jsou panicové, kteří jsou od narození, a potom jsou teda skutečně ty, kteří se toho zříkají pro Boží království. Takže první, ten nejdůležitější důvod pro celibát, prosím vás, je ten duchovní, že se toho člověk, toho přirozeného vztahu mezi mužem a ženou zříká pro Boží království. A pak jsou teprve všechny ostatní. Takže lidé diskutují o těch druhých, třetích, čtvrtých důvodech, ale jaksi moc nediskutují o tom prvním a základním, protože tomu člověk moc nerozumí, že jo?

0: Jaroslav Konečný je nejen katolickým knězem, ale i tím, čemu hudebníci říkají multiinstrumentalista. A nejenže hraje na různé nástroje, ale sám si své skladby také nahrává a vypaluje na kompaktní disky. O čemž jsme se mohli přesvědčit jak v tomto pořadu, tak i v minulých pamětnících. Svým životem svědčí o pravdivosti vyřčených slov. Hudbu je skutečně možno prožívat jako bránu zbožnosti a víry.
1: To, že třeba dneska lidí věřících ubývá u nás, neznamená, že nikde jinde nepřibývá. Dneska je třeba veliký vzestup křesťanství v Africe. Takže já věřím, že zase třeba za nějakých 100 let se to všechno otočí a bude to trošku jinak. A přál bych si, aby to bylo dřív než za 100 let.
0: Ale oni výzkumy říkají, že poměrně hodně hledajících, ale naopak velmi málo těch, kteří potom naleznou tu pravou podobu víry právě v katolické církvi. Jestli není problém v tom, že ta katolická církev pro tu mladou generaci jaksi přestává mít přitažlivost?
1: Tady asi záleží na konkrétních podmínkách té třeba které farnosti, na osobě kněze a na ostatních věcech, na farnicích, na spolupracovnicích toho dotyčného kněze, protože dovedu si představit, že ne úplně třeba každý stařičký, už nemocný kněz je velice přitažlivým pro nějakého mladého hledajícího člověka samozřejmě. Takže spíše ho osloví zase jiný kněz, mladý, který to umí s mladýma a tak dále.
0: Jak to děláte vy?
1: Já se snažím tedy využít i třeba té hudby, že, kterou jsem vystudoval, protože velice dobře vím, že hudba a duchovní hudba je takovou určitou předsíní právě k duchovnímu životu, protože zrovna já jsem se přes hudbu k Bohu

dostal, že, přes hudební prostředí, své profesory hudby a kolegy a tak dále. Takže vím, že ta hudba má schopnost člověka pozdvihnout k těm vyšším, neviditelným a přesto existujícím hodnotám, anebo, jak říkal svatý Pius X., on to teda řekl o gregoriánském chorálu, že vzbuzuje v člověku touhu po ctnostech. Takže jako takovou určitou preevangelizaci, kterou já dělám nebo se snažím dělat, je právě i skrze tu hudbu, skrze koncerty duchovní hudby, kterým se věnuji ve svém volném čase. O prázdninách zrovna nedávno jsem se vrátil právě z takového turné po vlastech českých a moravských, které dělám se svým přítelem Milošem Rejmanem z Děčína, který je vyhledávaným hráčem na historické hudební nástroje. A máme spolu několik už takových programů, kdy se právě ve spojení té duchovní hudby a mluveného slova snažíme dotknout těch našich posluchačů a právě skrze tu hudbu, která zaznívá v prostředí kostelů, našich chrámů, tak je vést k těm hodnotám duchovním.

I za týden se setkáme, milí posluchači, se zajímavým životním příběhem. Zachováte-li ovšem pořadu pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, svou přízeň. Takže se opět těší naslyšenou Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Laboratoř.
1: Jak přelstila evoluce ryba, která se množí bez sexu? Proč mají invazní štíky na Aljašce stále větší pocit hladu? A která mořská ryba krade světlo a proč?
2: Ryba, která krade světlo, se jmenuje metařík žlutý a krade světlo proto, aby se ochránila před predátory.
3: Ta ryba nám vlastně dokazuje, že evoluce nám může být ukradená.
4: Hlavně proto, že můžeme mít nějakou vlastnost, třeba svítit a nemít proto vůbec žádné geny.
0: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu. Encyklopedie.
5: Co jsou to skleníkové plyny? Skleníkové plyny brzdí odcházení tepelného záření ze Země do vesmíru a brání tak jejímu ochlazování. Jedná se o přírodní fyzikální proces. Zvýšená lidská a průmyslová činnost, jako je spalování fosilních paliv, kácení lesů, velkoplošný chov dobytka nebo výroba oceli a cementu, ale tento proces zesilují a způsobují větší zahřívání planety. A to kvůli množství takto vypouštěných plynů.
6: Je to něco jako když se zakryjete tlustou peřinou, nebo když dům zaizolujete více, ale stále přikládáte do kamen vevnitř domu. Tedy vlastně vedou k oteplování planety.
5: Vysvětluje Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu. Mluví se také o takzvaném skleníkovém efektu. Mezi hlavní skleníkové plyny řadíme oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Někdy se mezi ně počítá i vodní pára. Všechny tyto plyny pohlcují infračervené záření odcházející z povrchu Země. Každý z nich se ale do atmosféry dostává z odlišných zdrojů a zůstává v ní po různě dlouhou dobu.
6: Oxid uhličitý zůstává v atmosféře vysoké tisíce let. Těžko umíme říct, jak přesně dlouho, protože těch cyklů, které ho z atmosféry dostávají pryč, je více, ale ta doba, kterou zůstává oxid uhličitý v atmosféře, je prakticky nekonečně.
5: Přibližuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
6: A druhým významným skleníkovým plynem je metan. Je výrazně silnější než oxid uhličitý, ale zůstává v atmosféře mnohem kratší dobu, protože reaguje s kyslíkem na vodu a oxid uhličitý. A průměrně molekula metanu zůstane v atmosféře zhruba 12 let, ale když bychom porovnávali ten oteplovací efekt, tak v průběhu 100 let nějaká tuna metanu má stejný efekt zhruba jako 27 tun oxidu uhličitého.
5: Srovnává Ondráš Přibyla. Třetí z významných skleníkových plynů, oxid dusný, je také silnější než oxid uhličitý. Do atmosféry se uvolňuje hlavně z rozkládajících se dusíkatých hnojiv a zůstává v ní pak asi 300 let. V poměru s ostatními skleníkovými plyny ho ale lidé vypouštějí nejméně. Když se tady mluví o snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře, myslí se tím zejména omezování spalování fosilních paliv a přechod na nízkoemisní zdroje energie, utlumení používání dusíkatých hnojiv a zastavení kácení lesů. Skleníkové plyny lze z atmosféry odebírat i technologicky. A nebo, jak připomíná Ondráš Přibyla, taky zcela přirozeně.
6: Proces, který nejlépe dostává oxid uhličitý z atmosféry, tady existuje několik set milionů let. A je to fotosyntéza. Rostliny dokáží vzít oxid uhličitý ze vzduchu a zabudovat ho do svého těla. Potíž je, že když se rostliny zase rozkládají, tak ten oxid uhličitý se uvolňuje zpátky do atmosféry.
5: Konstatuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu. Když se totiž rostliny rozloží do země, navázaný uhlík v nich zůstane uložený. Postupně se promění v uhlí, ropu nebo zemní plyn, tedy fosilní zdroje.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Skončilo připomínkové řízení k návrhu mediálního zákona. V polských Tatrách blesk zasáhl dva turisty, jeden z nich je vážně zraněný. Čeští hokejisté vedou po dvou třetinách úvodního zápasu na mistrovství světa nad Dánskem 2-0. Zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším, ojediněle bouřky, postupně se bude od západu vyjasňovat. Teploty většinou do 13 stupňů. Dnes skončilo připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné počítá se změnou financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas by od příštího roku měly být placeny hlavně ze státního rozpočtu a ne z poplatků jako doteď. S tím obě média nesouhlasí. Současný systém podle nich funguje. Desítky stran výhrad k zákonu poslal Ministerstvu kultury i Český rozhlas, říká jeho ředitel René Zavoral.
9: My jsme byli také dotázáni Ministerstvem kultury. Zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních.
8: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se bude jen těmi podstatnými. Maximální ceny paliv zůstanou o víkendu skoro beze změny. Litr benzínu zdraží o 8 haléřů a bude stát 44 koruny a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 1,40 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Na vrcholu hory Gjewont v polských Tatrách zasáhl blesk dva lidi ze skupiny turistů. Oba jsou zranění. Podle polské televize TVN 24 těžce raněného naložili záchranáři horské služby do vrtulníku a přepravili do nemocnice. Druhého lehce zraněného snesli do údolí. Poté ho do nemocnice převezli terénním vozem. Tři zbývající turisté jsou v pořádku. Minulou sobotu zasáhl blesk v rakouských Alpách 28-letou Češku a vážně ji zranil. Starostové z Jesenicka kritizují zdlouhavé procesy při obnově zaplavených obcí. Po společném jednání označili za hlavní problém příliš složitou administrativu. Zástupci Jeseníku, Mikulovic nebo České Vsi tvrdí, že projekty na obnovu mají připravené, ale čekají na zdlouhavé stavební povolení nebo vyřízení žádostí o dotace. Kritizují také nedostatek pracovníků. Pokračuje starosta Mikulovic Roman Šťastný z hnutí STAN.
10: Opravdu ty procesy výběrová řízení, která po skončení stavu nebezpečí člověk musí procházet, protože ten aparát na té obci opravdu nemáme, tak nemáme ani možnost to příliš ovlivňovat. A jestliže chcete opravit kanalizaci a čistěnu odpadních vod a výběrové řízení a podklady pro to zpracování vám trvá rok a půl, tak není něco v pořádku. Jo. Myslím si, že tady by se ten legislativní proces, který mají poslanci před sebou, o tom zamyslet.
8: Čeští hokejisté vedou po dvou třetinách ve svém úvodním utkání na mistrovství světa nad Dánskem 2-0. Gólově se prosadili v první třetině Dominik Kubalík a Daniel Voženílek. Už dříve vstoupila do světového šampionátu vítězně Kanada, která porazila Švédsko 5-3. Tři body do tabulky základní skupiny získali taky Finové po výhře 3-1 nad Němci. Doprava, překážka na D1 u Velkého Meziříčí a taky u Kojetína. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí západ stojí auto s poruchou. Je na kilometru 143 ve stoupacím pruhu a musí se tam vybočovat. Na D1 na trase z Ostravy směrem do Brna za sjezdem na Kojetín stojí porouchané auto. Na 247. kilometru je s defektem v odstavném pruhu. Na silnici 14 mezi Vrchlabím a Výchovou nad Jezerou vyšetřují nehodu o bočky na Jilemnici. Na krajnici stojí auto po srážce se Srnkou. Jezděte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za hodinu. V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia na západě Čech až na plus 1 stupeň a místy se můžou objevit také přízemní mrazíky. Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm, může být i trvalejší, ojediněle se přidají i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech jenom mezi 12 až 16 stupni a na horách to bude většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Island je země neuvěřitelně hýřící barvami nejen při erupcích sopek a tak i většina fotografií odtud se v barevnosti doslova předhání. Volil jsem opačný přístup a do portfolia pro Evropskou federaci profesionálních fotografů jsem zařadil výhradně černobílé fotografie islandské krajiny. Za tento soubor jsem získal certifikaci Evropský fotograf. Píše na svém webu Jan Sucharda, který je dnes naším hostem. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
7: Hovory.
11: Čím je pro vás Island?
12: Jo, těžká otázka vším. Jezdím tam víc než 25 let a prostě se tam cítím dobře. V začátku to bylo takové to poznání, jako tu zemi. Hrozně byl člověk překvapený vším, nebo hlavně tou krajinou. A samozřejmě fotografuju, takže jsem tam ji fotografoval. A tak trošku se to vyvíjelo, ten můj vztah k Islandu, protože zpočátku jsem třeba na těch záběrech se úzkostlivě vyhýbal tomu, abych tam měl nějaký elektrický vedení nebo nějaký barák nebo i člověka. Mm-hmm. A postupně, protože jsem tam byl v roce 2001 poprvé, takže už je to více jak čtvrtstoletí, jsem dospěl k tomu, že teď se víc věnuju třeba takovým objektům, který dokumentují ten život na Islandu v minulých dobách. Třeba opuštěné farmy, ztroskotané lodě, které jsou na pobřeží a tak dále. Čili asi takhle se to vyvíjelo a pochopitelně od toho prvního poznání, oslnění tou krajinou, jsem začal se taky zabývat tím, že jsem četl o historii a tak dále, čili myslím si, že v době, kdy jsem tam začínal jezdit, to třeba tak 2001 až 5, že jsem přečetl všechny knížky, které o Islandu vyšly u nás.
11: Nebylo jich zdaleka tolik, vy jste přispěl, ale k tomu se dostaneme. Kolikrát jste tady Island už od toho roku 2001 navštívil?
12: To vím naprosto přesně, protože letos tam pojedu po 40.
11: No ale kdy jste tam byl naposledy na Islandu?
12: No naposledy jsem tam byl loni v létě, bylo to 5 týdnů, celý červenec a kousek srpna.
11: No počítáte kilometry, které jste na ostrově najezdil?
12: No, kilometry jsem počítal ještě asi tak před dvou.
11: Jmenuje Island autem 4x4.
12: Ano, tak ty kilometry jsem počítal, měl jsem asi 3x kolem země koule, teď už je nepočítám a jako v těch posledních letech, protože tak jako všude, tak i na Islandu je ta turistická tsunami. Takže takový ty fláky turistický, tam je strašný lidi. No a já už léta jezdím do vnitrozemí, kde teda tahle tsunami ještě nezasáhla a myslím, že ještě léta nezasáhne.
11: A vracíte se tady na stejná místa?
12: Vracím se i na stejná místa. Já si myslím, že jako ten Island už mám projetej dost, že jsem byl na hodně místech, řekl v uvozovkách 100x, ale pokaždý je to tam jiný, protože tam je hrozně proměnlivé počasí, že jo, záleží na tom, v kterou dobu jste tam ráno, večer, v noci, navíc v létě je tam polární den, takže fotíte ji třeba o půlnoci, pokud není zamračeno. Takže mě vůbec jako nevadí, jako nikdy neříkám, je, tam už jsem byl, tam nepojedu. To v žádném případě.
11: Kolik knížek o Islandu jste vydal?
12: 11.
11: A začal to průvodci?
12: První byla fotografická, to byla Island země neznámá, ta vyšla někdy 2006 nebo 5. A potom, když jsem začal jezdit do vnitrozemí, tak já jsem hledal nějakého průvodce po vnitrozemí. Toho jsem nenašel, tak jsem si na Islandu koupil knížku, která se jmenovala Adventure in Iceland. Byla to v angličtině taková tenká brožurka a začal jsem ji číst a začal jsem jezdit po některých těch vnitrozemských silnicích a zjistil jsem, že ten autor na mnoha místech nebyl. Mm-hmm. Protože i tak nějak to formuloval, no říká se, že tady a tak dále, takže to mě odradilo a tak jsem říkal, já si toho průvodce po Islandu, po vnitrozemí teda, napíšu sám. No a začal jsem systematicky všechny ty cesty projíždět, diktoval jsem si to do záznamníku, potom jsem to upravoval a tak vyšla moje první knížka, která se jmenovala Island autem.
11: No, já tady mám třeba Island, země vzdálená. Jak je míněn ten titul, ten název? Zas tak vzdálená není, ne?
12: No, dneska už není. Dneska je to strašně jednoduchý, že jo? Že jsou přímé linky z Prahy, za 4 hodiny jste na Islandu. Ale ona je vzdálená, myslím, hodně třeba mentalitou lidí, krajinou, čili takhle bych to vzal jako přeneseně, ne geograficky, že to je hodně kilometrů. Ono to je to 4000 kilometrů, že jo, a když jedete trajektem, tak tam jedete 2 dny.
11: No, ale letadlem jste tam za chvilku, no, je potřeba k pochopení Islandu rozumět islandštině?
12: To si myslím, že není potřeba. Já teda islandsky umím pár slovíček, ani se islandštinu nesnažím učit. Je to velmi těžká řeč. V podstatě je to staronorština, protože ti vikingové, když přijeli z Norska v tom 9. století, že jo, tak si přivezli svou řeč. A díky tomu, že ten Island byl vzdálený a oddělený, tak se ta řeč nevyvíjela. Tak je tam i taková zajímavost, že třeba my dva, když si vzpomeneme, co jsme se učili třeba v češtině, o staročeštině, tak lestery nebudeme spoustě věcí rozumět, když nám někdo dá tady ve staročeštině něco. Ale když ta děcka, bych řekl, v základní škole na Islandu, těm ságám, který se psal, který byly psaný ve 12., ve 13. století, těm úplně normálně rozumějí, protože ten jazyk se příliš nevyvinul. I když zase poslední léta ten vliv angličtiny, tam je jako mimořádné, že jo, to...
11: 19. července oslavíte osmdesátiny. Stále ještě přespáváte i na Islandu ve stanu?
12: Jedině. Teda v sezóně, v létě. Aha. V létě, abych neříkal, že byl jsem tam xkrát na podzim, byl jsem tam i v zimě, tak to samozřejmě potom v nějakých penzionkách a podobně, ale v létě jedině ve stanu a to dává člověku obrovskou svobodu.
11: No, ale ani v létě nemusí být zrovna příznivé počasí pro stanování.
12: Ne, to padá sníh třeba. To několikrát jsem zažil, že jsem vlez večer do stanu a ráno byl ten sněh, stan zapadaný sněhem. Nemyslím metr sněhu, ale třeba 5-6 centimetrů.
11: A když jsem skočil do řeči ve chvíli, kdy jste mluvil o té svobodě, tam se dá kdekoliv volně stanovat?
12: Ne, já jsem to myslel svobodu cestování v tom smyslu, že... Když jste vázané na nějaký ubytování, tak tam musíte dojet prostě a musíte tam být. Když jezdíte se stanem, tak řeknete, tady je hnusně, prostě padají tady mraky na zem a nic, tak pojedu o 100 km nebo o 20 dál a tam si najdu další kemp a podobně. Čili v tom je ta svoboda. Ale v žádném případě se na Islandu nedá kempovat takzvaně na divoko. Mm. Je to zase, vyvíjí se to zpočátku, když jsem tam jezdíval, na začátku 3. tisíciletí, tak se dalo kempovat všude, že tam skoro nebyl žádný turista, nebo minimálně. Ale dneska je to velmi přísně a policie a rangeři to jako stíhají a je to potřeba dodržovat. Ale mě to nevadí, já to respektuju, protože jako ta příroda tam hrozně křehká, byla by hrozně devastovaná.
11: Teď držím v ruce váš kapesní obrazový průvodce po Islandu. Island 133 nej, proč toho číslo 133?
12: To je zase jednoduchý. Já jsem před několika lety vydal knížku Island 111 nej. To se mi líbil ten název, že to byly tři jedničky. A ta se vyprodala za několik let, byl to docela v uvozovkách trhák. Tak jsem říkal, udělám pokračování, ale ještě tam přidám další místa, o kterých jsem třeba předtím nevěděl. Takže jsem to rozšířil. Bylo by sice hezčí 333, jo, ale to by bylo asi moc a nikdo by to nečetl.
11: No třeba příště, ale je nějaké nej Jana Suchardy?
12: Místo? Určitě, jsou dvě. Je to na jihovýchodním pobřeží taková oblast, která se říká země bez života. Sandfell, bývala tam farma, ta dávno zanikla, kostel zanikl, je tam a je to taková planina úplně rovná, jak tam to rovnali ty výbuchy těch sopek a naplavenina a je tam jeden strom, tam je. Čili je to úžasně silné místo. Málo kdo se tam zastaví, přesto je to kousek od té silnice číslo 1, ale já tam vždycky zajedu a podívám se na ten hřbitůvek a k tomu stromu si sednu a prostě, takže to je to místo nej. A potom druhé místo mám na severozápadě, na západních fjordech. Je to místo, které se jmenuje Djupavík a tam je bývalá rybí továrna, která byla postavená ve 30. letech, když byl ten sleďovej Klondike. Asi za rok byla postavená, byla to největší betonová továrna na Islandu. No a potom sledě zmizely a všechno to šlo prostě, jak se říká, do kytek. A byla z toho už v podstatě jakoby téměř zřícenina z té továrny. Našli se takový zajímavý lidi, rodina, která bydlela v Reykjavíku a tu továrnu koupila, rozpadající se, a koupili takovou ubytovnu, kde kdysi bývaly ty dámy nebo ty holky, které řezali těm rybám ty krky a solili je, že jo. Z toho udělali hotýlek a celý život tam od té doby už, já nevím, 40 let žijou a továrnu dávají pomalu dohromady. takže už se nerozpadá, naopak můžete vidět třeba to zařízení vevnitř a tak dále. No a je to zase silný místo, že to vypráví hodně právě o Islandu jako takovým a o tom životě. A i o tom, jak prostě něco, co dneska jste strašně vysoko, protože díky těm sledům máte všechno, je to obrovské bohatství a pak se přesune pár let a nemáte nic, úplně nic. Takže a Island to prožil mockrát takovouhle. A je to v těch lidech určitě, takže prostě i tím je ta vzdálená, jako vzdálenost, jak jste se mě ptal na začátku, od té naší mentality.
11: Fotograf a grafik Jan Sucharda je hostem Hovoru.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Kdy jste vzdal focení, jak říkáte, na poctivý film a začal fotografovat jedničkami a nulami?
12: Kdy? Definitivně tak 2007-2008 asi. První cesty na Islandy jsem fotil ještě zásadně na diapozitivy, střední formát, takže jsem tahal docela velký závaží na zádech. Byl to Pentax 6x4,5 a 6x7, takže každý ten foťák něco vážil a nějaký objektiv, takže jsem na zádech tahal nějakých 15 kilo. No a byl jsem taky mladší, že jo, o těch 20 let nebo 25 let. No ale samozřejmě taky se fotografií živím, no a dneska prostě doba je rychlá, digitální, takže uděláte zakázku a hned zákazník nastaví ruku a řekne, jak si fotky, že jo, čili hned, a ne, že diák se vyvolá a tak dále a to do a to do. Takže nějak asi od toho roku 2010-11 jsem i ten Island začal fotit digitálně.
11: Jak se fotí aurora borealis, tedy polární záře?
12: Celkem jednoduše, hlavně, aby byla.
11: Takže musí mít člověk štěstí, aby na Islandu spatřil?
12: No, tak je jí možný vidět jedině v zimě nebo na podzim a časně jaro, aby byla tma. Ona kolikrát je polární záře v létě, ale nevidíte, že je světlo. Takže to je první předpoklad. Druhý předpoklad je, že aby nebylo zamračeno. Ona je třeba je, ale za mrakama ji stejně nevidíte. A potom, když je silná, když je slabší, tak potom třetí předpoklad je, abyste byl někde mimo mimo ten světelný smog, to znamená mimo městečko, vesnici, někde kousek dál na nějakým odlehlejším místě. Pokud je silná, tak ji samozřejmě uvidíte i ve městě. Čili to jsou takový ty základní předpoklady. A jinak fotografování není až nějak složitý, samozřejmě potřeba stativ, nastavit ISO tak kolem 1000, kontrolovat si to, zavostřit si na nekonečno, odslonit, mít třeba na 1,8, na 2, s objektivem třeba 20 mm nebo trošku kratším, no a prostě to divadlo fotit. A já kolikrát lituju, já už jsem tu v polární záři fotil, já nevím, třeba 20krát. Člověk se prostě nedovede odtrhnout od toho hledáčku nebo od toho displeje a furt to fotí a pak si řekne, jejda, já už těch fotek mám tady, proč jsem si jenom nesednul a nekoukal jsem prostě na to, že to je divadlo, ono se to hejbe, ono to je jako záclony, když máte pootevřený okno a venku je trošku vánek a pohybuje vám záclonama, čili takhle ta polární záře taky se pohybuje. A je to opravdu nebeský divadlo.
11: V čem tkví fotogeničnost islandské přírody?
12: Já nevím, jak bych to vyjádřil. No je zvláštní, no. Je zvláštní a je samozřejmě velice různorodá. Pochopitelně jsou tam i místa, která se jakoby trošku podobají třeba naší Vysočině, takový ty zvlněný kopečky a dneska už tam jsou i lesy docela jako i vzrostlý, což zase nebývalo. A potom ale jsou oblasti třeba v tom vnitrozemí, tak, kde jsou obrovský sahary, ale černý, že tam je černý písek, no tak jedete autem třeba a jedete 20-30 kilometrů a jste pořád v černém písku. Čili to je zase velmi působivý. Potom samozřejmě jsou tam lávové pole, které jsou porostlý mechem. Ten mech v létě je takový zašedlej a na podzim potom trošku zesvětlá. Na podzim jsou na něm potom borůvky a ty jsou červený. Ty lístečky nejsou hnědý, ale červený. Samozřejmě základní rostlina Islandu je zakrslá bříza, ta původní. No a dovedete si představit, jak na podzim ty břízy krásně jsou zabarvený. Takže to je prostě Jako podzim jako takovej považuji za nejhezčí období pro fotografa.
3: Ať na Vysočině,
12: tak ano,
3: na Islandu.
12: Ano, to v každém případě, že jo, ale samozřejmě člověk, já tam nejezdím jenom kvůli těm barvám. Jak jste, začínal jste tím, že jsem naschvál zvolil černobílou, protože ta krajina má taky svoje tvary, vypovídá vám něco, prostě ty kameny sami o sobě, tím světlem a tak dále, čili nejenom tou barvou. Tak prostě tím vším je fotogenická.
3: Jak je velká vaše sbírka ztracených poznávacích značek?
12: No to je obrovská. Já mám asi 150 značek.
3: Všechny z Islandu?
12: Z Islandu, samozřejmě.
3: A kdy jste začal sbírat a vlastně proč?
12: No, proč? To je jednoduchý. To nezbírám jenom já, to sbírají hlavně rangeři, protože ty značky z těch aut se ztrácejí v brodech. A takový běžný turista si půjčí auto v půjčovně, přijede k prvnímu potoku a to musím hrozně rychle. No tak jede rychle a ona se vyloupne z toho předního rámečku, on to zjistí za 30, za 50 kilometrů, už je bez šance. Mm-hmm. Samozřejmě půjčovna si zamne ruce, protože mu to naučtuje, jde přihlásit znovu auto. No a ty značky tam jsou v těch potokách nebo v těch řekách a podobně. No a ranger, když tam jde, jak to samozřejmě pozbírá, aby ten hliník tam nebyl v té vodě. No a tak to sbírám taky.
3: Máte nějakou vyslovenou raritu?
12: Raritu značkovou teď si nevybavuju. Prostě. No mám i samozřejmě francouzskou značku, německou, holandskou, švýcarskou. To, co tam jako ztratili, to jo, ale teď si nedovedu vybavit nějakou raritu. Pro mě jsou všechny milí, říkám, čistím tím prostředí životní. A navíc, když jste třeba v kempu v Landmalaugaru, což jsou ty takzvané barevné nebo duhové hory, tak tam mají ti záchranáři, kteří pečují o to vnitrozemí a o ty turisty, který tam málem zahynou a podobně, tak tam mají ten domeček a ten mají celý obitej těma značkama. Jo? Takže nejsem sám jako to.
3: Co vás vedlo ke psaní povídek o Islandu?
12: No právě proto, že jsem se začal víc zajímat tou historií, víc zajímat vlastně životem, víc zajímat těma místama třeba těch opuštěných farem a to na člověka nějak působí. Já jsem povídky psával už kdysi před spoustou let, ještě hrozně dávno řeknu, když vycházel časopis nebo tak nějak sešity pro mladou literaturu, a host do domu a takovýhle, tak do těch jsem přispíval povídkama. První povídkovou knížku jsem vydal asi v 70. roce, jmenovala se Setkání. No a pak přišly takový ty spíš ty rodinný starosti, stavili jsme barák a podobně, takže jsem nějak na to zapomněl a ten Island ve mně se zase probudil a některé místa jsou takový, že tam na vás ten příběh úplně vyskočí. Aniž byste musel něco říkat, tady se muselo něco stát. A teď se vám něco jako v té fantazii o to. A mnohdy ale jsem vycházel třeba z reálných skutečností, které se někde odehrály a prostě dal jsem jim svou podobu. Nechci tady zdržovat, jo, protože nemáme moc času. Dal bych vám nějaký příklad třeba.
3: No, já se chci zeptat, co je devátá vlna.
12: Devátá vlna, no to je úplně jednoduchý. Devátá vlna, víme všichni, o co jde, jo? Na jižním pobřeží je taková pláž, jmenuje se to Reynisfjara, je to černá pláž, velmi oblíbená turistama, takže tam všichni chodí a jsou tam obrovský informační tabule, že lidi nemají chodit blízko k té vodě, protože tam to moře dělá takový zrádný vlny, která najednou jako se udělá obrovská vlna, která šplouchne na tu pláž třeba i několik desítek metrů. No a občas nějakého turistu tam chytla ta vlna a byly tam i smrtelné případy. Takže to je známá věc tohleto. Samozřejmě se nacházejí v uvozovkách pitomci, kteří tam chodí a čekají, až ta vlna je trošku s nima povalí a tak dále, jsou zmáchaný a podobně. A já jsem tam byl jednou v únoru, je to asi 3 nebo 4 roky. Bylo tam takhle poměrně dost lidí, to moře bylo rozbouřené. A kousek dál od té pláže, tam, kde nebyli lidi, tak tam stála nějaká žena, úplně nezvykle oblečená, měla bílou sukni, nějaký svetr, nějaký čepeček a dívala se na ty vlny. No a to mě, jako ve mně to zbudilo takovou asociaci a pak jsem napsal povídku na to, že, jako, že jsem tam byl sám a ji jsem viděl a když jsem odjížděl, tak už tam nebyla ta žena. A bylo tam jenom to její auto. Takže třeba ta devátá vlna si ji vzala.
11: No, vy jste takto pojmenoval třetí sbírku povídek z Islandu. Ty druhé povídky se jmenují Ryby v soli, ale když jsme mluvili o té deváté vlně, ta se vám na cestách i v životě dosud vyhýbá?
12: No, teď ono se říká, že po té deváté vlně zase přijde takový uvolnění a tak dále. Tak zatím, jo, neměl jsem žádný průšvih ani v době, když jsem jezdil jako průvodce, což jsem jezdil 10 let. Aha. Tam jsem taky nazbíral dost těch cest. Jako, že jezdím tam 26 let, ale byl jsem tam 40krát, že jo. To jsem tam byl třeba na jaře, v létě, na podzim. Tak mě osobně takhle nepotkala, ale potkala jiný lidi, třeba loni, když jsme pluli na Island, tak najednou tam kapitán hlásí, že bude přistávat vrtulník a byli jsme už daleko na širém moři a opravdu přiletěl záchranářský vrtulník a přiletěl Šetlenských ostrovů, což je teda docela, bylo v té době asi 100 kilometrů nebo víc, no a nějaký dva lidi evakuovali. A protože byl silný vítr, tak ten vrtulník nemohl přistát na tom heliportu, tak se ten záchranář spustil po laně, vzal toho jednoho pasažéra, vytáhli ho tím jeřábem nahoru, pak se spustil znova, vzal tu paní.
11: A to bylo ze zdravotních důvodů?
12: To bylo ze zdravotních důvodů.
11: Chystáte teď nějakou knihu o Islandu?
12: Mám jako ještě jednu knížku, která by se snad jmenovala Muž dům na prodej a v podstatě zase inspirovaná jednou farmou, která je opuštěná léta na takovém zvláštním místě, od kterého je výhled na moře pěkný, daleko od ostatních farem, tak mě inspiruje, nebo inspirovala k napsání povídky, že to chce realitní makléř prodat a prostě je to na výborný místě a výborná cena a vždycky přijde nějaký zájemce a potom couvne a sejde z toho obchodu. A proto vždycky, že oni provádí tou farmou nebo tím domem a sejdou do sklepa a tam v tom sklepě úplně nějak netypicky je červená pohovka. Přitom je všechno tam rozlámaný, schnilý a tak dále. A tam je krásná červená. A oni si potom ti klienti vždycky řeknou, no já to radši nekoupím. A přijde potom nakonec ten majitel toho domu, který prostě už je nervózní na tu realitku, že mu to neprodala. A on říká, víte, ono to je asi kvůli té červené pohovce, která je tam ve sklepě. A on říká, tam není žádná. Tak tam jdou spolu, vejdou do toho sklepa, tam samozřejmě žádná pohovka červená není. No tak on říká, vidíte, tak ještě máte týden a buď to prodáte, nebo neprodáte. A ten realitní, a odjede autem a ten realitní makléř se sebere a říká, já jsem tam nezamknul, tak se vrací do toho domu a sejde do toho sklepa a tam ta červená pohovka je.
11: Fotograf, spisovatel a vydavatel Jan Sucharda byl hostem Hovoru. Moc děkuji za vyprávění, ať se vám daří. Mějte se hezky, naschledanou.
12: Děkuji, naschledanou.
11: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
7: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
13: Czechia has joined 35 other countries in backing the creation of a special tribunal to prosecute Russia's aggression against Ukraine. The commitment was announced on Friday at a meeting of Council of Europe ministers in Moldova's Chisinau, attended by Czech Foreign Minister Petr Maczinka. Police have detained a 35-year-old man on suspicion of stealing the skull of Saint Zdislava from the basilica in Jablone v Podještědí in northern Bohemia. Investigators say the suspect encased the relic in concrete and planned to privately lay it to rest in a river. Czech billionaire Michal Strnad is launching a new investment company that could have up to 10 billion euros available for acquisitions in Europe and the United States, according to Bloomberg. Part of the funding is expected to come from the recent sale of shares in defense group Czechoslovak Group. And Czech singer Daniel Žižka has advanced to the final of the 70th edition of the Eurovision Song Contest. In the second semi-final held on Thursday evening, he impressed both the jury and international viewers with his song Crossroads. Weather. Saturday will be mostly cloudy with occasional rain. Temperatures will range between 9 and 13 degrees Celsius. Fragile Security, the Future of Ukraine and the European Continent is the title of a conference being held by Czech Radio's Plus station in Prague next Wednesday. President Petr Pavel will be among those speaking alongside big-name guests from Ukraine, Poland and the US. Ian Willoughby discussed the conference with Josef Pazderka, head of Plus.
14: How many years has this event been running and what is the concept behind it?
15: It's been the fourth year and the focus is more or less the same. It's the current situation around Ukraine, security issues surrounding it, and obviously media. So the focus is the same, but the guests are different, and we are very happy that we had Timothy Snyder, Peter Pomerantsev, we have constantly Czech president coming and many other international guests, and we are quite happy that that the lineup this year will be very interesting as well.
14: And from this year's lineup, who are the people you are most looking forward to hearing speak?
15: I'm still a bit nervous about Valery Zaluzhny coming from London, because we announced him in the lineup last year, and the last moment he had to cancel because of a very busy schedule. So he promised to come this year, and it looks much more realistic. So we hope it will, you know, happen. I look forward to also to Oleksandra Matvichuk, the Nobel Prize winner from Ukraine, coming. She's confirmed, and she's already on her way. But I look forward actually to, you know, most of the speakers, because it's a new mixture for us. We have Slavomir Sierakowski from Poland, Simon Schuster from The Atlantic from the States, giving us the perspective on Donald Trump and European security in the light of the current challenges coming from the new US administration. And I look forward to Oleksandra Matvichuk also with Natalia Gumenyuk, two Ukrainian women speaking about their war experiences, but also about their vision of the future of their country, when the violence will end, what are the main challenges for Ukraine.
14: You mentioned President Pavel. He's going to be introducing a talk called Ukraine at War. What does it mean for PLUS that he will be speaking at your event?
15: You know, it's a great honor for us, obviously. And then the last panel that he will be speaking at will be focusing more on the military issues. President Pavel is a former general. You know, he was at the high command of NATO. So he'll open the final panel. Then we will have Valery Zaluzhny sharing the security vision for Europe, which will heavily rely on the Ukrainian experience and Ukrainian army. And then we will have the current chief of staff of the Czech army, Karel Řehka, and possibly Jakub Landovský, the new envoy of the government for NATO issues. So it will be quite interesting, and I think we will see the real perspective for Czech Republic and European continent with regard to the security issues and armies and military.
13: Josef Pazderka talking there to my colleague Ian Willoughby. And that's all from Radio Prague International. You'll find more on our website radio.cz.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
16: Chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou zemí. Varoval svého amerického protějška Donalda Trumpa během jeho návštěvy v Pekingu čínský vůdce Xi Jinping. Americká strana přitom uvedla, že její postoj k Tajvanu zůstává neměnný. Vztah k ostrovu, který Čína považuje za svou odtrženeckou provincii, zasahuje i do české politiky. Premiér Andrej Babiš zveřejnil na serveru i dnes komentář, ve kterém obhajuje rozhodnutí vlády nevypravit armádní speciál pro předsedu Senátu na Tajvan. Obvinil v něm minulý kabinet z morálního pozérství a zdůraznil nutnost normalizovat vztahy s Čínou.
0: Pro a proti.
16: A dnes vás pořadem provede Tomáš Pavlíček. Já už zdravím dva hosty dnešního Pro a proti. Na Tajvan sinoložku z projektu Synopsis Simonu Fantovou. Dobrý den.
17: Dobré dopoledne.
16: A také na dálku Martina Pecinu, bývalého ministra vnitra, který působil jako odborný mluvčí SPD pro bezpečnost, spolumajitele ostravské inženýrské a projekční společnosti VLC Group. Dobrý den.
18: Dobrý den, VCL Group. Ne, VLC.
16: VCL.
18: Dobrý den.
16: Děkuji za upřesnění.
18: Pořádku,
16: tak,
18: pořádku.
16: Pane Petřino, když říká pan premiér, že je potřeba normalizovat vztahy s Čínou, souhlasíte s ním?
18: No, rozhodně. Proč ne?
16: Proč je to nutné?
18: No, tak Čína je náš výrazný obchodní partner a byla daleko větší historicky a v posledních 4 letech se ty vztahy bohužel zpřetrhaly. Ono obchodovat s Čínou není jednoduché. My jsme tam jako společnost, jedna ze společností skupiny, tam měla dokonce dceřinou společnost v Pekingu a stavěli jsme tam aditivační jednotky, ty, co jsou v Evropě běžné, v Číně to tenkrát začínalo, potom se ten rozvoj trošku zastavil, ale v okamžiku, kdy se začalo letat nad Tchaj-wan, tak jsme dopadli asi tak jako Škodovka se svýma autama, no prostě bude tam dodávat Volkswagen a místo nás tam taky bude dodávat někdo jiný a my jsme skončili, pobočku jsme zavřeli a už v Číně nepůsobíme, bohužel.
16: K tomuto příběhu se ještě dostaneme, ale já bych se teď obrátil na Simonu Fantovou. Premiér se vyjádřil v tom smyslu, že vláda nechce rezignovat na rozvoj ekonomických vztahů s Tchaj-wanem, ale hodlá také pragmaticky rozvíjet vztahy s druhou největší ekonomikou světa, tedy s Čínou. Nemyslíte si, paní Fantová, že právě tuhle část zahraniční politiky předchozí vláda podcenila, že se, jak říká pan Pecina, zpřetrhali vztahy s Čínou?
17: Já si myslím, že to byla převážně Čínská lidová republika, která zpřetrhávala vztahy s námi. A nebylo to kvůli našemu chování. Je to zejména proto, že je to právě Čínská lidová republika, která tady provozuje hodnotovou politiku. A to tím způsobem, že staví vlastní politické zájmy nad své ekonomické zájmy. A weaponizuje jak vlastní import, tak export. A tohle to byl jenom důsledek. A je samozřejmě obtížné podnikat v Číně, protože je to prostředí, kde bohužel je jako velmi problematická vymahatelnost i čínského práva.
16: Tak a je to slovní spojení normalizace vztahu, pane Pecino, na místě, protože zatím se třeba podle profesorky sinologie Olgy Lomové tenhle termín používal na situaci mezi dvěma státy, mezi nimiž panovalo nepřátelství, neměli mezi sebou navázané diplomatické vztahy. A tady ambasády normálně fungují. Ministr zahraničí Jan Lipavský se v únoru 2025 setkal se svým čínským protějškem Wangem.
18: Ne, to, co říká paní Fantová, je naprosto pravda. Akorát víte, co si může dovolit Čína, to si nemůžeme dovolit my. No jasně, že oni se na to dívají politicky a jasně, že zpřetrhali ekonomické vazby kvůli tomu, co my tam děláme, nebo dělali jsme, bohužel, za politické kroky. To je všechno pravda. Že se nám to nelíbí, že by to tak nemělo být, je taky pravda. No ale nikdo jiný to nedělá. Z Evropy všichni uznávají politiku jednotné Číny, nikdo nejezdí za Dalajlámu a v té nejvyšší úrovni nikdo nejezdí nad Tchaj-wan, protože si nikdo ty vztahy jako nechce rozhodit. Taky by se mi líbilo, kdyby to fungovalo, ten biznis, tak jak nad Tchaj-wanu. Prostě delegace nad Tchaj-wan nemá žádný ekonomický smysl. Nad Tchaj-wan jezdíme nakupovat. Ti, jak správně říká paní Fantová, to, co dělají Číňani, to nedělají Tchaj-wanci, čili ty příliš moc nezajímá ta naše politická pozice. Ti dělají biznis tak jako my, tak jako Evropani, tak jako Američani. No a ti Číňani se chovají jinak. Zpřetrhali s náma vztahy, protože se začalo jezdit na Tchaj-wan. To je všechno pravda. No a jestli jsme jediní hrdinové na světě, kteří jako chcou tu svoji ekonomiku obětovat a nechají tam jezdit Němce, Francouze, dneska Američany a všechny ostatní, kteří nejezdí na Tchaj-wan, ale jezdí prostě do Číny a chceme to tak udělat, no tak se nám to podařilo. Jestli z toho máme radost, já teda ne, protože na tom jsme samozřejmě trátní, ale jinak ano. Je to všechno pravda, tak jak ona to popsala.
16: Paní Fantová, nebyly tedy vztahy s Čínou, já bych položil s dovolením otázku, nebyly ty vztahy s Čínou za předchozího kabinetu skutečně výjimečně na bodu mrazu ve srovnání s jinými zeměmi, vrcholní čeští politici tam vůbec nejezdili, na rozdíl například od německého kancléře Friedricha Merce, britského premiéra Keira Starmera, kanadského premiéra Marka Carneyho a nemluvě teď ani o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi.
18: Přesně tak.
17: Tak s Čínou samozřejmě komunikovat musíme a to také děláme a předchozí vláda to určitě dělala. Nicméně my jsme už s Čínou vlastní takzvaný restart česko-čínských vztahů měli za prezidenta Zemana. Zajímavé bylo, že třeba o expanzi na čínský trh se tehdy pokoušely různé české firmy. Nejzajímavější případ je určitě firmy Home Credit, která měla veškerou podporu, veškerou, vzpomeňme si jenom na to, že třeba prezident Zeman létal jejich letadlem do Číny. Přestože Home Credit měl takto velikou politickou podporu, tak v Číně neuspěl právě z důvodu problematického právního prostředí. Přednedávnem čínský trh za velikých problémů opustil, což nebylo snadné, a za velikých ztrát. Takže vidíme, že to byla zejména Čínská lidová republika, která se u nás v Česku chovala k nám jaksi nesprávně.
16: Dobře,
17: myslím
16: já
17: si,
16: bych
17: že
16: teď,
17: to ty vztahy poškodilo nejvíc.
16: Já bych teď předal slovo zase panu Pecinovi. Ministerský předseda Babiš dříve uvedl, že cesty českých politiků na Tajvan zničily biznis českých firm v Číně. Vy jste zmínil svůj vlastní případ. Můžete doložit, že jste skutečně museli uzavřít pobočku přímo kvůli cestám českých politiků na Tajvan?
18: Ale to nemůžete doložit, samozřejmě, to je jako návodná otázka. Jasně,
16: ne, počkejte, ale
18: že se,
16: někdo počkejte, vám to přímo
18: počkejte,
16: řekl.
18: Pane redaktore, jasně, že v Číně se podniká těžce, to má paní Fantová naprostou pravdu. A možná bychom tam skončili i tak, a možná bychom tam začali s jiným biznisem. Tu firmu, kterou jsme museli prodat nakonec jako za korunu, tak bychom prodali aspoň za zůstatek, který byl na účtu. Peníze si z Číny nemůžete vyvést, je to složité prostředí. Podniká se tam těžce. A my se bavíme jenom o to, jestli na to chceme úplně rezignovat a říct si jasně, ještě ty Číňany zaprovokujeme, a nebo ne, taky stejné je to se Škodovkou, taky vám nikdo neřekne, uzavřeli jsme jenom kvůli tomu, že se jezdilo na Tchajván. Jasně, že čínská konkurence je jakoby masivní, podporovaná, že je to těžké a třeba by tam prodávali jenom motory nebo by tam prodávali něco jiného, ale třeba by to fungovalo, ale my jsme to prostě úplně zarazili na rozdíl od ostatních zemí. Ano. A nikdo vám neřekne, že to bylo jenom kvůli cestě na Tchajván, jenom kvůli navštěvě u Dalaj Lámy, to tak není, ale prostě naše pozice v Číně je dneska katastrofická, protože jsme nepřátelé čínského lidu, jak oni říkají, komunisti čínští, taky se mi to nelíbí, ale takový je fakt. A buď si budeme hrát na hrdiny, anebo budeme dělat biznis.
16: Neukazuje právě příklad firmy pana Peciny, paní Fantová, že politika předešlé vlády opravdu poškodila biznis českých firm v Číně?
17: Já si nemyslím, že to byla politika předchozí vlády. Je to zejména Čínská lidová republika, která vstupovala do Světové obchodní organizace už s falšovanými daty a s tím, že systematicky od samého začátku porušovala veškerá pravidla mezinárodního obchodu. Od samého začátku mají velmi nepříznivé biznisové podmínky, je velice těžké tam investovat, jak říká pan Pecina ostatně. Díky tomu, že oni sami porušují tyto podmínky, tak například vyrábějí, tak nepouštějí zahraniční investory na svůj vlastní trh. Takže ten případ Škodovky byl zase učebnicovým příkladem, který nemohl fungovat bez ohledu na to, jak se k tomu česká vláda stavěla, protože Škodovka mohla v Číně působit jenom v režimu joint venture, takže zde docházelo k transferu technologií, nedobrovolnému transferu. A Čínská lidová republika vyrábí subvencovaná auta za mnohem nižší ceny a za dumpingové ceny je chrlí na naše trhy. A to Dobře. Nejvíce poškozuje náš trh.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: A dnes se bavíme se Simonou Fantovou a Martinem Pecinou. Ono to tady zaznělo už před chvílí od pana Peciny, ale i vicepremiér Karel Havlíček připomíná, že za poslední desítky let nebyl na Tajvanu nikdo z hlavních ústavních činitelů velkých evropských zemí. Čili nevymyká se v tomhle Česko, paní Fantová?
17: Určitě není standardní, nebo není běžné, aby pravidelně evropští lídři cestovali na Tajvan. Nicméně nevidím důvod, proč bychom to nemohli dělat ve chvíli, kdy vidíme, že z toho máme nějaký zisk. Připomínám, že je to Čínská lidová republika, například je zcela malým investorem v České republice, zatímco Tajvan vytvořil přibližně 25 000 pracovních míst. jedná se nám s ním lépe a v rámci naší politiky jedné Číny sice s Tajvanem udržujeme neformální, leč produktivní vztahy a je otázka naší suverenity, že si ty vztahy sami určujeme, jakým způsobem mají vypadat. A pokud je pro nás prospěšné, což jsme si nyní řekli, že evidentně je, aby se na Tajvan jezdilo, tak se na Tajvan bude jezdit, protože ta spolupráce byla a je produktivní. Máme z ní konkrétní výsledky. Ze spolupráce s Čínskou lidovou republikou takovéto konkrétní výsledky nebyly a nejsou.
16: Je Česko v těch vazbách na Tajvan úplnou výjimkou, pane Pecino, protože přece jenom na Tajvan jezdí europoslance. Také tam byla Nancy Pelosiová, která v té době zastávala pozici předsedkyně americké sněmovny reprezentantů.
18: No, protože se chtěla předvést proti Donaldu Trumpovi. To byl nějaký vnitřní

0: jako velké divadlo a velké prezentace.
1: Tak zase jste nebyl tak vysoký ústavní činitel, že to je přece jenom
0: Jasně, jo, ale jako kdybych to nějak šíleně prezentoval, tak by to možná problém byl, on to problém nebyl, protože jako rozdíl je v tom, já se vám to pokusím vysvětlit oběma i posluchačům, rozdíl je v tom, že Tchaj-wan dělá normální biznis, to, že tam jede delegace, nic neznamená. Tchaj-wanci se rozhodují biznisově, jestli tu fabriku postaví u nás nebo v Drážďanech, na to nemá žádný vliv, jestli tam přijede německý ministr nebo český. Na to mají vliv peníze, jestli se jim to rentne nebo nerentne. To je ten rozdíl mezi těma zeměma. A ta Čína, tam ten český podnikatel tu politickou podporu potřebuje, anebo tam nebude podnikat. To je rozdíl mezi těma zeměma. To, že je to škaredé od Číňanů, to já se vším souhlasím, to, že se mi to nelíbí, že by se tak Čína chovat neměla, to je všechno pravda, ale tak to prostě je. To znamená, když budeme jezdit na Tchaj-wan, na rozdíl od jiných států, tak nebudeme dělat biznis v Číně. A export do Číny, to je to klíčové. To je to klíčové číslo, je 7x vyšší než export na Tchaj-wan. That's all. Děkuju.
1: Tak to, že tedy jede delegace, nebo jezdili delegace a zase pojede delegace českých politiků na Tchaj-wan, paní Fantová, tak má to nějaký význam pro ty obchodní vztahy? Neobchodoval by s námi Tchaj-wan i bez toho?
2: Já hlavně mám pocit, že když tady mluví pan Pecina, tak si plete soukromé obchodní zájmy za národní zájmy. Bylo by dobré to možná nějakým způsobem oddělit. Nevím, jestli je v českých zájmech, v našich národních zájmech to, abychom třeba více obchodovali s Čínskou lidovou republikou a jakým způsobem tam máme podporovat své lidi ve chvíli, kdy pan Pecina sám tvrdí, že je to prostředí takhle problematické. Ano. Já jenom připomínám, že Čínská lidová republika je dle našich bezpečnostních složek druhou nejvyšší hrozbou hned po Rusku a Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině.
1: Dobře, ale otázka zněla, jestli jsou nutné tyto politické cesty, jestli by s námi neobchodoval Tchaj-wan i tak.
2: Já si myslím, že ty cesty nám velice pomohly, s kýmkoliv se na Tchaj-wanu baví. Českou republiku znají lidé velice dobře a vnímají nás velice pozitivně. A to nejenom politici, ale také běžní lidé. Myslím si, že nám to velice pomohlo najít zde stabilního partnera, se kterým, jak sám pan Pecina říká, se dá obchodovat velice solidně a který dodržuje právo a dodržuje zákony.
1: Tohle je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Martin Pecina a Simona Fantová. Co konkrétně se, pane Pecino, podle vás dá očekávat od pootočení kurzu zdejší politiky směrem k Číně, tak jak se teď zdá se podle vyjádření některých českých politiků připravuje?
0: Dá se očekávat to, že s Čínou zase budeme moct začít obchodovat. Jako já mezi zájmy českých firem a zájmy České republiky velký rozdíl nevidím. Já si myslím, že to je v zásadě to samé. Většina zemí světa se snaží svůj export podporovat. A jde o export a z Tchaj-wanu jde hlavně tedy o import, ale OK, z Číny taky samozřejmě. Ale jako ta klíčová věta, kterou já jsem se snažil říct v předchozím vstupu, je, že já jako podnikatel podporu státu na Tchaj-wanu, v Německu, ve Francii, v Americe nepotřebuju. Ona je mi na nic. Já když jedu do Norska, tak ani nevím, kdo tam je velvyslanec. Mě to nezajímá. Ale když jedu do Afriky, do Nigérie, když jedu do Konga, když jedu do Egypta, nebo když jsem jezdíval do Ruska, nebo jedu do Kazachstánu a když jedu do Číny, tak prostě tu podporu státu potřebuju, jinak ten biznis neudělám. A všechny jako i rozumné vlády na světě si to uvědomují a tu podporu těm podnikatelům dávají a my dáváme podporu podnikatelům tam, kde ji nepotřebujeme a tím provokujeme Čínu, což nikdo jiný nedělá. Dobře. To je fakt.
1: Tak paní Fantová, nemyslíte si, že opravdu na kvůli vstupu na čínský trh je nutná ta politická podpora daleko víc než na Tchaj-wan?
2: Já bych se nejprve zeptala, jestli je to v našich národních zájmech. Když jsem hledala, jaké jsou vlastně naše národní zájmy, tak ministerstvo vnitra mluví o životních zájmech. Definovalo je už v roce 2003 a od té doby tam jsou ty zájmy definované neměně. Což znamená, že tam jsou i přes ty dvě období, kdy tam byl ministrem pan Pecina. Mluví se o tom, že životním zájmem je zajištění existence České republiky.

0: Promiňte, že vás přerušu, ale není naším národním zájmem, aby české podniky prosperovaly a aby měly přístup na trh druhé největší ekonomiky světa?
1: Dle vyjádření ministerstva vnitra, jak to definuje už od doby, kdy tam byl pan Pecina, je naším životním zájmem obrana demokracie a právního státu a obrana základních lidských práv a svobod obyvatel. Já se s tím nechci nějak dohadovat nebo polemizovat, ale tohleto prohlášení tam vydrželo přes dvě funkční období pana Peciny na stránkách ministerstva vnitra. Tak buď to má pan Pecina jiné zájmy, nebo se to neshoduje.
0: Tak není tedy v rozporu s naším národním zájmem, aby Česko mělo nějaké úzké vztahy s Čínou, pane Pecino?
2: Já se omlouvám, já jsem teď jakoby úplně mentálně vypadl z toho, co říká paní Fantová, možná diskuze na filozofickou fakultu, ale my se bavíme o českých národních zájmech a české národní zájmy bez pochyby jsou i to, aby se tady vyrábělo, aby jsme měli kde exportovat. Česká ekonomika je exportní a Čína je druhý největší trh na světě. Takže bez pochyby to v našich zájmech je a já se v těchto filozofických disputacích, omlouvám se, neumím bavit, to mi přijde úplně bizarní.
1: To
2: se omlouvám, to jakoby fakt nedávám, to je možná na nějaký jiný pořad nebo na nějakého jiného odborníka. Se bavím o českém exportu, o ekonomických vztazích a ty minulá vláda úmyslně poničila a tato vláda je chce dát do pořádku a pro české firmy to bude mít ten smysl, že budou schopni zase do Číny vyvážet přes všechny těžkosti, které na čínském trhu čekají.
0: Paní Fantová, ale to je možná to, co jste citovala, je nějaká deklarace, ale všichni víme, že prostě do Číny jezdí, jak jsme to zmínili, spousta západních politiků, kteří také ctí demokratické hodnoty a prostě chtějí podporovat nějakým způsobem ten biznis. Čili není to i v zájmu České republiky?
1: V současné době je velikým trendem něco, čemu se říká decoupling, tedy snaha o snížení strategické závislosti na Čínské lidové republice, protože vidíme, že Čínská lidová republika opanovala mnohé odvětví biznesu. Jedná se třeba o ty elektroauta, nebo se třeba jedná o telekomunikační technologie. Kvůli tomu, jakým způsobem nekale proti mezinárodním normám podporuje tento biznis, zejména velikými subvencemi, a chrlí je potom tyhle ty produkty za dumpingové ceny na naše trhy, tak naši podnikatelé tím velice trpí. A trpí tím právě zejména ta škodovka, kterou tady pan Pecina zmiňoval. A samozřejmě je třeba do Číny jezdit, je třeba se s Čínou bavit, ale vidíme, že bez ohledu na to, jakým způsobem tam jezdíme a co děláme, tak to nepomáhá. Naopak, snažíme se o to, abychom s Čínou udržovali nějaké vztahy, ale zároveň na ní nechceme být závislí, a to zejména v odvětvích, které jsou pro nás strategické a klíčové. Třeba právě ty vozy, tu škodovku, kterou pan Pecina zmiňoval, tak si myslím, že je to pro nás jaksi velice důležité téma, protože na výrobě aut stojí naše ekonomika. A ve chvíli, kdy nám Čínská lidová republika toto odvětví takovýmto způsobem poškozuje, tak si myslím, že to jde zcela proti našim národním zájmům, protože potom nebudeme schopni vyrábět, nebudeme schopni bohatnout.
0: Nemělo by být, pane Pecino, Česko a Evropa vůbec poměrně opatrné právě kvůli té závislosti na čínských dodávkách třeba nejmodernějších technologií, léku a tak dále. Nebylo by třeba i pro české firmy, jako je Škodovka, jak říkala paní Fantová, celkem jako nebezpečná konkurence? Třeba kdyby se sem dostalo o hodně víc elektroaut než dosud?
2: No, jako samozřejmě bylo, ale 4 roky tady minulá vláda dělala všechno pro to, aby se to stalo. Vztahy s Čínou zničené, vývoz žádný, Green Deal na plné obrátky, ještě i za našeho předsednictví to dostalo pořádnou forsáž, elektrom na čínských kovech vzácných zemin a na elektromobilech jsme se stali daleko závislejší a na různých obnovitelných zdrojích, kde polovička solárních panelů nebo 90% solárních panelů jde z Číny. Teď toto se tady 4 roky dělo,
0: ano,
2: co tady teď paní Fantová kritizuje.
0: Dobře,
2: toto se stalo
0: si, že to
2: a to má Babiš
0: posilovat?
2: Dneska odstranit.
0: No si,
2: naopak,
0: že to
2: tomu je třeba bránit, ale tomu musíme bránit tím, že my budeme silnější, my budeme schopni exportovat a import z Číny samozřejmě podporovat nechceme. To jsme úplně někde mentálně jako jinde.
0: Ano,
2: přesně to se stalo, Současně s tím, že se začalo jezdit na Tchajvan, tak se začaly podporovat čínské technologie, které nás tady dneska drtí. Když to se dělo 4 roky a tomu chce Babiš zabránit. Doufám teda.
0: Nemyslíte si, paní Fantová, že je třeba omezovat, jak vy říkáte, ten čínský příliv toho levného tamního zboží, ale na druhou stranu umožňovat víc ten příliv českého zboží na ten čínský trh, protože ta obchodní bilance je skutečně velmi v neprospěch České republiky?
1: Ta bilance sice v neprospěch je, ale stále se jedná o zemi, přes spolupráci s níž varují naše bezpečnostní složky. V tuhle tu chvíli si myslím, že by bylo velice zvláštní, kdyby vláda podporovala nějaký výrazný export do Čínské lidové republiky, zejména v technologiích, které jsou třeba citlivé. Protože ve chvíli, kdy bezpečnostní složky před tímto varují, tak nemůžu očekávat, že vláda bude můj soukromý biznis v Číně podporovat. To nedává smysl a jde to proti našim zájmům. Zároveň si myslím, že je třeba si nějakým způsobem také stanovit tedy, nebo je třeba převzít určitou zodpovědnost za to. Když někdo chce podnikat v Číně, tak samozřejmě může, jenomže vzhledem k tomu, jako jak problematické je to prostředí, tak nemůžeme očekávat, že vláda bude slevovat ze svých strategických a bezpečnostních zájmů. Znovu připomínám, děkuji, že Čínská lidová republika je největším podporovatelem války Ruska proti Ukrajině.
0: Tak děkuji, už navíc nemáme čas, bohužel, omlouvám se. Takové bylo dnešní Pro a proti za účast v debatě. Děkuji Martinu Pecinovi, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A také synoušce Simoně Fantové. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji vám a děkuji panu Pecinovi. Naslyšenou.
0: Tomáš Pavlíček se loučí.
3: Radiokniha. Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
6: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
5: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
6: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
5: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byly letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
6: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
4: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Čínský prezident na podzim navštíví Spojené státy. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Dánskem 4-1. Zítra bude zataženo s deštěm, místy trvalejším, postupně se bude od západu vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky plánoval pohřbít v řece, říká velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
8: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
7: Muži hrozí trest vězení na 2 až 8 let, pachatel je v policejní celé, o vazbě rozhodne Českolipský soud. U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Čínský prezident Xi Jinping na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy. Uvedl to čínský ministr zahraničí Wang Yi. Trump čínského prezidenta na návštěvu pozval ve čtvrtek během své dvoudenní návštěvy Pekingu, kterou dnes zakončil. Prezidenti jednali především o obchodu, ale řeč přišla taky na konflikt mezi Spojenými státy a Íránem nebo na problematiku Tchajvanu, který Čína považuje za své území. Správa železnic usiluje o stavební povolení k vysokorychlostní trati z pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Hledá firmu, která zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci. Ta má zahrnovat taky nové propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka. Výstavba by měla začít kolem roku 2030, říká mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
9: Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Na nové trati budou moct vlaky jezdit rychlostí 320 km v hodině.
7: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou nad Dánskem 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Bliml. Další zápas ve skupině odehrají Češi zítra proti Slovinsku. Duel začne znovu ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Vítězně zahájili domácí šampionát Švýcaři, kteří porazili USA 3-1. Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko porazilo Německo 3-1.
10: Na D35 u Lipníku a překážka na D5 u Ejpovic. Na D35 z Olomouce ve směru do Lipníku za sjezdem na velký újezd opatrně na kilometru 292 hlásíte nám tam, že se pohybuje srna po vozovce, opatrně u dálnice kilometr 292 směr Lipník D35. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy se bouralo přímo v nájezdu od Ejpovic. Na 67. kilometru v zatáčce havárie auta narazilo do svodidel a na vozovku vytekly provozní kapaliny. Na místě už jsou hasiči a brzdí se v zatáčce. A ještě D1, trasa Praha směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na kilometru 143 stále stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh a musí se tak vybočovat. Na místě policisté a je to na horizontu, taky nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci bude zataženo, na severozápadě oblačno až polojasno, v Čechách ojediněle přehánky nebo občasný déšť. Během noci bude na jihovýchodě deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Zítra má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přehánky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus. Mimořádné schůze sněmovny. Benešovy dekrety a zájem České republiky či lovecká sezóna hnutí Naše Česko. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc. Názory a argumenty.
11: V
0: V minulém volebním období bylo v Poslanecké sněmovně svoláno více mimořádných schůzí než těch řádných. A v této praxi sněmovna pokračuje, i když se vyměnila vládní garnitura. Včera se konala mimořádná schůze k chystanému setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, které vládní koalice odmítá. Dnes vládní koalice svolala mimořádnou schůzi, aby při pevně daném termínu hlasování prosadila rozvolnění rozpočtových pravidel, které odmítá opozice. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
11: Dobrý den.
0: Co vedlo k tomu, že se obě věci projednávaly na mimořádné schůzi a co této praxi říkáš?
11: Je to postup velmi neobvyklý, byť jsme ho zažívali už v tom minulém volebním období Poslanecké sněmovny a kdysi dávno v minulosti jsme byli svědky mimořádných schůzí, které byly svolávány na žádost opozice, protože opozice usoudila, že potřebuje upozornit na nějaký problém nebo že chce projednávat svůj nějaký návrh, který vládní koalice odmítala zařadit na program řádných schůzí, takže to byly schůze kvůli tomu mimořádné, většinou končily tím, že nebyl schválen program. V tom uplynulém volebním období jsme byli svědky toho, že tehdejší vládní koalice čelila opakovaně nekonečným obstrukcím z řad opozice a rozhodla se, že některé body, které byly kontroverzní, tak zařadí na program mimořádných schůzí, proto jich hodně přibylo a lišili se od těch svolaných opozicí tím, že v tomto případě byl většinou schválen, tedy nebo vždy schválen program té schůze a ta schůze se normálně konala a pak dříve nebo později vládní koalice prosadila svou, takže nynější vládní většina pod vedením hnutí ANO se rozhodla, že bude tento postup kopírovat a týká se to například právě rozvolnění určitých rozpočtových pravidel, které vyvolávají kontroverzi a kdy opět jsme byli svědky určitých obstrukcí, zatím nebyly úplně nekonečné, ale přesto vládní většina se rozhodla, že zařadí pevný bod hlasování a že tímto ty obstrukce ukončí a samozřejmě ta opozice se rozhodla na to reagovat tak, jak reagovala opozice v tom minulém volebním období, tedy že to napadne u ústavního soudu, takže u ústavního soudu už jsou na to v uvozovkách zvyklí a řeší tyto problémy a řeší je většinou takovým způsobem, že konstatují, že byl sice porušen jednací řád Poslanecké sněmovny, ale že zkrátka opozice dostala dostatečný prostor k tomu, aby se k danému problému vyjádřila a zároveň, že musí mít vládní většina možnost dobrat se k hlasování a prosadit svůj názor, protože jinak by volby do Poslanecké sněmovny ztrácely smysl, kdyby ta většina, která po volbách získá dostatek mandátů v Poslanecké sněmovně, nemohla prosazovat to, co chce a nese za to samozřejmě i politickou odpovědnost. Takže je poněkud úsměvné, když například nyní současná opozice vyčítá právě té vládní většině, že použila pevný bod hlasování a že kvůli tomu se tedy bude obracet na ústavní soud. Uvidíme, jak do toho zasáhne případně změna jednacího řádu, protože ta se projednává rovněž ve sněmovně a jak vládní většina, tak i opozice tvrdí, že najdou nějakou schodu a že právě smyslem té úpravy jednacího řádu by mělo být to, aby ty obstrukce nebyly nekonečné, aby se daly ukončit pomocí pravidel nastavených v jednacím řádu a nemusel být porušován. Takže uvidíme, k čemu dospějí a zda k tomu dojde. A když už hovoříme o těch mimořádných schůzích, tak přece jenom jedna trochu z toho zavedeného rytmu vybočovala. To byla mimořádná schůze svolaná k tomu, aby Poslanecká sněmovna odsoudila konání sudetoněmeckého sněmu v Brně a mimořádná ta schůze, i když tak byla nazvaná, tak přece jenom mimořádná byla ještě z jiného důvodu a to z toho, že se do toho úplně ani nechtělo některým představitelům vládní koalice a výsledek byl takový, že toho hlasování se zúčastnilo pouze 77 poslanců, byť vládní většina má 108 v dolní parlamentní komoře a za vládu se zúčastnili pouze ministři za motoristy sobě, pan Šťastný a pan Červený a pan Šťastný ten návrh podpořil a pan Červený se zdržel.
0: To byl kolega Petr Hartman. Petře, děkuji.
11: Naslyšenou.
0: Na včerejší mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny k setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně navazuje i následující komentář. Benešovy dekrety poškozují Českou republiku, říká dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
12: Rozhodnutí opozice nezúčastnit se čtvrteční parlamentní diskuse o nadcházejícím sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně

0: bylo naprosto správné. Už proto, že tím vzala Okamurou řízené vládní koalici vítr z plachet. Absurdní výčitky o údajném ignorování obětí nacismu nebylo komu adresovat. A tím pádem se nekonala ani obvyklá show Okamurovců a spol, co by jediné záchrany České republiky před prolomením Benešových dekretů a tudíž i před údajnými nároky sudeckých Němců na poválečný majetek. Což je vábnička, na kterou v této zemi slyší i po 81 letech od konce druhé světové války až překvapivě mnoho občanů. Benešovy dekrety jsou pro český národ každopádně cosi jako písmo svaté. Sáhnout se na ně nesmí. A málo kdo ví, že by dekrety, pokud by se o nich mělo jednat, byly samozřejmě odstraněny ze sbírky zákonů k aktuálnímu současnému datu a nikoli zpětně. Jakékoliv restituční nároky by tedy a priori neměly šanci. V interview ke 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti o tom mluvil například Johann Böhm, člen jeho první správní rady a bývalý předseda Bavorského zemského sněmu, když řekl, že zrušení Benešových dekretů by nemělo žádné materiální důsledky, ale, cituji, zhojilo by rány na duších těch, kteří odsun prožili. A v České republice by mohlo pomoci překonat blokádu k vyrovnání se s minulostí. Podle Böhma má každý státní akt automaticky zdání legality a proto nesmí zůstat v platnosti nic, co se legalitě příčí. Faktem v každém případě je, že lpět na poválečných dekretech znamená ospravedlňovat kolektivní vinu a trvat na tom, že etnická čistka není bezprávím. Česká republika tím poškozuje sama sebe nejen v morální rovině, ale škodí i vlastním občanům. A především těm z nich, kteří patří ke zdejší německé menšině. Kolem 200 000 jich tu po válce sice smělo zůstat, ale hlavně proto, že je stát potřeboval jako pracovní síly. V rámci dekretů nejen, že přišli o majetek, ale byly jim odebrány i vysokoškolské tituly a až do roku 1953, kdy dostali zpátky československé občanství, je přidělovali na práci a konfiskovali jim pětinu platu. A o něch 7 let nucených prací jim pak stát nezapočítal ani do důchodu. Po listopadu 89 se jim z oficiálních míst nedostalo jediného slova omluvy. Vedení zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se tehdy marně obracelo na české politiky. Nenašli nikoho, kdo by se jejich věcí ujal. Je to nejen porušení článku 20 česko-německé smlouvy o dobrém sousedství, který zakazuje diskriminaci menšin. Je to především porušení věrohodnosti demokratického státu vůči vlastním občanům. Až se za týden bude v Brně konat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, nebudou Benešovy dekrety zcela jistě na pořadu dne. Jak už mnohokrát zdůraznil jeho mluvčí Bernd Posselt, jsou Benešovy dekrety poté, co sudečtí Němci vypustili ze svých stanov pasáže vztahující se ke znovu nabití domova a nároku na odškodnění, už výhradně jen záležitostí České republiky. Občanské sdružení Meeting Brno k tomu otevřelo cestu. Teď už je to na nás.
1: Slyšeli jste komentář dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Ukrajinská metropole Kyjev i další ukrajinská města se v noci stala cílem masivního ruského vzdušného útoku. Poprvé bylo nad Ukrajinou zaznamenáno za 24 hodin více než 1000 útočících dronů. Ruská armáda vyslala i 56 raket, včetně 3 střel Kinžal a 18 balistických raket Iskander. Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala zlikvidovat 93% ruských dronů a raket. Ty, které dopadly, ale v Kyjevě zabily přes 20 lidí, včetně 2 dětí. Ukrajina zase drony úspěšně zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinérií v Ryazani. Poté, co neuspěly pokusy amerických vyjednavačů vyslaných prezidentem Donaldem Trumpem válku na Ukrajině ukončit, Kreml přišel v posledních dnech s návrhem na nového prostředníka jednání. Podle editora Práva Roberta Schustra však tímto návrhem chce rozdělit Německo.
2: Pátým rokem trvající válka na Ukrajině se blíží ke svému konci. Zaznělo během nedávných oslav Dne vítězství nad fašistickým Německem opakovaně z Kremlu. Nikdo přesně neví, o co prezident Vladimír Putin a jeho mluvčí Dmitrij Peskov svá tvrzení opírají, když se postup jejich okupační armády na Ukrajině zastavil a na některých úsecích téměř 4000 km dlouhé fronty se dokonce změnil v mírný ústup. Ale faktem je, že prohlášení ruského vedení vzbudilo znovu, už po XT, v některých částech Evropy naději. Třeba v Německu. Tamní veřejnosti proto Putin nabídl ještě jednu vějičku. Jen tak mimoděk zmínil, že zprostředkovatelem míru mezi Ruskem a Ukrajinou by mohl být za Evropu někdejší německý sociálně demokratický kancléř Gerhard Schröder. Je zajímavé, že ruský prezident tím snad poprvé naznačil účast Evropanů při vyjednávání o míru, což dosud Moskva nepřipouštila. Přesto ale přišla odmítavá reakce Bruselu obratem, a to ústy šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové. Podle ní by Schröder v případných jednáních kopal za Rusy, tudíž by nebyl objektivní. Faktem je, že někdejší kancléř po svém odchodu z vrcholné politiky takřka okamžitě zakotil v přístavu ruských státních energetických koncernů, ať už šlo o Gazprom nebo Rosneft. Mandátů v jejich správních a dozorčích radách se s těžkým srdcem vzdal až docela dlouho po ruském vpádu na Ukrajinu. Na vlastní invazi mimochodem reagoval skoro schovývavě, když viděl vinu za eskalaci hlavně na straně západu. Vládě v Kyjevě vytknul údajné řinčení zbraněmi, na což prý Moskva nemohla nereagovat. V Rusku museli proto velmi dobře vědět, jak bude tah se Schröderem přijatý a že to u něj doma v Německu vyvolá částečné sympatie. A skutečně, několik poslanců vládních sociálních demokratů očekávání Kremlu okamžitě splnilo a návrh se Schröderem přivítalo. Co na tom, že jejich strana je součástí vlády, jež má na válku a na to, jak by měla skončit, celkem jasný postoj. A to sice, že nikdo nemůže Ukrajinu nutit, aby přistoupila na ruské podmínky. Jakoby se tak znovu potvrdila často opakovaná teze, že Rusko považuje současné Německo, které je zmítáno řadou vnitřních problémů, za slabý článek v evropském a potažmo širším západním společenství. Proto se snaží stůj co stůj na největší členskou zemi Evropské unie působit, ať už vlivovými operacemi, které mají posilovat nejistotu u veřejnosti, nebo prostřednictvím ochotných kompliců mezi německými politiky. Zdaleka nejde jen o zástupce radikálních uskupení, jako jsou protimigrační alternativa pro Německo, postkomunistická levice či levicově konzervativní sdružení Sary Wagenknechtové. I mezi sociálními a křesťanskými demokraty se najdou tací, co stále znovu a znovu ochotně sednou Putinovi na lep. Třeba, že když pán Kremlu řekne slovo mír, myslí tím totéž, co si pod tím představujeme my. Čili trvalé smluvní uspořádání společného soužití, kde jedna strana nemusí mít strach z toho, že ji ta druhá, co nevidět, zase vojensky přepadne.
1: U mikrofonu byl editor Práva Robert Schustr.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hnutí Naše Česko jeho českého hejtmana Martina Kuby se v průzkumech preferencí pohybuje většinou pod hranicí vstupu do poslanecké sněmovny. Personálně však posiluje o regionální politiky jiných stran, především z ODS, v níž strávil dlouhá léta i Martin Kuba. Lovecká sezóna Hnutí Naše Česko začíná, komentuje to publicista Jiří Leština.
4: Co jsme se vlastně až dosud dozvěděli o Hnutí Naše Česko, které založil jeho český hejtman Martin Kuba? Zatím o něm víme jen tolik, co nám horem dolem servírují jeho marketingové manuály. Tedy, že Naše Česko vzniká pro lidi, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou. A zatímco Naše Česko ještě nepředstavilo program ani vedoucí struktury, o to větší pozornost vzbuzuje hejtmanovo lákání do nové politické formace, což vyvolává napětí zejména v řadách občanských demokratů, na které má odpadlík Kuba přednostně políčeno. Přitom v ODS, stejně jako v dalších stranách, se schyluje k tvrdému boji o omezená volitelná místa na kandidátkách do podzimních komunálních voleb. A Kuba jako zkušený politický praktik dobře ví, že je na čase rozhodit sítě do předvolebních tlačenic a lákat někdejší stranické souputníky na daleko volnější kandidátky ve svém hnutí. Což samozřejmě může leckde zabrat a hejtman nebude mít nouzi o úlovky. Zatím to ale nevypadá, že se v dalších regionech zopakuje hromadný exodus jihočeských a českobudějovických zastupitelů za ODS. Ten byl především důsledkem jejich letité mocenské provázanosti s úspěšným hejtmanem. Nic ani teď nenasvědčuje tomu, že by Martin Kuba mohl zlákat ve větší míře některé výraznější osobnosti ODS z jejího vedení nebo poslaneckého klubu. Což se povedlo v roce 2009 Miroslavu Kalouskovi při úspěšném startu jeho odštěpenecké TOP 09, kdy s ním od lidovců odešlo hned několik členů sněmovny, včetně šéfa jejich poslaneckého klubu. Paradoxně zatím největší úlevek pro Kubu představuje někdejší sociální demokrat a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který v kraji nepřetržitě vládne od roku 2012. Což ovšem zapůsobilo jako inspirace pro některé bývalé i současné sociální demokraty hlásící se do hnutí Martina Kuby. Jestli se tedy naše Česko přece jen začíná rýsovat, tak spíš jako skrumáž lidí různého ražení, které nebude spojovat společný program, ale podřízenost vůdci hnutí, jenž bude ovšem rozhodovat nikoli podle společných hodnot a ideí, ale svých mocenských zájmů. Což je asi přesně ten útvar, s níž bych chtěl jednou vládnout Andrej Babiš, který už nyní vysílá k Martinu Kubovi vstřícné signály, přičemž se od hejtmana nedočkal ani náznaku odmítání. Samotný Kuba se snaží prodávat veřejnosti svůj příběh profesionála, který po dvojitém hejtmanském triumfu nyní vtrhává do celostátní politiky, aby do ní namísto bujících konfliktů a hádek přinesl konkrétní řešení problémů běžných lidí. Martin Kuba ale v celostátní politice působil už před 15 lety jako první místopředseda ODS a ministr ve vládě Petra Nečase. Tedy v čase, kdy strana procházela svým nejtemnějším kmotrovským obdobím a Kuba byl jedním z nejbližších spojenců zákulisního vládce jižních Čech, místostarosty Hluboké a podnikatelského Šíbra Pavla Dlouhého. Právě tuhle etapu své politické dráhy Martin Kuba se svými mediálními poradci už příliš nezdůrazňuje. Tím spíš by ale neměli přehlédnout voliči, kterým Kuba se svým hnutím, stejně jako leckdo před ním, bude slibovat novou politickou kulturu a teď už opravdu lepší Česko.
1: O personálním posilování hnutí naše Česko hovořil Jiří Leština. Na řadě už je páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnes o dvou odchodech postav z ruských lepších časů.
5: Optikou dneška se všechno, co se týká Ruska, včetně ruské kultury, spojuje u většiny soudných lidí jen s negativními emocemi. Není divu. Fašistické rysy současného ruského státu, vyhřezlé mimo jiné v zvěrstvech na území Ukrajiny, k tomu přímo svádějí. A chtít detailnější pohled o lidech, kteří se nikdy neměli potřebu Ruskem zabývat, by nebylo moudré. Přesto i tato země měla své krátké, lepší chvíle. V končícím týdnu hned po sobě opustily tento svět dvě osobnosti, z nichž byla každá tváří právě těch období, kdy se v Rusku, přesně řečeno ještě v Sovětském svazu, mohlo dýchat o něco volněji. Zoja Boguslavská odešla v úctyhodném věku 102 let. Zůstávala donedávna téměř jediným žijícím účastníkem dění v 60. letech, které se obvykle označuje jako tání. Původně politický impuls, aktivovaný prvním tajemníkem UVKSSS Nikitou Chruščovem v boji s vnitrostranickou stalinistickou opozicí, uvolnil nakrátko atmosféru v sovětské společnosti a inicioval také vývoj v Československu, který vyústil v pražské jaro 1968. Paní Boguslavská byla sice kritičkou a spisovatelkou, do dějin se však dostala v jiné roli. Chruščov nebyl žádný milovník svobody. A už v roce 1963 na setkání s tvůrčí inteligenci doslova seřval tehdejší mladé spisovatele a básníky, kteří se tak dostali do společenské izolace. Zoja Boguslavská však neváhala spojit život s jedním z tehdejších stroskotanců a samozvanců, vynikajícím básníkem Andrejem Vozněsenským. Byla s ním až do jeho smrti v roce 2010. Starala se o něho na sklonku jeho života, zatíženého nemocemi, a vzorně chránila básníkovo umělecké dědictví. Den před ní zemřel ve věku 77 let Vladimír Molčanov, tvář další krátké chvíle svobody. V začátcích Gorbačovovy přestavby, kdy tento reformátor sváděl těžké boje především se svým stalinistickým okolím v komunistické straně, využil Molčanov zmatku v myslích funkcionářů, kteří najednou nevěděli, co je a co není povolené, a nastartoval na tehdejší ústřední sovětské televizi pořád před půlnocí a po ní. To už si pamatuji velmi dobře. Sovětská televize se tehdy najednou dala dobře chytat i v Československu, což byl nepřímý úder Gorbačova a jeho lidi na Husákovské skameněliny. A proti pořadům, které vysílali Sověti, by v ČSSR zasahovala STB. Molčanov jako kdyby přišel z jiného světa, což bylo do jisté míry pravda, protože předtím jako jeden z mála sovětských odborníků na nizozemštinu působil dlouho v zahraničí. Najednou se smělo vysílat o stalinismu, o bělogvardějské emigraci, ale také o strašlivých podmínkách, ve kterých musí pracovat a žít sovětští havíři. Netrvalo to dlouho. Molčanov pak už točil hlavně historické a kulturní dokumenty. Ale když zemřel, ukázalo se, kolik lidí v dnešním Rusku zahaleném putinovskou tmou si ho pamatuje a lituje odchodu posledního mohikána doby, kdy se mohlo mluvit svobodně a člověk za to nešel do vězení.
1: Uzavřel Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. Už zbývá pouze závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
6: Na konci šesté třídy dostali děti za úkol vystoupit na besídce s rodiči. Můžete předvést nějaký akrobatický kousek, kouzelnický trik nebo scénku ze života, řekla paní učitelka. Ještě, že máme doma kytaru. S Johankou jsme se rozhodli zaspívat Sweet Jane od Velvetů. Druhý den mě po škole oslovila jedna z maminek. Nemohli bychom se k vám s Natálkou přidat. My jsme strašní dřeva a nemáme nic nacvičenýho. Ale zpívat umíme. Jasně, naučte se Sweet Jane. Ale já neumím anglicky. Nemohla bys zahrát třeba Stanky? Stanky neznám. To nevadí. Přinesu ti zpěvník, ty to zahraješ a my to odspíváme. Během týdne mě oslovily další čtyři maminky se stejnou prosbou. Jasně, proč ne, hlavně zpívejte. Nadešel den akce. Vzala jsem si zpěvník a kytaru, sbor holčiček s maminkami se rozesadil kolem mě. Na úvod předvedl Matěj Zůna s tatínkem instruktážní pantomimu, jak správně nafouknout duši u kola. Věra Šprdlíková s mamkou složili za 10 vteřin povlečení do kuličky a Franta Bradáč s macechou simulovali 5 minut tichou domácnost. Když přišla řada na naši partu, otevřela jsem zpěvník na stránce se stánky a začala hrát. Všechny holčičky s maminkami seděly jako zařezané, rudé až za ušima. Nikdo nevydal ani hlásku. Tak jsem začala zpívat sama. Po skončení besídky mě před školou dohonila Zdena. Ty jsi tu písničku úplně zničila. To ti nezapomenu. Víš, co to je moje srdcovka? Já? Vy jste měli zpívat, já tu melodii neznám. Ale já mluvím o textu, má tam být pár tahů strávy. No teď jo, zpívala jsem to, co jsem viděla. Parta, hus, tráví. Od té doby jsme si s Johankou na podobné akce nacvičili mluvení břichem. Parta hustá ví.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř. Kniha druhá, Žralok. Část sedmá.
1: Podvody a tunelováním se dají vydělat velký a rychlý prachy. Ty je pak potřeba vyčistit, rozmnožit a jít do dalších kšeftů. Jinak by byl člověk za pár měsíců opět na suchu. A platí, že když do toho vlaku jednou nasednete, už z něj těžko vystoupíte. Cesta zpět není.

V červnu 2004 už bylo jasné, že Radovan Krejčíř půjde v září domů. I hned poté, co mu vyprší roční pobyt ve vazbě. A jakmile složí rekordní kauci, kterou soud stanovil na 40 milionů korun. Krejčíř se ve vězení už pomalu balil, protože mu jeho advokáti řekli, že v září bude na 99% doma. Měl dobrou náladu, tak se zastavil u dozorce, s nímž se, dalo by se říct, tak trochu po krejčířovsku zkamarádil. Nechával mu přes své přátele venku posílat peníze. On pak uměl přivřít oči a Krejčířovi dělal drobné úlevy. V sobotu 26. června 2004 mu kolem 5. hodiny udělal dobrou kávu. A kecali spolu o životě. Dozorce měl zapnuté rádio. Když v tom Krejčíř najednou vystřelil jako slovenská strela a dal ho hlasitěji. V ten den totiž na svou funkci rezignoval premiér Vladimír Špidla. Byl pod velkým tlakem po totálním debaklu sociální demokracie ve volbách do europarlamentu. Špidla oznámil, že skládá i funkci předsedy ČSSD. A jako svého nástupce doporučil korunního prince Stanislava Grosse. Kariéra Vladimíra Špidly v čele vlády i sociální demokracie skončila dnes po 4. hodině odpoledne. Špidla oznámil rezignaci brzy po hlasování mimořádně svolaného vedení ČSSD, kde mu téměř 3/5 přítomných vyslovili nedůvěru jako předsedovi strany a více než polovina pak i jeho vládě, hlásil moderátor v rádiu. Stranu povede Stanislav Gross, dosavadní první místopředseda vlády a ministr vnitra, který se na převzetí Špidlových funkcí připravoval od nedávného debaklu ČSSD v eurovolbách. A Gross se bude zřejmě pokoušet i o sestavení nově zrekonstruované vlády, oznámil Radiožurnál. Krejčíř se na chvíli odmlčel a pak řekl, tento bude mít ještě těžký. Och jeden.

Gross to měl opravdu hodně složité. Koaliční vláda, kterou chtěl zachovat, měla v poslanecké sněmovně jen těsnou většinu 101 hlasů. A aby se udržel, potřeboval každý hlas koaličního poslance. Tu tvořili spolu s ČSSD ještě dvě menší středopravé strany, Unie svobody a KDU-ČSL. Za unionisty byl ve sněmovně Marian Bieleš a právě ten dělal největší potíže. Už za Špidly hodně kritizoval vládu a často nehlasoval s koalicí. Pak se dokonce rozhodl, že opustí poslanecký klub Unie svobody. Vládě tak hrozil pat, protože by neměla 101 hlasů, nýbrž jen 100. Prezident Václav Klaus tehdy pohrozil, že pokud nebude mít koalice 101 hlasů, bude tlačit na to, aby se sestavil jiný kabinet. Zpočátku nikdo netušil, proč se Bieleš tak změnil. Ale policisté najednou přišli se zajímavou informací. Marian Bieleš pochází z Českého Těšína a je ve styku s některými lidmi, kteří mají spojení na Radovana Krejčíře. Byť mohla znít tahle konstrukce jakkoliv bláznivě a i sami nadřízení detektivů si o tom nejdříve mysleli své, nakonec se ukázalo, že to zapadlo do celého scénáře Krejčířovy vysoké hry. Krejčíř začal vyjednávat s Bielešem přes prostředníky už v létě roku 2003. Od té doby Bieleš zlobil vládu. Jenže pak Krejčíře zatkli, šel do vazby a tak nemohl svůj plán dotáhnout do konce. Ale když se Krejčíř dozvěděl z rádia o Grossovi, poslal z vězení svým spolupracovníkům vzkaz. Okamžitě se sejděte s Bielešem a přesvědčte ho, aby ty socany zařízl. Krejčíř údajně nabídl Bielešovi přes prostředníka 10 milionů korun. Krejčíř chtěl dostat sociální demokracii do kolen. Policisté si mysleli, že to byla pomsta za to, že už ho dvakrát dostali do vazby. Ale Krejčíř útočil na ČSSD hlavně kvůli Čepru. Krejčíř spolupracovníkům, kterým věřil, tvrdil, že socani mu Čepro původně slíbili a teď mu ho nechtějí dát. Krejčíř říkal, takže teď udělám všechno pro to, abych je k tomu donutil. Bezpečnostní poradci radili Grossovi, aby Bielešovi co nejdříve nabídl řešení svízelné situace. Třeba, aby se Bieleš raději vzdal poslaneckého mandátu a tím se zbavil i nechtěné role, kterou mu přiřkl Krejčíř. 8. července 2004 nakonec Bieleš skutečně oznámil, že ze sněmovny odejde. Objevují se spekulace, že se mě snaží někdo koupit. Nestojí mi za to, abych se toho nějak účastnil. Kdybych ve sněmovně zůstal, jediným řešením by pro mne byl přestup k opozici, ale to by mohlo být za hranicí určité férovosti v politice, řekl Bieleš. Na veřejnosti se v té době vůbec nerozebíraly souvislosti s Krejčířem. Nebylo divu, vrcholní politici o tom raději nemluvili. A Krejčíř tehdy nemohl nic říct, protože by na sebe zbytečně upozornil. Na místo Bieleše pak přišel do sněmovny Zdeněk Kořistka, který dal najevo, že bude k vládní koalici loajální. Klub unionistů se tak nerozpadl. Koalice měla opět 101 poslanců a tak mohl 35-letý Stanislav Gross oznámit, že může sestavit vládu. 4. srpna 2004 se stal nejmladším premiérem v historii.

Za měsíc a půl se dočkal i Krejčíř. V pátek 17. září stál před bránou českobudějovické vazební věznice. Velká, šedá, plechová vrata se otevírala pomalu. Pro Krejčíře to byla věčnost. Stál před nimi v teplákové soupravě, v ruce měl sportovní tašku s několika osobními věcmi. Byl pohublý, ale jakmile na ulici uviděl manželku se synem, naskočil mu výraz klauna. Úsměv od ucha k uchu. Popošel k nim a oba je objal. V černošické vile byl velký mejdan. Krejčíř slavil návrat mezi lidi. Přišlo opět i pár přátel, kteří nemluvili příliš dobře česky, což dávalo tušit, že dojde i na marihuanu a mouku, čili bílý prášek. Už nikdy nechci vidět ten bordel plac s pletivem nad hlavou, zakřičel Krejčíř a hodil do sebe velkou sklenici whisky. Bordel plac byl ve vězení malý oplocený dvůr na procházky. Už nikdy nechci cítit ten všudy přítomnej smrad, špíny a potu, zvolal podruhé a než do sebe kopl dalšího panáka, čuchl si k prstům a dodal, já mám ten smrad snad ještě za nechtama. Zatímco přátelé se tomu smáli, on si naléval další várku. Už nikdy nechci chodit po těch hnusných zelených dlaždičkách a krátit si čas jejich počítáním, vykřikl. Teprve pak se stišil a usadil se do křesla. V domě hrála hudba. Všude se naléval alkohol, hosté se bavili. Někteří byli opravdu šťastní, na jiných bylo znát, že uvolněnou atmosféru jen předstírají. Všude kolem byli bodyguardi. Krejčíř byl už v dosti podroušeném stavu. Kombinace alkoholu, prášků a koksu začala působit. Stál u svého obřího akvária, kde se proháněla muréna a jeho oblíbený žralok. Z reproduktorů hrál hit z 80. let od italské skupiny Scotch. Tu písničku měl Krejčíř rád, jmenovala se Delirium Mind. Byla to bláznivá písnička o alkoholovém opojení. Byla to podmanivá elektronická diskohudba, která tehdy nenechala nikoho v klidu. Na tanečních parketech působila jako elektrický výboj, díky němuž se pak tanečník vlnil jak při epileptickém záchvatu. Krejčíře teď uklidňovala. Možná díky tomu, že mu připomněla bezstarostné mládí. A tak při ní jen zíral na svého nervózně plujícího Radka v akváriu. Prejže je žralok primitivní živočich. Co to plácají za nesmysly? Že prej má nedokonalý smysly a ty nahrazuje bezuzdnou agresivitou, říkal před akváriem Krejčíř. Ve skutečnosti má málo který tvor tak dokonalej nervovej systém, který mu umožňuje vidět a slyšet na kilometry dopředu. Pak najednou, jako kdyby na vteřinu vystřízlivěl, zařval, stište ten kravál, nebo Radulku zabijeme. Někdo okamžitě stlumil hudbu. Žraločí sluch je opravdu hodně citlivý. V oblasti nízkých kmitočtů, které se ve vodě šíří nejlépe, umí vyhodnotit, co se děje ve vzdálenosti několika kilometrů před ním. Ale tahle dokonalost ho může v lidském světě zabít, což se taky v Ostravě jednou stalo. Velký hluk, šířící se z festivalu Colors of Ostrava, zabil žraloka, který byl v akváriu v nedalekém obchodním centru. Silná hudba ho natolik stresovala, že kvůli tomu uhynul. Krejčíř se pak najednou, jako kdyby do něj sjel blesk, rozeběl. Doskákal dlouhými a nepravidelnými skoky až k bazénu a bez rozmyslu do něj skočil. Místo plácnutí vody se ale ozvala rána. Krejčíř ležel na dně a úpěl bolestí. Bazén byl totiž z velké části vypuštěný. Bylo v něm jen trochu vody. Druhý den Krejčíř střízlivěl. Na hlavě měl 18 stehů a lehký otřes mozku. Ležel na posteli se svou ženou a odpočíval. Kateřina měla na sobě jen trochu saténu. Krejčíř si občas musel připadat jako neoblíbený muž s oblíbenou ženou po boku. Taky když jednou slyšel na jednom představení v divadle, že král a krásná žena mají jeden společný úděl, totiž že v davu lichotníků nemohou rozeznat přítele,
drcnul přitom do Kateřiny a řekl jí, že je to vlastně o nich.

0: František Mrázek přišel s informací, že Gross kryje podvody ředitele Čepra Tomáše Kadlece. Gross dostal na stůl informace o účtech Kadlece v Londýně, kde má mít údajně už 30 milionů z kšeftů Čepra. Jsou to peníze za obchody, kde si Kadlec hrábnul. Gross to údajně nemůže řešit, protože Kadlec má na něho kompro ještě z doby, kdy byl ředitelem Národního bezpečnostního úřadu.
1: Tam se Kadlec dozvěděl o každém něco, řekl Mrázek. Co vím, tak prachy z Čepra jdou do ČSSD i ODS. Předtím dělal v Čepru špinavou práci Pechan, teď to dělá Kadlec, dodal Mrázek.
0: Mrázek se zcela evidentně od svých zdrojů doslechl o transakcích, které probíhaly mezi lichtenštejnským účtem Pechanovy firmy Schira Anstalt a Švýcarskem, kde měl svá konta Kadlec. 29. října 2004

Bylo 11 večer a Tichý se zmohl jen na jednu SMSku. Ráno porada v 7 hodin. Všeho nechte. Je to důležité. Napsal a poslal ji kolegům.

Takže Káčko ví, že 2,8 miliardy korun by z Čepra jen tak rychle a jednoduše nedostal. Proto má nachystanou další fázi grandiózního podvodu. Ale musí jednat rychle. V jednom soudním sporu s Čeprem, jehož detaily ještě neznám, dosáhl Krejčíř vítězství. Prý má v ruce pravomocný verdikt soudu, který nařizuje Čepru zaplatit miliardy korun. O tomto soudním líčení v Čepru nikdo nevěděl. Byl to ze strany Krejčíře dlouhodobě připravovaný podvod. Jakub Konečný mi k tomu dodá ještě více detailů, alespoň mi to slíbil. Něco v tomhle duchu si psal Tichý do svých poznámek a později to ve zkrácené podobě přepsal do úředního záznamu a sdělil na ranní poradě. Káčko ví, že pokud se celá kauza s tajným soudním verdiktem provalí, Čepro se bude bránit, obrátí se na soud a vzniknou tahanice s nejistým koncem. Takže by to bylo zase nahodně dlouho a vleklo by se to. Proto bude jednat rychle. Někdy v těchto dnech se předá soudní verdikt do rukou předem vybranému a zřejmě uplacenému exekutorovi. Ten má jediný úkol – jít přímo do budovy Čepra, aby tam nařídil exekuci majetku v hodnotě 2,8 miliardy korun. A pak finále. Káčko ví, že na účtech Čepra budou v tu chvíli 2 miliardy korun a o ty mu jde nejdříve. Čepro bude mít tyto peníze nachystané na svém účtu na zaplacení spotřební daně. Čepro ale o ně přijde, protože exekutor peníze zajistí. Krejčíř počítá s tím, že 2 miliardy se pak rychle vyvedou na jeho účty do ciziny. Napsal Tichý. Takže Káčko by ukradl další prachy. A navíc by si nechal zablokovat ve svůj prospěch většinu akcií Čepra, protože 2 miliardy na umoření soudem uznané pohledávky by byly málo. Tak tomu se říká zločinecká privatizace státního majetku. Řekl si Tichý.

Jakoby si krejčíř opravdu říkal, když jste mi čepro nechtěli dát, ač jste mi ho slíbili, já si ho vezmu sám bez vaší pomoci. Krejčíř byl v tomhle zaťatý a umanutý. A i když byl ve vazbě, běžel jeho tajný plán jako po drátkách. A po svém návratu z vazby už jen sklízel, co zasel. Hlavní bylo vymyslet, jak vyhrát soud nad čeprem. V Krejčířově pojetí to nebylo o síle argumentů a práva, ale o tom, jak s tím, jak říkával, co nejlíp vyjebat. Ten plán počítal od začátku se Sagim, tedy s někým, kdo by aspoň trochu připomínal jisté dovednosti idolu 80. let popového zpěváka a herce Sagwana Tofio. Krejčíř prostě potřeboval chlapa, na kterého se lepí ženy, nebo který zbalí i ledovou královnu a bude schopen jí vymluvit díru do hlavy. Tuhle roli měl mít původně v Krejčířově scénáři právě Zdeněk Bulava. Jenže kvůli nehodě, při níž zemřeli tři policisté, si ho musel z hereckého obsazení vyškrtnout. A pak hledal náhradu. Musí to být někdo, kdo umí improvizovat, kdo umí udržet šarm a vtip a bude originální, říkal Krejčíř svým spolupracovníkům. A kdo někoho takovýho hledá? Zeptal se jeden z nich. Jedna listonožka v čepru, řekl Krejčíř. Ta žena se jmenovala Ivana S. a pracovala v podatelně centrály státní společnosti Čepro ve Spálené ulici. Byla to obyčejná

úřednice, která neměla tušení, jaká byla cena ropy na trhu, kde přesně vedou trubky Čepra a kde všude jsou jeho sklady. Ta paní měla doma dvě děti, byla před rozvodem a žila sama. A bylo jí 50 let. Jenže pro krejčíře měla cenu zlata. Byla klíčem k úspěchu jeho tajné operace. Ivana S. byla totiž v podniku určena k tomu, že přebírala od pošty obsílky. Když přišel pošťák a na doručence bylo uvedeno, že jde o úřední záležitost, tak to od něj převzala ona. Když to bylo do vlastních rukou firmy, podepsala to pošťákovi zase ona. A platilo to i pro případ, kdy do Čepra posílal obsílku soud. A právě o to krejčířovi šlo. Tuhle obálku s modrým pruhem měla Ivana S. převzít jako obvykle, ale už nikoli jako obvykle ji měla strčit do kapsy. Měla ji stopit. Rozkaz zněl jasně. Obálku nesměla propustit do administrativního systému Čepra. Ta obsílka prostě nesměla projít k řediteli ani do právního oddělení. Jednoduše nikam. Měla se vypařit jako pára nad hrncem. Aby ten úkol splnila, musela se nejdřív zamilovat. Milenec byl předem určený, byl to náhradník za Bulavu, jmenoval se Aleš Kohoutek. Krejčířovi nakonec opravdu vyšel celý jeho plán. O probíhajícím soudu neměl nikdo v Čepru ani potuchy. Všechny obsílky od soudu převzala Ivana S., která je v zápětí předala Aleši Kohoutkovi. Když tedy soud vynesl v dubnu 2004 rozsudek pro zmeškání, kterým Čepro odsoudil k vyplacení peněz, nemohlo se Čepro ani odvolat. V pátek 5. listopadu 2004 se premiér Stanislav Gross vracel z Bruselu z dvoudenního zasedání Evropské unie. Na ruzyňském letišti byl obvyklý vládní protokol a venku připravená auta, která se ho chystala odvést na úřad vlády. Ve špalíru přivítací delegace ale bylo v ten den o 6 lidí více. Na Grosse tam čekali dva státní zástupci z vrchního státního zastupitelství, Jaroslav Dolejší a Vladimír Trýzna, náměstek policejního prezidenta Jaroslav Macháně a tři detektivové protikorupční policie. Gross vůbec netušil, co se děje. Až když došel k poslednímu z policejní delegace, detektivu Karlu Tichému, stuhly mu rysy na tváři. Gross se na Tichého podíval a nasupeně procedil. Vy? Co vy tady? Snad se nejedná o Čepro? Jo, jde o Čepro, pane premiére, řekl Tichý. Policisté ho seznámili s chystaným podvodem a se způsobem, jak chce krejčíř vytáhnout z Čepra 2 miliardy a pak podnik ještě ovládnout. Dá se to ještě zastavit? Otázal se Gross. Dá. Musíme ihned vlítnout do Čepra a zabavit důkazy. A musí se zastavit exekutor. V tomhle s námi musí spolupracovat někdo z Fondu národního majetku. Nevíme totiž, jestli v tom lidé z Čepra nejedou, řekl Tichý. Gross zavolal předsedovi Fondu národního majetku Janu Juchelkovi a řekl mu, aby spolupracoval se státními zástupci a s policisty v případu Čepro. Fond národního majetku byl tehdy faktickým vykonavatelem majetkových práv státu v Čepru. Juchelka proto okamžitě vyrazil do centrály protikorupční policie. Během několika minut pochopil, že jde o naléhavý a velmi závažný případ, a tak přerušil dovolenou. V pondělí 8. listopadu 2004 v 8 hodin ráno přijelo před budovu společnosti Čepro několik policejních aut. Z modrých fábií a oktávek vyskákali policisté. Část jich byla v civilu, část byla v uniformách. Měli zbraně. Vypadalo to, jako by se někdo chystal vykrást sejfy Čepra. Teprve tehdy se o policejní razii dozvěděl generální ředitel Tomáš Kadlec. Šéf Fondu národního majetku Jan Juchelka, s nímž se okamžitě spojil, mu vysvětlil, že jde o oprávněný zásah. Kadlec proto pustil policisty do všech místností a ke všem materiálům, které chtěli vidět. Ta vteřina, ten moment překvapení, možná rozhodl o tom, že Čepro nepřišlo v ten den o 2,2 miliardy korun a v budoucnu ještě o mnohem více.

0: Krejčíř kvůli nezdaru akce zuřil. Byl tak podrážděný, že se mu z cesty musela klidit i rodina. Po chvilce se raději zavřel do své pracovny a na dlouhé hodiny z ní nevycházel. Chtěl být sám a přemýšlet. Krejčíř neuměl prohrávat. Tahle vlastnost mu sice do jisté míry dodávala sílu překonávat i ty nejnemožnější překážky, ale v jeho případě šlo zřejmě už o nějakou diagnózu. Sám si to uvědomoval. Když hrál občas se svým synem Denisem počítačové hry a prohrál, byl nepříčetný. Měl jsem zkažený celý den, když v něčem prohraju, tak to prostě těžce nesu. Řekl bych skoro nepochopitelně. Naposledy jsme s Denisem hráli na počítači nějaký box. Denis mě dvakrát za sebou porazil a já měl pocit, že se neovládnu. Měl jsem z toho takový nervy, že jsem toho chtěl nechat. Když jsme dohráli, byl jsem úplně v prdeli. Hrozná situace. Svěřil se později svým známým Krejčíř. Krejčíř se rozhodl, že ve svém plánu získat Čepro bude pokračovat. A ještě před Vánocemi 2004 dal pokyn k další fázi podvodu. Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četl Pavel Hromádka. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Bazilika v Jablonném Podještědí plánuje posílit zabezpečení. Americký prezident odmítl po návštěvě Číny potvrdit případnou vojenskou pomoc Tchajvanu. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou 4-1 nad Dánskem. Dnes bude zataženo s deštěm, místy trvalejším, postupně se bude od západu vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů. Je sobota 16. května. U hlavních zpráv vás vítá Pavel Prouza.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Muži, který ukradl lebku svaté Zdislavy, hrozí až 8 let za mřížemi. Pachatel vzácnou relikvii odnesl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků. Lebku následně zalil do betonu. Podle kriminalistů šlo o čas, pokud by muže nezadrželi ve čtvrtek, mohl v pátek relikvii pohřbít v řece.
3: Podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
4: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném v Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
5: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
4: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Radiožurnál.
2: Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
6: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
7: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
6: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
8: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
6: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: U státních maturit letos neuspěla necelá desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%.
9: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%, pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
10: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u liceí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
9: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout. Radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
11: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
9: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: O půlnoci skončilo připomínkové řízení k vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Předlohu už kritizovala řada institucí a ministerstev. Poukazují třeba na nedostatečnou definici pojmů nebo nelogické uspořádání textu.
12: Návrh připomínkoval třeba odbor kompatibility úřadu vlády nebo hospodářská komora. Tak Klempířovi vytýká třeba to, že předloha jasně nedefinuje média veřejné služby. Podle ministra Klempíře se připomínky očekávat daly a s těmi relevantními teď bude pracovat.
13: Jestliže se těchto připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu definici veřejné služby tam dodáme.
12: Návrh dlouhodobě kritizuje opozice. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS jde o legislativní paskvil.
14: Kdyby se to stalo jako ministrovi, tak by mě fackovala. Takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
12: Předlohu připomínkoval i Český rozhlas, pokračuje jeho generální ředitel René Zavoral.
15: Z našeho pohledu opravdu ten materiál je tak špatný, tak nekvalitní, že je neopravitelný.
12: S připomínkami se teď vypořádá Ministerstvo kultury. Poté ho projedná znovu koaliční rada. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku Tchaj-wan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává i už schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. Čínský prezident Xi Jinping přitom právě Tchaj-wan označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
16: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tchaj-wan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tchajwanským prezidentem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně Zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k ním vůbec poprvé od středy. Drony tehdy mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
17: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
18: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier.
17: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k něm vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Pro zájemce otevře regionální studia po celé republice i historickou budovu v Praze na Vinohradech. Tam zpravodajské stanice nabídnou setkání s moderátory a autogramiády. Z dalšího doprovodného programu vybírá producentka Českého rozhlasu Zuzana Foglarová.
19: Kromě toho bude možnost si vyzkoušet natočit malou rozhlasovou hru minutovou. Takže kdokoliv přijde, dostane roli a paní režisérka Ivona Žertová anebo pan režisér Petr Mančal s nimi budou pracovat, budou jim říkat, jak se taková hra točí, jak si mají dát pozor na svůj hlas.
2: Celý program, včetně regionálních studií a taky informace o tom, jak se ještě během dneška dostat na prohlídky bez rezervované časové vstupenky, najdou zájemci na webu rozhlas.cz/dod. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Dánsko porazili 4-1. Po první třetině národní tým vedl 2-0. Úvodní gól dal Dominik Kubalík, který mluví právě o povedeném vstupu do zápasu.
20: A myslím si, že ta jednoduchost, že nás dobylo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát. A hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
2: Už dnes čeká svěřence Radima Rulíka další zápas. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku. Duel odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Do domácího šampionátu vstoupili Švýcaři výhrou 3-1 nad USA, Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3.
21: Nehoda na D1 u Němčic a překážka u Mirošovic. Na dálnici D1 na trase z Ostravy ve směru do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou stále šetří nehodu. Na 241. kilometru strážka nákladního a osobního auta jsou v odstavném pruhu, tak je nepřehlédněte. Vzhledem ke slabému provozu se kolona netvoří. Na D1 na trase z Prahy směrem do Brna hned dvě překážky. Nejprve opatrně za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru stojí nákladní auto s defektem v zatáčce v odstavném pruhu a následně opatrně i za sjezdem na Humpolec směrem na Brno. Na 100. kilometru auto s defektem v odstavném pruhu, okolo se jede plynule bez komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezská déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Jak se staví města a obce k návrhu takzvaných akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny? Mají mít obce možnost blokovat stavbu nových stožárů s turbínami? Konzultuje nová vláda dostatečně své plány s představiteli samospráv? A co bude pro města a obce znamenat znovu zavedení EET nebo povinnost zajistit kastrace opuštěných koček? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky Radka Vladyková. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
24: Dobrý den i vám, zdravím vás také i vaše posluchače.
23: Náš rozhovor vzhledem k vašemu nabitému programu předtáčíme dopoledne, krátce před začátkem veřejného slyšení, na kterém zástupci státu představí takzvané akcelerační zóny, tedy oblasti, kde mají prioritně vznikat větrné a solární elektrárny. Už před měsícem Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh 94 takových zón v celé republice. Máte reakce od obcí a měst, kterých se to týká? Mají zásadní připomínky k tomu vymezení těchto lokalit?
24: Máme smršť reakcí, jak pozitivních, tak ale i negativních. Někteří větrníky nebo zrychlený proces umístění obnovitelných zdrojů na svém území vítají. Někteří naopak jsou šokováni, že tam je jejich zóna a nikdo to s nimi nekonzultoval. A někteří říkají, my bychom tu zónu rádi měli, ale proč není zrovna u nás? Takže je to všeho chuť reakcí, která jednoznačně vyplynula z toho, že tento návrh nebyl projednávat s jednotlivými městy a obcemi. A to tak bývá, pokud jsou ti, pro které je ten návrh toho opatření, které dělá vláda, obejiti, není s nima dostatečně diskutováno, tak pak se samozřejmě spustí obrovská vlna připomínek, emocí a nikdy to nemá dobrého výsledku.
23: Vy jako Svaz měst a obcí máte nebo sdílíte výhrady k tomu návrhu?
24: Já bych možná posluchače trošku vtáhla do celé problematiky, protože to není vytrženo z kontextu. Aby to nebylo vytrženo z kontextu. Jde o to, že Česká republika se už v rámci Národního plánu obnovy zavázala k vytvoření akceleračních zón, neboť Národní plán obnovy byl připraven už nebo peníze na něj z Evropské unie právě z toho důvodu, aby se Evropa co nejrychleji dostala z nezávidění hodné situace krizí, kterými prochází momentálně. A ty milníky, které tam byly nastaveny mimo jiné i tak, aby byl umožněn zrychlený proces výstavby obnovitelných zdrojů energie, aby Evropa se začala postupně stávat energeticky nezávislou na vnějších faktorech, které jsou. V rámci toho si Česká republika stanovila, že vybuduje akcelerační zóny. Ten proces je dlouhodobý. Já si pamatuju před možná už 5 lety, kdy k tomu byla pracovní skupina na Ministerstvu životního prostředí. Pak se ta mapa s těmi akceleračními zónami, tak jak byla tenkrát připravená, dostala příliš brzo ven a byla i hned zneužitá k tomu, že někteří spekulativně skoupili pozemky právě v těch oblastech, kde jsou. Dokonce chodili i za námi na svaz a říkali nám, řekněte těm starostům, ať nám teda s námi spolupracují, protože my si to tam stejně uděláme jako jinak i bez nich, protože my víme, mrk, mrk, takový to jejich. A my jsme říkali, v žádném případě. My ctíme zásadní procesy, které mají být zásady těchto procesů a musí dojít ke korektní diskuzi právě s městy, obcemi, s těmi, který i občany, kterých se právě tyto akcelerační zóny nejvíce dotknou. Pak ta diskuze utichla a teď přišlo toto.
23: Teď přišlo toto, když říkáte, tak dnes tedy je to představení, budou následovat 2 týdny pro to, aby města a obce mohly posílat připomínky. Předjednávali jste už, jak se bude stát, jak se příslušné úřady budou k těm připomínkám stavět, jestli budou vstřícné ty úřady?
24: Uvidíme, opravdu je to velice individuální zóna od zóny. Co k tomu ještě je potřeba dodat, že to nebylo diskutováno pravděpodobně ani s ostatními aktéry a to ne příliš mnoho ze všemi energetiky, protože k těm akceleračním zónám je potřeba mít dostatečně kapacitní i distribuční síť, aby pak sice tam bude akcelerační zóna, kde se může dát obnovitelný zdroj energie, ale ty přívodní kabely a odvodní kabely elektrického napětí, kterého pak mají dovést, můžou být finančně tak náročné, že ta akcelerační zóna na konci stejně nebude atraktivní pro ty energetiky. Takže to je i připomínka, kterou jsme zaznamenali, že opravdu ta diskuze bude napříč všemi sektory, nejenom města a obce, ale i opravdu ti odborníci, kteří se energetikou zabývají, tak jsou z toho vymezení těchto zón nešťastní, protože ani s nimi to nebylo dostatečně diskutováno i z toho vlastně realizovatelného hlediska. Vzhledem k tomu, že hned po zveřejnění, které bylo zhruba před měsícem, se opravdu zvedla veliká vlna připomínek, tak už na to byla reakce a svaz včera měl zasedání Rady svazu, kde jsme přijali usnesení, které podpoří pozměňovací návrh poslance Filipa Turka, který se sice procesně netýká té druhé změny toho plánu, v kterém tedy mají být ty zóny vymezeny, ale týká se stavebního zákona, kde by právě mělo být
0: dáno městům a obcím to, že se budou moci vyjádřit a případně i odmítnout fotovoltaické nebo větrné elektrárny, které by byly umístěny od plochy určené pro bydlení i v těch zónách zhruba 900 a 1200 metrů mimo tyto oblasti.
23: Já se omlouvám, že vám do toho skočím, možná ještě upřesníme, že ono to má být podle toho návrhu, tak jak jsem se na něj díval, v akceleračních zónách do 900 metrů, mimo akcelerační zóny do 1200 metrů, pokud ty stožáry budou nižší než 240 metrů, jinak by to mělo být pětinásobek výšky. Vy jste říkala, že poslanec motoristů sobě Filip Turek to předložil jako pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu nebo k novele stavebního zákona. To je pro vás správná cesta? Nehrozí vzhledem k tomu, jaká debata se odehrává kolem změny stavebního zákona, že to projednávání se zdrží a že mezi tím budou akcelerační zóny už schválené a přitom ještě nebudou mít obce tenhle ten nástroj?
0: Samozřejmě, že se to stát může, protože toto je spíš taková záchranná brzda k tomu, co se momentálně děje v rámci toho projednávání akceleračních zón. Takže toto je pouze nástroj, který vznikl až jako reakce na reakci právě na ty vymezené akcelerační zóny. Takže pokud by se podařilo i třeba po dnešním veřejném projednání modifikovat ty akcelerační zóny a upravit je jiným způsobem, tak aby opravdu vyhovovaly funkčně a se všemi dalšími náležitostmi, tak samozřejmě, že by to bylo lepší, ale pro jistotu podpoříme i toto.
23: Výkonná ředitelka Svazu města obcí České republiky Radka Vladyková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když ještě zůstanu u toho návrhu pana poslance Turka, tak pokud by měly vznikat větrné elektrárny, blízko zastavěné plochy jsou podmíněny souhlasem obce. Předpokládá se, že by o tom rozhodovalo zastupitelstvo, nebo se předpokládá, že by byla referenda?
0: Primárně rozhoduje zastupitelstvo. Referendum je až mimořádný prostředek, který mohou uplatnit občané. Má také své náležitosti účasti občanů, pak vhodně položená otázka, takže určitě lepší je nejdříve, aby rozhodovalo zastupitelstvo. Zastupitelstvo rozhoduje veřejně na veřejném zasedání, takže občané se toho mohou zúčastnit. Je to daleko rychlejší a efektivnější nástroj než referenda.
23: Někteří zástupci ekologických sdružení popisují, že do debat o větrných elektrárnách v mnohých obcích se zapojují také aktivisté, kterých se ty projekty vlastně vůbec netýkají, že potom šíří dezinformace, že se snaží mobilizovat obyvatele z principu proti plánům větrných elektráren. Máte takové zkušenosti?
0: A to není jenom u těchto elektráren. To je úplně u všeho. Jsou určitá aktivistická hnutí, která se pod rouškou chránění veřejného zájmu, chránění přírody a krajiny vlastně namontovávají do všech stavebních řízení, které mohou, která jim připadají atraktivní. A pak jak si licitují s daným developerem o podmínkách, za kterých tyto připomínky stáhnou. Je to zneužití zákona a není to jenom u větrníků, je to úplně o všeho. A tady je základní a nejdůležitější věc. Vzdělávání opravdu společnosti, starostů, zastupitelů všech napříč celou společností o tom, jak to opravdu je, aby ti to, co pak šíří paniku za účelem vlastního prospěchu mnohdy, tak aby opravdu byli eliminováni ve svých argumentech hned v počátku a vlastně jedině vzděláním společnosti se dá tomuto zamezit.
23: Máte pocit, že je k dispozici dost relevantních informací o větrné energetice?
0: To vždy záleží na tom, jak se kdo zajímá o to téma. Kdo se opravdu zajímá o to téma, tak má možnost si ty informace najít, protože není to nic nového. Větrné elektrárny, pamatuji si, byla jedna z prvních na Klínovci, větrná elektrárna Ramzova, těm už je určitě víc než 30-40 let. A když třeba letíte z Prahy směr Paříž nebo směr Brusel, tak pod sebou vidíte celé větrné parky.
23: Vy už jste říkala, že mnozí investoři se snaží dohodnout s obcemi, s vedením obcí, se zastupiteli, nabízejí i občanům nějaké výhody. Jaká je ta úspěšná cesta k tomu, aby došlo k dohodě, aby ten projekt vznikl se souhlasem obce?
0: Je to opravdu, první podmínka je vzdálenost od obytného území. Tak, aby opravdu občany tato elektrárna nerušila. Dále, co je důležité, dávat tam takové technologie, protože už i výrobci větrných, těch větrníků mají možnost dát vrtule, které třeba nahoře na konci mají takové ohnutí. Výrazně to snižuje právě pak tu hlučnost těch větrníků, která je sice na té nízké hladině zvuku, ale někteří senzitivní občané na to mohou být více citliví. Takže jde to o kombinaci opatření technologických vymožeností, které tam mohou ti výrobci těch větrníků dát. O té vzdálenosti, o té obce, aby občané opravdu nebyli rušeni. Pak to jde o to, aby to bylo nějakým způsobem zasazeno do krajiny, aby to příliš nerušilo ty větrníky, takže v nalezení vhodné lokality a pak samozřejmě otevřená diskuze a relevantní nebo pravdivé odpovídání na dotazy občanů právě k tomu, aby se rozptýlily jejich obavy o vzhled obce, o zdravotní rizika, která jsou mnohdy diskutováno. Něco pravda může být, něco pravda určitě není. A otevřená, opravdu otevřená, upřímná, pravdivá diskuze a pak i nastavení podmínek, které jsou splnitelné. Pokud přijde někdo do obce a bohužel už i s tím jsme se potkali a s energetickým regulačním úřadem jsme posílali obcím metodiku, ať nenaletí i na společnosti, které pouze spekulují, nabídnou obci, my vám tady, dejte nám tady 200 tisíc, my s váma založíme společenství právě na obnovitelný zdroj energie, bude to všechno sluncem zalité, budete z toho mít benefity astronomických částek a pak ta obec pošle peníze a pak ta společnost zmizí. Takže bohužel i na straně těch energetických společností se našli tací, kteří spekulují právě s důvěrou zastupitelů, starostů a občanů a ti kazí pak těm férovým hráčům na trhu výrazně jejich jméno a vůbec ochotu spolupracovat. Takže je to takový mix celých opatření. Není jenom jedno řešení.
23: Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste říkala, že návrh akceleračních zón nebyl s vámi, s městy, s obcemi předjednán. Jak se z vašeho pohledu celkově vláda staví k obcím a městům? Jste spokojeni s tím, do jaké míry kabinet Andreje Babiše konzultuje své záměry, do jaké míry dá třeba na vaše připomínky?
0: No, v minulém volebním, použila bych z jednoho známého filmu hlášku, v minulém volebním období se nám tady rozmohl takový nešvar, který bohužel pokračuje a to je, že většina návrhů zákonů, které momentálně jdou mimo připomínkový režim, který je nastaven a jde úplně rovnou poslaneckými návrhy. Netýká se to tady toho opatření k větrníkům, protože nebo k těm akceleračním zónám, protože to má jiný než čistě zákonný, tímto způsobem teda legislativního procesu, nastavený proces, tam musí být veřejné projednání, protože je to vlastně změna územně plánovací dokumentace. Ale tak to je jiná disciplína. Ale bohužel pak se velice obtížně chytá, pokud už je něco zveřejněno bez předchozí diskuze. My to chytáme z médií, naši členové jsou pak jako konsternovaní z toho, co se kde a jak děje, že proč jsme se k tomu nevyjádřili dopředu a my pak říkáme, ale my jsme to nevěděli. Je to škoda a je to o tom, že pak se ale ani ta vláda nemůže divit, že to vzbuzuje vlnu mnohdy negativních emocí, pokud s nimi není důstojně komunikováno dopředu a hlavně komunikace není jenom o tom, že někdo vysílá, ale ta strana musí také přijímat a musí také zapracovávat to, co my tam dáme. Svaz města obcí je vysoce profesionalizovaná organizace se svojí kanceláří, která je plná ekonomů a právníků a my se na ty zákony a na ty návrhy díváme úplně jednoduchou optikou, takovým binárním rozhodováním. Jsou ku prospěchu rozvoje města
24: a obcí a tím pádem i ku prospěchu našich občanů, nebo nejsou. A v tomto duchu my píšeme připomínky. A je úplně jedno, za jakou politickou stranu jsou tyto návrhy a ty předklady dány.
23: Máte pocit, že vláda nebere tyhle připomínky dostatečně vážně?
24: Třeba teď v rámci stavebního zákona se opravdu jako obtížně nám všechno chytá, obtížně komunikuje, máme mnoho připomínek, těžce se nám argumentuje, sice s námi paní ministryně a paní vládní zmocněnkyně objela některé krajská setkání, ale ne všechny připomínky, které my dáme, jsou tam zapracovány a jsou to připomínky, které opravdu my vidíme velké obavy, které pak ta implementace z toho stavebního zákona přinese a bohužel nejsou vyslyšeny.
23: Věříte, že pokud je o stavební zákon, ještě nějaké změny prosadíte?
24: Těžko říct, úplně celé konsolidované znění, to, co by se mělo vlastně v tom druhém čtení nakonec schvalovat, pořád ještě nemáme, co se tam zapracovalo, nezapracovalo, něco se tam dalo, něco se zase přidalo, co my jsme nevěděli, že se přidá. Je to takový opravdu jako trošku jako freestyle.
23: Sdružení místních samospráv v minulých týdnech varovalo před dopady znovu zavedení EET. V praxi podle sdružení může dopadnout i na drobné spolky a obecně prospěšné aktivity, které nejsou klasickým podnikáním. Jako typický příklad uvedli dobrovolné hasiče nebo sportovní kluby, které v mnohých obcích provozují hospody, kiosky nebo třeba občerstvení při akcích. Máte stejné připomínky? Může znovu zavedení EET mít negativní vliv na města a obce?
24: Je to na širší diskuzi, protože my jsme placeni, nebo náš příjem je z takzvaných sdílených daní. Takže je i cílem nebo i naším zájmem, aby se daně opravdu vybíraly spravedlivě, protože pak ty daně, co se vyberou, jsou zpátky naším příjmem. Takže i v tom by měly mít města a obce zájem, aby opravdu všichni platili stejně. A to se nám pak vrací a my z toho pak můžeme poskytovat služby našim občanům.
23: Pardon, chápu, že to je váš argument pro znovu zavedení EET, ale já jsem pochopil ty výhrady, že jsou spíš k nastavení toho EET, k tomu, jestli jsou nějaké výjimky.
24: Já to jenom dokončím. Právě, že tady jde o to, že my i ty spolky a i ty dobrovolné hasiče pak podporujeme a právě to sice z těch znovu vybraných sdílených daní, které jsou. A teď to nastavení. Když si jdete v Německu na svařené víno na vánočním trhu, tak každý už můžete zaplatit kartičkou a všechny platby jsou evidovány. My bychom se mohli dostávat pod nějaké pak dotace k ceně a tak dále. Je to opravdu k diskuzi, jestli to bude pro ty spolky opravdu tak jako významná zátěž. Samozřejmě u akcí, kde asi se sejde pár lidí, tak možná to význam mít nebude. Ale pak, aby nedocházelo ke spekulacím, jednou už tady EET bylo, férové prostředí by mělo být nastaveno, už si na to všichni zvykají, i na platby kartou, i na všechny ostatní platby, které jsou standardem ve všech vyspělých ekonomikách, takže chápu nevoli sdružení místních samospráv, ale musíme to chápat také v širším kontextu, i to nastavení pro ti, kteří prostě tu ekonomickou činnost na těch obcích dělají.
23: A ještě se zeptám na jednu diskutovanou změnu na poslanecký návrh novely zákona proti týrání zvířat. Z některých obcí zaznívá, že může být problém s tím, že tam v tom návrhu je povinnost města obcí odchytávat a kastrovat nebo zajistit odchytávání a kastrování opuštěných koček. Jak se k tomuhle stavíte? Máte spočítáno, co by to pro města a obce znamenalo?
24: Proti tomu to jsme se výrazně vymezili. Protože není splněna základní podmínka, jak rozlišíte kocoura, který teď na jaře se vydal do vedlejší vesnice za děvčaty kočkama, který je třeba i jako velice drahý a má svého majitele, jenom se vydal přes pole někam. Jak ho odlišíte od toho, který je opravdu toulavý bezdomovecký kocour? Nemáme je čipované, nemáme je
0: nemáme je označené a nemáme je jak rozlišit. Kromě toho, že se mají vykastrovat, tak se jim má ještě zastříhnout ouško, aby bylo poznat, že jsou opravdu vykastrované. A teď si vemte, že máte nějakého krásného chovného kocoura, velice drahého, který se vydá za děvčaty někam přes pole a za dva dny se vám vrátí vykastrovaný s ustřiženým uchem. A vy nebudete moc dělat nic, protože ho prostě někdo odchytne, přinese ho a řekne, hele, tady kocourek se někde toulal, tak tady šup s ním na kastraci. Kromě toho, že jedna kastrace a pak předání do útulku stojí v řádu tisíců, v některých obcích je to pár set korun, někde je to opravdu v řádu tisíců. A také je potřeba dodat, že města a obce tuto aktivitu už dávno dělají u těch koček, u kterých jsou si jisty, že opravdu dlouhodobě nemají svého majitele, tak opravdu ta kastrace anebo přispívají majitelům, kterým se kočky množí a nemají peníze na jejich kastraci, tak přispívají právě i majitelům na to, aby mohli i své domácí mazlíčky, pokud chtějí kastrovat. Takže je to téma, kde jsme se výrazně vymezili. Je to absolutně nadbytečný úkon, který nemá momentálně v našem právním řádu vůbec žádné opodstatnění ani žádné místo.
23: Říká ve 20 minutách Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, výkonná ředitelka Svazu města obcí České republiky Radka Vladyková. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, naviděnou, naslyšenou vám i posluchačům a hezký víkend.
23: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.
22: Posloucháte Český rozhlas Plus. Už jste slyšeli Katy?
1: To je skvělá otázka.
22: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
1: Skvělý rétor.
22: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slavistický boss Jaroslav Tvrdík má nahnáno z majitele klubu Pavla Tykače, nebo si je svým místem jistý? Jak se do Slavie vlastně dostal? Co všechno má za sebou? A dokáže Tvrdík napravit ligovému mistrovi reputaci po ostudném derby? Ptám se Sabiny Slonkové z webu neovlivní.cz. Dnes je pátek, 15. května. Dobrý den, Sabino, díky moc, že jste si našla čas a chvíli na Vinohradskou 12.
3: Dobrý den.
4: Ale golman Hanuš byl rychle z branky a to je všechno. Je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky.
22: Tak Slavia, fotbalová Slavia má titul, deklasovala Jablonec před teda prázdnými tribunami, to je ten trest od disciplinární komise.
4: Slavia poráží Jablonec 5-1, už má jistotu obhajoby titulu.
22: Oslavy jsou takové hořkosladké, pořád doznívá ta pachuť z studného derby.
4: Ale za to si svým způsobem můžou fanoušci Slavie sami.
22: Nicméně, pojďme k faktům. Šéf představenstva Slavie sklízí za reakci po derby na Slavii jednu pochvalu za druhou, za velmi dobré PR. Mluvím samozřejmě o Jaroslavu Tvrdíkovi, který se kaje a přistupuje teď bez řečí na trest disciplinární komise. Na druhou stranu, byl to právě on, kdo šéfa té disciplinární komise před 2 lety v podcastu Klub rváčů vyzýval k rezignaci, říkal, že on je fanoušek regulovaného pyra, teď říká, že je útulum všem mu pyru a pyrotechnice dlouhodobě toleroval, co se dělo na tribunách. Je to skutečně teď závažností událostí derby, nebo je zatím něco víc, že takhle Jaroslav Tvrdík otočil?
3: Já si myslím, že principiálně je to o tom, že tentokrát je to prostě opravdu kolosální průšvih a situace, v které nelze obhajovat neobhajitelný. Jo, to samozřejmě z nikoho nesnímá vinu za to, že Slavia skutečně roky tolerovala to, co teď slavnostně bude zakazovat. Mimochodem ty zákazy, které teď chce někdo vymáhat, což znamená prostě zakuklené tváře a pyrotechnika, tak ty tam prostě platí už dlouho, jenom ty zákazy nikdo nevymáhal, každý mu to v podstatě vyhovovalo, protože tam byla ta show. A já bych si možná ještě dovolila jenom jednu poznámku k té informaci o tom, že Jaroslav Tvrdík bravurně zvládnul to krizové PR. Já si to teda úplně nemyslím. Jednak, jak jsem říkala v tu chvíli, opravdu jenom sebevrah by obhajoval neobhajitelný. Ale tam je ještě jedna věc, která mě opravdu zaskočila. kdy on ve chvíli, kdy máme tady jakoby problém s řáděním ultras, tak on začne mluvit o tom, jak to mají těžké rodiny hráčů, které Slavia vyloučila ze svých řad a ti vlastně neměli s tím řáděním vůbec nic společného. Ano, tam ty rodiny už vůbec ne. A tam já teda vůbec nechápu, proč Jaroslav Tvrdík tu rodinu vůbec zmiňoval a nechápu, jakým právem do toho zatahoval. A to si myslím, že nemá jako s dobrým PR vůbec nic společného. Je to jenom jakoby čistá manipulace a odvádění té reality, driftování reality někam úplně jinam.
1: Já jsem zmínil slovo otočka a totiž záměrně, protože právě za otočku o 180 stupňů proti fanouškům kritizuje Tvrdíka speaker Tribuny Sever. Říká, že Tvrdík nese velký podíl viny, že kope teď kolem sebe.
5: O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu.
1: To je patrně odkaz na ta tvrdá opatření, která Slavia zavádí a my už jsme tento týden o nich ve Vinohradské 12 mluvili. Mimo jiné končí pořadatelská služba, šéf bezpečnosti, končí někteří teda hráči. Tvrdík zůstává, rezignovat odmítá, ale částečně si sype teda popel na hlavu.
6: Pro klub to v tuhle chvíli znamená mimořádný problém, že jsou to těžké chvíle. Že to řešení prosadit nebude jednoduché.
1: Chápu. Říká, že majitel klubu ho může kdykoliv odvolat. Máte to tedy za čistý pragmatismus?
6: Jestli majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá a to přijmu.
1: On říká, že od těžkých chvil se neutíká, tak to uvedl pro Radiožurnál Sport. Nedá se to pochopit.
3: Víte co, ono je to myslím tak, že Slavia je prostě soukromý klub a může si dělat, co chce a mít ve vedení také, koho chce. Ale myslím, že si mu prostě musí vybrat, jo. Buď se bude dál prezentovat jako elitní klub pro intelektuály, jak sama sebe označuje, a nebo prostě bude chtít být za dobře i s tou částí ultras, která je prostě úplně v rozporu s tím obrazem, na kterém si Slavia ty roky zakládá, jo. A obojí dohromady nejde. A jak říkám, je to soukromý klub a musí si vybrat, co vlastně chce.
1: Soukromý klub, který vlastní Pavel Tykač, miliardář Pavel Tykač, který si jako šéfa představenstva vybral, respektive nadále má Jaroslava Tvrdíka. Jaké ty vztahy tito dva teďka mají? Protože Tvrdík říká, že jsou v kontaktu, očividně se teda domluvili na některých těch rázných opatřeních. Tykač Tvrdíka z toho totálního fiaska tedy neviní z nějaké dlouhodobé tolerance povolených stavidel?
3: Víte, co tam je problém, že veřejnost stanovisko majitele Slavie u Hlobarana Pavla Tykače vlastně vůbec nezná. Ano. My nevíme, co si o tom incidentu myslí, jak na něj nahlíží. On k tomu do této chvíle, kdy natáčíme tento rozhovor, neřekl ani slovo. Pouze před tím posledním zápasem Slavie, kde Slavie obhájila titul, tak zašel do kabiny za hráči a tam jim řekl, že všechno bude v pořádku, že jim drží palce a všechno bude dobré.
7: Proto jsem přijel, abych vám to řekl. Držte se, kluci, a bude to dobrý.
1: A po tom zápase taky s Jaroslavem Tvrdíkem vystoupil před stadionem k hloučku fanoušku a říkal, nebo neříkal to on, říkal to Jaroslav Tvrdík, domluvili jsme se s Pavlem, že oslavy neměly být.
8: Jsem byl teda původní zastánce toho, že v té atmosféře musíme být opatrně.
1: Měli jsme ty peníze dát na charitu všechny, ale v nějaké malé míře ty oslavy budou, Pavel si to přál.
8: Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit.
3: Jo, je to pořád tak, že my opravdu nevíme, co si Pavel Tykač o tom, co se stalo v sobotu na tom hřišti, tak my nevíme, co si o to myslí. Jo. Ale každopádně pro něj to představuje jako velmi vážný reputační problém, protože on si tu Slavii kupoval jednak samozřejmě jako srdeční záležitost, protože je to letitý slávista, ale zároveň myslím, že v jistém slova smyslu to byl jakýsi statusový symbol. A kromě jiného by byl další stupenkou do světa společensky respektovaných osobností. Protože díky své minulosti z 90. let, kdy byl sám trestně stíhaný, tak ten svět mu zůstává pořád jenom tak trochu jako pootevřený. Jo. A Slavia mohla být právě tím projektem, který mu mohl tu reputaci napravit. A myslím si, že poslední, co by si za této situace přál, je slyšet o své miliardové investici v souvislosti se slovy jako skandál, největší fotbalový průšvih, brutalita a podobně. To jsou prostě věci, z kterých určitě radost mít nemůže.
1: Zmínila jste to trestní stíhání. Přidejme k tomu informaci, že se to týkalo tunelování CS fondu a to trestní stíhání potom bylo zastaveno. Pavel Tykač nikdy nebyl odsouzený.
3: Tak.
1: Pojďme se teďka věnovat příběhu Jaroslava Tvrdíka, protože to je skutečně styčný důstojník Slávie pro Pavla Tykače. Pro Tvrdíka je Slávie 10 let už součástí jeho života, je to zatím poslední štace v jeho velmi dlouhé a spletité kariéře. Nicméně Jaroslav Tvrdík, to je v Česku velmi známé jméno, před rokem 89 byl u komunistů, po revoluci profesně vyrostl na ministerstvu obrany, až se dostal jako sociální demokrat za vlády Miloše Zemana v době opoziční smlouvy do čela celého rezortu. Jaké jméno si udělal? Vy jste o něm toho času hodně psal.
3: Já si myslím, že bych vycházela z toho, že ti lidé, kteří aktuálně s Jaroslavem Tvrdíkem pracují, tak o něm mluví vlastně jenom v superlativech. On má skutečně dar jednak utvářet realitu k obrazu svému a jeho kritici mluví v té souvislosti až o manipulacích. On umí opravdu lidi nadchnout a přesvědčí je, že za ně a jejich společné dílo bude dýchat. A on to také dělá. Jo. A ty názory sympatizantů se dramaticky změní ve chvíli, kdy ta spolupráce s Jaroslavem Tvrdíkem skončí a kdy se jejich cesty rozejdou. A to potom mluví o tom, že za ním zůstává spoušť. A lidi, kteří by s Tvrdíkem vydrželi desetiletí, tak ono jich mnoho není. Jo. A Jaroslav Tvrdík, jestli něco dobře umí, tak to umí ovládnout ty lidi, kteří s ním spolupracují, jak říkám, tím nadšením, s kterým se vrhne a tím elánem, který kolem sebe šíří. A zároveň tam je důležitý, myslím, ještě jeden fakt, že on v letech 2002-2003, kdy byl v politice, tak patřil k nejoblíbenějším politikům. A dokonce jednu dobu dokázal předstihnout v té popularitě i tehdy nejpopulárnější roky, nejpopulárnější političku Petru Buzkovou a dokonce i Václava Havla. Takže on umí s tím mediálním obrazem umně zacházet. A jak říkám, většinou se ty problémy projeví ve chvíli, kdy on na té své štaci skončí, anebo kdy ho opustí někteří lidé, kteří s ním spolupracovali, začnou mluvit o tom, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi.
1: A skutečně umí dobře zacházet s mediálním obrazem i v případě jedné ze svých životních etap, tedy té, která se týkala českých aerolinií, protože já mám za to, že u těch státních aerolinek udělal pořádný personální průvan a že na tu éru mnoho z lidí nespomíná úplně s dobrými myšlenkami.
3: Já myslím, že Jaroslav Tvrdík, stejně jako spousta jiných politiků či manažerů, může spolíhat na to, že ta lidská paměť je jednak krátká a jednak myslím, že máme prostě geneticky zakódované, že je dobré ty špatné věci vytěsnit. Ale ty aerolinky prostě byly tehdy státní, byla to a součástí politiky je, že pro vysloužilý politiky se prostě občas jim dávají trafiky, aniž by na to měli nějaké odborné zázemí, aniž by na tu funkci stačila. Myslím si, že to byl právě příběh Jaroslava Tvrdíka v ČSA, kdy on mu k tomu pomohl tehdy přítel a pozdější premiér Stanislav Gross. Bez výběrového řízení ho vlastně dosadili politici do aerolinek a ta jeho éra rozhodně nebyla úspěšná a neuvážená expanze, kterou tehdy rozjel, tak byla vlastně začátkem konce ČSA a tam já bych možná zmínila citát bývalého ředitele ČSA, který byl poslední, za jehož éry byly aerolinky v zisku, byl to pan Kůla a ten o Tvrdíkovi řekl, že je to člověk, který uměl vždycky velkoryse utrácet peníze, ale už je neuměl vydělávat, ale že aerolinky nejsou armáda a když dojdou peníze, natáhne ruku do státní pokladny, tak takhle to tam nefunguje. Jo? A ty aerolinky prostě skončily s obří sekerou ve chvíli, kdy on je opouštěl.
1: Pak působil jako poradce premiéra Jiřího Paroubka, mimo jiné, že jo, nadále se udržel v sociální demokracii. Vzpomeňme třeba na tu událost, kdy s Jiřím Paroubkem byl na pódiu.
9: Je to opravdu nechutné.
1: To bylo tenkrát tuším na pražském Andělu a schytal od lidí tu vajíčkovou salvu.
10: Nebyly to desítky vajíček, ale byly to skutečně stovky vajíček.
1: To bylo během eurovolební kampaně v roce 2009.
10: Vidíte na pódiu čelní představitele ČSSD, všichni mají ušpiněné obleky, případně trička od vajec.
1: Pak už měl narýsovanou tu cestu k Číňanům asi, ne? To je taky zahájení té štace, která potom vedla ke slávy.
3: Ono to bylo tak, že vlastně s Jiřím Paroubkem, stejně jako se spoustou dalších, jejichž osudy se protnuly, tak se ve finále rozešel. Jiří Paroubek ho tehdy vyhodil a Jaroslav Tvrdík přemýšlel, co dál a spolu s dnešním starostou Náchoda a tehdejším vlivným sociálním demokratem Janem Birkem, tak se rozhodli, že pojedou do Číny. Hmm. Jan Birke to tam tehdy znal, protože v 90. letech tam žil a podnikal a společně začali řešit nějakou obchodní spolupráci, která nakonec se ukázala pro Jaroslava Tvrdíka velmi úspěšná. Birke nakonec toho z části vycouval, protože zůstal v politice a Tvrdík, který momentálně neměl v té době jakoby žádné ukotvení, protože u Paroubka skončil do státní firmy, už by ho nikdo v té době nevzal, tak se soustředil na tu Čínu a tak, jak je mu vlastní, tak se do toho natolik obol a natolik zažral, že dokázal skutečně vybudovat nějaký vehikl, který následně vyústil až ve spolupráci s Hradem a ve spolupráci, která skončila nakonec v čínské investici ve Slávii, kde se otevřela zase další životní kapitola Jaroslava Tvrdíka. Jo. Ale na začátku byl Jan Mirke, posléze k němu se přidal Jaroslav Tvrdík a teprve poté se k ním přidala skupina lidí kolem Miloše Zemana na Hradě, kde vlastně tam to skončilo těmi naslibovanými mnoha miliardovými investicemi z Číny, které nikdy nedorazily.
1: Tam je to strašně spletitý příběh, že on byl Tvrdík velmi aktivní v té smíšené česko-čínské komoře, potom se stal někdy v roce 2015 místopředsedou CEFC. A to je právě ta společnost, ta čínská společnost, za níž stál Ye Tian-ming, poradce Miloše Zemana, který byl pak posléze v Číně vyšetřován z podezření z hospodářské kriminality. V roce 2018 zmizel a od té doby ho už nikdo nikdy neviděl. Vůbec nikdo neví, co se s ním stalo, kde je, jestli je naživu a co vůbec dělá. CEFC potom převzala čínská agentura CITIC. Vy jste tehdy psali, že u Tvrdíkovi CEFC Číňané tehdy marně hledali 17 miliard korun. Tvrdík to tehdy nekomentoval. Ming se nenašel, našlo se těch 17 miliard?
3: To jsme se nikdy nedozvěděli. Stejně jako jsme se nedozvěděli, jaký byl skutečný osud Zemanova poradce. Tam tehdy můžeme vycházet pouze vlastně z oficiálních informací čínské komunistické strany a zároveň z výroků samotného bývalého prezidenta, že byl zatčený a vyšetřovaný pro korupci. Ale faktem je, že po tom zásahu, kdy CEFC převzal státní CITIC, tak se Číňani odsud postupně stáhli a s nimi i ty slibované a nikdy nenaplněné investice. Každopádně Jaroslav Tvrdík se nestal nezvěstným, jako Ye Tian-ming, takže minimálně to je s nadsázkou signál o tom, že se to nějakým způsobem vyřešilo.
1: Jaroslav Tvrdík v rámci svých aktivit u čínské společnosti, a k tomu se chceme celou dobu

0: vlastně zajímavý celý ten příběh Slávy i v souvislosti s tím rozkolem s panem Šimáňem, který původně vlastnil 40% akcí, a on vlastně zmiňuje kulantně řečeno to, co zmiňují všichni, kteří se s Tvrdíkem rozešli, že názorově jsme se neshodli na řešení problému, což v praxi znamená, že se hádali jako psi.
1: Jo. A potom zůstala Slávie vlastně CFC 100%, nebo skoro 100%.
0: Tak, rozhádali se na tom, jakým způsobem má vlastně Slávie fungovat dál, a vedlo to k tomu, že Šimáně ve Slávii skončil, a tím, že Číňané prostřednictvím Tvrdíka vlastně drželi ve Slávii 60%, měli navrch, tak prostě vyšší bere, a tím to bylo vyřízený.
1: Šimáně má dneska mladou Boleslav, mimochodem taky podnikatel v letectví, respektive v turistickém ruchu, vlastnil Travel Service, potom Smart Wings, že jo, a tak dále, pak koupil ČSA, takže tam se ty osudy protínají. Jak a kdy se protnul osud Jaroslava Tvrdíka a Pavla Tykače, když jsme se takhle obloukem dostali k současnosti?
2: No, ten nápad vzniknul v hlavě Jardy Tvrdíka a oslovil mě.
1: Přemluvil ho Jaroslav Tvrdík Pavla Tykače, aby začal nejenom fandit Slávy, ale aby ji koupil.
2: Tam se sešel timing a ochota prodávajícího a ochota kupujícího a Jarda, který to byl ochotný odběhat, a prostě to do sebe zapadlo.
0: Já si myslím, že to byl okamžik, kdy se vlastně protly zájmy všech zúčastněných. Bylo jasné, že ty investice Číňanů do Slávie nebudou takové, jaké byly do té doby, a pro Slávie to prostě představuje velmi významný problém, takže Jaroslav Tvrdík hledal někoho, kdo čínské investory nahradí. A souběžně Pavel Tykač pracoval na svém obrazu a jak jsme několikrát zmínili, on je skutečně velký slavistický fanoušek, takže myslím, že se protnulo ve správný okamžik zájmy hned několika lidí.
1: Nemůže nakonec přeci jen Pavel Tykač vytknout Jaroslavu Tvrdíkovi to, co se stalo, o čem se teď nejvíc mluví, s čím je teď Slavia spojována, protože už to řeší sponzoři. Sázkovka Fortuna, která je tím nejdůležitějším sponzorem pražské fotbalové Slavie, podle které se jmenuje celý stadion v Edenu, chce přehodnotit partnerství se Slaví. Není to černá kaňka na biznisovém triku Pavla Tykače, majitele energetického gigantu Seven, majitele půlky Mafry, který si nese sebou ty kontroverze z 90. CS fondy, Moto Invest, Agrobanka, to všechno jsou už dávné příběhy.
0: Tam je potřeba připomenout, že třeba za bývalé vlády Petra Fialy, tak on nebyl pro ně respektovaným partnerem právě, protože překážela ta jeho minulost, a Pavel Tykač pracuje usilovně ty poslední roky na tom, aby si ten obraz z těch 90. let vylepšil. Kromě investice do Slavie, tu máme investici do Vysoké školy Cevro, máme tu nákup poloviny mediálního domu, takže on skutečně pracuje na tom, aby se z toho stínu těch 90. let dostal, a do toho se mu upřímně opravdu to, co se odehrává kolem Slavie, prostě vůbec nehodí.
1: A mezi tím Jaroslav Tvrdík podle vašich informací nabývá větší moci ve Slavii, alespoň to tvrdíte v textu týkajícím se takzvané Velké Slavie, tedy toho sportovního klubu zastřešujícího desítky různých slavistických spolků a vlastnících pozemky, na kterých stojí různá sportoviště, stadiony, hřiště a tak. Vy tvrdíte, že Tvrdík ten sportovní klub Slavie ovládl, což teda rozporuje fotbalová Slavie, protože to prý nemá žádný faktický základ. Z čeho čerpáte?
0: Já čerpám z černého na bílém, co si na mimořádné valné hromadě, která ve stínu těch událostí ze sobotního derby proběhla v pondělí. A na té si valná hromada schválila změnu těch stanov, podle kterých o majetkových záležitostech, tedy i přesunech a nákupech a prodejích, třeba pozemků, nebude rozhodovat tak, jako to bylo doteď, valná hromada, kde jsou zastoupeni všichni členové toho spolku Sportovní klub Slavia, ale bude o tom rozhodovat pětičlenné představenstvo. Ten počet představenstva se zúžil z 11 na 5, takže vlastně stačí k tomu rozhodnutí o nějakém prodeji nebo o nějaké zásadní finanční transakci, stačí nadpoloviční většina, tedy 3 lidé. A z těch informací, které my máme z té valné hromady, tak 3 lidi z toho představenstva jsou lidé, kteří jsou loajální Jaroslavu Tvrdíkovi, takže jednoznačně se dá říct, že Jaroslav Tvrdík v tuto chvíli je hlavní postava toho spolku SK Slavia. Tam je potřeba říct, že my nikdy netvrdíme, že Jaroslav Tvrdík chce pro Pavla Tykače získat nějaké pozemky. Hmm. My říkáme, že jenom, že tou pondělní valnou hromadnou se spolku otevřeli dveře k prodeji pozemku, a jestli se to stane a případně kdo ty pozemky získá, tak to uvidíme během těch příštích 4 let, dokdy bude podle těch nejnovějších stanov valné hromady spolku platit krizový režim. Ten krizový režim nastal proto, že spolek je opravdu ve velmi vážné finanční tísni. Je tam v tuto chvíli zatížený minimálně 100 milionovým dluhem. A akutně musí ten problém vyřešit. A Jaroslav Tvrdík se v tuhle chvíli objevil jako v pozici toho, kdo ten spolek zachrání a říká, já udělám všechno

0: No proto, aby nepadl. Většinově ty kluby stojí za Jaroslavem Tvrdíkem a je tam několik klubů, které naopak varují před tím, že říkají, ale my jsme se tímhletím rozhodním vzdali správy našich majetků a je to velmi riziková záležitost.
1: Hypotéza vaše je, že by prodejem těch pozemků mohl Tvrdík sanovat některé ty dluhy, které teda vznikly kvůli údajně nezvládnutým investicím. On teda zároveň říká, že v čele spolku rozhodně nejsou žádní Tvrdíkovi lidé.
2: Chápu, že po sobotě je teď o nás mediální zájem, ale tohle je již chucpe.
0: Je to samozřejmě jedna z variant, ta finanční tíseň tam prostě je a spolek ho bude muset nějak vyřešit. A bude záležet na tom, jestli se jim podaří získat někde nějaké jiné peníze, půjčkou, úvěrem, jestli nějakým jiným způsobem dokážou to překlenout, než to, že dojde k tomu, že budou muset sahat zejména na ty pozemky. Tam je třeba říct, že spolek SK Slavia získal v roce 2003 200 000 metrů čtverečních pozemků ve Vršovicích, což je širší centrum Prahy. Je to velmi lukrativní území. Takže samozřejmě se nabízí hypotéza, že prodejem těch pozemků nebo nějakými majetkovými transakcemi s těmi pozemky se dá ten problém vyřešit. Ale jak říkám, teď máme 4 roky na to, abychom sledovali, co se s těmi pozemky bude dít a uvidíme, kdo nakonec bude ten koncový majitel.
1: A taky, co na to budou nakonec říkat slavisté? Ono to může být i tak, že o Tvrdíkově osudu rozhodnou právě oni, ne?
0: Tam je zajímavá jedna záležitost, že vlastně všichni, s kterými jsem mluvila o fungování Jaroslava Tvrdíka ve Slavii, tak zmiňovali, že vždycky pro něj bylo velmi důležité to, jaký vztah k němu mají právě ti skalní fanoušci. Právě proto jeho kritici zmiňovali, že jim jde příliš na ruku, že jim příliš nadbíhá, protože chce v jejich očích vypadat dobře. Takže z toho je zjevné, že jemu opravdu na tom názoru fanoušku záleží a je otázka, nakolik oni mají sílu změnit nahlížení Pavla Tykače na Jaroslava Tvrdíka. Hmm. Ale to, že Jaroslav Tvrdík si velmi zakládá na tom svém obrazu, umí s tím šikovně pracovat a je to pro něj alfa omega, kde on vlastně i na určitou kritiku nebo informace, které mu nejsou pohodlné, tak obvinuje protistranu, že sbírá lajky, jako kdyby to bylo to nejdůležitější, o co v těch jednotlivých problémech jde, tak je vidět, že je to pro něj skutečně klíčový pohled na celou věc a je to, jak říkáte, může se prostě stát, že to, že se fanoušci postaví proti řediteli klubu, nakonec může být pro ně fatální.
1: A nebo nakonec nás Jaroslav Tvrdík překvapí a Slavii z téhle prekérní brindy vytáhne. Tak jo, moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
0: Já děkuju, nashledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska šéfredaktorka Neovlivní.cz, dlouholetá investigativní reportérka Sabina Slonková. Mluvili jsme spolu o Jaroslavu Tvrdíkovi a jeho roli nejen ve fotbalové Slavii. Naslyšenou zítra.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Joseph Bruce Ismay byl obchodníkem a prezidentem britské rejdařské a loďařské společnosti White Star Line, která zajišťovala spojení Evropy s dalšími světadíly. Jméno firmy je dodnes známo především kvůli lodi Titanic.
5: Bruce Ismay se narodil zakladateli White Star Line Thomasi Henrymu Ismayovi, který nechal postavit slavnou loď Oceanic. Bruce Ismay byl nejdříve ve firmě zaměstnán, aby si od píky vyzkoušel, jak funguje. V roce 1891 se stal partnerem a po smrti otce v roce 1899 se postavil do čela společnosti. Firma pod jeho vedením prosperovala, hlavně díky stavbě 4 nových lodí, které předčili svojí velikostí a luxusem i slavný Oceánik.
4: V roce 1906 ale konkurence vyrukovala s Lusitánií a Bruce Ismay se rozhodl postavit největší a nejluxusnější plavidla Olympic, Britannic a Titanic. Na přepichu a komfortu se nešetřilo a Bruce Ismay dokonce fatálně nařídil snížit počet záchranných plavidel na lodích ze 48 na 16, aby bylo více místa pro cestující. Argumentoval, že stejně jsou jeho plavidla nepotopitelná.
5: Jako ředitel White Star Line nemohl chybět na první plavbě Titanicu do New Yorku. Parník ale osudného 14. dubna roku 1912 narazil do ledovce a potopil se. Po katastrofě se o Ismayovi říkalo, že je zbabělec, protože opustil loď, na níž byla ještě spousta žen a dětí.
4: Pozdější výpovědi přeživších ale popisují, jak Bruce Ismay pomáhal ženám a dětem do člunu a zůstal na palubě skoro jako poslední. Nastoupil do poloprázdného člunu až v okamžiku, kdy nebyl nikdo jiný v dosahu.
5: Bruce Ismaye zachránila loď Carpathia. Z ní pak poslal do New Yorku zprávu o tragickém konci Titaniku. Celou cestu pak strávil zamčený v kabině a lékař, který ho ošetřoval, později vypověděl, že nepozřel za tu dobu ani sousto, zíral zděšeně do zdi a třásl se hrůzou z události, které byl právě svědkem.
4: Dlouho pak byl propírán médii. Následně se stáhl ze společenského života, částečně se dál podílel na řízení společnosti a věnoval se charitativní činnosti. Pomáhal například rodinám utopených námořníků a podporoval námořnictvo za první světové války. Ale ani smrt v roce 1937 nezbavila zcela jeho jméno nálepky zbabělce.
6: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
7: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
8: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
9: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
1: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
8: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
10: O osud žen a děti ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
8: Jsme Lucie Korcová
7: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
11: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
1: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Jedna hodina.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Policie obvinila muže, kterého zadržela kvůli krádeži lebky svaté Zdislavy. Soud rehabilitoval disidenta a básníka Ivana Jirouse. Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa Dánsko 4-1. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Ke krádeži se přiznal. Podle policie zalil lebku do betonu a chtěli pohřbít v řece, říká zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka.
13: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
12: Disidenta Ivana Jirouse rehabilitoval okresní soud Praha Západ. Zabýval se případem, kdy básníka poslali soudy do vězení v roce 1976 za organizování koncertů. Roka půl dlouhý trest dostal za výtržnictví. Rozsudek ale v roce 2011 zrušil nejvyšší soud, vysvětluje soudkyně Jana Vrzalová.
14: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
12: Ivan Jirouse byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. Jeho dcera Marta Veselá Jirousová ho chce takto rehabilitovat i v dalších případech. Německý kancléř Friedrich Merz mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Během telefonátu řešili například otázku Ukrajiny a Íránu. Německý kancléř si zároveň rýpnul do Spojených států. Na katolickém sjezdu ve Würzburgu řekl, že by své děti do Ameriky raději neposílal.
15: Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen.
16: Friedrich Merz se označil na sjezdu katolíků za obdivovatele Ameriky, ale řekl, že momentálně jeho obdiv neroste. Změnou společenské atmosféry i ekonomických vyhlídek zdůvodnil, proč by svým dětem studium a práci v USA nyní rozmlouval. Merz mluvil před mladým publikem, stejně jako před 2 týdny na západě země, kde řekl, že Američané se svým bezhlavým jednáním v Iránu ponižují. Americký prezident Trump následně na sociální sítích napsal, že Merz ničemu nerozumí a pohrozil zvýšením cel na dovoz automobilů z Evropské unie. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
12: Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
17: Ten byl výborný, vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
12: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes ve 20:20 nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Slovinsku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo USA 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko zvítězilo nad Německem 3-1.
18: Překážka na D1 u Mirošovic a také u Přerova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov stále stejná situace. Na 21. kilometru je nákladní auto s defektem v odstavném pruhu, je to v zatáčce a vybočuje se tam tak do levého, aktuálně bez kolon. D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Prostějov opatrně na kilometru 286,5. Hlásíte nám tam, porouchané auto je v odstavném pruhu kousek od krajnice a jede se plynule. Jinak obecně provoz po republice zatím klidný, plynulý, hned sledujeme na dálnicích žádné komplikace ani kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
19: Czech Radio, news in English.
20: Czechia has joined 35 other countries in backing the creation of a special tribunal to prosecute Russia's aggression against Ukraine. The commitment was announced on Friday at a meeting of Council of Europe ministers in Moldova's Chisinau, attended by Czech Foreign Minister Petr Maczinka. Police have detained a 35-year-old man on suspicion of stealing the skull of Saint Zdislava from the basilica in Jablonec v Podještědí in northern Bohemia. Investigators say the suspect encased the relic in concrete and planned to privately lay it to rest in a river. Czech billionaire Michal Strnad is launching a new investment company that could have up to 10 billion euros available for acquisitions in Europe and the United States, according to Bloomberg. Part of the funding is expected to come from the recent sale of shares in defense group Czechoslovak Group. And Czech singer Daniel Žižka has advanced to the final of the 70th edition of the Eurovision Song Contest. In the second semi-final held on Thursday evening, he impressed both the jury and international viewers with his song Crossroads.
21: Weather.
20: Saturday will be mostly cloudy with occasional rain. Temperatures will range between 9 and 13 degrees Celsius. Fragile Security, the Future of Ukraine and the European Continent is the title of a conference being held by Czech Radio's Plus station in Prague next Wednesday. President Petr Pavel will be among those speaking alongside big-name guests from Ukraine, Poland and the US. Ian Willoughby discussed the conference with Josef Pazderka, head of Plus.
2: How many years has this event been running and what is the concept behind it?
21: It's been the fourth year and the focus is more or less the same. It's the current situation around Ukraine, security issues surrounding it, and obviously media. So the focus is the same, but the guests are different, and we are very happy that we had Timothy Snyder, Peter Pomerantsev, we have constantly Czech president coming and many other international guests, and we are quite happy that, that the lineup this year will be very interesting as well.
2: And from this year's lineup, who are the people you are most looking forward to hearing speak?
21: I'm still a bit nervous about Valery Zaluzhny coming from London, because we announced him in the lineup last year, and the last moment he had to cancel because of a very busy schedule. So he promised to come this year, and it looks much more realistic. So we hope it will, you know, happen. I look forward to also to Oleksandra Matvichuk, the Nobel Prize winner from Ukraine, coming. She's confirmed, and she's already on her way. But I look forward actually to, you know, most of the speakers, because it's a new mixture for us. We have Slavomir Sierakowski from Poland, Simon Schuster from The Atlantic from the States, giving us the perspective on Donald Trump and European security in the light of the current challenges coming from the new US administration. And I look forward to Oleksandra Matvichuk also with Natalia Gumenyuk, two Ukrainian women speaking about their war experiences, but also about their vision of the future of their country, when the violence will end, what are the main challenges for Ukraine.
2: You mentioned President Pavel. He's going to be introducing a talk called Ukraine at War. What does it mean for PLUS that he will be speaking at your event?
21: You know, it's a great honor for us, obviously. And then the last panel that he will be speaking at will be focusing more on the military issues. President Pavel is a former general. You know, he was at the high command of NATO. So he'll open the final panel. Then we will have Valery Zaluzhny sharing the security vision for Europe, which will heavily rely on the Ukrainian experience and Ukrainian army. And then we will have the current chief of staff of the Czech army, Karel Řehka, and possibly Jakub Landovský, the new envoy of the government for NATO issues. So it will be quite interesting, and I think we will see the real perspective for Czech Republic and European continent with regard to the security issues and armies and military.
20: Josef Pazderka talking there to my colleague Ian Willoughby. And that's all from Radio Prague International. You'll find more on our website radio.cz.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Jak jsme připraveni na možnou novou pandemii? Představuje hantavirus vážnější riziko? Proč Evropská unie už preventivně spustila krizový mechanismus? O tom všem budeme mluvit. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes bioinformatik Jan Pačes s ústavou molekulární genetiky. Děkuji, dobrý den. A Vysoké školy chemicko-technologické, abych to ještě doplnil. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Jak to vidí?
22: Jeho argentinského města Ushuaia se chystá tým zdravotnického institutu z Buenos Aires, aby získal víc informací o tom, jestli právě z této oblasti mohl se dostat hantavirus na palubu výletní lodi Hondius. Ten případ má velkou publicitu po celém světě. Co se zatím prokazatelně ví, kolik má Andes, tak se říká tomu viru, dosud obětí?
23: V tomto konkrétním případě je to právě hlavně ta publicita, spíš než to opravdové nebezpečí nebo počet případů na té lodi. V současnosti je to 11 případů, z toho 3 zemřeli. Jedna pacientka je v těžkém stavu a už ta loď zakotvila, všichni ty pasažéři byli převezeni bezpečně do svých domovských zemí a vlastně ta událost, jak si vlastně tímto skončila, teď ještě budeme mít tu část toho monitoringu, kdy se sleduje ta doba inkubace, jestli ještě se někde něco neobjeví, ale ve své podstatě je to spíš uzavřený případ. On je dramatický, protože prostě na výletní lodi prostě umírají lidé, no tak...
22: Trošku to působí jako scénář filmu.
23: Zní to takhle, ale... I v té odborné komunitě to má poměrně velké zastoupení právě proto, že je to po té pandemii covidu, kterou jsme jako lidstvo nezvládli úplně dobře, tak teď je pro nás důležité, jakým způsobem se z toho jednotlivé státy a jednotliví aktéři poučili a jak budeme reagovat do budoucna. Protože tohle to je určitě jenom jeden z případů, který nás čekají v budoucnu.
22: Pokud vím, tak se podílíte na informačním webu k situaci kolem viru Andes a té lodi Hondius. Co vás k tomu přivedlo?
23: Právě to poučení, protože z té minulé pandemie, protože my jsme celosvětově, myslím, vědci nebo zdravotníci, epidemiologové se udělali různé komise, které to hlídali, kontrolovali, prostě orgány, které to mají na starost, jako zdravotní úřady, ministerstva, zdravotnictví, hygienické stanice. Všechno probíhalo celkem dobře, ale to, co jsme podcenili, byla právě ta komunikace s veřejností. No, největší poučení z té pandemie covidové bylo, že nejlépe dopadly státy, kde to obyvatelstvo bylo celkem jedno, jaká pravidla byla nařízená, ale nejdůležitější bylo, že to obyvatelstvo s ním bylo souhlasné a dodržovalo je. A naopak, mezi těmi 10 nejhoršími zemi byly všechny země, kde prostě ať se nařídilo, co nařídilo, tak to nikdo nedodržoval.
22: Šlo tedy o střízlivé informování ve smyslu nepřehánět to, nestrašit, ale zároveň třeba nezatajovat nějaké informace.
23: A udělat nějaké takové informační zdroje bezpečné, právě neemoční, spolehlivé, tak, aby... Protože přesně ten případ je mediálně hodně vidět relativně a úplně rozumím tomu, že někdo si to po té zkušenosti minulé přečte nebo poslechne a nebo na síti na to narazí a teďka začne být nervózní, co se děje, blíží se něco hrozného, mám začít nakupovat prostě.
22: Já se s vámi o tom chci bavit, pojďme začít úplně od začátku. Co je hantavirus?
23: No, hantavirus je takový podobný virus, je to RNA virus, tedy jeden z vlastně typických virů, který má rozšíření po celém světě a je to celá rodina virů, které mají i různé průběhy ve smyslu tom, že ty nemoci mohou být různého typu a šíří se také přenosem tedy mezi jedinci. V naprosté většině ty hantaviry se vyskytují u hlodavců, to je typický hlodavčí virus, no a zrovna tenhle ten občas se může stát, že přeskočí i na člověka, když dojde ke kontaktu s nějakým nakaženým materiálem. No a právě tenhle ten hantavirus je, ten Andes virus je zajímavý nebo nebezpečný tím, že u něj je prokázáno to, že když už ho dostane člověk, tak ho také může předat dál dalšímu člověku.
22: Což je ale jediný z té rodiny hantavirů, právě tento Andes, protože se zpočátku hodně zdůrazňovalo, že šíření mezi lidmi je zcela výjimečné. Přiznám se, že jsem tomu chvilku nerozuměl, ale je to tady ten Andes, nazvan podle toho výskytu. V čem je tady nebezpečné? Jaká je smrtnost?
23: Ten virus Andes je hodně nebezpečný ve smyslu tom, že myslím, ta smrtnost je někde okolo 1/3, každý třetí člověk zhruba zemře. Ono zase se to neděje tak moc často a tato smrtnost se těžko určuje, protože my ji většinou vidíme jenom, nebo můžeme ji počítat jenom z těch případů, které se dostanou do nemocnice a jsou dobře zdokumentovány. Ono třeba v té Argentině, v nějakých těch rurálních oblastí to možná dostává víc lidí a třeba je to menší, ta smrtnost. To nevíme to úplně přesně. Každopádně je to nebezpečný virus a nikdo ho nechce dostat. To je jistá věc.
22: Protože zatím neexistuje účinná léčba.
23: Neexistuje účinná léčba, ale to platí u naprosté většiny virů. Viry se velice špatně léčí, protože virus sám o sobě není živý, takže ho nemůžete příliš dobře zacílit. My ho můžeme dezinfikovat, můžeme se zbavit těch partikulí a můžeme si pořídit vlastní imunitu, která s ním bojuje nejlépe, ale přímo léčba je obtížná. Některá antivirotika máme, ale i ta antivirotika nejsou žádný pěkný lék pro to tělo, protože prostě léčíme ho, až když je v našich buňkách.
22: A z jakých okolností by se mohl tento hantavirus, tedy Andes, začít nekontrolovatelně šířit?
23: asi nemůže. Ten virus sám o sobě je takový, není dobře uspůsobený pro tohleto šíření, nešíří se jako třeba chřipka čistě. Asi se to občas může stát, ale většinou potřebujete blízký kontakt, dlouhodobý. Ty případy máme zdokumentované teďka z té lodi, to je pro nás vlastně úplně úžasný materiál biologický.
22: Způsobem laboratoř.
23: Svým způsobem perfektní laboratoř, hlavně i proto, že se to velice dobře sleduje a pečlivě, a těch dat bude mít hodně, ale máme velice dobře zdokumentovaný případ z roku 2018, kdy to bylo na nějaké svatbě, kde bylo 100 lidí, 33 z nich to dostalo, 11 zemřelo a tam je to přímo vytrasované, kdo od koho to dostal, kdy, za jak dlouho, takže my máme docela dobrý modelový příklad, se kterým to můžeme teď srovnávat, jestli tomu viru konkrétně rozumíme.
22: Možná se patří doplnit, že byl poprvé zaznamenán v polovině 90. let v Chile a v Argentíně. V ohňové zemi prý zatím podle úřadu nebyly hlášeny žádné případy nákazy tímto virem ani u lidí, ani u hlodavců. Je tedy pravděpodobnější, že ten holandský pár, který na nákazu zemřel, třetí obětí byla Němka, že mohl přinést ten virus ze své předchozí cesty po zemích Jižní Ameriky?
23: Je to asi dost pravděpodobné. Ten virus je nepříjemný také tím, že má poměrně dlouhou inkubační dobu. Teďka budou všichni ty nakažení lidé, ale i ti, kteří s ním přišli do styku, 40 dnů sledování. Hmm. A musí v případě, že měli těsný kontakt, budou mít i takovou dobu karanténu. Takže to je nepříjemná věc a ano, je dost pravděpodobné, že prostě než přijdou ty příznaky, že ta doba může být delší.
22: Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že hantavirus se nešíří tak snadno, jak se šířil koronavirus SARS a že nejde o nový virus, jako to bylo v případě COVID-19. Čili to jsou uklidňující informace, ale jak se tedy liší ty viry?
23: Ten vlastní průběh toho onemocnění je pochopitelně jiný, ale ten hantavirus také napadá vlastně ty dýchací cesty, takže člověk to pak má v plicích a dostane nějaký zápal plic. Ty hantaviry, které jsou tady v Evropě, ty třeba napadají ledviny a jiné orgány. Jinak vlastně, co se týče toho, jaký to je virus, ta věc, proč ho taky sledujeme, je to, že má jednu podobnou vlastnost s chřipkou, a to sice, že ta jeho DNA, on je mnohem menší, ten virus, my jsme si to porovnali, koronavirus měl 30 000 písmenek té genetické abecedy, tady je to jenom 12 000, je menší, jednodušší, ale je takzvaně segmentovaný. Tu svoji genetickou informaci má ve třech oddělených částí a to je pro šíření virů, hlavně pro tu jejich variabilitu, vždycky ke zpozornění, protože když by se stalo, že nějaký člověk bude nakažený třeba dvěma druhy toho viru zároveň, takže se velice lehce mohou promíchat a tím dělat jako rychlé evoluční skoky. No. Takže proto je to i z hlediska virologického velice zajímavý jako případ, ale z hlediska toho epidemiologického, toho nebezpečí rozšíření je o té opravdu velmi, velmi malé.
22: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí hodnotí riziko pro běžnou populaci v Evropě, jak říkáte, jako velmi nízké. Přesto ale kyperské předsednictví aktivovalo unijní krizový mechanismus. Co to znamená?
23: Ty krizové mechanismy je za prvé potřeba občas zkoušet a za druhé to umožňuje těm orgánům dělat nějaká opatření, která za úplně běžné situace dělat nemohou. To je jako když se vyhlásí výjimečný stav, tak prostě některé zákony hold ustupují do pozadí a ten rozdíl proti tomu covidu je to, jakým způsobem se ta situace řeší i z hlediska té veřejnosti, jak okamžitě ta informace se sdílí mezi státy, sdílí se i na tu veřejnost, informovanost je úplně perfektní, máme, protože je to známý virus, tak máme dokonce odbornou společnost, zabývající se hantaviry, která hned k tomu vydala taky prohlášení, jak to s těmi viry je. Takže vlastně to je také důsledkem toho, že jsme aktivovali, nebo že se aktivovali takováto opatření. No a další věc, která je moc důležitá, je, že my jsme v minulosti se hodně spoléhali na Spojené státy, které byly lídrem v mnoha oblastech a mimo jiné v tom zdravotnictví, takže skoro vždycky jsme čekali, až co na to řeknou. Američani první osekvenovali něco a až řeknou a ostatní je tak trošku následovali. Ta doba se hodně změnila, protože americká administrativa v současné podobě tomu moc nepřeje. A tady je dobře vidět, že tedy ten svět jako celek se musí o sebe postarat mnohem víc sám. A to je z tohoto hlediska je to výborná zpráva, že vlastně se to podařilo. Ten první virus byl v tomto případě byl osekvenován ve Švýcarsku, hned potom v Jihoafrické republice, takže v Dánsku. Takže to je dobře vidět, že ty mechanismy, které jsme nastavili jako lidstvo, tedy po jednotlivé státy anebo ty mezinárodní organizace po té pandemii covidu, takže se to všechno zlepšilo a že to dokážeme. Takže doufejme, že je to dobrý příklad toho, jak budeme reagovat, až ta situace bude opět v budoucnu nějaká nepříjemná.
22: Finsko už zařadilo hantavirus Andes mezi nebezpečné nákazy podle ministra zdravotnictví našeho tady Adama Vojtěcha za ANO. Se nechystají žádná mimořádná opatření. Takže jaké riziko může být pro Českou republiku?
23: No, v podstatě minimální až žádné. Kdyby náhodou se tenhle ten vírus nadále šířil někde, tak to budeme dobře vědět. Ta ohniska jsou dobře podchycená, o každém pacientu, o každém kontaktu víme, jsou pod dozorem, takže v současnosti už se jaksi nic nového neděje, ta situace se nějakým způsobem proběhla a od nějakého 10. května už vlastně se jenom monitoruje, jestli je situace ukončena, je možné, že se ještě objeví nějaký případ, ale spíš to budou takhle jednotky a ten virus tady v Evropě nemá toho přirozeného hostitele a ty hantaviry obecně jsou hodně specifické, nepřeskakují. My tady máme v Evropě několik druhů hantavirů různých a každý má toho specifického hlodavce a na nikom jiným nebo pomocí žádného jiného hostitele se nešíří.
22: Myslím, že to všichni rádi slyšíme, ale třeba podle argentinského specialisty na infekční choroby Ricarda Teixeira šíření nemoci může souviset s klimatickou změnou. Vysvětlil, že přinášečům viru v tomto případě hlodavcům se daří v oblastech, kde to klima dříve neumožňovalo. Připouštíte, že na tom něco může být?
23: Určitě je to tak, že ten svět se mění, on se mění z mnoha úhlů, že je nás víc, takže taky ty viry se lépe šíří po celé planetě a cestujeme více a ano, klimatická změna to hodně ovlivňuje. To není jenom případ hantaviru. U nás to vidíme, kde už dneska jsou klíšťata, už jsou prostě vysoko v horách, tam, kde dřív jsme vůbec si neměli. Některé ty viry, které dřív se v Evropě nevyskytovaly, tak postupně od jihu se stávají i tady endemickými. Takže ano, ta změna v přírodě se netýká jenom rostlin a jenom živočichů, ale právě i těch různých parazitů.
22: Jaká je tedy prevence před nákazou? Máme začít skupovat respirátory jako Francouzi, kde je jeden prokázaný případ?
23: No to je právě trošku ten mediální zásah, ale ty respirátory, třeba teďka je jaro a lidi čistí chaty a různé půdy, kde dlouho nebyli a na zimu se jim tam mohli nějaký hlodavci dostat a právě třeba v Česku těch případů ročně podle Státního zdravotního ústavu nějaké nákazy hantavirové je zhruba 10 a to získáte nejspíš tak, že budete uklízet bez roušky ten prach, kde je trus vyschlý a moč od těch hlodavců, kteří tam byli třeba přes zimu a když se to rozvíří, jak se to nadýcháte, takže tam třeba ta rouška není vůbec od věci, když uklízíte v prašné prostředí.
22: Možná daleko rychleji se šíří spíš dezinformace než ten virus. V té souvislosti se šíří na sociálních sítích, nebo ne? Jaké máte poznatky?
23: Myslím si, že tohle je tentokrát vlastně dobře zvládnutá situace, že ty informační zdroje na všech úrovních, Světová zdravotnická organizace, u nás Státní zdravotní ústav, ministerstvo, ty odborné společnosti, že se podařilo právě po naučení z té covidové pandemie včas ty informační zdroje dobře nastavit, ta informace se nikde neskrývá, tak jestli si vzpomínáte, když začínal ten koronavirus, tak to byly měsíce, než jsme se vůbec dozvěděli z Číny, že se něco děje. Tady je to vlastně den ode dne, to všechno po hodinách, tu informaci máme a díky tomu ty informace, dezinformace určitě nějaké jsou, ale jejich šíření je poměrně zanedbatelné, tak když někdo to má rád, tak jistě si na koho najde, ale obecně si myslím, že v tom mediálním prostoru a i na těch sociálních sítích to není nijak dramatické.
22: Možná, když si připomenu tu časovou osu, tak loď vyplula z Ušuaji někdy 1. dubna, první úmrtí bylo 11. a druhé 26. čili opravdu ty informace a ten průběh byl zachycen velmi rychle.
23: Ano, je to, opravdu musím říct, že z tohoto hlediska můžeme být rádi, je to, řekl bych, dobře zvládnuté. Ne, že by tam někde nebyly chyby, ale i tohleto se dobře ukázalo, já nevím, jestli to proběhlo naším mediálním prostorem, ale právě v Dánsku zavřeli celý infekční oddělení, kde byli ty pacienti, protože tam někdo udělal nějakou chybu s prací s krví nebo něco. A tak prostě chudáci zdravotníci teďka budou taky v karanténě. Takže to, že udělá někdo chybu nebo že je něco nejasného, to se běžně stává, ale naštěstí ty mechanismy, které to zpětně kontrolují, na to včas přijdou a ta chyba se dá podchytit a napravit nebo alespoň zastavit.
22: Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes genetik Jan Pačes.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
22: Já si vaše slova vykládám tak, že jsme daleko lépe připraveni na případnou další pandemii. Napadá mě, může nám v tom směru být nějak nápomocná AI, tedy ta umělá inteligence?
23: To je teď i v odborných kruzích velice horké téma a důvod je ten, že i tady vidíme, kolik těch nových informací přichází a jak je potřeba je rychle zpracovávat. A obecně i v té vědě je to tak, že těch informací, nebo ta přístrojová technika se rozvíjí rychle a generuje víc a víc dat a už se to dostává daleko za možnosti jedince ta data sledovat, zpracovávat, dělat z nich závěry. A tady určitě budeme do budoucna chtít, aby taková důležitá informační zdroje byly nějak podchyceny, zpracovávány automatizovaně a na to ta AI by se zdálo dobře hodí. No ale je to nový obor, velice rychle se rozvíjí a teďka my úplně přesně nevíme, do čeho všeho jí pustit nebo takhle, ten názor na to je různý lidem. Teď máme dokonce projekt se Švýcary právě na takový automatický monitor těch infekčních nemocí.
22: Máme, myšlenou Akademie věd?
23: Akademie věd a ta bioinformatická infrastruktura česká, teda všechny univerzit. A tam bychom hrozně rádi viděli takové jako automatizované upozornění, někde se zvedají čísla, aby si toho nemusel všimnout nějaký teda úředník nebo zdravotník, ale aby to chodilo automaticky. Ale zároveň, abychom třeba umožnili k těm datům přístup i právě třeba novinářům nebo neodborné veřejnosti, tak, aby to nebylo nebezpečné, protože to bylo taky jedno ponaučení z covidu. Je skvělý ty data sdílet, ale někdy je mnohem důležitější sdílet i tu interpretaci těm datům, protože když tomu nerozumí, tak leckdy udělá špatný závěr, protože je to složitá situace. Každý si to musí teprve nastudovat a pak z toho dělat závěr.
22: Hostem pořadu, jak to vidí, byl molekulární genetik Jan Pačes. Moc děkuji za vaši návštěvu. Mějte se hezky, naschledanou.
23: Děkuji za pozvání, pěkný den.
22: A hezký, vydařený víkend vám od mikrofonu přeje Vladimír Kroc.
0: Komentáře, analýzy a reportáže ze zahraničních médií v rozsahu a kvalitě, jakou na rozhlasových vlnách jen tak nenajdete. To je Svět ve 20 minutách. Témata, která většině českých médií unikají nebo se jich bojí. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% uchazečů, to je podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola. Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu nebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Oznámilo v této souvislosti 65 mrtvých a 250 případů s podezřením na nákazu. Ohnisko nemoci poté potvrdila i sousední Uganda. Ta zatím eviduje jednoho nakaženého, který zemřel. Podezření na možný dotační podvod na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku prošetřují tamní kriminalisté. Na problémy upozornili už dříve někteří rodiče a pedagogové. Proti vedení školy v lednu demonstrovali také žáci. Česká školní inspekce následně po provedených kontrolách navrhla odvolání ředitele. Ten rezignaci odmítl a podrželo ho i vedení obce.
5: Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2. Zajistili si tak pro příští sezónu místo v Lize mistrů. Pátý Liverpool drží pátou příčku, poslední zajišťující účast v elitní evropské soutěži. A to s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má ale zápas k dobru.
18: Na D10 u Benátek a také v Rokytnici nad Jizerou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 27,5 km máme hlášenou čerstvou nehodu. Strážka auta se zvěří a zpomaluje se kousek před sjezdem. Následky nehody jsou na vozovce v jízdních pruzích tak opatrně. Na tahu 294 na výjezdu z Rokytnice nad Jizerou ve směru na Jilemnici se bouralo. Stojí tam na krajnici auto po strážce se zvěří, provoz slabý, bez kolon. A obecně dobré zprávy po republice. Na dálnicích jsou průjezdné bez komplikací na všech místech. Nemáme na nich hlášené žádné nehody. Podařilo se odstranit i překážku na D1 ve směru z Prahy do Brna. U Mirošovic na 21. kilometru už nákladní auto v zatáčce nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky, na západě polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, déšť ustávat a na západě bude oblačná. Ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Je to největší projekt mého života. Festival Život za zdmi tváří v tvář KLDR přinese příběhy, které měly zůstat umlčené a promění je v zážitek, který otevře oči celé generaci. Napsala o unikátním projektu jeho spoluautorka, spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková, která je hostem Osobnosti Plus. Jaký je každodenní život v jedné z nejuzavřenějších zemí světa a jak s dětmi mluvit o totalitě a nesvobodě? Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost Plus.
9: Kolik tváří má život za zdmi KLDR?
10: Ty jo, to nevím. Jako je tam vystaveno 11 tváří, kteří utekli ze severokorejského režimu a kteří dali tu tvář, což pro mě bylo strašně zásadní. Ale plus je tam spousty tváří těch, který severokorejský režim nepřežili. Takže tam jsou vlastně oba dva ty póly, která Severní Korea má.
9: A když se podíváme na to ne z hlediska vašeho festivalu, ale z hlediska toho, jak vy jste viděla KLDR, tak kolik těch tváří tam je?
10: Ježíš, spousty těch tváří, jako tváří, emocí, pocitu, toho je vlastně nepřeberný množství.
9: Festival ukazuje realitu Severní Koreje a já jsem četla, že klíčové jsou v něm autentické fotky dvou dokumentárních fotografů. Co všechno se jim podařilo zachytit na těch snímcích, které jsou na festivalu?
10: Ten festival je rozdělený do dvou částí. Ta první je taková barevná a hravá. Je tam právě část pro děti a část fotek od Michala Huněviče, který byl v Severní Koreji jako turista. Ale já, když jsem viděla poprvé jeho fotky před třeba 10 lety, tak to byla ta Severní Korea, jak já jsem jí cítila, že ono je spousty fotek od turistů nebo od fotografů, ale tady ty mi přišly nejvíc autentický, nejvíc pocitový, jak já jsem to navnímala. A tam je předtím nápis, že v totalitě vypadá všecko normálně, protože když jsme přemýšleli, jak tu výstavu nebo ten festival pojmout, tak jsem si říkala, že všechny ty fotky oficiální ze Severní Koreje jsou vlastně strašně líbivé, strašně jako hezké. Ale je to ta část Severní Koreje, ale že vlastně ještě ta další část. Takže potom jsme vytvořili i tu druhou část, kde dám vlastně fotky, jsme se domluvili s Timem Frankem, fotograf, který žije v Soulu, velmi dobrý fotograf, a ten nafotil portréty severokorejských uprchlíků, kteří dali svolení k tomu vystavit ty fotky, a ty jsme vlastně dali do té druhé části.
1: Vy jste o festivalu napsala, že otevře oči celé generaci, jak to myslíte?
10: Já mám 9letého syna a on mi řekl, že pokud udělám výstavu, kde nebude dětská sekce, že na ní nepřijde. A já nemám hlídání často, takže jsem si říkala, že prostě musím tam jako dostat tu dětskou sekci, a nakonec on ten prostor má 1500 metrů čtvereční, že to je obrovský prostor. A my jsme fakt jakoby půlku toho prostoru dali jenom pro děti. Skrze různé aktivity si tam děti zjišťují o tom, co se v totalitě smí, co se v totalitě nesmí. Je to skrze pohádku Totalita, kterou jsem napsala. A teď, když tam jsem vlastně každý den a každé dopoledne se školama a s dětmi, tak je strašně jako krásný vidět, jak ty děti to začínají jakoby chápat, byť jenom pocitově, oni nemusí vědět data nebo něco dalšího, ale za mě to je strašně krásný vidět, jak se i ta mladší generace zajímá a jak vlastně nenásilnou formou jim to můžeme předat.
1: Jak s tím svým 9letým klukem mluvíte?

0: z různých klacíků nebo čehokoliv. Takže já jsem z začátku myslela, že budou říkat, to dětství bylo strašný a neměli jsme hračky a neměli jsme jako jídlo. A to tam vlastně jako nezaznívalo, že spíš to byla ta hravost a takové to vzpomínání. Já našla jsem bonbon a pak jsem ho jako lízala, bylo to skvělý, nebo pamatuju si, jak na Velký Vůdce dal jakoby ten dárek a byl jsem jako nadšený. Takže potom takový to navnímání toho, on tam ten režim je extrémně už od toho malého dětství, už od jednoho roku se říkají indoktrinační pohádky a je to fakt už jako hodně propracovaný. Ale ty děti v ten moment ještě fakt vzpomínají na to dětství jako hezky, což mi přišlo strašně. Takový jako, za mě to přišlo vlastně nejvíc brutální, když jsem viděla, že fakt režim vtáhne ty děti. Ale pohledem Severokorejce to bylo v období, na který vzpomínají hezky.
1: Jak funguje ve škole propaganda? Co se učí děti o vůdci a o tom, co od nich vůdce očekává? Nebo tak, co od nich ta země očekává?
0: Tak o vůdci se učí už od jesliček. Vůdce je Bůh. Vůdce fakt jako, on se i jako staví do otce národa, do otce těch severokorejských dětí, dává jim dárečky, nebo oni to teda dávají rodiče, ale oni to nevědí, takže to dávají. A opravdu malé děti píšou dopisy velkému vůdci, teď Kim Jong-ilovi, o tom, jak se s ním chtějí střetnout a jako zbožňujou. A když jste třeba ve školce, tak máte různé karnevaly a tam u nás jsou princezny a tam prostě chodíme za revoluční prostě důstojníky, jo, což je třeba vždycky naprosto jako absurdní. Takže ta vlastně ideologie, oni se učí dvě takové linky. První je, že musí být tím jakoby hodnými soudruzy, budou s tím následovníky, učí se ten kult osobnosti, že fakt jako musí se klanit těm vůdcům. A ty děcka to dělají rádi. Zároveň tam je linka, jak je strašně jako důležité a jaká je čest sloužit v korejské lidové armádě, protože to každého čeká, tak je na to jako připravují. A ta poslední linka je vlastně, jak jakoby sloužit tomu státu a že už postupně se už učí, jak se vzájemně hlídat a jak se jakoby kontrolovat, ale tak docela hravě. A potom ještě poslední je ta propaganda vůči tomu nepříteli. Že když si vezmeme učebnici matematiky, tak tam je ne 2 plus 2 jablíčka, ale tam jsou dvě uřízlé hlavy japonského imperialisty, dvě uřízlé hlavy Američana, kolik máme uřízlých hlav. A o tomhle jsem se zrovna bavila s jednou severokorejkou, která byla učitelka. A ač je to absurdní, tak ona mi na to říkala, že ty děti to víc zaujme. Ale i ona, to je pravda. Jakože tohle jsem si říkala, že když jsem to se na to ptala svého syna, tak on říkal je. A teď začal být takový jako hravý, že nějaký jablíčka jako neřešil. Takže opravdu to má jakoby vychytaný. A i když třeba se jakoby soutěží, tak američtí imperialisté nikdy nemůžou vyhrát v těch hrách, nebo ty Korejci, kdo dělají. Že už je tam fakt od malá jasně daná ta linie, co je dobré, co je špatné, co je ta dobrá scéna, kým chceme být. A plus už je tam ta propaganda, kastovní systém už od začátku.
1: Takže i v těch školách jsou děti rozdělené podle kast. To znamená, že ve školách se nepotkají děti z těch různých vrstev společenských.
0: V těch vyšších městech, těch třeba v Pyongyangu, tak tam už jsou děti z vyšších kast, protože reálně tam žije jenom vyšší kasta. Ale i v těch vyšších kastách jsou rozdíly. A tam se to projeví i v těch menších městech velmi záhy, protože každé severokorejské dítě musí být součástí, když to dám do českého ekvivalentu, pionýra. A na to je vždycky, když se dostává ten šátek, tak je velká jako událost a jsou recitace a musí složit slib. Ale v Severní Koreji to je postupně. Takže nejdřív dostanou jakoby ten šátek ty z té vyšší kasty a za týden ty z té nižší. Takže už velmi brzo ty děti zjistí, kdo je z jaký kasty a podle toho se potom tak k sobě chovají.
1: Je rozdíl v tom, jak a co se učí kluci a co se učí holky, nebo tam je to jedno?
0: To je taky strašně zajímavý. Severokorejci tvrdí, že to vlastně rozdíl není, že naopak nejsou žádné jakoby ženské a mužské školy. Ale když jsem se bavila o osnovách, tak to je podle mě ještě horší, než kdyby byly dámské a jakoby mužské školy, kor třeba na střední. Tam jsou třeba ženy se učí, jak pečovat o muže. To je jako předmět, jak se starat o muže, aby byl spokojený. Můj bývalý přítel říkal, že by to bylo báječný, kdyby jsme tohle zavedli jakoby taky tady prostě v Čechách. A jak třeba se pečovat o děti, jak zašívat. A ty muži naopak mají exkurzi do továren. Jo, mm-hmm. Takže ta role tam je úplně strašně jakoby daná.
1: Od začátku už je
0: od začátku,
1: jasné.
0: Ale i ty Severokorejci, kteří žili v Jižní Koreji, jim to přišlo, že to vlastně tady v tom jsou si jako rovny. A neviděli, že tohle opravdu jako žádná rovnost není.
1: Jaká nejlepší budoucnost může potkat severokorejské dítě?
0: Z pohledu nás nebo severokorejců?
1: Z pohledu jejich.
0: Z pohledu

0: Severokorejce nejlepší budoucnost je, že půjde na vysokou školu. Ideálně bude studovat cizí jazyk, protože studovat cizí jazyk je v Severní Koreji velké privilegium. Musíte mít na to různé povolenky. A když bude umět cizí jazyk, tak se dostane k zahraniční měně a tak se bude mít dobře.
1: A z našeho pohledu to nejlepší, co se může severokorejským dětem stát?
0: Je utíct bez nějakého traumatu, si myslím.
1: Říká spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jaké emoce ve vás převládají, když o té Severní Koreji mluvíte? Vy o tom mluvíte se zaujetím, ale je to vlastně hrozně temné, to, co říkáte.
0: Já mám takové návaly, tomu říkám, mám manické fáze, kdy mě to téma strašně baví a úplně jsem tím pohlcená. A pak mám fáze, kdy to nemůžu dělat, kdy vlastně zjistím, že potřebuji několik měsíců pauzu, abych se z toho nezbláznila. A pro mě je vlastně nejtěžší, já když nahrávám rozhovory, tak je to v pořádku, ale pak když je zpracovávám, takový ty první přepisy těch rozhovorů, kdy vlastně mám na to čas a opravdu se do toho jakoby zažeru, tak to je vždycky pro mě jakoby nejtěžší.
1: Já jsem četla, že když jste získala ocenění a magnézi literu za svědectví o životě v KLDR a ta radiokniha se stala nejposlouchanější u nás v Českém rozhlase Plus, že jste začala být trošku paranoidní. Co se dělo? Vy jste se bála?
0: Já jsem nebyla paranoidní vůči jakoby sobě. Já jsem se spíš bála, aby to jakoby aby mi neunikly data, i když já jsem měla velmi dobře zpracovaný. A spíš, co se stalo potom, když jsem vlastně od té doby potom začala natáčet další rozhovory, tak jsem zjistila, že se často ptám už tak, jak by to zajímalo čtenáře, což mi připadá u mě strašná chyba. Jako ono to je legitimní, takže vlastně teď třeba ty nové rozhovory vím, že nezveřejním, protože potřebuju si dát od toho trošičku, od toho nahrávání oddych.
1: No já jsem pochopila, že ten festival, o kterém jsme mluvili na začátku, je vlastně takové završení té vaší korejské, severokorejské etapy. Je to tak, že opravdu člověk je přesycen těmi příběhy, tím, jak je to těžká tématika?
0: To ne, já spíš mám pocit, že potřebuji to zase dělat chvilku pro sebe. Že jsem to teď dělala jsem strašně rozhovorů, opravdu edukace na školách a že je potřeba se vrátit zase jakoby ke mně a dělat si to sama pro sebe, aby mi to dávalo smysl.
1: V Severní Koreji jste studovala, byla jste tam dvakrát. Pociťujete na sobě to, že vás ten pobyt tam změnil, nebo to, že mluvíte s uprchlíky, že o Severní Koreji víte spoustu věcí, změnilo to vás?
0: 100%. Mě tam jako hodně změnil ten první pobyt, když mě zadrželi. Já jsem předtím viděla věci hodně černobílé, v tom smyslu, že když někdo spolupracoval s minulým režimem a bylo úplně jedno na jakékoliv úrovni, tak jsem ho viděla jako strašného slabuka, spíš bych jako řekla nějaké jako vulgární názvy, které tady do éteru říct jako nemůžu. A neměla jsem žádný v uvozovkách jako smilování. Jo. Prostě jsem si říkala, to není zas tak těžký, jako by říct ne nebo nepodepsat. A pak, když mě zadrželi v Severní Koreji, tak jsem najednou začala recitovat básně Kim Jong-ila, aby mě pustili a začala jsem být jako ukazat, jak jsem jako pro. A vlastně jako o nic mi, nebo v uvozovkách o nic mi nešlo, ale neměla jsem v té době dítě. Byla jsem tam na základě ministerské dohody, což je taky úplně jakoby privilegium. A vlastně od toho momentu fakt jsem se naučila nesoudit a sama za sebe si myslím, že kdybych měla děcko a dali mi něco podepsat, že to asi udělám. Že bych vlastně nebyla tak jako, takže ještě víc si vlastně vážím lidí, kteří to neudělali, ale úplně vlastně chápu lidi, kteří podlehli a ne, vůbec bych jim to nikdy asi jako nedokázala vyčíst.
1: Já jsem slyšela, že jste v jednom rozhovoru říkala, že život v Severní Koreji se ještě zhoršil po covidu. Mm-hmm. To ještě šlo v KLDR takzvaně utahovat šrouby?
0: Ono všecko jde. Teď je blbý říct všecko jde, když se chce, ale bohužel jo, zhoršil se jak ty, řekněme, vnitrostátní věci, ale za mě jako nejtěžší zhoršení je, že v covidu se severokorejská vláda strašně bála, aby se nerozšířil vir, aby to by byl jako obrovský problém, tak extrémně zvýšila hlídky na přechodu s Čínou. Dříve ta hranice byla propustná. Když jsme věděli jak, tak prostě to nebyl vůbec jako problematické. A teď, jak jsou tam ty hlídky velmi zpřísněné a zároveň tam platí pravidlo, že můžou střílet, že jakmile bude jakýkoliv pohyb okolo hranice, tak se vlastně může ten člověk zastřelit a od té doby vlastně utíká velmi malé procento Severokorejců a to mi připadá vlastně šílený.
1: Vy jste psala, že v KLDR lidi umírají na podvýživu. Jak si žije ta nejvyšší kasta, vládnoucí třída?
0: Ta si žije dobře. Ta si podle mě vládnoucí kasty si žijou úplně všude na světě dobře. Jako nežijou se asi tak dobře jako vládnoucí třída. Teď nevím, jaký říct, jaký stát, abych nikoho neurazila. Ale vlastně mají se, ono i v tom Pjongjangu, když jsem byla, tak seženete špagety, seženete jídlo, jakoby normálně se tam máte dobře, samozřejmě nefunguje tam často elektřina, může vypadávat proud, věci jsou zakázané, není tam internet, takže pořád to není tak jako senzační jako to, ale v porovnání se Severokorejcema běžnýma, tak se mají dobře.
1: Vy jste v rozhovoru pro Deník N s nadsázkou mluvila o tom, že váš syn trochu záviděl dceři Kim Jong-una, že na počest jeho narození otec vystřelil balistickou raketu, zatímco on dostal jenom Lego. Co vlastně o dceři Kim Jong-una víme?
0: Jako ví se nějaký drobnosti, je strašně zajímavý i pro mě, že jí bere na veřejnost. Že jí bere takhle, protože žádný diktátor moc s těma dětma jako je neukazuje a on nějaký ten vztah tam asi mají, nebo nevím. Ví se o ní jenom to, co vlastně prosakuje a vždycky mě připadá hrozně takové jako zvláštní, že se spousta lidí ptá, jestli bude ta následovnice, jestli když je všude jako v médiích, jestli bude to ta žena a vždycky je to taky jako věštění koule, ale já vždycky na to říkám, že severokorejská žena nemůže v Severní Koreji ani řídit auto. To je zakázáno. V Pjongjangu nemůže jezdit na kole. Tak pochybuju, že by severokorejští muži a severokorejská společnost dala to, že by najednou je řídila. Protože i když se podíváte na třeba teď byl sjezd Korejské strany práce, tak tam těch žen je opravdu jenom hrstka.
1: Vy jste ve svém podcastu říkala, že severokorejci se na lidi ze západu dívají jako na mimozemšťany. Co o nás vědí, nebo co si o nás myslí? Jak nás vidí, když jsme ti mimozemšťani?
0: Tak ono to tady to bylo trošičku myšlený jinak. Ono, já jsem dělala rozhovory ze Severokorejci, když přijeli do té jako demokratické země. Co je třeba jako překvapilo a jeden byl úplně skvělej. On vlastně nechápe, v Severní Koreji jsou často turecké záchody, některé rodiny mají klasicky evropské, ale jenom takové tak klasické. A v Jižní Koreji jsou záchody, které jsou opravdu hodně jako technologicky vymakané, že kromě jako zahřívacího prkínka a spousty čudliků, který vás umejou všude, tak je tam třeba čudlik na hudbu. Takže když prostě potřebujete na záchod, tak si pustíte písničku. Je to jako tragikomický, že pak jste třeba na té letišti a nejednou tam zahraje písnička, což mi připadá víc nápadný, než kdyby jako nehrála, že se přesně ví, kdo tam je. Ale tady ten Severokorejec říkal, že to vůbec nechápe. Proč máme tolik čudliků, když nám stačí díra? Ale jako ale to je legitimní jako point, jo, a vlastně ty nové rozhovory se Severokorejcema, když vlastně řeším to, když přišli a tady ty absurdity, tak jsou vlastně strašně hezký, protože my si vždycky myslíme, že jsme strašně jako lepší lidi, že všecko jako, ale občas jako jsme tak utekli od toho základu, že možná bylo dobrý se vrátit jako zpátky v té díře u vozovkách. Jo, a možná by se všem žilo lépe.
1: Vy jste taky mluvila v deníku N o tabuizovaných tématech, jako je sex, queer komunita, homosexualita, pornografie. Co je v KLDR v téhle oblasti absolutně nepřípustné, nepřijatelné, o čem se nemluví, co lidi neví?
0: Tam je nepřípustné vlastně skoro všecko. Homosexualita je dle severokorejské ideologie deviace, deviantní chování a za je to nemoc a za to se vlastně trestá, je to i v trestním zákoníku. Když jsem se bavila s mojí profesorkou o bisexualitě, tak mi na to řekla, že to jsme vlastně my takhle nemocní na západě a oni takto nemocní nejsou. Jsou i různé povídky o tom, když byla zajata americká loď, jak tam všichni muži smlnili mezi sebou, že to je vlastně důkaz toho, jak my jsme jenom zvířata, takže tohle je tam naprosto tabuizované, i když na vojnách se to třeba homosexuální styky jsou tam běžné. protože vojna trvá 10 let od 17 do 27 let, kdy tam jsou pravidla, jako je celibát, což řekněte si klukům tady v tom věku, že mají jako žít v celibátu, takže je to tam časté a v tom byli hrozně kouzelní Severokorejci, kor starší, tak mi všichni o tom vyprávěli a pak řekli, všichni to dělali, ale já nikdy, že se za to jako stydějí i teď, což mě by to bylo přitom úplně jakoby jedno, ale bylo vidět, že to je pro ně jako téma, který by nikdy jako třeba neodhalili.
1: K jakým informacím se Severokorejci dostanou?
0: Tak zase záleží, pokud jsou z vyšší vrstvy, tak mají přístup třeba k zahraničním filmům nebo seriálům, i když je to zakázané, velmi přísně trestané, tak Severokorejci ten konzum mají rádi, ale to bylo i u nás, prostě přijelo něco jako ze zahraničí a všichni je, takže to stejně v Severní Koreji, že skrze to se k něčemu dostanou. Ale jedna Severokorejka říkala, že viděla nějaký jeho korejský seriál a že tam byla prostě, líbali se francouzskými jazyky a takhle. A ona mi to vyprávěla i po těch letech, jako že to bylo úplně, že se tak za to styděla, že musela na to koukat několikrát. A já jsem měla pocit, že koukala na úplně jinou sortu filmů, než mi to popisovala. Že fakt to tam, oni jsou opravdu ty Severokorejky hodně počistné. A i když jdou třeba na vojnu, tak vlastně jsou pany a je tady to hodně, hodně jinak.
1: K jakým informacím a jak se dostáváte vy?
0: Tak já jsem to měla nejdřív skrze školu, skrze archívy a takové ty oficiální zdroje. Potom jsem začala dělat se severokorejskými uprchlíky, ale pořád nějaké věci je potřeba ověřovat a je i docela dobrá síť koreanistů, že když člověk tápe, tak napíše nějakým kolegům ze zahraničí a většinou si ty věci sdílíme.
1: Existuje v KLDR něco jako dissent? Nebo
0: všude existuje.
1: A jak to tam vypadá?
0: Všude existuje, ono strašně jako záleží, co my budeme tak vnímat jako dissent. Ono to může být, že si špatně oprášíte portrét Kima ráno. Jedna Severokorejka, která utekla, která byla trošku teda pomatená. V Severní Koreji strašně věřila v Kima a v Jižní Koreji strašně věřila v Boha. A když jsem se ptala, a pořád měla lásku ke Kim Il-sungovi, a když jsem se jí ptala, kdo je víc, tak ona, že Kim Il-sung byl jenom jeden a Ježíš je tak jenom jeden. Ale ta třeba říkala, že vždycky toho Kim Il-sunga vyleštila a Kim Jong-il jenom oprášila, protože to byl nýmat. A už tady to je vlastně jako trošičku vzdor. Nebo třeba, když někdo pašuje filmy, když přepisuje knížky, že v Severní Koreji nejsou kopírky, ty jsou jenom ale musíte mít na ty povolení ministerstva, tak veškeré tady ty vlastně aktivity můžou být vnímány jako dissent.
1: Podle vás v podstatě každý musí trochu obcházet pravidla, protože se tam jinak nedá přežít. Takže režim to toleruje?
0: No, jako by každý kupuje a prodává na černém trhu a bez toho by severokorejský režim padl a i Kim Jong-un to začal přihlížet a tolerovat. A třeba za Kim Jong-ila, když jsem tam byla, tak fakt, když jsem šla po ulici, tak tam byly babči, které na plátínku měly nějaké zboží a vždycky to jako rychle zabalili a utíkali, protože mi rovná se tajná policie a za Kim Jong-una už se tak nebáli, že bylo vidět, že tady ten posun tam byl extrémní už za těch pár měsíců od změny.
1: A co čeká ty, kteří překročí hranice už moc a režim to přestane tolerovat a nastanou represe, tresty, tak jaké tresty tam jsou?
0: Ty tresty, ten za prvý trestní zákoník je psán strašně vágně. Tam vlastně vůbec jakoby nezjistíte, co můžete být potrestáni. Ale můžete mít konfiskaci majetku, můžete být v převýchovném táboře, v politickém táboře, můžete dostat popravu. Takže strašně záleží, jak to režim zrovna vyhodnotí a co je nejhorší, tak v Severní Koreji jsou 3generační tresty. Takže za to, co uděláte vy, vlastně nese postih i vaše rodina a proto si myslím, že v Severní Koreji panuje tak extrémní stres a strach.
1: Věříte tomu, že Severní Korea se jednou změní a bude to svobodná země?
0: Já doufám.
1: Říká Nina Špitálníková, spisovatelka a koreanistka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkujeme za to.
0: Taky děkuju.
1: A ještě nám řekněte, dokdy je festival?
0: Do 26. května od 10 do 8 každý den přijďte.
1: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Slovenský premiér po 2 dnech odsoudil ruské útoky na západě Ukrajiny. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dány, dnes nastoupí proti Slovincům. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat, teploty